0: Mluvný Tomio Okamura. S ministrem se dohodli, že bude zapotřebí v Česku, jak potvrdil i sám Zuna.
1: Finalizuje se náročná diskuze o přípravě rozpočtu na rok 2027. Čeká armádu dokončení koncepce výstavby armády České republiky. Připravují se dny na to. Je vhodnější koncentrovat se na plnění těchto úkolů, protože na takovou konferenci se dá přihlásit i pomocí videokonference i jinými způsoby.
0: Singšanské bezpečnostní fórum, kam měl ministr jet, pořádají instituce napojené na čínskou armádu a je plně pod kontrolou čínské komunistické strany. Členové NATO a Evropské unie na něj ministry běžně neposílají. Pravidelně tam jezdí například ministři z Ruska, Běloruska, Íránu nebo třeba Vietnamu. Za první polovinu roku v Česku ubylo meziročně zhruba 12 tisíc obyvatel. V zemi teď žije přibližně 10 milionů a 900 tisíc lidí. Ukazují to data Českého statistického úřadu. Zemřelých bylo o 21 tisíc více než nově narozených. V Česku podle statistiků už pátým rokem klesá porodnost i plodnost. Úřad naopak registruje vysoký počet uzavřených manželství, říká za statistiky Michála Němečková.
2: V první polovině letošního roku bylo podle předběžných údajů uzavřeno 18,5 tisíce nových manželství, o 500 více než o rok dříve. Jen v průběhu měsíce června bylo zaznamenáno 9,5 tisíce sňatků, vůbec nejvyšší měsíční počet za poslední 4 roky.
0: Do konce srpna v Česku letos zbankrotovalo 538 firem. To je nejvíce za posledních 7 let a o 4% více než před rokem. Vyplývá to z analýzy společnosti KRIF. Podle ní soudy přijaly skoro 900 návrhů na bankrot, o pětinu více než ve stejném období loni. Přehlídku historické i moderní železniční techniky nabízí o víkendu Národní den železnice v Chebu. Návštěvníci uvidí parní, motorové i elektrické lokomotivy a drezíny. Připravené jsou i jízdy zvláštních vlaků a komentovaná přehlídka železničních exponátů na Točně. Pokračuje mluvčí Českých drah Nikola Moravcová.
3: Veřejnosti se otevřou brány chebského depa a uskuteční se tu největší železniční akce roku. K vidění budou nejnovější soupravy, které dnes běžně jezdí po českých kolejích, ale i historické parní stroje, u kterých si návštěvníci připomenou, jak se cestovalo dřív.
0: Kateřina Siňaková vybojovala 12. grandslamový titul v dámské čtyřhře. S domácí Taylor Townsendovou porazili ve finále US Open čistě americký pár Montgomeryová-Krugerová 2-1 na sety. Česko-americká dvojice tak zkompletovala kariérní grandslam. Siňaková to jako první v historii dokázala se dvěma různými partnerkami. V minulosti na všech turnajích velké čtyřky uspěla taky s Barborou Krejčíkovou.
4: Já jsem to vůbec nevěděla, že to takhle vlastně je. Řekli mi to první rozhovor po zápase, takže nádherný pocit. Určitě si toho moc vážím a jsem na sebe pyšná, že jsem to dokázala. Je to vlastně něco, co se nikomu nepovedlo. Moje kariéra za mě prostě je skvělá.
5: Omezení na D5 u Loděnice a překážka u Votic. Na dálnici D5 z Plzně do Prahy počítejte s omezením u Loděnice. Na 10. kilometru pracují silničáři v levém pruhu. Projedete plynule pravým pruhem. Na silnici 3 z Benešova do Tábora čekejte překážku za Voticemi. Za odbočkou na Čechtice stojí osobní auto, zasahuje do jízdního pruhu a vybočuje se tam. A v Praze zůstává mimo provoz letenský tunel. Průjezd je zastavený v obou směrech kvůli poruše technologií. A na nehodu pozor v Duchcově na Teplicku. Na silnici do Litvínova v Osecké ulici osobní auto narazilo do dvou dalších vozidel. Na vozovku vytekly kapaliny. Očekávejte pohyb lidí na vozovce, raději zpomalte. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
6: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
0: Dnes čekáme polojasno až oblačno, hlavně v Čechách ojediněle přehánky. Na Moravě a ve Slezsku se ráno můžou objevit i mlhy. Nejvyšší teploty 19 až 23 stupňů na severovýchodě a východě kolem 17, na horách většinou kolem 14, jen v Beskydech i kolem 10 stupňů. To byly zprávy.
6: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
7: Architony, to je Mezinárodní festival hudby a architektury, jehož druhý ročník už začal v Hradci Králové. A jeho duchovním otcem je muzikant Jaroslav Svěcený. Dobrý den.
8: Krásný dobrý den.
7: Jak se zrodil nápad spojit hudbu a architekturu, notabene v Hradci Králové?
8: Tak je tam bod jedna, a to je, že jsem se tam narodil, takže samozřejmě ty prostory poměrně důvěrně znám a to jsem ještě netušil, že objevíme další, kde jsem ještě nikdy nebyl, ale ten nápad byl ukázat Hradec Králové trošku z jiného světa lidem, kteří jsou buď z dalších měst České republiky a nebo taky ze zahraničí. Protože Hradec je, říká se mu Salon republiky, a tak tím pádem já jsem chtěl, aby ten Salon republiky dostal zase ještě daleko živější charakter. No a tak Kotěra a Gočár, to je základ, ale pochopitelně jsou tam další historické prostory a jsou tam taky Gočárovy domy, kde se vlastně toho tolik kulturně neděje. No a tak tam jsme to začali umísťovat a slovo dalo slovo a najednou je festival tady a já mám radost, že prostě v rodném městě se něco takového podařilo udělat.
7: Jaroslav Svěcený, houslista, soudní znalec a kurátor výstavy Slavné české housle v Evropě, naším hostem. Příjemný poslech přeje Vladimír Kroc.
6: Hovory.
7: Rozhovor přetáčíme, takže v době vysílání už za sebou máte zahajovací koncert.
8: Ano.
7: Jaký program chystáte na další dny? Začněme třeba sobotní výstavou 400 letí evropských houslí.
8: Přesně tak, tak teď máme za sebou vynikající Jirku Rajniše, baritonistu, že jo, z Milánský Laskaly a z dalších operních domů, tak to byl takový krásný luxusní začátek. No a v 11 hodin zítra v sobotu máme v komentovanou výstavu, kterou jsem připravil, aby byla vlastně pro veřejnost, to znamená pro všechny generace, a já tam budu nejenom představovat, mluvit o historii, ale taky hrát na nástroje, ten nejstarší je z roku 1618. Jsou to housle z Breše, což je asi 120 kilometrů vzdálený od Kremony v severní Itálii. No a protože tam budu ukazovat, jak ty housle prošly celý do Evropy, jak ty Italové byly v tomhle naprosto geniální a de facto nastavili laťku takovou, že ještě do dneška se podle těch modelů děláno, a já samozřejmě chci to celý představit tak, aby tomu rozuměl kdokoliv laik, aby prostě věděl, o čem to je, protože to je mimochodem jedna z věcí, která tuto Evropu spojuje. Možná ještě o něco víc než Evropská unie, protože to funguje už od toho 17. století. Ty nástroje, to je evropský fenomén. To všecko ostatní už je, já tomu říkám, export-import.
7: Co je Vivaldi u Kotěry s podtitulem Baroko v srdci Salonu republiky?
8: Kotěra postavil kromě jiného v Hradci muzeum, dneska je to Muzeum východních Čech. To je prostě úžasná budova, tak samozřejmě asi všichni, kdo nás poslouchají, tak si hned vzpomenou na prostory v Prostějově, že jo, nebo to je taky nádherný, to divadlo, to je úžasný, ale tohle je teda monumentální prostor u Labe. Když se hraje, vlastně jak se otevře okno, tak člověk vidí pod sebou řeku, ale Vivaldi u Kotěry znamená to, že jsme tam situovali komorní orchestr, který bude spolu se mnou, ale nejenom se mnou, s dalšími interprety hrát skladby, které se tolik neuvádějí na koncertních pódiích, protože Vivaldi byl neskutečně plný borec a po něm zůstalo 500 instrumentálních koncertů. Netvrdím, že jenom houslové, ale ten rozsah toho, co on napsal, je fantastický a vlastně lidé budou překvapení, že kromě všichni znají čtvrtoroční dob, že to se hraje od rána do večera, ale tohle je neméně dobrý, akorát, že to neměli možnost slyšet. My jsme získali materiály a chceme Vivaldiho představit úplně jinak, a navíc já tam budu představovat první interpretku ze studentek Mezinárodní konzervatoře Praha, protože chci, aby ty mladí lidi taky dostávali příležitost. Je to Žofie Kotalíková, laureátka Haydnovy soutěže, a ta tam sama bude hrát Vivaldiho dvojkoncert. Takže já se těším, že i takováhle holka prostě dostane příležitost na takovýmhle fóru a bude hrát, protože ona si to zaslouží, protože ona hraje naprosto špičkově.
7: Na neděli chystáte hudbu 300 letí pro všechny generace. Co si pod tím představit?
8: To je muzika v prostoru de facto církve husitské, kterou postavil Gočár. Taky monumentální, velmi specifická stavba, tak jak to u Gočára je. Samozřejmě kousek tam odseď postavil gymnázium, že jo. Předtím je socha, Štruzova socha vítěze, takže to je úplně, to je takový epicentrum tenhle z těch modelů. moderních staveb. No a tady se mnou vystoupí kytarista, který je Ukrajinec, jmenuje se Hlib, my mu říkáme Gleb, protože podle toho, jak se to vyslovuje, Tkačenko, a on tady žije už teda strašně dlouho, to není nikdo, kdo by přišel vlastně vzhledem k válce, rodiče tady pracují na vysoké škole a tak dále, takže on se mnou připravil program, je mu 23 let a hraje na

0: 14. září chystáte Hradeckou filmovou noc, tak ano. Na co zvete?
1: Tak Hradecká filmová noc bude opět v těch prostorách ČSOB, což je v podstatě nádherný vestibul, který proto bude celý uspůsobený v Kolínově ulici. A já říkám teď v Kolínově, ale to je Kolinova, on se jmenoval COOLIN, takže tak to je správně. No a my v podstatě představujeme včetně dialogů průřez úžasnými filmy, pořady, zazní tam samozřejmě z české muziky i Krakonošovy pohádky. No a celý ten scénář má na starosti Zdenka Žádníková, která přizvala další kolegy a taky teda hudebníky, bude tam Heroldovo kvarteto, David Fendrich, kontrabasista, bude tam zpívat Viktorie Martincová. Bude to opravdu poměrně hodně obsazený prostor a de facto těmi jednotlivými scénami z těch filmů se bude navazovat na hudbu, která vznikla, a ten večer má za cíl, aby ty lidi si uvědomili, jaký jsme tady měli nádherný filmy a jak ta hudba je neméně krásná jako ten film samotný, protože ty skladby, co zaznějí, tak to bude teda opravdu velká jízda. Já se na to teda moc těším, protože já tam budu jeden z těch muzikantů, takže já se budu dívat, jak to Zdenka diriguje a ty ostatní, jak se to dirigujou, protože tady já rozhodně nebudu v té hlavní roli, ale těším se, že si budeme moct zahrát něco, co dirigovat to bude Lukáš Sommer, náš výborný kytarista, skladatel, takže bude to takovej, já tomu říkám koncertní pořad, který je docela dlouhý, ale prostě myslím, že to stojí za to zhlédnout.
0: A jakou roli má tedy herečka moderátorka Zdenka Žádníková? Mimochodem společně pořádáte taky hudební festival na zámku v Dobříši.
1: Ano, přesně tak. No, ona tady nejenom, že hraje vlastně jednu z těch hereček v těch jednotlivých ukázkách, ale taky de facto udělala scénář kompletně k toho celého večera, protože ono se to muselo samozřejmě taky perfektně naskoušet, že tohle není pořad, který by muzikanti, kteří se sejdou a jsou zvyklí profesionálně hrát, potřebují 2-3 zkoušky a jdou na pódium, tak tady se to muselo teda opravdu sehrát, udělali se na to kostýmy, udělalo se tady spoustu jiného, no a to měla na starosti ona, protože ona měla naprosto jasnou představu a nás hudebníky dokonce donutila, což už mě se u ní stalo několikrát, že máme i herecké jako vlohy, které do toho musíme nějakým způsobem dát, a ona nám ty vlohy v podstatě, ona to do nás dala, takže my to dáváme a je to, ten pořad je hodně interaktivní, nejenom s diváky, ale i na tom pódiu. Vždycky jsou tam nějaké věci, které se dějou poprvé, protože i ta improvizace tam je jasná, ale hudba ta je daná, ta prostě jede, je tam třeba hudba z pohádky Radus a Mahulena, že jo, všichni vidíme pana Třísku s paní Vašáriovou v těch čelenkách, co tam mají, že jo, jak to natáčeli, mimochodem to je československá pohádka, protože ji napsal Julius Zeyer, to byl Slovák, taky proto ty role hrály Čech a Slovenka, takže tahle muzika tam taky zazní, Markéta Leštovičková tam bude hrát, na akordeon bude tam doprovázet i ty ostatní, je to teda silně obsazená věc, ale taky koncert prostě plný obrovských emocí.
0: A co je tedy hlavním záměrem toho druhého ročníku festivalu Architony? Nějak v tom vyprávění zatím nenacházím tu architekturu, myslím verbálně, tak. Jinak tedy, než že jsme v ní přítomní.
1: Tak u každého koncertu bude de facto představování místa, kde jsme. My ty skladby a vůbec tu strukturu dramaturgickou děláme právě podle akustiky těch jednotlivých prostor. Třeba Vivaldi u Kotěry se hraje v dolní části, tam jsou 3 patra a každé to patro má prostor jakéhosi sálu, kde se dá hrát. My jsme v loni hráli, v podstatě jsme připravili hokejový zápas, protože ten koncert měl 3/3. První byla dole, pak další byla v prvním patře a další v tom nejvyšším, v tom druhém patře, a ty lidi vlastně zažívali mezi pauzama po každý úplně jiný zážitek. Tentokrát to bude o skladbách, protože uslyší i skladby, které podle mýho názoru neměli nikdy možnost slyšet na koncertních pódiích, ale jsou od autora, kterýho zná úplně každý, děcka to poslouchají, že jo. A ta prostora Gočárovy stavby, kde hrajeme s kytarou, tak to je prostora, kde ukazujeme akustiku toho prostředí, který je daleko střídnější, co se týče chrámu, že jo, protože to je husická církev, takže tam toho tolik vlastně vepředu není, a chceme ukázat prostor z jiného úhlu,

0: Že zároveň prostor Gočárův se může klidně používat jako koncertní a samozřejmě budeme vyprávat o historii, což na každém koncertě bude o historii toho jednotlivého prostoru. Takže ještě tam navíc je teda celý architektonický panel, který se připraví na pondělí dopoledne, kde budou architekti přijíždět do Hradce Králové a každý má jedno téma, kde bude představovat architekturu nejenom Hradce, ale taky v architektonický projekty, které jsou nějakým způsobem s Hradcem propojený a ty architekti jsou opravdu zvučních men, takže ty architektury tam bude, já jsem se přeci jenom jsem muzikant, víc soustředil na ty hudební věci, ale ty architektury tam bude spoustu a navíc je to strašně zajímavý i ten panel, který bude v pondělí dopoledne 14. před závěrečním koncertem navštívit, protože ty lidi o tom vědí opravdu nesmírně moc a trvá to, já nevím, 5-6 hodin, takže si říkám, každý může přijít a poslechnout si to svoje. Všecko najde na webu, který máme ve www.architektonic.cz, tam se může podívat a navštívit to.
1: Hostem je dnes houslista Jaroslav Svěcený.
2: Posloucháte Hovory. Nevšední povídání se zajímavými lidmi. Jejich příběhy najdete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: Hned po Hradeckém festivalu pokračujete dál. 18. září vás čeká kostel na nebezetí Panny Marie v Kájově. Jak vlastně jdou dohromady housle a akordeon?
0: Housle a akordeon se staly už několik let nedílnou součástí mého já, protože já jsem se před lety seznámil s Láďou Horákem, akordeonistou.
1: Profesorem hry na tahací harmoniku.
0: Já teda musím říct, ano, profesorem, že jo, protože oni jsou, musíme říct, akordeon. Není to, právě nesmí říkat harmonika. Mm-hmm. To oni mají akordeon a já to chápu, protože všichni si představují akordeon jako nějaká harmonika, že prostě se tamhle objevila už za války a tohle. No, akordeon, nejlepší akordeony vyrábí Italové v Castelfidardo, kde je 14 firem, jestli jsem si to dobře zapamatoval. Takže on hraje na italskou, vlastně na italský akordeon a všichni ti jeho žáci, pokračovatelé taky. Jo? A ten akordeon tím pádem je na tak vysoký úrovni, už zvukový, že se s ním dají hrát opravdu takřka všechny klasické věci. Dokonce i moderny, které jsou psaný, tak ten akordeon nádherně obklopuje vlastně zvuk těch houslí, když třeba hrajeme dohromady. A akordeon je pro mě příležitost zahrát si hudbu v takových borců, jako je Astor Piazzolla a Richard Galliano, což jsou Piazzolla je turce stylu Tango Nuevo, ale vedle toho on samozřejmě nepsal jenom Tango Nuevo, on psal samozřejmě i čistou klasiku a napsal opery, takže třeba z opery Maria de Buenos Aires hrajeme v Tantiani Prima, což je v podstatě taková Ave Maria.
1: Vy máte společný program Ve znamení tanga.
0: Ano,
1: teď
0: ano.
1: Budete 4. listopadu Bruntále s Ladislavem Horákem. Ale to jsme odskočili od toho Kájova. Tam hrajete s akordeonistkou Markétou Vaštovičkou.
0: Ano, to je jeho žačka, vlastně absolventka. Dneska už paní profesorka na Pardubické konzervatoři. Mladá dáma, která si myslím, že dělá čest takovým panu profesorovi, jako je Láďa Horák, protože hraje fantasticky, takže s ní teď dělám projekt, který do toho chrámu krásně zapadne. V Kájově budeme hrát poprvé v životě. Já jsem se dostal nějak s takovým zajímavým způsobem do spoustu míst svých jižních Čech, protože léta tam děláme de facto takový cyklus koncertů, který se jmenuje Jihočeské Nové Hrady. A teď najednou objevuju místa, kde jsem nikdy nebyl. Nedávno jsem byl ve Větřní, že jo, to prostě nádherný kostel s krásnou akustikou. A ten Kájov je, my to samozřejmě trošku uspůsobujeme i těm věcem chrámovým, ale na druhou stranu ta moderní muzika, kterou tam děláme, tam zní úplně skvěle ve všech prostorách. Já jsem dokonce s Láďou udělal velký program i ve svatovícké katedrále před lety. Asi to bylo ještě za papeže, že jo, který pocházel z Argentíny, no a on se s tím Piazzollou ještě znal a dokonce tu jeho hudbu tancoval. Jo. Takže jsme ukazovali, co vlastně všechno ten Piazzolla napsal, protože to byl absolutně renesanční člověk, s ním si chtěl zahrát každý, jestli dělal populární hudbu nebo klasickou. Třeba on hrál několik let s Mstislavem Rostropovičem, ruským violončelistou, který když emigroval, tak spolu jezdili na turné po severní a jižní Jižní Americe a ten Nestor Piazzolla pro něj psal. Jo. To byl opravdu člověk naprosto mimořádných kvalit. Studoval u profesorky Nadie Boulanger, která učila v té době Leonarda Bernsteina například. Jo. Takže na co vlastně jsme tam u něj narazili, tak jsme zjistili, že je zajímavý. Takže my to naopak hrajeme v chrámových prostorách, aby ten chrám jakoby ožil, jo? Ožil něčem, co ta muzika dává, protože ona dává takový přirozený emoce, ale není to žádná, když tomu řeknu lidově, řachačka, je to prostě hudba, která do toho patří a mimochodem, která se v jeho amerických koncertech běžně hraje.
1: Musí to být poznášející střídat ta nejrůznější atraktivní prostředí. Mm-hmm. V polovině prosince si zahraješ s harfistkou Karolínou Plachou v Planetáriu. Je zrovna Pražské planetárium nějak výjimečné?
0: To je Bára Plachá, ale to nevadí. Nic se neděje. Planetárium je naprostá novinka, protože mě vlastně vyjde deska, že jo, nová, která se bude jmenovat Posvěcené muzikály, kde se aranžeři prostě vytáhli a napsali ty nejkrásnější věci ze světových muzikálů pro housle a symfonický orchestr, takže to tam budeme prezentovat v komorní verzi. A s harfou se dostaneme, protože tam budu hrát po třetí v pražském planetáriu, který, jak mnozí vědí, je zrenovované, je to jedno z nejkrásnějších planetárií na světě dneska, o tom žádná, tak dáváme vlastně k dispozici jednotlivé skladby a na ty skladby se tvoří scénář toho vizuálna, který tam bude řečeno a ukázáno, no a k tomu bude mluvené slovo tady v Vládi Slezáka, který pracuje v Českém rozhlase a já jsem tomu strašně rád, protože on bude velmi zaníceně mluvit vlastně o tom, co nad náma vidíme mezi těmi jednotlivými skladbami, protože on je sám nadšený hvězdář, byť ne profesí, ale nadšený hvězdář a spolu s Honzou Florianem vlastně s tímhle nápadem přišli a po ní pracují s hvězdárnou Žebrák, takže kde se objevila před dvěma, třemi lety planetka, která podle Žebráku je prostě, najde si člověk jako planety a najednou se mezi tím objeví zebrak. Takže já se moc těším, že tenhle projekt zazní a ten bude, budou k dispozici dva koncerty, protože aby jsme se snažili vyhovět co největšímu počtu lidí, protože přeci jenom ten prostor je omezený, ale to je zážitek pro nás, pro všechny a je to jediný koncert, kde posluchači přede mnou na nás občas kouknou, jinak mají vyvrácenou hlavu nahoru a poslouchají tu hudbu k tomu. Tak to je, vidět to, já to chci tentokrát poprosit někoho, aby to vyfotil, protože když 200-250 lidí kouká nahoru, tak při koncertě, tak to musím říct, že to se nevidí každý den.
1: Předcházet tomu bude Talichův Beroun, tam si zahrajete s Cigánskými Diabli.
0: Ano, tak s těma dělám projekt, to už je teda slovenský projekt, protože Diabli jsou z Bratislavy, je to program, který jsme třeba letos hráli na 40. v ročníku v Turecku, v Ankaře, tam je obrovský Ankara festival, kde jsme tento program prezentovali. No a protože Talich má logicky také historii dirigentskou spojenou se Slovenskem, kterou teď připravujeme, no tak pořadatelé si vybrali, že bychom mohli vlastně tímhle způsobem ukázat tu muziku, protože oni hrají, já s nima hraju nejenom klasiku, ale etnohudbu, world music, ale oni jsou to všechno vystudovaný, to není kapela, která by jenom tak lidově byla dávána dohromady, to jsou všechno vystudovaný klasici, takže studovali na Vysoké škole muzických umění v Bratislavě, na Bratislavské konzervatoři, na Vysoké škole Ference Lista v Budapešti a jeden z nich dokonce v Bruselu na Vysoké škole, takže je to úžasný s nimi hrát, protože oni umějí všecko a akorát teda musím říct, že předtím se musím hodně rozhrát, protože oni hrají nesmírně rychle. To jako jejich tempa jsou vražedná a já prostě musím na to být absolutně připravený, takže to je to jako oni, když to do nich vědě, tak se nejsou k zastavení.
1: A není to vyčerpávající to střídání těch nejrůznějších žánrů?
0: Je to strašně baví. To je takový koření, jo. Když člověk na tom pódiu je, já dokonce tomu říkám, že koncerty, které teď dělám, že jsou v podstatě pro mě určitá terapie, že to má terapeutický, já se na ty koncerty těším, protože je to taky v doba, kdy nezvoní mobil, kdy mám klid, nesleduju, jestli přijde nějaká SMSka, a věnuju se opravdu té hudbě, já jsem na tom pódiu a sedím se tam šťastný. Pro mě každý ten koncert je vlastně specifický zážitek a hrát, já takovouhle širokou muziku dělám už někdy od roku 1988, kdy jsem se seznámil s Vaškem Patejdlem nebo s Mekyš Birkou, s Jablkoní, že jo, dělali jsme alternativní hudbu a teď mám třeba radost, že vyšla vzpomínková deska s Vaškem, s Vašou Patejdlem, který se tam ukazuje jako skladatel popu a klasiky, protože tam není jediný zpěv a bylo to natočený v roce 1991 právě k výročí, aby to 1992 bylo spuštěné k výročí Jana Amose Komenského. No a prostě to je člověk, který s kterým hrát v moderní hudbu byl obrovský zážitek, protože on opravdu umí, to není jenom elán, to není jenom prostě to, ale on studoval u profesora Alexandra Mojzese na Vysoké škole politických umění právě obor skladba, no a bylo to na něm znát. Navíc všichni víme, že to je Čechoslovák, protože se narodil v Plasích, teda respektive tahle, narodil se v Karlových Varech v porodnici, ale ten rod pochází z Plasí. Jak se to řekne? Z Plasu? Z Plasu.
1: Řekli z Plasu asi. No. No, poslední otázka, o čem jsou tajemné příběhy starých houslí?
0: Tak tajemné příběhy starých houslí, to je můj v podstatě takový celoživotní kůň, který se stal mojí druhou profesí. Dělám pořady, píšu druhou knihu. Zmiňovali jsme tady, že jsem měl asi dosud největší výstavu nástrojů v České republice, potažmo v Československu za minulé i toto století, protože to bylo v Obecním domě v Praze. No a to, co vidí diváci a slyší, tak tam je zajímavé to, že mají jedinečnou možnost slyšet na nástroje 4 až 5 staletí v jednom večeru za sebou, protože tím pádem si jednoznačně ověří, že žádný ty housle nehrajou stejně, žádné housle nemají stejnou barvu laku. To může být způsobeno čímkoliv, samozřejmě nejen složením, ale taky oxidací a tak dále, ale prostě ty laky Italové tam dávali 12 až 15 vrstev, takže to je takový malý zázrak, ale o tom si můžeme povídat někde jindy 2 hodiny. O tom to teď není, ale ten pořad je o tom přiblížit ten nástroj zase lidem, kteří prostě z té veřejnosti laický jsou.
1: Houslový virtuos Jaroslav Svěcený, děkuji za rozhovor, mějte se pěkně, naschledanou.
0: Naschledanou, všecko dobrý přeju.
1: Příjemný poslech dalších pořadů přeje Vladimír Kroc.
3: Co je to měnová politika a na co ji potřebujeme?
2: Český rozhlas Plus, encyklopedie.
3: Měnovou politiku používá centrální banka k tomu, aby zajišťovala stabilní cenovou hladinu. U nás se Česká národní banka snaží udržovat inflaci blízko svého 2% cíle a k tomu používá úrokové sazby. Ty úmyslně zvyšuje, snižuje nebo je drží na stabilní úrovni a tím mění tržní sazby a následně i vývoj ekonomiky a inflace. Pokud centrální banka potřebuje inflaci snížit, snaží se přiškrtit poptávku firem a domácností a sazby zvyšuje. V takovém případě mluvíme o takzvané restriktivní měnové politice. V opačném případě, když chce poptávku naopak podpořit, sazby snižuje a pak jde o expanzivní měnovou politiku. Dobré nastavení měnové politiky je v praxi složité, ale pro ekonomiku je zásadní. Pokud i centrální banka zvolí dobře, může ekonomice ve složité situaci zásadně pomoci. V opačném případě ji ale může naopak uškodit.
2: Půl třetí. Český rozhlas Plus. Zprávy.
4: Kriminalisté navrhli obžalovat bývalého soudce Romana Kavku z podvodu. Podle policie v letech 2022 až 2025 připravil desítky lidí o více než 20 milionů korun. Bývalý soudce Kavka tvrdí, že si peníze půjčil kvůli údajným vyděračům. Před rokem se v rozhovoru pro Radiožurnál k podvodům přiznal. Kavkovi hrozí až 10 let vězení. O podání obžaloby do konce září rozhodne státní zástupkyně. Bývalý soudce se k aktuálnímu posunu v případu odmítl vyjádřit. Chce ale jednat o případné dohodě o vině a trestu. České aerolinie i s leteckým dopravcem Smartwings může převzít turecká letecká společnost Pegasus. Povolil to antimonopolní úřad. Podmínkou podle úřadu je, že se Pegasus vzdá části svých slotů na lince mezi Prahou a Antálií ve prospěch jiného dopravce. Rozhodnutí zatím není pravomocné, protože dosud neuplynula lhůta pro podání rozkladu. Celosvětová denní nabídka ropy letos klesne o téměř 6 milionů barelů. Předpovídá to Mezinárodní agentura pro energii, která pokles dosud odhadovala jen na něco přes 4 miliony barelů za den. Světový trh s ropou dál ovlivňuje konflikt na Blízkém východě, který začal letos v únoru. Kvůli americko-izraelské válce proti Iránu jsou významně omezené plavby obchodních lodí v klíčovém hormuzském průlivu. Rehabilitační ústav Kladruby odpoledne otevře nový bezbariérový park. Má 4,5 tisíce metrů čtverečních a je v něm 1500 keřů a květin a taky desítky stromů. Součástí jsou taky altány, venkovní posezení a hřiště pro děti. Vybudování parku stálo podle ředitele ústavu Josefa Hendricha 7 milionů korun. Čeští volejbalisté vstoupili do mistrovství Evropy v italské Modeně výhrou 3-1 nad Řeckem. Od 16 hodin čeká národní tým druhý duel na šampionátu proti Švédsku.
5: Noční omezení na D11 za Břístvím a taky na D5 u Nýřan. Na dálnici D11 z Hradce Králové do Prahy čekejte omezení za sjezdem na Lysou nad Labem. Na 17. kilometru silničáři opravují vozovku, mají tam uzavřený levý pruh. Na D5 se pracuje za Plzní ve směru na Rozvadov, od odbočky na Domažlice od 88. kilometru až za Nýřany na 95. se projíždí pouze jedním pruhem a skončit mají až v pondělí. V Praze stále ještě neprojedete letenským tunelem, provoz obousměrně zastavil výpadek technologie. Zatím se pracuje na opravě. A na Teplicku opatrně při průjezdu Duchcovem směrem na Litvínov. Na průtahu obcí v Osecké ulici havarovalo osobní auto. Došlo tam k úniku kapalin, počítejte s omezeným průjezdem. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
4: Dnes čekáme polojasno až oblačno, hlavně v Čechách ojediněle přehánky, na Moravě a ve Slezsku se ráno můžou objevit taky mlhy. Nejvyšší teploty 19 až 23 stupňů, na severovýchodě a východě kolem 17, na horách většinou kolem 14 stupňů. To byly zprávy.
2: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
6: Čtvrtstoletí od teroristických útoků 11. září. Andrej Babiš, Agrofert a Evropská unie? Či pasivita Rusů tváří v tvář situaci v zemi? Nejenom tato témata rozebrou následující půlhodince názorů a argumentů naši komentátoři. Příjemný a ničím nerušený poslech přeje Petr Švárc.
2: Názory a argumenty.
6: Pondělí se mají po delší době setkat dva klíčoví čeští ústavní činitelé, prezident republiky Petr Pavel s premiérem Andrejem Babišem. A o tom teď budu hovořit s komentátorem Českého rozhlasu Petrem Hartmanem. Dobrý den, Petře.
7: Dobrý den.
6: Znamená toto setkání prezidenta s premiérem, že by se v jejich vztazích v poslední době napjatých mohlo blýskat na obrat?
7: Mohlo by to znamenat a mělo by to znamenat, že ty vztahy, vzájemná komunikace se vrátí do takového toho standardního modu. To neznamená, že by najednou se z prezidenta a premiéra stali přátelé, že by změnili své názory, že by se ve všem shodli, ale pro chod této země je důležité, aby spolu dokázali profesionálně na té standardní úrovni komunikovat. To znamená, aby byli schopni a ochotní se scházet. V minulosti tomu tak nebylo. Vyhrotilo se to především kvůli sporu o to, kdo povede českou delegaci na summit NATO v Turecku, ale samozřejmě ty původní kořeny těch nesvárů sahají až do doby, kdy se tvořila nová vláda a kdy prezident odmítl jmenovat Filipa Turka. To, že nyní tedy konečně spolu začnou komunikovat alespoň nějakou chvíli, tak to lze přisuzovat především změně postoje Andreje Babiše, protože prezident republiky opakovaně vyzýval k vzájemným schůzkám k tomu, aby spolu hovořili, ale Andrej Babiš opakovaně na veřejnosti dával najevo, že nemá o čem se s prezidentem bavit, takže v současné době se ta jeho pozice změnila. Můžeme se dohadovat, proč k tomu došlo. S velkou pravděpodobností je to dáno tím, že Andrej Babiš z toho sporu s prezidentem republiky nemohl vytěžit příliš nic pozitivního, protože i podle těch průzkumů různých, které se objevovaly, tak většina dotazovaných považovala to napětí a ty vztahy mezi prezidentem a premiérem za nepřijatelné, za málo prospěšné pro tuto zemi a tak dále. A vzhledem k tomu, že Andrej Babiš opakovaně tvrdí, že například on sám kandidovat v prezidentských volbách nehodlá, tak by mu ta konfrontace v současné době nic dobrého nepřinesla. Otázkou zůstává, jak dlouho tyto vztahy zůstanou, a netýká se to pouze toho, že třeba za měsíc máme volby, které mohou změnit rozložení sil nejenom na radnicích, ale také v Senátu, a týká se to také toho, že u ústavního soudu stále leží kompetenční žaloba prezidenta republiky, který chce vyjasnit to, jak je to tedy s jeho pravomocí zastupovat stát navenek. S tím souvisí také jeho stále ještě poměrně napjatý vztah s ministrem zahraničí Macinkou, a v tomto může sehrát důležitou roli také Andrej Babiš, aby například apeloval na ministra zahraničí, aby vztahy mezi Černínským palácem a Hradem byly na úrovni vzájemné komunikace, respektu a tak dále. A máme zde například jeden čerstvý příklad, a to je ten, když předseda poslanecké sněmovny navštívil Čínu, tak například prezident se zatím marně dožaduje nějaké oficiální podrobnější zprávy o tom, k čemu ta cesta byla dobrá, a rovněž například i předseda Senátu rovněž nezná podrobnosti cesty jednoho z významných ústavních činitelů do takto významné země, jako je Čína. Takže to je názor na ilustrace toho, že ty vztahy by měly být standardní nejen mezi prezidentem a premiérem, ale také mezi vládou a to prezidentem.
8: To byl kolega Petr Hartmann. Petře, děkuji.
7: Naslyšenou.
6: Dnešní datum 11. září se přesně před čtvrtstoletím nechvalně a nesmazatelně zapsalo do moderních světových dějin. Při koordinovaných teroristických útocích Al-Kaidy unesenými letadly plnými pasažérů na Světové obchodní centrum v New Yorku či Pentagon zahynuli přibližně 3000 lidí. O dopadech tehdejších útoků u nás hovoří komentátor Českého rozhlasu Ondřej Konrád.
9: Ačkoliv teroristy unesená letadla narazila před čtvrtstoletím do výškových budov Světového obchodního centra na půdě od nás tisíce kilometrů vzdáleného New Yorku, obecně bylo od počátku jasné, že jde o útok na veškerou tak řečenou západní civilizaci. K níž jsme se po roce 1989 jasně přihlásili ještě ve federaci se Slovenskem, a přitom zůstalo i po vzniku samostatné České republiky. 11. září 2001 jsme už také byli rok a půl členy NATO, z čehož plynulo české zapojení do operace Trvalá svoboda v Afghánistánu, odkud pocházela militantní islámská organizace Al-Kaida Usámy bin Ládina, a kde pak působila polní nemocnice české armády a příslušníci speciálních sil sloužili na základnách. Bezprostředně po zřícení newyorských dvojčat, znamenající smrt téměř 3000 osob, se k situaci stavěla svorně domácí politická scéna. Prezident Havel, podle jeho slov, musí být společně bráněny svoboda a demokratické hodnoty, i vláda premiéra Zemana, který označil útok za barbarský čin a postavil se po bok napadených USA. Šok české veřejnosti byl stejně obrovský jako ve všech zemích demokratického společenství, a samozřejmě také panovaly obavy, co vše ještě může následovat, i když se nezdálo pravděpodobné, že bychom se ocitli v přímém ohrožení. Třeba že trochu neklidu zasel předseda vlády informací, že jeden z vůdců sebevražedného útoku Mohamed Atta, který před lety pobýval v České republice, plánoval také destrukci pražského sídla americké rozhlasové stanice Svobodná Evropa v budově někdejšího federálního shromáždění poblíž Národního muzea, kde pak delší dobu bránil případnému nájezdu vozidla s trhavinou pancéřovaný armádní transportér, který měl ovšem cestou do centra metropole technickou závadu, což vážnost situace poněkud odlehčilo. Ostatně Zeman později doznal, že jeho varování nebylo ze solidního zdroje. Z dnešního pohledu pak bude možná někoho překvapovat připomínka, že podstatnými činiteli v bezpečnostní oblasti byli tehdy ministr obrany Jaroslav Tvrdík a ministr vnitra Stanislav Gross. A ministrem zahraničí Jan Kavan, který se ještě před naším přijetím do NATO veřejně tázal generálního tajemníka Aliance Solany na mechanismus případného výstupu. Celkem očekávaně se také našli lidé podléhající mnohým konspiračním teoriím. Těch se totiž vyrojilo ohromné množství a ještě dnes některé částečně dožívají. Ale zpět, Česká republika se i se svou politickou reprezentací zachovala po 11. září adekvátně pozici země, úspěšně usilující po téměř půlstoletí kremelského područí o pevné místo v demokratickém světě, který byl před čtvrtstoletím otřesen a rozhořčen a dnes ovšem prochází zkouškami zcela jiného druhu. Ne tak okázalými, jako byly smrtící exploze po nárazech velkých dopravních letadel do mrakodrapů, ale o to možná nebezpečnějšími, čehož si je snad aspoň většina českých politických elit vědoma.
8: To byl kolega Ondřej Konrád. A ještě jednou k 11. září. K čemu vedly tehdejší útoky ve světovém a evropském kontextu, shrnuje ředitel Občanského institutu a politický komentátor Roman Joch.
10: Teroristé z organizace Al-Káida zavraždili v Americe 11. září 2001 téměř 3000 lidí. Více než Japonci při útoku na Pearl Harbor 60 let předtím. Američané a jejich spojenci následně obsadili Afghánistán a svrhli v něm režim Talibánu, který chránil Al-Káidu. Mnohem kontroverznější bylo rozhodnutí prezidenta Bushe obsadit Irák na jaře 2003 a svrhnout režim Saddáma Husajna. To se povedlo rychle, ale téměř okamžitě v zemi vypukla sunnická gerila a těžké boje zuřily v letech 2004, 2005 a 2006, především ve středu země, ve městech Faludža, Samara a Ramádi. Na konci roku 2006 prezident Bush odmítl rady, aby Irák opustil a ponechal svému osudu, nýbrž se naopak rozhodl počet jednotek v zemi navýšit. To se stalo v roce 2007 a sunnická gerila ustala, v Iráku byla vytvořena koaliční šítsko-sunnicko-kurdská vláda. Do konce roku 2007 byla země stabilizovaná. Naopak, situace v Afghánistánu se začala zhoršovat. Nový prezident Barack Obama do konce roku 2011 stáhal všechny americké jednotky z Iráku, ale v tom roce probíhalo v mnoha zemích takzvané arabské jaro. Prozápadní diktátoři v Tunisku a Egyptě padli, protizápadní diktátoři v Líbii a Sýrii bojovali. Kadáfi v Líbii padl na podzim 2011 a země se propadla do chaosu. Asad v Sýrii bojoval velice krvavě, ale udržel se s pomocí Ruska a Íránu až do konce roku 2024, když opozice zvítězila a on uprchl do Ruska. V důsledku Obamova stažení z Iráku a občanské války v Sýrii vznikl na východě Sýrie a na severu Iráku v roce 2013 takzvaný Islámský stát, krvavá a fanatická entita, která dokonce v roce 2014 dobila druhé největší irácké město, a to největší na severu země, Mosul. A jejich vůdce Al-Baghdadi se vyhlásil za chalífu Ibrahima. Islámský stát byl poražen v roce 2017 Američany, Kurdy a iráckou armádou a jeho zbytky definitivně zlikvidovány v roce 2019. V té době se prezident Trump rozhodl opustit Afghánistán a dohodnout se s Talibánem. Jeho nástupce v roce 2021 Joe Biden v tom s Trumpem souhlasil a Afghánistán chaoticky, předčasně a katastrofálně opustil v srpnu 2021. Záběry úprku Američanů z Kábulu připomínaly jejich úprk ze Saigonu v jižním Vietnamu v dubnu 1975 a to povzbudilo všechny odpůrce USA ve světě, včetně ruského Vladimíra Putina k jeho otevřené agresi proti Ukrajině v únoru 2022. Vůdce Al-Kaidi Usáma bin Ládin byl zabit americkým komandem na jaře 2011 z Pakistánu. Jeho nástupce Ayman Zawahiri byl zabit americkým dronem v létě 2022 v Afghánistánu. Co je to ale islamismus, neboli politický islám? Americký expert na islám Daniel Pipes zdůrazňuje, že islamismus je nikoli původní tradiční islám, nýbrž novotvár inspirovaný evropskými totalitarismy. Je to totalitní forma naroubovaná na islámskou látku. Je možný demokratický socialismus? Ano, sociální demokracie. Autoritářský socialismus? Ano, Chávez ve Venezuele. Totalitní socialismus? Jistě, to byl sovětský komunismus. Stejně tak, demokratický nacionalismus? Ano, de Gaulle ve Francii. Autoritářský nacionalismus? Franco ve Španělsku. Totalitní nacionalismus? Hitler v Německu. Islám a demokracie? Ano, nejlidnatější islámská země na světě je Indonésie a ta je demokracií. Islám a autoritářský režim? To jsou tradiční monarchie jako Maroko, Jordánsko a Emiráty v Zálivu. Islám a totalitarismus? To byli Bin Ládin a Al-Kaida, to je islamismus. Podle Pipese 15% z 30 milionů muslimů přistěhovaleckého původu v Evropě souhlasí s cíly Bin Ládina, islámským náboženským právem šaria pro všechny, muslimy i nemuslimy. A třetina z nich, tedy 5% všech, souhlasí i s prostředky Bin Ládina, tedy zabíjením jinověrců. 15, potažmo 5% je malá menšina. Jen menšina evropských muslimů jsou islamisté. Ale 5% z 30 milionů je 1,5 milionu. Po Evropě tedy chodí 1,5 milionu lidí, kteří vám chtějí uříznout hlavu. To je o 1,5 milionu více, než je zdrávo.
8: Komentářový blok o čtvrtstoletí od událostí 11. září uzavřel ředitel Občanského institutu a politický komentátor Roman Joch.
2: Posloucháte Názory a argumenty. Aktuální události tak, jak je vidí ti nejlepší komentátoři. Poslechněte si je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
8: Vrátíme se na domácí politickou scénu. Osleplý premiér na cestě za prozřením, tak nazvala svůj dnešní komentář dlouholetá komentátorka Rádia Svobodná Evropa i Českého rozhlasu Lída Rakušanová.
11: Agrofert nevlastním, už ho nikdy vlastnit nebudu a nemám z něj žádný prospěch, tvrdí Andrej Babiš kolem dokola a tváří se, jako by se ho fakt, že Evropská komise o tom silně pochybuje, vůbec netýkal. Jenže posláním Evropské komise je mimo jiné hlídat peníze unijních poplatníků. Peníze, bez kterých by se Agrofert, vypiplané dítě Andreje Babiše, evidentně neobešel. Podle dostupných údajů obhospodařuje dnes kolem 133 tisíc hektarů zemědělské půdy a patří tudíž mezi významné příjemce unijních zemědělských dotací i v evropském měřítku. A právě proto je tak důležité zaručit, že Andrej Babiš ve funkci premiéra, v níž rozhoduje i o zemědělských dotacích, nebude mít vůbec žádnou šanci Agrofert upřednostňovat. Premiér trvá na tom, že je všechno v pořádku, protože Agrofert uložil do takzvaného slepého svěřenského fondu a tudíž o něm neví. Jenže jeho soukromý fond je slepý jen na jedno oko. Má sloužit k zachování majetku s cílem předat ho potomkům. Tím pádem může mít Andrej Babiš i nadále osobní ekonomický zájem na jeho hodnotě. Doopravdy slepý svěřenský fond totiž neznamená jen to, že politik přestane být z právního hlediska vlastníkem. V Americe na to existuje úřad pro vládní etiku. Podle jehož pravidel musí nezávislý správce vložený majetek zpravidla prodat, aniž by politik věděl, kolik za to správce utržil a co za to následně koupil. Teprve tyto nové investice jsou považovány za skutečně slepé. Agrofert jako konkrétní podnik zůstává naproti tomu uvnitř rodinného fondu. Jistě, nejsme v Americe. Takže v parlamentu se teď chystá ohledně střetu zájmů novela, podle níž by se kromě zkrácení doby pro zpětné vymáhání neoprávněně vyplacených dotací z 10 na 4 roky vztahovaly veřejné dotace a zakázky jen na úřady přímo podřízené konkrétnímu ministerstvu. Což v praxi znamená, že by byl Andrej Babiš ve funkci předsedy vlády co do střetu zájmů automaticky z obliga. Lze si snadno domyslet, co by to znamenalo ve zdejších poměrech. Zbývá dodat, že zmíněná novela by se vztahovala jen na zákony České republiky. V Bruselu by to nezabralo skoro určitě.
8: Uzavřela dlouholetá komentátorka Rádia Svobodná Evropa i Českého rozhlasu Lída Rakušanová. Jak velká je možnost, že se ruská společnost zbouří proti krokům svého vedení? O tom ve svém komentáři uvažuje Alexandr Mitrofanov ze serveru Novinky.cz.
12: Při debatách o ruských událostech často dostávám otázku, proč se tamní obyvatelstvo nevzbouří proti tomu, co se v zemi děje. Obzvláště se nesetkává s pochopením pasivita Rusů tváři v tvář viditelnému zhoršování jejich životní úrovně. Země, a to i nejobyčejnější lidé bez vyššího vzdělání a se skromným sociálním postavením, si za předchozí léta zvykla používat internet tak, jako jejich rodiče používali rozhlas a televizi. Tento stav si pochvalovali, protože přes místní sítě jako Vkontakte či Odnoklasníky a také přes zahraniční Facebook, Telegram, Instagram a WhatsApp uskutečňovali nejen komunikaci s rodinou a přáteli, ale také reklamu, prodeje svých výrobků a koupy zboží a služeb. Poté, co v Íránu zabili místního vůdce a Putin měl dostat zprávu, že si to Izraelci zařídili pomocí internetu, došlo v Rusku k prudkému zhoršení dostupnosti sítí a jednu dobu nebyl internet k dispozici vůbec. Už předtím byl zakázán Facebook, Instagram a Twitter, omezeny byly funkce WhatsAppu a Telegramu a nakonec nefungovaly ani domácí, tajnou službou a Kremlem schválené, protože přísně kontrolované platformy. Totéž se týkalo nákupu a prodeje zboží a služeb přes internet. Ceny rostly a rostou stále. Vypukla benzínová krize, která s výjimkou Moskvy trvá dodnes. A samozřejmě nelze vynechat smrt tisíců mužů ve válce Ruska proti Ukrajině. Zdálo by se, že se nahromadilo dost příčin, aby se ruským obyvatelstvem šířila nespokojenost se situací, do které se dostalo. Objektivně je třeba uznat, že se tu a tam objevují, právě ve virtuálním prostoru, protesty jednotlivců, které obvykle mají podobu krátkých videí, v nichž dotyčný nebo dotyčná více či méně jadrně ventilují své negativní pocity. Jde ale skutečně o jednotlivé výkřiky. Celkově ovšem zapracoval postup, který je po staletí zakotven v genech obyvatel Ruska, kteří nebyli a nejsou zvyklí žít, ale pouze přežívat. Zablokování či stížení internetu neřeší požadavky na vládnoucí moc, ale tím, že si osvojí VPN. U benzínek stojí mnohahodinové fronty, v nichž se vždy najdou dobrovolníci, kteří samozvaně udržují pořádek a pořadí. Vládnoucí moc to nijak neohrožuje. Stejně tak si Kreml ani místní úředníci nic nedělají z četných kolektivních videí, ve kterých zní jediná prosba Putine, pomoz. Putin nemá čas. Je zcela ponořen do války s Ukrajinou a plánu na další Drang nach Westen. Protesty v ulicích to už nikoho ani nenapadne. Početných odsouzených lidí i kolem 70. Na léta v lágru, za lajky v sociální síti či nahlas puštěnou ukrajinskou píseň. Klid na Putinovu práci hlídá téměř 400-tisícová Rosgvardia. A co volby, může se zeptat posluchač z hýčkany demokracií. V Rusku jsou však volby jen divadlo v režii Kremlu. Právě teď na jeho příkaz zakazují soudy po celé zemi před nadcházejícími volbami do státní dumy účast kandidátů, kteří by chtěli mír.
8: To bylo okénko do Ruska Alexandra Mitrofanova ze serveru novinky.cz. Z dnešních názorů a argumentů zbývá jen pravidelná závěrečná glosa. Jako každý pátek ji připravila hudebnice a publicistka Eva Turnová.
13: Nedávno mi zavolal kamarád z Bystřice pod Hostýnem. Nemohla by ses prosím tě zeptat Davida Černýho, jestli by u nás nepostavil sochu ananasů. Hráli jste přece na odhalení tého Kafkovy hlavy v Americe, ne? No jo, ale to už je dávno, odpověděla jsem. Stejně jsem Davidovi zavolala. Nechtěl bys udělat pro Bystřici sochu ananasu? No to fakt nechtěl. Ale stav se na Kanárech, kde teď žiju. No a co, ty nemáš rád ananas? Mám, moc. Od té naší Ameriky hlavně v piňa koládě. Před 20 lety jsme totiž jeli s kapelou hrát na odhalení Davidovy sochy Metalmorphosis do městečka Charlotte v Severní Karolíně. Koncert měl proběhnout v obrovském plastikovém šapito, ve kterém byly rozmístěné rautové stolky se spoustou dobrot. Na stropě zářily křišťálové lustry, které ke gumovým stěnám vytvářely pěkný kontrapunkt. Přiletíme a hned se jdeme mrknout na sedmidílnou sochu, která si hoví ve fontáně. Díly se neslyšně otáčejí kolem své osy, v jednu chvíli se spojí a vznikne hlava připomínající Kafku. David tvrdí, že je messageless, neboli bez poselství. Zajímavé je, že díky japonskému čidlu může sochu řídit až z Prahy. Další čidlo způsobí, že když se k soše přiblížíte, schytáte gejzír vody do obličeje, takže zábava rozhodně nevázne. Před koncem koncertu mi praskne déčko a tak slezu z pódia a doubám do ústřic. Když se ke mně přitočí starší obtloustlý muž. Nezahráli byste si někdy u mě na zámku? Vypadá jako typický člen holubí letky. Ani ne, díky, my už jsme z toho lítání dost unavený. Přesto mi vnutí papírek s telefonním číslem. No, to je asi jediný zámecký pán na světě bez vizitky. Říkám si a po chvíli se mi ho konečně podaří setřást. Ráno u snídaně se číšník ptá. Tak co si dáte? Piňa koládu, řeknu. Ano, jistě, hned to bude. Pan hrabě Arko nám kladl na srdce, že si můžete přát cokoliv, usměje se číšník. Jaký hrabě? Ptám se. No hrabě Arko, to je ten chlap, co do tebe včera hučel. Patří mu půlka města a koupil tu sochu. Psal ti nějaký vzkaz s propiskou na papírek, říká David. To by mě zajímalo, co ti chtěl. Házím oko do tašky, papírek nikde, takže jsem stejně jako socha messageless. Nevadí, stejně máme toho lítání už Arko rád, směju se. No, v Bystřici bude nakonec místo ananasu stát židle, a na nás si David vzpomene, až bude sedět na Kanárech a pít piňa koládu.
8: Glosou Evy Turnové končí páteční názory a argumenty. Za všechny kolegy, kteří pořad připravili, přeje příjemný poslech dalšího programu Českého rozhlasu Plus Petr Švárc.
2: Jste na opačném konci světa, na služební cestě nebo dovolené a nechcete se vzdát oblíbeného programu Českého rozhlasu Plus? Stačí počítač s internetem nebo mobil s daty. Na stránce plus.rozhlas.cz nebo v aplikaci Můj rozhlas vám program Plusu naservírujeme kdykoliv a kdekoliv. A nezapomeňte na profily Plusu na sociálních sítích. I tam je totiž Český rozhlas Plus. Tři hodiny. Český rozhlas Plus. Zprávy.
4: Američ Američané si připomněli 25 let od nejhorších teroristických útoků na svém území. Knihovna Václava Havla mění název. Jméno prvního českého prezidenta ponese jiná instituce. Liberec v hokejové lize mistrů porazil po nájezdech dánský Herning. Plzeň vyhrála ve Friburku. A bude oblačno až polojasno, ojediněle přehánky. Nejvyšší teploty do 23 stupňů, na horách kolem 14.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
4: Spojené státy si připomněly čtvrt století od nejhorších teroristických útoků na americkém území. Islámští radikálové tehdy unesli 4 letadla, 2 z nich narazila do Světového obchodního centra v New Yorku. Americký prezident Donald Trump na pietě v budově Pentagonu řekl, že po 11. září 2001 se svět navždy změnil a že Amerika na oběti útoků nikdy nezapomene.
14: Trump připomněl osobní příběhy lidí, kteří po útocích v New Yorku i Washingtonu ztratili své blízké. Mluvil o generaci, kterou poznamenala válka proti terorismu. Ta podle něj pokračuje v Íránu, který označil za největšího sponzora terorismu na světě. O válce s Íránem mluvil i ministr obrany Pete Hegseth. Řekl, že tam američtí vojáci pokračují v boji, který začal před 25 lety. Bezprostředně po útocích teroristů z Al-Kaidy zemřeli téměř 3000 lidí. Další tisíce zemřeli na následky neštěstí. Jiří Kordík, Radiožurnál.
4: V severofrancouzské Normandii mezi městy Rouen a Cannes vykolejil vlak přepravující zhruba 180 cestujících. Nejméně 20 lidí je zraněných. Místní prefektura aktivovala krizový plán pro událost s větším počtem obětí. Příčina nehody zatím není známá. Provoz na trati je dočasně přerušen. Knihovna Václava Havla ponese nové jméno první prezidentská knihovna. Respektuje tak přání vdovy po ex-prezidentovi Dagmar Havlové. Ta odvolala souhlas s užíváním Havlova jména. Předcházely tomu spory mezi zaměstnanci a tehdejším ředitelem knihovny Tomášem Sedláčkem. Podle Havlové teď bude jméno Václava Havla používat jiná instituce.
15: Licenci jsem už bezúplatně svěřila jinému subjektu, kterému důvěřuji. Projekt plánujeme slavnostně představit na křtu lavičky Václava Havla 20. září.
4: Beznojmě pokračuje 41. ročník historického vinobraní. Jeho součástí jsou koncerty, ohňostroj, vystoupení historického šermu, rytířské turnaje a taky tradiční průvod o 400 členech. Ten městem projde dnes odpoledne. Ústřední postavy Jana Lucemburského a Elišky Přemyslovny letos nově doplnila i postava princezny. Vysvětluje ředitel pořádající organizace Znojemská beseda Jaroslav Chaloupecký.
16: Bude uzavřena celá městská památková rezervace, kde najdete na 14 různých programových scén, které se budou věnovat historickému programu, nebo jsou to scény vyloženě hudební. Ve městě narazíte i na Maashausy v průjezdech a dvorech měšťanských domů.
4: Letošní vinobraní připomíná i 800. výročí povýšení Znojma na královské město. Hokejisté Plzně vyhráli v lize mistrů na ledě švýcarského Friburgu 4-2 a uspěli i ve třetím utkání v soutěži. Premiérovou výhru si naopak připsal Liberec. Dánský Herning porazil 2-1 po samostatných nájezdech, pokračuje trenér Bílých tygrů Jiří Kudrna.
17: Tak po měsíci domácí zápas, takže jsme se na něj těšili samozřejmě. Chtěli jsme utkání určitě vyhrát. Mrzí nás, že nebereme výhru v základní hrací době. Myslím si, že jsme tam měli svých příležitostí brankových dost, že škoda, že jsme neodskočili na víc než jednogólovej náskok. A samozřejmě ta koncovka, vy svoje přesilovky nevyužijete a pak z tý jedný dostanete.
5: Omezení na D1 za Souticemi a v Praze opět v provozu Letenský tunel. Na D1 z Brna do Prahy počítejte s omezením za odbočkou na Kutnou Horu. Na 63. kilometru je kvůli opravě vozovky uzavřený pravý pruh. Kolony čekáme až během dne, pracovat se tam bude až do neděle. Na silnici 43 z Brna do Svitav vás zdrží omezení za Bořitovem na Blanensku. A kvůli stavbě jsou uzavřené dva jízdní pruhy. Volný je pouze jeden pruh, kterým se projíždí Kyvadlově. V Praze opět projedete Letenským tunelem. Provoz byl několik hodin zastavený kvůli poruše technologií. A teď už je to v pořádku a tunel je v provozu. A na nehodu pozor v Duchcově na Teplicku, na silnici do Litvínova v Osecké ulici. Osobní auto narazilo do dvou dalších vozidel. A na vozovku vytekly kapaliny. Čekejte pohyb lidí na vozovce. Na hradě ji zpomalte. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
18: Dnes čekáme polojasno až oblačno, hlavně v Čechách, ojediněle přehánky. Na Moravě a ve Slezsku se ráno můžou objevit taky mlhy. Nejvyšší teploty je 19 až 23 stupňů Celsia, na severovýchodě kolem 17 a na horách většinou kolem 14 stupňů. To byly zprávy.
2: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
19: Jak na teroristické útoky z 11. září 2001 reagovali ve vysílání Českého rozhlasu novináři, duchovní, politolog či sociolog? Jaká ve vysílání zazněla přímá svědectví? A kdy se začalo mluvit o konkrétních pachatelích útoku? Z archivních nahrávek 11., 12. a 13. září vybral a uvádí Pavel Hlavatý.
2: Archiv Plus.
19: Prvním rozhlasovým pořadem, který reagoval na útoky z 11. září, byl diskuzní kulatý stůl Radiofóra. Úvodní vstup Jana Šmída, bývalého zpravodaje Českého rozhlasu ve Spojených státech, ilustruje informační chaos, který panoval v době, kdy teroristický útok vlastně ještě probíhal.
20: V každém případě si můžeme udělat obrázek, co se vlastně stalo. Vypadá to, že útok byl veden především na dvou frontách. Za prvé teroristé se pokusili unést letadla a to se jim podařilo, protože tři letadla už úmyslně havarovala v New Yorku a hlavně především narazila další tři letadla v New Yorku do symbolu Spojených států, dále si to tak říct, do budov Světového obchodního centra a podle posledních zpráv další letadlo, pokud se nepletu, tak sedmé je v tuto chvíli ve vzduchu a je také uneseno. To znamená, lze předpokládat, že může zasáhnout další důležitou budovu ve Spojených státech. Jinak ty útoky se samozřejmě také soustředily ve Washingtonu na Pentagon, ministerstvo zahraničí i na budovu kongresu. V tuto chvíli v New Yorku panuje velký chaos, protože nefungují mobilní telefony, to znamená, nelze se s pomocí mobilního telefonu dovolat, protože ten hlavní satelit byl právě na vrcholu Světového obchodního centra.
19: V diskusi, ze které posloucháme ukázky, hovořil také politolog Roman Joch. Zmínil paralelu, která pak byla velmi často v souvislosti s útoky z 11. září uváděna.
21: Po 60 letech se zopakoval Pearl Harbor, můžeme konstatovat. První Pearl Harbor byl veden čistě na vojenské cíle, nyní teroristé, americké civilní obyvatelstvo učinilo cílem svých útoků. Nyní je na východním pobřeží 4/12, na západním 4/9, nevíme ještě, jak budou útoky pokračovat, zatím byly omezeny pouze na východní část Spojených států.
19: Součástí diskusního pořadu Radiofóra bylo i telefonicky zprostředkované přímé svědectví investičního bankéře Ondřeje Valenty, který v té době pracoval v New Yorku.
22: Přesně asi 7:45 jsme vyšli z našeho hotelu, který je asi 400 metrů od Twin Towers. A to už nám řekl, že náš dole, co se ten portér nám řekl, že vybuchla bomba ve World Trade Center, tak jsme vyšli ven a nevypadalo tak strašlivě, ale až potom jsme se vlastně dověděli, že z druhé strany ze severu do toho nalítnulo velký letadlo. A takže jsme stáli na ulici asi 3-4 bloky od Twin Towers a asi 10 minut jsme se dívali, byla ta hrozná scéna, protože lidi skákali z nejvyšších pater, ze stýho patra. Jsme viděli padat lidi a každý, byla to strašná hrůza. Najednou jsem se ohlídnul přes rameno a vidím další letadlo, to už jsem si připadal jak v nejhorším filmu, strašně špatném filmu. No. To letadlo to přímo napralo do té druhé věže. To úplně ta věž to spolkla, to letadlo a obrovská rána a najednou všichni začali utíkat a no, byla to hrozná scéna.
19: Dalším diskutujícím byl Pavel Pecháček, ředitel Rádia Svobodná Evropa, které bylo v době vysíláníž součástí Českého rozhlasu. Ten již v době probíhajícího útoku vyslovil zásadní hodnocení.
23: My si v téhle chvíli ještě ani zdaleka neumíme uvědomit konsekvence toho, co se vlastně dneska stalo. 11. září 2001 z části mění náš svět.
19: Politolog Roman Joch předestřel alespoň základní fakta o novodobém terorismu a srovnal útoky z 11. září s předchozími teroristickými ataky.
21: První Teroristické útoky vůči civilistům začaly začátkem 70. let, měly podobu únosu letadel a jejich vyhazování do vzduchu. V polovině 80. let se to opakovalo, v Paříži vybuchovaly bomby na bulvárech, ale toto je něco jiného. Toto je, co se týká koordinace a hrůzné názornosti, která působí na obrazotvornost Američanů a vlastně celého světa. Je to zatím nejfantastičtější útok vůči civilistům, jakého se teroristé dopustili.
0: Roman Joch se v diskusi zamýšlel i nad tím, jak asi mohly být teroristické útoky provedeny a jak se ukázalo, nebyl daleko od pravdy. Nastínil také dvě možné reakce Spojených států na teroristický útok.
21: Bezpečnostní opatření na letištích byla považována za relativně úspěšná až doteď. Je otázkou, jakým způsobem se teroristům povedlo dostat zbraně na palubu a tak přinutit posádky. Ono je to těžko představitelné, například co se stalo v New Yorku, že přinutili piloty k nasměřování letadla do mrakodrapu. Já se dokonce domnívám, že to už nebyli piloti toho letadla, protože kdyby viděli, že tak či onak zemřou, tak by to nasměřovali do řeky Hudson například. Je dost možné, že to už byla letadla pilotována teroristy. Jinými slovy, museli zabít ty piloty nebo je určitým způsobem paralyzovat. Byli to profesionálové. Co to udělá se světem, je otázka.

0: je reakce prezidenta Spojených států.
1: Celý svět zatajil dech, teroristé zaútočili na srdce Ameriky. Dvě pravděpodobně unesená civilní letadla Airbus a Boeing narazila v New Yorku do dvou věží Světového obchodního centra v době, kdy tam začínalo pracovat na 50 tisíc lidí. Obě 110 metrů vysoké věže se poté zřítily. Krátce na to spadl v blízkosti Pentagonu ve Washingtonu další letoun. Podle svědků došlo k mohutné explozi a následnému požáru. Část budovy amerického ministerstva obrany je v troskách. Před ministerstvem zahraničí vybuchla bomba ukrytá v autě. Bílý dům a další úřadovny byly evakuovány. V New Yorku si výbuchy podle starosty Giulianiho vyžádali obrovský počet obětí. Jak uvádějí agentury, při zřícení druhého zmrakodrapu byly troskami zaveleni i zasahující záchranáři. V západní části amerického státu Pensylvánie se dnes zřítilo velké osobní letadlo. Uvedli to zástupci letiště v okrese Somerset, v jehož blízkosti stroj spadl. Letiště je asi 130 kilometrů od Pittsburghu. Podle tamních úřadů, na které se odvolává agentura AFP, šlo o Boeing 747 na lince Chicago-New York. Okolnosti neštěstí, které následuje po vlně teroristických útoků v New Yorku a ve Washingtonu, nejsou zatím známé. Krátce po katastrofě vystoupil v Bílém domě s prohlášením americký prezident George Bush. Today we've had a national tragedy. Dnes došlo k národní tragédii. Dvě letadla narazila do budov Světového obchodního centra v důsledku teroristického útoku na naši zemi. Mluvil jsem s viceprezidentem, s guvernérem New Yorku, s ředitelem FBI. Postaráme se o oběti a jejich rodiny a využijeme všechny možnosti k vyšetření tohoto zločinu. Terorismus vůči naší zemi nebude tolerován.
0: Další ukázky pocházejí z publicistického pořadu Ozviny dne, a to stále ještě z 11. září 2001. Nejprve přehled událostí.
2: Dvě unesená dopravní letadla narazila nejprve během 18 minut do budov Světového obchodního centra, takzvaných Twin Towers v New Yorku. Podle policie byla obě letadla unesena z Bostonu. Jeden stroj patřil společnosti American Airlines a letěl z Bostonu do Los Angeles. Podle pilota, který se v okamžiku katastrofy nacházel nad New Yorkem, byl prvním z letadel Boeing 767, který narazil do severní části jižní věže. Další minuty připomínaly apokalypsu. Jedna po druhé se zřítily horní části obou věží. Jaké hororové scény se odehrávaly uvnitř budovy, v níž podle CNN pracuje 40 tisíc lidí, se můžeme jen domýšlet. Záchranáři, mezi nimi 14 tisíc hasičů, se překonávali ve snaze zachránit lidi uvězněné v Twin Towers. O něco později narazilo další letadlo buď do budovy nebo těsně vedle budovy amerického ministerstva obrany ve Washingtonu. Část Pentagonu byla podle našich informací úplně zničena.
0: Již v prvních hodinách po teroristických útocích byla vyslovena klíčová otázka. Kdo za touto sofistikovanou akcí stojí?
3: Už se také spekuluje nad původcem teroristického činu. V Londýně se objevil novinář, který tvrdí, že před 3 týdny hovořil s mezinárodně hledaným zločincem Usama bin Ládinem. Co ten žurnalistovi údajně řekl, doplňuje zpravodaj Milan Friedrich.
4: A prý Usama bin Ládin říkal tomuto arabskému novináři, který se jmenuje Abdel Bari Atwan, už před 3 týdny, že on a jeho následovníci v nejbližší době vykonají neuvěřitelný a nevídaný čin na americké zájmy za jeho podporu Izraele.
0: V pořadu Ozvěny dne z 11. září zazněly také základní informace o zasažených budovách.
5: Projekt Světového obchodního centra se zrodil na začátku 60. let. Výkopové práce začaly o 6 let později. Vytěžená zemina byla nasypána do řeky Hudson a rozšířila Manhattan o 10 hektarů plochy. V roce 68 přikročili dělníci k montáži ocelové konstrukce. Spotřebovali na ní přes 200 tisíc tun oceli. Obě věže měly 110 pater a dosahovaly do výšky 411,5 metru. Ve 107. poschodí byla restaurace nazvaná Okna do světa a o poschodí výše vyhlídková plošina. Prostory Světového obchodního centra obývalo na 400 firm z 60 zemí, které se věnovaly především obchodním činnostem, celním, bankovním, pojišťovacím a dopravním službám. Ve Světovém obchodním centru pracovalo na 50 tisíc lidí, dalších 80 tisíc tam denně přicházelo, ať už za obchodem, nebo jako návštěvníci mnoha restaurací, nebo jako turisté. Centrum ročně navštívilo na 1,5 milionu turistů, rychlový tah je za necelou minutu vyvezli na vyhlídkovou plošinu do výšky 400 metrů.
6: Posloucháte Archiv Plus. Osobnosti a události ve zvukových vzpomínkách. Premiéra v pátek po 8. večer na Plusu.
0: Zpravodajství odvysílané druhý den po útoku, tedy 12. září 2001, obsahovalo další informace i přímá svědectví.
1: 9 lidí dnes vyprostili záchranáři z trosek obou mrakodrapů Světového obchodního centra v New Yorku. S výjimkou Manhattanu ale město funguje. Potvrzuje to generální konzul České republiky ve Spojených státech Petr Gandalovič.
7: New York funguje, veřejná doprava funguje, ať to jsou metro nebo autobusy. S výjimkou

0: samozřejmě té letecké dopravy. Na jižním cípu Manhattanu ovšem to vypadá zcela jinak. Tam skutečně pořád panuje prakticky válečný stav. Některé z těch požárů se nedaří zvládat a nejhorší je to, že tam vlastně pod těmi troskami ještě pravděpodobně jsou živí lidé. To znamená, že ty trosky se odklízejí pomalu a opatrně.
1: Americký prezident George Bush označil včerejší teroristické útoky v New Yorku a Washingtonu za válečný akt. Zdůraznil, že pachatelé nebudou do konce svého života v bezpečí. Letecká doprava nad Spojenými státy bude znovu obnovena dnes v 18 hodin našeho času. Finanční trhy v USA by se měly znovu otevřít už zítra.
2: Pořadu Ozviny dne z 12. září zazněla i telefonická reportáž zpravodajky Českého rozhlasu ve Spojených státech Olgy Krupauerové.
3: V západní straně Pentagonu zeje obrovský kráter, který prorazil letoun společnosti American Airlines. Jeho štrup leží uprostřed hvězdicovité budovy Ministerstva obrany. Boeing 757 se 64 osobami na palubě unesli neznámí teroristé krátce po startu z letiště v nedalekém Dallasu. Záchranáři odhadují počet obětí na životech v budově Pentagonu na několik set. Tady ve Washingtonu, kde unesený letoun Boeing 757 narazil do budovy Pentagonu, se situace uklidnila, i když z Pentagonu 20 hodin po nárazu stále stoupá dým a jsou samozřejmě nadále pohřešovány osoby. Školy v New Yorku jsou dnes zavřené, nevybírají se ani schránky. Do ulice měst dnes nastoupí Národní gardy a jižní část Manhattanu je i nadále uzavřena. Zatím viníci nejsou známí, i když první určitý konkrétnější náznak přišel z bostonského listu Boston Herald, který dnes píše, že úřady v Massachusetts identifikovali 5 arabských mužů jako podezřelé z útoku. Podle listu úřady zajistily na bostonském letišti vypůjčený vůz, ve kterém našli pilotní manuály v arabštině. Dva z mužů, kteří byli na palubě uneseného letadla, které narazilo do Světového obchodního centra, měli podle listu pasy Sjednocených arabských emirátů. Podle zatím kusích zpráv byli teroristé na palubách všech 4 letadel ozbrojeni noži. To ovšem nejsou oficiální zprávy. Americký prezident George Bush ve svém projevu zatím nespekuloval o žádném pachateli, i když zdroje z Bílého domu naznačují, že za útokem zřejmě stojí hledaný terorista Usáma bin Ládin. FBI tím vylučuje, že by útoky byly dílem domácího terorismu, jako například pomový útok na vládní budovu v Oklahoma City.
2: V Ozvinách dne zaznamenali 12. září také reakci našich občanů i významných osobností na teroristický útok ve Spojených státech.
4: Od časných ranních hodin nosí Češi květiny před americkou ambasádu v Praze. Vyjadřují tak soustrast s oběťmi včerejšího teroristického útoku proti Spojeným státům. Před americkým velvyslanectvím byl Robert Mikoláš.
5: V rámci přijatých bezpečnostních opatření už při vjezdu do ulice Tržiště, kde ambasáda sídlí, kontrolují policisté všechna přijíždějící auta. Hlídají i před samotným velvyslanectvím, kam však přicházejí hlavně ti, co chtějí Američanům vyjádřit soustrast. U vchodu tak neustále přibývají květiny. Lidé bez rozdílu věku a pohlaví zapalují u cedulky, cítíme s vámi svíčky. Jejich pocity jsou prakticky stejné.
6: Je mi nesmírně líto, co se stalo. Je mi líto nevinných obětí a hlavně těch pozůstalých.
7: Já nemůžu mluvit, je mi z toho smutno, protože s těma lidma cítím.
8: Jsem úplně v šoku. Je to veliká změna pro lidstva a proto není žádná omluva, proto prostě není nic. Je to šokující zjištění pro celý lidstvo, pro jeho budoucnost.
9: Je to otřesný, přijde mi to jak z nějakého, fakt jak nějaký špatný sen.
5: Mnozí, ať už muži či ženy, neskrývají své dojetí.
10: Je to něco hroznýho.
11: Je mi to strašně líto.
5: Krátce před 10. hodinou položil květiny před velvyslanectvím Spojených států amerických i prezident České republiky Václav Havel, který teroristickou akci jednoznačně odsoudil a označil ji za útok na lidskou svobodu a demokracii.
12: Začaly znět zvony všech pražských kostelů. Zármutek nad oběťmi teroristických akcí ve Spojených státech amerických mohou věřící různých vyznání vyjádřit i na ekumenické bohoslužbě, která, jak Českému rozhlasu řekl kardinál Miloslav Vlk, bude v sobotu od 17 hodin v katedrále svatého Víta na Pražském hradě.
13: Svět se změnil tímhletím šokem, tím, že se stalo něco, co otřáslo jistotou moderního, technicky obrovsky vybaveného člověka. A to uvědomění najednou, že vlastně při vší technice a vědě jsme ohroženi, při vší globalizaci, že je tady ještě globalizace zla, globalizace nenávisti a ta, že může lidstvo při vší globalizaci pozitivní zahubit.
2: Ozvěny dne ze 13. září 2001 už informovali o pachatelích útoku.
5: Cílem útoků teroristů měly být i Bílý dům a letadlo prezidenta Air Force One. FBI už také zadržela osoby, které nyní v souvislosti s atentáty vyšetřuje, ale americká vláda zatím nepřipisuje teroristický čin žádné osobě nebo specifické skupině, i když se nejčastěji skloňuje jméno Usáma bin Ládin. Podrobnější informace má naše stálá zpravodajka ve Spojených státech Olga Krupauerová.
3: Spojené státy zatím ani nezvažují odvetu. Agenti FBI zadrželi v Bostonu, Rhode Islandu a na Floridě několik osob za účelem výslechu. FBI údajně zná už jména všech únosců. Nejméně dva z teroristů prošli výcvikem pro pilotování Boeingů v letecké škole ve Vera Beach na Floridě.
2: 13. září už zaznívaly informace, které do určité míry předjímaly americkou vojenskou reakci na teroristický útok.
4: Odvetný útok na Afghánistán je jednou z možností, které zvažuje Severoatlantická aliance, pokud se prokáže, že za útoky stojí Usama bin Laden. Ten se skrývá právě v Afghánistánu pod ochranou vládního hnutí Taliban. Podle agentury Reuters to prohlásil nejmenovaný britský činitel. Obyvatelé v Kábulu už prý začali v obavách před americkým útokem budovat zákopy. Z města už odešli všichni zaměstnanci OSN a dalších zahraničních humanitárních organizací. Kábul opouští také obyvatelé arabského původu.
2: Také 13. září 2001 byl odvysílán diskusní kulatý stůl Radiofóra. O změnách, které mohou následovat po teroristických útocích, hovořil sociolog Ivan Gabal.
10: Trochu si uvědomíme blízkost rizik. To je první věc, rizik, která nás můžou zasáhnout nikoliv jako stát, což bylo, jak si to takové to tradiční ohrožení, jemuž čelím tím, že mám armádu, policii a tak dále, ale jako jednotlivý občan, který prostě se dostane zcela nezaviněně do situace, která může skončit katastrofou. To je první věc. My jsme se dostali před 10 lety do atmosféry a do situace komfortního bezpečí, kterou vyjíma běžné kriminality, prostě jako skutečně pro nás byla osvěžením a užíváme si, je to hodnota a tak trošku jsme nechtěli vnímat některá rizika, která se okolo nás hýbala a přitom jsou pár set kilometrů od nás. Jezdíme do Chorvatska k moři a tak jako projedeme tu část pod Karlovacem dolů a snažíme se to nevidět a neuvědomujeme si, že za Bosánským mostem je prostě zóna, kde toto je nám blízko. Takže to je první, myslím si, že ta otázka těch rizik a vpletenosti mého každodenního života do globálního dění. Já tady mám před sebou výsledky výzkumu Mediánu ze včerejška, tam je vidět ten pocit toho ohrožení, že se nás to dotýká. Ta propojenost světa i v bezpečnosti až dosud byla spíše otázkou expertů, vojáků, zpravodajců a podobně. Teď všichni vidí, že jestliže tyto instituce nebudou fungovat, že se to dotkne i mě. To je, řekl bych, ta další. Všichni, kteří pochybovali o tom, že třetí tisíciletí bude tisíciletím nových rizik, to znamená zejména těch asymetrických terorismů, tak teď to pociťují a myslím si, že ty představy o katastrofách spjatých jako s proliferací hromadných zbraní hromadného ničení a podobně nejsou nereálné. A třetí, já si myslím, že se změní některé prvky životního stylu, už jsem se o tom bavil s některými známými, prostě ta otázka, zda bude pokračovat vývoj urbanismu takovýmhle způsobem, je prostě pro mě velmi legitimní a prostě zda nedojde k tomu, že se zase trošičku odevřeme venkovu, přestaneme prostě vytvářet ty šíleně koncentrovaný prostory a města a urbání, které jsou skutečně odevřený a nedají se uhájit v tomhle smyslu v odevřených společnostech.
2: Duchovní pohled v diskusi prezentoval evangelický farář Miloš Reichert.
11: Nemám za to, že by události sami měnily člověka. Důležité je, jak člověk sám ve své duši ty události zpracovává, co z toho udělá. Ale historie nás učí tomu, že lidé se většinou přímo nějakým zásahem, byť téměř apokalyptickým, nějakou katastrofou, nemění. Prostě mají nějakou prudkou reakci, spanikaří nebo se projeví i na chvíli pocit nějakého souručenství a ten může zase odplavat kamsi. A málo kdy, nebo málo komu se stane, že z nějakých i otřesů skutečných velikých vyvodí nějaké poučení. Filozof Patočka připomínal, že první světová válka byla takovou vlastně apokalypsou, která zjevila pravdu o Evropě, třeba o jejich sebevražedných tendencích, ale málo komu bylo dáno to pochopit. Většinou zůstali před branami. Takže já si neslibuji od žádné události, natož od katastrofy, nějakou změnu lidského smýšlení. Lidské nitro se mění nějak jinak, prostě nějakými jinými podněty. Křesťané by říkali působením Ducha Svatého, čemuž věřím, ale ne přímo těmi událostmi. Mám za to, že určitě nás čeká teďka takové vyrovnání se dvěma pokušeními, to vidím sám na sobě, jednak pokušením najít viníka a tím tu absurditu té katastrofy jaksi dát do nějakého řádu, učinit jí vlastně takovou srozumitelnou, pochopitelnou a odbitou. Najde se viník, potrestáme ho tvrdě, oko za oko, zub za zub, nebo ještě k tomu něco přidáme a ten řád se zase vrátí. Mm-hmm. A druhé pokušení je, když někoho postihlo nějaké neštěstí, tak on za to určitě trochu může. On si o to nějak koledoval.
2: Nad úskalými otevřené společnosti se v diskusi zamýšlel novinář Adam Černý.
14: Co nelze změnit, je to, že my žijeme v otevřeném světě. To je jeho vysoká kvalita. A v tom otevřený svět je otevřený taky vůči těmto hrozbám. Pakliže by se měly tyto hrozby úplně eliminovat, tak bychom si tady museli nastolit diktaturu s železnými pravidly, s ostatními dráty. Protože nejlepší boj proti mafii takřka úspěšný svedl Mussolini.
2: Velmi důležitému tématu odpuštění se v závěru rozhlasové diskuse ze 13. září 2001 věnoval farář Miloš Rejchrt.
11: Odpuštění je něco, co je nezbytné v meziosobních vztazích bratru svému až 77krát odpustíme. Ovšem sám Ježíš předpokládá docela samozřejmě, že ti, kdo mečem zacházejí, mečem zahynou a říká, jako, že je to vlastně v pořádku a tak to chodí a tak to vlastně má být, že kdo násilím chce prosadit svou vůli, setká se s odvetou a je to tak správně. Ten apoštol Pavel je ještě vyostřenější, ten prostě to vyloženě schvaluje, že ta vrchnost je taková razantní a má ten meč nabroušený, tudíž stát ten tady není od toho, aby odpouštěl. Odpuštění to není kategorie, která patří do politiky.
2: V cyklu Archiv Plus jste slyšeli pořad 11. září 2001. První tři dny. Naslyšenou se těší jeho autor Pavel Hlavatý.
15: Nestihli jste si naživo poslechnout svůj oblíbený pořad? Potřebujete se vrátit k rozhovoru, který vás zaujal třeba před rokem? Není problém. Kompletní audioarchiv najdete na webu plus.rozhlas.cz a oblíbené pořady a podcasty také v aplikaci Můj rozhlas. Vážíme si toho, že nás posloucháte. Český rozhlas Plus. Půl čtvrté. Český rozhlas Plus. Zprávy.
16: Česko si připomnělo 75. výročí útěku na západ, známého jako Vlak svobody. Skupina protikomunistických odbojářů 11. září 1951 unesla vlak z Chebu do Aše a projela s ním přes státní hranici do západního Německa. Akci zorganizovali strojvůdce Jaroslav Konvalinka, výpravčí Karel Truxa a lékař Jaroslav Švec. Ve vlaku cestovalo celkem 110 lidí. Komunistický režim akci označil za terorismus a začal pronásledovat příbuzné a známé únosců. Počet potvrzených případů eboly v Demokratické republice Kongo přesáhl 7 tisíc. Nemoc se rozšířila už do 7. provincie Jižní Ubangi, tentokrát na severozápadě země, daleko od epicentra nákazy. Podle konžských úřadů jde o nejrychleji se šířící epidemii eboly v historii země. Krvácivé horečce od letošního května podlehly přes 3 tisíce lidí. Chorvatsko je čtvrtou evropskou zemí, která nakoupí moderní raketomety z Jižní Koreji. Za 18 multifunkčních raketových systémů s vícenásobným odpalem zaplatí Chorvati v přepočtu asi 10 miliard korun. Jihokorejské raketové systémy Chunmo už používá estonská, norská a polská armáda. Mají dostřel až 80 kilometrů a jsou schopny provádět cílené přesné údery, ale i kazetové útoky k likvidaci nepřátelských cílů na rozsáhlém území. Lázeňská města v Karlovarském kraji slaví 5 let od zápisu na seznam UNESCO. Oslavy se z Mariánských lázní dnes přesunou do Karlových Varů. V neděli pak budou pokračovat ve Františkových lázních. Program nabízí odborná setkání, koncerty, komentované prohlídky nebo otevření vybraných projektů objektů. Čtvrtkařka Lourdes Gloria Manuel nepostoupila do finále nového ultimátního šampionátu pro elitní atlety v Budapešti. Halová mistryně světa doběhla ve druhém semifinále 7. Od postupové 4. pozice ji dělily 0,2 sekundy. Kladivář Volodymyr Myslivčuk obsadil 5. příčku, vyhrál Němec Huml.
17: Omezení na D5 u Loděnice a nehoda u náměště nad Oslavou. Na dálnici D5 z Plzně do Prahy počítejte s nočním omezením u Loděnice. Na 10. kilometru pracují silničáři v levém pruhu a pravý pruh je průjezdný plynule. Na nehodu pozor u náměště nad Oslavou. U náměštského letiště za Sedlcem ve směru na Kramolín havarovalo osobní auto. Na místě budou zasahovat záchranáři. Čekejte omezený průjezd. A na silnici 57 z Krnova do Bartultovic je omezený provoz ve městě Albrechtice. Ještě necelý měsíc tam mají opravovat povrch vozovky. Osobní auta projíždějí Kyvadlově, nákladní po objížďce přes Vrbno pod Pradědem. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
15: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
16: Dnes čekáme polojasno až oblačno, hlavně v Čechách ojedinělé přehánky. Na Moravě a ve Slezsku se ráno můžou objevit taky mlhy. Nejvyšší teploty 19 až 23 stupňů Celsia, na severovýchodě a východě kolem 17, na horách se budou teploty držet kolem 14 stupňů. To byly zprávy.
15: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
18: Evropská komise dospěla k závěru, že premiér Andrej Babiš je v potenciálním střetu zájmu. Pozastavila proto proplácení části dotací pro firmy z holdingu Agrofert. Ty zatím od státu dotace čerpají dál. Babiš trvá na tom, že svůj střet zájmu vyřešil. Podle opozice obelhal občany. Prezident Petr Pavel vyzval, aby se našlo takové řešení, na které nebude doplácet Česko. Je to možné?
15: Pro a proti Lukáše Matošky.
18: Naše pozvání přijali europoslankyně ODS, členka skupiny evropských konzervativců a reformistů Veronika Vrecionová. Dobrý den.
19: Dobrý den a děkuji za pozvání.
18: A europoslanec hnutí ANO, člen skupiny Patrioti pro Evropu Ondřej Knotek. Dobrý den.
20: Dobrý den.
18: Pořad přetáčíme ve čtvrtek předpolednem, takže na případný další vývoj nemůžeme reagovat. Pane Knotku, začněme od vás. Co z vašeho pohledu pro Česko znamená, že premiér Babiš je v očích Evropské komise v potenciálním střetu zájmu?
20: No, to je jednoduché a s naprostou vážností to pro Českou republiku neznamená, nebude znamenat vůbec nic, žádné krácení fondů, žádné zhoršení pozice Česka při vyjednávání v Unii, zkrátka žádný armagedon, jak se v někteří v posledních dnech snaží tady zvířit. Jediný, kdo to může pocítit, je jeden konkrétní koncern, který do té doby, než se to vyjasní a vyřeší, zkrátka nebude pobírat některé dotace, některé platby, některé typy plateb, ale České republiky jako takové se ta situace vůbec nedotkne.
18: Paní Vrecionová, jak je to z vašeho pohledu, co tedy podle vás pro Česko znamená, že pan premiér je v očích komise v potenciálním střetu zájmu?
19: No tak já to samozřejmě vidím úplně jinak než pan kolega. Já to vnímám tak, že prostě to oslabuje naši vyjednávací pozici, zvláště teď v době, kdy se prostě vyjednává nový víceletý finanční rámec, to nové programovací rozpočtové období. Vyjednává se nová společná zemědělská politika a prostě ta pozice České republiky je tímto velmi významně oslabena. Prostě zdaleka nemáme takové slovo.
18: Pane Knotku, nebude to mít vliv při těch jednáních o zemědělské politice a o rozpočtu v Evropské unii na příští roky, že komise přitom bude na našeho premiéra pohlížet jako na někoho, kdo má v oblasti zemědělských dotací potenciální střet zájmu?
20: Nebude a ani nemůže. a i minulost to vlastně takto potvrzuje. Vezměte si, že v minulosti mezi lety 17 a 21 byl Andrej Babiš premiér. Podle Evropské komise dokonce byl ve střetu zájmu. My jsme s tím nesouhlasili tenkrát, ale
0: podle českých soudů.
20: Ve střetu zájmu. Teďka je to jenom podle Evropské komise potenciální střet zájmu. A vezměte si, že Andrej Babiš dokázal v tu dobu, kdy se teda takzvaně na něj ostatní měli dívat skrz prsty a nedívali se samozřejmě, dokázal vyjednat velice dobrý deal pro Českou republiku. Dokonce myslím, že to bylo 40-50 miliard navíc svojí urputností vyjednal. Mm-hmm. A to tvrzení, že by měla být zhoršená pozice, může říct pouze někdo, kdo tomu nerozumí, protože ten rozpočet se vyjednává jednomyslností a tam se naopak musí každý bavit s každým. Takže já opravdu naprosto v klidu chci veřejnost uklidnit. Tady není oslabená česká pozice, ani být nemůže.
0: Dobře.
20: Minulost nám dává za pravdu. Rozumím politickému apetitu opozice, ale zkrátka tak to není.
0: Paní Vrecionová, tak nepřeceňujete ty možné dopady toho, že komise konstatovala, že premiér Babiš je v potenciálním střetu zájmu a potom berete v potaz to, že toto konstatování neznamená podle komise, že je ve střetu zájmu, ale je v potenciálním střetu zájmu?
19: Ano, samozřejmě mi to řekla, že je v potenciálním střetu zájmu, nicméně je to teprve začátek a uvidíme, jak to bude probíhat dál. Já bych chtěla ráda jenom tady upozornit, že oproti tomu minulému období, kdy vyjednával premiér Babiš, tady nebyla evropská legislativa, která mimochodem byla právě kvůli tomu jeho tenkrát střetu zájmu přijata před pár lety, která nyní už platí a která zcela jednoznačně vlastně říká, že ten, kdo rozhoduje o tom, jak budou nastavena pravidla, tak nemůže šahat na ty veřejné peníze. Zjednodušeně řečeno, prosím pěkně. A ta legislativa tady předtím nebyla. A já samozřejmě dobře vím, jak ta jednání probíhají. Já jsem předsedkyně Zemědělského výboru Evropského parlamentu a vidím teď nyní pan předseda Evropské rady objíždí členské státy, snaží se vyjednávat o rozpočtu už teď. Ta jednání je tady, probíhá samozřejmě řada neformálních jednání, kdy my patříme mezi země, které by ještě chtěly více peněz na kohezní politiku. Naopak jsou tady země Německo, skandinávské země, které chtějí více šetřit. A prostě ta naše pozice je tímto vším velmi významně oslabena.
0: Pane Knotku, to uznáváte, že pravidla evropská i česká týkající se střetu zájmů se v posledních letech vyjasnila a vlastně můžeme říct ještě zpřísnila, a tedy, že skutečně může mít Andrej Babiš a potažmo Česká republika s jeho potenciálním střetem zájmů problém?
20: Ta legislativa, o které paní kolegyně hovoří, ta byla to finanční nařízení, to bylo novelizováno už v roce 2017, dokonce nejsem si jistý, možná i 2015. Ano, vznikly k tomu nějaké metodické pokyny, kterými se naopak pan předseda při třeba letošním konání ve věci svěřenského fondu snažil řídit, takže už není pravda, že ta legislativa vznikala až na základě jako konkrétního případu pana Babiše. To se snažila pětikoalice v České republice, ale to je jiný příběh. A zároveň,
0: já se vás tady zeptám jinak, ať se posuneme, pokud dovolíte.
20: O té zátěž, ještě
0: pokud dovolíte, zeptal bych se jinak. Argument. Dobře, prosím ve stručnosti, ať se posuneme.
20: Tento týden Evropská komise udělala tiskovou konferenci svoji standardní, kde na dotaz zpravodajky Českého rozhlasu právě k tomu pozastavení dotací jednoznačně řekla, že Evropská komise, že se to týká pouze nějakých projektových investičních dotací pro jednu konkrétní skupinu a že se nejedná o ty dotace, které vyplývají z titulu oblasti zemědělství jako takové. Tímž zároveň jasně říká, že ten způsob, kterým pan předseda řeší střet zájmu, nevykrývá všechna rizika z pohledu Evropské komise, ale ta plošná rizika, která by, řekněme, mohla vést tomu, že by to, co říká paní Vrecionová, že by tady bylo riziko pro vyjednávání, riziko ano. pro váhu v rámci Evropské unie, s tím jsou zcela vyloučena.
0: Dobře, paní Vrecionová, tohoto ujištění Evropské komise, které teď připomínal váš pan kolega, jste si vědoma?
19: Evropská komise řekla, že zatím pozastavila proplácení těch asi 80 milionů korun, to jsou část těch investičních dotací, ale prostě to celé šetření bude ještě probíhat dál, vůbec nejsme na konci, takže...
0: Není uzavřeno.
19: Já... není uzavřeno. A mimochodem jsou to peníze, vůbec nechápu, proč tady český ten zemědělský intervenční fond vyplácí i ty dotace dál, protože tady potom zase hrozí ještě další vlastně dopady na českého daňového poplatníka, protože Česká republika vlastně ty peníze vyplatí Agrofertu, vyplatila už, ale Evropská komise nám ty evropské peníze nepošle, to znamená, zůstane dovolíte, potom tady díra v českém rozpočtu.
0: Pokud dovolíte, to na to peníze. Já bych se zvlášť ještě rád zaměřil. Teď ano. Prosím, abychom dořešili tu otázku, zda premiér Babiš dostatečně vyřešil ten svůj střet zájmu, tak bych se obrátil na pana Knotka a zeptal se vás, pane Knotku, jestli jste o tom nadále přesvědčený a nemáte žádnou pochybnost o tom, ani po tom, co prohlásila Evropská komise, že pan premiér svůj střet zájmu dostatečně vyřešil.
20: Já si neumím představit, co by jako měl udělat více. Na to neexistuje jako metodická kuchařka, kdy uděláte 1, 2, 3, 4, 5 a máte jako hotovo. Jo? To znamená, on udělal opatření, která byly výrazně robustnější, než se dělalo v tom minulém období. Evropská komise teďka zkoumá, vyjasňují se ty věci. Část věcí z pohledu Evropské komise nejsou pokrytá a ty se týkají pouze dotací pro některých typů dotací pro jeden konkrétní koncern Agrofert. Jediné riziko je pro Českou republiku, že část dotací nedostane Agrofert.
0: Promiňte, držme se ještě toho jediný, řešení střetu zájmu. Vy jste si jistý, pane Knotku, promiňte, já se vás doptám. Vy trváte na tom, že Andrej Babiš ve věci řešení svého střetu zájmu udělal maximum. Čím si tedy vysvětlujete, že Evropská komise po důkladném šetření dospěla k závěru, že svěřenský fond zřízený panem premiérem jeho střet zájmu dostatečně nezmírňuje?
20: Evropská komise to právě s Českou republikou řeší. Já neznám argumenty Evropské komise. Vychází z toho, že v minulosti ty argumenty, které...
0: Já vám je řeknu. Evropská komise argumentuje, že...
20: Vy máte ten dopis?
0: Mám vyjádření Evropské komise z tohoto týdne, které říká, je veřejně přístupné, že svěřenský fond, který se zřídil ve věci řešení střetu zájmu pana Babiše, není slepým trustem, který by mohl být dostatečným zmírňujícím opatřením. Toto přesně komise uvedla, to je ta její argumentace.
20: No a právě je potřeba, aby teda Evropská komise řekla, v jakých konkrétních elementech to není ten slepý trust, protože dle metodického pokynu slepý trust může být jedním vhodným řešením, měl být vytvořen takovýmto způsobem, to byl jako účel, a Evropská komise zcela jistě napíše i konkrétní důvody, v čem to není jako splněno, a buď to se třeba České republice podaří to vysvětlit, anebo třeba dojde ke změnám, anebo ke změnám nedojde, no a pak prostě konkrétní koncert hold nebude dostávat některé typy dotací, ale České republiky se to nedotkne.
0: Jak jste říkal.
20: A prosím, teď je nutné ještě vnést do té debaty jeden konkrétní element, a jsem rád, že tu máme paní předsedkyni agrárního výboru Evropského parlamentu.
0: Ano.
20: Podívejte se, co všechno vlastně musel pan předseda Babiš udělat, ale když se podíváme, jaké jsou požadavky na europoslance, například v agrárním výboru, který mají celku velké farmy, velké chovy, nebo na eurokomisaře, ano. Tam bohatě postačí, že se řekne, deklarují střet zájmu, jsou ve střetu zájmu, rozhodují o dotacích a nikomu to vlastně nevadí.
0: Jsou tedy ta pravidla mírnější. Dobře, prosím, držme se tématu.
20: Takže, no, ale ono to s tím souvisí.
0: Dobře,
20: a z toho,
0: dovolte mi, abych nechal zareagovat.
20: Já si myslím, že pan předseda Babiš udělal opravdu dostatek pro to, aby ten střet odstranil, a uvidíme, jak Evropská komise zdůvodní, kde vidí ty nedostatky.
0: Pane Knotku, prosím, nechte zareagovat vaši kolegyni. Tak, paní Vrecionová, to byste připustila, a já předpokládám, že ano, když jste sama připomněla, že ten proces ještě není uzavřený, že české úřady nakonec v Bruselu vysvětlí, a vysvětlí dostatečně, že Andrej Babiš svůj střet zájmu vyřešil, že udělal maximum toho, co udělat mohl?
19: Takhle, já to samozřejmě budu respektovat rozhodnutí evropských úřadů komise, nicméně neumím si představit, že řekne, že Andrej Babiš není ve střetu zájmu, protože celý ten jeho styl, o čem mluvíme tady, ten slepý trust, vůbec není slepý, to vlastně se i tak jmenuje, vzniklo to v anglosaském prostředí, kdy vlastně je potřeba, aby ten, kdo vlastně má ten příjem, tak aby jako nevěděl, co v tom trustu je, prostě, ale Andrej Babiš dobře ví, co v tom je a zároveň má rozhodovat o nastavení pravidel, za kterých může získávat ten trust ty peníze, takže to je prostě úplně očividně, tam ten problém úplně očividný.
0: Pokud dovolíte, já bych
19: prostě
0: se vás,
19: přesvědčená
0: promiňte,
19: o tom, že...
0: Nezlobte se, i vás
19: jenom
0: přeruším.
19: Jenom jsem chtěla říct, vy se mě ptáte, dobře. Já jsem přesvědčená o tom, že Andrej Babiš vůbec nenaplnil tu potřebu toho, aby nebyl v konfliktu zájmu. On měl tři možnosti, buď to prodat Agrofert, nebo nebýt premiér, nebo prostě říct, já nebudu čerpat žádné veřejné peníze. To si myslím, že by bylo čisté řešení. Tohle žádné řešení není. Nicméně samozřejmě uvidíme, jak se Evropská komise rozhodne, jak rozhodnou její právníci.
0: Protože ta věc ještě není uzavřená, což vy uznáváte. Než budeme pokračovat, tak připomenu, že našimi dnešními hosty zůstávají europoslankyně ODS Veronika Vrecionová a europoslanec hnutí ANO Ondřej Knotek.
15: Posloucháte Pro a proti. Dva hosté, dva různé pohledy. Atraktivní názorové střety najdete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
0: Pane Knotku, je to v pořádku, je to správně, jak už tady zaznělo, že stát dál vyplácí dotace Agrofertu a nepřerušil zatím ani zpracovávání dalších žádostí o dotace ze strany této firmy?
20: Mile rád na to odpovím, ale opravdu v krátkosti ještě zareaguji. Paní kolegyně Vrecionová nabídla, že by teda pan předseda Babiš buď to neměl čerpat dotace, nebo prodat Agrofert. No tak Agrofert ty dotace, kde je to riziko, z pohledu Unie čerpat nebude a otázka vaše, tu zodpovím.
0: Prosím, by, prosím vás o to, abyste ji zodpověděl.
20: Panu předsedovi, aby prodal Agrofert, tak prosím vás, to může říct jenom někdo, kdo se v tom zcela neorientuje, protože pokud byste to prodal a pominu to, že se takováhle firma prodává třeba rok a půl, dva, tak vám na běžném účtě přistane třeba 60-70 miliard a okamžitě budete znova ve střetu zájmu, protože budete chtít, aby neselhal bankovní
0: sektor. Pane Knotku, prosím. Znamená,
20: pokud někdo chce vyřešit se zájmu, že prodá, tak je to neschopnost.
0: Teď jste zareagoval, na co jste zareagovat chtěl, teď prosím k té mojí otázce, ten náš čas je omezený.
20: Určitě, no samozřejmě.
0: Já vám ji zopakuji. Samozřejmě. Je to v pořádku, že stát dál vyplácí dotace Agrofertu a že ani nepřerušil zpracovávání dalších žádostí o dotace pro tuto firmu?
20: U těch dotací, které jsou takzvaně přímé nárokové, ty nebyly pozastaveny ani z Evropské komise, tak tam to samozřejmě naprosto pořádku je. U těch ostatních, tak tam samozřejmě záleží, v jaké fázi se nachází to vyjednávání s Evropskou komisí. Já bych určitě vyzval státní správu k určité opatrnosti, především prostě z toho důvodu, že pokud by některé dotace byly vyplaceny neoprávně, tak samozřejmě je v zájmu České republiky, aby tyto dotace byly získány zpět, ale vzhledem k té míře opatření, které byly udělány, tak já si umím představit, že státní úřady jsou přesvědčeny, že dokáží vysvětlit Evropské komisi i ty zbývající pochybnosti, takže asi bych vyzval k opatrnosti, ale nedokážu říct, že to je úplně nezbytně špatně. Část dotací běží, protože to prostě v pořádku je a část se ještě vyjasňuje s Evropskou komisí. Je to, řekněme, na rozhodnutí jednotlivých úředníků.
0: Já bych tady uvedl, co na dotaz mojí kolegyně uvedl Státní zemědělský intervenční fond, a sice, že nemůže vyplácení dotací jen tak svévolně pozastavit, že se musí řídit platnými pravidly. Vy, když jste tady na to před chviličkou paní europoslankyně narážela, že se podivujete nad tím, že stát dotace Agrofertu dál vyplácí navzdory tomu stanovisku, které přišlo ze strany Evropské komise, tak vy vidíte zákonnou cestu, jak by tento fond mohl vyplácení dotací pozastavit?
19: No když je ohrožený to, že ty peníze budeme získávat od z Evropské komise, tak je povinný podle mého názoru ty peníze, o které té komise mluví, okamžitě zastavit. Já vůbec
0: promiňte,
19: nechápu,
0: ale čím si tedy vysvětlujete, tento fond uvádí, že vlastně nemá cestu, jak pozastavit to vyplácení dotací, ani pozastavit zpracovávání dalších dotačních žádostí?
19: Pravděpodobně se jenom ty úředníci nechtějí vzepřít panu premiérovi, pro kterého je každé euro dobré, každý den je dobrý, hraje o čas. Já si to neumím vysvětlit, to se musíte zeptat jich. Já si myslím, že prostě měli okamžitě ty dotace zastavit.
0: Pane Knotku, jak byste na to reagoval, a já to chápu tak, že ze strany paní europoslankyně je to spekulace, že třeba ti úředníci ve Státním zemědělském intervenčním fondu mají obavu, že by z toho měli potíže ze strany pana premiéra, kdyby snad chtěli pozastavit zpracovávání dalších dotačních žádostí ze strany Agrofertu do doby, než se celá ta záležitost s Evropskou komisí vyjasní.
20: To je naprostá spekulace, troufalost, a jenom paní kolegyně opravím, že tady něco říká o nějakých, jako, že pan předseda Babiš hlídá každé euro pro svůj Agrofert. Pan Babiš už Agrofert dávno nevlastní, nikdy vlastnit nebude, nemá z něho žádné příjmy, a pokud by mu šlo o příjmy pro svou rodinu, tak by asi nešel dělat politiku, zůstal by v Agrofertu.
0: Jenom pro úplnost řeknu, pane europoslanče, promiňte, jenom pro úplnost řeknu, že ovšem Agrofert jednou by měl připadnout dětem pana Babiše.
1: Dětem. Takže...
20: Ano. A kde je problém? Jakože za 12 let...
1: Je přece úplně nechte
0: pana, prosím, nechte pana Knotka dokončit myšlenku.
20: Jo, jak to, jo, to je pořád dokola, pokud by prostě paní Vrčenová tady prostě řekla, že pan Babiš má stále příjmy z Agrofertu. Nemá, to je na omluvu, normálně to se jako zpamatujte. A chci vidět, kdo z těch europoslanců, co jsou v agrárním výboru, se dokázal takto vzdát svého majetku. Tam jsou prostě europoslanci, kteří to buď napsali na své rodiny, nebo přímo v tom podnikají, berou dotace, a z pohledu Bruselu je to v pořádku. Tady pan předseda Babiš dělá velice robustní opatření, a to, že jednoho dne bude Agrofert možná vlastnit, spravovat nějaká rodina nebo osoba blízká panu Babišovi.
0: Jednou připadne jeho dětem.
20: To přece
0: nemá právě proto jako, zájem na tom, jako aby Agrofert profitoval, pane europoslanče, a nemůže být právě proto v tom potenciálním střetu zájmu?
20: Každý, kdo má rodinu, kdo má nějaký majetek, ví, že to nejcennější je, že by mohl předat svoji firmu svým dětem. Ten
0: právě
20: proces běžel. Naopak pan předseda Babiš ještě předtím, než udělal to rozhodnutí, tak musel dokonce jednoho ze svých nejbližších z té firmy propustit, a pak vytvořil ten svěřenský fond. On udělal opravdu velice velký vlastenecký krok, a každý, kdo tedy do toho tahá takto děti, že možná za 10, 12, 15 let budou operovat s nějakým majetkem, který kdysi před 15 lety mohl dostat nějaké dotace, to prostě takto není. A znova říkám, z té tiskové konference Evropské komise jasně vyplynulo,
0: dobře,
20: že ten potenciální střet zájmu je čistě nějaký zbytkový, a že celého, dobře, segmentu jako takového zemědělství se to netýká. Týká se to pouze investičních dotací pro konkrétní projekty, kde si stát vybírá,
0: dobře,
20: třeba z 50 projektů 35, tak tam ty platby jsou pozastaveny,
0: Krotku,
20: ale ty hlavní platby,
0: říkal,
20: které jsou právě sektorové, ty běží dál. No, ale
0: já musím hledět na to, abyste oba měli podobný prostor. Paní europoslankyně, vy jste chtěla zareagovat, když pan Knotek ještě odpovídal?
1: Jenom vlastně naprosto shodnu s panem Knotkem v tom, že všichni chceme asi pro své děti to nejlepší, a samozřejmě v zájmu Andreje Babiše je, aby Agrofert byl co nejbohatší, aby jednou zdědili jeho děti nebo do svého majetku získali prostě bohatou firmu, takže prostě jemu samozřejmě záleží na každý koruně. Ale pak jsem ještě chtěla k tomu vyplácení toho ZIFu, jak je možné, že to nepozastavil. Je tady mnoho, na mě se obrací spousta zemědělců, kterým ZIF vyřadil žádost nebo nevyplácí dotace jenom kvůli nějakým drobným formálním chybám v těch žádostech. Úplně zanedbatelným chybkám. A to na to je oprávněný ty dotace nevyplácet a spousta těch malých zemědělců přivádět opravdu potom do velkými prekérní situace.
0: Paní Vrecionová.
1: Ale tady prostě pro Andreje Babiše není problém vyplácet, i když mám jasně v ruce dopis, že je ohrožený to, že to nebude vyplacený z evropských peněz.
0: Paní Vrecionová, když jste tady řekla tu spekulaci, že to může souviset s tím, že úředníci z tohoto fondu můžou mít obavu ze strany pana premiéra, je to vhodné takto spekulovat, když to nemáte podloženo?
1: A já si to prostě neumím jinak vysvětlit, jo. Já přemýšlím,
0: proč nemáte, jak to dokázat.
1: No, nemám dokázat, ale prostě logika věci, když říkám tady spoustu zemědělcům, kvůli opravdu se ti úředníci bojí proplatit peníze kvůli nějakým formálním chybkám v těch žádostech, a tady prostě
0: říkala,
1: ten ZIFTu, ten dopis od komise má, tak já tomu vlastně z toho nevychází nic jiného, neumím z
0: tak
1: toho vlastně udělat jiný závěr.
0: Nechme to prosím být, pane Knotku, k tomuto už jste se vyjadřoval, myslím, že není potřeba se k tomuto vracet, je to spekulace. Na závěr otázka na vás, pane europoslanče, je hypotetická. Co by se stalo, kdyby Evropská komise dospěla k závěru, že Andrej Babiš je v reálném střetu zájmu a odmítala by zpětně proplatit přinejmenším část dotací, které teď Česko Agrofertu vyplácí?
20: No, ve střetu zájmu vůči tím dotacím některým už být rozhodně nemůže, protože řekla, že právě ty přímé platby na ty hektarové, ty prostě běží dál.
0: Tam proto není, jsem řekl při nejmenším části dotací.
20: Ano.
0: Tak.
20: Jo. Části dotací, no tak záleží na tom, jaké by k tomu dala argumenty a jestli to jsou věci, které je možné nějak korigovat nebo ne. A samozřejmě, jako znova říkám, pokud by prostě Česká republika vyplatila dotace někomu, kdo na ně prostě nárok nemá, a to se nemusí týkat jednoho konkrétního koncernu, to je prostě, to se týká kohokoliv, tak je samozřejmě v zájmu občanů České republiky, aby tyto peníze se dostaly do rozpočtu a...
0: Je stát měl po Agrofertu vymáhat v takovém případě?
20: Po jakékoliv firmě peníze, které se zcela jistě a definitivně vyplatily nezákonně nebo nebyl ani nárok, tak samozřejmě ano, ale uvědomím si taky ještě jednu věc, že Evropská komise není ten hlavní arbitr. Jo? Ta výklad Evropské komise je důležitý, já věřím, že se Česká republika s Evropskou komisí dohodnou, uh-huh. že najdou řešení, uh-huh. Ale samozřejmě nelze vyloučit a to já nemůžu mluvit za stát ani za případně soukromý sektor, že to třeba někdo nenapadne u soudu. Není to jednoduché. Moje obecná odpověď je taková, že prostě pokud jsou dotace vyplaceny neoprávněně komukoli, tak je v zájmu státu je samozřejmě získat zpátky.
0: U toho pro dnešek skončíme s europoslancem hnutí ANO Ondřejem Knotkem a europoslankyní ODS Veronikou Vrecionovou. Dámo a pane, oběma vám děkuju.
19: Děkuji a přeji hezký den.
20: Děkuji, hezký den, nashledanou.
0: Od mikrofonu se loučí Lukáš Matoška.
6: Český rozhlas Plus. Kdo je kdo?
21: Josef Kořenský byl český pedagog, cestovatel a spisovatel na přelomu 19. a 20. století. Zasloužil se o rozšíření obzorů tehdejší české společnosti.
22: Narodil se v roce 1847 v nevelké obci Sušno. Rodina se z existenčních důvodů často stěhovala, nakonec zakotvila v Mladé Boleslavi, kde mladý Josef vychodil reálku. Dalšího vzdělání se mu dostalo na učitelském ústavu v Praze.
21: Tam se také seznámil s Emilem Holubem a jako nadšený přírodovědec také s Antonínem Fričem, kterému asistoval v Národním muzeu. Většinu učitelské kariéry prožil v měšťanské dívčí škole na Smíchově.
22: Kořenský hodně cestoval a o svých cestách dokázal poutavě psát. V roce 1878 navštívil světovou výstavu v Paříži. Jako jeden z prvních o ní informoval českou veřejnost. Čtenářům přiblížil například Bellův telefonní přístroj nebo Edisonův válečkový fonograf.
21: V 80. letech před minulého století procestoval celou Evropu a vypravil se i na Kavkaz, Ural a Sibiř. V letech 1893 až 94 absolvoval svou nejznámější výpravu.
22: V Otově nakladatelství o ní později vydal knihu s názvem Cesta kolem světa. Tento název sice nebyl úplně pravdivý, ale i tak Josef Kořenský navštívil řadu exotických míst. Jediným společníkem na výpravě mu byl Karel Řezníček, dobrodruh a sládek z pivovaru pod Hrubou skálou.
21: S Brem se vydali do Spojených států, odkud informovali české čtenáře o Niagarských vodopádech a Yellowstoneském parku. Setkali se také s legendárním apačským náčelníkem a šamanem Jeronymem. Poté pokračovali přes Pacifik do Japonska a Číny. Když prozkoumali téměř celý Dálný východ, Austrálii a Oceánii, vydali se přes Rusko zpět do Čech.
22: Kořenský nikdy neprozkoumával nová místa, ale jeho spisovatelské umění přiblížilo Čechům téměř celý svět. Stejně jako o několik dekád později knihy Jiřího Hanzelky a Miroslava Zikmunda. Josef Kořenský zemřel v Praze v roce 1938 ve věku 91 let.
6: Čtyři hodiny. Český rozhlas Plus. Zpráv.

0: letos může poprvé podívat na mezinárodní závody horských služeb. Čeští volejbalisté porazili na mistrovství Evropy Řecko 3-1 a bude oblačno až polojasno, ojediněle přehánky. Nejvyšší teploty do 23 stupňů, na horách kolem 14.
1: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
0: Sněmovna schválila zpřísnění pravidel pro pobyt cizinců v Česku. Novela má migrační agendu digitalizovat a umožnit úřadům přehled o tom, kdo se v zemi pohybuje. Online agenda má pod ministerstvem vnitra začít fungovat v lednu 2029. O rok později se budou muset povinně registrovat i občané Evropské unie, kteří se úřadům doposud hlásí dobrovolně, pokračuje ministr vnitra Lubomír Metnar z ANO.
2: Po 90 dnech se budou muset povinně hlásit, protože naše bezpečnostní složky a stát neměl přehled, jací cizinci se na našem území zdržují, a to je má opět tento bezpečnostní rozměr.
0: Podporu měla novela i u opozičních poslanců, teď míří do Senátu. Ve Švédsku roste zájem o takzvané předběžné hlasování. Proti předchozím volbám už své hlasy odevzdalo o čtvrtinu víc voličů. Samotný volební den je až v neděli.
3: V takzvaném předběžném hlasování, které je švédským voličům otevřené od konce srpna, už svůj hlas odevzdalo přes 2 miliony a 700 tisíc lidí. Podle švédského volebního úřadu je nárůst velký, kopíruje ale trend posledních několika desítek let, kdy se postupně předběžné hlasování stává čím dál tím obvyklejší. Letošní volby ale doprovází technické obtíže a některé odevzdané hlasy budou muset volební úředníci vyřadit. Voliči, kterých se to týká, ale mohou hlasovat v řádném termínu. Ze Stockholmu Jakub Lucký, Radiožurnál.
0: Starostové měst v Anglii budou moct vybírat takzvanou turistickou daň. O výši poplatku, který bude součástí ceny ubytování, budou rozhodovat v jednotlivých městech. Starostové zvolení za laboristickou stranu slíbili, že daň nebude vyšší než 5% ceny ubytování. Horská služba dnes v Bílém potoce v Jizerských horách pořádá mezinárodní závody. Dvoučlenné týmy z Česka, Polska a Slovenska čeká 20-kilometrová trať s úkoly, třeba zdoláním feraty nebo slaňováním. Trasa vede v oblasti Ořešníku a Frýdlantského Cimbuří. Letos poprvé bude součástí i program pro veřejnost, říká náčelník Horské služby Jizerských hor David Savický.
4: Měl by přiletět vrtulník Krištof 1.8 zdravotní záchranné služby, provést ukázku, máme tam stánky nějaké, živá hudba od 6 hodin, slack show, budeme tam vystavovat naši techniku.
0: Českým volejbalistům se povedl vstup do mistrovství Evropy. V italské Modeně porazili Řecko 3-1 na sety. Výborným obranným zákrokem pomohl k proměnění mečbolu střídající Adam Zajíček, který popsal, proč se Řekům za stavu 2-0 pro český tým povedlo zápas zdramatizovat.
5: Trošku jsme vypadli z role, přestal nám fungovat servis, oni skvěle přihrávali, my změnili taktiku na jejich distribuci, tak jsme se s tím nedokázali poradit tak, jak jsme měli, takže nám trošku utíkali, ale zaplať pán Bohu, že se povedlo některé střídání, třeba to moje, ale žil jsem k tomu jako klepíku, že k zrnu. Zaplať pán Bohu za nějakou bojovnost, za nějakou tvrdou píli, která se vyplatila.
0: Tenistka Kateřina Siňaková vyhrála s Američankou Townsendovou US Open a získala 12. grandslamový titul v ženské čtyřhře. Nasazené jedničky porazily ve finále domácí dvojici Montgomeryovou Krugerovou 2-1 na sety a zkompletovali tak společný kariérní grandslam.
6: Omezení na D11 za Břístvím a nehoda u náměště nad Oslavou. Na dálnici D11 z Hradce Králové do Prahy čekejte omezení za sjezdem na Lysou nad Labem. Na 17. kilometru silničáři opravují vozovku, mají tam uzavřený levý pruh. Na D5 se pracuje za Plzní ve směru na Rozvadov. Od odbočky na Domažlice od 88. kilometru až za Nýřany na 95. kilometr se projíždí pouze jedním pruhem. Skončit mají tam až v pondělí. A u náměště nad Oslavou zasahují záchranáři u letiště. Za obcí Sedlec ve směru na Kramolín havarovalo za zatáčkou osobní auto. Průjezd je omezený, projíždějte opatrně. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
0: Bude oblačno až polojasno, hlavně v Čechách, ojediněle přehánky. Na Moravě a ve Slezsku se ráno můžou objevit ještě mlhy. Nejvyšší teploty 19 až 23 stupňů Celsia, na severovýchodě kolem 17, na horách většinou kolem 14 stupňů. To byly zprávy.
1: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
7: To jsou příběhy 20. století.
0: Pořad Českého rozhlasu a Paměti národa. Neziskové organizace Postbellum.
8: O evangelickém faráři Miloši Reichertovi, mluvčím Charty 77, někdejší major státní bezpečnosti, který se ho marně snažil získat ke spolupráci, řekl, že takové lidi byla radost vyslýchat, protože se prý bavili o zajímavých věcech, například o Bohu.
9: Jak jsem se setkával s těmi duchovními, tak jak jsme v těch rozhovorech, tak jsem začal vnitřně cítit takovou pokoru, se dá říct.
8: Onen estébák po sametové revoluci začal chodit do kostela a nechal se pokřtít. Možná tedy tento evangelický farář, jak se říká, zabodoval. Onen v uvozovkách jeho estébák, kterého jsme také vyspovídali pro Paměť národa. Ovšem ani náznakem nelitoval, že před rokem 1989 sloužil zvrácenému totalitnímu režimu, který vraždil, týral, věznil a okrádal nevinné lidi. Dnešní pořad ovšem nebudeme věnovat státní bezpečnosti, ale právě tomuto evangelickému faráři Miloši Reichertovi. A od mikrofonu vás tímto příběhem provází Mikuláš Kroupa.

0: Miloš Rejchrt, mládí vysoký, sportovně založený silák, dnes 80letý, skoro plešatý, drobnější muž s širokými rty a úsměvem, oslňuje moudrým, milým a veselým přístupem k životu.
1: Tak jmenuji se Miloš Rejchrt, narozen 19. října 1946 v Ostravě, kde jsem ale nikdy nežil, a to je taky dost příznačné pro tu naši rodinu. Ona se totiž neustále stěhovala, takže já nemám někde nějaké místo, které bych považoval za takový klasický domov, kam bych se vracel, a vůbec byl k tomu nějaký sentimentální. Prostě po roce, co jsem se narodil, se rodiče zase přestěhovali úplně jinam, do vesnice Trhový Štěpánov, tam pobyli 3 roky a pak se teprve stěhovali do Prahy, kde jsem tedy začal chodit do školy, tak bych se asi po nejvíce považoval za Pražáka.
0: Mnozí lidé Miloše Rejchrta znají z médií. Pro většinu z nich ale nejspíš bude překvapením, že z něj také mohla být filmová hvězda. Ve 20 letech Miloš Rejchrt upoutal filmového režiséra Jaromila Jereše, který v 60. letech točil podle Kunderovy knižní předlohy film Žert. Do role fanatického komunisty, vojáka Alexeje, obsadil právě Miloš Rejchrta.
2: Běžím, běžím, běžím, běžím!
3: Co je to s vámi?
2: Běžím!
3: Tak kdo byl unavený, ať zvedne ruku. Tady všichni.
4: Ne, já ne.
3: Kdo? Tak vy ne. Vy jste nebyl unaven. Jak to, že jste nebyl unaven?
4: Protože jsem komunista.

panu faráři Miloši Richertovi možná také nevíte, že je hudebníkem, zpěvákem, obstojným hráčem na kytaru, skladatelem a textařem. V dětství se snad učil v hudebce na Pozoun. Zůstala mu ale především kytara. Mnoho evangelických kostelních písní, které věřící během bohoslužeb zpívají, složil nebo otextoval právě Miloš Richert. Z evangelického zpěvníku jsme tedy vybrali několik písní a já poprosil bratra Matěje, autora hudebních znělek příběhu 20. století, aby je pro náš pořad zaspíval. A tak příběh Miloše Richerta doprovodíme i jeho písněmi.

0: Miloš Rejchrt se narodil do rodiny evangelického faráře. Sám se pak stal evangelickým farářem a studoval teologii stejně jako jeho dva sourozenci. Jeho maminka, původem Němka, bývala učitelka a milovala hudbu. A tuto lásku přenesla na své děti.
1: Pro mě hudba byly Bachovy chorály a takové tyhle ty písně, co se v tom německém duchovním církevním prostředí zpívaly. A protože se jednalo o církev takzvanou probuzeneckou, tak zase vlivy takové ty anglo-amerického probuzení, čili zase taková ta hudební estetika 19. století, tak tím jsem byl tak jako hodně poznamenán, skoro bych řekl prosycen, až se toho nemůžu zbavit dodnes.

0: Do školy se chodilo, protože se muselo a bylo to tak poněkud otrava. V rodině to bylo podstatně lepší, poněvadž jsem měl taky dva starší sourozence, kteří mě taky ty si zase taky rádi hráli na školu, takže mě hodně vychovávali. Tak já jsem to takhle schytával, takovou výchovu. V rodině, jaksi až dvougeneračně, tak jsem tím byl hodně poznamenán. Tím pádem prostě takový to zděšení, který mají některý lidi, jak tehdy to bylo hrozný, že byl ten dvojí jazyk, jo, že něco, jako, a jak to ničilo ty dětský charaktery. Já jsem ten pocit vůbec neměl.
1: Miloš Rejchrt vzpomíná z dětství na jednu velmi podstatnou chvíli. Ne až tak ve smyslu dospívání, to jsou spory s rodiči vlastně běžnou a přirozenou součástí. Toto byl jiný moment, kdy se oba dva světy střetly, ten rodinný a ten venku. Miloš Rejchrt pochopil, že je potřeba zaujmout pevný principiální postoj.
0: Matka, kterou nechali učit přece jen, tak nějak chtěla od mého staršího bratra, aby upravil nějaké vánoční koledy, které měly ty dětičky v rámci nějaké předvánoční slavnosti zpívat na pódiu a matka teda to učila a doprovázela na piano. Prostě ona chtěla po mém bratrovi, aby to jako mírně upravil a nebylo tam to, co toho bolševika dráždilo. Jo, to znamená, aby tam nebyl ten Bůh a ten Ježíš a aby to bylo tak jenom prostě o těch pastýřích jenom a takový dudlajda. No a vím, jak bratr můj nejstarší se vyloženě jako zašprajcoval, že tohle teda ne. Tohle teda já dělat nebudu. A vzepřel se a jako neudělal to, že a proč by. A tak jsem vnímal i to, že jako časem, že teda asi tyhle ty dva světy nejsou jenom mimoběžné, ale že občas se můžou střetnout, a, ale pak taky mě bylo jasný už v tuto chvíli, kdo měl pravdu, no můj bratr, ne matka.

0: koření.
1: Miloš Rejchrt dospíval v 60. letech v Praze na Štvanici a tam se chodilo na fotbal. Miloš je dnes velmi vděčný rodičům a farářům za náboženskou výchovu, ale tenkrát to ale považoval za nejednoznačné, protože mu tato výchova vštěpovala zdrženlivost, cudnost, zapovídala mnohé důležité záležitosti. Zatímco jiní kluci běhali za fotbalovým balónem a naparovali se před děvčaty, Miloš každou sobotu chodíval na náboženství, kde se učil nazpaměť biblické veršíky v kralické češtině.
2: Čutala se meruna a dělali se různé ptákoviny a už tam chodili taky zajímavé holky taky a já jsem místo toho musel na náboženství. Tak to jsem trošku jako snášel úkorně a zvláště mě vadilo, když se k tomu ještě mi dostalo poučení, budiš věrný až do smrti a já ti dám korunu života. Jakože to být tím křesťanem je prostě taková jako oběť a taková truchlivá už od začátku. Moc

Fuglerovský skaut byl sice komunisty zakázaný a nahrazený svazáckým pionýrem, ale příběhy rychlých šípů a vontů ve snídadlech mezi kluky žili dál. Projevovalo se to prý mimo jiné

0: pořádáním pořádných rvaček, do kterých se Miloš, poměrně statný mladík, zapojoval, sice střídmě, ale o to svědčí vehemencí, i když to opět chápal jako protikřesťanské.
1: Koukej nastavit druhou tvář, jo, a ne jako dávat rány, a mně se někdy při těch rvačkách jako podařilo tu ránu dát, jsem zase byl celkem takovej vysportovaný a vytrénovaný, a pak jako i tekla krev a já byl z toho velice špatnej, teda co jsem udělal a o jaká hrůza. A pak když jednou mě přepad takovej nějaký lempl, tak já už jsem ho měl tak nějak na lopatkách a nemohl jsem, jako, že jak jsem byl vychován, že už jaksi minimálně tu druhou ránu nedát, tak místo, abych ho jako zneškodnil, tak jsem ho nechal povstat a on pak se na mě vyřádil. No. A to mě taky mrzelo. Celkově bych řekl, že se necítím tím vývojem v dětství být nějak negativně pošahán a že bych něco rodičům vyčítal, to ani náhodou.
0: Miloš se v 50. a 60. letech od rodičů naučil mnohé. Například jeho otec mu předal poučení, že lhářům se lže.
1: Což bylo takový, o tom jsem přemýšlel a já jsem si řekl, no tak asi jo, v některých případech, ale v některých případech i těm lhářům musí člověk vydat takové to svědectví pravdě, jo, v obojí. Tak lhářům se lže, to jo, ale to právě bylo už takový, a je to tak a platí to vždycky a tak. Pak takový otec měl na komunisty a to měl, tomu bylo naprosto jasný, jak to je. Bral to zase tak s tím, že jsou to takový, je to taková ta šelma, téměř šelma ze zjevení Janova, no a pak jsou tady jiný šelmy a on prostě zažil světovou válku, že jo, tak pro něj to bylo Stalin, Hitler, jedna šelma požírá druhou. Jako to není náš boj, to je prostě jejich, těch šelem.
0: Mimochodem, přesně v tomto duchu Miloš postupoval při výsleších STB. Neprozradit nic důležitého o ostatních. Svědectví o Bohu však vydávat i před soudruhy, tedy před tou šelmou.
1: A zase matka někdy přišla s tím, že tam nějaký ten učitel, nebo to, on je to sice komunista, nebo ředitel, ale on je takový spravedlivý a takový jako, jo, tak takový bylo uznání, že i v tomhle v tom zvrhlým zlým světě, kde vládne ta šelma, tu a tam se může najít i něco hezkýho. No a jinak chudinka matinka se učila, furt tam měli nějaký ty školení, ono se to tak nejmenovalo Vuml, ale pořád museli, tak vím, jak šprtila se Chruščov, Malenkov, Bulganin. To byl hlavní v obsah jako toho vědeckého komunismu, umět vyjmenovat ty soudruhy z toho politběra, jo, to byla věda věd. No tak se to učila, jo? Tak asi to i uměla odříkat potom, no, tak nějak se to, jsme to tehdy brali.
2: Posloucháte příběhy 20. století.
0: Miloš Rejchrt v uvolněnějších 60. letech vystudoval gymnázium. Obludný komunistický systém dozoroval nad každým člověkem od narození po školu až zaměstnání. Říkalo se tomu nomenklatura. Každého provázely kádrové materiály hodnocení a soudruzi přerozdělovali pracovní pozice ve společnosti. Kdo bude studovat a dělat kariéru, kdo bude dělníkem, kdo bude farářem. Ano, to se sice neslučovalo s marxistickou doktrínou o tom, že náboženství jest opium lidstva a nástrojem k zotročení dělnické třídy, ale víru prostě zakázat nešlo.
1: My jim nebereme všechny ty jejich rituály a ty jejich zvyky a dokonce zase tam musí být i nějaký personál, který o ně pečuje, tak i to dovolíme, na to jsou tady ty teologické fakulty, který tady to stádečko tady těchhle v té rezervaci budou nějak opečovávat, aby oni byli tak jako v té rezervaci v podstatě spokojený a taky, aby se těm návštěvníkům ze světa dalo ukazovat, jak pěkně jako se o tenhle živočišný druh staráme. Takže bylo to tak, že oni rádi tehdy ty komunisti umožňovali třeba dětem z těch farářských rodin studium na teologické fakultě. Ať to zůstane v rodině, ať je to takový jako ještě i trochu incestuální, kdyby to mohlo být, to by bylo nejlepší. Jo? Hlavně ať se to nešíří, ať to zůstane jako v hranicích té rezervace. Že?
0: Bratři Reichertovi byli paradoxně tímto soudružským škatulkováním předurčeni k farářství. Takže oba Milošovi starší bratři, jeden chtěl studovat medicínu, musel ale na teologii a stal se také evangelickým farářem. Další bratr Pavel byl na tom podobně, chtěl studovat malířství, ale po gymnáziu, i když byl přijat na akademii, byl během letních prázdnin informován, že škola musela své rozhodnutí změnit a byl také určen ke studiu teologie. Nejmladší Miloš byl přijat na jedno pražské gymnázium bez zkoušek.
1: Jsem se zařadil do té tradice samých jedničkářů, takže v té devíce jsem byl zase dobrý a tak mě vzali bez zkoušek do Štěpánský. Tam už to bylo vůbec super, protože soudružka tehdy Telenová byla taková nadšená. Pak ve Škvoreckém jsem našel ten typ, taková Ivana Hrozná. Jo? Učila ruštinu a občanskou výchovu a milovala Sovětský svaz. A ona tak strašně milovala všecko v Sovětském svazu, že milovala i Solženicina, neboť to je sovětský spisovatel. A nás měla na občanku, ještě chodila ve svazácký košili a plandal se jí tady Julius Fučík na levém jadru, takhle odznak, a tam nějak se ptala, kdo tady jak trpí náboženskými předsudky, tak to byla takové moje první nějaká jako trochu vzpoura, trošku vyznání, že já jsem zvedl ruku, že já přitom už jsem byl natolik teoreticky vzdělán, že bych si to mohl okecat a říct, no to, čemu já věřím, to nejsou žádný předsudky přece a tak, jo. Ale řekl jsem si ne, v tuto chvíli je třeba říct, že jo. I když ten termín jako já nezdílím, já nemám žádný předsudky, já mám prostě přesvědčení a snad to dovedu i zdůvodnit a tak. No a ona povídá, no tak to já z tebe do roka udělám ateistu.

No, výsledek byl ten, že jsme se velmi spřátelili a ona pak dokonce se pak tomu velice fandila, že jdu na teologii a chlubila se tím. My tady máme dokonce jednoho, který jde na teologii.

0: Na začátku 60. let Miloš Rejchrt studoval gymnázium v Praze. Vzpomíná na svobodnou atmosféru na hodinách občanky. Učil tu jakýsi odvážný profesor, který se nebál mluvit o Masarykovi, o legionářích, o protinacistickém, nekomunistickém odboji.
1: On mě měl nějak osobně velmi rád. Já jsem k němu taky cítil takový nějaký jako pouto, ani jsem nevěděl proč, a ten nás pak měl na tu občanku a to byly jako takový hodiny ideologické diverze, by člověk řekl. Natolik, že když jsem pak zase bez problémů v roce 65 přešel na teologickou fakultu a tak jsem jako spadl jako o dva stupně níže do takový jako strachu, trošku diktatury. Jo. Prostě svoboda slova byla na střední škole. Jsem byl kárán, abych si dával bacha a uvědomil si, že jsme tady na státní škole a nemůžeme si dovolit říkat, co nám zobák narost, aby jsme a tak dále. Tak taková veliký strach a až tak velký, že ještě v roce 68, když jsme jako studenti se rozhodli už něco konečně udělat, tak jsme na Masarykovy narozeniny v březnu se rozhodli, že uděláme jako studenti, jako studentská samospráva, takovou přednášku o T.G. Masarykovi. No. A zajímavé, že z toho profesorského sboru, kde jsme je prosili, aby se toho účastnili a třeba nějaký debaty, tak tvrdé odmítnutí, oni ještě v březnu měli strach mluvit o Masarykovi 68, jo? A to byli lidi, kteří se třeba znali s tou rodinou ještě.
0: Na gymnáziu Miloš pro třídu a učitele zorganizoval třídní výlet. Pod rouškou Československého svazu mládeže provedl spolužáky svatým Martinem ve zdi, románským kostelem z 12. století na Starém městě v Praze. Profesoři z teologické fakulty, kam nastoupil ke studiu roku 1965, razili ustrašené heslo z 50. let. Buďme rádi, že nás nechali existovat.
1: Snaha být v tom, v té rezervaci docela na úrovni, jo, aby jsme tam jako tak byli i takový i vzdělaný trochu a něco uměli a tak, ale samozřejmě buďme rádi, že nás vůbec nechají žít, jo, a tak si to nějak nekašme a neprovokujme. Slavný takový neustále opakovaný slogan byla netahat tygra za ocas.
0: Právě v tento moment vyprávění přerušíme. Po zprávách se dozvíte, kde se naučil francouzsky, jaký byl jeho první výslech na státní bezpečnosti a proč měl pocit zrady. To vše po krátkých zprávách.
2: Nejen události, ale i komentáře, plus rozhovory, plus diskuse. Jediná česká stanice mluveného slova. Český rozhlas Plus. Půl páté. Český rozhlas Plus. Zprávy.
3: Prezident Petr Pavel příští neděli zahájí návštěvu Spojených států. Informoval o tom Hrad na svém webu. Pavel ve státech povede českou delegaci na valném shromáždění OSN. V New Yorku se prezident plánuje mimo jiné setkat s vrcholnými představiteli Organizace spojených národů a navštívit památník obětem teroristických útoků z 11. září 2001. Pak by se měl Pavel přesunout do Nebrasky na setkání s tamním guvernérem Jimem Pillenem a zástupci Národní gardy. V Česku se po čtyřech letech objevil případ tetanu. Nakazil se 48-letý muž z Moravskoslezského kraje, kterého lékaři ošetřili kvůli tržné ráně na hlavě. Podle státního zdravotního ústavu není jasné, jestli byl očkovaný. Tetanus se mezi lidmi nepřenáší. Bakterie se do těla dostává například přes poraněnou kůži. Očkování je v Česku povinné pro děti. Dospělí ale podle lékařů často zapomínají na přeočkování. Ve věku 94 let zemřela norská princezna Astrid, starší sestra zesnulého krále Haralda V. Ten zemřel na konci srpna a ve středu měl pohřeb. Na něm se Astrid objevila na veřejnosti naposledy. O jejím úmrtí informoval norský královský dvůr v oficiálním prohlášení. Upřímnou soustrast vyjádřil i její synovec, současný král Håkon VIII. V Mikulově pokračuje pálavské vinobraní. Součástí 79. ročníku je i hudební a kulturní program. Kromě historického centra Mikulova je návštěvníkům vinobraní otevřený i zámek a zámecká zahrada. Dnes městem projde průvod krále Václava IV. A královny Žofie. Letošní novinkou je například druhá scéna v amfiteátru pro menší kapely nebo ulička historických řemesel. Nevidomý David Kratochvíl vyhrál i svůj pátý závod na mistrovství Evropy v paraplavání. V tureckém Gebze v disciplíně 100 metrů volným způsobem zvítězil časem 55,3 sekundy. O 31 setin tak Kratochvíl překonal vlastní světový rekord. Agáta Koupilová získala na stejné trati stříbro.
4: Omezení na D1 za Souticemi a také u Služovic na Opavsku. Na dálnici D1 z Brna do Prahy počítejte s omezením za odbočkou na Kutnou horu. Na 63. kilometru je kvůli opravě vozovky uzavřený pravý pruh. Kolonie čekáme během dne, pracovat se tam bude až do neděle ráno. Na silnici 43 z Brna do Svitav vás se zdrží omezení za Bořitovem na Blanensku. Kvůli stavbě jsou uzavřené dva jízdní pruhy. Volný pouze jeden pruh projíždí se Kyvadlově. A na silnici 46 z Opavy do Kube opatrně mezi Oldřišovem a Služovicemi. Pracují tam teď zemědělci, na vozovce je větší množství techniky, průjezd je omezený. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
3: Dnes čekáme polojasno až oblačno, hlavně v Čechách ojedinělé přehánky. Na Moravě a ve Slezsku se ráno můžou objevit taky mlhy. Nejvyšší teploty 19 až 23 stupňů Celsia, na severovýchodě kolem 17, na horách většinou kolem 14 stupňů. To byly zprávy.
2: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus. Posloucháte příběhy 20. století.
0: A dnes vyprávíme osud evangelického faráře, někdejšího mluvčího Charty 77, Miloše Rejchrta. Ve vyprávění jsme skončili, když studoval na teologické fakultě, kterou označuje za učňák na faráře. Panovala tam i v 60. letech stísněná, nesvobodná atmosféra. Příběhem vás od mikrofonu provází Mikuláš Kroupa.
1: Buďme rádi, že nás vůbec nechají žít, jo, a tak si to nějak nekašme a neprovokujme. Slavný takový neustále opakovaný slogan byla netahat tygra za ocas.
5: Moc

0: Miloš Rejchrt, pražský intelektuál, student teologie, se nezalekl své budoucí farářské profese ani ve chvíli, kdy jeho starší bratr po studiích dostal od úřadu na starost farnost v Křižlicích v podhůří Krkonoš.
1: Ten pocit, že to je nějak jako ohromně takové vzrušivé a dobré, jako pro mě vhodné povolání, ale poté, co se stal tím farářem můj bratr, který se pak dostal faru v horách, v Křižlicích a já tam za ním jezdil, tak se mi zalíbil i tenhle ten třeba bezprostřední kontakt s těma lidma a možnost zase tam jako navazovat kontakty s tou tehdy mládeží, tehdy ještě bylo běžný, že z těch evangelických rodin samozřejmě posílali ty děcka na takzvané konfirmační cvičení, třeba takže oni tak rok a půl každý týden chodívali a to se mohlo, to je zajímavé, že to ten evangelíkům to komunisti umožnili, jo? Že mohli dokonce povoleně vychovávat děti a mládež v rámci církevních struktur, což katolíci nemohli, ty nemohli nic. Ty mohli chodit na mši s dětma a jinak na zdar.
2: Inter omnes utique sanctos, cuius beatissime virginis memoriae.
0: Režim považoval katolickou církev za většího, mezinárodního a politicky nebezpečnějšího protivníka než evangelíky. Evangelici byli početně daleko menší a soudruhům se zdálo, že i snáze integrovatelní do systému. Ke katolické církvi se v 50. letech hlásilo skoro 3/4 obyvatelstva, tedy miliony lidí. K evangelíkům to byly 100 000.

0: Miloš Rejchrt studoval, učil se cizí jazyky, četl literaturu, promýšlel myšlenky Lutera, uchvácen byl dílem evangelického myslitele Josefa Lukla Romátky. Přečetl snad všechny jeho spisy, vycházející od 30. let. Profesor Romátko, jeden ze zakladatelů ekumenických iniciativ jako Rady církví v Československu a zakladatel křesťanské mírové konference, se mimo jiné zabýval východisky křesťanství a socialismu, rozdíly evangelické a katolické víry a podobně. Zemřel na konci 60. let, tedy v době, kdy Miloš Rejchrt právě dostudoval teologii.
1: Protože já jsem dost tak se snažil číst všelijakou literaturu a mě to jako tak i leco z toho uchvátilo. Spisy od J.L. Hromádky, ty předválečný, takový, ty byly výtečný o katolicismu a co vlastně je to dogma a takovýhle odhalovačky, když se k tomu dopracoval, tak jsem zjistil, že mě tohle to nějak osobně hodně zaujímá. Asi i tím, že to bylo takový jako exotický. Jo? Takhle ve škole to nikdo nevěděl, no a výhoda byla, že já jsem měl určitý vlastně náskok, to jsem užíval pak na gymnáziu, teda zvláště třeba v dějepise, tak trošku ty církevní dějiny jsem znal.
0: Miloš Rejchrt se výborně naučil francouzsky, četl v originále teologické spisy. Využil oteplení druhé půlky 60. let, kdy se režim uvolňoval a soudruzi mu povolili cestu na západ.
1: Možnost jako vyjet do devízové ciziny nebylo jen tak, ale mně se to třeba už povedlo už v roce 65. Jsem hnedka po maturitě si mohl strávit měsíc ve Francii. To zase souvisí trochu s tou teologií, protože tam studoval nějaký Francouz, který přijel do Prahy, jak to tehdy bývalo, poněkud jaksi okouzlen tou realizací levicových ideálů v tom socialismu, tak to tady přišel omrknout, no tak to okouzlení poněkud opadlo, ale ty vazby osobní byly navázány a tak já jsem si mohl vyjet v roce 65 taky nějakou literaturu dovíst na taky doporučení přátel Teilhard de Chardin hodně a pak jsem to taky studoval a tak, no a najednou ten 68. bylo ještě více otevřených možností.
0: Studenti v roce 1968 žili schůzemi, na kterých se neustále diskutoval o budoucnosti socialismu. Socialismu s lidskou tváří. O tom, jak žít svobodně v nesvobodných podmínkách. Státní hranice se otevřely, obnovovaly se spolky jako Scout, dokonce vznikla Konfederace politických vězňů. Miloš Rejchrt běhal od jedné přednáškové místnosti do druhé, od jedné besedy k druhé. A právě v té době si ho všiml režisér Jaromír Jireš.
1: Byl vyslán taky na filozofickou fakultu jednou do velké auly. Tam jsme něco jako moudře debatovali a odhlasovávali někdy v dubnu nebo v květnu, už nevím. A tam si mne všiml režisér Jireš, který tam právě byl na takovém castingu a já jsem tehdy začal nosit brejle a lenonky a ještě jsem měl nějakou hazuku a tak jsem ho zaujal, že bych mohl být i dobrý takový prototyp věřícího fanatického mladého komunisty, což se pak stalo ve filmu Žert, jo, že jsem si tam užil tuhletu roli Alexeje.
2: Pořád nemůžete zapomenout na ten sál, kde proti vám všichni zdvíhali ruce. Myslíte si, že všichni lidé jsou vaši nepřátelé?
3: Ale ne, všichni lidé jsou mý přátelé. Ty ruce proti mě zvedali mý nejlepší kamarádi.
2: A vy jste jim dodnes neodpustil. Vy jste dokonce neodpustil lidstvo. Ale svět, kde není nikomu odpuštěno, takový svět je peklo.
4: Chceme socialismus, ale lidský socialismus.
5: A věříme, že i ten náš socialismus československý přece jen vybojujeme, že nám vydrží. Věříme, teď nám nic jiného nezbývá, než věřit, přátelé.
0: Miloš Rejchrt se objevil na plakátech k filmu Žert a lidé ho na ulici poznávali. To ale rychle vyprchalo, protože film byl stažen, nevysílán, zakázán a uložen do trezoru. Protože přišla sovětská vojska a tuto zemi obsadila. Kundera a jeho Žert se staly nežádoucími. Miloš Rejchrt pamatuje okupaci v srpnu 1968, ale do dění se nezapojil. Pobýval na prázdninách u rodičů v České Skalici. Občanský souboj v ulicích Stanky můžeme považovat za hrdinský, ale je třeba uvažovat nad způsoby, jak účinně totalitě a vojenské okupaci čelit.
1: Ve mně jako zrála, jako vydrž chlapče, ono to bude běh na dlouhou tráť. A já jsem fakt je, že když jsem trošku tak se udržoval ve fyzické kondici, tak jsem jako byl vždycky zdatnější na dlouhé tratě než na sprinty. Já tam jsem taky nebyl špatný, ale jako mě vyhovovalo mě takový to spíš vytrvalostní přespolní běhání.
0: Normalizační režim, který opět utáhl otěže svobody, začal provádět obrovské čistky. Dělil lidi na ty, kteří jsou ochotni ke lži a loajálně okupaci nazývat bratrskou pomocí a na ty, kteří nechtějí zlomit své svědomí a ty ve společnosti izolovat. Ruku v ruce s těmito prověrkami se stále více komplikovala možnost výjezdu do zahraničí. Těsně před úplným uzavřením hranic stihnul Miloš Rejchrt vycestovat na plánované roční studium do švýcarského Lausanne.
1: Takže já jsem byl tak jako zase, nezažil jsem spoustu zajímavých věcí jako Palacha a tak, ale zase tak všecko zle k něčemu dobré, zase to, že měl člověk trošku jako odstup, tak možná, co vím zase od těch svých kolegů, tak ty jako dost trpěli právě tím takovým tím rychlým ústupem, až jako tou panikou, třeba když se nepovedla ta studentská stávka v roce 68 na podzim, takový jako nemastný, neslaný výsledky, tak hodně lidí to tak nějak jako zabalilo vůbec. Jo. A tak jako těmhle těm turbulencím roku 68 jsem se vyhnul, a jak jsem pak přijel zase v srpnu zpátky, tak nějak mě to hodně táhlo k takovým těm lidem, co vytrvali, co zůstali, takovej ten, jak ten Jan Roháč z Dubé, jo, takový ty už po Lipanech a po všem, ale prostě jsou tady a držej a mají pravdu.

0: tělem.
1: Miloš Rejchrt se vrátil ze Švýcarska do šedivé soudružské země, kde lidé ztratili naději na svobodu. Zdálo se, že všechno dobré z 68. během jednoho roku z lidí vyprchalo. Ale nebylo tomu tak. Miloš říká, že cosi důležitého v lidech zůstalo. A ilustruje to na příhodě. Během prvního výročí okupace na Václavském náměstí a na jiných místech nechali soudruzi demonstrující lidi zmlátit. Miloš Rejchrt šel kolem dětského domu, kde hlídkovali vojáci ze samopaly, a nevydržel a zeptal se jich, jestli by stříleli i do dětí.
2: Vojáček se mi svěřil, jak tam s ním samopalem už tam stáli, tak říkám, no, já bych střílel do vzduchu. Tak to bylo takový hezký, jo, že prostě jak se mi nepustilo mě to dodnes, že prostě ten vzdor 68. byl jako potlačen brutálně a nějak transformován jako v tu konformitu, ale stejně nějak jako takový ten zbyteček toho, že já bych aspoň jako nestřílel do lidí, nebo jako taková něco možná, že tam z tohohle zůstalo, jako v tom, dneska by se řeklo asi v českém národě, nebo v té společnosti, tak tím jsem se touhle takovou iluzí možná, jsem se neustále utěšoval a mě to celkem vycházelo. Já jsem jako zjišťoval, že ten zážitek z toho 68. ty jako lidi hodně poznamenal. Jo. A nebylo to jenom tak, že pak to všecko spláchli a všichni se dali na tu normalizaci a dokonce i ty, co se dali na tu normalizaci, tak ne úplně vždycky chtěli jako úplně plout s tím proudem a možná prostě taky by byli rádi, kdyby to bylo jinak a tak.
1: Studenti, kteří bojovali za svobodu v 68. jako vůdci Pražského jara, se veřejně v médiích káli a přiznávali pomílenost. Miloš si hledal nové přátele a našel lidi, kteří se sdružili kolem petice 10 bodů. Toto prohlášení vydali Havel, Kohout, Batik, Vaculík. A také se Miloš Rejchrt seznámil pro něj s úžasnou postavou, s novinářem Jiřím Hochmanem. V 50. letech to byl redaktor komunistického Rudého práva. V době Pražského jara obrátil, dejme tomu, že procitnul a přidal se k reformním komunistům. Začátkem normalizace Hochman před pronásledováním státní bezpečnosti utekl do Spojených států amerických. Ještě než emigroval, byl v Československu donucen pracovat jako dělník. Hochman byl spoluautorem a signatářem této petice 10 bodů.
2: Tak všechno jsou to vlastně bývalí komunisté s výjimkou Václava Havla a Rudolfa Baťka. A který už tehdy pochopili, že prostě je nutný překonávat tyhle ty bariéry, jestli někdo byl komunista, nebyl a tak dále. Jde o to, jestli jsme schopni spolu formulovat teď, co chceme. Jo. A oni to napsali tehdy moc dobře, mně se to velice líbilo. Je to dobrý text, hodně radikální. Radikálnější, než byla Charta 77. A od té doby jsem si říkal, já se tohodle nějak účastním, tohodle všeho. A tím programem Budiš jsem si vymyslel už tehdy důsledný minimalismus. Nechtít toho moc. Jo, ale trvat na svým a furt.

0: 10 bodů bylo opravdu poměrně ostře formulované prohlášení. Cituji některé. Odmítáme pošlapání mezinárodního práva, nesouhlasíme s politikou stálých ústupků před vyhrožováním a odmítáme zvláště důsledky cizího vměšování. Pohrdáme cenzurou. Cenzura maří výměnu názorů a informací, znemožňuje tvorbu informovaného veřejného mínění. Nevěříme ujišťování, že napříště bude u nás dodržovaná zákonnost a že nedojde k opakování institucionalizované zločinnosti z 50. let. Stavění kategorie stranictví nad kategorii občanství je nehoráznost.
1: Posloucháte příběhy 20. století.
0: Miloš Rejchrt si byl s Jiřím Hochmanem blízko, nejen lidsky, ale bydleli od sebe kousek. Miloš měl faru v České Lípě a Hochman v Provodíně. Estébáci na prvním výslechu trvajícím celých 14 hodin faráře Rejchrtovi předhazovali, že to začalo právě tam, u Hochmana, který prý představoval onoho ďábelského hada, který rozumného faráře ušknul. V Provodíně u Hochmana se potkávali Jiří Dinsbír, Ladislav Lis, Čestmír Suchý a mnozí další. Jednou se tam prý i na nějakém semináři objevil podivný pán, co vyzýval k založení stávkových výborů, organizování protestů, vypnutí elektrárny a zahalení komunistické republiky do tmy. Před ohromenými disidenty plánoval až jakousi národní revoluci.
2: Tohle no, netrvalo dlouho. Ráno jsem v 6 vycházel na nějakou schůzi s kolegy faráři, tak už tam na mě čekali, jak v blbým filmu. Malej a druhej mladej. A tak pan Rejchrt, a půjdete s námi, státní bezpečnost. No prostě blbě, jako a kam to se dovíte a tak. A tak si mě odvezli. Na výslech a já jsem jako zažil svůj takovej první pořádný výslech, byl hnusnej, protože trval asi 14 hodin, tak byl tak prokládaný po různu, no a to bylo pěkně jako blbý, tam bylo víc věcí najednou, ale nejvážnější, jak to tak vypadalo, bylo právě major Fráňa, který přijel až z Prahy, mne vyslýchal ve věci právě Jiřího Hochmana a spol a nějakého, no to bylo podvracení, rozvracení, nevím co všecko, no a dal mi statut teda svědka s tím, že no ale podívejte se, není žádný problém, jako kdyby vám to bylo za těžko, jako třeba svědčit, tak není problém, tam já to vyměním za ty růžový papíry a to je prostě dodání do vazby a tohle a tak. Tak já jsem podával svědeckou výpověď, šlo o to, že tehdy na to, co jsem tam byl, pak jsem se dočetl, mi dal výpověď toho pána, co tam jako chtěl vypínat, dělat tu tmu. Prostě to byl fízl nasazený od samého začátku a ten tam dokonce mě charakterizoval, že jsem se do debaty nějak nezapojoval, což byla pravda, ale že i na mých jako reakcích bylo vidět, že jsem o věci dobře informován a takhle a najednou prostě jako to bylo jako tohleto zjištění, že jde fakt do tuhýho. Jiří Hochman byl ve vazbě už nějakej tohle a...
0: Miloš Rejchrt prožil otřes po prvním výslechu v kanceláři státní bezpečnosti. Otřes zažil nikoliv při výslechu, který byl únavný, dlouhý, otravný, ale nikoliv agresivní fyzicky. Spíše ho neustále varovali, že to pro něj může špatně dopadnout. Ten nejhorší pocit se u Miloše dostavil až po výslechu, doma, kdy si přehrával, co všechno jim za těch 14 hodin řekl.
2: Měl jsem pak strašně blbý pocit, že jsem zradil. Neboť já jsem prásknul do protokolu, že protože jsem měl pocit, že jsem úžasně jako něco zase dobře neřekl, že? A takže jako něco pustit člověk musí, tak jsem pustil a pustil jsem, že mě Jiří Hochman půjčil publikaci, Ona to byla vlastně zpráva té Pillerovy komise, nebo tak nějak. A tehdy to někde vyšlo v Itálii s obálkou dokumenty 14. sjezdu KSČ, aby to jako zakamuflovali. Tak já jsem do toho protokolu jak si přiznal, že mě Jiří to půjčil, a jako to hod, jak to vypadalo a kdy a jak a tadadadadada. No a strašně jsem se po těch 14 hodinách to nějak skončilo a tam ještě semleli spoustu jiných věcí do toho.
0: Miloš Rejchrt si odnesl cenou zkušenost mluvit před státní bezpečností jen o víře a o Pánu Bohu. O jiných lidech ne. Co nejvíce kličkovat a prostě ze sebe dělat hloupého. Výslechy pak bývaly kratší, ale mnohem častější. O tom, co zažíval na celách předběžného zadržení, jak se naučil mluvit s různými vexláky a pasáky a proč se vlastně rozhodl podepsat chartu 77 a stát se mluvčím, o tom příští příběh 20. století. Na závěr přijměte pozvání na 16. září ve středu na velikou slavnost od 16. hodiny do 19. v pražské Valdštejnské zahradě v Senátu parlamentu České republiky slavíme 25. výročí paměti národa. Přijďte a oslavte to s námi. Se skvělou muzikou zazní orchestr Ježkovy stopy, zaspívají Jaroslav Hudka, David Koller, Ondřej Ruml a další. Děkuji a naslyšenou se těší Mikuláš Kroupa.
1: Tento pořad vznikl ve spolupráci Českého rozhlasu a neziskové organizace Postbellum. Vysílá Radiožurnál a Český rozhlas Plus.
3: Vše o příbězích 20. století najdete na webu Českého rozhlasu Plus, na stránkách Paměti národa nebo 3x2tv.postbellum.cz.
1: Bombové útoky, atentáty, únosy a vydírání. Historii zla v mnoha podobách vypráví zářijová série Terorismus.
4: The day of the jackal finally comes to an end.
5: The Unabomber. He began his reign of terror almost 18 years ago.
6: The Oklahoma City bomber was sentenced to death.
7: Die Bombe von Franz Fuchs, einem rassistischen Extremisten aus der Steiermark.
1: Kdo byl nejhledanější terorista světa? Iljič Ramirez Sanchez. Proč chtěl nadprůměrně inteligentní matematik Theo Kaczynski, zvaný Unabomber, bojovat s technickým pokrokem pomocí bomb? Kde se vzala nenávist Timothy McVeigha, kvůli které odpálil auto plné výbušniny u kancelářské budovy v Oklahoma City? A proč Franz Fuchs rozesílal dopisní bomby a odpaloval nálože v poklidném Rakousku? Cyklus Terorismus poslouchejte celé září ve čtvrtečních portrétech a sobotním tématu Plus vždy po 8. hodině večer na Plusu. A pak také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích. Chyba systému a Na východ. To jsou dva originální pořady z produkce Českého rozhlasu Plus, které se na svět dívají neotřele a originálně. Chyba systému hledá a vysvětluje problémy české společnosti v kontextu i detailu. Na východ rozebírá a komentuje postsovětský prostor a jeho svérázná specifika. Apolena Rychlíková, Jan Pokorný, David Klimeš, Ondřej Soukup a Josef Pazderka, osobnosti s názory, které byste měli znát. Každý pátek na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a ve všech podcastových aplikacích. A v sobotu po 11. dopoledne a v neděli po 15:30 odpoledne ve vysílání Českého rozhlasu Plus. Pět hodin. Český rozhlas Plus. Zprávy.
8: Pacientům s plicními fibrozami pomůže v Česku nový lék. Německá strana AFD podala trestní oznámení na kancléře Friedricha Merce. Hokejisté Plzně i Liberce vyhráli v Lize mistrů. A bude polojasno až oblačno, na horách ojediněle přehánky a teploty do 23 stupňů.
1: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
8: Podmínky k poskytování úvěru se zpřísní, schválila to sněmovna. Zákon nově stanoví maximální možnou cenu za půjčení peněz. Omezí taky reklamu, ta má varovat před rizikem nesplácení. V Česku je kvůli neschopnosti platit své závazky v exekuci asi 590 tisíc lidí. Vyplývá to z dat exekutorské komory.
9: Novela přinese zastropování nákladů na spotřebitelský úvěr. To znamená, o kolik klient zaplatí víc na úrocích. Doteď žádná taková hranice nebyla. Nově to bude 48% z celkové částky. Pokračuje ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO.
10: Tato úprava zabrání nepřiměřeně drahým úvěrům, současně pak nepovede k omezení dostupnosti legálních úvěrů pro rizikovější klienty.
9: Novelu podpořila koalice i opozice. Zastropování úvěrů podporují například starostové, jak říká jejich poslanec Jan Papajanovský.
11: V tomto konkrétním případě se domníváme, že jde o vhodné řešení, ke kterému mělo dojít už dávno.
9: Novela počítá taky s přísnějšími pravidly pro reklamu. Teď ji dostanou k posouzení senátoři. Jana Čermáková, Radiožurnál.
8: Strana Alternativa pro Německo podala trestní oznámení na německého kancléře Friedricha Merce. Ohradila se proti jeho tvrzení, že AfD v podstatě chystá etnickou čistku. Merc to řekl ve středu, když kritizoval plán strany na takzvanou remigraci v Německu. Ten zahrnuje například deportace uprchlíků a má vést k návratu Němců, kteří zemi opustili. Podle kancléře je AfD destruktivní síla, která chce destabilizovat Německo. V Česku se léčí první pacienti s plicní fibrozou novým lékem. Jeho účinnou látkou je nerandomilast. Plně dostupný a hrazený zdravotními pojišťovnami by měl být od příštího roku. Podle klinických studií dokáže snížit úmrtnost na plicní fibrozy o 43% oproti dosavadním lékům. Pomůže tak například pacientům s idiopatickou plicní fibrozou. V Chrudimi dnes slavnostně zahájí Dny evropského dědictví. Letošní ročník zpřístupní v Česku až do konce září na 700 památek. V programu je i 180 doprovodných akcí. Seznam všech zapojených objektů je k dispozici na oficiálním webu EHD a v mobilní aplikaci. Pokračuje Květa Vytvarová, ředitelka Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska.
12: Chceme památky otevírat je zdarma, otevírat je s dalšími akcemi, tak, aby si lidé uvědomili, co památka všechno může být, jaký má význam pro něj osobně, pro město, pro tu společnost a aby si je zamilovali a aby je také potom chránili.
8: Hokejisté Plzně uspěli v Lize mistrů i ve třetím utkání. Na ledě švýcarského Friburku vyhráli 4-2. Své první vítězství si připsal Liberec, který porazil dánský Herning 2-1 po samostatných nájezdech. Úvodní gól zápasu dal domácí útočník Jakub Rychlovský.
13: Myslím si, že všichni trenéři, hráči, všichni cítíme, že to úplně asi není ještě takový úplně ideální, aby jsme se chtěli prezentovat a pracujeme na tom každý den, ale vítězství si vážíme, prostě trápí nás to koncovka. V druhé třetině jsme se vytvořili, myslím, spoustu slibných šancí, spoustu šancí ze slotu, který musí končit gólem, takže teď na nás hráčích, aby jsme na tom denodenně pracovali na tréninkách.
14: Omezení na dálnici u Hulína a překážka v Rajhradu. Na dálnici D55 jeďte opatrně kolem Hulína ve směru na Otrokovice. Mezi 16. a 20. kilometrem budou silničáři provádět údržbu keřů a stromů. Čekejte je v pruhu pro pomalá vozidla. Na silnici 57 z Krnova do Bartultovic je omezený provoz ve městě Albrechtice. Ještě necelý měsíc tam mají opravovat povrch vozovky. Osobní auta projíždějí Kyvadlově, nákladní po objížďce přes Vrbno pod Pradědem. A na Brně projíždějte opatrně přes Rajhrad. V Masarykově ulici za kruhovým objezdem směrem na Židlochovice stojí osobní auto, má defekt na pneumatice. Ve tmě není moc dobře vidět, tak dejte pozor na pohyb lidí okolo. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
15: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
8: Bude polojasno až oblačno, ráno místy až zataženo. Na Moravě a ve Slezsku můžou být i mlhy a přes den se hlavně na horách ojediněle objeví přehánky. Teploty 19 až 23 stupňů, na severovýchodě kolem 17, na horách většinou maximálně 14, v Beskydech 10 stupňů. A foukat má slabý proměnlivý nebo severozápadní vítr. Tolik zprávy.
15: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
16: Významný český katolický duchovní, premonstrát a politický vězeň Hugo Josef Pytel získal za své celoživotní postoje ocenění účastníka odboje a odporu proti komunismu. Publicista Milan Hanuš zaznamenal jeho vyprávění pro dvoudílné dokumentární pásmo z cyklu Pamětníci. Pořad vznikl v létě roku 2002 v době nejničivějších povodní v našich moderních dějinách, které zasáhly téměř třetinu území republiky.
15: To nejlepší z archivů Českého rozhlasu.

0: Nečekané události letošního léta zamíchaly našimi osudy i plány. I z mé třeboňské dovolené se vyklubalo malé povodňové drama. Původně jsem měl v úmyslu odskočit si z Třeboně do Českých Budějovic a navštívit zde historika Roberta Saka. Jehož vyprávění jsem vám, milí posluchači, už slíbil. Ale člověk míní a příroda mění. Třeboňskými parky se začala valit voda a českobudějovické sídliště, místo našeho setkání, bylo hned nadvakrát zatopeno. Zamířil jsem tedy raději na mši k svatému Jiljí a třeboňské Madoně a seznámil se zde s emeritním převorem kláštera Teplá a novopečeným třeboňským děkanem páterem Hugo Pytlem. Setkali jsme se v bývalém augustiniánském klášteře, hned v sousedství zatopených Bertiných lázní. Pochopitelně mluvili jsme o rozbouřeném živlu a škodách, které napáchal hlavně v nedaleké obci Majdalena. Ale po chvíli získala naše řeč osobnější tón a pan páter se pustil do vyprávění o docela jiné řece.
1: Ano, byla to řeka, která měla zákruty, nebezpečné někdy, a teď, když už člověk je v té fázi toho pomalu třetího věku, té blížící se 75, tak musí říct, že to všechno bylo podivuhodné. Narodil jsem se v Klatovech. Můj tatínek byl vyučený truhlář, maminka tam sloužila. Byli jsme tři děti, ale otec nám brzo zemřel. Mně ještě nebylo 13.
2: Čili v protektorátu vám zemřel?
1: Za války umírá otec na tuberkulózu. Původ toho je ve světové válce, kdy jako 18-letý musel narukovat a v Karpatech omrzl a tak dále. Pak operace půlku žaludku jenom. Takže to na tom organismu zanechalo své stopy. Tenkrát ty rodiny tak nějak žily šířeji s tím příbuzenstvem. A já jsem se hodně zdržoval u sestry mého otce, která byla takovou druhou matkou té rodiny 12 dětí, z které můj otec pocházel a byl nejmladší, kde matka, tedy babička, brzo umírá a tahle nejstarší dcera to všechno nějak vedla.
2: Čili to byla vaše teta?
1: Teta. A ta na mě měla velký vliv. To byla moudrá žena
2: a zbožná žena.
1: S ní jsem prožíval tu liturgii v Klatovech, poutním místě kdysi, v těch vznosných kostelích, také v té farnosti, kde působili různí kněží, a byly chvíle, kdy tihle ty kněží dovedli oslovit.
2: Vy jste chodil na měšťanku?
1: Ano, a pak právě po úmrtí otce jsem přešel na církevní soukromé gymnázium tehdy u Petrínů, ale válka všechno přerušila. To právě je takové boží řízení. Konec války jsem prožil v Písku, kde se střetly ty dvě armády, že ano.
2: Máte nějakou vzpomínku na to?
1: Jistě. Například jsme byli povoláni tenkrát a německé úřady odváděly ty mladíky na kopání zákopů.
2: Čili i vás odvedli?
1: Ano, chtěli odvést, ale nějakým divným podivným způsobem, jako mé modlitby byly vyslyšeny, takže jsem nikam nemusel jít, abych prožíval ještě hlubší osamocení, protože jsem byl od rodiny, tedy od maminky, od sester, otec už byl mrtvý. No, například jsem tam zažil ty nálety takzvaných hloubkařů. No,
2: amerických?
1: Ano. Jako mladík jsem se i na to díval, což nebylo zrovna opatrné, ale tam za tím kostelem to bylo vyvýšené. A tam na nádraží stál vlak s maďarskými uprchlíky. No a to byla strašná řeš. No tehdy jsem přesvědčil jednoho z těch mladších kněží, že je třeba tam jít. Vymlouval se a tak dále. No, prožíval se konec války, že ano, ještě tady byl strach. Přesto tam šel a za dlouhý čas se vrátil celý šťastný, kolik lidí tam zaopatřil, jak to přineslo útěchu. Tak to jsou takové momenty.
2: A vy jste říkal, že se tam setkali
1: tam se, u toho mostu, vojsko. Ano, tam byla ta linie.

Život pátera Hugo Pytla je zároveň životem pronásledované církve, hlavně řeholních bratří a sester. Ale kdo mohl tušit, že po prožitém válečném masakru bude doba náboženské a občanské svobody trvat tak krátce? Mladý člověk většinou věří v budoucnost a jistě v ní věřil i mladík, který tehdy ještě nosil své občanské křestní jméno Josef.

0: že to je řízení boží, že klášter byl vyvražděn nacisty, tam byl klášter likvidován.
1: V Nové říši.
0: V Nové říši gestapem. Premonstráti byli odvezeni do koncentračního tábora, odkud se vrátili asi jen tři. Takže jsme se pustili do té Nové říše vyjednat další studium a tak dále. A tam byl na odpočinku doktor Klement Žůrek, první profesor sociologie na Vídeňské univerzitě, kněz, který založil takový sociální ústav pro chlapce, vychoval mnoho lidí, kteří pak se dostali do Ameriky a je pochován tedy na Hostýně. Zvlášť Moraváci ho znají, to byla postava také z té katolické omladiny a tak dále.
1: To vám bylo tak kolem 18 let?
0: Ano, ano. Mm-hmm. A ten nás přesměroval do Teplé. Protože zrovna v těch dnech, kdy jsem tam, já ještě jeden zástupce těch ostatních zájemců, studentů, do té Nové říše přišel, tak několik dní předtím byl z té Nové říše vyslán mladý kněz, novicmistr, Hermann Josef Till, který se vrátil po 4 letech z Buchenwaldu. A tak byl vyslán do Teplé, protože už tehdy bolševici, tedy komunisté, chtěli z kláštera Teplá udělat konfiskát a rabovat. A dokonce zavřeli a odvlékli do vězení ty řeholníky tam, co tam byli, a posledního opata, který tady byl Němec, uvěznili. A proto představení tam posílají tohohle mladého kněze, který z koncentráku také měl známosti a mohl mnohé vysvětlit a mnohé také prosadit.
1: Čili vy už tenkrát jste ho následovali a šli jste do Teplé.
0: Ano, a ten klášter bylo třeba počeštit a tím zachránit. Mm-hmm. Takže on mohl také argumentovat tím, že ten klášter žije, že má dorost. A tam tedy jsem přišel a v roce 1947 vstoupil do řádu. V remonstrátu do opatství Teplá. Mm-hmm. To všechno neslo toto znamení té doby. Klášter byl obsazen potom už českou armádou, takže se získávala místnost po místnosti, aby tam vůbec byl prostor. Původně noviciát začal na faře v městě Teplé, protože do kláštera se smělo jenom na povolení, jenom do kostela. No a potom nám klášter tedy předali celý, ale brzo zas uvalili takzvanou národní správu. Takže když já byl potom v noviciátě, tak to byly krušné doby. My jsme měli hlad. Se mnou bylo do řádu přijato 10 lidí a já jsem zůstal sám. Ty druzí odešli. Například sestry z kuchyně, cyrilometodějské sestry, které nám tam obětavě vedly domácnost, tak ta sestra musela vstávat po 3 hodině ráno a věděla, kde je schovaný klíč od chléva, aby nadojila trochu mléka, protože národní správce nám nic nedal. Tehdy tam ještě při klášteře bylo hospodářství a to jako všechno obsadili. Přesto jsme tam vydrželi a prožívali tu dobu.
1: A vy jste vlastně neměl dokončené vzdělání.
0: Já jsem pak odmaturoval během dalších let.

0: Jsou lidé, o kterých se říká, že si spletli své povolání. A pak jsou ti druzí, povolaní. Vyzařuje z nich navzdory všem strázním života zvláštní optimismus. Jako z mého vypravěče pátera Hugo Pitla. Pro tehdy mladého adepta kněžství jako by nebyla jiná volba. Ale mnohé nasvědčovalo, že cesta ke kněžskému ornátu bude hodně dlouhá a klikatá.
1: Do Prahy jsem šel na teologii, začal jsem v tom školním roce 47-8 a bydleli jsme na Strahově jako premonstráti.
2: Ale to už tehdy teda velice přituhovalo, to jste se také musel.

0: museli cítit. Že?
1: To jsme velice prožívali už na gymnáziu Mariánských Lázních, kde jsem byl v tom roce před noviciátem. To se stupňovalo, jak jste řekl. A víte, ten příklad těch kněží a těch vlastenců, v Teple se scházeli takzvaní političtí vězni z koncentračních táborů, protože blahoslavený Hroznata, který zemřel v hladomorně v tehdejším strašném vězení, jak si byl dán za vzor a přímluvce politických vězňů a patron. Tak to je jako pěkná myšlenka a tam se scházeli političtí vězni už tenkrát v čele s kardinálem Beranem, také bývalým politickým vězněm. A tato myšlenka prožila a já jako převor jsem ji znovu evokoval, takže dodnes tam na svátek blahoslaveného Hroznaty je zároveň také pouť politických vězňů, jak z nacistické doby, tak těch nových politických vězňů, kde je právě ta bolestná a strašná okolnost, že to byli vězni, kteří zakusili bezdůvodnou nenávist vlastních lidí k vlastním lidem. A ta nenávist dokonce vzala na sebe takovou strašnou formu, že se máme za co stydět, že tohle to se dělo ve 20. století, ještě k tomu po nacismu. Jakmile by tato paměť národa nějak vybledla, anebo dokonce zmrtvěla, tak to s naším národem nebude dobré.
0: Ano, a hrozí zase v nějaké formě opakování, ale já jsem se chtěl zeptat na váš osobní vztah. Víme, že náš národ nebo společnost se nechala tak trošku zmást i takovou tou poválečnou euforií. Jaký vy osobně jste měl vztah už tehdy, myslím, po válce k tomu komunistickému získávání moci a vlivu?
1: Vidím takový dvojí moment. Předně ta výchova za první republiky, tedy ke konci republiky, kdy jsem do sebe nějak nasál ty skutečnosti našich buditelů. Protože, víte, to vlastenectví opravdu my musíme v sobě mít. A s tím vlastenectvím se strašně kšeftovalo, že jo? A pak byl druhý motiv, že jsem už jako mladý člověk slyšel fakta o komunismu a o marxismu, tak jsme slyšeli o pronásledování církve v Mexiku, no a potom ze Sovětského svazu. A to ještě se sílilo stykem s volyňskými Čechy, kteří přišli a hodně se jich usídlilo tam kolem kláštera Teplá. Takže to byla taková také přímá svědectví o té realitě toho humánního komunismu. No a pak znovu musím zdůraznit ten veliký příklad těch starších spolubratrů a vlastenců. Ten náš převor potom, Herman Thiel, který v koncentráku byl přidělen ke krematoriu a do pitevny, tedy který mohl vypravovat z toho, nejen to prožíval a si nesl taky tu hrůzu těch ostatních spoluvězňů a stal se známým daleko široko.
0: Vrátíme se ještě k té řece vašeho života. Kdy se ozval ve vás takový ten vnitřní hlas, ta potřeba nastoupit teda tu cestu řeholní a potom kněžského povolání?
1: No, v tom dětství to bylo takové dětinské a takhle se to potom vybrušovalo. A člověk to v sobě musel nést i třeba přesto jakési nepochopení okolí, které je vždycky a zvlášť k tomuto povolání. Přes ty obtíže, které si někdy i člověk způsobuje sám.
0: A byla nějaká pochybnost, že byste mohl být třeba něčím nebo někým jiným?
1: No, v té době, kdy všechno bylo znemožněno, no tak byly takové myšlenky, ale bylo to ve mně tak silné a sice tím způsobem, že to není jenom moje věc, ale především věc Boží. Tak nevím, jestli to bylo nějaké spolehání, odvážné spolehání, ale Bůh je vždycky větší. Tak takhle nějak jsem tím žil, že to bude. A tak také později, jak si jsem buď zaslechl, nebo mě to i řekli ti lidé z okolí, že jako vždycky říkali, no jo, on tím farářem bude.

0: pořadu Pamětníci, osudy, na které se nesmí zapomenout, posloucháme životní příběh bývalého politického vězně, emeritního převora kláštera Teplá a nynějšího třeboňského děkana Hugo Pytla.
1: Prostě prožíval jsem to, co církev a řehole u nás. Příklad nezapomenutelné je to Boží tělo v Pražské katedrále, kde jsme tedy také byli. A
2: to bylo v
1: 49. To už se tušilo a chodili zprávy ještě v poslední chvíli, než jsme vyšli v tom průvodu ze Strahova do katedrály, tak chodili zvěsti, jak jsou zatraseny přístupové cesty na Hradčany, aby se tam lidé nedostali a tak dále, a že asi něco bude. Tam jsme si všimli těch podivných účastníků bohoslužby, kteří stáli při zdi katedrály, no a pak se projevili tím pískáním, když začal mluvit pan kardinál Beran a byl donucen bohoslužbu přerušit. A byl jsem mezi těmi bohoslovci, kteří jsme se chytli za ruce, obklopili jsme takhle pana kardinála, jak vycházel z katedrály a u portálu sedl do auta a okolo toho auta jsme takhle, jako dřív kolem něho, tak i okolo toho auta jsme udělali ten řetěz, tak jsme ho doprovázeli až k bráně paláce.
2: Kolik těch provokatérů tam bylo?
1: To byl velký počet.
2: Velký počet. Jak potom vás internovali, nebo už jste tehdy tušili, že
1: se něco stane, ale pak přišel další úder a to bylo zatčení představených. Mezi prvními byl zatčen převor Heřman Tyl z Teple a byl zatčen proti podpisu a přímému rozkazu ministra Čepičky, kterému v koncentráku zachránil život, s kterým se dělilo ty kůrky a který mu sliboval hory doly. Ale ty své sliby chtěl uskutečnit podle svého, to znamená, že si zavolal převora Tyla a chtěl, aby představoval takzvanou pokrokovou část kléru proti kardinálu Beranovi a tak dále. No ten musel samozřejmě odmítnout, no tak byl mezi prvními zatčen. Takže my už jsme měli ty Vánoce v 49. roce poznamenány tuhletím děsem, který visel nad celým klášterem, že jsme tam ta skupinka prožívali ten štědrý večer a ze vzpomínků na převora, který byl ve vězení, o kterém jsme nevěděli.
2: Vy jste nebyl vysvěcen.
1: Já jsem byl ve druhém ročníku teologie, když přišel ten zátah na řehole. Pak byli začeni opatí, především strahovský opataky Jarolímek a byly s nimi ty divadelní procesy, ale ještě předtím jednou si nás panopat Bohuslav Jarolímek svolal a že tedy nastává ta těžká doba, že asi budeme vyhnáni z klášterů, takže si najdeme každý byt v Praze a nějak doštudujeme. A to jenom, že jsme všichni žili pod tou představou, že u nás se to nemůže stát jako v Sovětském svazu, o kterém to všichni věděli, jak to vlastně vypadá, a přesto křičeli sláva Sovětskému svazu, takže ta sláva tedy se obrazila v životě každého člověka.
3: Posloucháte to nejlepší z archivu Českého rozhlasu. Dokumentární pásma, rozhovory s významnými lidmi, unikátní pohledy do historie od osobností, které už za mikrofonem neuslyšíte. To vše najdete také na webu plus.rozhlas.cz.

0: už se to rýsovalo, když nás o prázdninách povolali a museli jsme se zúčastnit povinného politického školení, které trvalo týden, kde přednášeli experti a provokovali nás k dialogu, aby si nás označili a aby poznali naše smýšlení a aby se proti nám ještě více zorganizovali a zahrotili. Tam bylo například takové, že jich tam bylo několik vždycky na to školení, tak jeden se tam tedy, promiňte mě, vykecával. Ti druzí třeba seděli a pozorovali to. Tak tedy to byla takováhle událost a pak začal ten nový školní rok, do kterého už také bylo zabudováno pravidelné vyučování politických věd. Dokonce byl k tomu použit kněz, člen komunistické strany Páter Černocký. Někteří odvážní bohoslovci při jeho vzlášť výpadech se ohražovali jménem nás všech.
1: To je takové zasévání rozporu nebo vrážení klínu nebo psychologické působení.
0: Jistě, psychologické působení a prostě lovení a tlak, prostě musíš se podřídit a musíš se dát na naši stranu. A pak tedy, abych to zkrátil, přišla ta osudná noc ze 13. na 14. dubna v 50. roce. Nechali nás tedy ještě oslavit Velikonoce, už samozřejmě bez těch představených. V tom po velikonočním týdnu tedy v noci vnikli do těch klášterů. Já už jsem byl zase se svými spolubratry z Teplé, kde jsme slavili Velikonoce s velkou tísní, protože jsme tam měli jenom jednoho kněze půjčeného ze Strahova. Tak jsme se vrátili už zase k pokračování studia, takže jsem byl na Strahově a tam jsem tedy prožil tuhle tu noc, kdy přišli do klášterů, měli plány, všechno měli perfektně organizovaný.
1: To byla koordinovaná akce, která se netýkala jenom vašeho kláštera?
0: Ano, tedy dnes už víme pozadí. Ministr Zorin, sovětský ministr, který tady připravoval únor, také vzlášť přijel do Prahy, aby připravil likvidaci církve. A jako první tedy byli biskupové a pak jmenovitě byl propracovaný plán na likvidaci klášterů, že ano. Srdce, že ho v organismu se napadne a ten krevní oběh, který občerstvuje tu krev, no, tak to jsou řehole a fakulty, tedy semináře a tak dále. Takže ten vytvořil takzvanou pětku církevní, kde byl ten dědek Nejedlý a Kopecký a tuhle ty živlové. Vypracoval se přesný plán, tedy organizačně perfektní. A dokonce znali ty budovy klášterů, plány a tak dále. No a také pochopitelně i zde pracovala zrada, že ano.
1: Kam jste se dostali vy?
0: Klášter Strahov, premonstráti tedy z premonstrátských klášterů, byli internováni v Broumově na polských hranicích.

0: Snad nejúčinněji podemílá hráze světské moci tichá, pevná víra těch zdánlivě bezmocných a odloučených od hluku světa. Je v tom paradox. A paradoxní je i to, jak málo o této kapitole naší nedávné historie víme. Příběh pátera Hugo Pitla je výmluvným svědectvím o skutečné tváři režimu, v němž většině z nás bylo dáno prožít kus života. Žádná nostalgie zde, myslím, není na místě.
1: Tedy každý musel otevřít ten svůj pokoj, přišli tam se samopalem, oznámili, aby jsme se oblékli, že budeme převezeni na jiné místo. No tak já jsem honem si vzal nedělní oblek, nový hábit, zimník a ještě jsem honem hodil přes sebe perlínu a sah jsem po dece. A to bylo dobře, protože pak jsem mohl půjčit deku starému převorovi z Nové říše Rajdovi, který měl za sebou taky koncentrák a tam se spalo z velké části v tom Broumově na zemi, než přivezli postele. Tam nás bylo přes 300, tedy premonstrátí, kapucíni, dominikáni, část redemptoristů, těšitelé, takových koncentračních klášterů, jak je doloženo, že to bylo několik hájek a to nejpřísnější byl Želiv.
2: Měli jste představu, kde skončíte vlastně?
1: To právě ne. Já například, když nás posadili, že nesměl jsem mluvit, byli psi a samopaly, no tak jsem si řekl, tuhle to může být Sibíř. Ty zkazky, že ze Sovětského svazu a ty jejich praktiky, no ale oni uměli udělat tu Sibíř i u nás. Hmm. Jsme tedy kránu skončili v tom Broumově, kde za námi zapadla ta vrata.
2: Sdělili vám své úmysly, co s vámi?
1: Jo, to oni, že budeme dál pokračovat ve svém poslání a že máme všechno zajištěno k našemu vyžití. No tak když se tam například někteří domáhali breviářů, no tak jim ten jeden pan školitel, že ho zedník říká, i ty brebibáře budou v kantýně. No, že tam otevřou kantýnu, to tak potom otevřeli, že jo. Dokonce nám tam prodávali i pivo. Tak tam nás drželi, pořádali také to školení a upravili tam práci. Ponejvíce se tam vozili z nějaké textilky na začišťování, ty balíky látek a dokonce měli takovou ideu, že by tam udělali řezbářskou dílnu, aby jsme vyřezávali rámy, no jako kdyby se tuhle to dalo naučit za několik dní. A například dominikáni z nich utvořili četu a ta vymalovala celý ten rozlehlý klášter, tak takhle hlídali nás. Potom nám rozdali korespondenční lístky s tím, abychom stručně oznámili příbuzným změnu adresy. No tak se stalo, že za mnou přijela sestra, jela přes celý Čechy, tak jsem měl návštěvu, to znamená, že 5 minut se mnou směla mluvit za asistence estebáků, kteří ještě potom obtěžovali, když šla na nádraží.
2: Čili to byla internační tábor a obdoba
1: bez soudu, ano.
2: Vězení.
1: Ano, skutečně jaksi vězení.
2: Hmm. Jak jste to nesli, jaká tam panovala atmosféra?
1: No byli jsme mladí, kompenzovali jsme tu legrací a tak dále. Zažili jsme tam lecos, například penzionovaný kněz, děkan Egon Maur ze Sepeková, který prožíval tu penzi na Strahově, tak ho taky vzali. Ten naříkal, dostal tam ty stařecký rychlý souchotě a zemřel. Byl to člověk mimořádného vzrůstu. Tak tam přivezli rakev, nás vyhnali a samýho do té rakve napresovali, to znamená, že mu museli zlomit nohy. A pohřeb byl ráno v 7 hodin a nikdo se ho nesměl účastnit. Ale tou nastevřenou branou proklouzl jeden klerik křižovnický a doprovázel ten pohřební vůz s koňma tehdy až na ten hřbitov. Tak takovéhle epizody se tam prožívaly. No tohle to pro nás mladší vyvrcholilo tím, že na podzim udělali velký apel, prolítli všechny prostory, aby nikdo se nikde neschoval. Tak jsme tam stáli na tom krásném nádvoří, uzavřeném, kde byla nádherná akustika, kde v neděli také se zpívalo zborově, sami pro sebe pochopitelně. Tak tam byl velký apel, při kterém se přečetla jména a bylo řečeno, že máme splnit tu čestnou povinnost, totiž že narukujeme na vojnu.
2: Vy jste byl mezi těmi?
1: Já jsem byl mezi těmi přečtenými. No a byl přistaven zvláštní vlak, abychom se nesetkali s obyvatelstvem. V noci jsme byli vyvedení na nádraží, že jo, pod ostrahou, usazeni do toho zvláštního vlaku, který jel noc a den až do Komárna. A tam k údivu těch obyvatel, většinou Maďarů, že ano, nás za dne vedli ve dvojstupu z toho nádraží kapucíny fousaté s provazem přes ten hábit Dominikány bílé. No a já jsem tam někde objevil kajzrok, jestli víte, co to je. To je kajzrok, to je takový kabát, jako frak, ale i upředu uzavřený, tak to nosili notáblové za starého Rakouska a ještě potom. Takže jsem rukoval na vojnu v kajzroku.

0: Další kapitola životního příběhu pátera Hugo Pytla by se mohla nazývat trojí kapitulace, nebo spíš vítězství rozeného nevojáka.
1: Uvedli nás do těch kasemat tam, kde tedy nás převlékli do uniform, oholili, takže se kapucíni ani nemohli poznat, když po dlouhých letech sundali ty krásné plnovousy a oholili jim tu velkou tonzuru. Tam zvlášť pamatuju jednoho kněze velice veselého, pátra Šimonovského, který tenkrát byl dost tělnatý, takže v těch prvních dnech z té uniformy mohl nosit jenom čepici, než mu sehnali patřičnou uniformu na jeho tělesné proporce. A začali jsme ten vojenský výcvik beze zbraně, že ano, který spočíval tedy v tom mašírování vpravohleď a hlavně také v tom vyřvávání těch nesmyslných vojenských pokrokových písní, které se museli řvát až do ochraptění. Zatímco v Broumově to bylo uzavřeno, ale směli jsme do kostela, takže kněží od časných hodin tam sloužili mše svaté, tak tadyhle se začaly využívat ty indulty dané pro pronásledovanou církev a sloužila se mše svatá tedy tím nejjednodušším způsobem. Když minulo těch několik týdnů toho výcviku, došlo k přísaze vojenské. Vybudovali tam tribunu, dali zábradlí, to by bylo veliké štěstí, protože ten nejvyšší, který tam byl na té parádě, se nějak podivně klátil. Tak jsme tam křičeli, že přísaháme, ale ta přísaha jako potom byla neplatná. Museli jsme ji opakovat na tom našem pracovišti. A rozdělili nás a rozvezli po těch pracovištích a já jsem se odsunul s ostatními v Hajníkách u Sliače. A my jsme si tam museli zbudovat ty baráky.
2: Čili to bylo pracovní vojsko PTP?
1: Ano, PTP. Začalo se tam rozšiřovat a betonovat letiště. A tam jsme žádali v neděli bohoslužby. Tak tedy na začátku skutečně to povolili, to znamená, že v neděli dopoledne najednou byl křik, že ano, nástup na bohoslužby. Do formace a za zpěvu pokrokových vojenských písní jsme pochodovali k místnímu kostelu, kde nesměl být žádný místní obyvatel. Ty Hajníky, to byla obec, to je obec napůl katolická a napůl evangelická. A když jsme tam přišli, tak nás nacpali přes 60 do staré hospody, která už nesloužila a vedle byla postavená hospoda nová. Pamatuji si, jak jsem šel po tom dvorku a najednou jsem slyšel pořád někde nějaké ťukání. Tak na sklepní okýnko té nové hospody někdo ťukal, choďte sem, tak jsem tam šel. Okénko se otevřelo a ten bílý slovenský chleba, kus špeku a různý potraviny, rychle, tak se to vzalo. Takže od prvního okamžiku věděli, že ti obyvatelé hezky nás přijali a potom jsme se s nima seznamovali také, že ano, protože to jinak nešlo.
2: Byl jste tam 3 roky?
1: Ta moje životní cesta, která takhle vojensky zezelenala, měla další zákrut. Já jsem v tom Komárně při tom nadspávání slamníků chytil frunkulózu. Jak se člověk nějak poškrabe nebo něco. Takže jsem měl takové nepříjemné vyrážku a vředy a tak jsem se každý den hlásil do knihy nemocných. No když už to trvalo delší dobu, tak přilíte nadporučík a říká tam, ona čo s tím chlapem robte. No tak mě poslali do vojenské nemocnice. Tak jsem byl první, který dostal cestovní rozkaz na vycestování od jednotky. A zajímavá okolnost. Krátkou dobu předtím tu jednotku přeřadili pod tu vojenskou nemocnici Rožumberok. Tak předně, než jsem odjel, tak jsem šel za paterem Kolmačka Alois, jezuita, který spal nade mnou a říkám, Alois, ty jsi bol v Rožumberoku, hej. A jak se jmenuje kaplán, tak mě řekl, máš tam nějaké známé, hej, rodina Sambuchová, teď jmenoval ještě. A kde bydlí, tak mě to tak nějak vypodobnil. Tak já prostě s tím nadáním k jakési ilegální práci jsem takhle vyjel A v Rožumberku jsem místo do vojenské nemocnice zamířil do kostela na faru, byl na mši svatý, vyjednal si s kaplanem, že mě přinese do nemocnice svaté přijímání a navštívil dvě rodiny z těch jmenovaných. Pak jsem šel tedy do té nemocnice, kde jsem byl přijat a když přišel návštěvní den středa, tak moje postel byla obklopená návštěvou. Takže ty ostatní vojáci se potom ptali, ty jsi Slovák, jsme ne Čech? No a to jsou, to je všechno, jsou známí a to. No ale to také, že ano, podchycovala jistá složka armády.

O tom, jak se řeholníkům dařilo v Čepičkově armádě, nám v pořadu Pamětníci, osudy, na které se nesmí zapomenout, vypráví páter Hugo Pytel.

0: A svaté přijímání se podávalo v lékárně, protože velitel lékárny, vyšší důstojník, byl konvertita, praktický katolík a pokládal si za čest, že na jeho pracovišti se bude podávat svaté přijímání. No, tak jsem tam začal budovat tu ilegální síť. Rozneslo se tedy, kdo tam je, tak některé ty ošetřovatelky, které měly třeba bratry kněžími. A mezi tím vypukla u jednotky žloutenka, takže přiváželi další pacienty, spolubratry, na pokoji ošetřovatelek se sloužila mše svatá. Už jsme tam měli prostě sítě. No, skončilo to tím, že byl dán návrh na propuštění ze zdravotních důvodů. Takže jsem skutečně jel domů, byl jsem doma, na děkanství jsem psal matriky a tak dále.
1: V kterém roce to bylo? 51?
0: Ano, ano.
1: Doma to znamená
0: v Klatovech. Tam byl tehdy pan děkan Stuna, choval se ke mně velice hezky. Tak jsem tam takhle jako živořil, no ovšem pozorován. Takže například mě zastavil mladý člověk jako k nějakému rozhovoru a směroval ten rozhovor různým, takže z něj úplně čišelo, že to je konfident, že ano. Tak takhle se o mě starali a po 10 měsících jsem dostal předvolání k přezkumu zdravotního stavu. A znělo to povolání do Karviny, do dolů. No, přijel jsem tam do té Karviny a žádal jsem, tedy že jsem byl ze zdravotních důvodů, lékařský průzkum a tak dále. A představte si, že krátký čas předtím ta Karvina byla přeřazena pod vojenskou nemocnici Rožumberok. Takže jsem nastoupil zase známou cestu tedy do Rožumberoka, kde zase bylo to prošetření a kde ten týž důstojník lékař zase se na mě podíval, žádný rozhovor neved a přišel zase návrh ze zdravotních důvodů. Takže těsně před fáráním jsem se vracel domů. Až teprve později jsem si uvědomil, že tenhle ten pan doktor v Klatovech ošetřoval mého otce, který tady byl pacient s tuberkulózou.
1: Ten lékař v tom Rožumberoku.
0: V tom Rožumberoku, to byl Čech. Tak tedy to už byla pro mě druhá kapitulace, jak se říká, jak se říkalo za starý Rakouska. A třetí mě ještě čekala. To bylo, to už jsem byl v zaměstnání, že ano. A pan ministr Lomský, ministr tedy obrany, a on sám byl taková opravdu vojenská postava, když byl v těch vysokých botách, s tím svým bříškem a s tou hvězdou na čepici, tak ten v té obraně schopnosti národa si vymyslel pro socialistickou armádu a pro kraj tam západních Čech cvičné manévry. A sice v Oklatovské pouti, aby to mělo dramatický tak nějaký zázemí. Takže byli náhle v noci povoláni záložníci, no tak jsem v prvních chvílích nevědělo, co se děje, no ale protože to bylo v komunismu, tak bylo všechno možné k očekávání. No tak ty mužové museli od rodin a před poutí prostě narukovat a do vesnice za Klatovama, kde byly haldy, tedy uniform a pušek a tak dále. I mě v noci zbudili a já byl jakýsi náhradník za někoho, který nemohl narukovat. No ale co já, chudák, jsem si měl počít v armádě, když nevím, jak se ta puška bere do ruky, jestli za to uší nebo za to širší, tak jsem byl dopraven taky do té vesnice, abych se šel jako oblíct do uniform a pro pušku, tak já jsem to změnil a šel jsem nejdřív do ošetřovny, do toho stanu, kde tedy byli lékaři a to znamená i medici. No a tam byla jedna medička, dcera profesora gymnaziálního, který mě taky učil, to, tak tam jsem řekl, že jsem byl ze zdravotních důvodů propuštěn a že mám dietu a tak dále, no tak mě napsala bumážku, že se mám vrátit domů. Takže jsem si zastavil nejbližší vojenský auto s tím, že mám něco okamžitě na velitelství do Klatov a dostal jsem se zase domů a ráno jsem šel na poutní mši svatou. To byla ta třetí kapitulace, to je všechno, co jsem si odsloužil tedy v socialistické československé armádě.

Řeka života našeho vypravěče je bohatá na dramatické okamžiky i zajímavé události. Také se nám trochu rozvodnila. Proto budeme v příběhu pokračovat i příští týden. Ve druhé části nám bude páter Hugo Pytel vyprávět o svém odsouzení a věznění, ale také o svém kněžském vysvěcení a obnově tepelského kláštera. Pro tuto chvíli se s vámi loučí Milan Hanuš.

0: Návraty časem, tedy to nejlepší, co jsme vybrali z archivu Českého rozhlasu, najdete také na webu plus.rozhlas.cz a v aplikaci Můj rozhlas.
1: Je to jedna z ikonických fotografií sametové revoluce. V neděli 26. listopadu 89 se poprvé sešli představitelé vládnoucí komunistické moci se zástupci opozice. Přes stůl si tam podali ruce dramatik Václav Havel a komunistický premiér Ladislav Adamec. Rozhlas měl na místě zpravodaje Miroslava Dittricha.
2: K setkání došlo dnes v 11 hodin dopoledne v Pražském obecním domě. Zúčastnili se ho předseda federální vlády Ladislav Adamec, ministr federální vlády Marián Čalfa, představitelé Československé strany socialistické Bohuslav Kučera a Jiří Škoda, za Socialistický svaz mládeže Vasil Mohorita a za Československý svaz tělesné výchovy Jindřich Poledník, dále předsedkyně svazu žen Miroslava Němcová a další. Občanské fórum na jednání reprezentovali Václav Havel, Václav Malý, Petr Čepek, Michael Kocáb, Saša Vondra, Martin Mejstřík a další.
1: Ladislav Adamec byl československým premiérem od října 88. Do té doby nenápadně stoupal v hierarchii komunistické strany. Ve druhé polovině 80. let sice podporoval z Moskvy přicházející politiku tzv. Perestrojky, jenže v československých poměrech šly změny velmi pomalu. Adamec, který se narodil 10. září 1926 ve Frenštátu pod Radhoštěm, využil událostí 17. listopadu 89 k nastartování vlastního pokusu o jakousi hlavní politickou roli pomyslného českého Gorbačova. Jako jediný z komunistického vedení byl ochoten jednat s opozicí. Jenže tohle nadšení vydrželo jen pár hodin. Odpoledne 26. listopadu 89 promluvil Adamec na půlmilionové demonstraci na Letné v Praze. Odmítl chystanou generální stávku, ohlášenou občanským fórem na následující den.
3: Do generální stávky zbývají už jen hodiny. Jsou obavy, co se bude dít a co přinese. Osobně jsem přesvědčen, že k projevení postoju není třeba stávkovat 2 hodiny, ale stačí několik minut.

0: přednost také tomu, aby se co nejvíce přispělo ke sjednocování občanů, aby napomohla národnímu dorozumění.
1: Lidé sice nechali tak nějak Adamce domluvit, ale politicky to byl spíš jeho konec. Dlouholetý komunistický funkcionář neodhadl tempo a intenzitu politických změn, které se odehrávaly v celé komunisty ovládané střední a východní Evropě. Snažil se dál vystupovat autoritativně a očekával, že bude respektován. Marně. 7. prosince 89 byl řízením vlády pověřen Marián Čalfa. Adamcovy ambice stát se prezidentem vyzněly na prázdno, byl zvolen pouze předsedou komunistické strany. Z politiky odešel poprvé v září 1990. Znovu byl nakrátko poslancem od června do prosince 92. Zemřel v dubnu 2007.
2: Od husitů k jezuitům, aneb jak to bylo doopravdy s náboženstvím v Čechách. Ivana Chmel-Denčevová a její hosté vysvětlí, jak se z Jana Husa stala loutka ideologií. Odpoví na otázku, jestli byl Jan Žižka skvělý vojevůdce nebo obyčejný padouch. Zapátrá potom, kdy přišli jezuité do Čech a prozradí, jestli úspěch jezuitů závisel nebo nezávisel na mecenáškách. Speciální sérii cyklu Jak to bylo doopravdy s názvem Od husitů k jezuitům poslouchejte každé pondělí od 7. do 28. září po 8. hodině večer na Plusu a pak na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích. Před čtvrtstoletím otřásly Spojenými státy a celým světem teroristické útoky na New York a Washington. V historii to nebylo poprvé, kdy se někdo pokusil vyvolat podobným způsobem strach, aby prosadil své politické zájmy. Právě o tom je zářijový cyklus Terorismus.
3: Police in Spain have arrested the former head of the Basque separatist group ETA.
4: The IRA tried to murder the prime minister and senior members of her cabinet.
5: Listas más crueles e inhumanos perpetrados por Sendero Luminoso.
6: 1977, quindi prima del rapimento di Aldo Moro.
2: Český rozhlas Plus popíše, proč vraždila baskická ETA a severoirská IRA, peruánská světlá stezka a italské rudé brigády. Cyklus Terorismus poslouchejte celé září ve čtvrtečních portrétech a sobotním tématu Plus vždy po 8. hodině večer na Plusu. A pak také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.
7: Dobré ráno, je 6 hodin.
2: Český rozhlas Plus.
7: Poslanci schválili přísnější podmínky pro spotřebitelské úvěry. Zelenský vyzval Trumpa k uvalení tvrdých sankcí na ruskou výrobu raket. Pacientům s plicními fibrozami pomůže v Česku nový lék. V sobotu 12. září vás u zpráv Plusu vítá Monika Vrchotová. Reklamy na spotřebitelské úvěry budou podléhat přísnějším pravidlům. Lidi by měli více varovat před riziky spojenými se splácením úvěrů. Novelu schválila sněmovna. Poslanci také prosadili zastropování celkových ročních nákladů, které se budou odvíjet od základní úrokové sazby České národní banky. Podporu měla novela i u opozičních poslanců. Pokračuje Jan Papajanovský ze Starostů.
8: V tomto konkrétním případě se domníváme, že jde o vhodné řešení, ke kterému mělo dojít už dávno, protože opravdu v těch historických dobách se tady ten biznis na pomezí lichvy a slušného podnikání rozmohl natolik, že bude velmi těžké dostat z něj všechny lidi, kteří do těch dluhových pastí spadli.
7: Novelu teď dostane k posouzení Senát. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský vyzval amerického prezidenta Donalda Trumpa, aby uvalil tvrdé sankce na ruskou výrobu raket. Na síti X taky napsal, že nechápe, proč se nedá jednat rychleji. Výzva přichází v době, kdy Ukrajina čelí zesíleným vzdušným úderům Moskvy. Zelenský už ve čtvrtek potvrdil, že se chce s Trumpem sejít na konci září v New Yorku.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
7: Saúdská Arábie kvůli útokům preventivně uzavřela ropovod vedoucí z východu na západ země. Ve čtvrtek ho zasáhly drony pocházející z Iráku. Několik lidí bylo zraněno. Irácká vláda údery odsoudila a nařídila jejich vyšetřování. Ropovod je jednou z mála cest, jak obejít blokádu Perského zálivu, který je prakticky odříznutý od světa kvůli americkým a izraelským útokům na Irán. Teheránem podporovaní povstalci v Jemenu se podobným způsobem snaží ovládnout i Rudé moře a ochromit tak světový obchod s ropou. V Česku se léčí první pacienti s plicní fibrozou novým lékem. Jeho účinnou látkou je nerandomilast. Plně dostupný a hrazený zdravotními pojišťovnami by měl být od příštího roku. Podle klinických studií dokáže snížit úmrtnost na plicní fibrozy o 43% oproti dosavadním lékům. Pomůže tak například pacientům s idiopatickou plicní fibrozou, kterou popisuje pneumoložka Martina Šterclová.
9: Dochází k postupnému prostupování plic jizvami. Laicky se to nechá představit, jako kdyby plíce se měnily v jizvy, jako kdyby tuhly, takže kyslík z vnitřku plicního sklípku přestupuje do krve méně ochotně než u pacientů, kteří mají plíce v pořádku.
7: V Ústí nad Labem se dnes mimořádně otevře vila továrníka Heinricha Schichta. Jeho rodina byla známá výrobou legendárního mýdla s jelenem. Prohlídky začnou v 11 hodin a skončí v 5 odpoledne. Návštěvníky provede i jeden z potomků továrníka, Karl von Siemens. Otevření vily je součástí Dnů evropského dědictví, které se letos zaměřují na ohrožené památky. Na východě se místy ještě drží mlhy, jinde spíš výjimečně. Přes den se hlavně na horách v Čechách ojediněle objeví přehánky a bude polojasno až oblačno s teplotami od 19 do 23 stupňů. Na severovýchodě a východě bude kolem 17 a na horách pak kolem 14, v Beskydech kolem 10 stupňů. Tolik zprávy a teď už začíná repríza Interview Plus.
10: Země V4 budou v Evropě znovu slyšet, vyhlásil Andrej Babiš na bratislavské schůzce premiérů Visegrádského seskupení. Je středoevropská čtveřice v Evropské unii tak respektovaná, jak premiér předpokládá? Co by měla a mohla V4 společně prosazovat například v energetice? Začíná páteční Interview Plus. Vítá vás u něj Petr Vizina.
11: Interview Plus.
10: Hostem interview je energetický expert, bývalý slovenský ministr hospodářství a člen předsednictva slovenské strany Demokrati, Karel Hirman. Dobrý den.
12: Dobrý den, prajem do Prahy.
10: Slovenský premiér Robert Fico, jeho český protějšek Andrej Babiš vyjádřili nadšení z toho, že je V4, tedy aliance Česka, Maďarska, Polska a Slovenska, zpět na výsluní. Dá se to podle vás tak říct?
12: Tak pozitívne vyjadrenia boli aj od premiérov Maďarska, pána Maďara, aj pána premiéra Tuska, takže zdálo sa, že po tom stretnutí v Bratislave ten v tomto ohľade súzvuk, keď to môžeme tak nazvať, všetkých štyroch premiérov bol jednotný, čo je si myslím celkom zaujímavý a dobrý signál a určite k tomu prispeli voľby v Maďarsku. Len pripomeniem, že na jar tam v Dubnu vyhrala teda opozičné hnutie TISA a porazili a dlhoročného premiéra Orbána a jeho hnutie Fidesz, ktorý tým sa pádom sa zmenila zásadným spôsobom politická situácia v Maďarsku. A zdá sa, že aj slovenský premiér Fico naskočil, keď to tak poviem, na tento vlak a tým pádom sa tá atmosféra spolupráce vo V4 zjavne zlepšila.
10: Premiér Babiš predstavil návrhy v oblasti energetické politiky, v ní ste expertem. Uskupení by chtělo prosadit tyto návrhy uvnitř 27. Bude na to mít V4 nějaký vliv? Bude na to mít sílu dostatečnou?
12: Samotná V4 nie, ale aj keď som bol minister v čase energetickej kríze prelom roku 2022-2023, tak keď sme mali spoločnú pozíciu, tak to prispelo, alebo boli sme takou dosť silnou skupinou na tej miske váh povestnej, že sme nakláňali potom tú diskusiu a smerovanie tej diskusie a riešení v smerom nejakým z tých hlavných smerov. A ak tá pozícia V4 bude viac menej jednotná a bude to presadzovať na úrovni EÚ, tak ten hlas bude citeľnej a bude ho počuť.
10: My se o těch návrzích spolu budeme bavit, ale co je podle vás pravděpodobnější jako strategie? Bude V4 hledat v 27 další spojence pro svůj program nebo návrhy, anebo může hrozit třeba zablokováním toho rozpočtu na roky 28 až 34, který se teď připravuje?
12: Nemyslím si, že V4, že budeme mať silu to zablokovať a zvlášť tak zásadnú otázku, ako je rozpočet. Ale tak, ako som povedal predtým, môžeme byť za veľmi dôležitou touto povestnou naklonenie tých misky váh, ktorým smerom sa nakoniec ten spoločný kompromis a to spoločné riešenie uberie. To áno, to V4 môže túto úlohu mať a zahrať.
10: Andrej Babiš kritizoval, vlastně se trvale kritizuje evropský Green Deal, který podle jeho slov snížil kapacitu evropských rafinerií o 40%. Souhlasíte?
12: Tak tu treba povedať, že samozrejme sú tam aj osobné podnikateľské záujmy pána Babiša v sektore chemickom, kde je veľmi silný, takže a tento chemický sektor je Green Dealom priamo zasiahnutý, ale súhlasil by som s tým, že samotné ciele alebo myšlienka Green Dealu nie je zlá, respektíve má svoje opodstatnenie a paradoxne možno ten Green Deal lepšie uplatňuje povedzme Čína ako Európska únia a vďaka tomu získava Čína určité veľmi zaujímavé konkurenčné výhody. Problém je aplikácia za posledných dlhé roky a to je fakt. Tá aplikácia Green Dealu a ja som bol historicky voči tej aplikácie veľmi kritický, jednoducho predbehovala dobu, respektíve nereagovala alebo nebrala do úvahy reálnu situáciu a možnosti, ktoré máme nielen politicko-ekonomické, ale aj vzhľadom povedzme na dostupnosť technológií.
10: Čili tady by ste sa k Babišovie kritice Green Dealu pridali, jestli vám dobře rozumím.
12: Pridal by som sa v tom smere, že tá aplikácia nie je dobrá, je častokrát veľmi zlá a áno, je kontraproduktívna a vlastne diskredituje mnohé celku pozitívne a oprávnené ciele tejto politiky, ale tou aplikáciou sa to diskredituje a vlastne ten výsledok je opačný, ako by sme chceli. Skrátka, soudruzi v NDR zase raz niečo celkom nedomysleli.
10: A ten údaj, že Green Deal snížil kapacitu evropských rafinerií o 40%, ten sedí?
12: Úplne povedané neviem, o tom som nepočul. V každom prípade dlhodobo, ešte dávno pred nejak Green Dealom, alebo keď sa to začalo, tá zelená politika viac uplatňovať, tak bolo jasné, že je nadbytočná určitá kapacita rafinérií v Európe. Takže nie som si celkom istý, že keď aj by ten údaj nejakým spôsobom koreloval, že či tá príčina je skutočne hlavne v tej zelenej politike.
10: Hostem interview je energetický expert, bývalý slovenský minister hospodářství a člen předsednictva slovenské strany Demokrati Karel Hirman.
2: Posloucháte Interview Plus. Rozhovor s lidmi, kteří mají co říct. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.
10: Teď k dalším návrhům, které jsme z Bratislavy slyšeli. Dávalo by vám smysl zrušit systém emisních povolenek ETS1, který podle českého premiéra ničí evropský průmysl, a odložit ETS2, protože bude ničit životy nás občanů, jak říká Andrej Babiš?
12: ETS1, myslím si, že to ani pán premiér Babiš nemyslí úplne tak, že sa zruší a že by tomu veril. Je to podľa mňa súčasť taktiky na to, aby sa docielili ten druhý cieľ s ETS2, kde aj ja osobne som hovoril a proste viacerí majú názory, a to nie je len názor pána Babiša alebo V4, to počujem aj z iných krajín EU, aby sa tá ETS2 odložila, respektíve zásadným spôsobom sa do nej vstúpilo do kreovania tej ceny potom emisných povoleniek. A to by samozrejme potom otvorilo cestu aj čo sa týka určitých možno zmien v ETS jedničke, ale ako samotné zrušenie emisných povoleniek, to si nemyslím. Opäť vzhľadom na to napríklad, že zavádzame tzv. Uhlíkové clo pre import do Európskej únie a tým pádom by sa proste je to celý už obrovský mechanizmus, ktorý jednoducho zrušiť zo dňa na deň nie je možné, ale je nutné ho nejakým spôsobom flexibilne upravovať, to áno.
10: My jsme slyšeli po tom jednání V4 v Bratislavě, že země V4 by měly přestat platit emisní povolenky, protože náš region je jiný než zbytek Evropy. Platí to podle vás?
12: Nemyslím si, to viete, je iný, to nie. A už vôbec nie, akože prestaneme platiť. Viete, to je súčasť európskej legislatívy spoločného trhu, to je zásadné. My sme na spoločnom trhu, kde z neho profitujeme, lebo na druhej strane si povedzme, že krajiny V4 a zvlášť české a slovenské hospodárstvo, ktoré je zásadným spôsobom exportne závislé a je previazané povedzme na nemeckú ekonomiku, jednoducho nemôže vystúpiť z emisných povoleniek, lebo to je súčasť toho trhu.
10: Premiér Fico mluvil v Bratislavě o nutnosti zohledňování specifik uvnitř Evropské unie. Dovedl byste formulovat, čím jsou visegrádské země specifické, jak říká Fico, a proč si případně zaslouží dostat z evropského finančního koláče víc peněz?
12: No to špecifikum stále spočívá v tom, že predsa len sme voči podstatnej časti krajín EÚ ekonomicky a sociálne životnou úrovňou slabší, aj keď tu je zase aj rozdiel v rámci

0: členů Evropské unie?
1: To je trošku zase jiný příběh ETS 2, ale ničil. Vytvorí se tlak na, áno, na zvýšené náklady domácností, na zadováženie si produktov zaťažených týmito emisnými povolenkami. On aj spomínal v prvom rade palivá, či už pohonné hmoty, alebo povedzme aj plyn používaný na vykurovanie domácností. Takže áno, ak, určite by ten cenový tlak tu prišiel a práve preto je úplne pragmatický a normálny a správny dôvod nad tým hovoriť o tom, aby sme tie ETS dvojky oddialili, respektíve si dali pozor práve na tieto rizika, ktoré sme videli pri ETS 1 a spätne vlastne na základe toho aj zmeniť ten prijatie zmeny pri tvorbe cien, cenotvorby ETS jedničiky. Aby sme tie špekulácie zamedzili.
0: A odhadujete, že je reálne v Európskej únii prosadiť tedy revizi toho systému emisních povolenek, tak jak se proto přimlouvá třeba Robert Fico?
1: No ale veď o tom začala diskusia ešte dávnejšie. Ako zase tu treba povedať, že premiéry V4 nie sú v tom Kolumbovia, hej, neobjavujú Ameriku. Jednoducho o tom tá diskusia už tu prebieha. Takže a to je presne tá úloha potom nájsť alebo si vytvoriť skupinu, silnú skupinu štátov, ktoré budú mať rovnakú mienku alebo podobnú a presadiť tieto zmeny. Takže tu treba povedať objektívne, že toto nevymýšľa sa v rámci V4, s tým neprišiel český alebo slovenský premiér. Toto tu je už na stole určitú dobu a zase je skupina štátov, ktoré to zásadne odmietajú, nejaké zmeny, takže to je vnútroeurópsky tradičný súboj, alebo ako by som to povedal, diskusia, z ktorej potom zíde nejaké riešenie. Rozumiem. A V4 sa zásadným spôsobom stavia na tú jednu stranu a to môže byť jej aj významná úloha v tomto celom.
0: A kto by mohol byť potenciálnym partnerem V4 v prosazení tých zmien?
1: Napríklad tá diskusia sa vedia aj v Nemecku. Takže myslím, ani Francúzsko je celkom naklonené, nepatrí medzi štáty, ktoré teda zásadným spôsobom by boli proti zmenám. Zásadne proti zmenám je povedzme také Holandsko, ak si tak spomínam. Takže ako, a plus sa ale aj tie pozície krajín vyvíjajú. To sme videli aj v jadrovej energetike vtedy, keď sme vytvorili tú skupinu projadrových štátov, teda na čele s Francúzskom prirodzene, vzhľadom na jeho váhu a tak. A odrazu na to stretnutie prišli zástupcovia, teda ministri zo Švédska a Holandska, čo bolo aj pre nás. Pre nás to bol príjemné prekvapenie, pre nemeckého ministra to bol veľmi nepríjemný šok, povedzme. Hej. Takže tie názory sa vyvíjajú a uvidíme.
0: Řekněte mi ještě k jedné diskusi, která se určitě už vede. Andrej Babiš přišel s tím, že je třeba odstřihnout ceny plynu od elektřiny. Je to jeden z hlavních problémů evropské energetiky?
1: O tom sa hovorí už dlhodobo. No ale viete, odstrihnúť komoditu alebo zdroj k surovinu, z ktorej sa tá elektrina vyrába, jednoducho nie je to také jednoduché, respektíve ťažko realizovateľné. Áno, v našich krajinách je ten podiel plynu na výrobe elektriny relatívne zanedbateľný. Ale sú krajiny, kde ten plyn je veľmi významnou zložkou, nielen čo sa týka toho špičkového výkonu, hej, keď nabiehajú paroplynové elektrárne na vykrytie odchýlok, to je hlavne u nás v našich krajinách, majú túto úlohu, ale sú krajiny, kde tie paropliny zohrávajú aj dôležitú úlohu pri tom základnom zaťažení. Takže viete, ťažko, to jak pri potravinách, no tak vylúčime, ja neviem, cenu, neviem čoho, kvôli tomu, že sa mi to nepáči, ale pritom je to súčasť tej potravinovej zložky. Ťažko si to predstaviť.
0: Čili odhadujete, že tady by V4 nenašla dosť asi spojencú pro tohle odstřižení, ako nemluví Andrej Babiš?
1: Ja som, nie som si istý, že či to je celkovo postoj V4 ako taký, alebo takto. A ešte raz, tieto idei zaznievajú naprieč Európskou úniou od viacerých aj iných krajín, alebo analytikov, expertov, firiem, združení rôznych, ale zatiaľ nikto nenavrhol prakticky, ako by sa to dalo urobiť. Ako by sa dalo, lebo mi vadí pravá ruka, no tak ju nebudem, ju odstrihnem a budem používať len ľavú a zvyšnú, no proste nedá sa.
0: Rozumiem.
1: Nejakým spôsobom zatiaľ praktické riešenie nikto nedal. Keď niekto dá, potom tá debata dostane nový zmysel.
0: Jak je na tom Evropa před zimou se zásobami plynu, o kterém se bavíme? Má ho dostatek?
1: No, máme najnižšie zásoby za dlhé, veľmi dlhé obdobie. To je faktor vysokých cen plynu, ktoré máme toto leto, veľmi vysoké. Máme vlastne za tú dobu pozorovania druhé najvyššie ceny plynu aktuálne. Už nám plyn stúpol skôr prakticky na 80 eur za megawatt hodinu. A v čase, keď som bol minister, keď sme mali krízu, teda ešte raz ten prelom rokov 2022-2023, tak boli ceny plynu 350 až eur za megawatt hodinu sa dostali. Hej. Takže ešte stále je to výrazne menej, ale povedzme začiatkom roka v zimnom období sme mali cenu pod 30 eur za megawatt hodinu, aby bola predstava. A teraz v lete nám tá cena vyšplhala sa nad 60 a teraz už ide k 80 eurám. A kvôli tomu sa tie zásobníky neplnia tak, obchodníci do zásobníkov nenakupujú plyn na zimu tak, ako by sa očakávalo, pretože každý sa obáva cenového rizika. Zásobníky neplnia vlády, neplní to Brusel, plnia to obchodníci s plynom, ktorí teda tradične sa v lete za lacnejšiu cenu by mali nakúpiť plyn, ktorý potom v zime v špičkovom období za logicky vyššiu cenu predajú. Ale toho roku sa táto schéma zásadným spôsobom narušila v dôsledku konfliktu v Perskom zálive, kde vypadol jeden z hlavných svetových dodávateľov plynu, teda Katar. A to raketovo zvyšuje ceny plynu, lebo síce katarský plyn na trh EU dokopy nešiel, ale išiel do Ázie a Ázia skupuje plyn, kde sa dá a vlastne tam isto kupuje plyn, kde nakupujeme my, Európania.
0: Vy jste řekl, že zásobníky neplní vlády, ale obchodníci, ale přesto bude k tomu zapotřebí k řešení téhleté situace nějaké systémové opatření, je to velký problém? Shodne se na tom 27?
1: Nie, my máme pravidlá z čias tej energetickej krízy spomínanej, ktorú už opakovane spomínam 22-23, kde sme prijali tie opatrenia o tom, že koľko, ako majú byť naplnené tie zásobníky, nejaké normatívy. To sa darilo plniť. Tento rok sa to neplní. Tá situácia je veľmi vážna, nie je kritická, zase si povedzme, a záleží tiež od rôznych krajín rôzna naplnenosť, ale veľmi bude záležať od teraz ďalšieho vývoja na trhu s plynom, ktorý je ale zlý, aj s trhou ropou, lebo to, čo sa deje teraz aktuálne posledné dni v září, jednoducho masívny útok Husijov v oblasti Červeného mora na saudsko-arabské kapacity, to proste tá situácia sa prudko zhoršuje zo dňa na deň. A plus, uvidíme, aká bude zima. No. To už bude veľmi dôležitý faktor, ktorý ale samozrejme my v rukách ako ľudia nemáme, ale bude veľmi dôležité, aký bude priebeh zimy.
0: Čili tam sa rozhodne, zda k nejakým ďalším opatrením by Európa mala pristúpiť ako celek, řekneme.
1: Áno, ako celok, alebo jednotlivé sústavy, ako jednotlivé plynárenské sústavy, ktoré síce sú prepojené, ale stále samozrejme sú ohraničené svojim distribučným územím. Takže toto bude hrať samozrejme potom významnú úlohu. Zatiaľ, ale hovorím, tá situácia je vážna, ale nie je kritická. Avšak tá zaplnenosť zásobníkov áno, je vzhľadom na aj tie dlhodobé trendy aktuálne na tých najnižších úrovniach ako za dlhé roky.
0: Ještě k jednomu tématu setkání premiérů. Tím byl nový evropský rozpočet pro roky 28 až 34. Oč by se naše země, myslím teď Česko a Slovensko, měly při koncipování rozpočtu snažit? Oč by mělo jít? Co by měli chtít prosadit?
1: No to je spoločné s Maďarmi a Poliakmi. Tu V4 má absolútne spoločnú pozíciu. To sa týka tej kohézie, politika kohézie, regionálne rozdiely, rozpočet zemedelství a je to, nazvem jednoducho, a to už som myslím aj spomenul, my chceme viacej peňazí. Takže spoločne. Všetky štyri krajiny. Nechceme škrty v tomto rozpočte, nechceme obmedzovanie v týchto, aspoň v týchto zásadných kapitolách, o ktorých som hovoril. Takže v tomto je pozícia našich krajín absolútne jednotná. A uvidíme, ako sa to podarí, lebo hovorím, tí donory na čele s Nemeckom majú iný pohľad. Tí by chceli šetriť, tí nechcú navyšovať rozpočet. A keď, tak chcú tam aj robiť presuny medzi kapitolami. Samozrejme, tu sa bavíme o nákladoch na obranu, čo je vlastne nový prvok v spoločnom európskom rozpočte, kde zase tá naša pozícia hovorí o tom, že áno, sme na tom, na tej hranici konfliktu. Takže to, tam sú tie pozície V4 prakticky takmer totožné všetkých štyroch krajín.
0: Čili koheze by měla mít nedotknutelná, jak prohlásil premiér Fico a konec konců i premiér Babiš.
1: Áno, a to isté by ste počuli aj z polskej alebo maďarskej strany, takže áno, v tomto smere je naše, hovorím, V4 je v tomto jednotný hlas.
0: Hostem Interview Plus byl energetický expert, bývalý slovenský ministr hospodářství a člen předsednictva slovenské strany Demokrati Karel Hirman. Mnohokrát děkuji.
1: Děkuji za pozvání a prajem pekný deň všetkým.
0: Za pozornosť děkuje Petr Vizina.
2: Pekné ráno, je 6:30.
3: Český rozhlas Plus. Zprávy.
2: Několik balistických raket vypálených Severní Koreou dopadlo do moře východně od korejského poloostrova, informovalo o tom jihokorejské ministerstvo obrany. Podle tamní prezidentské kanceláře jde o porušení rezoluce Rady bezpečnosti OSN. Incident se stal den po ukončení společného vojenského cvičení Jižní Koreje, Spojených států a Japonska. Místopředsedkyně poslanecké sněmovny Barbora Urbanová z hnutí STAN navštívila Kyjev. Na svém webu o tom informoval ukrajinský parlament. Žádost Urbanové o oficiální cestu v srpnu zamítl sněmovní organizační výbor. Jeho předseda a šéf dolní komory Tomio Okamura z SPD odmítl, že by to bylo z politických důvodů. Sněmovna schválila zpřísnění pravidel pro pobyt cizinců v Česku. Novela má digitalizovat migrační agendu a úřadům umožnit lepší přehled o tom, kdo v zemi pobývá. Cizinci se tak budou muset po 90 dnech pobytu nahlásit. Online systém má začít fungovat v lednu 2029. O rok později se budou muset povinně registrovat také občané Evropské unie. Novelu teď projedná Senát. Americký prezident Donald Trump dnes zahájí dvoudenní návštěvu Irska. Po oficiálních setkáních s politiky plánuje odletět na své golfové hřiště, kde bude sledovat golfový turnaj. Proti Trumpově návštěvě jsou v Irsku plánované rozsáhlé protesty. Podle irské policie půjde o jednu z největších bezpečnostních operací v historii země. Do ulic vyšle na 10 000 policistů. V Česku se po 4 letech objevil případ tetanu. Nakazil se 48-letý muž z Moravskoslezského kraje, kterého lékaři ošetřili kvůli tržné ráně na hlavě. Podle Státního zdravotního ústavu není jasné, jestli byl očkovaný. Tetanus se mezi lidmi nepřenáší. Bakterie se do těla dostává například přes poraněnou kůži. Očkování je v Česku povinné pro děti. Dospělí ale podle lékařů často zapomínají na přeočkování. Počet potvrzených případů eboli v Demokratické republice Kongo přesáhl 7 tisíc. Nemoc se rozšířila už do 7. provincie Jižní Ubangi, tentokrát na severozápadě země, daleko od epicentra nákazy. Podle koňských úřadů jde o nejrychleji se šířící epidemii eboli v historii země. Krvácivé horečce od letošního května podlehly přes 3 tisíce lidí. A nový bezbariérový park dnes otevře rehabilitační ústav Kladruby. Vybudování parku o rozloze 4,5 tisíce metrů čtverečních vyšlo na 7 milionů korun. Součástí jsou kromě 1500 keřů, květin a stromů taky altány, venkovní posezení a hřiště pro děti. Dnes nás bude provázet polojasná až oblačná obloha, výjimečně se objeví přehánky hlavně na horách v Čechách. Teď můžete na Moravě místy jinde ojediněle narazit na mlhy a odpolední teploty vystoupí na 19 až 23 stupňů, na východě a severovýchodě bude kolem 17. No a to po zprávách už je tu repríza názorů a argumentů.
4: čtvrtstoletí od teroristických útoků 11. září, Andrej Babiš, Agrofert a Evropská unie, či pasivita Rusů tváří v tvář situaci v zemi. Nejenom tato témata rozeberou následující půlhodince názorů a argumentů naši komentátoři. Příjemný a ničím nerušený poslech přeje Petr Švárc.
3: Názory a argumenty.
4: Pondělí se mají po delší době setkat dva klíčoví čeští ústavní činitelé, prezident republiky Petr Pavel s premiérem Andrejem Babišem. A o tom teď budu hovořit s komentátorem Českého rozhlasu Petrem Hartmanem. Dobrý den, Petře.
5: Dobrý den.
4: Znamená toto setkání prezidenta s premiérem, že by se v jejich vztazích v poslední době napjatých mohlo blýskat na obrat?
5: Mohlo by to znamenat a mělo by to znamenat, že ty vztahy, vzájemná komunikace se vrátí do takového toho standardního modu. To neznamená, že by najednou se z prezidenta a premiéra starali přátelé, že by změnili své názory, že by se ve všem shodli, ale pro chod této země je důležité, aby spolu dokázali profesionálně na té standardní úrovni komunikovat. To znamená, aby byli schopni a ochotní se scházet. V minulosti tomu tak nebylo. Vyhrotilo se to především kvůli sporu o to, kdo povede českou delegaci na summit NATO v Turecku, ale samozřejmě ty původní kořeny těch nesvárů sahají až do doby, kdy se tvořila nová vláda a kdy prezident odmítl jmenovat Filipa Turka. To, že nyní tedy konečně spolu začnou komunikovat alespoň nějakou chvíli, tak to lze přisuzovat především změně postoje Andreje Babiše, protože prezident republiky opakovaně vyzýval k vzájemným schůzkám k tomu, aby spolu hovořili, ale Andrej Babiš opakovaně na veřejnosti dával najevo, že nemá o čem se s prezidentem bavit, takže v současné době se ta jeho pozice změnila. Můžeme se dohadovat, proč k tomu došlo. S velkou pravděpodobností je to dáno tím, že Andrej Babiš z toho sporu s prezidentem republiky nemohl vytěžit příliš nic pozitivního, protože i podle těch průzkumů různých, které se objevovaly, tak většina dotazovaných považovala to napětí a ty vztahy mezi prezidentem a premiérem za nepřijatelné, za málo prospěšné pro tuto zemi a tak dále. A vzhledem k tomu, že Andrej Babiš opakovaně tvrdí, že například on sám kandidovat v prezidentských volbách nehodlá, tak by mu ta konfrontace v současné době nic dobrého nepřinesla. Otázkou zůstává, jak dlouho tyto vztahy zůstanou a netýká se to pouze toho, že třeba za měsíc máme volby, které mohou změnit rozložení sil nejenom na radnicích, ale také v Senátu a týká se to také toho, že u ústavního soudu stále leží kompetenční žaloba prezidenta republiky, který chce vyjasnit to, jak je to tedy s jeho pravomocí zastupovat stát navenek. S tím souvisí také jeho stále ještě poměrně napjatý vztah s ministrem zahraničí Macinkou a v tomto může sehrát důležitou roli také Andrej Babiš, aby například apeloval na ministra zahraničí, aby vztahy mezi Černínským palácem a Hradem byly na úrovni vzájemné komunikace, respektu a tak dále. A máme zde například jeden čerstvý příklad a to je ten, když předseda poslanecké sněmovny navštívil Čínu, tak například prezident se zatím marně dožaduje nějaké oficiální podrobnější zprávy o tom, k čemu ta cesta byla dobrá a rovněž například i předseda Senátu rovněž nezná podrobnosti cesty jednoho z významných ústavních činitelů do takto významné země, jako je Čína. Takže to je názor na ilustrace toho, že ty vztahy by měly být standardní nejen mezi prezidentem a premiérem, ale také mezi vládou a to prezidentem.
4: To byl kolega Petr Hartman. Petře, děkuji.
5: Naslyšenou.
4: Dnešní datum 11. září se přesně před čtvrtstoletím nechvalně a nesmazatelně zapsalo do moderních světových dějin. Při koordinovaných teroristických útocích Al-Kaidy unesenými letadly plnými pasažérů na Světové obchodní centrum v New Yorku či Pentagon zahynuli přibližně 3000 lidí. O dopadech tehdejších útoků u nás hovoří komentátor Českého rozhlasu Ondřej Konrád.
6: Ačkoliv teroristy unesená letadla narazila před čtvrtstoletím do výškových budov Světového obchodního centra na půdě od nás tisíce kilometrů vzdáleného New Yorku, obecně bylo od počátku jasné, že jde o útok na veškerou tak řečenou západní civilizaci. K níž jsme se po roce 1989 jasně přihlásili ještě ve federaci se Slovenskem a přitom zůstalo i po vzniku samostatné České republiky. 11. září 2001 jsme už také byli rok a půl členy NATO, z čehož plynulo české zapojení do operace Trvalá svoboda v Afghánistánu, odkud pocházela militantní islámská organizace Al-Qaida Usámy bin Ládina a kde pak působila polní nemocnice české armády a příslušníci speciálních sil sloužili na základnách. Bezprostředně po zřícení newyorských dvojčat, znamenající smrt téměř 3000 osob, se k situaci stavěla svorně domácí politická scéna. Prezident Havel, podle jeho slov, musí být společně bráněny svoboda a demokratické hodnoty, i vláda premiéra Zemana, který označil útok za barbarský čin a postavil se po bok napadených USA. Šok české veřejnosti byl stejně obrovský jako ve všech zemích demokratického společenství a samozřejmě také panovaly obavy, co vše ještě může následovat, i když se nezdálo pravděpodobné, že bychom se ocitli v přímém ohrožení. Třeba, že trochu neklidu zasel předseda vlády informací, že jeden z vůdců sebevražedného útoku Mohamed Atta, který před lety pobýval v České republice, plánoval také destrukci pražského sídla americké rozhlasové stanice Svobodná Evropa v budově někdejšího federálního shromáždění poblíž Národního muzea, kde pak delší dobu bránil případnému nájezdu vozidla s trhavinou pancéřovaný armádní transportér, který měl ovšem cestou do centra metropole technickou závadu, což vážnost situace poněkud odlehčilo. Ostatně Zeman později doznal, že jeho varování nebylo ze solidního zdroje. Z dnešního pohledu pak bude možná někoho překvapovat připomínka, že podstatnými činiteli v bezpečnostní oblasti byli tehdy ministr obrany Jaroslav Tvrdík a ministr vnitra Stanislav Gross. A ministrem zahraničí Jan Kavan, který se ještě před naším přijetím do NATO veřejně tázal generálního tajemníka Aliance Solany na mechanismus případného výstupu. Celkem očekávaně se také našli lidé podléhající mnohým konspiračním teoriím. Těch se totiž vyrojilo ohromné množství a ještě dnes některé částečně dožívají. Ale zpět, Česká republika se i se svou politickou reprezentací zachovala po 11. září adekvátně pozici země, úspěšně usilující po téměř půlstoletí kremelského područí o pevné místo v demokratickém světě, který byl před čtvrtstoletím otřesen a rozhořčen a dnes ovšem prochází zkouškami zcela jiného druhu. Ne tak okázalými, jako byly smrtící exploze po nárazech velkých dopravních letadel do mrakodrapů, ale o to možná nebezpečnějšími, čehož si je snad aspoň většina českých politických elit vědoma.
7: To byl kolega Ondřej Konrád. A ještě jednou k 11. září. K čemu vedly tehdejší útoky ve světovém a evropském kontextu, shrnuje ředitel Občanského institutu a politický komentátor Roman Joch.
8: Teroristé z organizace Al-Qaida zavraždili v Americe 11. září 2001 téměř 3000 lidí. Více než Japonci při útoku na Pearl Harbor 60 let předtím. Američané a jejich spojenci následně obsadili Afghánistán a svrhli v něm režim Talibánu, který chránil Al-Kaidu. Mnohem kontroverznější bylo rozhodnutí prezidenta Bushe obsadit Irák na jaře 2003 a svrhnout režim Saddáma Husajna. To se povedlo rychle, ale téměř okamžitě v zemi vypukla sunnická gerila a těžké boje zuřily v letech 2004, 2005 a 2006, především ve středu země, ve městech Faludža, Samara a Ramádi. Na konci roku 2006 prezident Bush odmítl rady, aby Irák opustil a ponechal svému osudu, nýbrž se naopak rozhodl počet jednotek v zemi navýšit. To se stalo v roce 2007 a sunnická gerila ustala, v Iráku byla vytvořena koaliční šítsko-sunnicko-kurdská vláda. Do konce roku 2007 byla země stabilizovaná. Naopak, situace v Afghánistánu se začala zhoršovat. Nový prezident Barack Obama do konce roku 2011 stáhl všechny americké jednotky z Iráku, ale v tom roce probíhalo v mnoha zemích takzvané arabské jaro. Prozápadní diktátoři v Tunisku a Egyptě padli, protizápadní diktátoři v Líbii a Sýrii bojovali. Kadáfi v Líbii padl na podzim 2011 a země se propadla do chaosu. Asad v Sýrii bojoval velice krvavě, ale udržel se s pomocí Ruska a Iránu až do konce roku 2024, když opozice zvítězila a on uprchl do Ruska. V důsledku Obamova stažení z Iráku a občanské války v Sýrii vznikl na východě Sýrie a na severu Iráku v roce 2013 takzvaný Islámský stát, krvavá a fanatická entita, která dokonce v roce 2014 dobila druhé největší irácké město, a to největší na severu země, Mosul. A jejich vůdce al-Baghdadi se vyhlásil za chalífu Ibrahima. Islámský stát byl poražen v roce 2017 Američany, Kurdy a iráckou armádou a jeho zbytky definitivně zlikvidovány v roce 2019. V té době se prezident Trump rozhodl opustit Afghánistán a dohodnout se s Talibánem. Jeho nástupce v roce 2021 Joe Biden v tom s Trumpem souhlasil a Afghánistán chaoticky, předčasně a katastrofálně opustil v srpnu 2021. Záběry úprku Američanů z Kábulu připomínaly jejich úprk ze Saigonu v jižním Vietnamu v dubnu 1975 a to povzbudilo všechny odpůrce USA ve světě, včetně ruského Vladimíra Putina k jeho otevřené agresi proti Ukrajině v únoru 2022. Vůdce Al-Káidy Usáma bin Ládin byl zabit americkým komandem na jaře 2011 z Pakistánu. Jeho nástupce Ayman Zawahiri byl zabit americkým dronem v létě 2022 v Afghánistánu. Co je to ale islamismus, neboli politický islám? Americký expert na islám Daniel Pipes zdůrazňuje, že islamismus je nikoli původní tradiční islám, nýbrž novotvár inspirovaný evropskými totalitarismy. Je to totalitní forma naroubovaná na islámskou látku. Je možný demokratický socialismus? Ano, sociální demokracie. Autoritářský socialismus? Ano, Chávez ve Venezuele. Totalitní socialismus? Jistě, to byl sovětský komunismus. Stejně tak, demokratický nacionalismus? Ano, de Gaulle ve Francii. Autoritářský nacionalismus? Franco ve Španělsku. Totalitní nacionalismus? Hitler v Německu. Islám a demokracie? Ano, nejlidnatější islámská země na světě je Indonésie a ta je demokracií. Islám a autoritářský režim? To jsou tradiční monarchie jako Maroko, Jordánsko a Emiráty v Zálivu. Islám a totalitarismus? To byli Bin Ládin a Al-Káida, to je islamismus. Podle Pipese 15% z 30 milionů muslimů přistěhovaleckého původu v Evropě souhlasí s cíly Bin Ládina, islámským náboženským právem šaría pro všechny, muslimy i nemuslimy. A třetina z nich, tedy 5% všech, souhlasí i s prostředky Bin Ládina, tedy zabíjení minověrců. 15, potažmo 5% je malá menšina. Jen menšina evropských muslimů jsou islamisté. Ale 5% z 30 milionů je 1,5 milionu. Po Evropě tedy chodí 1,5 milionu lidí, kteří vám chtějí uříznout hlavu. To je o 1,5 milionu více, než je zdrávo.
7: Komentářový blok o čtvrtstoletí od událostí 11. září uzavřel ředitel Občanského institutu a politický komentátor Roman Joch.
3: Posloucháte Názory a argumenty. Aktuální události tak, jak je vidí ti nejlepší komentátoři. Poslechněte si je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
7: Vrátíme se na domácí politickou scénu.
4: Osleplý premiér na cestě za prozřením, tak nazvala svůj dnešní komentář dlouholetá komentátorka Rádia Svobodná Evropa i Českého rozhlasu Lída Rakušanová.
9: Agrofert nevlastním, už ho nikdy vlastnit nebudu a nemám z něj žádný prospěch, tvrdí Andrej Babiš kolem dokola. A tváří se, jako by se ho fakt, že Evropská komise o tom silně pochybuje, vůbec netýkal. Jenže posláním Evropské komise je mimo jiné hlídat peníze unijních poplatníků. Peníze, bez kterých by se Agrofert, vypiplané dítě Andreje Babiše, evidentně neobešel. Podle dostupných údajů obhospodařuje dnes kolem 133 tisíc hektarů zemědělské půdy a patří tudíž mezi významné příjemce unijních zemědělských dotací i v evropském měřítku. A právě proto je tak důležité zaručit, že Andrej Babiš ve funkci premiéra, v níž rozhoduje i o zemědělských dotacích, nebude mít vůbec žádnou šanci Agrofert upřednostňovat. Premiér trvá na tom, že je všechno v pořádku, protože Agrofert uložil do takzvaného slepého svěřenského fondu a tudíž o něm neví. Jenže jeho soukromý fond je slepý jen na jedno oko. Má sloužit k zachování majetku s cílem předat ho potomkům. Tím pádem může mít Andrej Babiš i nadále osobní ekonomický zájem na jeho hodnotě. Doopravdy slepý svěřenský fond totiž neznamená jen to, že politik přestane být z právního hlediska vlastníkem. V Americe na to existuje úřad pro vládní etiku. Podle jehož pravidel musí nezávislý správce vložený majetek zpravidla prodat, aniž by politik věděl, kolik za to správce utržil a co za to následně koupil. Teprve tyto nové investice jsou považovány za skutečně slepé. Agrofert jako konkrétní podnik zůstává naproti tomu uvnitř rodinného fondu. Jistě, nejsme v Americe. Takže v parlamentu se teď chystá ohledně střetu zájmů novela, podle níž by se kromě zkrácení doby pro zpětné vymáhání neoprávněně vyplacených dotací z 10 na 4 roky vztahovaly veřejné dotace a zakázky jen na úřady přímo podřízené konkrétnímu ministerstvu. Což v praxi znamená, že by byl Andrej Babiš ve funkci předsedy vlády co do střetu zájmů automaticky z obliga. Lze si snadno domyslet, co by to znamenalo ve zdejších poměrech. Zbývá dodat, že zmíněná novela by se vztahovala jen na zákony České republiky. V Bruselu by to nezabralo skoro určitě.
4: Uzavřela dlouholetá komentátorka Rádia Svobodná Evropa i Českého rozhlasu Lída Rakušanová. Jak velká je možnost, že se ruská společnost zbouří proti krokům svého vedení? O tom ve svém komentáři uvažuje Alexandr Mitrofanov ze serveru Novinky.cz.
10: Při debatách o ruských událostech často dostávám otázku, proč se tamní obyvatelstvo nevzbouří proti tomu, co se v zemi děje. Obzvláště se nesetkává s pochopením pasivita Rusů tváři v tvář viditelnému zhoršování jejich životní úrovně. Země, a to i nejobyčejnější lidé bez vyššího vzdělání a se skromným sociálním postavením, si za předchozí léta zvykla používat internet tak, jako jejich rodiče používali rozhlas a televizi. Tento stav si pochvalovali, protože přes místní sítě jako v Kontaktě či Odnoklasníky a také přes zahraniční Facebook, Telegram, Instagram a WhatsApp uskutečňovali nejen komunikaci s rodinou a přáteli, ale také reklamu, prodeje svých výrobků a koupy zboží a služeb. Poté, co v Íránu zabili místního vůdce a Putin měl dostat zprávu, že si to Izraelci zařídili pomocí internetu, došlo v Rusku k prudkému zhoršení dostupnosti sítí a jednu dobu nebyl internet k dispozici vůbec. Už předtím byl zakázán Facebook, Instagram a Twitter. omezeny byly funkce WhatsAppu a Telegramu a nakonec nefungovaly ani domácí, tajnou službou a Kremlem schválené, protože přísně kontrolované platformy. Totéž se týkalo nákupu a prodeje zboží a služeb přes internet. Ceny rostly a rostou stále. Vypukla benzínová krize, která s výjimkou Moskvy trvá dodnes. A samozřejmě nelze vynechat smrt tisíců mužů ve válce Ruska proti Ukrajině. Zdálo by se, že se nahromadilo dost příčin, aby se ruským obyvatelstvem šířila nespokojenost se situací, do které se dostalo. Objektivně je třeba uznat, že se tu a tam objevují, právě ve virtuálním prostoru, protesty jednotlivců, které obvykle mají podobu krátkých videí, v nichž dotyčný nebo dotyčná více či méně jadrně ventilují své negativní pocity. Jde ale skutečně o jednotlivé výkřiky. Celkově ovšem zapracoval postup, který je po staletí zakotven v genech obyvatel Ruska, kteří nebyli a nejsou zvyklí žít, ale pouze přežívat. Zablokování či stížení internetu neřeší požadavky na vládnoucí moc, ale tím, že si osvojí VPN. U benzínek stojí mnohahodinové fronty, v nichž se vždy najdou dobrovolníci, kteří samozvaně udržují pořádek a pořadí. Vládnoucí moc to nijak neohrožuje. Stejně tak si Kreml ani místní úředníci nic nedělají z četných kolektivních videí, ve kterých zní jediná prosba Putine, pomoz. Putin nemá čas. Je zcela ponořen do války s Ukrajinou a plánu na další Drang nach Westen. Protesty v ulicích? To už nikoho ani nenapadne. Početných odsouzených lidí i kolem 70. Na léta v lágru za lajky v sociální síti či nahlas puštěnou ukrajinskou píseň. Klid na Putinovu práci hlídá téměř 400-tisícová Rosgvardia. A co volby, může se zeptat posluchač zhýčkaný demokracií. V Rusku jsou však volby jen divadlo v režii Kremlu. Právě teď na jeho příkaz zakazují soudy po celé zemi před nadcházejícími volbami do státní dumy účast kandidátů, kteří by chtěli mír.
7: To bylo okénko do Ruska Alexandra Mitrofanova ze serveru novinky.cz. A z dnešních názorů a argumentů zbývá jen pravidelná závěrečná glosa. Jako každý pátek ji připravila hudebnice a publicistka Eva Turnová.
11: Nedávno mi zavolal kamarád z Bystřice pod Hostýnem. Nemohla by ses prosím tě zeptat Davida Černýho, jestli by u nás nepostavil sochu ananasů. Hráli jste přece na odhalení tého Kafkovy hlavy v Americe, ne? No jo, ale to už je dávno, odpověděla jsem. Stejně jsem Davidovi zavolala. Nechtěl bys udělat pro Bystřici sochu ananasu? No to fakt nechtěl. Ale stav se na Kanárech, kde teď žiju. No a co, ty nemáš rád ananas? Mám, moc. Od té naší Ameriky hlavně v piňa koládě. Před 20 lety jsme totiž jeli s kapelou hrát na odhalení Davidovy sochy Metalmorphosis do městečka Charlotte v Severní Karolíně. Koncert měl proběhnout v obrovském plastikovém šapito, ve kterém byly rozmístěné rautové stolky se spoustou dobrot. Na stropě zářily křišťálové lustry, které ke gumovým stěnám vytvářely pěkný kontrapunkt. Přiletíme a hned se jdeme mrknout na sedmidílnou sochu, která si hoví ve fontáně. Díly se neslyšně otáčejí kolem své osy, v jednu chvíli se spojí a vznikne hlava připomínající Kafku. David tvrdí, že je messageless, neboli bez poselství. Zajímavé je, že díky japonskému čidlu může sochu řídit až z Prahy. Další čidlo způsobí, že když se k soše přiblížíte, schytáte gejzír vody do obličeje, takže zábava rozhodně nevázne. Před koncem koncertu mi praskne déčko a tak slezu z pódia a děubám do ústřic. Když se ke mně přitočí starší obtloustlý muž. Nezahráli byste si někdy u mě na zámku? Vypadá jako typický člen holubí letky. Ani ne, díky, my už jsme z toho lítání dost unavený. Přesto mi vnutí papírek s telefonním číslem. No, to je asi jediný zámecký pán na světě bez vizitky. Říkám si a po chvíli se mi ho konečně podaří setřást. Ráno u snídaně se číšník ptá. Tak co si dáte? Piňa koládu, řeknu. Ano, jistě, hned to bude. Pan hrabě Arko nám kladl na srdce, že si můžete přát cokoliv, usměje se číšník. Jaký hrabě? Ptám se. No hrabě Arko, to je ten chlap, co do tebe včera hučel. Patří mu půlka města a koupil tu sochu. Psal ti nějaký vzkaz s propiskou na papírek, říká David. To by mě zajímalo, co ti chtěl. Házím oko do tašky, papírek nikde, takže jsem stejně jako socha messageless. Nevadí, stejně máme toho lítání už Arko rád, směju se. No, v Bystřici bude nakonec místo ananasu stát židle a na nás si David vzpomene, až bude sedět na Kanárech a pít piňa koládu.
7: Glosou Evy Turnové končí páteční názory a argumenty. Za všechny kolegy, kteří pořad připravili, přeje příjemný poslech dalšího programu Českého rozhlasu Plus Petr Švárc.
12: Laboratoř.
13: Proč se egyptské princezny pohřbívaly se zbraněmi? Co víme díky 3500 let starým ostatkům dětí z Vietnamu o syfilis? A měli by se všichni naši dávní příbuzny nebo předkové nazývat lidmi?
14: Tato otázka je důležitá, protože paleontropologie není nauka o kostech, ale o nás.
15: Když jsem byl malý, bylo mi mnohokrát vyčítáno, že se po tatínkovi chovám jako slon v porcelánu, ale nevím, jestli to má něco společného s mými dávnými příbuznými.
16: A mě by bylo líto, kdyby australopitéci, které Raymond Dart v 20. letech pojmenoval, zmizeli z tohoto světa.
12: Laboratoř Martiny Maškové. Dnes dopoledne po 10. na Plusu.
17: V 7 hodin začíná sobotní ranní vysílání Českého rozhlasu Plus. Dnes vás vítá Martin Matějka.
12: Český rozhlas Plus.
17: Co rozebereme v úvodní půlhodině? 7 mužů čelí v Německu obžalobě kvůli údajným plánům Hamásu na útoky v Evropě. Co o této skupině a jejich záměrech zatím víme? V pátek uplynulo rovné čtvrtstoletí od útoků příslušníků Al-Káidy na americká města New York a Washington. Dodnes jde o nejhorší teroristický útok v historii. Jak se za tu dobu změnil přístup k bezpečnosti v Americe, ale i třeba v Česku? A zvuk jako chůze po sněhu může lékaře upozornit na vážné zjizvení plic. Co může nový lék změnit pro pacienty s idiopatickou plicní fibrozou. Nejdřív ale uslyšíte zprávy dnes s Monikou Vrchotovou.
2: Přeji dobré ráno. Severokorejská armáda odpálila několik balistických raket krátkého doletu. Střely uletěly vzdálenost přibližně 250 kilometrů a dopadly do Japonského moře. K vojenskému testu přistoupila KLDR jen pár hodin poté, co Spojené státy, Japonsko a Jižní Korea ukončili vojenské cvičení kolem jihokorejského ostrova Jeju.
18: Podle jihokorejské armády KLDR odpálila balistické střely Hwasong-11 a střely z raketometů ráže 600 mm. Právě tento typ zbraní by byl v případě vojenského konfliktu obou korejských států hlavní útočnou silou severokorejské armády při napadení jihokorejské metropole Seoul. Pchjongjang v posledních měsících na nabídky jihokorejské vlády i prezidenta k obnovení mírových rozhovorů nereaguje a pokračuje ve vývoji i testování zbraní. Ze Soulu David Jakš, Český rozhlas.
2: Ve Spojených státech se připomněli čtvrtstoletí od nejkrvavějších teroristických útoků na americkém území. Islámští radikálové tehdy unesli 4 letadla, 2 z nich narazila do Světového obchodního centra v New Yorku. Americký prezident Donald Trump na pětě v budově Pentagonu řekl, že po 11. září 2001 se svět navždy změnil a že Amerika na mrtvé nikdy nezapomene.
19: Trump připomněl osobní příběhy lidí, kteří po útocích v New Yorku i Washingtonu ztratili své blízké. Mluvil o generaci, kterou poznamenala válka proti terorismu. Ta podle něj pokračuje v Íránu, který označil za největšího sponzora terorismu na světě. O válce s Íránem mluvil i ministr obrany Pete Hexet. Řekl, že tam američtí vojáci pokračují v boji, který začal před 25 lety. Bezprostředně po útocích teroristů z Al-Káidy zemřeli téměř 3000 lidí. Další tisíce zemřeli na následky neštěstí. Jiří Kordík, Český rozhlas.
2: Doplním, že v Ranním plusu krátce po zprávách rozebereme, jak se od útoku změnil přístup k bezpečnosti v Americe, ale také třeba v Česku.
12: Český rozhlas plus. Když chcete vědět proč.
2: Indie je podle premiéra Narendra Modiho připravena pomoct při řešení válek na Blízkém východě a na Ukrajině. Řekl to při jednání s ruským prezidentem Vladimirem Putinem. Politici se setkali v předvečer summitu zemí BRICS v indickém Dillí. Indie je spolu s Čínou jedním z největších odběratelů ruské ropy. Pomáhá tak financovat válku na Ukrajině. Na summitu se tento víkend potkají mimo jiné lídři Číny, Brazílie, Jihoafrické republiky a Ruska. Den pro Ukrajinu bude dnes odpoledne na pražském Vyšehradě. Pořádá ho spolek Team for Ukraine, který pomáhá civilistům, záchranářům i vojákům. Organizátoři připravili koncerty, debaty, ukázky pomoci, kterou na Ukrajinu vozí, a také budou podle předsedy spolku Jana Heřmánka vysvětlovat, jak nakládají s penězi z veřejných sbírek určených pro Ukrajinu.
20: Co je taky docela zásadní, proběhne tam vlastně premiéra promítání dokumentu o operaci Božena, kde jsme dovezli odminovací stroj Božena, který tam používají k humanitárnímu odminování charkovský hasiči. A hlavně tam bude možnost se prostě se všema lidma od nás týmu pobavit. My všechno rádi vysvětlíme, řekneme, ukážeme fotky, pobavíme se.
2: Další podrobnosti přidáme v následujícím vysílání Ranního plusu. Na dnešek připadá Světový den první pomoci. Každoročně připomíná, že v kritické chvíli může správná a včasná reakce zachránit lidský život. Letos kampaň upozorňuje třeba na jazykové a kulturní rozdíly, které můžou lidem při záchraně druhého komplikovat situaci, vysvětluje ředitel Českého červeného kříže Marek Jukla.
21: V současném světě se lidé velice často přesouvají z místa na místo. Mohou to být třeba váleční uprchlíci, lidé, kteří dlouhodobě pobývají jako turisté v nějaké zemi, lidé, kteří se přesídlili za prací. Chceme vlastně zdůraznit, že poskytování první pomoci nemůže být vázáno na příslušnost k národnosti, rase, náboženskému vyznání a podobně.
2: Podle Jukla dělá lidem při poskytování první pomoci největší problém nepřipravenost nebo strach. S tím můžou pomoct praktické kurzy. Červený kříž nově nabízí taky možnost vyzkoušet si konkrétní kritické situace ve virtuální realitě. Přehlídku historické i moderní železniční techniky, zábavu i noční show nabízí o víkendu Národní den železnice v Chebu. Návštěvníci uvidí parní, motorové i elektrické lokomotivy, drezíny, připravené jsou jízdy zvláštních vlaků i komentovaná přehlídka železničních exponátů na točně. Pokračuje mluvčí Českých drah Nikola Moravcová.
22: Veřejnosti se otevřou brány chebského depa a uskuteční se tu největší železniční akce roku. K vidění budou nejnovější soupravy, které dnes běžně jezdí po českých kolejích, ale i historické parní stroje, u kterých si návštěvníci připomenou, jak se cestovalo dřív.
2: Součástí programu je otevření a prohlídky nové opravárenské haly Českých drah v Chebu. Dnes bude polojasno až oblačno, hlavně na horách v Čechách s ojedinělými přeháňkami. Teď se ještě můžou objevovat mlhy, spíš na Moravě a ve Slezsku. Nejvyšší teploty dnes vystoupí na 19 až 23 stupňů. Na severu a severovýchodě bude trochu chladněji, kolem 17 stupňů. Zprávy plusu a Monika Vrchotová.
12: Posloucháte Ranní plus.
17: A posloucháte nás v 7 hodin 6,5 minuty. Hezké ráno vám přeje Martin Matějka. Státní zastupitelství v Německu obžalovalo 7 členů palestinského radikálního hnutí Hamas. Tvrdí, že obstarávali zbraně pro útoky na izraelské nebo židovské cíle na území Německa a Rakouska. Víc informací o tomto procesu má Jiří Kordík ze zahraniční redakce. Dobré ráno.
23: Dobré ráno.
17: Co zatím víme o těch 7 obžalovaných?
23: Ono se dá zatím vycházet z oficiálního sdělení německé prokuratury. Ta tvrdí, že těch 7 lidí je už několik měsíců ve vazbě, že jsou mezi nimi občané Německa, Dánska nebo Bulharska. 3 z nich policie zadržela loni v Berlíně. Podle vyšetřovatelů byli všichni muži takzvanými zahraničními operativci pro Hamas. Podle té zprávy údajně měli schánět munici a zbraně. Objevuje se tam vlastně i česká stopa. Jedním z těch obžalovaných je Burhan K., to je muž, který se narodil v Libanonu. Právě jeho měla policie zadržet loni v listopadu, a to u hranic s Českou republikou na dálnici vedoucí z Prahy do Dráž.
17: Co přesně mělo být cílem jejich plánovaných útoků?
23: Konkrétně toho zmíněného Burhana K. policie vyšetřuje kvůli tomu, že si měl loni v létě v Německu obstarat zbraně a munici, ty pak převážet do Berlína za dalším členem Hamásu. Prokuratura v Německu taky píše, že muži plánovali konkrétní útoky na objekty spojené s židovskou komunitou, víc tuhle hrozbu neupřesnila. Tvrdí ale, že údajně útok chtěli uskutečnit u příležitosti druhého výročí útoku Hamásu na Izrael ze 7. října 2023. To vyšetřování je vedlo taky do Londýna, Kodaně, taky na Kypr a do Vídně. Právě v rakouském hlavním městě údajně odhalili tu největší skříž se zbraněmi.
0: Co teď sedmi mužům zadržených v Německu hrozí?
23: Prokuratura všech těch sedm zadržených v Německu viní z příslušnosti k zahraniční teroristické organizaci. Zmiňuje taky paragraf o přípravě závažného zločinu ohrožujícího stát a taky porušení zákona o zbraních. Tři z nich policie zadržela právě v německém hlavním městě. Do té doby si prý stihli zajistit funkční plně automatickou pušku, 13 pistolí a taky přes 700 nábojů. Ještě jednoho z členů téhle konkrétní skupiny dopadla policie v Británii, teď se ale čeká na rozhodnutí o jeho vydání do Německa. Zástupci hnutí Hamas, které tedy operuje hlavně v pásmu Gazy, loni v říjnu odmítli, že by měli vůbec něco společného s těmi muži, že by na ně měli jakékoliv vazby a dál tohle odmítají. Tvrdí, že jejich boj proti Izraeli se omezuje pouze na palestinské území a boj právě tam.
0: O sedmi mužích, kteří v Německu čelí obžalobě kvůli údajným plánům Hamásu na útoky v Evropě, mluvil v sobotním Ranním plusu Jiří Kordík ze zahraniční redakce. Díky za téma, naslyšenou.
23: Naslyšenou.
0: Je s vámi sobotní Ranní plus v 7 hodin 9,5 minuty. V zahraničí zůstáváme. Spojené státy i celý svět si včera připomněli 25 let od nejhoršího teroristického útoku v dějinách. Atentátníci z Al-Kaidy 11. září 2001 unesli 4 letadla. Dvě z nich narazila do dvou mrakodrapů Světového obchodního centra v New Yorku, třetí do washingtonského Pentagonu a čtvrté se zřítilo v Pensylvánii. Zemřeli skoro 3000 lidí.
1: Pietního aktu se u památníku takzvaných dvojčat v New Yorku zúčastnil americký viceprezident J.D. Vance, starosta města Zohran Mamdani nebo všichni žijící ex-prezidenti USA. Právě toto památní místo se stalo pro Američany důležitým symbolem, říká profesor z Bostonské univerzity Igor Lukeš.
5: Je to umělecké dílo, které vyráží dech svou krásou, svou kvalitou a skutečně plní svou úlohu tím, že nám připomíná právě tu událost, která se odehrála už před čtvrtstoletím.
1: Současný prezident Donald Trump uctil památku obětí v Pentagonu. Ve svém projevu mimo jiné tehdejší události spojil se současnou válkou s Íránem. Ameriku události z roku 2001 zcela změnily a dotklo se to i vnímání svobody. Zvýšily se třeba bezpečnostní kontroly na letištích, univerzitách, ale i v dalších veřejných budovách, dodává Igor Lukeš.
5: Policie začala uzurpovat stále větší pravomoci. Amerika se začala postupně zavírat. A protože ti teroristé, jak jsem už zmínil, byli většinou z Blízkého východu, ze Saúdské Arábie především, tak najednou všichni z těch zemí byli podezřelí.
1: Spojené státy v důsledku útoků také spustily globální válku proti terorismu. Ta zahrnovala hlavně invaze do Afghánistánu a Iráku. Při nich zemřel asi milion lidí a Ameriku stály biliony dolarů, připomíná analytik z Asociace pro mezinárodní otázky Petr Boháček.
6: A ten výsledek byl takový, že Talibanu trvalo 11 dní získat zpátky například Afghánistán, takže myslím, že ty výsledky jsou minimálně rozporuplné a určitě bychom měli zpětně problematizovat, jestli opravdu měli nějaký výsledek a jestli za tu cenu lidských životů a peněz stála.
1: Útoky ale měly dopad i na Česko. To bylo v té době třetím rokem součástí Severoatlantické aliance. A česká armáda se na základě aktivace aliančního článku 5 zapojila třeba do následných bojů v Afghánistánu. Na situaci reagovaly i další bezpečnostní složky, pro které se boj s terorismem stal hlavní prioritou. Popisuje to bývalý šéf vojenské zpravodajské služby Zdeněk Novák.
24: Pokud tady probíhala nějaká transformace, která probíhala od odstupu do NATO, tak byla urychlená v tom smyslu, že se daleko víc akcentovaly otázky krizového řízení, krizového managementu, propojení jednotlivých bezpečnostních složek, včetně zpravodajských služeb.
1: A za čtvrt století se výrazně proměnil i terorismus v Americe i v Evropě. Podle politologa Jana Charváta z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy ho mnohem častěji než organizované skupiny páchají jednotlivci.
3: Dneska je v zásadě velice výrazně decentralizovaný, individualizovaný a máme ty útoky těch takzvaných jaksi osamělých vlků, na což většinou lidé, kteří s tím zabijí, upozorní, že není úplně přesné. Jde o to, že útočník je jeden, ale je za něm nějaké jaksi širší, nicméně lehce mlhavé zázemí, obvykle na sociálních sítích.
1: Situaci podle něj zhoršila ekonomická krize v roce 2008 nebo válka na Ukrajině. David Šalek, Český rozhlas.
0: Za minutu a půl bude čtvrt na osm, posloucháte sobotní ranní vysílání Českého rozhlasu Plus a tady je krátký přehled zpráv. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský vyzval amerického prezidenta Donalda Trumpa, aby uvalil tvrdé sankce na ruskou výrobu raket. Napsal to na sociální síti X. Napsal také, že nechápe, proč nelze jednat rychleji. Výzva přichází v době, kdy Ukrajina čelí zesíleným vzdušným úderům Moskvy. Sněmovna schválila zpřísnění pravidel pro pobyt cizinců v Česku. Novela má digitalizovat migrační agendu a úřadům umožnit lepší přehled o tom, kdo v zemi pobývá. Cizinci se tak budou

0: Operace měly za cíl třeba navrhnout a rozvíjet software pro biologické zbraně nebo plánovat celé dezinformační kampaně a podporovat sběr zpravodajských informací. Entropik to ví na základě sledování typů dotazů a interakcí, které uživatelé umělé inteligence pokládají. Jak vysvětlil včera ve večerní publicistice moderátorce Věře Štechrové odborník na IT a spoluautor podcastu Kanárci v síti Josef Holý.
1: Oni mají, dejme tomu, filtry na to, o čem si s těmi chatboty můžeme povídat, a potom dejme tomu klasifikátory, které jsou schopné klasifikovat typy těch konverzací, které jednotliví uživatelé z jejich modely mají.
2: Ale sama firma říká, že smařila anebo se pokusila zmařit, tak asi ne vždycky se to povedlo.
1: Co se nepovedlo, to nevíme, a to asi neví ani oni, kolik jim toho proklouzlo, to je potřeba si říct. To, co je v tom reportu, tak to je to, co se podařilo zachytit, byť třeba až jako zpětně, to znamená, že oni vlastně tam přiznávají u některých těch případů, že jim ty filtry úplně dobře, nebo ty klasifikátory úplně dobře nefungovaly.
2: Mají podobný screening případů zneužití i další firmy, jako je OpenAI, Grok nebo Google?
1: U Google bych si byl jistý, že zcela jistě, OpenAI zřejmě také, byť u toho monitoringu zrovna u nich měli nedávno velký incident, kdy jim utekly takzvané modely, se dokázali dostat z laboratorního prostředí a hackovat vlastně externí systémy, takže tam v OpenAI to s monitoringem asi nebude příliš slavné. V případě Groku Elona Muska si nedělám vůbec žádné iluze o tom, že by tam jakkoliv dbali o bezpečnost.
2: Ono ve světě sílí to varování před příliš rychlým vývojem umělé inteligence. Teď vyšla zpráva, že zpomalení vývoje nejpokročilejších modelů zvažuje údajně OpenAI. Je podle vás na čase zpomalit, anebo není už dokonce příliš pozdě?
1: To je otázka za milion, respektive asi za stovky miliard. Já si myslím, že ty firmy asi zpomalit jako v zásadě nemůžou, protože oni sami se nechali, respektive oni sami vyhlásili v podstatě závody ve zbrojení. To znamená, že uhání dopředu, staví stále nová a nová datová centra a snaží se trénovat výkonnější a výkonnější modely, což je paradox, protože na jednu stranu říkají, stavíme nebezpečnou technologii, do jisté míry tu technologii taky jako připukují, ten její význam, ale říkají, je to revoluční technologie, je to nebezpečná technologie, ale my jsme ti, kdo ji musí postavit jako první a nejlíp, protože když ji postaví někdo jiný, tak to bude jenom horší. Takže oni jsou tady v těch vlastně závodech, kdy se snaží stavět jednotlivé firmy stále lepší a lepší modely, a já úplně nevěřím tomu, že by v danou chvíli nastala jako nějaká schoda napříč tím průmyslem, že se zpomalí, protože ty obchodní zájmy, o které jde především, tak jsou příliš velké v danou chvíli.
2: No ale i samotní vývojáři AI upozorňují na to, že systémy schopné samostatného zdokonalování by se mohly vymknout lidské kontrole a pak by mohly třeba vyvinout a šířit nové patogeny nebo přesvědčit lidi, aby zahájili jadernou válku tím, že se ho nabourají do bezpečnostních systémů, prostě proto, že budou plnit nějaký zadaný úkol. Tak jak blízko jsme podle vás tomu bodu, kdy bude vyvinutý takový systém, který se může vymknout lidské kontrole?
1: Tam jsou jako dva aspekty. Jeden je, jak blízko jsme tomu, že budeme mít samo se zlepšující modely, tak od toho jsme ještě nějakou dobu, byť ty laboratoře říkají, že na tom pracují, kdy existující generace budou pomáhat vyvíjet ty nové. Nebo budou vyvíjet ty nové, nebo budou se prostě zlepšovat. Co se týká toho, že se model vymkne kontrole, tak to už jsem zmiňoval u toho OpenAI. To se děje v danou chvíli, nebo už se to stává v současnosti, ale je potřeba, a chtěl bych to tady říct na Českém rozhlase, neznamená to, že jako jsou ty modely nějakým způsobem samouvědomělé nebo inteligentní, nebo že mají vlastní agendu. Oni jim většinou zadají cíle a v případě OpenAI, jak ty modely utekly, tak v podstatě selhal monitoring OpenAI, kdy jim to tam běželo poměrně dlouho a OpenAI o tom nevěděla. Čili ono tady to strašení, že modely budou lepší a lepší a potom nás předčí a pak nad nimi ztratíme kontrolu, tak je do jisté míry jako zbavení se odpovědnosti těch firem, protože často třeba nemají tolik jako vlastně obchodního zájmu, aby do bezpečnosti investovali. Je potřeba, aby za tohle byly ty firmy zodpovědné, což s čímž máme my jako společnost problém, protože jsme nebyli schopné dohnat z odpovědnosti sociální sítě za poslední 20 let. Takže se necháme překvapit, jak to bude fungovat v případě AI.
2: Myslíte si, že vnitřní tlak lidí, kteří pracují v těch firmách, které vyvíjejí ty agenty AI a kteří jsou znepokojeni a už stovky jich podepsali různé petice a podobně, by mohl nakonec do

0: nutit ty majitele těch firem, aby investovali do bezpečnosti a aby se o ní víc starali?
1: Já neříkám, že ty firmy do ní neinvestují. Anthropic je příkladem firmy, která se o to snaží.
0: Ano, říkám
1: a ten jejich report. No, jasně, ale víc. To je otázka. Jo? Tam opravdu je potřeba vnímat ty firmy jako obchodní korporace, který se snaží, který v danou chvíli si napůjčovali ne miliardy, ale stovky miliard dolarů do stavby datových center a potřebují těm investorům jako ty peníze vrátit. To znamená, že ten obchodní tlak na to, aby šli dopředu a příliš se nezabývali nějakými sekundárními dopady nebo dalšími věcmi, tak bude zřejmě velký a je otázka, jak moc ty zaměstnanci zmůžou.
2: Josef Holý, odborník na informační technologie a spoluautor podcastu Kanárci v síti a k případům zneužití umělé inteligence. Je s vámi sobotní ranní vysílání Českého rozhlasu Plus v 7 hodin 20,5 minuty. Jdeme na další téma. Je to větší zabiják než některá onkologická onemocnění. Bez léčby přežije po 5 letech od stanovení diagnózy jen každý druhý pacient. Mluvíme o idiopatické plicní fibróze. Teď se na trh dostává nový lék, který by mohl pacientům s nemocí zásadně pomoct. Stále ale klíčové je včasné odhalení. A mluvit o tom budeme s Anou Marií Huškovou z domácí redakce. Dobrý den.
3: Dobré ráno.
2: Jak idiopatická plicní fibróza vůbec vypadá?
3: Nemoc se zpočátku projevuje únavou a stále většími obtížemi s dýcháním při námaze. Jednoduše se člověk víc zadýchá při chůzi do schodů nebo při běžné procházce. Tento typ plicní fibrózy postihuje spíš starší lidi, jenomže ti tyto příznaky často přisuzují špatné fyzičce nebo svému věku. Nemoc přitom může zachytit už praktický lékař, který při poslechu plic fonendoskopem u nemocného člověka uslyší takovýto zvuk. Ten zvuk můžeme tedy přirovnat třeba k chůzi ve sněhu nebo možná k rozepínání suchého zipu, případně srkání brčkem, když ve sklenici už dochází pití. A jak to v plicích vypadá, vysvětluje Martina Štercová z České pneumologické a ftyziologické společnosti.
4: Dochází k postupnému prostupování plicí zvamy. Laicky se to nechá představit, jako kdyby plíce se měnily v jizvy, jako kdyby tuhly. Takže kyslík z vnitřku plicního sklípku přestupuje do krve méně ochotně než u pacientů, kteří mají plíce v pořádku.
3: Idiopatickou plicní fibrózu způsobuje podle Štercové predispozice, tedy špatná reakce imunitního systému, ale i vnější faktory, jako je pobyt ve znečištěném prostředí nebo kouření. Plíce pak regenerují právě zjizvením. Klíčové je zachytit nemoc včas. Léky pak dokáží prodloužit dobu dožití.
2: A jak je to tedy s tím novým lékem?
3: Na trh se dostává nový lék s účinnou látkou nerandomilast. Dokáže zmírnit následky i u dalších druhů plicních fibróz a jeho účinnost je podle klinických studií vyšší než u dosud používaných léků. Popisuje přednostka pneumologické kliniky fakultní Thomayerovy nemocnice Martina Koziar-Vašáková.
5: Ten nový lék vypadá, že dokáže snížit úmrtnost na plicní fibrózu až 43% ve srovnání s těmi ostatními léky. Nicméně si budeme určitě muset počkat na dlouhodobou léčbu, čili ten efekt sledování v tom reálném životě u reálných pacientů delší dobu.
3: Podle Martiny Koziar-Vašákové se s ním už teď léčí první pacienti i v Česku v takzvaném včasném přístupu. Zcela dostupný a hrazený zdravotními pojišťovnami by měl být lék od příštího roku.
2: Dodává Anna Marie Hušková z domácí redakce. Děkujeme za informace. Naslyšenou.
3: Naslyšenou.
2: Posloucháte sobotní ranní vysílání Českého rozhlasu Plus v 7 hodin 23 a půl minuty. Jdeme na další reportáž. Studenti Ostravské vysoké školy báňské vymysleli a sestavili elektrické sportovní auto, které by mohlo konkurovat známým značkám. Stříbrné superauto nazvané Titan vzniklo ve spolupráci se soukromými firmami a už prošlo testováním na cvičném okruhu.
6: Jede potichu a zní to jako hudební akord. Zvuk musíme hodně zesílit. Výkon je 600 kW, což znamená 815 koní. Zrychlení z 0 na 100 je za 3,3 vteřiny. Testovali jsme to vlastně na poligonu v Tatra Kopřivnice. Battery pack má objem 117 kWh.
7: Rostislav Zapletal měl na starosti mimo jiné design auta.
6: My jsme velice skromní, takže my odhadujeme ten dojezd asi jenom kolem 550 km, přičemž automobilky, které mají mnohem menší battery pack, mají dojezd třeba i 800 km, ale všechno je to o spotřebě, takže my potřebujeme najít nějaké testovací kilometry, aby jsme zjistili, jakou máme reálnou spotřebu, ale na základě toho, že my máme větší battery pack než Ferrari, tak asi budeme mít podobný dojezd.
7: Je to celkově, jak říká, spousta bakalářských a disertačních prací dohromady.
6: To auto bylo vyvíjené jako disertační práce, co se týče designu, ale i konstrukce. Battery pack je vlastně disertační práce, šasi je disertační práce, motory jsou disertační práce a unikátní na vozidle je, že všechno jsme si vyvinuli ve vlastních laboratořích.
7: Auto umí podle něj taky samo uhasit baterii, pokud by začala hořet. Ve 12členném týmu vývojářů a konstruktérů byl i doktorant Filip Havlíček z Fakulty materiálově technologické Ostravské vysoké školy báňské.
8: Já jsem se podíval na tomto autě hned od začátku mého studia, to znamená vlastně od prvního ročníku bakalářského studia jsem vlastně nastoupil, měl jsem možnost nastoupit na právě tady katedru automobilu a podílet se na konstrukci tohoto vozidla v rámci CNC obrábení. Největší vlastně teďka viditelná část toho vozidla je právě karoserie, takže vlastně formy, které byly konstruovány pro výrobu karbonových dílů, tak vlastně byla moje práce.
7: Budoucnost superauta Titan záleží na zájmu případných investorů a dalším vyjednávání, dodává Rostislav Zapletal.
6: Samotná homologace stojí 100 000 euro, takže my bychom vlastně potřebovali investora, který by vlastně doplnil tady tu homologaci. Následně po té homologaci v podstatě vozidlo může běžně jezdit po komunikacích.
7: A dál bude sloužit jako pojízdná vývojová laboratoř. Zájemci si můžou stříbrný sporták prohlédnout třeba na pražském výstavišti příští sobotu. Z Ostravy Martin Knitl, Český rozhlas.
2: Za 3,5 minuty bude 7:30 a v sobotním ranním vysílání Českého rozhlasu plus teď otevřeme domácí noviny a zpravodajské servery. Proč tu je teď s mojí kolegyní Renatou Kropáčkovou? Dobré ráno. Tak o čem se píše v dnešních novinách?
9: Dobré ráno. Mladá fronta dnes na své titulní straně píše o tom, že v Česku rychle přibývá týrání zvířat, jak vyplývá z policejních statistik i dat veterinářů. Za 4 roky vzrostl počet případů, které skončily trestním stíháním ze 133 na 225. Tedy téměř o 70%.
2: Důvodem je podle listu hlavně větší všímavost lidí, kteří hlásí týraná domácí i hospodářská zvířata. Mladá fronta dnes to dokládá 3 případy z posledního období, kdy byla chovateli dobytka ze Semilska, majitelce psa z Jirkova a psímu hotelu v Praze Libni zabavena týraná zvířata. Všechny tyto případy spojuje jediné. Veterináři na týrání upozornili.
9: Větší počet podnětů, tedy upozornění, kdy se lidé domnívají, že dochází k týrání zvířat, znamenala i samotná státní veterinární správa. Z jejich čísel je patrné, že závadovost se u hospodářských zvířat pohybuje přes 20% a u zájmových přes 30%. Od roku 2021 se navíc také zpřísnila legislativa, jak připomíná Mladá fronta dnes.
2: Od ledna navíc začne platit novela zákona, podle které bude trestné i bezdůvodné usmrcení domácích zvířat a nově zavádí i povinnost hradit zálohu na zjištění předběžné náhradní péče ještě před skončením trestního řízení. Tolik Mladá fronta dnes.
9: Právo si všímá, že Česko v poslední době zaplavují padělky osobních dokladů. Jsou tak dokonalé, že je policisté nemají šanci odhalit, přestože při jejich kontrole postupují bezchybně. Týká se to nejen papírových dokumentů, ale i těch modernějších plastových kartiček s ochrannými prvky.
2: Příchod biometrických pasů znamenal podle policie posun k větší ochraně, ale třeba falešné rumunské či bulharské řidičské průkazy nemají policisté na ulici šanci odhalit, protože k tomu nemají potřebné znalosti a vybavení. Tyto padělky dokáže identifikovat podle práva cizinecká policie.
9: Padělané zahraniční doklady většinou pocházejí ze zemí bývalého východního bloku a Turecka a nejčastěji se k nám dostávají přes pražské letiště. Mimořádně často to loni a předloni bylo na lince z řeckých Athén. Cizinecká policie tam proto vyslala důstojníka, který loni odhalil na 40 osob s podezřelými doklady, které byly už v Řecku z letu do Prahy vyloučeny.
2: píše Deník Právo. A ještě zabrousíme na weby. Server hlídacípes.org se zaměřil na dění ve sněmovně. Vycházel přitom z údajů webu parlamentr.cz, který je založen na otevřených datech z dolní komory parlamentu propojených s registrem lobování ministerstva spravedlnosti a stenografickými záznamy, ze kterých se počítá čas strávený u pultí.
9: Takže jak se dočtete na hlídacím psu? Poslanci hnutí ANO z velké části plní pokyn nekecat a makat, respektive hlasovat tak, jak se od nich žádá. Z celkového počtu 80 poslanců a poslankyň za hnutí ANO jich dosud ani minutu za pultíkem nepromluvilo 22. Do 3 minut řeči se jich vyšlo dalších 11.
2: Naopak nejaktivnějším řečníkem ze všech 200 poslanců je předseda Pirátů Zdeněk Hřib. U řečnického pultíku strávil v součtu už 26,5 hodiny. Čtenář se mimo jiné také přehledně dozví i to, že nejmenší část na hlasování má Andrej Babiš, který je zároveň nejčastějším terčem psaných i ústních interpelací. No a s touto informací ze serveru hlídacípes.org končíme čtení z domácích novin a zpravodajských serverů. Díky Renatě Kropáčkové, se kterou jsme to pročetli.
9: Naslyšenou.
2: Bylo 7:30, posloucháte sobotní ranní vysílání Českého rozhlasu Plus. Teď další zprávy s Monikou Vrchotovou.
10: Český rozhlas Plus.
11: Přeji hezké ráno. Prezident Petr Pavel příští neděli zahájí návštěvu Spojených států. Informoval o tom Hrad na svém webu. Pavel ve státech povede českou delegaci na valném shromáždění OSN. V New Yorku se prezident plánuje mimo jiné setkat s vrcholnými představiteli Organizace spojených národů a navštívit památník obětem teroristických útoků z 11. září 2001. Pak by se měl Pavel přesunout do Nebrasky na setkání s tamním guvernérem Jimem Pillenem a zástupci Národní gardy. Strana Alternativa pro Německo podala trestní oznámení na německého kancléře Friedricha Merce. Ohradila se proti jeho tvrzení, že AfD v podstatě chystá etnickou čistku. Merc to řekl ve středu při kritice strany a jejího plánu takzvané remigrace v Německu. Ten zahrnuje například deportace uprchlíků a má vést k návratu Němců, kteří zemi opustili. Podle kancléře je AfD destruktivní síla, která chce destabilizovat Německo. První pacient v Česku dostal nový lék na idiopatickou plicní fibrozu, který obsahuje účinnou látku nerandomilast. Dostupný a plně hrazený od zdravotních pojišťoven by měl být od příštího roku. Nový lék dokáže zmírnit následky zjizvení plic a zároveň je podle klinických testů účinnější než dosud užívané léky. V severofrancouzské Normandii mezi městy Rouen a Cannes vykolejil vlak přepravující zhruba 200 cestujících. Přes 40 lidí je zraněných, jedna žena je ve vážném stavu. Místní prefektura aktivovala krizový plán pro událost s větším počtem obětí. Příčina nehody zatím není známá. Slavnosti vína a otevřených památek dnes od 8:30 omezí hlavní příjezd do Uherského Hradiště ve směru od Zlína. Sokolovskou ulicí projde průvod v krojích. Dnes i zítra je pro dopravu uzavřeno taky centrální Masarykovo náměstí a neprůjezdná dnes bude taky ulice Vinohradská v Uherském Hradišti. Kanadská zpěvačka Celine Dion se po 4leté odmlce opět objeví na pódiu. Dnes zahájí sérii pařížských koncertů. Lístky na prvních 16 se vyprodaly během pár hodin. Zpěvačka tak přidala dalších 10 vystoupení. Dion přestala koncertovat před 4 lety kvůli zdravotním problémům. S víkendem přichází mírné oteplení. Dnes bude 19 až 23 stupňů na východě a severovýchodě kolem 17 a po rozpuštění možné ranní mlhy bude polojasno až oblačno s ojedinělými přeháňkami. Objeví se hlavně na horách v Čechách a foukat bude jen slabý, proměnlivý přes den i severozápadní vítr. Zprávy Plusu a Monika Vrchotová.
10: Posloucháte Ranní Plus.
2: A posloucháte nás v 7:30. Polsko se pře o pobaltské státy, respektive o jejich obranu. Na začátku září bývalý ministr obrany Mariusz Błaszczak ze strany Právo a spravedlnost nedokázal jasně odpovědět na to, jestli by polská armáda měla v případě napadení přijít Litvě, Lotyšsku a Estonsku na pomoc. Jak se k tomu staví současná vláda, ale taky samotní Poláci, to už probereme se zpravodajkou v Polsku Kateřinou Havlíkovou. Dobré ráno.
12: Hezké ráno.
2: Můžeš krátce připomenout bezpečnostní situaci pobaltských států?
12: Tak Litva, Lotyšsko a Estonsko jsou součástí východního křídla NATO, zároveň na jejich území působí mnohonárodnostní mise Severoatlantické aliance, kterých se účastní i čeští vojáci. V Litvě je dokonce dislokovaná německá brigáda, která by měla být kompletní příští rok. Všechny tyto tři země ale sousedí s Ruskem a Běloruskem a často jsou zmiňované jako ty země, na které by mohlo Rusko zautočit v příštích měsících až letech. Sami ty země se na to sami připravují. O tom, že by ta hrozba ruské agrese mohla být akutní, vzbudila diskuzi návštěva šéfa CIA Johna Radcliffa v Moskvě. Včera před dalším stupňováním těch provokací ze strany Ruska potom varoval také polský premiér Donald Tusk, který řekl, že má informace od CIA a že Evropa musí být připravená na různé scénáře, ale přesnější nebyl.
2: Jak se tedy k případné pomoci pobaltským státům staví polská vláda a polská opozice?
12: Začnu tou opozicí, protože jeden z nejvyšších představitelů, a sice bývalý ministr obrany Mariusz Blaščak ze strany Právo a spravedlnost, který byl šéfem toho rezortu v době právě vlády této strany a byl nejdéle sloužícím ministrem obrany v novodobé historii Polska, tak dostal tuto otázku v programu Rádia Z, no a odpověděl třeba takto.
13: Naši vojáci mají bránit Polsko. Dnes jsou toho schopni. V dobách první vlády Donalda Tuska nebyli schopni bránit naši vlast.
12: Nakonec také řekl, že v Lotyšsku působí polští vojáci a napadení Lotyšska by bylo i jejich napadení, ale přímou podporu pobaltským státům nevyjádřil. Opakoval, že Polsko samo sousedí s Ruskem, že staví na vztazích se Spojenými státy, no a tak má problém se současným premiérem Donaldem Tuskem, protože ten je podle Blaščáka antiamerický. Musíme si uvědomit, že ono Polsko za rok čekají parlamentní volby a tyto výroky jsou vlastně součástí kampaně. Právo a spravedlnost se totiž snaží oslovit i nacionálně smýšlející voliče, kteří nejsou úplně zastánci zahraničního působení polské armády nebo nejsou zároveň ani fanoušky podpory Ukrajiny.
2: Kateřino, a jak tedy k tomu všemu přistupuje současná vláda?
12: No, ta ten postoj opozice velmi kritizuje, velmi ostře se vůči Blaščákovým výrokům vymezil třeba současný ministr obrany Vladislav Košiňák-Kamiš, řekl, že Blaščák spochybňuje podporu nejbližších sousedů.
14: Kdyby byly pobaltské státy napadeny, a to je ten veřejně nejhlasitější scénář, o kterém se mluví, Polsko musí jako první vyzvat ke spuštění článku 5. Kdyby k takové situaci došlo, zatímco já jsem ve funkci ministra obrany, tak bych prezidentovi předložil návrh, aby Polsko požádalo o spuštění článku 5. A to se všemi následky, které by to pro polské ozbrojené síly mělo. Když to neuděláme my a článek 5 nebude spuštěn, Pobaltí ztratíme. A jakmile ho ztratíme, tak za dva dny budeme prosit, aby nám někdo pomohl a spustil ho.
12: Řekl, že Polsko není nějaký ostrov a nemůže očekávat, že všichni pomůžou jemu, ale samo nepomůže nikomu.
2: A jak pomoc Pobaltí vidí sami Poláci?
12: Na to se jich zeptala výzkumná společnost Ibris, jedna z renomovaných společností tady v Polsku. Otázka zněla, zda v případě eventuální agrese Ruska vůči Litvě, Lotyšsku a Estonsku má těmto zemím Polsko pomoct. A 77,8% dotázaných odpovědělo, že ano, že Polsko by mělo pomoct svým pobaltským sousedům. Proti pomoci se vyslovilo 16,1% dotázaných a přes 6% lidí, respektive dotázaných, nemělo na tuto otázku názor.
2: To byla zpravodajka Českého rozhlasu v Polsku Kateřina Havlíková. Děkujeme za tvoje informace a hezké ráno do Varšavy.
12: Já také děkuji a hezký den.
2: 7 hodin 37,5 minuty posloucháte sobotní ranní vysílání Českého rozhlasu Plus a jdeme na další reportáž. Na Pražském Vyšehradě dnes bude den pro Ukrajinu. Odpolední akci organizuje spolek Team for Ukraine, který pomáhá civilistům i vojákům. Jednou z dobrovolnic, které tam představí svou práci, je Aranka Suchardová. Pravidelně jezdí na Ukrajinu a ve spolku má na starost nemocnici v Kremenčuku. Za tu dobu poznala tamní lékaře i prostředí, ve kterém musí fungovat během války. Proto dobře ví, co zdravotníci potřebují a co tam má smysl vozit.
15: Abych si to vyzkoušela, tak jsem je skládala úplně sama, ale teda pod dohledem. Ale stejně to ještě úplně nemám v hlavě, protože je to komplikovaný.
16: A kolik takový velikánský batoh stojí?
15: My to umíme za 16 až 17 tisíc, což je docela unikát a je to proto, že jednak si je necháváme extra šít, jednak si to skládáme sami, takže vychází to daleko levnějc.
16: A vy v tom batohu máte právě i ty turnikety, které zastavují
15: máme
16: masivní krvácení?
15: Máme tam ty turnikety, které zastavují masivní krvácení, těch tam je 5.
16: Aranka Suchardová je průvodkyně ve francouzštině a občas také účetní. No a takhle mezi tím pomáhá v nemocnici v Krvenčuku a na pár dalších místech.
15: Batůšky, to je něco úžasného, protože opravdu zachraňují životy. Máme konkrétní příklad Artem, kterýmu se nejdřív vozili drony. Potom, když byl zraněný, tak mu opravdu turnikety z našeho batohu zachránily život. Když říkal to mně a poprvé vlastně jsme se to takhle dověděli a to jsem z toho byla úplně paf. A teď vlastně se mu skládali lidi na protézy.
16: Artem nemá obě ruce.
15: Artem nemá obě ruce, byl takhle těžce zraněný, nakládali mu ty turnikety a on už věděl, že o ty ruce přijde. V tu chvíli už to věděl.
13: Aranka si dokonce v létě vzala volno a jela do nemocnice v Krmenčuku jenom tak, aby měla víc času poznat nemocnici a zdravotníky, se kterými se během uplynulých let zpřátelila. Team for Ukraine doposud vybral na pomoc Ukrajině 180 milionů korun a předseda spolku Jan Heřmánek bude na Vyšehradě vysvětlovat, kam peníze se sbírek jdou.
17: A hlavně tam bude možnost se prostě se všema lidma od nás týmu pobavit, vidět, co děláme, budou tam diskuze, můžou se zeptat de facto na cokoliv a my všechno rádi vysvětlíme, řekneme, ukážeme fotky.
13: Den pro Ukrajinu začne na pražském Vyšehradě v 15 hodin a končí po setmění. Lubomír Smatana, Český rozhlas.
2: Teď je 7 hodin 40 minut a v sobotním Ranním plusu je teď na řadě přehled zahraničních novin a zpravodajských serverů. O čem píšou, nám přišla říct Iva Vokurková, editorka dnešního ranního vysílání. Dobré ráno.
18: Dobré ráno. Tak bruselský zpravodajský server Politico přináší rozhovor se švédským premiérem Ulfem Kristerssonem, ve kterém upozorňuje, že švédské závazky v Severoatlantické alianci můžou být v ohrožení, pokud v nedělních parlamentních volbách zvítězí levice. Šéf středopravicové vlády varuje spojence, že opoziční blok není v otázkách bezpečnosti spolehlivým partnerem.
2: Dvě ze tří stran potenciální levicové vládní koalice totiž hlasovaly proti vstupu do aliance. Současný předseda vlády se proto obává, že případný nový kabinet nebude schopen schvalovat klíčová rozhodnutí pro plnění aliančních úkolů.
18: Opoziční blok, vedený bývalou premiérkou Magdalenou Anderson ze sociální demokracie, však varování odmítá. Anderson také v rozhovoru pro Politico naopak vyzvala premiéra, aby jasně vysvětlil vazby svých vlastních politických spojenců na Rusko. O švédských volbách ve vysílání na Plusu budeme samozřejmě ještě informovat.
2: Jdeme na další téma. Katarský zpravodajský server Al Jazeera si všímá složité diplomatické pozice Pákistánu v eskalujícím konfliktu mezi Saúdskou Arábií a jemenskými povstalci. Jak server uvádí, Islamabad čelí rostoucímu tlaku, aby dodržel své obranné závazky vůči Riádu. Na místo vyslání vojáků ale zatím volí cestu tiché diplomacie a snaží se situaci uklidnit prostřednictvím jednání s Íránem, který jemenské povstalce známé Husie podporuje.
18: Diplomatické úsilí se přitom odehrává na pozadí dramatických událostí z posledního týdne. Jak Al Jazeera upozorňuje, povstalci podnikli masivní útoky drony a raketami na saudsko-arabská města i tamní ropná zařízení a zřejmě se jim podařilo ovládnout jemenské pobřeží Rudého moře. Cena ropy Brent kvůli obavám o klíčové obchodní trasy stoupla na 107 dolarů, tedy v přepočtu na téměř 2,5 tisíce korun za barel. Ostré boje hrozí aktivací vzájemného obranného paktu mezi Saudskou Arábií, Pákistánem a Tureckem.
2: Hlavní roli v pákistánském vyjednávání hraje podle Al Jazeera velitel ozbrojených sil Asim Munir. Ten si podle serveru jen v posledních dnech několikrát telefonoval s iránským ministrem zahraničí Abbasem Araghčím. Podle bezpečnostních analytiků oslovených redakcí, tak Pákistán momentálně funguje jako přímý komunikační kanál a předal Teheránu saudsko-arabské varování, aby své spojence v Jemenu začal krotit.
18: A další téma. Britský deník The Guardian s odvoláním na lidskoprávní organizace upozorňuje, že po deportaci z Velké Británie do Francie zmizely stovky žadatelů o azyl, včetně desítek dětí. Migranti byli do Francie vráceni na základě takzvané dohody jeden dovnitř, jeden ven, kterou loni v červenci uzavřeli britský premiér Keir Starmer a francouzský prezident Emmanuel Macron.
2: Tento pilotní projekt umožňuje Londýnu vracet přes kanál La Manche migranty, kteří připluli na malých člunech. Výměnou za to Británie přijímá jiné žadatele legální cestou. Podle deníku Guardian ale francouzské úřady ztratily kontakt s drtivou většinou ze zhruba 1400 deportovaných lidí. Ti se podle novinářů skrývají před úřady v různých evropských zemích, protože se bojí vyhoštění do svých domovských států nebo do zemí, přes které do Evropy přišli, píše se na stránkách Guardianu. A s ním také končíme čtení ze zahraničních novin na zpravodajských serverů. Pročetli jsme je s editorkou dnešního ranního vysílání Ivou Vokurkovou. Pardon, díky za to, naslyšenou.
18: Naslyšenou.
2: 7 hodin 43,5 minuty v sobotním ranním plusu, krátký přehled zpráv. Podmínky pro poskytování spotřebitelských úvěrů budou zřejmě přísnější. Sněmovna schválila novelu, která má omezit příliš drahé úvěry a zpřísnit pravidla pro jejich reklamu. U vyšších úvěrů nově vznikne strop pro jejich celkové roční náklady, který se bude odvíjet od základní úrokové sazby České národní banky. Saúdská Arábie kvůli útokům preventivně uzavřela ropovod vedoucí z východu na západ země. Ve čtvrtek ho zasáhly drony pocházející z Iráku. Několik lidí bylo zraněno, irácká vláda údery odsoudila a nařídila jejich vyšetřování. Ropovod je přitom jednou z mála cest, jak obejít blokádu Perského zálivu, který je prakticky odříznutý od světa kvůli americkým a izraelským útokům na Irán. A prezident Spojených států Donald Trump dnes zahájí dvoudenní návštěvu Irska. Po oficiálních setkáních s politiky plánuje odletět na své golfové hřiště, kde bude sledovat golfový turnaj. A proti Trumpově návštěvě jsou v Irsku plánované rozsáhlé protesty. Podle irské policie půjde o jednu z největších bezpečnostních operací v historii země. Ovocnáři teď sklízejí jablka, letošní úroda ale podle odhadů bude výrazně slabší. Dosáhnout by měla jen zhruba poloviny dlouhodobého průměru. Uvádí to Ovocnářská unie České republiky. Podle ní se na úrodě podepsaly jarní mrazy a nepříznivé počasí. Ve vysílání teď máme předsedu unie Martina Ludvíka. Dobré ráno.
19: Dobré ráno, děkuji za pozvání.
2: Tak vaše asociace říká, že úroda bude zhruba poloviční. Co to znamená v celkových číslech a které odrůdy bude nejméně?
19: Tak ne naše asociace, ale i šetření, které se dělají v mnoha zemích vlastně potom prezentují, tak poukázala na to, že skutečně, když to zjednodušíme, ta letošní úroda bude poloviční. V těch absolutních číslech se dá říct, že my očekáváme úrodu někde na úrovni asi 65 tisíc tun. Jinými slovy, o stejný objem produkce jsme v letošním roce přišli a tím hlavním důvodem byly jarní mrazy, respektive dvě vlny, které přešly přes střední Evropu v průběhu dubna. To je vždycky to největší riziko pro nás, protože ty mrazy působí na poměrně velkém území, na rozdíl třeba od některých těch jiných jevů, které mohou úrodu také do určité míry ovlivnit.
2: A které té odrůdy bude nejméně?
19: Když se na to podíváme podle druhu, tak bohužel právě jablka jsou tou stěžejní komoditou, polovina výměry u nás jsou jablka, co se týká produkce, je to téměř 80%, takže ten mráz přišel v době zrovna, kdy to bylo pro ta jablka, řekl bych, poměrně zničující. Když se podíváme na další druhy a máme samozřejmě většinu těch letních druhů sklizenou, tak poměrně špatně dopadly například třešně nebo broskve. Naopak, kde ta situace byla o něco lepší, tak byla třeba u višní nebo právě u švestek, kde v tuto chvíli ta sklizeň vrcholí a kde předpokládáme ten propad proti dlouhodobému průměru v uvozovkách jen asi o 30%.
2: Zmiňoval jste samozřejmě jarní mrazy. Co letní sucho, jak to bylo zásadní?
19: To sucho bylo skutečně extrémní, zejména v mnoha oblastech Moravy. Samozřejmě při té nižší úrodě, nebo tam, kde ta úroda byla nižší, tak to do té úrody to sucho nemuselo mít zásadní dopad, ale v některých oblastech bylo to sucho tak výrazné, že to ovlivňovalo i růst těch samotných stromů. Takže samozřejmě může to mít dopad třeba i do velikosti těch plodů a tak dále. Takže to je faktor, který je složitý. Máme sice na části ploch závlahy, takzvanou kapkovou závlahu, ale to bývá většinou ta doplňková závlaha, která úplně nedokáže řešit takto dlouhotrvající sucha, ale tak s tak vysokými teplotami, kdy dochází opravdu k vysokému vysušování těch porostů. A samozřejmě na mnoha místech začala chybět voda obecně, takže skutečně někde nám i ty podzemní zdroje byly v průběhu té vegetace vlastně úrody zakazovány, protože tou prioritou je samozřejmě zásobování obyvatelstva.
2: V minulosti se mluvilo o tom, že jen malá část ovocnářů je pojištěných proti ztrátám v důsledku počasí. Změnilo se to? Snaží se takto ochránit před ztrátami víc pěstitelů?
19: Snaží, ale nemají k tomu ideální podmínky, protože bohužel řada těch rizik jsou takzvaně nepojistitelnými a to je právě riziko mrazu, které u většiny u nás pěstovaných druhů pojistit komerčně vůbec nelze, takže ty pěstitele tu možnost nemají. Mají možnost se třeba standardně pojistit proti škodám krupobytí. Rovněž pojištění proti suchu v ovocných sadech v podstatě je nepojistitelným rizikem, takže vlastně ani ty pojišťovny nějaký komplet těch produktů úplně nenabízí, protože tím, jak samozřejmě těch rizik přibývá z roku na rok a zvětšují se ty škody, tak samozřejmě pro ty pojišťovny to není příliš atraktivní to pojištění, anebo skutečně narůstají ty sazby toho pojištěného do extrému, že potom úplně nedává smysl se pojišťovat. Ale třeba proti krupobytí tam toho pojištění je relativně dost u pěstitelů, tam to chrání.
2: Může v tomto ohledu pomoct stát?
19: No, jsou vlastně de facto dvě možnosti. Tou první pomocí je podporovat ty investice, které brání vzniku takových škod. U některých to jde, typicky protikroupové sítě, které máme zbudované asi na 20 nebo 30% ploch. Tam vlastně mechanicky se to dá celkem jednoduše toto řešit.
2: A co proti těm nepojistitelným právě těm vlivům, no?
19: Ano, ano. Co se týká závlah, tak tam samozřejmě je to spíše otázka zdrojů vody, a to také nemáme všude, takže tam to je, řekl bych, hlubší problém nebo takový komplexnější k tomu, aby ta voda byla i do závlah dostatkově. A u těch nepojistitelných rizik lze samozřejmě využít alespoň na nějaké menší míře některá technická opatření, ať už to je pálení třeba parafinových svící, použití takových speciálních strojů, vrtulí na promíchávání vzduchu a tak dále. Čili v těch investičních programech, které stát nějak ovlivňuje z fondů Evropské unie, tak by bylo dobré, kdyby tato opatření byla více prioritizována.
2: Zmiňovali jsme sucho, zavlažování, tak co to umělé zavlažování? Jestli se nepletu, tak to má jen asi třetina ovocnářů. Proč je to tak málo?
19: No, právě to naráží na ty zdroje vody. Ono samozřejmě, pokud chcete zavlažovat, musíte mít povolení od vodoprávního úřadu. Dneska samozřejmě, a možná logicky se tomu mnoho obcí brání, budování třeba podzemních vrtů pro nějaké větší závlahové systémy, než vždy lze použít zdroje tedy povrchové vody. Takže je to jakoby trošku problém v tom, řekl bych, v tom procesu pro řadu pěstitelů, kteří by rádi posílili ty svoje závlahy, ale vlastně tím problém ani není ta samotná investice do toho závlahového detailu, ale právě ten zdroj vody.
2: Podpořit české ovocnářství plánuje ministerstvo zemědělství třeba tím, že chce mimo jiné zvýšit podíl českého ovoce na domácí spotřebě, třeba jeho pestřejší nabídkou ve školách nebo nemocnicích. Pomohlo by to, nebo jsou to taková opatření spíše symbolická, bez trvalého dopadu?
19: Ne, určitě by to pomohlo, ale všechno začíná samozřejmě v těch investicích do těch výsadeb, abychom lépe čelili té klimatické změně, ale samozřejmě zvýšení toho podílu v tom veřejném stravování, ve školním ovoci, máme na to dokonce podporovaný projekt, je určitě cesta správná, řekl bych celkem snadněji dosažitelná, než samozřejmě nějaké výrazné zvýšení toho podílu přes vlastně oligopolní obchodní řetězce, protože ty samozřejmě mají svoji cenovou politiku logicky, do které stát ani příliš není schopen nějak zasahovat. Takže určitě to cesta samozřejmě je, ale ta volba bude vždycky na tom spotřebiteli, ale je potřeba podpořit ty pěstitele tak, aby ta nabídka tady relevantní byla. Nehledě na to, že samozřejmě ovocnáři mimo tu produkci mají velmi významnou mimo produkční funkci, protože ovocné sady v krajině prostě jsou ten prvek, který potřebujeme právě i kvůli klimatické změně z důvodu eroze a mnoha dalších důvodů.
2: Dodává předseda Ovocnářské unie Martin Ludvík. Díky moc za rozhovor. Hezkou sobotu, ať se daří. Naslyšenou.
19: Děkuji za pozvání, pěkný víkend.
2: 7 hodin 52 minuty, teď přichází na řadu pravidelný sobotní komentář Petra Švarce, který se ohlíží za událostmi končícího týdne.
20: Volební preference českých politických stran se po mnoha měsících, kde jejich pročítání bylo spíše nudné, trochu zajímavěji pohnuly. Poprvé od voleb v loňském roce by alespoň podle průzkumu agentury NMS pro novinky získala ve sněmovně těsnou většinu současná opozice. Na to má podíl především pokles motoristů sobě pod 5% na 4,4. Velice mírně v rámci statistické chyby ztratila i hnutí ANO a SPD. Vládní lídr hnutí ANO ale nadále jasně dominuje s 31%. Na opoziční straně opět získalo hnutí STAN a s 18% se stalo jasným lídrem v této části politického spektra před ODS 12% a Piráty s necelými 9%. Ještě jeden průzkum. Navrhovaný schodek státního rozpočtu na příští rok je podle agentury Median pro téměř 2/3 voličů, 62%, nepřijatelný. Přijala by ho necelá čtvrtina, 22%, zbytek ho neumí posoudit. Poté, co už minulý týden kritizovali výši schodku i představitelé vládních SPD a motoristů, oznámil ve svém internetovém poselství voličům i premiér Babiš, že se mu prý schodek nelíbí. A slíbil, že jednou nastane doba, kdy bude i zadlužení státu řešit, ale teprve v blíže neurčeném budoucnu. Takže možná v příštím životě. Nejmenší vládní strana Motoristé sobě sice naprosto selhává ve svém předvolebním slibu, že bude Babišovo nakládání se státními financemi hlídat, tak alespoň dává pozor, aby o ní bylo stále nejvíce slyšet. Tento týden motoristický ministr pro životní prostředí Červený přišel s bombastickým prohlášením, že prý hrozí velká ekologická katastrofa, o které prý předchozí vláda 3 roky věděla a nic s tím nedělala. Proti čemuž se ozvali bývalí úředníci ministerstva a s ministrem se vzájemně obvinili ze lží. Poslanec Turek, hranatá tvář motoristů, pak ještě před tiskovkou, na které měl ministr Červený oznámit, o jakou hrozící katastrofu se vlastně jedná, vypustil do veřejného prostoru napřed tvrzení, že jde o bojový plyn známý z první světové Iperit, což posléze opravil na jiný bojový plyn, Fosgen, aby následně svá odhalení korigoval na jakési látky, ze kterých by třeba při požáru Fosgen mohl vzniknout. A aby pak tedy ministr Červený při tiskovce vysvětlil, že má jít o 200 sudů různých sajrajtů, často hodně jedovatých, které zamořily zatím asi 1000 tun zeminy a které, jak se ukázalo, na Šumavě zanechala sovětská armáda. Tedy určitě nic, nad čím by bylo možno mávnout rukou, to v žádném případě, ale bohužel také nic, co by u nás nebylo i na více dalších místech. Pozoruhodná byla ale i další prohlášení poslance Turka. Podle jeho slov vědělo současné vedení ministerstva o záležitosti minimálně před prázdninami, pak je ovšem otázka, proč s tím přišlo až nyní. A proč zatím zřejmě jediné, co se k vyřešení problému kolem zveřejnění udělalo, je, že kolem inkriminovaného místa přibyla páska a výstražné cedule. Dále Turek tvrdil, že informace o záležitosti byly přísně tajné a odhalil je on. Pak je otázka, jak je to možné, když se svou bezpečnostní prověrkou pouze na vůbec nejnižší stupeň utajení k takovým informacím vůbec nemá mít přístup. A jako třešnička na dort už jenom přistála další Turkova slova, že spolu s jeho stranickým kolegou Wasserbauerem zaúkolovali v této věci ministra Červeného. Což už je úplný bizár. Pokud ministra úkoluje jeho podřízený, jeden z vrchních ředitelů Červeného úřadu Wasserbauer, a to společně s Turkem, který po své dopravní nehodě nezastává podle svých slov na ministerstvu žádnou funkci. A dost to vypovídá o motoristech a jejich zvyklostech. Světové ceny ropy výrazně překročily $100 za barel poté, co spojenci Iránu z bouření jemenští Husiové obsadili strategické body v průlivu Bab al-Mandab a zvýšili své hrozby lodím proplouvajícím tímto druhým úzkým hrdlem ropného obchodu. Ceny benzínu a nafty vyletěly i u nás. Babišova vláda je zatím poměrně v klidu. Zamýšlí se nad maržemi rafinérií a podle slov svého předsedy neplánuje opětovné snížení spotřební daně z nafty. Což při pohledu na plánovaný rozpočet není tolik divu. Podmínku na 3 roky dostal u soudu v anglickém Huddersfieldu nevidomý muž, kterého ceny benzínu zřejmě netrápily, a tak opilý pohádce s partnerkou ujel, pochopitelně bez vlastnictví řidičáku, autem celých 240 kilometrů, než ho křižujícího silnicí zastavili policisté. Méně nežádoucích emocí a více smyslu pro zodpovědnost přeje posluchačům Českého rozhlasu Plus sobě i celému světu Petr Švárc.
2: A před 8 hodinou ještě na Plusu jedno téma. Na začátek nového studijního roku se už pomalu chystají i vysokoškoláci. Ti, kteří vyjedou studovat vysokou školu do zahraničí, musí ale nejprve splnit některé povinnosti vůči českým úřadům. Nestačí totiž jen získat potvrzení o přijetí na zahraniční univerzitu. Pokud chtějí při studiu v zahraničí dál využívat výhody, které se u nás spojí se statusem studenta, třeba aby za ně zdravotní pojištění platil stát, musí si o to zažádat. Jak to už řekne Krištof Jiřík z domácí redakce. Dobré ráno.
0: Dobré ráno. První krok začne až po nástupu na školu. To by měl požádat ministerstvo školství o posouzení svého studia. Ministerstvo tím vlastně ověří, jestli jeho zahraniční škola a dané studium odpovídají tomu, co bychom považovali za vysokoškolské studium tady v Česku. To ale před odjezdem udělat nelze.
2: Co přesně tedy k žádosti potřebuje?
0: Základem je potvrzení o studiu, na něm musí být například údaje o škole a studentovi, datum zahájení a předpokládaného ukončení studia, studijní program, jeho typ nebo forma a místo studia. Pokud jsou dokumenty v jiném jazyce než je čeština, slovenština, angličtina nebo němčina, tak je potřeba taky úředně ověřený překlad do češtiny. A jak žádost podat, to vysvětluje mluvčí ministerstva Ondřej Macura.
1: Tato žádost se podává na ministerstvo školství, ideálně elektronicky prostřednictvím našeho podacího portálu. Lze to podat ale také skrze datovou schránku, poštou nebo e-mailem. U e-mailu upozorňujeme, že žádosti musí být podepsány uznávaným elektronickým podpisem, jinak nebudou akceptovány.
0: A ministerstvo má pak na vyřízení 90 dnů. Student by neměl čekat na poslední chvíli, a to zvlášť pokud potřebuje rozhodnutí doložit zdravotní pojišťovně.
2: Zdravotní pojišťovna je další důležitá věc, co jí student musí předložit.
0: Pokud studuje například v Evropské unii, Švýcarsku, Lichtenštejnsku anebo na Islandu, musí pojišťovně doložit potvrzení o studiu a právě zmíněné rozhodnutí ministerstva školství. Pojišťovny jsou v tomhle případě schovývavé a situaci umožňují řešit i zpětně, až když student potvrzení získá. Pak zůstane v Česku pojištěncem, za kterého dál bude platit stát. Podobně to je i pokud jede do jiných zemí, jak říká mluvčí Všeobecné zdravotní pojišťovny Viktorie Plívová.
21: Stejně mohou postupovat i studenti odjíždějící do takzvaně třetích zemí. V tomto případě je pak další možností odhlášení ze systému veřejného zdravotního pojištění na takzvaně dlouhodobý pobyt, pokud bude v zahraničí pobývat déle než 6 měsíců.
0: A pokud student v zahraničí začne pracovat, musí to zdravotní pojišťovně oznámit. V některých zemích a situacích by mu tím totiž mohlo české pojištění zaniknout. A na závěr ještě dodám, že tato pravidla neplatí pro výjezdy v rámci programu Erasmus+, a nebo třeba pro jazykové kurzy.
2: Dodává Krištof Jiřík z domácí redakce. Díky, naslyšenou.
0: Díky, hezký den.
2: 8 hodin je s vámi sobotní ranní vysílání Českého rozhlasu Plus. Hezké ráno vám přeje Martin Matějka.
10: Český rozhlas Plus.
2: A co rozebereme v další hodině? Lídři zemí BRICS se scházejí v Dili. U jednoho stolu jsou i Vladimír Putin, Xi Jinping a Narendra Modi. Dokáže stále širší uskupení prosazovat společné zájmy navzdory rozdílům mezi svými členy? Sněmovna znovu rozhodla o EET, stavebním zákonu i pravidlech pro státní úředníky. Vláda zároveň ladila rozpočet na příští rok. Která politická témata byla tento týden nejdůležitější? A vojenský postup Husiů v Rudém moři může dál zkomplikovat lodní dopravu mezi Asií a Evropou i vývoz ropy ze Saudské Arábie. Jak velkou moc nad jednou z klíčových světových námořních tras Husiové skutečně získali? Nejdřív ale uslyšíte zprávy s Monikou Vrchotovou.
11: Pěkné sobotní ráno. Sněmovna schválila zpřísnění podmínek poskytování úvěrů. Zákon nově stanoví maximální možnou cenu za půjčení peněz. Omezí taky reklamu, ta má varovat před rizikem nesplácení. V Česku je kvůli neschopnosti platit své závazky v exekuci skoro 590 tisíc lidí. Průměrně má každý z nich 5 exekucí. Vyplývá to z dat exekutorské komory.
22: Novela přinese zastropování nákladů na spotřebitelský úvěr. To znamená, o kolik klient zaplatí víc na úrocích. Doteď žádná taková hranice nebyla. Nově to bude 48% z celkové částky. Pokračuje ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO.
23: Tato úprava zabrání nepřiměřeně drahým úvěrům, současně pak nepovede k omezení dostupnosti legálních úvěrů pro rizikovější klienty.
22: Novelu podpořila koalice i opozice. Zastropování úvěrů podporují například starostové, jak říká jejich poslanec Jan Papajanovský.
24: V tomto konkrétním případě se domníváme, že jde o vhodné řešení, ke kterému mělo dojít už dávno.
22: Novela počítá taky s přísnějšími pravidly pro reklamu. Teď ji dostanou k posouzení senátoři. Jana Čermáková, Český rozhlas.
11: V indickém Dili začíná 18. summit zemí BRICS. Na programu je i diskuze o posílení spolupráce v oblasti potravinové a energetické bezpečnosti, zdravotnictví nebo odolnosti vůči katastrofám. Uskupení BRICS vzniklo v roce 2009. Zakládajícími zeměmi byly Brazílie, Rusko, Indie a Čína. V současnosti má skupina už 11 členů, včetně Íránu, Spojených arabských emirátů nebo Saudské Arábie. Jde o rychle rostoucí světové ekonomiky, konkurující Sdružení nejbohatších zemí G7. Ze summitu zemí BRICS se v Ranním plusu přihlásí hned po zprávách náš zpravodaj.
10: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
11: Do Česka míří nový lék na idiopatickou plicní fibrozu s účinnou látkou nerandomilast. Léčí se s ním první pacienti. Plně dostupný a hrazený zdravotními pojišťovnami by měl být od příštího roku. Nemoc způsobuje postupné zízvení plic vlivem špatné reakce imunitního systému, pobytu ve znečištěném prostředí nebo kouření. Zpočátku se projevuje únavou a stále většími obtížemi s dýcháním při námaze. Nový lék dokáže zmírnit následky zízvení plic a jeho účinnost je podle klinických studií vyšší než u dosud používaných léků, popisuje Martina Kozjar-Vašáková, přednostka pneumologické kliniky fakultní Thomayerovy nemocnice.
3: Ten nový lék vypadá, že dokáže snížit úmrtnost na plicní fibrozu až 43% ve srovnání s těmi ostatními léky. Nicméně si budeme určitě muset počkat na dlouhodobou léčbu, čili ten efekt sledování v tom reálném životě u reálných pacientů delší dobu.
11: Na Ukrajině se může podle Asociace farmaceutických pracovníků brzy projevit nedostatek některých léků. Jak uvedla agentura Ukrinform, mohou za to ruské útoky na velkosklady zdravotnického materiálu. Zásoby některých přípravků můžou vystačit jen na 2 až 3 týdny.
4: Zatím poslední útok na logistické centrum zásobující sklady lékáren se odehrál 3. září. Jeho cílem byl komplex skladišť Biocon nedaleko letiště Borispil u Kyjeva. Bylo to jedno z největších center pro zásobování zdravotnickým materiálem. Podle zdrojů serveru Ekonomična Pravda jdou škody po ruském naletu na sklad do 1 000 000 hřiven, tedy také jednotek miliard korun. Zničené byly stovky tun léků. Asociace farmaceutických pracovníků vyzvala vládu ke zjednodušení systému pro nákup zahraničních léčiv a k vytvoření možností otevření lékáren v chráněných prostorách, tedy například v podchodech nebo v metru. Občany vyzvala, aby nenakupovali léky, které naléhavě nepotřebují. Z Kyjeva Pavel Novák, Český rozhlas.
11: Židé slaví svátek Rosh Hashana, tedy nový rok. Podle tradice byl v tento den stvořený svět. V Izraeli poprvé po mnoha letech slaví svátek bez rukojmí v Gaze.
5: Izraelský prezident Yitzhak Herzog ve videu na sociálních sítích popřál šťastný židovský rok židům po celém světě. Zároveň vzal hold těm, kteří letos zemřeli, včetně vojáků, obětí teroru v Izraeli a obětí antisemitismu. Izrael kvůli svátku na neděli dočasně uzavře hraniční přechod Kerem Shalom, který slouží k dopravě zboží a humanitární pomoci do pásma Gazy. Tisíce izraelských židů odjeli slavit Rosh Hashana do ukrajinské Umaně k hrobu chasidského rabína Nachmana. Izraelská armáda mezi poutníky při hraničních kontrolách zadržela desítky lidí, kteří se vyhýbají povinné vojenské službě. Z Blízkého východu Jana Karasová, Český rozhlas.
11: Posloucháte zprávy Plusu. Lidé se dnes poprvé můžou projít nebo projet na kole po Palačovské spojce, silnici, která zajistí přímé napojení Valašska na dálnici. Silničáři v 10 hodin otevřou 4-kilometrový úsek mezi Lešnou a Palačovem, pokračuje mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jana Rídl.
6: Součástí celodenního programu Dne otevřené silnice bude i běžecký závod, nazvaný Běh Palačovskou spojkou. Ten odstartujeme ve 14.30. Závodníky čeká 5-kilometrová trasa, tedy 2,5 kilometru tam, 2,5 zpátky po nové silnici. Pro řidiče plánujeme novou silnici zprovoznit nejpozději 22. října.
11: Dnes výjimečně zaprší, ojedinělé přeháňky se objeví hlavně na horách v Čechách, jinak bude polojasno až oblačno s teplotami od 19 do 23 stupňů na východě a severovýchodě bude kolem 17. Zprávy Plusu a Monika Vrchotová.
10: Posloucháte Ranní Plus.
2: A posloucháte nás v 8 hodin 6,5 minuty. Hezké ráno vám přeje Martin Matějka. 11 členských států organizace BRICS jedná na summitu v indickém Dillí. Osobně se tam setkají ruský prezident Vladimír Putin, indický premiér Narendra Modi a čínský prezident Xi Jinping. Uskupení BRICS vzniklo už v roce 2009 a jeho cílem je vytvořit politickou i ekonomickou protiváhu nejsilnějším a nejvlivnějším zemím světa, hlavně Spojeným státům a Evropské unii. Jednání sleduje také zpravodaj v Asii David Jakš. Dobré ráno.
8: Přeji hezké ráno.
2: Už včera se na bilaterální schůzce sešli Vladimír Putin a hostitel summitu indický premiér Modi. Co domluvili?
8: Hlavními tématy byly obrana, hlavně prodej a nákup zbraní, dále ceny ropy a zemního plynu a také objem vzájemného zahraničního obchodu. Moskva i Dillí chtějí, aby do roku 2030 dosáhl částky 100 miliard dolarů. Ruský prezident dále zmínil takzvaný arktický námořní koridor. Moskva chce být garantem, že to bude bezpečná dopravní tepna budoucnosti. No a zaznělo i to, na co Indie ráda slyší, a sice, že Rusko se chce zasadit o celosvětovou potravinovou bezpečnost. No a média i pozorovatelé si všímají zpočátku velmi vstřícného, pozitivního tónu ruského prezidenta Vladimira Putina. On několikrát zopakoval, že Rusko prý není proti nikomu a ničemu, že je připraveno vést dialog s kýmkoliv o čemkoliv. Později už ale dodal, že za válku na Ukrajině nese vinu Západ, protože prý neustále vyvíjí tlak na Moskvu a chce začlenit Ukrajinu do Severoatlantické aliance.
2: Je ten model, který prosazují země BRICSu, úspěšný?
8: Vy už jste říkali, že BRICS zakládali v roce 2009 čtyři státy a oni hned od začátku tvrdili, že nahradí americký dolar na pozici hlavního světového platidla jinou měnou, nejlépe čínským juanem a nebo ruským rublem. To se dosud nestalo, nicméně třeba Národní rozvojová banka, která je považována za hlavní banku členských zemí BRICSu, tak ta v loňském roce financovala projekty za 43 miliard dolarů, zatímco u Asijské rozvojové banky to bylo jenom 29 miliard dolarů. No a přes americký dolar proběhlo v loňském roce jen asi 60% všech finančních operací této banky. Zbytek připadal na čínský juan, také jihoafrický rand a nebo na unijní euro.
2: No a Davide, kde je naopak achillova pata tohoto uskupení?
8: Tak samozřejmě ano, je, existuje. Hlavně Čína se snaží verbovat do BRICSu nové členské státy a láká je na větší váhu jejich rozhodovacích pravomocí. Čína tvrdí, že BRICS je demokratičtější než jakákoliv jiná obchodní organizace světa. On ale Peking je těžkou váhou světové ekonomiky a samozřejmě chce jí být i dál. A to tedy těm velkým lidnatým členům, jako je Indie, Indonésie nebo Brazílie, se až tak úplně nelíbí. Oni nechtějí Pekingu přenechat nejvíc kompetencí a výhod v rámci BRICSu. No a shoda nepanuje ani v otázce Ukrajiny. Řada členských států BRICSu už otevřeně vyzvala Rusko, ať konflikt na Ukrajině ukončí a zasedne k vyjednávacímu stolu. Stejné je to i s pozicí členských států BRICSu směrem ke krizi v Hormuzském průlivu. Jiný postoj zaujímá například Čína a Rusko na jedné straně a jiný postoj zaujímají třeba Saúdská Arábie, Egypt nebo Indonésie na straně druhé.
2: Dodává zpravodaj Českého rozhlasu v Asii David Jakš. Děkujeme za informace. Naslyšenou.
8: Naslyšenou.
2: A téma v sobotním Ranním plusu ještě probereme s indologem Martinem Hříbkem z Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Dobrý den.
7: Dobrý den.
2: Jaké cíle si Indie s hostováním konference uskupení stanovila, čeho bude chtít dosáhnout?
7: Tak já myslím, že je velmi zřejmý důraz na ekonomiku, kdy Indie vlastně by chtěla proměnit BRICS více směrem nějakého diskuzního klubu, směrem na skutečný motor těch zemí globálního jihu dohromady. Pod heslem odolnost, inovace, spolupráce a udržitelnost vlastně sleduje čtyři hlavní cíle. Jeden, jak už bylo řečeno, je finanční nezávislost, to znamená podporovat zúčtování vzájemného obchodu v národních měnách, což má tady za cíl ochránit ty rozvíjející se trhy před výkyvy dolarů a před západními sankcemi. Dále jsou to inovace a technologie, kdy Indie úspěšně exportuje svůj vlastní digitální model, tedy levnou a dostupnou infrastrukturu pro bezhotovostní platby a digitální identitu. Dále se to týká také bezpečnostního rámce a reformy OSN, kdy Indie požaduje spravedlivější zastoupení a silnější hlas pro rozvojový svět v globálních institucích. Včera také do Dillí přijel hlavní představitel OSN Antonio Guterres, s kterým se také premiér Modi setkal, a tím posledním cílem je udržitelnost, což znamená praktickou spolupráci v oblasti zelené energie, dostupného zdravotnictví a udržitelného zemědělství.
2: Jakou pozici v rámci zemí BRICS Indie má? Komplikuje ji třeba fakt, že se na rozdíl od většiny ostatních členů BRICSu snaží o dobré vztahy se Spojenými státy a Západem obecně, nebo je to naopak diplomatická výhoda?
7: Ne, já myslím, že to je skutečně rys indické zahraniční politiky. Na rozdíl od jiných států, jako je Rusko, Irán nebo Čína, Indie rozhodně nevidí nebo neprezentuje BRICS jako nějakou protizápadní alianci, ale spíš jako alianci pro multipolaritu.
19: tragédií brzdí tenhle ten jako i protizápadní, tu protizápadní notu, která se může někdy v rámci BRICS objevovat. Pozice Indie stojí na pilířích strategické autonomie, což při její velikosti Indii umožňuje udržovat zároveň dobré vztahy s Washingtonem i Moskvou a zároveň třeba se Saudskou Arábií a Spojenými arabskými emiráty i s Iránem. Další takovým klíčovým prvkem té indické pozice je její ekonomická síla a je to nejrychlejší rostoucí velká ekonomika světa, takže ten ekonomický růst rychlý. A ta pozice strategické autonomie zároveň umožňuje Indii mít určitou roli mediátora mezi těmi protichůdnými zájmy ostatních členů BRICS. Například před tímto summitem Indie zprostředkovávala vyjednávání mezi Iránem a Spojenými arabskými emiráty.
2: Posílí hostování tohoto summitu k upevnění pozice Dillí, které má ambice stát se vedoucí zemí globálního jihu?
19: Ano, indické hostování tohoto summitu určitě pozici Dillí upevní, podobně jako před několika lety indické hostování skupiny G20. Premiér Modi úspěšně nabízí rozvojovému světu pragmatická, technologická a ekonomická řešení, spíše než nějaké ideologické postoje, a Indie se tak profiluje jako rozumná, demokratická alternativa k Pekingu i Moskvě.
2: Během summitu se spolu mají setkat indický premiér Narendra Modi a čínský prezident Xi Jinping. Jaké jsou aktuální vztahy mezi oběma zeměmi, které se roky přou o nepálskou hranici? Pokračuje opatrné zbližování započaté na summitu BRICS před 2 lety třeba?
19: Spíše pokračuje normalizace vztahu mezi těmito zeměmi, vzájemné vztahy se velmi zhoršily po střetech vojenských v Himálaji, zejména v údolí Galván.

0: jedno důležité téma. A dalším tématem, které musí řešit, je vnitřní jednota s tím, jak se toto uskupení, původně tedy Brazílie, Ruska, Číny a Indie, rozšířil nejprve o Jižní Afriku, Jihoafrickou republiku a poté o nedávno další země, tak zároveň vznikají i obtíže v tom formulovat nějaké společné zájmy, když vedle sebe stojí nejenom, nebo sedí nejenom Indie a Čína, ale třeba také Irán a Saúdská Arábie, Irán a Spojené arabské emiráty, tak ta skupení BRICS má ještě řadu partnerských států, tak je těžší formulovat nějaká společná komuniké, to bude také měřítkem velkým úspěšnosti toho indického summitu v Novém Dillí, zda se tedy podaří přijmout to, čemu indická strana říká Dillíská deklarace na závěr. A zdá se tedy ukáže, zda se indické diplomacie podařilo otupit ty hrany vnitřních rozporů.
1: Dodává indolog Martin Hříbek z Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Děkujeme za rozhovor a za vaši analýzu. Naslyšenou.
0: Děkuji za pozvání, nashledanou.
1: 8 hodin, 16,5 minuty posloucháte sobotní ranní vysílání Českého rozhlasu Plus. A tady je krátký přehled zpráv. Místopředsedkyně poslanecké sněmovny Barbora Urbanová z hnutí STAN navštívila Kyjev, na svém webu o tom večer informoval ukrajinský parlament. Žádost Urbanové o oficiální cestu v srpnu zamítl sněmovní organizační výbor. Jeho předseda a šéf dolní komory Tomio Okamura se SPD odmítl, že by to bylo z politických důvodů. A počet potvrzených případů eboli v Demokratické republice Kongo přesáhl 7 000. Nemoc se rozšířila už do 7. provincie Jižní Ubangi, tentokrát na severozápadě země daleko od epicentra nákazy. A podle koňských úřadů jde o nejrychleji se šířící epidemii eboli v historii země. Krvácivé horečce od letošního května podlehly přes 3 000 lidí. A teroristické hnutí Hamás potvrdilo, že izraelská armáda zabila v pásmu Gazy jednoho z jeho velitelů. Izrael už dřív informoval o jeho smrti po čtvrtečním leteckém úderu na jihu pásma Gazy. Útok se odehrál v době, kdy Izrael pokračuje v leteckých úderech na region, a to i přes americké snahy Spojených států obnovit příměří z roku 2025. Politici mají za sebou další nabitý týden. Poslance zaměstnali hned 4 tisky, které jim vrátili senátoři. Konkrétně novelu stavebního zákona, znovu zavedení EET a změnu podmínek zaměstnávání státních úředníků spolu s návrhem na zrušení pravomoci prezidenta jmenovat vedoucí diplomatických misí. Vládní koalice zároveň projednává změny v návrhu státního rozpočtu na příští rok. Tady je pravidelný souhrn toho, co přinesl týden v politice.
2: Pozornost se hned v pondělí stočila směrem k Národnímu parku Šumava. Ministr životního prostředí Igor Červený z motoristů oznámil, že tam unikají do půdy toxické látky. Poslanec za motoristy Filip Turek později řekl, že jde o iperit. Své vyjádření pak ještě dvakrát změnil na fosgen a poté na látky, které se při hoření mění na fosgen. Ministr Červený druhý den uklidňoval situaci a přiblížil další postup.
3: Odvezeme veškerý ten hlavní materiál, to znamená ty sudy, ty velkokapacitní nádrže.
2: Bývalé vedení ministerstva obvinil z nečinnosti. Jeho předchůdce Petr Hladík z KDU-ČSL to odmítl.
4: Motoristé tady vytvořili paniku o tom, že by to mohly být bojové chemické látky. Nic takového se neprokázalo.
2: A právě lidovci v úterý před jednáním sněmovny překvapili nejen koalici, ale i své opoziční kolegy. Předseda strany Jan Grolich oznámil, že chtějí vyvolat hlasování o nedůvěře vládě, hlavně kvůli rozpočtu na příští rok.
5: Považujeme to zadlužení za naprosto mimořádné a neodůvodněné.
2: I přesto, že lidovci další opoziční kluby zaskočily, tak pravděpodobně nutnou podporu 50 poslanců získají. Podpisy podle svého předsedy Martina Kupky dodá i ODS.
6: Tahle vláda útočí na každého, kdo se prostě nechce podřídit.
2: Koaliční partneři mezitím dál vyjednávali o rozpočtu. Motoristům i SPD se nelíbí navržený schodek ve výši 389 miliard korun. Hledají proto možné úspory. Za poslanci SPD kvůli tomu dorazila ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO.
7: Já pořád se trvávám na tom, že tam nevidím větší prostor než nějaké jednotky, nižší jednotky miliard.
2: A podle ministra pro sport Borise Šťastného z motoristů se rýsuje předběžná dohoda alespoň na části opatření.
8: Jsou v oblasti zdravotnictví, jsou v oblasti školství, týkají se nějakým způsobem prevence hazardu.
2: SPD chce sáhnout i do výdajů na obranu, které mají dosáhnout 2% HDP. Tedy závazku vůči NATO. Za vedením hnutí proto dorazil ministr obrany Jaromír Zuna za SPD.
9: My jsme se zavázali, že budeme jako vláda vydávat 2% HDP na obranu. V pondělí bude jedna

0: jednání další ohledně sestavování rozpočtu na příští rok a budou se balancovat priority.
1: Finální podobu rozpočtu má kabinet schvalovat 21. září. Poté ho posoudí poslanci, kteří ho můžou ještě upravit. Sněmovnu ale tento týden zaměstnali hlavně senátoři, kteří vrátili poslancům hned 4 tisky. Všechny znovu získali dostatečnou podporu a teď je posoudí prezident. Jde o znovu zavedení EET, změny týkající se státních zaměstnanců a nový stavební zákon. Ten se někteří opoziční poslanci, mezi nimi i místopředseda hnutí STAN Lukáš Vlček, nebáli označit za paskvil.
2: Možná urychlí některé developerské projekty, protože ono to bude fungovat, takže se tak říkají zhasne bez nějakých základních pravidel.
3: Naše novela žádný veřejný zájem a jeho ochranu neruší.
1: Reagovala ministryně pro místní rozvoj Zuzana Mrázová z hnutí ANO a do české politiky zasáhla i Evropská komise. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO je podle ní v potenciálním střetu zájmů v souvislosti s holdingem Agrofert. Ten reagoval, že ho postoj komise nezajímá. Komise pozastavila proplácení části unijních dotací. Státní zemědělský intervenční fond kvůli tomu připravuje interní právní analýzu. Peníze ale zatím vyplácí, říká jeho mluvčí Eva Češpiva.
4: V současné době proto ZIF nepozastavuje administraci žádostí ani vyplácení podpor.
1: Tématem byly i zahraniční cesty. Na pondělním zasedání vlády postrádal premiér ministra obrany. Později se dozvěděl, že je v jihokorejském Soulu. A překvapen byl i z toho, že se ministr obrany chystá do Číny.
5: My jsme žádný ani let ministru Zunovi do Číny neschvalovali, ani o tom pořádně nevím. On mě o tom neinformoval.
1: Jenže cesta do Číny se nakonec nekoná. Podle vedení SPD je potřeba, aby ministr zůstal v Česku kvůli finalizaci návrhu rozpočtu. A nikam neodjel ani náčelník generálního štábu Miroslav Hlaváč, který chtěl na bezpečnostní konferenci na Ukrajinu. Rezort ale cestu nepovolil. Do Ruskem napadené země naopak v listopadu vyrazí ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z hnutí ANO. Daniela Brichtová, Český rozhlas.
6: 8 hodin 22 minut v sobotním ranním plusu jdeme na další reportáž. Českého astronauta Aleše Svobodu čeká náročná mise. V polovině příštího roku by se měl jako první Čech vydat na mezinárodní vesmírnou stanici. Už teď se ale přesune do Spojených států, kde ho čekají měsíce výcviku na základnách společnosti SpaceX, třeba v Houstonu. Ještě předtím se ale odskočil do Paříže na mezinárodní vesmírný summit.
7: To, co teď bude probíhat, a bude to v 90% ve Spojených státech, v Los Angeles a v Houstonu především, tak to bude příprava už přímo té konkrétní posádky zaměřená přímo na ten konkrétní kosmický let. To znamená, bude to zaměřené hodně na tu nosnou raketu Falcon 9, na ten návratový modul Crew Dragon a pak samozřejmě na ten americký orbitální segment ISS.
8: Aleš Svoboda, astronaut Evropské kosmické agentury, poletí na mezinárodní vesmírnou stanici s dalšími třemi astronauty. V armádě České republiky sloužil jako pilot Gripenů, teď bude pilotem kosmické lodi Crew Dragon a proto ho čeká ještě speciální výcvik.
7: Já jako pilot společně s velitelem, tam máme 300 hodin specializovaného výcviku navíc, to znamená, že některé ty dny, které budeme trávit na simulátorech, tak pro nás budou delší. Máme tam i nějaké samostudium v delším rozsahu a máme tam i asi týden nebo dva navíc v Los Angeles u firmy SpaceX, která je vlastně dodavatelem té nosné rakety a toho návratového modulu.
8: Za sebou už má taky několik měsíců výcviku v Evropě, třeba v Kolíně nad Rýnem. Na mezinárodní vesmírnou stanici by měl odletět zhruba na 2 týdny v červenci příštího roku. Let Aleše Svobody do vesmíru je taky spojený s 13 českými vědeckými projekty.
7: Tak jednak je to v podstatě jediná příležitost pro ten náš špičkový výzkum a špičkovou vědu a pro ty technologické demonstrace od našich firem českých realizovat ty svoje projekty na ISS, protože ISS tady nebude navždy. Současné plány jsou, že by měla skončit v roce 2030, respektive 32. Takže tohle je v podstatě jediná šance. Pak samozřejmě to, na co my hodně cílíme, tak jsou žáci, studenti, podpora vzdělávání, především takzvaných STEM oborů, to znamená motivace mladých lidí k tomu, aby šli studovat technické obory, a obecně podpora jednak průmyslu a jednak té mladé generace. I směrem třeba k aktivnímu způsobu života, to znamená, část té mise bude mít i propojení směrem ke sportu.
8: Podle šéfa pilotovaných a robotických letů Evropské kosmické agentury Daniela Nonchvandra přitom Evropa potřebuje zapojit i menší členské země, jako je třeba Česko. Právě pod jeho tým spadá taky český astronaut Aleš Svoboda.
9: Krása vesmíru spočívá v tom, že jsme v něm všichni malí. Máme velké, střední i malé přispěvatele, ale nakonec záleží na tom, jestli se dokážeme spojit dohromady na úrovni celého kontinentu jako Evropané. Protože konkurence konkurence je na západ od nás v Americe, i na východ od nás v Ázii. A my jako Evropa musíme v oblasti průzkumu vesmíru spojit své síly. V tomto smyslu jsem také velmi rád, že Aleš je součástí mého týmu. Čím více létáme, tím více zkušeností získáváme.
8: Jedním z nich má být už příští léto právě Aleš Svoboda. Pokud všechno půjde podle plánu, stane se po Vladimíru Remkovi teprve druhým Čechem, který se podívá do vesmíru. Z Paříže Marcel Faltis, Český rozhlas.
6: Za 4 minuty bude 9:30 a před dalšími zprávami stihneme v sobotním ranním plusu pročíst přehled toho, o čem se píše na stránkách domácích novin a zpravodajských serverů. A pročteme je společně s kolegyní Renatou Kropáčkovou. Ještě jednou dobré ráno. A o čem se tedy píše?
10: Dobré ráno, začneme serverem hlídacípes.org. Ten se zaměřil na dění ve sněmovně. Kdo tam hodně mluví, kdo naopak mlčí a ke komu se nejvíc hlásí lobbysté. Vycházel přitom z údajů webu Parlametr, který je založen na otevřených datech z dolní parlamentu propojených s registrem lobování ministerstva spravedlnosti a stenografickými záznamy, ze kterých se počítá čas strávený u pultíku.
6: Jak dál píše hlídací pes Ork, poslanci ANO z velké části plní pokyn nekecet a makat, respektive hlasovat tak, jak se od nich žádá. Z celkového počtu 80 poslanců a poslankyně za hnutí ANO jich dosud ani minutu za pultíkem nepromluvilo 22, do 3 minut řeči se jich vešlo dalších 11.
10: Naopak nejaktivnějším řečníkem ze všech 200 poslanců je předseda Pirátů Zdeněk Hřib. U řečnického pultíku strávil v součtu už 26,5 hodiny. Nejmenší účast na hlasování má Andrej Babiš, který je zároveň nejčastějším terčem psaných i ústních interpelací, pochopitelně, když je premiér. Více najdete na hlídacímpsu.org.
6: Mladá fronta dnes na své titulní straně píše o tom, že v Česku rychle přibývá týrání zvířat, jak vyplývá z policejních statistik i dat veterinářů. Za 4 roky vzrostl počet případů, které skončily trestním stíháním, ze 133 na 225, tedy téměř o 70%.
10: Důvodem je podle listu zejména větší všímavost lidí, kteří hlásí týraná domácí i hospodářská zvířata. Mladá fronta dnes to dokládá 3 případy z posledního období, kdy byla chovateli dobytka ze Semilska, majitelce psa Zírkova a psímu hotelu v Praze Libni zabavená týraná zvířata. Všechny tyto případy spojuje jediné. Lidi veterináře na týrání upozornili.
6: Větší počet podnětů, tedy upozornění, kdy se lidé domnívají, že dochází k týrání zvířat, zaznamenala i samotná státní veterinární správa. Z jejich čísel je patrné, že závodovost se u hospodářských zvířat pohybuje přes 20% a u zájmových tvoří 1/3 případů, doplňuje Mladá fronta dnes.
10: Od ledna navíc začne platit novela zákona, podle které bude trestné i bezdůvodné usmrcení domácích zvířat. A nově se v ní zavádí i povinnost hradit zálohu na zajištění předběžné náhradní péče ještě před skončením trestního řízení. Tolik Mladá fronta dnes.
6: Deník Právo si všímá, že Česko v poslední době zaplavují padělky osobních dokladů. Jsou tak dokonalé, že policisté nemají šanci odhalit, přestože při jejich kontrole postupují bezchybně. Týká se to nejen papírových dokumentů, ale i těch modernějších plastových kartišek s ochrannými prvky.
10: Příchod biometrických pasů znamenal podle policie posun k větší ochraně, ale třeba falešné rumunské či bulharské řidičské průkazy nemají policisté na ulici šanci odhalit, protože k tomu nemají potřebné znalosti a vybavení. Tyto padělky dokáže identifikovat podle práva jen cizinecká policie. Padělané zahraniční doklady většinou pocházejí ze zemí bývalého východního bloku a Turecka a nejčastěji se k nám dostávají přes pražské letiště Václava Havla.
6: Nové evropské cestovní doklady musí obsahovat mikročip s biometrickými údaji, včetně otisků prstů. Doklady zemí mimo Evropskou unii jej však mít nemusí a spoléhají na starší ochranné prvky, třeba mikrotisk nebo vodoznaky. S rozvojem moderních technologií tak není těžké padělat i nové polykarbonátové doklady s ochrannými prvky. Dodává dnešní deník Právo, se kterým končíme přehled toho, o čem se píše v domácích novinách a na zpravodajských serverech. Pročetli jsme je s kolegyní Renatou Kropáčkovou. Díky za to, naslyšenou.
10: Hezké ráno.
6: Posloucháte sobotní ranní plus, co na plusu, jinak uslyšíte dál třeba pořad Laboratoř v 10 hodin. Proč se princezny ze starého Egypta učili střílet z luku? O čem svědčí stopy 8 pravěkých mužů z Keni? A co jsme se dozvěděli o nemocech díky 3500 let starým ostatkům dětí z Vietnamu? Uslyšíte v Laboratoři po 10. hodině. Bylo 8:30, v sobotním ranním vysílání Českého rozhlasu plus jsou na řadě další zprávy s Monikou Vrchotovou.
11: Český rozhlas plus. Přeji klidné ráno. Spojené státy podle deníku Financial Times omezily ochranu tankerů v Hormuzském průlivu. Nově mohou údajně využít jen dvě časová okna denně. Washington podle deníku vyzval provozovatele a posádky plavidel, aby intervaly dodržovali a využili tak americkou ochranu. Spojené státy ji nabízejí od května lodím, které chtějí úžinou proplout po jižní trase podél ománského pobřeží. Ministr obrany Jaromír Zunas za SPD nakonec příští týden na bezpečnostní konferenci v Číně nepojede. Zastoupí ho pracovník ministerstva. Oznámil to předseda SPD a šéf sněmovny Tomio Okamura. Zunas se s Okamurou dohodl, že jeho přítomnost bude v Česku potřebná i kvůli pokračujícímu jednání o rozpočtu. Na Siangšanské bezpečnostní fórum přitom ministři obrany zemí NATO a Evropské unie běžně nejezdí. Pravidelně se ho účastní například ministři Ruska, Běloruska nebo Íránu. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský vyzval šéfa Bílého domu Donalda Trumpa, aby uvalil tvrdé sankce na ruskou výrobu raket, napsal to na sociální síti X. Výzva přichází v době, kdy Ukrajina čelí zesíleným vzdušným úderům Moskvy. Zelenský také potvrdil, že se chce s Trumpem sejít na konci září v New Yorku. V Česku se po 4 letech objevil případ tetanu. Nakazil se 48-letý muž z Moravskoslezského kraje, kterého lékaři ošetřili kvůli tržné ráně na hlavě. Podle Státního zdravotního ústavu není jasné, jestli byl očkovaný. Tetanus se mezi lidmi nepřenáší. Bakterie se do těla dostává například přes poraněnou kůži. Očkování je v Česku povinné pro děti. Dospělí ale podle lékařů často zapomínají na přeočkování. Americká společnost Anthropic tvrdí, že zabránila pokusům o zneužití svých modelů umělé inteligence. Vyplývá to ze zprávy o letošních nejzávažnějších bezpečnostních incidentech veřejného systému Claude. Firma uvedla, že vyšetřila nebo zmařila taky několik případů pokusů zneužití softwaru k vývoji biologických zbraní nebo autonomních dronů. Ve zprávě Anthropic popisuje i pokusy o sběr citlivých dat od lidí a organizací napojených na ruské nebo čínské špionážní sítě. Dva rozměrné dřevěné čluny a další menší nálezy z 9. století si můžete prohlédnout v nové expozici Slovanského hradiště v Mikulčicích na Hodonínsku. Právě tam bylo jedno z nejvýznamnějších center Velké Moravy. Nová expozice přibližuje hlavně to, jak se v tehdejším velkomoravském centru žilo běžným lidem. Dnes bude polojasno až oblačno, hlavně na horách v Čechách se ojediněle objeví přehánky a teploty vystoupí na 19 až 23 stupňů, na severovýchodě a východě bude kolem 17. Zítra už má převládat zataženo od severozápadu postupně s deštěm nebo přehánkami a teploty zůstanou v okolí 20 stupňů, chladněji bude na západě a severu Čech a to kolem 16. Zprávy Plusu a Monika Vrchotová.
12: Posloucháte Ranní Plus.
6: A pokračujeme 3,5 minuty po 9:30. Hezké ráno od Martina Matějky. Jemenští Husiové obsadili během rychlé ofenzívy několik strategických míst na pobřeží Rudého moře, včetně ostrova Perim přímo v průlivu Bab al-Mandab. Jejich postup výrazně posiluje schopnost hnutí ohrožovat jednu z nejdůležitějších námořních tras mezi Asií a Evropou. Situace je o to citlivější, že doprava je současně výrazně omezená také v Hormuzském průlivu a Saúdská Arábie využívala cestu přes Rudé moře jako jednu z alternativ pro vývoz ropy. Husiové tvrdí, že plavba zůstává bezpečná pro všechny lodě, kromě saudských. Naším hostem je analytik Českého rozhlasu Milan Slezák. Dobré ráno.
13: Dobré ráno.
6: Co tedy tím vojensky a strategicky Husiové získali?
13: Tak Husiové především přesvědčili jak své oponenty přímo v Jemenu, tak i mimo něj, že jsou stále vojensky na tom velice dobře, že jsou silou, se kterou se musí počítat, a že to rozhodně nedopadne tak, že by je jejich nepřátelé v brzké době porazili. Jejich nepřátelé uznávají, že ovládli celé pobřeží, celé východní pobřeží Rudého moře až k té dolní špice a tím právě posílili svou schopnost kontrolovat ten průliv, který jste zmínil, Bab al-Mandab, který v překladu znamená brána slz, což naráží na to, že navigace tímto úzkým průlivem byla a je velice obtížná. A protože ten průliv je úzký, tak ten, kdo ho může kontrolovat, tak rozhoduje o tom, které lodi tam proplují. A pokud je ještě o ten samotný Jemen, to pásmo Jemenu, které nyní Husijové ovládají, patří k nejlidnatějším oblastem Jemenu a nejúrodnějším oblastem Jemenu.
6: Jak blízko jsou díky tomu vojenskému postupu skutečné kontrole nad průlivem Bab al-Manbab a jak důležitý vůbec je?
13: Ten průliv je velice důležitý, protože řeknu jenom jedno číslo, když sečteme objem ropy a zemního plynu, který se přepravoval v tankerech dohromady v tom průlivu Bab al-Manbab a potom hormuzském průlivu, tak je to 35% celkového objemu, světového objemu ropy a zemního plynu, který je exportován. Takže to je více než třetina, to je významný údaj. A jestliže někdo ovládá oba dva ty průlivy, tak samozřejmě drží prst na tepu světové ekonomiky a to se musí projevit nejenom v Asii, kam řada nebo většina těch dodávek zemního plynu a ropy z obou těch moří, jak tedy z Rudého moře, tak z Perského zálivu směřovala, ale také v Evropě, protože když se dostává ropy v Asii, tak to samozřejmě ovlivní i její ceny v Evropě a dokonce i v Americe, která má nyní vlastní ceny poměrně dost. No a pokud jde tedy o tu kontrolu nad tím průlivem, oni Husijové byli schopni uplatňovat již dříve, protože na ten průliv měli namířeny své rakety a posílali tam své drony, ale teď jsou samozřejmě v daleko výhodnější pozici, protože ovládají místa, strategicky položená místa, která jsou tomu průlivu blíže. Ale jenom jedna poznámka ještě na závěr k tomu, co jsem řekl právě teď. Ono to není tak, že by Husijové ten průliv kontrolovali 100% a absolutně, protože nesmíme zapomínat, že na druhé straně průlivu leží Džibutsko a tam mají vojenské základny Spojené státy, Itálie, Japonsko a také Čína, kterou bych ovšem z toho vyloučil, protože ta se do žádného dobrodružství zapojit jistě v této části světa nehodla.
6: Bab al-Manbab získal na významu, protože je výrazně omezená doprava Hormuzským průlivem. Co pro světový obchod a hlavně pro vývoz saúdsko-arabské ropy znamená, když jsou současně ohrožené obě tyto strategické námořní cesty? Možná si to tady z Evropy ani neumíme představit.
13: No ano, je to potenciálně katastrofa. A i když Husijové dnes tvrdí, že budou útočit jenom na saudské tankery, které tímto problémem průlí, a i když tyto tankery směřují, jak jsem před chvilkou řekl, přednostně samozřejmě do Asie, protože to je ten směr, kdyby pluli do Evropy, tak by zamířili na sever a vzali to Suezským průlivem, jenomže některé z těch obří tankerů nejsou schopny Suezem projet, a tak který míří do Asie. A už jsem vlastně to řekl, jestliže ceny stoupnou v Asii, ceny ropy a ropných produktů, tak to bude znamenat nevyhnutelně lavinový efekt a půjde to dále. Ostatně to jsme už zažili, pokud se týče Hormuzu. Mimochodem, Husijové jsou organizace, která je už se spojena s Íránem. A dalo by se to vnímat i tak, že tedy nyní se snaží Írán a je na dobré cestě k tomu ovládnout obě ty důležité dopravní tepny a, jak jsem řekl, držet prst na tepu světové ekonomiky, případně ji přiškrtit, jak Hormuzský průliv, tak Bab al-Manbab.
6: Analytik Českého rozhlasu Milan Slezák byl hostem sobotního ranního vysílání Českého rozhlasu Plus. Děkujeme za rozhovor a za vaši analýzu. Naslyšenou.
13: Také děkuji. Naslyšenou.
6: Posloucháte sobotní Ranní Plus a teď v 8 hodin 39,5 minuty je na řadě přehled zahraničních novin a zpravodajských serverů. O čem píšou, nám přišla říct Iva Vokurková, editorka dnešního ranního vysílání. Dobré ráno.
14: Dobré ráno. Tak taky katarský zpravodajský server Al Jazeera si všímá složité diplomatické pozice Pákistánu v eskalujícím konfliktu mezi Saudskou Arábií a jemenskými povstalci. Jak server uvádí, Islamabad čelí rostoucímu tlaku, aby dodržel své obranné závazky vůči Riádu. Namísto vyslání vojáků, ale zatím volí cestu tiché diplomacie a snaží se situaci uklidnit prostřednictvím jednání s Íránem, který jemenské Husie podporuje.
6: Diplomatické úsilí se přitom odehrává na pozadí dramatických událostí z posledního týdne. Jak Al Jazeera upozorňuje, povstalcům se zřejmě podařilo ovládnout jemenské pobřeží Rudého moře. Cena ropy Brent kvůli obavám o klíčové obchodní trasy stoupla na $107, tedy v přepočtu na téměř 2,5 tisíce korun za barel. Ostré boje hrozí aktivací vzájemného obranného paktu mezi Saudskou Arábií, Pákistánem a Tureckem.
14: Hlavní roli v pákistánském vyjednávání hraje podle Al Jazeera velitel ozbrojených sil Asim Munir. Ten si podle serveru jen v posledních dnech několikrát telefonoval s iránským ministrem zahraničí Abbasem Araghchím. Podle bezpečnostních analytiků oslovených redakcí, tak Pákistán momentálně funguje jako přímý komunikační kanál a předal Teheránu saudsko-arabské varování, aby své spojence v Jemenu začal krotit.
6: Jdeme na další téma. Britský deník Guardian s odvoláním na lidskoprávní organizace upozorňuje, že po deportaci z Velké Británie do Francie zmizely stovky žadatelů o azyl, včetně desítek dětí. Migranti byli do Francie vráceni na základě takzvané dohody jeden dovnitř, jeden ven, kterou loni v červenci uzavřeli britský premiér Keir Starmer a francouzský prezident Emmanuel Macron.
14: Tento pilotní projekt umožňuje Londýnu vracet přes kanál La Manche migranty, kteří připluli na malých člunech. Výměnou za to Británie přijímá jiné žadatele legální cestou. Podle deníku The Guardian ale francouzské úřady ztratily kontakt s drtivou většinou ze zhruba 1400 deportovaných lidí. Ti se podle novinářů skrývají před úřady v různých evropských zemích, protože se bojí vyhoštění do svých domovských států nebo do zemí, přes které do Evropy přišli. Podrobnosti najdete v Guardianu.
6: A bruselský zpravodajský server Politico přináší rozhovor se švédským premiérem Ulfem Kristerssonem, ve kterém upozorňuje, že švédské závazky v Severoatlantické alianci můžou být v ohrožení, pokud v nedělních parlamentních volbách zvítězí levice. Šéf středopravicové vlády varuje evropské spojence, že opoziční blok není v otázkách bezpečnosti spolehlivý.
14: Dvě ze tří stran potenciální levicové vládní koalice totiž hlasovali proti vstupu do aliance. Současný předseda vlády se proto obává, že případný nový kabinet nebude schopen schvalovat klíčová rozhodnutí pro plnění aliančních úkolů.
6: Opoziční blok vedený bývalou švédskou premiérkou Magdalenou Andersson ze sociální demokracie ale varování odmítá. Andersson také v rozhovoru pro Politico naopak vyzvala premiéra, aby jasně vysvětlil vazby svých vlastních politických spojenců na Rusko. A ve Švédsku zůstaneme i v dalším příspěvku reportáži našeho zvláštního zpravodaje ve Stockholmu Jakuba Ludského. Švédové totiž zítra jdou k parlamentním volbám. Jedna z věcí, podle které se můžou rozhodovat, je přístup k prodeji alkoholu. Končící vláda totiž že rozvolnila dosavadní přísná pravidla. Ještě donedávna měl na prodej alkoholu ve Švédsku monopol stát, jeho prodejny ale nejsou otevřené vždy.
15: V pracovní dny máme otevřeno od 10 do 7, v sobotu od 10 do 3 a v neděli máme zavřeno.
16: Turista, který se o víkendu přišel podívat třeba do nějaké palírny, tak sice mohl na baru ochutnat, prokoupil lahve sebou domů, ale musel v lepším případě rychle utíkat do státního monopolu, pokud přišel pozdě, měl až do pondělka smůlu. I proto pravicová vláda premiéra Ulfa Kristerssona schválila revoluční změnu, takzvaný gårdsförsäljning, prodej v místě výroby. Podle Emily z výrobny ginu Stockholms Brennery to ale ani dnes není tak úplně jednoduché.
15: Návštěvník si musí objednat prohlídku. Ta musí mít vzdělávací charakter. Musí trvat minimálně 30 minut a musí být placená. Tohle všechno musí nastat, abychom vám směli prodat lahev.
16: Tak procházíme s takovou malou skupinkou, jsme jenom čtyři dozadu do zadní části baru, kde nás čeká tady ta přednáška.
15: Na začátku jsme taky museli lidem povinně říkat, že je pro ně alkohol škodlivý. To naštěstí změnili.
17: A teď nastává ta zábavná část. Můžete si vybrat, kterou láhev si koupíte.
16: Tak protože jsem tady kdysi natáčel reportáž do zápisníku zahraničních zpravodů, tak už mám zkušenost a chtěl bych si koupit místní aperitivy, které mi tehdy chutnaly. A to prý nejde.
15: My tady vyrábíme gin, to je v pohodě. V těch aperitivech je taky, ale hlavní složkou je jablečné víno, které nám dělají jinde. To by se nám sem výroba nevešla. A protože většina nepochází přímo z téhle výrobny, tak to prodávat nemůžeme, i když jsme to ve skutečnosti tady udělali.
18: even if we make it here. So.
16: S každým nákupem je také podle Emily spousta byrokracie, aby bylo jisté, že je vše v pořádku. Zákon je zatím v testovacím režimu a má platit 6 let, aby se ukázalo, jak se osvědčí. Zda bude pokračovat, bude záviset i na budoucí vládě. Zatímco strany současné vlády jsou nakloněny dalšímu uvolňování, levicová opozice, která v předvolebních průzkumech vede, byla v minulosti spíš proti. Ze Stockholmu Jakub Lucký, Český rozhlas.
6: Máme 9:15 a v sobotním ranním plusu teď krátký přehled zpráv. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský vyzval amerického prezidenta Donalda Trumpa, aby uvalil tvrdé sankce na ruskou výrobu raket. Napsal to na sociální síti X. Napsal také, že nechápe, proč nelze jednat rychleji. Výzva přichází v době, kdy Ukrajina čelí zesílným vzdušným úderům Moskvy. Zelenský také ve čtvrtek potvrdil, že se chce s Trumpem sejít na konci září v New Yorku. Sněmovna schválila zpřísnění pravidel pro pobyt cizinců v Česku. Novela má digitalizovat migrační agendu a úřadům umožnit lepší přehled o tom, kdo v zemi pobývá. A cizinci se tak budou muset po 90 dnech pobytu nahlásit. Online systém má začít fungovat v lednu 2029. O rok později se budou muset povinně registrovat také občané Evropské unie. Novelu podpořili i někteří opoziční poslanci, teď míří k projednání do Senátu. A Spojené státy podle deníku Financial Times omezily ochranu tankerů v Hormuzském průlivu. Nově mohou údajně využít jen 2 časová okna denně. Washington podle deníku vyzval provozovatele a posádky plavidel, aby intervaly dodržovali a využili tak americkou ochranu. Spojené státy ji nabízejí od května lodím, které chtějí úžinou proplout po jižní trase podél Ománského pobřeží. Z českého trhu by měly zmizet některé nevýhodné spotřebitelské půjčky. Sněmovna totiž schválila přísnější podmínky pro jejich poskytování. Novela například zastropuje takzvanou RPSN roční procentní sazbu nákladů, která kromě úroků zahrnovala třeba i pokuty za pozdní splátky. U vyšších půjček by nově nesměla překročit 4násobek repo sazby České národní banky, navýšený o 8 procentních bodů. To dnes vychází na nějakých 48%. Téma teď probereme s Pavlou Ačkemarovou z konsorcia Dlouhých poraden. Dobré ráno.
19: Dobrý den.
6: Vítáte takové zpřísnění, protože když se podíváme, jaké spotřebitelské úvěry se dnes dají na trhu sehnat, tak některé z nich až hraničí s lichvou. RPSN sazby jsou i ve stovkách procent.
19: Tak obecně celou tu vlastně změnu zákona o spotřebitelském úvěru vítáme, nebo já bych řekla tak spíš jako opatrně vítáme. To zastropování sazby RPSN je v pořádku, je to výsledek nějakého kompromisu, takže nemyslím si, že by to znamenalo, že se významně zpřísňují ty podmínky. Myslím si, že to znamená, že ty opravdu nejhorší, nejpredátorštější poskytovatelé budou mít tu situaci komplikovanější. Takže to jednoznačně vítáme. Ono jenom pozor, v tom té roční procentní sazbě nákladů, tam nejsou sankce, tam nejsou zahrnuté sankce. V roční procentní sazbě nákladů jsou tedy nejenom úroky, jsou tam i další třeba poplatky za zřízení úvěru nebo nějaké další náklady se zřízením a provozováním toho úvěru. Nejsou tam ale sankce za pozdní splácení nebo za opožděnou splátku. To je něco, na co si musí dát lidé pozor, když uzavírají smlouvu o úvěru, tak podívat se nejenom na tu výši RPSN, ale právě i na ty případné sankce.
6: Je ten strop, který schválila sněmovna, tedy dostatečný nebo mohlo být ještě nižší? Jak jsme řekli, dnes by to vycházelo na nějakých 48% RPSN, víc by to být nesmělo.
19: Mohl by být ještě nižší, tohle je relativně vysoké. Ono u těch nejmenších úvěrů se k tomu ještě připočítává 2000 korun, taková jako paušální částka. A těch 48% to znamená, že vlastně je to více, než je jako vyloženě běžné u těch jako zavedených poskytovatelů úvěrů. Na druhou stranu uvědomujeme si, že ta sazba nesmí být příliš nízká právě proto, aby bylo možné poskytovat i nějaké takové jako rychlé, krátkodobé úvěry, které jsou většinou samozřejmě méně výhodné.
6: Koho by ta nová pravidla nejvíc ochránila? Šlo by hlavně o lidi, kteří čerpají nevýhodné úvěry u různých nebankovních institucí, protože z různých důvodů klasické banky odmítly?
19: No, ochránila. Ono je to spíš tak, že dosud byl takový jako pohled na tu výši RPSN, že ji nesmíme zastropovávat, protože potom bychom část lidí, kteří se potřebují půjčit, vyhnali k nějakým lichvářům a tím pádem docházelo k tomu, že vlastně stát tu lichvu toleroval, vlastně ji legitimizoval. Takže to zastropování, ta výše RPSN, si myslím, že je důležitý signál pro to, aby jsme řekli, do těch 48% bodů je to relativně v pořádku, pak už to určitě v pořádku není. Takže je to spíš jako takový jako důležitý signál, co už jako označujeme jako vyloženě úroky nebo prostě poplatky, které odporují dobrým mravům. Takže v tomhle to určitě důležité je. Co se týká těch lidí samotných, tam nestačí jenom zastropování výše úvěrů. Člověk, který se potřebuje půjčit, a je ochotný jít do takhle nevýhodné půjčky, tak ten nepotřebuje půjčku, která prostě ho dostane ještě do větších potíží, ale potřebuje nějakou odbornou pomoc. A v tom se bojím, že ta novela není dostatečná. To znamená, vlastně ta transpozice směrnice ukládá, CCD2, ukládá členským státům, aby umožnili nebo poskytli nebo nabídli lidem, kteří se dostanou do nějakých finančních problémů a člověk, který rychle schání nějakou půjčku, aby zaplatil nedoplatek na energii nebo nájem, tak ten se dostal do problému, tak aby jim poskytli, umožnili nějakou nezávislou, na věřitelích nezávislou pomoc dluhového poradenství. A v tomhle je novela nedostatečná.
6: Co ti lidé budou dělat teď? Nehrozí, že budou peníze schánět někde na černo a že se tím situace vlastně ještě zhorší?
19: No, ona se nezhorší. Jako oni asi budou schánět peníze na černo, ale tam právě chybí ten další krok, který já doufám, že se časem podaří zřídit, aby tady existoval vlastně jako systém toho dluhového poradenství, že ve chvíli, kdy ten člověk žádá o ten úvěr, nedostane ho, protože nesplňuje podmínky, právě proto, že třeba není dost úvěry schopný na ten úvěr, že to takhle ten zodpovědný věřitel posoudí, tak potom by měl ten věřitel nejenom vlastně vysvětlit tomu člověku, proč ten úvěr nedostal, ale právě ho odkázat na nějakou nezávislou pomoc. A tam pořád ještě si myslím, že je to tak jako v plenkách u nás. Sice už začalo ministerstvo financí, je to velmi chválihodné, začalo vytvářet seznam nějakých možných poraden, na které by bylo možné odkázat. Dokud ale nebudeme řešit trochu systémově celý ten problém, tak to nebude fungovat, protože ty porady například nebudou mít dostatečné kapacity, aby se na ně odkazovalo. Takže my potřebujeme udělat ještě krok dál a to znamená vlastně zřídit nějaký systém financování toho dluhového poradenství a dobře odlišit, co jsou to ty vlastně nezávislé kvalitní dluhové poradny a co jsou vlastně nějaké jako firmy nebo nějací podvodní poskytovatelé, kteří se jenom za dluhové poradny vydávají a dostanou ty lidi ještě do větších potíží.
6: Dodává Pavla Aschermanová, předsedkyně konsorcia dluhových poraden. Děkujeme za rozhovor. Naslyšenou.
19: Děkuji, naschledanou.
6: Posloucháte sobotní ranní vysílání Českého rozhlasu Plus, teď je 8 hodin 53 minuty a my stihneme ještě jednu reportáž. V kambodžském Battambangu je unikátní škola nového cirkusu. Bezplatně se tam nejen akrobaci učí na 1200 žáků. Když se z nich stanou profesionálové, tak vystupují ve městě Siem Reap. Každý večer tam cirkusové šapito plní hlavně turisté, kteří si přes den prochází staré khmerské chrámy, včetně toho nejznámějšího Angkor Watu. Naše zpravodajka Jana Karasová se během své dovolené do kambodžského cirkusu vydala.
20: Na podlaze šapito jeden z umělců kreslí rýží zdobené obrazce a do jejich středu se teď stoupají dva akrobaté a začínají vrhat přemety a salta. A přichází khmerská tanečnice a tančí tedy hlavně její ruce a prsty. A mezi tím na scénu přiběhli cirkusáci s metlami, pustili se v rytmu hudby do zametání všech těch zrníček rýže. A další z akrobatů si teď stoupá na takovou nestabilní věž z válců. Teď to teda nevyšlo, takže ještě zkouší druhý pokus. Teď už se to podařilo. Akrobat balancuje a publikum tleská. Po konci vystoupení se s akrobatem Týda vracíme právě k tomuto momentu.
0: Vystoupení je zábava, cítím se při něm šťastný a nadšený, ale ve chvíli, kdy jsem si měl stoupnout na válce, tak jsem byl trochu nervózní, ale pak jsem úžasl. Mojí nejoblíbenější disciplínou jsou ale stojky.
20: Představení není jen o akrobatických výkonech. Skrze ty se tady vypráví příběh, který by se dal pro české posluchače nazvat Rýže nad zlato. Právě rýže byla po staletí pro kméry zlatem, bílým zlatem. Kdo měl rýži, byl bohatý. A o rýži se tak v představení jednotlivé postavy taky perou, handrkují, vzájemně si ji kradou. Týda o v tom příběhu představuje dělníka.
0: Ukazujeme rýži jako něco důležitého. V představení ji používáme od začátku do konce a dělník si musí na rýži vydělat, aby zajistil rodinu. Já bych měl být disciplinovaný, ale toto je vtipná postava, takže jsem se musel přizpůsobit.
20: Týda je z 8 dětí a akrobat je v rodině jediný. Vlastně teď už úplně ne, protože za ženu si vzal jednu z dalších cirkusaček. A pro mnohé akrobaty je právě cirkus cestou z chudoby, ve které vyrůstali. I tohoto tématu se dotýká právě představení o rýži. Kromě akrobacie a hudby si v něm zahrají i obrazy malované přímo na jevišti. Společně s akrobaty a tanečníky v uchvatném tempu vypráví příběh a baví diváky. Cirkusová škola otevřela v roce 1994, jen co skončil dlouhý konflikt, který se táhl po konci Polpotova genocidního režimu v 70. letech. Válka zničila i kambodžský umělecký sektor. S novým cirkusem ale ožil a škola se taky snaží pomoct s uzdravováním společnosti a obnovou vzdělávacího systému. V zákulisí cirkusového šapito je i velká tělocvična, ve které akrobaty cvičí trenér Sukol.
21: Akrobati se musí naučit balancování na rukách, akrobaci, žonglování, různé skoky. A to chvíli trvá, než si osvojí.
20: Příběh každého představení vzniká v týmu, občas pomáhají i tvůrci ze zahraničí. Než může show na cirkusová prkna, musí ale schválit úřady, podotýká průvodce Mí.
22: Podáme oficiální žádost a zkontrolují, jestli představení někoho nepoškozuje, hlavně děti, a neničí životní prostředí, až pak je schválené.
20: Potom už můžou dílny v zákulisí vyrobit masky, kostýmy a další rekvizity. V případě představení o bílém kambodžském zlatu to znamenalo vyrobit i něco jako velký vůz, do kterého se vejde tříčlenná kapela. Bubny má ze starých plastových sudů, jinak ale hraje hlavně na tradiční kmerské nástroje. Kambodžský cymbál Km si před představením ladila hudebnice Resmájí.
23: Začala jsem se na něj učit v 15 a teď už taky 15 let hraju.
20: A tak toto potom zní, když i cymbál vypráví příběh rýže. Z Kambodži Jana Karasová, Český rozhlas.
6: A nejen do Kambodže se vydáme v reportážích zahraničních zpravodajů po 14. hodině. Svezeme se taky největším trajektem, pobaví vás tyrolský večer a zamíříme i do nejzápadnějšího koutu Francie.
24: Nejvyšší patra americké politiky.
25: This is only the dawn of the golden age of America.
24: A její dopad na každodenní život ve Spojených státech i na celý svět.
26: And I know Trump doesn't give a damn about black people.
27: To vše probírají v novém podcastu Přes Atlantik zpravodajka Českého rozhlasu Jana Ciglerová.
28: Ceny benzínu ve Spojených státech od začátku války s Íránem vzrostly víc než...
24: A někdejší americký zpravodaj Jan Kaliba.
29: Všichni, se kterými tu mluvím, si myslí, že Donald Trump je skvělý prezident.
27: Přes Atlantik. Ve vysílání Plusu ve středu po 11. hodině na webu plus.rozhlas.cz a v aplikaci Můj rozhlas a na dalších podcastových platformách.
30: Česká centra vás zvou na Noc literatury. Již 20. ročník literárního festivalu nabídne výběr ze současné evropské i mimoevropské scény v netradičních prostorách Prahy 7 a ve více než 90 českých městech. Přijďte 16. září od 18 do 23 hodin. Vstup je zdarma. Více na nocliteratury.cz. Nespěte, čtěte. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
6: A co uslyšíte na vlnách Českého rozhlasu Plus dál, připravuje dopisy o lze jako divadelní hru a poctu k nedůležitým devadesátinám bývalého českého prezidenta Václava Havla. Premiéra by měla být v New Yorku, kde střídavě žije a pracuje. Žije si tam svůj americký sen. Herec Karel Hermánek mladší bude hostem Osobnosti Plus Světlany Větovské po 10:30. Devět hodin před námi, poslední dnešní půlhodina sobotního ranního Plusu. Zdraví vás Martin Matějka.
30: Český rozhlas Plus.
6: A tady je přehled některých témat do 9:30. Řecko chce prodloužit bariéru podél hranice s Tureckem a tím lépe chránit vnější hranici Evropské unie. Nakolik bariéra skutečně omezuje nelegální migraci? Od pádu newyorských dvojčat uplynulo 25 let. Pro mnoho lidí ale 11. září zůstává stále velmi osobní vzpomínkou. Jak silně je tato tragédie v New Yorku přítomná dodnes? A gorily a lidé mají společného víc, než bychom čekali, třeba i některé střevní parazity. Co jejich výzkum odhaluje? Teď ale zprávy a Monika Vrchová.
1: Přeji hezké ráno. Německé státní zastupitelství obžalovalo 7 údajných členů palestinského teroristického hnutí Hamás. Podle prokuratury shromažďovali zbraně s cílem zaútočit na židovské nebo izraelské objekty na území Německa a Rakouska. Obžalovaní občané Německa, Dánska nebo Bulharska jsou už několik měsíců ve vazbě.
2: Mezi údajnými členy Hamásu je i libanonský občan Burhan K. Toho policisté loni v listopadu za pomoci české tajné služby BIS zadrželi na dálnici do Drážďan. Skupina útok údajně plánovala na loňský říjen u příležitosti druhého výročí útoku teroristů Hamásu na Izrael. Při domovních prohlídkách policie zabavila plně automatickou pušku, 13 pistolí a přes 700 nábojů. Nejvíc zbraní našli ve Vídni. Palestinské hnutí Hamás dlouhodobě odmítá, že na muži měli jakékoliv vazby. Jiří Kordík, Český rozhlas.
1: Po ruských nočních útocích jsou na Ukrajině 3 mrtví, informovali o tom ukrajinské úřady. Údery zasáhly hlavně jih země. 2 lidé zemřeli v Záporoží a 1 v Kryvý Rihu. V Oděse je 16 lidí zraněných, poté co ruská střela s plochou dráhou letu zasáhla výškovou budovu. Naopak ukrajinský dron zabil na západě Ruska ženu, uvedl to krizový štáb Bělgorodské oblasti. Ukrajinské bezpilotní stroje napadly také Taga Rok v Rostovské oblasti na jihozápadě Ruska. Nikdo nezemřel.
30: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
1: Prezident Spojených států amerických Donald Trump dnes zahájí dvoudenní návštěvu Irska. Po oficiálních setkáních s politiky plánuje odletět na své golfové hřiště, kde bude sledovat golfový turnaj. Proti Trumpově návštěvě jsou v Irsku plánované rozsáhlé protesty. Podle irské policie půjde o jednu z největších bezpečnostních operací v historii země. Do ulic vyšle na 10 000 policistů. Saúdská Arábie kvůli útokům preventivně uzavřela ropovod vedoucí z východu na západ země. Ve čtvrtek ho zasáhly drony pocházející z Iráku. Několik lidí bylo zraněno. Irácká vláda údery odsoudila a nařídila jejich vyšetřování. Ropovod je přitom jednou z mála cest, jak obejít blokádu Perského zálivu, který je prakticky odříznutý od světa kvůli americkým a izraelským útokům na Irán. Teheránem podporovaní povstalci v Jemenu se podobným způsobem snaží ovládnout i Rudé moře a ochromit tak světový obchod s ropou. Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Dnes je Světový den první pomoci. Připomíná, že v kritické chvíli může správná a včasná reakce zachránit lidský život. Loni přitom Evropská resuscitační rada změnila doporučení, jak v takové situaci postupovat. Zatímco dřív měl člověk nejprve zkontrolovat dýchání, teď má jako první zavolat záchrannou službu. Češi se podle Jany Diakov z České resuscitační rady první pomoci nebojí a patří k nejaktivnějším v Evropě.
3: My máme jednu z nejvyšších vlastně vůbec celé Evropy ochotu těm lidem nějak pomoct. Je to i tím, že vlastně ta povinnost pomoct tomu druhému člověku je u nás dána jako zákonem, ale my máme i velice vysokou úroveň právě zahajování takzvané laické resuscitace, je na úrovni až kolem 80% všech případů, ke kterým se vlastně vyjíždí.
1: Podle ředitele Českého červeného kříže Marka Jukla dělá lidem při poskytování první pomoci největší problém nepřipravenost nebo strach. Horská služba dnes v Bílém potoce v Jizerských horách pořádá mezinárodní závody. Dvoučlenné týmy z Česka, Polska a Slovenska čeká 20-kilometrová trať s úkoly, například zdoláním feraty nebo slaňováním. Trasa vede v oblasti Ořešníku a Frýdlanského Cimboří. Letos poprvé bude součástí i program pro veřejnost, říká náčelník Horské služby Jizerských hor David Savický.
4: Měl by přiletět vrtulník Krištof 1.8 zdravotní záchranné služby, provést ukázku, máme tam stánky nějaké, živá hudba od 6 hodin, slack show, budeme tam vystavovat naši techniku.
1: Kanadská zpěvačka Celine Dion večer odstartuje sérii koncertů v Paříži. Prvních 16 z nich fanoušci vyprodali během pár hodin. Zpěvačka proto přidala dalších 10 koncertů. Jsou to první vystoupení Celine Dion poté, co se před 4 lety kvůli zdravotním problémům stáhla do ústraní.
5: Před hotelem zpěvačky v Paříži postávají už několik dní davy fanoušků. Čekání na fotku nebo autogram se zkracují zpíváním jejich největších hitů. Celine Dion prodala na svoje pařížské koncerty skoro 1 000 000 vstupenek. Jednu ulovil i Denny.
7: Talent, puissance, la force vocale, la...
5: Pro fanouška představuje zpěvačka talent, silný hlas, jemnost, ale taky odolnost. Celine Dion před několika lety oznámila, že se potýká se syndromem ztuhlého člověka, kvůli kterému má problém i s hlasivkami. Teď se po více než 6 letech vrací k plnohodnotnému koncertování. Z Paříže Marcel Faltis, Český rozhlas.
1: Dnes se čeká polojasno až oblačno a hlavně na horách v Čechách výjimečně přehánky a naměříme 19 až 23 stupňů na východě a severovýchodě bude kolem 17, na horách pak kolem 13, ale v Beskydech jen kolem 10 stupňů. Zprávy Plusu a Monika Vrchotová.
30: Posloucháte Ranní Plus.
6: Posloucháte nás v 9 hodin 6,5 minuty. Dobrý poslech vám přeje Martin Matějka. Řecko chce dokončit stavbu bariéry podél své severovýchodní pozemní hranice s Tureckem. Tvoří ji převážně řeka Evros. Cílem stavby je zamezit nelegální migraci a posílit bezpečnost vnější hranice Evropské unie. Rozhodnutí Řecka vyvolalo protesty Ankary. A my už jsme ve spojení s naší spolupracovnicí v Řecku Soňou Dorňákovou Stamou. Dobré ráno.
8: Krásné ráno z Aten.
6: Proč Turecko protestuje proti dokončení bariéry?
8: Ankara tvrdí, že nové části na severu Turecka, na severu Řecka a Turecka v Suflí a Didymoticho zasahuje na turecké území. Ankara spochybňuje řeckou pozemní suverenitu na 7 místech hranice v délce 5 kilometrů, kde tedy se chystá a rozhodlo se Řecko tu ocelovou bariéru vysokou 5 metrů s ostatním drátem dokončit. Jde o to, že Řecko použilo v poslední době takzvané digitální mapování, tedy moderní způsob mapování, kdežto Turecko používá analogické mapování z roku 1926 a to vytváří ty nesrovnalosti v řádu několika kilometrů. Nicméně řecká vláda oznámila, že tu stavbu ocelové bariéry dokončí podle svého digitálního mapování.
6: Soňo, odkdy Řecko ocelovou bariéru staví a jak už je dlouhá?
8: Tak ty počátky padají do roku 2012, ale intenzivní začátky jsou na jaře 2020, protože Turecko tehdy v únoru 2020 se pokusilo otevřít hranice 100 000 nelegálních migrantů. Dokonce tehdy se hovořilo o hybridní válce. Byla to velice napjatá situace a řecká vláda tehdy se rozhodla, že postaví ocelovou bariéru vysokou 5 metrů. Ta se postupně tedy dál stavěla v těch letech až v roce 2023, tedy v té části, kterou spochybňuje Turecko, to bylo zastaveno. Nicméně v této době už je kolem 80 kilometrů hotových a řecký premiér Kyriakos Mitsotakis uvedl, že cílem řecké vlády je oplotit celou pozemní hranici s Tureckem, což je přibližně 200 kilometrů. A ještě doplním, že celou tu oblast chrání kromě plotu také různé elektronické systémy pohybu, drony, radary nebo zvuková děla. Ta hranice je podle řecké vlády téměř neprodyšná.
6: No a podařilo se díky bariérám omezit nelegální migraci z Turecka?
8: Ano, podařilo se omezit na téměř na 50%, jak uvádějí poslední statistiky, ten nápor nelegální migrace, tedy ze severu, ze severní pozemské hranice s Tureckem, je minimální. Ten tlak se přesouvá spíš do jižní části Řecka. Řecko v této době čelí velkým problémům nelegální migrace z východní Libye.
6: Dodává naše spolupracovnice v Řecku Soňa Dorňáková z Tamo. Děkujeme. Naslyšenou.
8: Hezký den.
6: 9 hodin 10 minut posloucháte sobotní ranní vysílání Českého rozhlasu Plus a v zahraničí zůstáváme dál. Teroristický útok na Spojené státy z 11. září 2001 byl největší v historii. Jedno unesené letadlo zasáhlo Pentagon ve Washingtonu, další spadlo v Pensylvánii po potyčce pasažérů s útočníky. Záběry, které navždy utkvěly v paměti všem, kteří je ten den sledovali v živém televizním přenosu po celém světě, přišla ale z New Yorku. Dvě letadla tam zničila ikonické budovy Světového obchodního centra, takzvaná dvojčata. A i proto největší pietní akce byla včera na newyorském Ground Zero.
9: Přesně 25 let po útocích z 11. září se Spojené státy znovu zastavily. A to tady na Ground Zero v New Yorku, kde příbuzní obětí čtou jména skoro 3000 lidí, kteří tu tehdy zemřeli.
10: John P. Bergen.
11: Alvin Bergson.
9: Ptám se tu lidí, co pro ně dnešní den znamená. Pan Corey, tomu bylo tehdy 15 let.
12: Přišel jsem sem v roce 2002, když prohledávali trosky. Pořád mám husí kůži, když si na to vzpomenu. Ve vzduchu byl prach a bylo cítit, že tu zemřeli lidé.
9: Jesse přijela až z Chicaga a má v rukou květiny.
13: Mám rodinu plnou hasičů a tak je to pro mě osobní. Děda byl šéf hasičů a tak jsem sem dneska přišla i za něj.
9: Ne každý, s kým mluvím, přišel kvůli mrtvému příbuznému. Jsou tu i hasiči a záchranáři, kteří toho dne přežili a každý rok se vracejí, protože jejich kolegové vedle nich to štěstí neměli. Daniel Buckhead je jedním z hasičů, kteří ten den zasahovali tady na Ground Zero. Ten den, říká, přišel o 7 svých kolegů. Mezi lidmi v davu jsou i tváře, které občané New Yorku znají z té nejvyšší politiky. 4 bývalí prezidenti, bývalí starostové, viceprezident země. Všichni jsou naprosto potichu. Dnes to zkrátka není o politice. Paní Dona říká, že ten den byli všichni Newyorčané spojení a že doufá, že se to zase podaří. Přijde jí, že země je teď velmi rozdělená.
14: Dobrý den, můžu vás zastavit? Vy jste z České republiky.
15: Mně se vybavily ty vzpomínky, když se to stalo. Jo. Já jsem šla z práce, byly 3 hodiny a teď jsme dneska ráno usnídali. Vlastně to ukazovali přesně, jak to časově následovalo. Že? Tak bylo z toho vojno, protože to je, pořád je to živý. Že? No a kor teda tady pro Američany.
16: Tady vlastně na projevení úcty toho, co se stalo.
9: 25 let je dost dlouho na to, aby vyrostla celá generace lidí, která už útoky nezažila. A přesně to je důvod, proč se sem lidé každý rok vracejí. Aby to datum nezůstalo jen v učebnici. Z Ground Zero v New Yorku je Jana Ciglerová, Český rozhlas.
6: Za minutu a půl bude 9:45 a teď krátký přehled zpráv. Po ruských nočních útocích jsou na Ukrajině 3 mrtví, informovali o tom ukrajinské úřady. Údery zasáhly hlavně jih země, 2 lidé zemřeli v Záporoží a 1 v Krivý Rihu. V Oděse je 16 lidí zraněných poté, co ruská střela s plochou dráhou letu zasáhla výškovou budovu. Naopak ukrajinský dron zabil na západě Ruska ženu, uvedl to krizový štáb Bělgorodské oblasti. Indie je podle premiéra Narendra Modiho připravená pomoct při řešení válek na Blízkém východě a na Ukrajině. Řekl to při jednání s ruským prezidentem Vladimírem Putinem. Politici se setkali v předvečer summitu zemí BRICS v indickém Dillí. Indie je spolu s Čínou jedním z největších odběratelů ruské ropy, pomáhá tak financovat válku na Ukrajině. A ministr obrany Jaromír Zuna za SPD nakonec příští týden na bezpečnostní konferenci v Číně nepojede. Zastoupí ho pracovník ministerstva, oznámil to předseda SPD a šéf sněmovny Tomio Okamura. A Zuna se s Okamurou dohodl, že jeho přítomnost bude v Česku potřebná i kvůli pokračujícímu jednání o rozpočtu. Na singhašské bezpečnostní fórum přitom ministři obrany zemí NATO a Evropské unie běžně nejezdí, pravidelně se ho účastní třeba ministři Ruska, Běloruska nebo Iránu. Vyučování jako v době covidové pandemie, to je pro mnoho ukrajinských školáků realita způsobená častými vzdušnými poplachy. A to nejen v oblastech blízko fronty, za kterou na území Ukrajiny útočí Rusko. S výukou přes internet mají zkušenosti i v žitomirské oblasti západně od Kyjeva. Jednu školu v obci Malinivka tam vede ředitel, který je potomkem českých přistěhovalců z 19. století.
0: Moc mě těší, jsem Igor Marek, ředitel Malinovské školy. Rusové byli za 18 kilometrů od nás. І тоді кружки ракети прилітали,

0: Ne. Taky nemají to moc rádi.
1: Takže 11 tříd od 1. do 9.
0: Do 11. Ještě pár roků zpátky bylo, že tak bylo po několik těch paralelů, ale teď se děti s tou válkou, je to dost povázané, zmenšilo, tak máme jenom po jedné třídě. Nejméně 10 žáců, nejvíc 26.
2: Celkem chodí do školy v Malinivce 180 dětí. Přes 60 jich přitom dojíždí z jiných vesnic. Ty musí při dlouhém leteckém poplachu rozvést školní autobusy do jejich domovů. Sirény nebo aplikace v mobilu vždy učitelům a někdy i žákům oznámí, že v oblasti, kde jsou, hrozí nebezpečí. Ukrajinská vláda zavedla tento týden rozlišování výstrah. Při méně závažném žlutém varování před jednotlivě letícími drony zůstávají třeba otevřené obchody a v dílnách se pracuje. Při červeném raketovém poplachu je rozhodně třeba jít se schovat do krytu.
1: A pro vás platí, že ať je jakýkoliv poplach, jestli žlutý nebo červený, musí se jít schovat?
0: Ano, ano, ano. Nám stačí 5 minut, my všechny jsem tam. V tým podvále.
1: Ve sklepě.
0: No ano, ano. Sklep, jak to po česky.
2: Malinivská škola se po více než 40 letech fungování opravuje a proto jsou odpojené zvonky na chodbách. Poplach se tedy vyhlašuje ručně.
0: Tudem tím zvonikem. Jednou zastavili se, po druhý zastavili se i třetíkrát. I to už víme, že to je poplach i jdeme do sklepu, se sbíráme. Jemu je už někde, myslím, 70 dobrých let, tohle tomu zvoneku.
1: Ve škole v Malinivce se dá tedy zvonit konec přestávky, začátek nové hodiny docela jednoduše, i když třeba nejde proud, tak je tady manuální klasický zvonek. Z Malinivky Pavel Novák, Český rozhlas.
3: Posloucháte Víkendový ranní plus. Politika, společnost, biznis, věda. Každou sobotu od 7 do 9:30 na Plusu.
4: A teď je 9 hodin 18 minut. Rozšířit si obzory během jednoho dne můžete dnes v centru Prahy na Novotného lávce. Organizace Menza, sdružující lidi s IQ mezi horními 2% populace, tam pořádá jednodenní vzdělávací akci nazvanou Mensa Česko. Přednášky pro širokou veřejnost letos přiblíží třeba výzkum blesků na planetách Země a Jupiter, historii internetu nebo výzkum parazitů u goril v tropické Africe. Právě tomu se věnuje bioložka Barbora Pavčo, jejíž přednáška začíná už za chvíli v 10 hodin. Dobrý den.
5: Dobrý den.
4: Na Mensa Akademii vystoupíte s příběhem jedné křehké rovnováhy. Jak funguje tedy mezi gorilami a parazity?
5: No právě, že úplně různě. U některých goril celkem dobře, tedy vlastně nepozorujeme vůbec žádné problémy a jak to známe u většině volně žijících zvířat, tak paraziti jsou naprostou součástí jejich života, jejich zažívacího traktu a podobně. A u jiných populací goril to může mít docela fatální následky, kdy ty paraziti právě můžou být zodpovědní dokonce za smrt jednotlivých goril.
4: Jak jste se ke zkoumání takového soužití vůbec dostala?
5: Byla to opravdu taková postupná cesta, kde já jsem vlastně začala studovat parazitologii primátů téměř před 20 nebo před 18 lety a postupně, jak ten vývoj pokračoval, jak ten výzkum pokračoval, tak jsme se dostávali, odkrývali jsme různá témata. A právě u horských goril došlo k tomu, že za posledních 20 let se tam hodně změnila dynamika skupin a celkově ta populace a byl tam právě nárůst různých problémů spojených právě s gastrointestinálními parazity. A to byla ta chvíle, kdy nás vlastně místní organizace oslovili, protože už jsme byli odborníky na toto téma, tak nás oslovili, jestli bychom jim pomohli nějak odkrýt tuto situaci a pomoct jí vlastně řešit.
4: Jste tedy víc primatoložka jako třeba Jane Goodall nebo spíš parazitoložka?
5: No v dnešní době já si myslím, že ten výzkum vůbec nejde takto rozdělit, jo, jak to bylo například v těch 60. letech, že my opravdu už jsme takový multidisciplinární a to je vlastně jediný approach nebo jediný přístup, který je možný, že opravdu si vezmeme od všeho trochu, od molekulární biologie a podobně, statistiky, bioinformatiky, abychom se na ten problém opravdu mohli podívat právě komplexně. Takže neřekla bych, že jsem primatoložka, parazitoložka, molekulární biolog, ale opravdu od každého tak trochu, aby se to dobře kombinovalo.
4: Co považujete za zajímavější část své práce? Je to sběr vzorků v terénu nebo to, co vidíte v laboratoři? Přeci jen sbírat experimenty v terénu, to si asi moc lidí jako ideální chvilku

0: nepředstavuje, ale zase být zavřený v laboratoři je možná trochu nuda?
1: Já si myslím, že právě ten svět vědy je fascinující i v tom, že většinou kombinuje opravdu hodně těch věcí, které můžete dělat. Ono ano, může se to zdát náročné, být v pralese, sbírat vzorky trusů, ale zase to prostě v místě, kde se vůbec většina lidí nedostane. Jsou to opravdu ráje, jste na dosah od volně žijících zvířat, od goril, slonů a podobně, můžete s nimi trávit celý den. Takže je to opravdu fascinující toto. Na druhou stranu, ta moje práce je zajímavá v tom, že je to taková trochu detektivka, kdy my opravdu rozklíčováváme, co se vlastně v té přírodě děje. Takže když je to v laboratoři, je to za počítačem, tak je to vlastně velice, velice zajímavé.
0: Co všechno dnes dokážete z takového vzorku zjistit a co vám to řekne o zdraví samotných goril?
1: A my vlastně s rozvojem hlavně těch technologií, toho jsme schopni říct opravdu už hodně. Jo, ta genomika, molekulární biologie a podobně různé přístupy, právě bioinformatika se za posledních, dejme tomu 10, 20 let hodně, hodně posunuly. Takže my už toho můžeme zjistit opravdu hodně. Můžeme studovat DNA hostitelů, co je to za jedince, jaké mají navzájem v té populaci vztahy, jak se vyvíjely poslední tisíce let třeba a právě i to, jak na tom jsou zdravotně, jak vypadá jejich imunita. Můžeme dělat různé experimenty, můžeme studovat ty samotné parazity třeba. Takže já bych řekla, že hlavně právě ten rozvoj těch technologií nám opravdu dává možnosti odpovědět na hodně věcí.
0: A ještě se doptám, co z vašeho výzkumu můžou třeba ochranáři prakticky využít při ochraně horských goril?
1: Je to docela zajímavé a myslím si, že to bude problém jako celkové ochrany volně žijících zvířat a to jsou hlavně zmenšující se prostory, v kterých se ta zvířata mohou pohybovat. Takže my jsme brali volně žijící zvířata jako zvířata, které mají opravdu nekonečné místo, nekonečné pastviny, lesy a podobně, kde se vyskytují, ale dneska tím, že se smrskávají do nějakých chráněných oblastí, které jsou navíc ještě hodně fragmentované, tak dochází k tomu, že vlastně ty populace začínají připomínat nějaká domácí zvířata. Jako když si představíme třeba krávy na pastvě. A vlastně z těch našich zkušeností v Evropě se zemědělstvím a podobně, víme, že paraziti právě představují v těchto populacích problém, protože tam hodně zvířat na malé ploše, dochází k reinfekcím a podobně. A k tomu bude docházet i u těch volně žijících zvířat, když je právě smrskneme na tak malou plochu tolik jedinců. Takže tady to jsou vlastně závěry. Teď co s tím budeme dělat? A to je právě ta otázka, protože my víme právě ze zkušeností s těmi domácími zvířaty, že používat antihelmintika, léčbu vede k rezistencím a k neefektivitě a má to vliv vůbec na to životní prostředí. Takže otázka je vlastně, jak budeme dál ten vývoj, kam bude směřovat a jak bude ta ochrana vypadat. Do budoucna.
0: Tolik Barbora Pavčo, bioložka, která bude mít přednášku už v 10 hodin Gorily a paraziti, příběh jedné křehké rovnováhy v centru Prahy na Novotného lávce na akci nazvané Mensa Česko. Děkujeme za rozhovor a za vaše vysvětlení. Mějte se hezky, naslyšenou.
1: Děkuji za pozvání, naschranou.
0: No a za 5,5 minuty bude 9:30 a máme tu pozvánku k poslechu nedělního dokumentu z cyklu Příběhy 20. století. Pokračujeme v představování evangelického faráře Miloše Reicherta, signatáře Charty 77. Autor pořadu Mikuláš Kroupa teď nabízí krátkou ukázku.
2: Miloš Reichert, evangelický farář, podepsal v roce 1977 chartu. Státní bezpečnost si pro něj přišla a během mnohahodinového výslechu ho lámala ke spolupráci.
3: Pan major Nedvěd mě předváděl z okna ten vězeňský dvůr, jak tam ty vězňové, jak tam mají vycházku, tak jestli chci taky takhle chodit nějaký čas a tak. A pak na to přišlo, že teda ten hodnej, sám náčelník sdělil zadarmo, ani kuře nehrabé, jo, a hlete se, vy jste takovej, tohle, teď vás by byla škoda, mladé a šikovné a my nechceme nikomu trhat hlavu a naopak a podívejte se, ono právě zadarmo, ani kuře nehrabé a při tom vašem platu, hlete se, neříkejte, že by vás za tu 500 měsíčně manželka vyhodila teda. No, takže já jsem dokonce byl i oceněn, takže moje cena byla 500, což jako byly tehdy slušný peníze, neboť můj plat byl 622. tak decentně rozloučili, že tedy děkuji za tohleto, za tuto nabídku, ale že nějak jako asi zůstanu při tom svým platu a pak že se uvidí, no.
2: Neskládejte v mocných nadějí. To je píseň, kterou složil Miloš Rejchrt a často se hraje během bohoslužeb. Pro náš pořad ji naspíval autor hudebního podkresu Příběhu 20. století, bratr Matěj Krupa.
4: Nedoufejte v zdání, které klame.
2: Miloše Rejchrta nejednou estébáci zatkli. Třeba na bytovém semináři nebo přímo v kotelně, kde topil. Komunisté mu totiž odebrali souhlas s výkonem duchovenské služby a mohl vykonávat jen dělnické profese. Estébáci ho obvykle zadrželi na 48 hodin. 2 dny a 2 noci seděl s různými zloději, vexláky a násilníky. A u nejednoho z nich si získal úctu a respekt.
3: Tak já už jsem takový ty vexláky, takový, co z nich pak byly ty mrázkové, a tak já jsem to znal už od tam táť, jo. Tam jsem si hrozně šplhnul ráno nějak štrachocení a tohleto, jo. Tak Rejchrt, na otisky. Tak vyjdu ven, jo, a tam teda bachař a chlap ještě v bílým plášti takovej a říkal jsem to, jsem technik, jako tady to. Já jsem říkal, a hledajte se, jako proč, jako toto, jako musí být, nebo co? A povídá mi ten technik, no nemusí, ale to se to můžete odmítnout, tady mi to podepište, jestli chcete, jestli to nechcete, tak mi tady podepište, že to odmítáte, je dobrý, jo. No tak jo, tak jsem to podepsal. Vzal zpátky na celou, bachář a teďka to pražské podsvětí. Jako, ty už jsi zpátky? Jako, no tak, no jsem to odmít. Nekecej. No ty seš bejk, ty jsi to fakt odmít, jo. No ty krávo, ty seš teda, jako. Tak jak jsem v pražském podsvětí, jsem najednou byl obrovský king, že jsem odmít to. Já tak si říkám, jak si člověk někdy snadno stane hrdinou, jo, že jenom se zeptá, jestli třeba by to...

0: Miloš Rejchrt vyprávěl neuvěřitelných 10 hodin pro Paměť národa. Máme z čeho čerpat. V hodinových příbězích 20. století, tedy v druhém pokračování, zazní nejen jeho slova, svědectví o tom, jak prožíval výslechy na Státní bezpečnosti, ale natočili jsme rozhovory i s jeho přáteli a jedním nepřítelem, vyšetřovatelem Státní bezpečnosti. Nyní jen krátká ochutnávka z našeho pořadu.
1: Žádný násilí nebylo. Jo, že někdo, ale to jsme nebyli my.
2: Ke mně přistoupil neznámý muž, jak se ukázalo, byl to Miloš Rejchrt a řekl, protože slyšel to mé příjmení Kohoutová a říkal, je, vy jste Kohoutová, já vás tak strašně rád poznávám, já jsem, a tak mi podal ruku a byl úplně jako nadšenej a vlastně mě to strašně pomohlo v tom pocitu, kdy jsem byla vyděšená a vystrašená, že jsem nevěděla, co mě čeká, tak to bylo takový jako úžasný začátek toho začení.
3: Myšlení, přemýšlení se vytrácí a nastupují všelijaké náhražky, například názory.
4: A příběhy 20. století o Miloši Rejchrtovi vysíláme zítra večer po 20. hodině. A teď už končí sobotní Ranní plus. Za všechny, kteří se na něm podíleli, děkuje za vaši pozornost Martin Matějka.
5: Je 9:30.
6: Český rozhlas plus.
5: Několik balistických raket vypálených Severní Koreou dopadlo do moře východně od korejského poloostrova. Informovalo o tom jihokorejské ministerstvo obrany. Podle vyjádření tamní prezidentské kanceláře jde o porušení rezoluce Rady bezpečnosti OSN. Incident se stal den po ukončení společného vojenského cvičení Jižní Koreje, Spojených států a Japonska. Pardubická pobočka Krajského soudu v Hradci Králové potvrdila prodloužení vazby pro 4 obviněné z březnového žhářského útoku na zbrojovku LPP Holding. Souhlasila tak s rozhodnutím okresního soudu v Pardubicích. 2 obvinění jsou z Česka, 2 jsou cizinci. Celkem policie zadržela 11 lidí, které podezírá z teroristického útoku. Škody po požáru výrobní haly pardubické zbrojovky dosáhly 100 milionů korun. Indie je podle premiéra Narendra Modiho připravená pomoct při řešení válek na Blízkém východě a na Ukrajině. Řekl to při jednání s ruským prezidentem Vladimírem Putinem. Politici se setkali v předvečer summitu zemí BRICS v indickém Dillí. Indie je spolu s Čínou jedním z největších odběratelů ruské ropy. Pomáhá tak financovat válku na Ukrajině. Na summitu se tento víkend potkají mimo jiné lídři Číny, Brazílie, Jihoafrické republiky a Ruska. Evropská komise schválila poskytnutí dalších v přepočtu téměř 150 miliard korun na pomoc Ukrajině. Kyjev může za peníze zakoupit například protivzdušnou a protiraketovou obranu, munici a drony. Jedná se o další prostředky z unijní půjčky pro Ukrajinu. Celkem má Kyjev získat v přepočtu přes 2 biliony korun. První pacient v Česku dostal nový lék na idiopatickou plicní fibrozu. Ten obsahuje účinnou látku nerandomilast. Dostupný a plně hrazený od zdravotních pojišťoven by měl být od příštího roku. Nový lék dokáže zmírnit následky zjizvení plic a zároveň je podle klinických testů účinnější než dosud užívané léky. V Chrudimi už za půl hodiny slavnostně zahájí Dny evropského dědictví. Letošní ročník zpřístupní v Česku až do konce září bezmála 700 památek a program obohatí 180 doprovodných akcí. Seznam všech zapojených objektů je k dispozici na oficiálním webu EHD a v mobilní aplikaci. A Mezinárodní filmový festival v Benátkách dnes vyhlásí vítězné snímky. Mezi favority patří například hořká komedie režiséra Martina McDonagha Wild Horse 9 nebo film Ink od Dannyho Boyla, popisující počátky britského bulvárního deníku The Sun. V sekci dokumentárních filmů bude soutěžit mimo jiné 4hodinový dokument o Elonu Muskovi nebo izraelsko-palestinský dokument NASA. Ten prostřednictvím bývalých i současných izraelských vojáků popisuje možné válečné zločiny a zabíjení civilistů v Gaze. Dnes je polojasno až oblačno, hlavně na horách v Čechách se čekají ojedinělé přehánky a teploty dnes 19 až 23 stupňů, na severovýchodě bude kolem 17. Teď už máme zaostřeno.
6: Čase věnovaném pořadu zaostřeno vám opět nabízíme zkrácenou verzi podcastové série Dataři. První část dnešního dílu je o domácím násilí, druhá přímo o vraždách žen, takzvaných femicidách. Tématu se věnoval datový tým Českého rozhlasu. V pořadu zazní explicitní popis násilí, zvažte proto prosím poslech. Pokud by bylo některé z těchto témat pro vás osobní, řekněte si o pomoc. Podporu vám kdykoliv poskytnou organizace ROSA nebo PROFEM.
7: Každá pátá žena, každý desátý muž. Osobní zkušenost s partnerským a domácím násilím má 17 až 40 % lidí. Co tato čísla znamenají a proč v Česku neklesají? Já jsem Tomáš Pika a sérií vás budu provázet s její autorkou Klárou Filipovou.
8: Pro mě to byl nikdy nekončící vnitřní neklid. Musíte být pořád připraveni na cokoliv. Nemyslím si, že násilí začíná nějakým dnem. Ono tam bylo pořád. Změnila se jen jeho podoba.
7: Tohle je výpověď ženy, které budeme kvůli její ochraně říkat Eva. Přepisy jejich slov nám namluvila herečka. Eva je 30-letá žena, která se rozhodla mluvit o svém dětství a dospívání, aby nám pomohla pochopit, co malé dítě prožívá v násilné rodině a jaké to má dopady na jeho dospělý život.
8: Nemůžu říct, že by to bylo kontinuální. Byly měsíce, kdy se nedělo nic. Zároveň jsme si nikdy nebyli jistí, kdy to přijde a co bude spouštěč. Bude to tátův několika denní flám mimo domov, nebo výsledky ve škole, málo peněz, špatně položené nože v odkapávači? Byl to hřev, házení věcmi, facky. Ve vzteku taky otec opouštěl byt a několik dní se doma neobjevil.
9: Eva říkala, že samozřejmě tyhle vyhrocené situace pro ní byly jako pro malou holku velmi stresující, ale že to, co jí doopravdy ničilo a to, co jí bohužel sformovalo na celý život, je ta velká nejistota, ve který ona vyrůstala.
7: Popisuje naše kolegyně z datového týmu Klára Filipová, která s paní Evou mluvila.
9: Říkala a popisovala, jak si vlastně nikdy nebyla jistá, do čeho se probudí, nebo s jakou náladou se rodiče vrátí. Její rodiče byli hodně pracující lidé a měli tendenci, podle toho, co Eva říká, si občas prostě udělat volno ve formě toho, že šli do oblíbené hospody popít pár drinků. A to jsou chvíle, kdy se začínali bavit vlastně o svých vztazích, o tom, co je vlastně jako na tom rodinném životě frustruje, ale začali se o tom bavit formou vlastně nějakých výčitek a osobních ataků. Což potom, když došli domů, tak mělo tendenci právě eskalovat i v nějaké fyzické napadání, ale rozhodně se často opakovalo to, že po sobě minimálně křičeli a házeli věcma.
7: Že je doma něco v nepořádku, Eva jako dítě tušila, ale každý, na koho se obrátila, jí tvrdil, že je to normální.
8: Občas jsme si něco sdíleli se spolužačkami. Ty to ale měly dost podobně, tak jsem to brala tak, že je to normální. Občas jsem něco řekla babičce. Podle ní si o to máma říkala. Často v tom roli hrál alkohol. Rodiče si chodili řešit vztahové věci k pivu. Byl to jejich způsob, jak si odfrknout. Zároveň jsem se třásla strachy, co bude, až přijdou domů. Měla jsem vycvičené smysly tak, že když jsem ve spánku slyšela v jednu ránu bouchnout domovní dveře o tři patra níž, hned jsem se probudila. S bušícím srdcem, vyplašená. Šla jsem jim nachystat večeři nebo něco takového. Myslela jsem si, že když budu s nimi, nebudou hádky a rány. Občas to fungovalo. Někdy přišli už úplně rozjetí. Rovnou mě poslali spát a ječeli po sobě. Někdy se vrátili euforičtí. Uměla jsem to docela dobře odhadnout podle způsobu, jakým šli po schodech do bytu.
7: Eva si nevybavuje, že by během dětství sama zažívala domácí násilí. Vše se ale změnilo v jejich 18 letech. Tehdy se totiž dostala do konfliktu se svým otcem.
9: Ta situace skončila tím, že Eva se bránila a křičela, takže sousedi zavolali policii. Chci zdůraznit, že se bavíme o době, která je nějakých 15 let zpátky. A Eva popisuje, že přijeli dva mladí policisté a viděli prostě jí hysterickou a uplakanou a úplně roztřesenou versus jejího dvoumetrového šarmantního tátu, který policisty přivítal bodrým: dobrý den, chlapci, nedáte si něco? Takže policisté jenom zkonstatovali, že holky v pubertě jsou náročné a mají tendenci být hysterické, a odjeli, aniž by vlastně cokoliv prošetřili. I tuhle zkušenost Eva popisuje jako něco, co jí hodně sformovalo v přístupu k úřadům a k policii obecně až do dospělosti.
7: U tohoto okamžiku se na chvíli zastavme. Ukazuje totiž, do jaké míry je v Česku násilí přehlížené, jak potvrzuje i výzkum Sociologického ústavu Akademie věd.
10: Ta celospolečenská tolerance vůči tomu násilí působí jako velmi efektivní bariéra, brzda k tomu řešení.
7: Vysvětluje Blanka Niklová, výzkumnice ze Sociologického ústavu Akademie věd.
10: Ty děti se setkaly prakticky vždycky s tím, že buď bylo zpochybňováno to, co zažívají, a nebo bylo přímo popíráno, že by se jednalo o něco, co není v pořádku. Případně v zásadě se setkali s tou informací, že se s tím nedá nic dělat. My jsme s Danou Morej provedli šetření s lidmi, kteří jsou dnes dospělí. Tomu násilí byli vystaveni jako děti. A tam se ukázalo, byť ten vzorek je malý, ale byl saturovaný velice rychle. Ta zkušenost s tím, že přestože nějaká složka toho systému pomoci tu informaci alespoň v nějaké podobě dostala, tak k té pomoci vlastně nedošlo až do doby, kdy jim bylo 18 a vlastně mohli začít fungovat samostatně a nějakým způsobem si tu pomoc vyhledat. Ale tady je důležité zmínit to, že samozřejmě ten výzkum zachytí lidi, kteří měli dostatečné zdroje, ať už osobní nebo jiné, k tomu tu situaci řešit a měli nějakou možnost získat na tu situaci náhled. A to bohužel není nic samozřejmého. Není samozřejmé, že člověk, který vyroste v této situaci, pochopí, že takhle se k sobě lidé chovat nemají, pochopí, že pro jeho osobní život do budoucna by bylo nejlepší neopakovat ten vzorec toho chování, ale ono se to taky stejně snadno řekne. I lidé, kteří ten náhled získají, stejně stále čelí jako řadě překážek. To není vůbec jednoduché. Pokud je to něco, co vás formuje, tak je to něco, co se překonává opravdu velmi těžko. Proto mluvíme o tom transgeneračním přenosu. Ať už se na ně díváme z hlediska psychologie, antropologie nebo sociologie, závěry jsou obdobné.
7: Obětem i svědkům trvá celé roky, než si problém vůbec uvědomí a vyhledají pomoc. Přitom je domácí násilí v české společnosti velmi rozšířené. Výzkumy ukazují, že s ním má zkušenost 17 až 40% populace a přispívají k tomu také přetrvávající stereotypy. Podle některých průzkumů je téměř 43% Čechů přesvědčeno, že některé ženy mají sklon se vybírat za partnery agresory a jsou tak za svou situaci spolu zodpovědné. Celých 36% lidí si pak myslí, že oběť nese vinu, pokud se agresorovi nevzepře.
10: Výzkumy, které máme v současné době k dispozici, jednoznačně ukazují, že domácí násilí je silně genderované, což se zjednodušeně dá interpretovat tak, že se častěji týká žen. Nicméně já to považuji za zjednodušení z toho prostého důvodu, že je potřeba se dívat na ty konkrétní projevy. Nejvíc se to ukazuje u fyzického násilí a u sexualizovaného násilí, kde uvidíme jednoznačně, že převažují mezi oběťmi přeživšími, ale i oběťmi v tom smyslu, tedy obětí vražd v partnerských stazích ženy v té roli těch obětí. Pokud se podíváme třeba na psychické násilí, tak nám v reprezentativním výzkumu, který jsme s kolegyněmi z CVVM uskutečnili, vycházelo, že v rámci partnerského vztahu s ní má zkušenost okolo poloviny dotázaných, přičemž ten rozdíl mezi muži a ženami téměř nebyl.
7: Příběh Evy ukazuje, že domácí násilí se netýká jen dospělých. Ve více než polovině zaznamenaných případů domácího násilí jsou v rodině přítomny také děti. Právě násilí v přítomnosti dětí vede k takzvanému mezigeneračnímu přenosu. Co to znamená? Jednoduše to, že vzorce násilného chování si děti přenášejí do dospělosti a do svých budoucích vztahů. A tím kolotoč násilí pokračuje v další generaci. Podle studie organizace Sociofaktor z roku 2024 téměř třetina lidí se zkušeností s domácím násilím hlásí, že ho zažívala také v dětství.
8: Měla jsem tendenci vybírat si muže, kteří sklouzávali k různým formám kontroly. Musela jsem s jedním partnerem udržovat nepřetržitý kontakt online. Pokud jsem se odmlčela, třeba kvůli práci, začal burcovat moje kamarády a snažil se zjistit, kde jsem. Taky věděl, že špatně reaguju na křik a pevné držení, takže přesně tohle začal ve vypjatých situacích dělat. Postupně mě izoloval od přátel. Jeden z mých vztahů pak končil výhruškami s nožem v ruce v kuchyni. Prostě jsem si myslela, že vztahy mají být zraňující, hlasité a bolestivé. Dělala jsem úplně to stejné, co naši rodiče. Mimo jiné jsem řešila vztahové věci u vína. A on, alkohol není úplně ideální pití k řešení emocí.
9: Veřejnost, ale vlastně i ty instituce mají tendenci občas se koukat na to domácí násilí jako na něco, co se odehrává mezi partnery. A strašně často se zapomíná na ty děti, které jsou toho všeho svědkem. A my z výzkumů a z odborných prací prostě víme, že to násilí se přenáší generačně a stačí právě jenom to, že jsi svědkem tady těchhle z těch náročných situací. To byl ten důvod, proč mi příběh Evy vlastně přišel tak důležitý, protože to popisuje fakt život malé holky, která vyrostla v dospělou ženu, která si tímhle vším prošla a nebýt nějaký její sebereflexe a odhodlání ten řetězec přetrhnout, tak pravděpodobně, jak říká Eva, je v nějakém podobném násilném a náročném vztahu do dnešních dní. Eva se ale rozhodla, že to takhle nechce, nějakým zázrakem, já tomu sama moc nerozumím, Eva taky vlastně říká, že neví, kde v sobě tohle prozření, nebo jak to nazvat, našla, tak začala docházet na terapii, kterou si sama platí a dochází na ní už řadu let.
8: Jsou věci, které se už nezlepší. I na terapii opakovaně řeším, že jsou pro mě běžné sociální situace nepřehledné a vyčerpávající. Pokaždé, když vyjdu ze dveří, maskuju se podle toho, co si myslím, že ostatní očekávají. Nevím, jestli někdy budu opravdu spokojená v běžném vztahu. Držím se jich, co to jde, ale musím se pořád přesvědčovat, že bez křiku a žárlivosti je to normální. A taky si u každé situace představuju ten nejhorší scénář. Na všechno. Mám plán B. I když jsem v kině, tak hledám cesty, kudy by se dalo rychle utéct.
11: Posloucháte Zaostřeno.
7: Je 8. srpna 2020. V 11. patře panelového domu v Bohumíně zrovna probíhá oslava 30. narozenin, které se účastní rodina i sousedé s dětmi. Okolo 17:45 přichází před dveře bytu muž, začíná rozlévat benzín a nakonec zazvoní na zvonek. Jakmile se otevřou dveře, muž stojící na chodbě tváří v tvář otevírajícímu škrtá sirkou a zapaluje rozlitou hořlavinu. Požár se šíří ohromnou rychlostí a z bytu najednou není úniku. Z bezstarostné oslavy se stává boj o život. Šestici lidí požár uvězní v ložnici, ti se pak v zoufalství před plameny a kouřem vrhají z oken. Skokem z 33 metrů nemají šanci na přežití.
12: 11 lidí zemřelo při požáru panelového domu v Bohumíně na Karvinsku.
13: Někteří lidé uhořili přímo v domě, jiní v panice skočili z okna.
14: V souvislosti s požárem policie zadržela jednoho člověka.
7: Pachatelem byl Zdeněk Konopka, kterého i rozsudek líčí jako opilce a agresora. I proto se měsíc před útokem od něj odstěhovala jeho manželka. Uchýlila se do bytu jejich syna. Toho bytu, který Konopka zapálil a ve kterém následně umírá nejen jeho manželka a syn, ale i vnuk. Policisté Konopku zadrží přímo na místě. Odpor jim neklade, k činu se přiznává. Za všechno může moje manželka. Neměla mě opustit. Řekl údajně později svému právníkovi. Tenhle čin můžeme označit jako femicidu. Co to znamená? V užší definici jde o úmyslné zabití ženy kvůli tomu, že je žena. Širší definice se pak vztahuje na jakoukoliv vraždu ženy či dívky.
9: Femicidy se liší od jiných typů vražd právě tím, kdo je tím pachatelem, což často bývá ten nejbližší člověk, partner nebo bývalý partner. Tím cílem toho útoku však nemusí být jenom samotná partnerka nebo žena, ale dost často se to týká také jejich dětí nebo jiných blízkých osob.
7: Popisuje moje kolegyně a autorka série o femicidách a domácím násilí Klára Filipová. Data o tom, jak velký problém femicidy v Česku představují, ale nejsou snadno přístupná. V policejních statistikách totiž donedávna neexistovala kategorie, která by byla označena jako femicidy.
9: My jsme s Honzou Cibulkou tedy vymysleli vlastně návrh výzkumu, jak k tomu přistupovat. Ze soudních statistik jsme si vytipovali spisové značky případů z let 2019 až 2021, kde jsme identifikovali možnou souvislost mezi pachatelem a obětí, tudíž nějaký jejich vztah blízký, a hledali jsme vlastně ty případy, ve kterých došlo k těžkému ublížení na zdraví nebo k vraždám. Vytipovali jsme takhle a získali na základě svobodného přístupu k informacím přes 100 rozsudků, a při vyfiltrování těch rozsudků, kde se ten vztah mezi pachatelem a obětí nepotvrdil nebo nebyl dostatečně blízký, tak nám zůstalo vlastně 66 těch soudních rozhodnutí. Všemi pachateli v těchto případech byli muži, všemi oběťmi v těchto případech byly ženy.
15: Svědomím toho, že je jeho partnerka téměř v pátém měsíci těhotenství, jí začal bít pěstmi do těla, a to včetně břicha. Vnitřní poranění vedlo k akutnímu ohrožení života. Shodou šťastných okolností nedošlo k přerušení těhotenství. Pachatel byl v minulosti opakovaně trestán, a to i za nebezpečné vyhrožování a opakované porušování domovní svobody. Fyzické napadání prokazují policejní spisy. Jeho chování se opakovaně projednávalo na přestupkové komisi.
16: S cílem pomstit se své bývalé partnerce jí v noci přeřízl brzdovou hadičku auta. K věci uvedl, že nechtěl nikomu ublížit. Zároveň soudu potvrdil, že si je vědom, že v autě pravidelně vozila jejich syna.
17: Nejdřív to byl chybějící květináč na parapetu. Pak si všimla okenní sítě na zemi pod oknem ložnice, vedle sítě ležela dlažební kostka. Vyskočil na něj s křikem zpoza dveří, povalili na zem a začal škrtit. Podali nářadím do krku, pak do hrudi. Potom zavolal záchranku. Bývalý partner se do bytu dostal žebříkem. Vypověděl, že netušil, že něco takového udělá své bývalé partnerce, kterou několik let znal a miloval. Žena přežila.
7: A teď se vrátíme k naší analýze. Ze zkoumaných 66 případů skončilo 11 smrtí partnerky. Ve zbylých 55 případech oběť přežila. Dvě třetiny z nich ale utrpěly vážná zranění vyžadující hospitalizaci. A polovina žen si z útoku odnáší psychické následky. Ve více než polovině případů sehrála roli v útoku opilost. Podle socioložky Blanky Niklové ale nelze útoky svádět jen na alkohol.
10: U řady lidí je to spouštěč agresivního chování, ke kterému by jinak třeba nesáhli. V žádném případě to není možné podceňovat. Na stranu druhou, ten alkohol je v té společnosti stále vnímán jako do určité míry přijímaný způsob uvolnění, byť samozřejmě vám každý řekne, že to není řešení. Na stranu druhou, to vnímání je velice ambivalentní. Takže tam není možné říct, že by přítomnost alkoholu a případně jiných návykových látek nehrála roli. To by nebyla jakoby pravda. V řadě případů to tak samozřejmě je. Ale ta jednoduchá rovnice a zjednodušené vnímání toho, a kdyby ti lidé ten alkohol nepoužívali, tak se to v žádném případě nestane, tak to je opravdu jako zjednodušení, které nemá oporu v realitě. Druhá věc, která s tím souvisí a myslím si, že je taky jako dost podstatná a podceňovaná, je určitá redukce toho domácího násilí, vnímání toho jevu na ty případy, které se dostanou zejména do hledáčku policie České republiky. A tady je zase potřeba si říci, to je opravdu zlomek těch případů. To není většina těch případů i z toho důvodu, že většina lidí to nechce řešit touhletou cestou.
7: A to je ten základní problém. Rozsudky a soudní statistiky nám sice dávají jistou představu o velikosti problému, nicméně samotní soudci během našeho výzkumu opakovaně zmiňovali, že oběti násilí jen málo kdy oznamují. To potvrzuje i psycholožka Marvánová Vargová.
18: Z téměř 350 klientek, které k nám ročně chodí do poradny, skončilo v loni u trestního soudu méně než 5 případů. Do toho trestu to jde opravdu, až když je tam velmi závažné fyzické násilí, pokus o vraždu nebo jsou tam dlouhodobé zdravotní následky.
7: Právě proto, že se do policejních statistik dostanou jen opravdu nahlášené a řešené případy, představují tyto statistiky základní problém pro zkoumání femicid. Policejní statistiky navíc donedávna zaznamenávaly jen jednu formu trestných činů, které s femicidami a domácím násilím explicitně souvisí, a to je týrání osoby ve společném obydlí. Ostatní případy se rozplývají v kategoriích jiných násilných skutků, které nemusí s domácím násilím a femicidami nutně souviset, od nebezpečného vyhrožování až po vraždu. V momentě, kdy dojde na vraždu, se tak už zpětně ve statistikách neeviduje, jestli jí předcházelo násilí v rodině. Přitom z detailního zkoumání případu zjišťujeme, že 2/3 všech vražd, které jsou během roku v Česku spáchány, mají na svědomí právě osobní vztahy. A oběťmi jsou nejčastěji ženy. Tato čísla ale v oficiálních statistikách chybí, jak nám potvrdili i sami policisté.
16: Žádnou statistiku policie nevede. Není to něco, co by policie monitorovala, hlídala a sbírala.
9: Právě ten sběr, nějaký systematický, který by nám pomáhal mapovat to domácí násilí a ty jeho extrémní následky, je důležité pro vytváření politik, jak máme vlastně jakoby s těmi oběťmi nakládat a jakou pomoc jim můžeme nabízet a měli bychom nabízet. Takže to není jenom o tom, že novináři nemůžou napsat články o tom, kolik žen zavraždili partneři ročně. Je to o tom, že ten stát nemá funkční čísla a podklady pro to, aby vytvořil nějakou dobrou politiku toho, jak to uchopit.
7: Chybějící data o domácím násilí kritizuje ve statistické ročence domácího a genderově podmíněného násilí také Úřad vlády České republiky nebo třeba Úřad pro drogy a kriminalitu při OSN.
19: U přibližně 4 z 10 případů zabití žen a dívek chybí informace o vztahu mezi obětí a pachatelem. Skutečný počet obětí vražd ze strany intimního partnera nebo v rámci rodiny by tak mohl být mnohem vyšší.
9: Abychom si dokázali představit, jak velký problém to je, tak podle OSN bylo v roce 2024 zabito 50 000 žen rukou partnera nebo příbuzného. Za rok to tedy vychází, že každých 10 minut je zavražděná jedna žena. To, co dodávají vlastně ty mezinárodní organizace, je také to, že ta násilná trestná činnost s následkem smrti má jasný genderový rozměr. Zjistit ale přesné číslo, ke kolika takovým skutkům doopravdy dochází, není moc možné, protože přístupy jednotlivých zemí se značně liší. A to jak metodami sběru těch dat, tak vlastně i přístupu k tomu genderově motivovanému násilí. A platí to samozřejmě i pro Evropu. Deník Referendum v rámci mezinárodní investigace, která se právě kladla za cíl zjistit, kolik bylo obětí genderově motivovaných vražd mezi lety 2012 až 2022, došli k číslu, že přinejmenším 4220 žen během těchto 10 let bylo zabito v EU.
7: Evropský institut pro genderovou rovnost už v roce 2021 proto vypracoval doporučení, kde navrhuje kroky, jak efektivně takzvané genderově motivované násilí řešit. Česko by mělo femicidu ve statistikách jasně definovat a při průběžném sběru dat evidovat okolnosti vraždy. Na to tuzemské úřady nakonec po 5 letech podle Ministerstva spravedlnosti přistoupily.
20: Nově sledujeme údaje o obětech trestných činů napříč vybranými skutkovými podstatami, včetně pohlaví oběti, vztahu oběť-pachatel a indikace domácího násilí. Součástí této evidence je rovněž samostatně sledovaný ukazatel femicidy.
7: Dalším krokem by bylo uznání femicidy jako trestného činu.
9: Zakotvení pojmu femicida v legislativě jako nějakého trestného činu se považuje za tu nejvyšší formu uznání té specifické formy toho zločinu. To jsme zmiňovali právě na začátku, že je tam nějaký vztah mezi tou obětí a tím pachatelem, dá se podle nějakých klíčových momentů asi jakoby vysledovat, že tam dochází k domácímu násilí. A navíc by to umožnilo soudům také podchytit i nějakou mocenskou nerovnováhu, která vraždě předcházela. Co se mi podařilo zjistit, tak podle OSN je aktuálně zhruba 30 zemí na světě, které tento specifický pojem do své legislativy zavedly.
7: První evropský stát, který zavedl pojem femicida do svého trestního zákoníku, byla v roce 2005 Malta. Posledním evropským státem, který se dosud k podobnému kroku odhodlal, byla vloni Itálie. Veřejnost tehdy vzbouřila vražda mladé studentky, kterou zabil její bývalý partner. V Česku se ale takový krok, tedy jasné uznání femicidy jako trestného činu se stanoveným vysokým trestem, zatím podle Ministerstva spravedlnosti nechystá.
9: Jak jsem zmiňovala, tak pro vytváření nějakých těch postupů a pro to pochopení, jak moc je vlastně problém femicid, vražd žen, jejich partnery rozšířený, si myslím, že jako první dobrý krok je rozhodně ten statistický sběr, který nám ukáže jasnější obrázek. Všechno ostatní pak bude vyplývat právě z tady toho.
0: Slyšeli jste druhou část zkrácené verze série z podcastu Dataři od týmu datových novinářů Českého rozhlasu. Celou si ji už teď můžete poslechnout v aplikaci Můj rozhlas. Autory série jsou Klára Filipová, Tomáš Pika a Johan Foss. V podcastu jste slyšeli anonymizované výpovědi z výzkumu Sociologického ústavu Akademie věd a Českého rozhlasu. Pokud se vás některá z těchto témat osobně dotýkají, o pomoc si můžete říct v centru ROSA nebo organizaci Profem.
21: Radioservis představuje
22: audioknihu Doroty Ambrožové Na háčci.
23: Můj drahý synu, tento text není ničím jiným než mojí omluvou tobě.
22: Palčivý i něžný příběh o mateřství v podání Terezy Dočkalové.
23: Panika, která ve mně den za dnem narůstala, se koncentrovala do jediné hysterické otázky. Co budeme dělat?
22: Na háčci. Nová audiokniha v e-shopu radiotéka.cz.
5: Je 10 hodin.
24: Český rozhlas Plus. Zprávy.
5: Do ukrajinské metropole přijela místopředsedkyně sněmovny ze STAN. Její návštěva je soukromá. Washington údajně omezil ochranu tankerů v Hormuzském průlivu na konkrétní časy. A hlavní část programu znojemského historického vinobraní dnes nabídne průvod i ohňostroj. Hezké dopoledne u Zpráv Plusu přeje Monika Vrchotová. Místopředsedkyně poslanecké sněmovny Barbora Urbanová ze STAN je na soukromé návštěvě v Kyjevě. Účastní se tam mezinárodní konference Yalta European Strategy. Má také naplánovaných několik schůzek s ukrajinskými politiky. Urbanová původně žádala český sněmovní organizační výbor o schválení cesty. Tento zamítl.
25: Barbora Urbanová navštívila ukrajinskou Verchovnu radu, kde ji přijala místopředsedkyně ukrajinského parlamentu Olena Kondraťuková. Ta poděkovala Česku za pomoc poskytovanou Ukrajině od začátku plné ruské invaze v roce 2022 a za vůdčí roli Česka v muniční iniciativě. Mluvili spolu také o navracení ukrajinských dětí zavlečených do Ruska a o podpoře Česka ukrajinského směřování do Evropské unie. Do Kyjeva se vydala místopředsedkyně poslanecké sněmovny na vlastní náklady potom, co organizační výbor dolní komory parlamentu její cestu neschválil. Ubytování na konferenci Yalta European Strategy a dopravu vlakem z Polska hradí účastníkům organizátoři konference. Z Kyjeva Pavel Novák, Český rozhlas.
5: Městský soud v Praze v srpnu zastavil trestní stíhání 8 lidí v kauze webu sex.cz. Nepravomocné usnesení dnes zveřejnil server i rozhlas. Poskytování inzerce erotickým službám podle soudu není samo o sobě trestné. Přihlédl taky k dlouhodobému vystupování firmy EOL.cz, která web provozovala. Společnost byla veřejně zapsaná v obchodním rejstříku, vedla účetnictví a platila daně. Pravidelně taky spolupracovala s policií při zjišťování identity inzerentů. V případu bylo původně obžalováno 9 lidí. Kauzu šéfa firmy Andreje Anastasova soud vyloučil do samostatného řízení. Čelí obvinění z kuplířství, drogových deliktů, znásilnění a dalších trestných činů.
24: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
5: Z Spojené státy podle deníku Financial Times omezily ochranu tankerů v Hormuzském průlivu. Nově můžou údajně využít jen dvě časová okna denně. Washington podle deníku vyzval provozovatele a posádky plavidel, aby intervaly dodržovali a využili tak americkou ochranu. Spojené státy ji nabízejí od května lodím, které chtějí úžinou proplout po jižní trase podél ománského pobřeží. V centru Znojma dnes proběhne hlavní část programu znojemského historického vinobraní. Dvě hodiny popolední projde městem tradiční průvod vedený Janem Lucemburským. V centru budou celý den otevřené máshausy, tedy dvory měšťanských domů se stánky s vínem. Hudební a kulturní program pokračuje na 14 scénách po celém městě, říká za organizátory ředitel znojemské besedy Jaroslav Chaloupecký.
1: Po městě najdete spoustu stánků, samozřejmě s vínem, s burčákem, kromě již zmíněného průvodu se můžete těšit na rytířské souboje na koních, jezdecké show, ulička chudiny středověka, která je velmi oblíbená, neboť v ní můžete okusit historický život.
5: Dnešní program zakončí v 10 večer ohňostroji. Dnes nás bude provázet polojasná až oblačná obloha. Výjimečně se objeví přehánky hlavně na horách v Čechách. Odpolední teploty vystoupí na 19 až 23 stupňů. Na východě a severovýchodě bude kolem 17, na horách bude kolem 13 a v Beskydech kolem 10 stupňů. To byly zprávy a teď už na plusu otevíráme laboratoř.
2: Měli by se všichni naši dávní předkové a příbuzní jmenovat homo?
3: Já myslím, že rozhodně ne. Bylo by to zmatení a bylo by to opravdu špatně.
4: Za mě ano, přijde mi to jednodušší a studenti i já budeme rádi.
2: Mě by to také potěšilo, že by to bylo jednodušší, že australopitéci a parantropové jsou vlastně tak trochu my.
6: Já mohu říct si za studentstvo, nebo respektive aspoň za sebe, že já bych zmatený byl.
2: Dnešní laboratoř bude antropologická a mými hosty jsou jednak Anna Pankovská, která se věnuje tomuto oboru. Dobrý den.
4: Dobrý den.
2: Stejně tak jako Lukáš Friedl. Dobrý den, vítejte.
24: Dobrý den a zdravím všechny posluchače.
2: A do naší laboratoře dnes zavítal také student biologie, který míří na Cambridge, Dan Káčerek. Dobrý den.
24: Dobrý den.
26: Laboratoř. Laboratoř.
4: Na těch reliéfech jsou znázorněny ženy, jak napínají luk.
24: Stále je ten konsenzus, že australopitéci svou tělesnou stavbou byli menší.
6: Je vlastně důležité nepodceňovat tu zkušenost těch lékařů v těch oblastech, kde se tyhle ty nemoci nejvíce vyskytovaly.
24: Mně na tom vlastně přijde nejzajímavější to, že ty kostry někde 100 let ležely v depozitáři a nikoho nezajímaly.
2: Zbraně, se kterými se pohřbívaly princezny ve starém Egyptě, byly nejspíš víc než dekorace. Badatelé, kteří studovali kosterní pozůstatky těchto princezen z vesnice Dášur, 25 kilometrů jižně od Gízy a asi 40 kilometrů od Káhyry, z deformace kostí vyvozují nebo deformací, že ty princezny střílely z luku. Používali dýky a nebo další zbraně. Některé kostry dokonce ukazují stopy po zranění. Myslím, že studium koster je doménou Anny Pankovské. Co vás k tomu napadalo?
4: No, práce mě zaujala velmi, protože v oblasti Egypta byla bioarcheologie dlouho jako podhodnocenou vědou. Kostry ležely přes 100 let někde v krabici uložený. Navíc odstranili ti první badatelé lebky, aby je přesunuli někam do anatomického ústavu, takže i ty lebky tam v podstatě nejsou. A až víc jak po 100 letech se bioarcheologové k těm kostrám dostali a začali je vlastně zkoumat z té biokulturní perspektivy. To znamená, že se zaměřili na to, jak je do nich vtělena ta lidská identita, činnost, aktivita, kterou za života prováděli a snažili se to dát do souvislosti s těmi nalezenými artefakty a s celým tím nálezovým kontextem, s prostorovým uspořádáním těch hrobek. V podstatě z toho udělali nějaký jako komplexní obrázek toho, jak ty princezny žily a co tedy dělali.
2: Tam byly nějaké dýky a luky a šípy. Dýka u pasu, to by mohla být sebeobrana, ne? Tam se Lukáše Friedla.
24: Určitě by mohla být. Ale já bych pořád se víc klonil k té symbolické rovině, že to artefakt, který má nějakou symbolickou funkci. A jestli značí to, že by mohla být reálně používána, to už jako mě v zásadě nevadí. Nebo na kostrách jsou stopy po aktivitách, jsou tam nějaká zranění a tak dále. Ale co mě ale jako vlastně v principu dost dráždilo na tom článku je, že my nevíme, jaká byla ta základní egyptská populace. Protože k tomu bohužel nejsou pořádně data a my vlastně nevíme, jestli to, jak ty kostry vypadají, zrovna v tomto případě, není úplně stejné jako by u běžné populace.
2: My si s Danem Káčerkem můžeme dovolit trošku fantazii, že co si myslíme, že jako ty ženy mohly dělat.
6: Mě zaujalo to, že se ty princezny vůbec věnovaly nějakému bojovému výcviku, nebo že vlastně měly tu velkou zkušenost s používáním těch zbraní. Mě to připomnělo britskou královskou rodinu, kde právě vysílají vždycky ty své prince jako do služby armády na 2 roky přibližně. Tady zřejmě z toho článku vyplývá, že to ještě bylo jako dlouhodobě, takže mě to jako v tomhle ohledu zaujalo velmi.
2: Jak byste vedli dál tenhle výzkum?
4: Jednak, já bych ještě doplnila to, že oni pravděpodobně teda ty kosterní pozůstatky opravdu jako odrážejí nějakou aktivitu, ale ta kostra nám neřekne už pro jaký účel ta aktivita nebo ten trénink byl vykonáván. Takže to, jestli byly oni cvičené pro nějaký boj, je možná tady teďkon méně pravděpodobné a více pravděpodobné je, co teda i v tom textu je zmíněno, že to byl něco jako sport nebo nějaká elitní kratochvíle, něco, čemu se prostě věnovala elita. Ať muži, tak ženy k tomu mohly dělat, já nevím, další nějaké jakoby umělecké aktivity, protože to vlastně pro tu elitu vládnoucí bylo typické. Oni ukazovali jakoby tomu nižšímu statusu, že jsou prostě dobří, že na to mají, na tu vládu. Takže nějaký jakoby trénink tam asi byl.
2: Tak jako evropské princezny se učili hrát na piano, možná i sportovat, tak se učili egyptské princezny střílet z luku.
4: Nebo to mohly být jako rituální činnosti, protože ty jsou zase známy třeba z té nové říše z mladšího období, kde na těch reliéfech jsou znázorněny ženy, jak napínají luk, ale ne v boji, ale konkrétně třeba tady jeden takový případ byl, že chránila kenotaf, jo, nějaký symbolický hrob. Takže asi stříleli z luku, ale proč to řád zůstává otevřené?
2: Ještě jsme zdůrazňovali, že tohle je velmi známá archeologická lokalita s nekropolí faraonů ze 4., 12. a 13. dynastie a pak tam jsou ještě soukromé hrobky ze 4., 5., 6. dynastie. Co by stálo za další směr výzkumu tady v té oblasti? Jestli vůbec je šance po
24: šance
2: takové době?
24: Šance je velká, že mě na tom vlastně přijde nejzajímavější to, že ty kostry někde 100 let ležely v depozitáři a nikoho nezajímaly. Jo, že ta bohatost materiální kultury, která z toho Egypta se dá získat, je tak velká, že ty kostry vlastně byly dlouhodobu v pozadí. A tohle je věc, která se v současnosti objevuje ve vícero kontextech, kdy se dělají revizní výzkumy a najednou se zjišťuje, že aha, tam leží obrovský soubor něčeho, co vlastně ani jsme o tom pořádně nevěděli. Často je to problém katalogizace někde v muzeích, ztracená evidence o tom, kdo tam co uložil v dobách historicky dávných. Takže tam je obrovský potenciál, že v tom Egyptském národním muzeu toho je možná desítky, stovky víc prostě a tam je jako samozřejmě cesta. Asi ne pro nás, ale pro vybrané lidi, kteří by se tomu mohli věnovat.
2: Škoda, že se nemůžeme podívat nějakým okénkem do minulosti, abychom věděli, co všechno tam rozkradli zloději.
24: Tak to samozřejmě, to je obrovský problém.
2: Takže třeba tam těch dýk bylo víc.
4: Oni to tam popisují, že byly odebrány právě do toho anatomického ústavu. Hlebky se vždycky odebíraly s cílem kraniometrie, pro cíl nějaké typologie, rasologie a tak dále. Takže hlebka ta byla ještě relativně vzácná pro tento typ výzkumu a v tom anatomickém ústavu se snad ztratily, což je takovým dalším limitem.
24: Což je taky poměrně častý případ, že jakmile se to odebere, ztratí se kontext a pak se to ztratí.
2: Když se to najde, tak se hlebka přiřadí k jinému tělu.
24: Taky může být, no. Ale častěji se to prostě časem někde rozkutálí, takzvaně.
2: Jak se na kostře pozná to, že třeba ten člověk byl podroben nějakému násilí nebo nějakému takovému zacházení se zbraní?
4: Projev násilí na kostře se ve srovnání s těmi stopy po aktivitě pozná relativně snadněji, zejména když se jedná o zranění zbraní, třeba na lebce, když je to nějaký jakoby zásek, ale pak tam je zase nějaká škála, kdy když ta zranění jsou třeba tupá, tak už je to problematičtější, protože vlastně ta stopa může vypadat podobně jako to, co se děje v zemi, jako v těch postdepozičních podmínkách, tak tam už jako narůstá ta míra nejistoty. A většinou se ta zranění různě kombinují podle toho, kde se na kostře nacházejí. Třeba nejspolehlivějším ukazatelem násilí je, když to zranění je na lebce, protože útočník míří na hlavu. Bývá to na levé straně, protože vlastně útočník bývá taky častěji pravák. To zranění by mělo být nad takzvanou linií klobouku. Tam je to taky pravděpodobnější. Bývají takzvaně obraná zranění, že člověk se automaticky začne bránit při nějakým tom násilném konfliktu. Buď má teda štít, nebo když ten štít nemá, tak dává předloktí před sebe, takže tam jsou taky taková typická zranění. Pak můžou být i na dolních končetinách, třeba v případě, když se jedná o jezdce a útočí na něj nějaký jako pěšák, tak jde po těch holených kostech, takže tam taky bývají takové jako typické záseky.
8: Jakou nejzajímavější kostru v tomto ohledu jste měla rukou v rukavicích, jak to říct?
4: Jo, měla jsem krásný soubor z kláštera v Teple, kde bylo až 30% jedinců, co neslo právě takovéto typy zranění. Ještě bych dodala, že tam je taky důležitá ta demografická struktura, protože častěji se jedná o mladé muže. Předpokládáme tedy i v minulosti, že muži byli jako násilnější než ženy.
8: To u princezen tolik asi nepředpokládáme, ale třeba taky.
4: Taky, no. Teď je jako celá řada nových výzkumů nebo nových článků, kdy se revidují právě ty starší výzkumy, co se třeba myslelo, že to byli muži bojovníci a teď pomocí DNA se zjišťuje, že to jsou ženy.
2: Mými hosty a hosty laboratoře jsou tentokrát antropologové Anna Pankovská a Lukáš Friedl a student biologie Dan Káčerek. Ostatky dětí staré 3500 let z pravěkého Vietnamu můžou ovlivnit pohled vědců na syfilis. Tato nemoc se mohla přenášet z matek na děti už před mnoha tisíci lety. Vědci ale úplně s jistotou nepotvrdili, že tyhle nálezy jsou nálezy pozůstatku syfilis, protože nevyloučili možnost, že mohlo jít o tropickou nemoc, která se šíří podobným způsobem, o takzvanou frambézi, která postihuje kůži, kosti a klouby. V jihovýchodní Asii vykuta tu starou DNA, ono v tropech to asi není tak běžné.
24: V tropech jsou běžné ty nemoci, ale obecně kosterní pozůstatky se zachovávají výrazně hůř. To zajímavé, ale jako nemůžeme říct, že by kosterní ostatky nebyly nikde, to prostě jako zachovávají se standardně. Mně na tom textu se líbila jedna věc, že se snažili ukázat, nebo snažili se přispět do té debaty, jestli tyhle ty typy nemocí, které jsou způsobené jednou základní bakterií, která má několik poddruhů, mají svůj původ, kde si, protože je řada teorií, jestli to pochází z Ameriky nebo jestli to pochází ze starého světa, kdy případně došlo k tomu celosvětovému rozšíření. A zároveň tam je ta otázka, jestli a kdy se objevuje ta vrozená varianta. To znamená, že ta bakterie je schopna vlastně být přenesena z matky na dítě. Tady máme jako relativně vzácnou evidenci o tom, že by to takhle mohlo být už poměrně hodně dávno, navíc teda v Asii, takže v tom ten článek pro mě byl relativně jakoby novodobý.
2: Před Kristofem Kolumbem, když
24: dávno před Kristofem Kolumbem
2: řešili tu Ameriku. Vědci zkoumali 309 ostatků ze 16 lokalit ve Vietnamu, období 10 až 1000 let před současností. Antibiotika samozřejmě logicky tou dobou neměli.
4: Frambézie na těch kosterních pozůstacích se kumuluje v jednom přechodném období a to je zase přechod od lovu sběru k zemědělství, což je očekávatelné i jako v jiných koutech světa, že najednou tam je větší výskyt infekčních onemocnění obecně. A pak postupem času zase do toho mladšího období ta evidence ubývá. Takže to pěkně sedí na to, že vlastně narůstala hustota obyvatel, byly horší hygienické podmínky, tudíž se vyskytovala třejmě i tato frambézie. Tam je ještě zajímavé, že oni našli nějaké záznamy z 50. let od nějakého lékaře, který evidoval asi 800 žen těhotných, jejich potomci v 70% měli právě tuto vrozenou treponematózu, jo, to je jako obecný termín, zřejmě šlo tedy o tu frambézii. A pak to mizí, protože právě nastoupila antibiotika, no, to onemocnění bylo zastaveno jakoby v počátku.
2: To je mnohem později samozřejmě.
4: No.
2: My jsme předtím mluvili v tom předchozím příspěvku o tom, jak se poznají stopy zranění na kostře a jak se poznají stopy takovýchto nemocí na kostře.
4: Ta treponematóza nebo syfilis

0: jsou něco jako bercové vředy. Jo. Takže řada takových jako typických znaků, plus teda u té vrozené treponematózy nebo syfilis mají děti specificky deformované zuby. Stoličky, řezáky a špičáky, protože tím vlastně, jak se zuby vytvářejí nitroděložně, kdy teda docházelo k tomu přenosu patogenu, tak to mělo vliv na vývoj skloviny. Takže zuby mají jako specifický takový tvar, podle kterých se to vlastně pozná, že se jedná o tu treponematózu.
1: Tak to je opět detektivka. Danka Čerek přemýšlel v téhle souvislosti o čem?
2: Že je vlastně důležité nepodceňovat tu zkušenost těch lékařů k těch oblastech, kde se tyhle ty nemoci před 50-70 lety nejvíce vyskytovaly. Ta frambézie, která se obyčejně nemá dědit z matky na potomka, tak vlastně, že k tomu dochází, i když třeba se jedná o jako vzácný úkaz relativně. Dneska se k tomu přestalo jako přisuzovat nějaká pozornost a oni zmiňují, že by se to nemělo podceňovat a to mě velice zaujalo.
1: Ono je to do dneška vlastně docela častá tropická nemoc. Hmm. Anna Pankovská k tomu poznamenává.
0: No, právě ten přenos z matky na plod je charakteristický pro syfilis a to je vlastně otevírají jako otázku, že se takto mohla přenášet i teda nebo může frambézie, jenomže ono to není pořád potvrzený. Vlastně byly i nějaký experimentální studie, které to jako nepotvrdili nějakých jako na zvířecích modelech a právě ti lékaři to zmiňují, že k tomu tak docházelo, ale je k ním právě nedůvěra, protože to není potvrzeno žádnými klinickými testami. Je to prostě na základě jejich zkušenosti a oni vlastně ti autoři je obhajují a že to tedy teoreticky možné je, aby se frambézie přenášela z matky na plod, ale asi to je velmi vzácné, protože frambézie je dětské onemocnění a takže se nakazí děti a než dojdou do toho reprodukčního stádia, tak se většinou uzdraví nebo ta treponema už prostě v tom organismu není, takže se nemůže přenést na ten plod, ale teoreticky se ty matky mohou nakazit i jako v tom reprodukčním věku, teda matky, ženy, když je ta fáze akutní, té infekce, tak může být přenesena na ten plod.
1: Takže oni to mohli i tenkrát zvládnout bez těch antibiotik, jako mohli se dožít dospělého
0: mohli,
1: věku?
0: Mohli.
1: Tak Lukáš Švejda dodává.
3: Ještě jedna věc, kterou tam ti autoři píšou, že dneska je vlastně velmi málo příležitostí tuhle tu hypotézu o tom dědičném přenosu frambézie potvrdit právě kvůli té antibiotické léčbě. Ty děti, které jsou nemocné, vlastně do té fáze ani nedojdou. Proto ta evidence těch doktorů z dob před antibiotiky je tak důležitá, protože oni vlastně nám dlouhou dobu žili s těmi lidmi a měli možnost sledovat v reálném čase přenos té nemoci. A dneska už nemají, protože prostě každý dostane antibiotika. Ta samotné ty treponemy z většiny jsou teda tropické a nemoci, které se přenášejí kontaktem s kůží nebo s tělními tekutinami. A celá ta debata o syfilis je pro mě jako, řekněme, evolučního biologa zajímavá i z toho, že vlastně syfilis jako jedna speciální forma toho onemocnění si našla cestu, jak vlastně to dělat jinak. Nejenom kontaktem kůže na kůže, ale právě tou pohlavní cestou. A že to je taková úplně krásná ukázka toho, jak se vlastně ty patogeny adaptují na změnu svých životních podmínek. Jo, kdyby to byla klasická prostě frambézie, tak zůstane v tropech, protože lidé se dotýkají holou kůží. Ale syfilis máme kdekoliv po světě, právě protože ona jakoby dokázala obejít to oblečení, které brání jinak přenosu, tím, že se dokázala adaptovat na přenos jednou cestou, kterou všichni lidé na světě bezpečně provozují.
1: V dnešní laboratoři debatují antropologové Anna Pankovská a Lukáš Frýdl a student biologie Dan Káčerek.
4: Posloucháte Laboratoř. Laboratoř.
1: Před námi je třetí, myslím rovněž velmi zajímavá fascinující studie. Před 1 400 000 lety spolu prošla kolem Keňského jezera Turkana skupina 8 našich dávných předků druhu Paranthropus boisei. Odhalili to nově nalezené stopy. Vědci vyvozují z toho nálezu, že možná ti paranthropové žili ve skupinách, tak jako my. Ale co je ještě překvapilo, bylo, že byli vysocí jako současní muži. Ty stopy odpovídají výšce 1,80 m a 75 kg tělesné váhy. To jezero Turkana je velmi známé antropologické naleziště. Když je někdo vysoký, tak to musí být automaticky homo?
3: Alespoň takhle z většiny to interpretujeme, protože všechny nálezy australopitéků, které známe, tak spadají do těch menších velikostních kategorií. I když víme jako dlouho, že v těch nálezech jsou i jedinci, kteří pravděpodobně byli poměrně vysocí a těžcí, ale obecně jako stále ten konsenzus, že australopitéci svou tělesnou stavbou byli menší.
1: A parantropové taky.
3: A parantropové taky, jako oni patří do té obecnější skupiny australopitéků. A tady ty stopy jsou přiřazeny tomu rodu parantropů

0: Na základě samotného toho otisku a velmi specifického stylu chůze, který není, řekněme, zatím doložen u zástupců rodu Homo. Já jsem shodou okolností slyšel Kevina Hatalu, který je hlavním autorem toho článku, o tomhle mluvit na konferenci. Oni sami říkají dvě možné hypotézy. Buď že to je ta skupina parantropů, kteří byli abnormálně velcí, od toho odvozují, že to mohli být samci, anebo že to je skupina Homo erectus, kteří by na tuhle tělesnou velikost odpovídali o něco lépe, kteří zase ale by vykazovali zatím nezdokumentovanou formu dvojnohé chůze v rámci rodu Homo.
1: V populárních článcích téhle studii bylo třeba, že ten nález, že to je tak trochu fotoalbum, jo, že z toho vyvozujeme sociální chování. To by bylo asi těžší s čelistí.
2: No, mě tohle to přesně jakoby zaujalo. Jaký tam byl to časový rozmezí, kdy tam šli, jestli šli tak současně, nebo jestli to bylo v řádu dnů, měsíců, protože mě zajímavá, jako zajímavé i to uchování těch stop. To musí být taky ohromná náhoda, že prostě prošli po měkkém písku, který se musel okamžitě nějakým prachem zase zasypat. Takže asi je pravděpodobné, že šli skutečně současně.
1: Dana Káčerka, u toho napadalo?
3: Mě u toho napadá se zeptat, ne jako přímo vás, spíš sám sebe, jestli ty stopy mají odpovídat těm 180 cm a 75 kg. Jestli se to posuzovalo jako podle jejich velikosti a hloubky možná, já bych na to odpověděl, co když si třeba vzal ten jako samec dítě na záda a proto byl těžší, a to třeba udělal hlubší stopu. Jako nevím, jak se to usuzuje, ale přijde mi to jako zajímavé takhle jako o tom přemýšlet.
1: A tohle možná můžeme se zeptat.
0: No, to je jednoduchá odpověď a existuje poměrně hezká korelace mezi délkou chodidla a výškou postavy. Takže ta samotná hloubka toho otisku samozřejmě hraje roli, ale ta hraje mnohem větší roli pro rekonstrukci té konkrétní formy dvojnohosti. Pro tu tělesnou velikost je mnohem důležitější samotná délka toho chodidla.
1: Tam nevadí, jestli měl nějakého potomka na zádech.
0: V zásadě to nevadí a dokonce velmi slavné stopy z Etiopie, které jsou datované do období 37 milionů let a patří druhou Australopithecus afarensis.
1: Jenom připomenu, že ten afarensis, to je známá Lucy, ne v tomto případě, ale aby si to někdo představil, protože výstava s Lucy byla poměrně nedávno tady v Národním muzeu.
0: Po celou dobu, co byly nějak popisovány a interpretovány, tak tam se jako tvrdí, že šel samec se samicí a ta samice, že našlapovala nerovnoměrně na jednu dolní končetinu. A právě interpretace šla tím směrem, že pravděpodobně na boku si nesla mládě nebo dítě, řekněme, a že právě proto je tam vidět ten rozdíl v té hloubce samotného toho otisku.
1: Vy jste tady, myslím, střídali ty pojmy člověk a pak jste říkali mládě nebo ta samice, ten samec. To je taková otevřená otázka ještě ve vaší komunitě, ne? Ve vašem oboru.
2: Já si myslím, že to je jako velmi důležité téma. I ten článek, který vyšel teď v roce 2026, o tedy Jana Toula, že je to vlastně opravdu jakoby významný, protože paleoantropologie chce používat kladistiku, nebo je to vlastně, ta její nomenklatura se snaží se přiblížit co nejblíže skutečnosti o vztazích mezi těmi fosíliemi. Takže ta debata je skutečně na místě.
1: Máme možnosti molekulární biologie, zkoumat DNA, tak proto se to celé jako hýbe a posouvá. Já jsem právě, než jsme šli do studia, tak jsem si přečetla práci, kde se právě uvažuje o tom, nebo návrh těch vědců je takový, že všechno, co je mladší než 5 milionů let, takže by se mělo jmenovat homo.
0: Já ten argument toho autora jako naprosto chápu, byť on sám vlastně tam jakoby vypisuje ta úskalí tohoto přístupu. A jedním z těch pro mě velkých úskalí je jakási tradice. A kolegyně naprosto správně říká, že způsob, jakým pojmenováváme vyhnulé druhy, by měl reflektovat to, jaké jsou evoluční vztahy mezi nimi. Ale zároveň každá disciplína má nějaké historické ukotvení. A proto, aby jsme byli schopni mezi sebou efektivně komunikovat, je leckdy tohleto mnohem důležitější. A pokud bychom teď vzali všechny australopitéky, všechny parantropy, které mimochodem já považuji také za australopitéky, a všechny zástupce rodu Homo, a udělali z nich jeden velký rod Homo, tak bychom ztratili velkou nějakou jako páku na to, jak interpretovat poměrně drobné rozdíly, jak v anatomii, tak v chování, tak v nějakých ekologických parametrech a tak dále. Takže pro mě by to byla cesta jako zpět, byť naprosto souhlasím s těmi argumenty prezentovanými v tom článku, že by to z pohledu komparativní nějaké taxonomie mezi širšími skupinami primátů v rámci řádu primátů, že by to bylo asi vhodné, ale mě by to teda jako silně vadilo. A musím k tomu říct jednu věc, to vlastně kam daný autor míří s tou kritikou je, že třeba tady v tom článku byly prezentované stopy o nějakých parantropech 1,8 metru vysokých a zrovna nedávno před pár měsíci moji kolegové publikovali článek na kostru dolní končetiny jiného parantropa, tentokrát z Jižní Afriky, Paranthropus robustus. Ukázali, že ten jedinec byl jeden z nejmenších jako zástupců toho rodu, respektive i všech australopitéků obecně, jakého máme. To znamená, rekonstruovali výšku postavy někde na 1 metr a tělesnou hmotnost asi kolem 22 kg.
1: Jako dnešní dítě.
0: Tak, a pokud bychom si řekli, že v rámci parantropů máme ve východní Africe jeden extrém, 1,8 metru vysoké a 75 kg vážící, a v jižní Africe máme druhý extrém, metr vysoké a 22 kg vážící, tam už je poměrně zásadní problém říct, že to je jeden druh, protože pro každého biologa tohle bude vykřičník. Jasně, můžeme si vzít příklad goril, kde máme velký pohlavní dimorfismus a samec váží dvojnásobek toho, co samice, ale my tady nevíme, jestli to jsou čistě, jo, jestli ten nález z Jižní Afriky je samice a z Východní Afriky samci.
1: To je těžké určit.
0: Těžké určit a navíc předpokládáme, že v té naší vlastní linii za těch posledních, dejme tomu 5-6 milionů let, že ten pohlavní dimorfismus výrazně se zmenšoval a že jako u goril je poměrně extrémní, u šimpanzů už zdaleka není tak velký a všichni naši předci by ho měli mít ještě menší.
1: Čili ty rozdíly ve vzhledu.
0: No, takže tady vlastně jako přineseme tu otázku o tom, jak vlastně ta nomenklatura, pojmenovávání těch druhů by se tady dala použít. A já teda souhlasím, že tohle je problém. Jo,
1: baví vás tenhle příběh?
3: Ano, velice baví. A zrovna to jako to zmínění toho pohlavního dimorfismu, to mi přijde jako, když se na tím člověk zamyslí vůči třeba jiným zvířatům, tak u člověka je to vlastně takové zvláštní, že jako, zvláště když je člověk jako větší, tak vlastně muž, žena jsou si homo sapiens docela podobní, když to srovnám jako s jinými druhy, kde je to ten rozdíl jako opravdu velice velký.
1: Tak příběh toho, jak budeme pojmenovávat naše dávné předky a příbuzné, zůstává otevřený. Tak třeba se tam ještě něco najde dalšího.
2: Já bych jenom ještě k tomu přidala, že tam hraje určitou roli i takovej ten zachovalostní bias, že oni se hominidé vraceli jistě i na jiná místa, někde v poušti, v pralese, kde vlastně nemáme ty stopy. Jo, takže to je taky takové jako rezervoár, prostě stop po té minulosti, protože tomu jako napomáhá ta ekologie. My si myslíme, že se tam vraceli opakovaně, což se asi vraceli, ale oni se mohli vracet i na jiná místa, ze kterých nemáme ty stopy.
1: Velmi podnětná byla dnešní debata na téma antropologické v rozhlasové laboratoři. A jsem za ní vděčná antropologům Aně Pankovské, děkuju.
2: Děkuji za pozvání.
1: A Lukáši Frýdlovi, děkuju vám.
0: Také děkuji za pozvání.
1: A rovněž děkuji za účast naší debatě studentovi Danu Káčerkovi a přeji hodně štěstí v Cambridge.
3: Děkuji.
1: Martina Mašková se těší v tomto pořadu za týden zase naslyšenou. Laboratoř.

0: Pěkné dopoledne, je 10:30.
1: Český rozhlas Plus. Zprávy.
0: Na Ukrajině se může podle Asociace farmaceutických pracovníků brzy projevit nedostatek některých léků. Jak uvedla agentura Ukrinform, mohou za to ruské útoky na velkosklady zdravotnického materiálu. Zásoby některých přípravků můžou vystačit jen na 2 až 3 týdny. Čínský prezident Xi Jinping dnes přicestoval do Dillí na summit skupiny BRICS a na jednání s indickým premiérem Narendrou Modím. V Indii je poprvé po 7 letech. Na jednání do Indie přijel také ruský prezident Vladimír Putin. Na programu summitu zemí BRICS je mimo jiné diskuze o posílení spolupráce v oblasti potravinové a energetické bezpečnosti, zdravotnictví nebo odolnosti vůči katastrofám. Počet potvrzených případů eboli v Demokratické republice Kongo přesáhl 7 tisíc. Nemoc se rozšířila už do 7. provincie Jižní Ubangi, tentokrát na severozápadě země, daleko od epicentra nákazy. Podle koňských úřadů jde o nejrychleji se šířící epidemii eboli v historii země. Krvácivé horečce od letošního května podlehly přes 3 tisíce lidí. Židé slaví svátek Rosh Hashana, tedy nový rok. Podle tradice byl v tento den stvořený svět. V Izraeli poprvé po mnoha letech slaví svátek bez rukojmí v Gaze. Izrael kvůli svátku na neděli dočasně uzavře hraniční přechod Kerem Šalom, který slouží k dopravě zboží a humanitární pomoci do pásma Gazy. Dnes si připomínáme Světový den první pomoci. Jeho úkolem je ukázat, že v kritické chvíli může správná a včasná reakce zachránit lidský život. Kampaň tento rok upozorňuje na jazykové a kulturní rozdíly, které při záchraně druhého můžou komplikovat situaci. Kromě kulturních rozdílů dělá podle ředitele Českého červeného kříže Marka Jukla lidem největší problém nepřipravenost nebo překonání strachu. S tím můžou pomoct praktické kurzy. V Ústí nad Labem se dnes mimořádně otevře vila továrníka Heinricha Schichta. Jeho rodina byla známá výrobou legendárního mýdla s jelenem. Prohlídky začnou za 30 minut a skončí v 17:00. Návštěvníky provede i jeden z potomků továrníka Karl von Siemens. Součástí dne otevřených dveří je taky výstava reklamních plakátů a výrobků Schichtových závodů a promítání filmu Království mýdlových bublin. Otevření vily je součástí dnů evropského dědictví, které se letos zaměřují na ohrožené památky. Letos se do oslav zapojuje taky olomoucký arcibiskupský palác. Pracovníci tamního turistického centra připravili pro návštěvníky speciální prohlídkový okruh. Lidé si budou moct prohlédnout i běžně nepřístupné prostory, pokračuje vedoucí centra Vendula Prostředníková.
2: Chystáme speciální prohlídku po stopách služebnictva, kde se podíváme i do toho zázemí technického, které v současné době je stále používané vlastně řádovými sestrami.
0: Podrobnosti k programu Dnů evropského dědictví jsou na webu města Olomouce. Dnes bude polojasno až oblačno, hlavně na horách v Čechách s ojedinělými přeháňkami. Odpolední teploty vystoupí na 19 až 23 stupňů, na severovýchodě a východě bude kolem 17. Zítra už má převládat zataženo, od severozápadu postupně s deštěm nebo přeháňkami a teploty zůstanou v okolí 20 stupňů. Na západě a severu Čech bude ale zítra jen kolem 16. To byly zprávy, teď už má slovo Světlana Vitovská, je tu Osobnost Plus.
3: New York je místo, kde člověk nemůže jen tak sedět a nic nedělat, protože ho to doběhne. Mezi konkurzy a castingy jsem rozvážel jídlo po Manhattanu. Od Američanů jsem se naučil žít tady a teď, říká herec Karel Heřmánek mladší, který žije střídavě ve Spojených státech a v Česku a dnes je hostem Osobnosti Plus. V pražském divadle Bez zábradlí připravuje jako poctu Václavu Havlovi k jeho nedožitým 90. hru Dopisy Olze. Dobrý den.
4: Dobrý den, děkuji za pozvání.
3: A dobrý poslech přeje Světlana Vitovská.
1: Osobnost Plus.
3: Žijete svůj americký sen jako držitel zelené karty?
4: to je složitá otázka. Do jisté míry ano. Člověk si tak jako, nebo já jsem si uvědomil, že mě baví dělat žít si svým vlastním životem a teď jsem si to našel prostě v New Yorku a jsem tam spokojený. Takže vlastně si žiju svůj sen, ano.
3: A o čem sníte, pokud jde o Ameriku? Co byste tam chtěl dokázat?
4: Já bych tam chtěl vytvořit nějaký jako určitý projekty, který prezentujou nějakou moji poetiku toho, co vidím, buď to na divadle, anebo i třeba ve filmu, ale může to být i hudba, cokoliv, co mě inspiruje vlastně jako k nějaký umělecký činnosti. A rád se tam vídám s lidma z celého světa a myslím si, že to je jedinečné místo tady pro tenhle ten druh nějaký jako realizace.
3: A kam až byste se s těmi svými projekty chtěl dostat? Na Broadway?
4: Kam?
3: Na Broadway?
4: No určitě. Samozřejmě Broadway by byla skvělá, je to těžký, ale zároveň tam taky funguje nějaká politika toho, jak ty projekty vznikají, takže to není jen tak, jako že člověk přijde a udělá konkurs, i když taky to tak jde. Ale bavilo by mě se prostě dá dohromady s nějakýma lidma a něco vytvořit, co vykvete a pak zase se věnovat jako něčemu jinému.
3: Vy jste zelenou kartu vyhrál před 8 lety, tuším, v loterii,
4: no,
3: do které jste
4: díl?
3: Se... Ještě déle to.
4: Už je to díl.
3: Tak a vy jste se do té loterie přihlásil z legrace. Je to tak?
4: Bylo to z legrace, bylo to na popud vlastně kamaráda, manžela od Zuzky Stivínový. My jsme tam tehdy byli na nějaký 2 měsíce, já jsem tam strávil 1 semestr na jedné škole a on mi tehdy řekl jako o loterii na zelenou kartu, já jsem vůbec nevěděl, o čem mluví. A když jsem přijel, tak jsem to vlastně ze srandy zkusil a ono to vyšlo.
3: Tak a když to vyšlo, tak to musela být obrovská radost, nebo ne? Nebo vás to zaskočilo?
4: No tak pochopitelně mě to zaskočilo a jo, tak je to jeden takový ten moment, takový ten životní. Asi i zpětně, když se na to dívám, protože jsem vyskočil štěstím, ale při tom dopadu najednou na mě dopadlo jako co dál, co s tím udělám, jak s tím naložím. A přišel čas nějaký jako životní volby a já jsem dobrodruh, baví mě zkoušet nové věci a nerad žiju v představě, že bych si někdy něco jako v životě vyčítal. Takže jsem do toho skočil. A...
3: Co vám zelená karta umožňuje?
4: No, realisticky mě umožňuje prostě jednak žít v Americe a pracovat vlastně mimo toho, že bych se účastnil voleb.
3: Můžete všechno.
4: Tak můžu vlastně všechno.
3: A máte taky nějaké povinnosti, které vám plynou z té zelené karty?
4: Pochopitelně ano, ono to má 2 stránky. No. Ta první je... daňová. Člověk vlastně musí odvádět tam daně, respektive se tam hlásit a posílat daňový přiznání. A pak tam člověk musí strávit nějaký čas, protože to není jenom jako zelená karta, jako zlatá vstupenka, cestuj si do Spojených států. Dle těch pravidel by tam člověk měl být alespoň 5 roku v roce. No.
3: A to se vám daří?
4: V tuhle chvíli se mi to daří, ano.
3: Je nějaký rozdíl v tom, když jste začínal v Americe a v tom, jak to funguje dnes, i třeba s ohledem na to, jak se tam mění vedení té země, jestli cítíte i jinou atmosféru, protože je tam druhé volební období Donald Trump. Mm-hmm. Je to jiné, než bylo třeba to jeho první volební období?
4: Já paradoxně, když jsem se tam poprvé přestěhoval, tak akorát vrcholily volby, když se tam ten Donald Trump jako dostal. Já musím říct, že New York jako takový je ohromná bublina. Jo? To není...
3: To není klasická Amerika.
4: Není to prostě jako Amerika. Když člověk vyjede za hranice New Yorku jako města, tak se začne vídat jako s lidma, který trošku nad tím přemýšlejí jako jinak. New York je velmi liberální. Je tam spoustu menšin prostě z celého světa a... Takhle to město vlastně i jako samo o sobě funguje. Vlastně teď je kontrabalans vlastně Donaldu Trumpovi, je starosta nový New Yorku.
3: A je tam nějaká změna atmosféry cítit, nebo je to pořád stejný New York, jako když jste tam byl poprvé?
4: No, asi se tam trošku něco jako mění, asi nálada v té společnosti. Vnímám jako různý jako strany toho, jo? Že stále je to New York prostě, kdy člověk si tam může přijet vyzkoušet právě si žít nějaký svůj sen a nějak se jako realizovat, ale zároveň teď jako vnímám očima třeba člověka, který je v generaci, kdy vlastně lidi zakládají rodiny a ten New York vlastně nepůsobí úplně jako friendly prostě pro tu rodinu, pro děti, a je tam spoustu jako podivínů na těch ulicích, a já vnímám, že spousta lidí, kteří jako chtějí se někam posunout v životě, tak když si prostě projdou tělen s tím nějakým jako velkým chaosem, tak se stěhujou vlastně za to město a tam se snaží nějak jako zakořenit a žít nějaký rodinný život, protože ten New York je v tomhle prostě jako specifický dost.
3: Vy jste poprvé odjel s tou zelenou kartou do Ameriky i se svojí ženou tehdy a říkal jste, že pro oba to byla škola života. Co vás to nám naučilo tohle škola
4: života?
3: Já
4: koukám, co všechno o mě víte. Byla to pro mě škola v tom, že najednou jsem se úplně jako odstřihnul od nějaký jako jistoty, od něčeho, co jsem tady měl jako daný, a najednou jsem byl jako sám za sebe a pochopitelně pro mě i trošku takové, že jsem trošku vykročil z toho stínu, který vlastně, ve kterém já jsem tady vyrůstal.
3: Tak. Myslíte kvůli svým rodičům?
4: Ano, ano, ano, ano. Tak to bylo pro mě jiný a zároveň jsem se vlastně nějak tak jako mohl, jak bych to řekl, dát do odrazu toho, jak to vidí jako ostatní vlastně z jiného světa, jako jo, a začít si formovat jako trošku jiný názor na ty věci.
3: Takže jste tam byl najednou bezejmenný herec, který shání práci?
4: Tak, no, tehdy jsme rozváželi to jídlo, byla to brigáda, bylo to skvělý. A v něčem teď jako zpětně si říkám, že jsem to třeba nevyužil ještě v té, tu příležitost jsem mohl využít trošičku jinak. Já vlastně teď, když jsem tam byl od září loňského roku do dubna, tak jsem se tam přihlásil na nějakou školu a říkal jsem si, že tehdy jsem možná to měl využít v tomhle tom smyslu víc, že už tehdy jsem se mohl přihlásit a třeba by mě to někam posunulo.
3: Není konec ještě.
4: Není.
3: Taky jsem se přečetla, že jste v Americe zažili zatím nejbizarnější zážitek. No. Vzpomenete si na to, co to bylo?
4: Ne, ten
3: člověk
4: stačí, aby se díval
3: okolo sebe. Přišel k vám domů a nebyl oblečený? Nebo vám něco vezl?
4: Ne, tak to nebylo ale v New Yorku, ale no, bylo to v Americe a my jsme tehdy cestovali přes takovou platformu, je to vlastně jako sociální síť, to funguje podobně, jmenuje se to Couchsurfing a to jsou lidi, kteří si nabízejí mezi sebou ubytování a vlastně člověk se do toho dostane nějakým způsobem, ale aby získával ty reference, tak ideálně musí jako hostit nějaký lidi u sebe. No ale tohle, my jsme přijeli k někomu a do poslední chvíle jsme nevěděli, kde budeme. Bylo to v Las Vegas a přijeli jsme nejdřív k člověku, který nás zavedl do útrop takového ohromného domu a přišli jsme na takový dvorek, kde byl velký karavan a my jsme zjistili, že jsme ubytovaný úplně u jiného člověka, který bydlel v tom karavanu. A když tam šla Nicole, tak celá zrudla, začala se smát a já jsem tam tahal ty zavazadla a když jsem tam přišel a ještě jsem byl omráčený od toho světla, tak jsem koukal, že tam prostě stojí úplně nahý člověk, který se jmenoval Rick, a tak nás tam pozdravil, sedl se vedle nás a začal rozebírat život. Pak viděl, že jsme z toho trochu nesví, protože jsme to fakt jako nevěděli.
3: Když jste mluvil o tom, že jste se odstřihl od svých slavných rodičů, tak měl jste pocit, že to je potřeba, že potřebujete se osamostatnit a nechat ty slavné rodiče tady za sebou? Protože mě by zajímalo, jestli vám tady někdo předhazoval, že jste protekční dítě, že máte rodiče, kteří vám prošlapávají tu cestičku, nebo jestli to jste pocitoval, že je to nutné, abyste se odstřihl?
4: Jasně. Ano, tak pochopitelně už nějak od základky, tak jako to byl nějaký předmět nějakých jako posměšků, nebo nějak...
3: Posměšku?
4: No, že to je ten heřmán. Nebo já jsem to tak vnímal, jako že mně se to nelíbilo, jo, ale člověk se s tím jako zžije, jako jo. Pak, když jsem byl na DAMU, tak s čím já jsem začal jako bojovat, je nějaký jako vnitřní furt jako srovnávání se s tím, jestli je člověk jako tak dobrý, jako, jak se od něj jako očekává. A to bylo asi nějaká jako věc, kterou jsem si nějak začal v sobě hodně řešit a asi jsem si ji snad i vyřešil jako tehda, potom, co jsme se tam odstěhovali na ty 2 roky. A tak to byl nějaký, že jsem našel nějaký jako vnitřní klid a nějakou možná jako větší sebejistotu.
3: Co se vám vybaví dnes, když řeknu New York? Co to pro vás je? Domov? práce, no, výzva, sen.
4: Já vás můžu nechat mluvit. Je to tohle všechno, je to i velmi specifická vůně toho města. Je to opravdu střed kultur a zdroj ohromný jako inspirace do života.
3: No. Mm. V jednom rozhovoru jste říkal, že jste se od Američanů naučil žít tady a teď, ne nějakým dalekosáhlým plánováním. Jak to jde dohromady s tím, když žijete částečně tam a tady, to přece musíte plánovat?
4: No špatně to jde. Člověk to musí plánovat a je to něco, co mi není úplně blízký. Já vždycky jsem byl ten, který dostal nápad, že něco udělá nebo že někam vycestuje, a takže jsem se zbalil a jel jsem. V rámci nějakého managementu i našeho divadla, tak to člověk prostě musí řešit na delší dobu dopředu a stále se to učím. Jako, jo? Já jsem spíš takový volnomyšlenkářský a rád si prožívám ty věci skutečně teď a tady a to je mi jako bližší. No.
3: Když jste říkal, že jste rozvážel jídlo po Manhattanu, tak je to běžná praxe, že herci, kteří v New Yorku začínají, anebo už tam jsou třeba i etablovaní, prostě musí mít nějaký vedlejší výdělek, aby se tam uživili, aby tam mohli bydlet.
4: Spíš bych řekl paradoxně, že někdo, kdo se živí jenom divadlem, ale teď se bavíme vyloženě jako o umělcích, ať je to člověk, který zpívá, tancuje, tam prostě je absolutní výjimka, že se tomu někdo věnuje prostě na 100%. Hmm. Většina lidí, a já si dokážu jako tvrdit, že lidi, kteří jsou vyloženě jako vysoko a na který jako my vidíme, tak ty když netočej, tak jsou to producenti, jsou to podnikají v nějakém odvětví. Tady prostě to nefunguje tak jako u nás, že je nějaké jako repertoárový divadlo a že všichni vlastně do toho chodí každý den hrát a do toho se honí jako za jinými závazky. Takže lidi, kteří se v tom pohybujou, tak najdou si nějaký jako vnitřní balanc tak a chtějí se tomu dál jako věnovat a nějak to spojit i s tou profesí, tak třeba většinou učí a kombinují to.
3: A jak těžké je prosadit se v New Yorku pro herce z ciziny, protože ta konkurence je tam obrovská. Já vím, že vašemu bratrovi se to podařilo, ale v Londýně.
4: Brácha ten teprv teďkonc jako studuje. On je, není v Londýně, on je ve Skotsku. Já jsem se sem vlastně vrátil teďkon ze Skotska, kde jsem ho navštívil. On je na Royal Conservatory of Scotland.
3: A je tam rozdíl, jak to funguje ve Skotsku a v Americe, asi ne?
4: Není, tam je to podobný ten systém. Uh-huh. No? Tak je to člověk, když je už najmutej na nějaký druh práce, teď se bavíme o divadle, no tak se to naskouší, hraje se to nějakou dobu a pak to skončí.
3: A může se tam člověk jako vy prosadit v New Yorku jako herec a dostat se na Broadway?
4: Může, jo, určitě. Každý, ale myslím si, že člověk tomu musí jít jako naproti, člověk musí mít nervy jak řemeny, ale zároveň ho to musí jako bavit prostě, no.
3: A nervy jako řemeny proč?
4: No, protože je to složitý, no. Je tam prostě člověk je neustále hodnocený. Já tam chodím na ty konkurzy, člověk tam stráví 2 minuty a musí se od toho odprostit prostě, no. Tak mu řeknou thank you very much. Bye bye.
3: Máte agenta nebo obcházíte konkurzy a castingy sám?
4: Nemám, ale připojil jsem se tam vlastně k tomu hereckému odboru, který tam je velmi jako silný a tak mi to dává nějaké možnosti, jak vlastně se zapisovat na ty konkurzy. Takže to je jakoby jednodušší než pro člověka, který rovnou přijde z ulice, tak ten je potom jako v takových pořadnicích a vím, že tam lidi stráví třeba 6 hodin a stejně nic. Prostě jako na ně ta řada nepřijde.
3: Vy jste v Americe studoval filmové i divadelní herectví a taky muzikálové herectví, je to tak?
4: Ano, já jsem tam vlastně původně, když jsme tam jeli ještě předtím, než jsem vyhrál tu zelenou kartu, tak jsem tam se přihlásil na semestr na Lee Strasberg, škola Leeho Strasberga. Byl to pro mě takový jako seznámení a vlastně jsem si plnil nějaký jako svůj sen, že jsem si to chtěl jako vyzkoušet, protože za tím jménem se tak je tam spousta jako velkých těch jiných hereckých jmén.
3: To je to jméno Dustin Hoffman třeba?
4: Například, jo, nebo Marilyn Monroe, ale těch lidí bylo opravdu jako spoustu, jo, a takže jsem si to chtěl vyzkoušet.
3: A co jste se tam naučil?
4: Myslím si, že nejvíc jsem se naučil nad tím přemýšlet prostě trochu jinak. Já, když jsem byl na škole tady na DAMU, tak prostě jsem byl nějak jako hrozně dogmatický v tom, jak se jako divadlo má dělat a co je správně a co je špatně. A najednou jsem zjistil, že ty cesty jsou prostě úplně jako jiný a každý si prostě může vytvořit svoji cestu a vlastně za ním mluví až ten výsledek a to, jakým způsobem kdo pracuje, tak to je vlastně na tom teď pro mě asi nejvíc jako přitažlivý, prostě se vídat jako s lidma, který prostě fungují jako třeba trochu jinak a víc jsem začal vnímat ty barvy osobnostní těch jednotlivých jako lidí v těch projektech a ať tam, ale nebo třeba i u nás.
3: Když jste absolvoval DAMU a srovnáte to, jak se vzdělávají herci v Americe, co je ten nejzásadnější rozdíl?
4: Nejzásadnější rozdíl je, že tady ta škola pracuje s kolektivem lidí, který vlastně neustále dělá dohromady něco a vlastně u nás jsou herci připravováni, nebo aspoň za doby, kdy já jsem studoval, nebo už bohužel ty roky taky začínají jako utíkat, tak jsme byli jako ansámblový soubor de facto těch lidí v tom jednom ročníku a v té Americe tam je to velmi individualistický. Tam člověk vlastně pozoruje ostatní, skrz toho se učí vlastně sám a pak má příležitost vlastně sám něco na té hodině jako vytvořit, se ukázat a jsou to vždycky jednotlivé připomínky a vlastně člověk vůbec jako nemá řešit, jak to dělá ostatní, nebo jak to dělají ostatní nějak jako režírovat, nebo je to úplně, v tomhle tom je to prostě jiný, je to více individualistický.
3: Nebude vám Praha malá?
4: Praha je malá vždycky po návratu, ale čistě jenom tím, jak vypadá, jak je krásná, jako jo, tak ten New York je prostě ohromný město a stejně tak ty města po té Americe, které jsou už dělané potom pro auta a ne pro lidi, tak ta Praha je jako překrásná především.
3: Na DAMU vám říkali, ať si v sobě nesete pokladnici a do ní vkládáte nové zážitky a z toho, ať potom berete.
4: To je pravda.
3: Tak co jste si do téhle pokladnice uložil naposled?
4: Já budu asi teď mluvit jako všeobecně, ale zase budu, nechci se opakovat, ale skutečně je to inspirace prostě lidma jako... Všechno není na první dobrou, prostě člověk jako musí naslouchat ostatním a z toho si něco vzít a pak to aplikovat jako na svůj přístup k té práci. A takže když se vidím teď v New Yorku s někým, kdo je z Mexika a je to člověk, který se věnuje hudbě, tak jí rozumí víc než já a zároveň to mně přijde jako hrozně zajímavý, jako se nějakým způsobem od něj inspirovat.
3: Takže a pak si ukládáte zážitky?
4: Zážitky, především asi zážitky, no.
3: Říká Karel Heřmánek mladší, který je hostem Osobnosti Plus.
1: Posloucháte Osobnost Plus. Atraktivní hosté a moderátorka Světlana Vitovská. K jejich rozhovoru se můžete vrátit také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
3: V jednom rozhovoru jste říkal, že byste chtěl v Americe zjistit, kdo jste, proč tu jste a co máte dělat. Tak už jste na to přišel?
4: Vypadá čelist, jste připravená, jako jo. Já už ani nevím, jestli jsem tohle říkal.
3: Říkal. Ale,
4: asi jo. Takže jestli, abych zjistil, kdo jsem.
3: Kdo jste, proč tu jste a co máte dělat.
4: No tak nevím, jestli jsem na to zatím přišel, ale bojuju.
3: Takže jste na cestě k tomuto zjistit.
4: Ano.
3: Na jak dlouho jste doma teď v Česku?
4: Teď jsem tady na měsíc.
3: V Česku budete v divadle Bez zábradlí připravovat hru Dopisy Olze, což je hra, která má vzniknout jako podstava Slavu Havlovi k jeho nedožitým 90. Jakou roli tam budete mít, už víte?
4: Já to trošku upravím. Tohle vzniká, tenhle ten projekt. Je to provázaný s naším divadlem, ale vzniká to úplně jako separátně, jako takový projekt vlastně.
3: Ona premiéra bude v New Yorku.
4: Ano. Je to projekt, který... Vlastně je taková seberealizace moje a mý kamarádky, která je vlastně autorka toho textu. Ona je původem z Iránu. Já se s ní znám tady z Prahy, když ona vystudovala DAMU International, tak jsem s ní dělal asi dva projekty. A teď jsme se po dlouhé době znova potkali a ona se už nějaký čas věnuje Havlovi, jeho myšlenkám a naposledy dělala vernisáž v Pittsburghu. A ona vlastně přišla s nápadem se věnovat adaptaci dopisu Olze, a takže já jsem to teď nějak jako zastínil nějak jako produkčně a vykomunikovávám všechny ty náležitosti vlastně, které jsou s tím spojený.
3: A role budete mít?
4: Mělo by to být monodrama, takže teď to, ono to vlastně...
3: To bude jenom vaše.
4: Ano, no a její. Zároveň do toho vstupuje teď jako více lidí do toho projektu, který nám s tím jako pomáhají, ale zároveň ještě to jako nemá jako jasný tvar s tím, že ten výsledek by se měl ukázat v New Yorku, ale jak to bude, mělo by to být monodrama, ale jak to přesně uděláme, co bude, jaký to bude mít formát přesně, tak to je ještě furt jako trochu na vodě a ono to musí projít přes nějaké schvalování i tady v Praze přes díly, potažmo po nositele práv. Takže já vlastně se k tomu ani nemůžu ještě pořádně vyjadřovat, co a přesně jak to uděláme. Jenom víme, že nás to baví a ideálně prostě koncem roku to chceme předvést jako v New Yorku a třeba pak dál se s tím někam pohnout.
3: Dopisy psal Václav Havel svojí tehdejší manželce z vězení.
4: Ano.
3: Jakou zprávu podle vás o něm dopisy Olze podávají nám?
4: Já vlastně po tom, co jsem si to přečetl, tak jednak jsem byl trochu zmatený, protože ten text je vlastně... Já v tom vidím prostě nějaký dramatickou linku člověka, který nastoupil za nějakých prostě pro nás jako šílených podmínek do toho vězení. Disident, je to člověk, na mě to velmi dýchá jako člověkem, který se snaží vždycky obhajovat pravdu a nezlomit se prostě pod, nezlomit svou jako integritu. A je to vlastně ten jeho nástup, tak jak já to čtu, měl ty představy úplně jako jiné, rozdílné prostě o tom vězení, než když se dostal vlastně do toho pracovního tábora. A on, jeho velký přání, aspoň na začátku to tak jako říká, že nechce vlastně, aby ho to nějak změnilo, ale podle mě ho to jako stejně změnilo. A vlastně od nějakých snách jako řídit i tu domácnost vlastně, hrádeček a všechno okolo, tak vlastně se pak hnul vlastně k tomu literárnímu vlastně dílu, který je velmi jako filozofický a zkoumá vlastně zodpovědnost, zkoumá nějakou jako duchovnost člověka a je evidentní, že ta změna vlastně tam jako on k ní došel a to já vnímám jako nějaký prazáklad jako nějakýho toho dramatična, který by se tom dalo zachytit, ale jak to uděláme, zatím ještě jako nevím.
3: Kým pro vás Václav Havel je? Vy jste ročník 89, narodil ano. jste se v přelomovém roce, takže jste ho zažil jako teenager.
4: Ano.
3: Tak když se řekne Václav Havel, tak jakou emoci to ve vás vyvolá?
4: No, tak... Když jsem byl mladší, tak asi jsem viděl nějak ty srdíčka a... Vím, jako velká ikona, pochopitelně dramatik, divadlo na zábradlí a tak teď říkám to tak jako heslovitě, jo. Ale myslím si pak, že i na mě působil jako člověk, který prostě bojuje za demokracii a vlastně pravda a láska, jako jo, tak... Samozřejmě jsem si i četl nějaký jako jeho hry, ale vlastně teď, když jsem se mu začal věnovat jakoby skrze ty dopisy Olze, tak teprve to začínalo odemykat nějaký ty komnaty, které pro mě byly předtím jako zamčený a ještě jsem jako nikdy do nich jako nenahlídnul. A tak teď ten rozměr je pro mě úplně jako jiný, než když jsem byl mladší.
3: Říká Karel Hermánek mladší, který byl hostem Osobnosti Plus. Děkuji vám za to.
4: Já taky děkuji, bylo rychlý.
3: A od mikrofonu zdraví Světlana Vitovská.
5: Nejvyšší patra americké politiky. This is only the dawn of the golden age of America. A její dopad na každodenní život ve Spojených státech i na celý svět. And I know Trump doesn't give a damn
6: about black people. To vše probírají v novém podcastu Přes Atlantik zpravodajka Českého rozhlasu Jana Cíglerová.
7: Ceny benzínu ve Spojených státech od začátku války s Íránem vzrostly víc než...
5: A někdejší americký zpravodaj Jan Kaliba.
8: Všichni, se kterými tu mluvím, si myslí, že Donald Trump je skvělý prezident.
6: Přes Atlantik. Ve vysílání Plusu ve středu po 11. hodině na webu plus.rozhlas.cz a v aplikaci Můj rozhlas a na dalších podcastových platformách.
0: Pěkné dopoledne, je 11 hodin.
1: Český rozhlas Plus. Zprávy.
0: Bývalý Pavlův řidič nesouhlasí s trestem zařízení v opilosti, dovolal se proti němu u nejvyššího soudu. Americký prezident Trump přistál v Irsku, proti jeho návštěvě plánují v Dublinu protestovat tisíce lidí. Na pražském Vyšehradě se odpoledne koná Den pro Ukrajinu. U sobotních zpráv Plusu vás vítá Monika Vrchotová. Bývalý řidič prezidenta Petra Pavla Vojtěch Kop, odsouzený za nehodu v opilosti, podal dovolání k nejvyššímu soudu. Zjistil to server i rozhlas. Při nehodě loni v únoru v České Čermné na Náchodsku narazil služebním BMW do zaparkovaného auta a z místa odjel. Zhruba hodinu po nehodě mu policisté naměřili téměř 1,5 promile alkoholu. V červnu dostal řidič pravomocný trest zákaz řízení na 18 měsíců a peněžitý trest 52,5 tisíce korun. Kop tvrdí, že trest je v rozporu se zákonem a že soudy jeho jednání špatně právně posoudily. Americký prezident Donald Trump přistál v Irsku. Proti jeho dvoudenní návštěvě chtějí podle BBC protestovat v Dunbergu a Dublinu tisíce lidí. Demonstrace pořádají levicové opoziční strany, ekologičtí aktivisté i podporovatelé Palestiny. Trump se nejdříve sejde s nejvyššími představiteli Irska, potom vystoupí před irskými obchodníky na americké ambasádě v Dublinu. Navštíví i golfový turnaj v jednom z jeho klubů na západním pobřeží Irska.
1: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
0: Německé státní zastupitelství obžalovalo 7 údajných členů palestinského teroristického hnutí Hamás. Podle prokuratury shromažďovali zbraně s cílem zaútočit na židovské nebo izraelské objekty na území Německa a Rakouska. Obžalovaní občané Německa, Dánska nebo Bulharska jsou už několik měsíců ve vazbě.
9: Mezi údajnými členy Hamásu je i libanonský občan Burhan K. Toho policisté loni v listopadu za pomoci české tajné služby BIS zadrželi na dálnici do Drážďan. Skupina útok údajně plánovala na loňský říjen u příležitosti druhého výročí útoku teroristů Hamásu na Izrael. Při domovních prohlídkách policie zabavila plně automatickou pušku, 13 pistolí a přes 700 nábojů. Nejvíc zbraní našli ve Vídni. Palestinské hnutí Hamás dlouhodobě odmítá, že na muži měli jakékoliv vazby. Jiří Kordík, Český rozhlas.
0: Den pro Ukrajinu bude dnes odpoledne na pražském Vyšehradě. Pořádá ho spolek Team for Ukraine, který pomáhá civilistům, záchranářům i vojákům. Organizátoři připravili koncerty, debaty, ukázky pomoci, kterou na Ukrajinu vozí, a také budou podle předsedy spolku Jana Heřmánka vysvětlovat, jak nakládají s penězi z veřejných sbírek určených pro Ukrajinu.
10: Co je taky docela zásadní, proběhne tam vlastně premiéra promítání dokumentu o operaci Božena, kde jsme dovezli odminovací stroj Božena, který tam používají k humanitárnímu odminování charkovský hasiči. A hlavně tam bude možnost se prostě se všema lidma od nás týmu pobavit. My všechno rádi vysvětlíme, řekneme, ukážeme fotky, pobavíme se.
0: Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. V Česku se léčí první pacienti s plicní fibrozou novým lékem. Jeho účinnou látkou je nerandomilast. Plně dostupný a hrazený zdravotními pojišťovnami by měl být od příštího roku. Podle klinických studií dokáže snížit úmrtnost na plicní fibrozy o 43% oproti dosavadním lékům. Pomůže tak například pacientům s idiopatickou plicní fibrozou, kterou popisuje pneumoložka Martina Šterclová.
11: Dochází k postupnému prostupování plicí zvamy. Laicky se to nechá představit, jako kdyby plíce se měnily výzvy, jako kdyby tuhly, takže kyslík z vnitřku plicního sklípku přestupuje do krve méně ochotně než u pacientů, kteří mají plíce v pořádku.
0: Bývalé starožitnictví na radnici Brno-Střed nahradila galerie. Výstavní prostory jsou nově otevřené v místech, která sloužila i dominikánskému klášteru. Velká je zhruba jako byt, má 65 metrů čtverečních. První expozicí je výstava děl z veřejné soutěže. Vedení radnice chce v galerii dát prostor začínajícím umělcům, říká mluvčí městské části Michal Šťastný.
12: Otevřeno bude každý den kromě neděle, a to od 10 do 18 hodin. Městská část počítá s tím, že galerie bude hostit další výstavy, společenské akce i kulturní události. Například 16. září se zde uskuteční veřejné čtení v rámci Noci literatury.
0: Sobota je provázená polojasnou až oblačnou oblohou. Teď ještě může být lokálně i zataženo. Během dne se hlavně v Čechách ojediněle objeví přehánky a nejvyšší teploty vystoupí na 19 až 23 stupňů. Na severovýchodě a východě bude kolem 17. Zítra už má převažovat zataženo, postupně na většině území s občasným deštěm nebo přehánkami a s teplotami kolem 20, na západě a severu Čech kolem 16 stupňů. To byly zprávy a teď už na plusu míříme na východ.
13: Ondřej Soukup,
14: Josef Pazderka, míříme na východ. Tentokrát o vztahu Čechů k Ukrajincům. Evropská unie a s ní i Praha zpřísnily v létě podmínky, za kterých u nás můžou nově příchozí ukrajinští muži v odvodovém věku získat dočasnou ochranu.
13: Pokud přijdou nově a nesplnili doma vojenskou povinnost, nemají už v Česku na dočasnou ochranu nárok. Co to pro statisíce ukrajinských mužů pobývajících v Evropské unii znamená?
14: Vítejte u podcastu Na východ, který vzniká na Českém rozhlase Plus.
15: Před začátkem plošné ruské invaze na Ukrajinu žilo v České republice přibližně 200 tisíc Ukrajinců. Mnozí přišli už v 90. letech. Po invazi tu získalo status dočasné ochrany dalších zhruba 380 tisíc lidí. Nadpoloviční většinu z nich tvořily ženy a děti. Podle sociologického výzkumu z letošního května se zhruba polovina lidí z Ukrajiny, pobývajících v Česku, chce po konci války vrátit do své vlasti. Třetina zvažuje, že v Česku zůstane. Jakým dilematům přitom čelí?
14: No a protože tohle bude specifické a tak trochu osobní povídání, tak jsme si pozvali vzácného hosta, kterým je Bohdan Rečinec, předseda organizace Ukrajinská iniciativa v České republice. Ukrajince navíc zastupuje v Radě vlády pro národnostní menšiny a nejnověji byl taky zvolen prezidentem Evropského kongresu Ukrajinců. Bohdan, vítejte.
16: Dobrý den.
14: Já krátce připomenu, že vy jste jednou z tváří ukrajinské diaspory v Česku, ale jste trošku jako člověk, který tady má víc kořenů než drtivá většina těch dalších. Vy jste, pokud vím, se narodil už tady v Česku a vaši rodiče už tady taky žili.
16: Je to tak. Tatínek ještě přijel v mladším věku své, maminka se narodila v Praze. Takže ta hlavní větev, po které tu ukrajinskou tradici máme, je už od úrovně babičky, dědečka.
14: A vy jste se vždycky od začátku cítil jako Ukrajinec, nebo jak to někdy bývá v těch emigrantských rodinách, ta druhá generace už tak trošku jako se stává buď Brity, Němci, Čechy?
16: Je to tak, u nás to bylo jinak. Všechno se staví na té tradici a jazyce doma. My jsme doma mluvili ukrajinsky od dětství, dodržovalo se to a ke konci 70. let a 80. já jsem vyrůstal, takových rodin v Československu bylo možná pár desítek, kde se to udržovalo, my jsme tedy patřili k takové rodině.
14: Protože rodiče byli lidi, kteří na to kladli tak silný důraz?
16: Je-li to osobní, pak mohu říci, že babička s dědečkem si ve svém těžkém období, kdy byli chudí jako řada jiných v 50. letech, spolu takto jednou sedli, když zakládali ještě tu svoji rodinu a řekli si, co nás vlastně drží dohromady, co nás zbližuje. A tohle mi říkali celý život. Zjistili, že je zbližuje a drží dohromady ukrajinština doma.
13: V zásadě ty jsi zářný příklad, protože my jsme se spolu seznámili někdy na přelomu tisíciletí, když já jsem nějak začal jezdit víc na Ukrajinu a pamatuju, jak ty a další jste mi vysvětlovali zákulisí ukrajinské politiky, což teda opravdu nebylo nic jednoduchého, takže ty si to i prostě před těmi čtvrtstoletím vlastně jako velmi pečlivě sledoval a vlastně byl si na to odborník.
16: Nevím, jestli je odborník, ale v každém případě tak, jak řada Ukrajinců v novodobé historii začala jezdit z Ukrajiny do Československa a České republiky, tak já jsem zase od 3 let jezdil zpátky do tehdy sovětské Ukrajiny. No a nezbývalo nic jiného, než se zabývat oběma zeměmi, to znamená Českem i Ukrajinou.
14: Pojďme teď k tomu aktuálnímu tématu, od kterého se chci odpíchnout specificky k pozici ukrajinských mužů, kterých tady na začátku plošné ruské invaze nebylo tolik jako žen a dětí, mělo to svoji logiku v branné povinnosti a dalších věcí. Jo. Když teď jsme v létě 2026 slyšeli zprávu, že Evropská unie omezuje dočasný pobyt pro ukrajinské muže v tom odvodovém věku. Na Ukrajině je teď v danou chvíli od 25 do 60, pokud se nemýlím. Tak to pro vás, Bohdane, byla jako dobrá zpráva, špatná zpráva, neutrální zpráva s tím, že to k tomu tak trochu směřovalo. Jak jste to jako vlastně vnímal?
16: Reálná situace. My jsme čekali na toto rozhodnutí již déle. My, myslím tím, organizované spolky, které se tím zabývají v Evropě nebo v Česku ukrajinské. Tu situaci jsme sledovali na Ukrajině, neboť bylo i pro nás překvapující to, že mladí muži do jisté doby mohli vcelku volně vyjíždět bez nějakých emocionálních zabarvení, zda to je dobře nebo ne, protože nikdo z nás, kdo nemá branou momentálně povinnost a na koho opravdu nepadají bomby každou hodinu, by neměl být nafoukaný v tom hodnocení těch situací a lidských příběhů. V každém případě jsme to čekali již dříve a musím říci, že jsme se ptali častokrát i na Ukrajině, jak složek jednotek vojáků, tak neziskových organizací, opozice nebo i lidí, kteří prostě dlouhodobě v tom dělají, jak to vidí oni a zda Ukrajina může ustát ten tlak s tím, že mladí mužové mohou vyjet z Ukrajiny. Mám dvě odpovědi. Jedna je reálná, že nám nikdo nemohl úplnou odpověď dát až na to, že Ukrajina stála u propasti velmi blízko a stojí pořád, pokud k tomu ještě přijde řeč. A že ten ukrajinský genofond a potenciál, který je a který není připraven zahynout, by mohl podpořit nově diasporu za hranicí a případně vytvořit nové ukrajinské budoucí genofondy a spolupráci s Ukrajinou v budoucnu. Možná to na první pohled zní ne úplně logicky, na druhý pohled analýza říká, že mladí lidé mohou, pokud se vrátí, být velmi prospěšní pro svoji zemi až později. To znamená, když někdo vyjede v 18, 20, 22 letech, udrží svůj životní standard za hranicí a zároveň nezapomene svou identitu a pomáhá na Ukrajinu, je prospěšný dvakrát. Ten argument není úplně vymyšlený a my jsme ho jako akceptovali. Ta druhá odpověď je kritičtější náhled na věc a to je, že mladí mužové, ale i dívky nejsou dostatečně, a to je prosím pěkně asi otázka celosvětová, celoevropská, nezajímají se o politiku. Nezajímají se o to, že by měli dnes, zítra, pozítří volit budoucnost své země. Proto země může reagovat na to tím, že je nechává dozrát za hranicí a třeba, když uvidí, že je třeba pomoci, mohou znovu volit. Nevím, jestli tento pohled někde už zněl v našem prostředí, nicméně to je taková kvalifikovaná naše analýza za poslední 2-3 roky z těch odpovědí, které jsme dostávali.
14: Já když jsem byl v lednu v Kyjevě, tak jsem se na tuhle specifickou otázku ukrajinských mužů, kteří jsou v zahraničí, ptali prezidenta Zelenského, který dával rozhovor Českému rozhlasu a musím říct, že mě vlastně zaskočilo, jak smířlivě on v té situaci, kdy teda v lednu 2026 v Kyjevě fakt nebylo dobře, a není nikde jinde moc dobře, ale jenom chci říct, že to byla specificky nepříjemná situace, ještě s výpadky elektřiny a zimou a takovým jako temným, pošmurným prostředím.
17: Втратив тут сім'ю і більше не хотів з цим жити. Психологічно було дуже складно.
14: A on vlastně odpovídal, je to věc každého člověka, volby, já těm lidem nemůžu napovídat, když řeknete 6-7 milionů lidí, tak v tom vidíte hlavně ty matky a děti a ženy a tak dále, ale do toho byly ty statistiky tehdy nastupujícího ministra obrany Fedorova, který říká, 200 tisíc ukrajinských mužů naverbovaných uteklo z fronty, někam zmizelo, a venku, míněno mimo území Ukrajiny, jsou zhruba 2 miliony ukrajinských mužů, kteří by teoreticky podléhali branné povinnosti. A když člověk v tomhle kontextu slyšel ty 2 miliony ukrajinských mužů, tak si představil, že jsou to minimálně dvě další ukrajinské armády. A je to jako teorie, víme, že život je něco jiného, ale přece jenom tady tohle dilema, třeba pro vás, to, že by Ukrajina mohla mít trojnásobně silnější armádu a že to souvisí s tím, že buď se ti lidi rozhodnou na tu frontu jít, anebo ji aspoň podpořit, zůstat na Ukrajině a tak dále, anebo utečou, jako je to nějaká morální otázka, je to něco, co vy vnímáte plusově, mínusově, nebo je to fakt jako individuální?
16: Morální otázka přesvědčení výchovy, vraťme se do roku 22 až 23, kdy byl odhodlaný bojovat skoro kdokoliv, včetně nás a mnoha jiných našich přátel tady, aniž by měl jakoukoliv šajnu a ponětí o tom, co to znamená válka.
14: Jenom vsuvka. Vy jste to taky třeba jako v roce 22 zvažoval, že byste to
16: bojovali? Zvažovali jsme, měli jsme tady skupiny lidí, mluvili jsme o tom, ten adrenalin byl velký, protože, to už jsem říkal víckrát, nebylo jasné, zda Kyjev opravdu nepadne do několika dnů, tudíž Ukrajina se převrátí naprosto během týdnů na něco, co nechceme a vlastně to nebezpečí přijde okamžitě k hranicím blíže toho světa, který my tady známe. To tady padalo, nakonec zvítězil prostě rozum, který řekl, že máme být mnohem více prospěšní tady v Týlu, nebo bez Týlu není ani ten předek. Takže to je k té vsuvce. Co se týče těch 2 milionů mužů, řada lidí opustila Ukrajinu za, když samostatná Ukrajina od roku 91, řekněme do roku 22, a to už opravdu válka opravdu trvá od roku 14, opustila Ukrajinu z různých jiných důvodů, sociálně ekonomických. Čili vybrala si, a navazuji na slova prezidenta Zelenského, vybrala si svoji budoucnost. Ty důvody jsou asi neveselé, jsou prostě neschopností ekonomického systému uživit je a proto si vybrali jinou lepší, řekněme, ekonomickou budoucnost. Skoro minimálně nebo nulově můžeme mluvit o nějakém.

0: půl, jak budeme říkat, tak to je obrovské množství lidí, kteří měli různé důvody k tomu odchodu již dříve. Co se týče těch mužů mladých teď, a jak vidíte, prezident Zelenský vám to řekl napřímo, nepřipravený, nepřesvědčený, vnitřně nepřipravený voják je poloviční voják, nebo možná ještě méně, a i to hraje roli, neboť armáda na Ukrajině je profesionální obrovský celek, a byť my vidíme všude prezidenta, nebo jsme zvyklí si vzít tu tvář, která všechno zastupuje navenek, tak je to obrovské město nebo skoro stát, ta armáda, která se rozhoduje podle svých procesů lépe, méně nebo více efektivně. Má složky, které prostě mají jasný cíl nabírat lidi, kteří nestačí, a má složky, které analyzují. A celkově z toho vychází to, že ti muži, kteří nebyli připraveni, kteří se báli, utekli, a ti, kteří různými jinými způsoby upustili zemi, by stejně nebyli efektivní. My jako diaspora světová, která má nějakou současnou stoletou historii.
1: Kolik je to lidí? Jako obecně Ukrajinců mimo Ukrajinu je těch 10 milionů?
0: To je Evropa.
1: To je Evropa?
0: Takže
1: ještě víc?
0: No, ten odhad je blízko k 20 milionů.
1: Wow.
2: To počítáš i prostě tu historickou emigraci v Kanadě, která je to prostě hraním z konce 19.
0: Přesně tak. Dneska se k ukrajinským kořenům, byť třeba umějí říct ukrajinsky jenom dobrý den, ale hlásí se k ukrajinským kořenům v Kanadě blízko milionu lidí. To jsou i noví, řekněme, emigranti. A není to málo, proto má Kanada úplně zcela jiný vztah k Ukrajině a k té migraci. Finally touching down in Canada, safe.
3: My name is Karina. I'm happy to be here. Подумала бы, что в 21 веке может быть война вообще.
4: Polishuk, his wife and four young sons arrived in Canada in June. His boys have started school and he and his wife are working.
5: We kind of set them up in all sorts of ways to make sure that they have success when they land in Altona.
6: So you're more than just an employer, you're like a family.
5: Yeah, definitely.
0: A co se týče těch 10 milionů v Evropě, tak tam jsou lidé, kteří nebyli připraveni bojovat, ovšem Ukrajina na ně sází. A k tomu jsem chtěl říct jednu poznámku. Smýšlení lidí v jakékoliv zemi, a to i řekněme řídících institucí v České republice, měnit trvá dlouho. A někdy to není jedno volební období, trvá to více volebních období. Mířím k tomu, že Ukrajina samotná prostřednictvím svých institucí, a to již i mladých lidí, kteří se narodili ve svobodné Ukrajině, i těch starších, stále více chápou a rozumí narrativu, že ukrajinský národ a Ukrajinci mají přesah mimo svoji zemi a geografii, tím spíše při téhle brutální válce, kdy nic není vyřešeno v současné době a čelíme dále možnosti jaksi prohry. My věříme, že na konci bude vítězství, děláme pro to, co můžeme jako občanská společnost, a Ukrajina proto dělá všechno možné i nemožné. Ovšem to téma světového ukrajinství, to znamená lidí, kteří odtamtud vyšli, je mnohem teď důležitější. Proto si uvědomuji, že i kdo opustil zemi v době války, není ztracen, navždy neodešel, protože historie ukazuje, že tito lidé přinášejí ekonomický plus té zemi, to znamená, že bez jejich financí také nemusí řada věcí fungovat.
1: Máte pocit, že existuje třeba nějaká skupina ukrajinských mužů, kteří se teda vyhýbají tomu, vůči kterým byste i vy měl jako výhrady a řekl, tohle není v pořádku? Já teď třeba narážím na situace, kdy tady potkávám muže, který opravdu jakoby říkají, nás se to tam netýká, neplatí daně v momentě, kdy tady Češi sbírají pomoc Ukrajině a říkají, je to i naše válka, tak oni dávají jako verbálně nebo neverbálně najevo, že vlastně se jich to vůbec netýká. Máte třeba vůči těmto lidem výhrady nebo vedete o tom nějaké debaty?
0: Všechny ukrajinské organizace, které nějak komunikují, združují a chovají se, myslím, velmi na úrovni, snaží se podporovat kulturu a pomáhat lidem, dobrovolnictví a mluvit se svými českými přáteli, by podle mého názoru byly v tom zajedno, že kdo za A porušuje zákony, respektive ne přímo porušuje zákony, ale vyzývá k porušování zákonů, nebo se chová nepřístojně do míry, že mění přímo náhled na jako většinové ukrajinské migrační pole v

0: Evropě si zaslouží opravdu zvýšený tón, protože těch pár procent lidí, kteří se mohou chovat nedůstojně nebo neškoli přímo trestně, samozřejmě dokáže zničit všechno, co je jako mezi národy a mezi lidmi vybudováno. Sledujeme to, je to podporováno i uměle, i ze strany politicky, Ruska, i politicky, víme o tom, ale nemám rád to tancování okolo toho. To znamená, že lidé, kteří se chovají nedůstojně, špiní pověst prostě lidí, kteří umírají za svou vlast, tu v každém případě nemají co dělat.
1: Zároveň tady budiš řečeno i B, že myslím si, že i čistě racionální čísla o tom, že když tady Ukrajinci jsou, tak to přináší ekonomický benefit, který dost často převažuje nad všemi potenciálními otazníky a tak dále. Já jsem to mínil spíš právě k té rovině třeba českých neziskovek, lidí jako je Mikuláš Kroupa, se kterým jsme mluvili, z Pozbela a další, kteří jako jezdí, riskují a potom, když vidí část té ukrajinské diaspory, který se to de facto jako netýká, tak to působí vlastně bizarně a ptám se na to i s ohledem na to, co vlastně bude dál. Jo. Já jsem nedávno četl zajímavý rozhovor, byl to původně audio rozhovor Gidora Rachmana z Financial Times s Dmitrem Kulebou, bývalým ministrem zahraničí Ukrajiny.
2: Are you worried about the long-term damage to the society from that?
3: It's a disaster and we just have to face the grim reality. It happened. And I don't believe that many of these people will be coming back. And the longer the war lasts, the fewer will return.
2: And there are millions, yeah?
3: And we're speaking in millions, yeah. Well, there are
1: considerable. Pro nás, Ukrajince, přestože bychom to asi chtěli jinak, je de facto důležité si říct, že těch 6-7 milionů Ukrajinců, kteří odjeli po plošné ruské invazi, se nevrátí. Je to jako drsný. Já když si představím, co to bude znamenat pro tu zemi demograficky, politicky, ekonomicky, tak teda jako ty scénáře jsou jako strašlivý, ale on říká, jak jezdím, jak s lidmi mluvím, můj pocit z toho je, že 80-90% z nich, přestože by možná chtěli, se nevrátí. Vy s tím scénářem taky počítáte?
0: Bohužel je to velmi pravděpodobné a s každým rokem dál ta situace integrace je jasná. Děti chodí do místních škol. Ty mezinárodní organizace, které to sledují, říkají vždycky první měsíce to vypadá takto, za rok takto, za 2-4 roky už ty názory těch rodin a dětí jsou úplně jiné. My hovoříme o takzvané v lepším případě, nebo si myslíme, že to nastane, vracím se k tomu, co ten pan Zelenský vám říkal tehdy, že si začínají to velmi uvědomovat a to je takzvaná ta rotační migrace. To znamená v moment, kdy bude, doufejme, to nejhorší, ono to nebude jen tak vyřešeno navždy, ale ta nejhorší fáze války třeba vyřešená, zakonzervována, tak velké množství lidí bude využívat svého potenciálu historického, rodinného, ekonomického, jazykového a bude, tak jak už to dělá 20-30 let, ta ekonomická migrace rotovat a přinášet plus jak Evropě, tak Ukrajině.
1: Rotovat míněno. Nebudou odjíždět z Česka, Německa tam, kde zapustili kořeny, ale jezdit pravidelně, intenzivně na Ukrajinu, třeba tam trochu podnikat, tak. Prostě nějak přinášet nějaký
0: a být benefit. Hlavně užitečnými obou stranám, protože bez to asi ta budoucnost nebude.
1: No ale co to znamená pro tu zemi, která druhým dechem říká? Ještě jsme se neubránili, chybí nám dramaticky muži v armádě a je to opravdu velký problém. Chybí nám muži v týlu, který by pracovali aspoň teda třeba ve strategickém průmyslu, v továrnách a tak dále. A třetí věc, představa, že bychom po válce, míněno po té kritické fázi toho konfliktu, který třeba může trvat dál, neměli v zemi zpátky těch 7 milionů lidí, tak to znamená vážné demografické, ekonomické problémy, tak jako co bude s tou zemí v případě, že se tady tenhle scénář naplní?
0: Jsme na úrovni jakéhosi přemýšlení dosti hlubokém a vážném a na Ukrajině ta diskuse samozřejmě běží, jo, ty analytici a filozofové dneška, také jich tam není málo. Uvědomují si to. My nevíme, kolik je přesně lidí na Ukrajině dnes, protože sčítání lidu na Ukrajině proběhlo dosti dávno, takže jestliže před válkou bylo vůbec 41 milionů obyvatel, tak dneska 30, 25, 22, 27, to nikdo neví, to za prvé. Může se přiblížit statistice podle pohybu přes hranice a evidence tady těchto věcí, ale nikdy to nebude přesné. Objevují se hlasy, které nejdřív musí být nějaká v uvozovkách ideologie toho, co dál. A to je, musíme vybudovat zemi, která, pokud nám zůstanou hranice, alespoň tak, jako jsou dnes, bude mít méně lidí. Učme se u těch zemí, kde to tak je. Zní dokonce země, které nemají problém momentálně váleční, jako třeba Kazachstán, veliká postsovětská bohatá země, kde je mnohem méně lidí, než kolik to teritorium je. Musíme si na to nejdřív zvyknout, vzít to za své a později to řešit. Dobrovolně se na Ukrajinu bude vracet ten, ženy, muži, mladí, staří, kdo bude mít pocit nějakého bezpečí, realizace, to znamená práce, pracovních příležitostí a samozřejmě dostatečný finanční vklad na to, aby restartovali svůj život třeba zpátky tam.
1: Tak tolik Bohdan Rajčinec, předseda organizace Ukrajinská iniciativa v České republice, taky zástupce Ukrajinců v Radě vlády pro národnostní menšiny a nově taky prezident Evropského kongresu Ukrajinců. Bohdane, moc děkujeme, že jste přišel do studia.
0: Děkuji vám.
1: Tak to je pro dnešek všechno. Tento již odvysílané díly najdete v audioarchivu Českého rozhlasu Plus, v aplikaci Můj rozhlas a na dalších podcastových platformách.
4: Oceníme vaše postřehy, připomínky, opravy či tipy na další díly. Pište nám na rozhlasové e-maily, osobní účty, na sociální síti X, Facebooku nebo Blue Sky.
1: Děkujeme za vaši přízeň, opatrujte sebe
4: i své blízké.
5: Před 90 lety se v Sovětském svazu naplno rozjel velký teror. Vlnu krutých represí řídil osobně diktátor Josef Vissarionovič Stalin, aby upevnil svou pozici. Do každodenního života lidí vtrhl teror. Rozjelo se zatýkání a začaly politické procesy. Za 16 měsíců zemřelo na 750 tisíc sovětských občanů. Do této tragické doby vás zavede dvoudílná série Historie Plus Velký teror. V sobotu 12. a 19. září po 17:30 večer a pak v neděli po 9:30 dopoledne na Plusu. A také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích. Série Kosatík, rekonstrukce dálkového výslechu. Příběh knihy, která pomohla Havlovi nahrát.
6: Ale kladu si podmínku, že to bude na stánkách do 3 dnů. No tak jsem to řekla panu Kovaříkovi, který div neomdlel a opravdu to vyšlo.
5: 6. epizodu poslouchejte v sobotu po 1:30 na Českém rozhlase Plus.
7: Pěkné sobotní dopoledne, je 11:30.
5: Český rozhlas Plus.
7: Místopředsedkyně poslanecké sněmovny Barbora Urbanová ze STAN se v Kyjevě účastní mezinárodní konference Yalta European Strategy. Na soukromé návštěvě Ukrajiny se setká i s několika tamními politiky. Už včera ji přijala místopředsedkyně ukrajinského parlamentu Olena Kondraťuková. Urbanové poděkovala za českou pomoc Ukrajině. Urbanová je na Ukrajině na vlastní náklady. Její žádost o cestu sněmovní organizační výbor zamítl. Při ruských nočních po ruských nočních útocích jsou na Ukrajině 3 mrtví, informovali o tom ukrajinské úřady. Údery zasáhly hlavně jih země. 2 lidé zemřeli v Záporoží a 1 v Krivý Rihu. V Oděse je 16 lidí zraněných poté, co ruská střela s plochou dráhou letu zasáhla výškovou budovu. Naopak ukrajinský dron zabil na západě Ruska ženu. Ukrajinské bezpilotní stroje napadly také Taganrog v Rostovské oblasti na jihozápadě Ruska. Nikdo nezemřel. Před volbami ve Švédsku se podle tamní veřejnoprávní televize SVT aktivovaly na síti X tisíce falešných účtů. Řízené jsou z Afriky a působí, jako by patřili skutečným obyvatelům Švédska. Účty se pokoušejí manipulovat algoritmy sítě X, aby propagovali pravicový nebo společnost rozdělující obsah. Parlamentní, krajské a místní volby budou ve Švédsku už zítra. Horská služba v Bílém potoce v Jizerských horách už za půl hodiny odstartuje mezinárodní závody. Dvoučlenné týmy z Česka, Polska a Slovenska čeká 20-kilometrová trať s úkoly, jako je třeba zdolání feraty nebo slaňování. Trasa vede v oblasti Ořešníku a Frýdlanského Cimbuří. Letos poprvé bude součástí i program pro veřejnost. A v centru Znojma proběhne hlavní část programu historického vinobraní. Ve dvě odpoledne projde městem tradiční průvod vedený Janem Lucemburským. V centru jsou taky otevřené mazhausy, tedy dvory měšťanských domů se stánky s vínem. Hudební a kulturní program je připravený na několika scénách po celém městě. Dnešní program ve Znojmě zakončí v 10 večer Ohňostroj. Dnes bude polojasno až oblačno, hlavně v Čechách, ojediněle s přeháňkami a s teplotami od 19 do 23 stupňů, na východě bude kolem 17. Ze zprávy to vše, teď si poslechněte Hlasy paměti.
8: Atentát, to je samozřejmě jedna z těch klíčových věcí, kterou si spojujeme s Františkem Moravcem, protože on byl strůjcem celé té myšlenky.
9: Velmi schopný a velmi tvrdý, bezohledný prakticky.
10: Byl to jistě člověk nesmírně inteligentní, byl to vlastenec nepochybně československý, ale zároveň to byl prostě vojenský pragmatik, který dělal spousty tahů, jaksi v zájmu psí kariéry.
9: Faktem je, že plukovník Sověty neměl rád, že Moravec neměl Sověty rád. No.
5: Hlasy paměti. Podcast Českého rozhlasu Plus a Paměti národa.
8: Řekl jsem, že největší pravděpodobnost je, že zahynou na místě činu. Měli právo na to, abych jim řekl plnou pravdu bez příkras, a tak jsem se jim teď snažil realisticky nastínit jejich pravděpodobný osud. Teprve potom jsem se otázal, zda jsou ochotni akci provést. V jejich odpovědi nebyla přecitlivělost. Gabčík řekl, že se dívá na misi jako na válečnou akci a na riziko smrti jako na přirozené. Kubiš mě poděkoval za to, že jsem ho vybral k důležité akci. Oba muži prohlásili, že by dali přednost smrti před dopadení gestapem. Věc byla dohodnuta.
11: A že byl atentát na Heidricha, to jste slyšeli, že jo? No, a to dával dohromady nějaký generál Moravec, který utek asi půl dne, než to tady zabrali Němci, který zlikvidoval na ministerstvu všechny zpravodajské dokumenty, hodně jich nabral do letadla a s 12 lidma utek do Londýna, kde Benešovi dělal vlastně zpravodajskou činnost a samozřejmě všechny lidi, kteří šli jako Silver A, Silver B a potom atentát na Heidricha, to šlo jeho rukama.
9: On byl velmi tvrdý k svým podřízeným, jo. A říkali, podívejte se, vy jste blbci. A tady pan nadporučík to všechno zvládl. No mě to bylo trapný, jo, poněvadž tam byl takový přátelský duch, víte, tam se nekoukalo na hodnost a tak dále.
12: Když se dostali první neúspěchy, tak Hitler vyhodil několik polních maršálů a převzal velení sám osobně. A to nám řekl tehdy Moravec, že to je velký štěstí, protože ty maršálové, ty by mohli být z toho tu válku vyhrát, ale Hitler ji nevyhraje.
13: Který se národ ve své dočasné podobě upíná ke své armádě v zahraničí své zraky a naděje. Poléhám, že ani vy, první vojáci z Velké Británie, jej nesklamete. Přejte z armádě plný dar, bojí za svobodu a vám všem vítězný návrat do vlasti.
8: Dobrý den, posloucháte Hlasy paměti, já jsem Lucie Korcová a se mnou je tady dokumentarista Adam Drda. Ahoj Adame.
14: Ahoj Lucie, dobrý den.
8: Myslím, že už to možná mohlo být pochopitelné z toho úvodního citátu, ale pokud by někdo přece jenom tápal, tak dnes se budeme věnovat životnímu osudu generála Františka Moravce. My už jsme tady na jaře jednoho Moravce měli, a to byl Emanuel, tedy největší zrádce národa. A teď máme naopak někoho, o kom můžeme asi říct, že to byl hrdina našeho národa a také strůjce myšlenky operace Antropoid.
10: Já bych k tomu možná jenom řekl, že Emanuel Moravec a František Moravec měli na počátku podobný osud a armádní dráhu, protože byli oba legionáři a František Moravec Emanuela Moravce velmi neměl rád, aspoň to teda tak dává najevo v různých svých vzpomínkách, a považoval ho za člověka, který neumí hospodařit s penězi, což se teda všeobecně vědělo, a za člověka hradu a jeho publicistický výkony, protože Moravec psal do Lidových novin, tak František Moravec hodnotil jako takový obratný přejímání nebo tlumočení cizích myšlenek. A strašně ho popouzelo, to je na tomto zajímavý, že je zaměňován s Emanuelem Moravcem, se ho jmenovali, že ho stejně. A dokonce říká, jaký nalezený nahrávce, nebo to píše v té knize, zase nepamatuju, že když došlo jaksi k úvahám na provedení atentátu na Heydricha, jak se zvažoval, tak je Emanuel Moravec. Že? A oni to potom opustili, tu myšlenku, kvůli tomu, že Emanuel Moravec byl český quisling nebo český kolaborant, takže by to nemělo ve světě velký dopad. A Moravec František velmi dává najevo, že ta myšlenka, jak si odstranit Emanuela Moravce, mu byla dost blízká. A ještě k tomu řeknu jenom drobnostku, že na paměti národa tím, že František Moravec, generál, odbojář, zpravodajec, špion, byl vlastně za komunismu úplně vymazán, že, z veřejného povědomí, tak ty pamětníci, kteří vzpomínají na různé události, tak je do dneška pletou. Takže na paměti národa se najdou svědectví, kdy někdo mluví o kolaborantovi Moravcovi a zatvrzele říká František. Tak to by mu asi radost neudělalo, ale v tomhle tom se komunistům povedlo, myslím, lidi zmanipulovat.
8: Tu knížku, o které ty jsi mluvil a já jsem z ní citovala na začátku, teď ještě představím. Je to knížka Špion, jemuž nevěřili, jsou to paměti Františka Moravce, které vyšly poprvé v exilu, v nakladatelství 68 Publishers, manželů Škvoreckých, a v České republice tedy, nebo v Československu, mohly být vydány až po pádu komunismu, přesně proto, jak jsi už zmiňoval, že komunisté chtěli to jméno navždy spíš vymazat z paměti Čechů a Slováků. No úplně krátce bychom možná mohli jenom představit, že František Moravec se narodil v Čáslavi na konci 19. století, konkrétně v roce 1895, a byl nejstarší z těch dětí. A
10: myslím z 10. No.
8: No, bylo jich poměrně hodně.
10: Já myslím, že byly dost nebohatá rodina.
8: A když jsem se koukala na jeho příběh, tak mě zaujalo, že on byl velice i studijně nadaný. On měl vždycky vynikající prospěch, vynikající maturita, pak vystudoval Univerzitu Karlovu.
10: On studoval, pokud se nemělím, klasickou filologii a jazyky, orientoval se na jazyky. Právě to jeho studium a tady ten vývoj přerušila první světová válka, kdy musel narukovat.
8: Tam on byl odveden v roce 1915, takže mu bylo nějakých 20 let, a myslím, že jenom ty prvoválečné události v jeho případě by vydali na samostatný díl, možná dva. Takže když se nebudeš zlobit, možná bychom trošku přeskočili dál.
10: Já bych možná jenom řekl, že tam je jedna zajímavá věc. Vlastně on prošel jako voják první světové války, nejdřív teda jako voják rakousko-uherské armády, a poté, když se dostal do zajetí, tak jako legionář, tak on prošel, mě to překvapilo, kolika bojišti a co měl všechno za sebou, za války a pobytu na různých místech. Takže když vlastně ta první světová válka skončila, tak on byl skutečně vybavený, jednak teda jazykově, protože uměl spoustu řečí. Vím, že uměl francouzsky, uměl asi německy, uměl srbsky a tedy. A hlavně byl skutečně zkušený. On potom šel, se rozhodl, že zůstane v armádě, vystudoval válečnou školu nebo vojenskou školu. Ale ta zkušenost vlastně byla u člověka v jeho mladém věku obrovská.
8: On potom v roce 1930 byl přidělen ke zpravodajskému oddělení zemského velitelství v Praze, a tím potom započala i ta jeho zpravodajská dráha. Ale my se posuneme ještě o kousek dál, a to už tedy do událostí druhé světové války, protože, a pak se i dostaneme k tomu, jak on se o tom dozvěděl, o tom varování a proč se mu vlastně podařilo odletět v předvečer okupace, ale on 14. března 1939 spolu se skupinou těch svých nejbližších spolupracovníků a taky s velice důležitými materiály odlétá z Československa a míří tedy do Londýna, kde potom působí celých těch 6 válečných let, kdy je samozřejmě v každodenním styku jak se spojeneckými zpravodajskými službami, tak samozřejmě i s prezidentem Benešem, a obzvláště to první mu potom komunisté a Sověti nemůžou úplně zapomenout. Ale k tomu všemu se dostaneme. Já už jsem mluvila o té knize a já se k ní budu občas vracet, protože Ano, můžou to být něco jenom historky, těžko je budeme ověřovat zpátky některé z nich, ale některá ta místa mně se hrozně líbila i z toho důvodu, že se dotýkají i osobností, které já sama hrozně uznávám a ty jejich příběhy si myslím, že by také neměly být zapomenuty. Takže jestli dovolíš, tak na začátek bych měla takovou kratoučkou historku a potom krátkou citaci. On tam vzpomíná, že už v tom roce 39 za ním přišla žena, kurýr, přímo v Londýně a předala mu knížku, která se jmenovala Cesta ke slávě Bruce Lockharta a on tam popisuje, že ji otevřel a hrozně s nadšením ji vlastně listoval, protože věděl, že v ní bude tajný vzkaz. A ten tajný vzkaz byl od generála Bílého, kde ho informoval o té organizaci, o tom, že dávají dohromady spolu s dalšími důstojníky Československé armády obranu národa, což byla vlastně odbojová organizace, taková podzemní Československá armáda v okupované vlasti. A on tam právě na generála Bílého hrozně hezky vzpomíná. Protože, a teď já si to tady najdu, mám spoustu záložek, jak Adam ví. Adam se trošku vyděsil, když viděl, kolik záložek má.
10: Ne, nevyděsil jsem se, to je správně, a pak něco řeknu k té knize, taky zajímavé.
8: Tak, a on tady píše... Skoro jsem před sebou viděl vysokou štíhlou postavu, úzký obličej a nekompromisní pohled muže, jenž se v předchozím desetiletí stal mým dobrým přítelem. Generál Josef Bílý nastupoval svou poslední funkci. A pak je tady ještě dovětek vlastně k tomu osudu, k tomu konci života generála Bílého. Generálovi Bílému bylo 69, když ho Němci v září 1941 zastřelili. Jeho odvaha nikdy neochabla. Měl jsem zprávy o tom, jak povzbuzoval své spoluvězně do posledního okamžiku. Jeho popravu nařídil Reinhard Heydrich, známý později celému světu jako Pražský kat. Na popravišti generál Bílý odmítl pásku na oči a vydal svůj poslední vojenský rozkaz. Palte vy němečtí psi. No tak uznej, že tohle prostě dojíme tě.
10: Je to působivý, no vlastně to říká, že to přispělo k Moravcově orientaci k tomu, aby byl zabit Reinhard Heydrich, ale možná nejdřív jenom něco k té knížce, ale to je drobnost, to, že to je zajímavý, že asi člověk to musí brát opravdu jako každý paměť, jako velmi subjektivní záležitost a existují historický rozbory té knihy, která teda poprvé vyšla anglicky a pak teprve vyšla v Torontu v 68 Publishers paměti Františka Moravce a on už byl po smrti a tu knihu jakoby dopracovávala jeho dcera Hanna Discher. A v té knize je strašně moc chyb, jako věcných. A není úplně zřejmý, jestli tam udělal František Moravec, nebo jestli vznikly při nějaký editaci a redakci. Ale přitom Hanna Discher mu dělala, jeho dcera mu dělala už v Londýně sekretářku, takže byla s ním a ty věci asi do určitý míry znala, já to nechci zkazovat. A pak je tam druhá věc, že tak jako všichni velcí pragmatiční muži a ještě navíc špion, tak určitě František Moravec sexy ty paměti napsal z velmi subjektivního pohledu a tak, aby posílil svůj význam. Což myslím není ojedinělý. Kdybych měl uvést příklad, tak Rudolf Vrba, který utekl s Osvětimi, tak ta jeho kniha je taky napsaná tak, že všechno udělal jenom Rudolf Vrba. Tady je to myslím tak, že všechno zajistil František Moravec a ono to asi úplně nebude pravda. A druhá věc, která je zajímavá s tím jeho odchodem, a hned se dostanu k generálu Bílému a k tomu atentátu.
8: Já ti tam jenom dělám takovou vsuvku k té dceři, protože hrozně hezká je i ta předmluva, kde ona potom zmiňuje i to, že by tu knihu ráda věnovala své mamince, manželce Františka Moravce Vlastě. Protože občas bývají pozapomenuté i ty manželky těchto velkých mužů, které ale projevily úplně stejnou vlastně odvahu v té podpoře a vlastně v tom, že když František Moravec odchází z vlasti před okupací německou, tak ona tady zůstává a pak se teprve spolu s dětmi za ním dostává. Takže se mi moc líbilo, že v té předmluvě dcera na ní nezapomněla. A promiň, teď jsem ti skočila do řeči.
10: No, já myslím, že se té rodiny ještě dotkneme, ale já jsem chtěl říct jenom k tomu Moravcovu, jedna, která útěku a odchodu z Československa. Tam je, myslím, zajímavý říct, že on byl jako kariérně založený voják. Byl to jistě člověk nesmírně inteligentní, byl to vlastenec nepochybně československý, ale zároveň to byl prostě vojenský pragmatik, který dělal spousty tahů jaksi v zájmu své kariéry. A když se dostal do Londýna, taky za okolností, které jsou velmi dramatické, ale asi není prostor je tu popisovat, tak jako on byl ve velmi zajímavý situaci, že on přišel do Británie, a nebylo žádný jednotný exilový vedení Československa. Československo neexistovalo. Edvard Beneš nebyl prezident, byl soukromník tou dobou v Chicagu, a těch lidí, kteří reprezentovali Československou republiku okupovanou nacisty nebo české země okupované nacisty a Slovensko, bývalé Československo, tak těch lidí bylo víc a Moravec velmi pragmaticky, existuje i jeho první dopis Edvardu Benešovi, usoudil, že Edvard Beneš bude ta postava, která má možnost sjednotit exil, že exil musí být sjednocen, aby nějakým způsobem získal nějakou váhu. A vlastně vstoupil do Benešových služeb, což sebou zase neslo to, a to je myslím důležitý říct, že podle některých historiků a některých pamětníků Moravec nebyl člověk, který by jednal v Benešově zájmu s lidmi v rukavičkách, stál za diskreditací některých jeho protivníků. A je to opravdu jako špionsko-vojenská kariéra, zároveň on byl Benešovi velmi jako lojální, k tomu se ještě dostaneme dál. A třetí poznámka, jenom kterou jsem chtěl zmínit, možná jsem to už řekl, tak se omlouvám, že se opakuju s tím atentátem a s generálem Bílým, že se často uvádí, že to byla jedna z motivací, jaksi vztah Františka Moravce ke generálu Bílému toho atentátu na Heydricha, protože Heydrich byl odpovědný za jeho život. Ale myslím, že je dost zjevný, že ten plán na atentát na Reinharda Heydricha byl zvažovaný velmi složitě a sice úzkém kruhu, ale s pomocí Britů a určitě nestačila taková věc jako osobní nenávist k někomu, kdo zabil přítele nebo člověka, jehož se Moravec vážil.
8: Tak když už si tak hezky na ten atentát vlastně upozornil, tak já bych rovnou se k němu i dostala, protože to je samozřejmě jedna z těch klíčových věcí, kterou si spojujeme s Františkem Moravcem, protože, jak jsem říkala v úvodu, on byl strůjcem celé té myšlenky. On v té knize, a máš pravdu, jsou to paměti, paměti jsou vždycky subjektivní, když budeme psát naše paměti, možná se taky vykreslíme v některých chvílích lépe, dáme si třeba nějaké zásluhy. To vůbec nehodnotím, nejsem historik, abych se do tohohle pouštěla.
10: Paměti tím nestrácí hodnotu.
8: Určitě
10: paměti,
8: ne.
10: Paměti Václava Černého, já jsem zmiňoval Rudolfa Vrbu, ale paměti Václava Černého jsou taky plný osobních averzí a zároveň je to velmi hodnotná kniha.
8: Navíc musím říct, že tahle ta se opravdu dobře čte. Já už jsem četla po několikáté a je to prostě čtivě napsané. Ale pojďme tedy k atentátu. Asi nemusíme přeříkávat, jak byl vybrán Gabčík, jak se potom k němu vlastně dostal Kubiš. Tam je zajímavé spíš to zhodnocení toho celého a také ta role Beneše, protože dlouho se tvrdilo, že to byla akce Františka Moravce, s nikým se neporadil a takhle odsoudil smahem desítky tisíc lidí ke smrti. On tam ale píše o tom, že prezident byl informován, prezident se dokonce setkal s oběma parašutisty ještě, než odletěli.
10: Dokonce Moravec píše, že když se Beneš setkal, tuším, že to bylo s Kubišem, takže Beneš, který nevynikal nějakými citovými projevy, takže měl v očích slzy. Když se
8: ano, to tam píše. Dokáže si představit Beneše se slzou v oku?
10: Nevím. Pak je tam ještě historka, kdy Moravec vzpomíná, ale ona ještě několik, jako oni jsou ty paměti, a pak se ještě našla, to je taky zajímavý možná říct, našla se Moravcova přednáška, kterou provedl někdy v roce, tuším, 55 v Americe, v knihovně. A tam potom mluví taky o těch věcech, já mám trochu pomíchaný, co je citát z čeho. Ale tam vzpomíná v jeden moment, kdy říká, že se byl taky rozloučit s Kubišem a s Gabčíkem a že se ho pak, myslím, že to byl Kubiš, že se ho vzal stranou a Moravec se trochu obával, že mu Jan Kubiš řekne, že se to rozmyslel nebo něco takového, že nepoletí do Československa. A Kubiš ho požádal, že má v hospodě dluh asi 10 liber a aby to za ně zaplatil. A Moravec to tam s velkou sympatií zmiňuje. Mluví o nich vlastně se strašným uznáním o těch parašutistech.
8: Mluví o nich s uznáním, s úctou. Je tady zajímavé, že on i popisuje, že když se dozvěděli o té smrti Gabčíka a Kubiše, takže analyzovali vlastně to, co se všechno mohlo stát, co k tomu vedlo. A on tady píše, navzdory rozkazu Kubiš a Gabčík zřejmě navázali spojení se členy podzemní organizace a jinými parašutisty. Nikdy jsem se nedozvěděl, co je přimělo požádat o pomoc místní lidi nebo ji přijmout, byla-li nabídnuta. Během prvních dvou dnů po takovém seskoku se vždycky projeví traumatická reakce, velmi hluboká psychologická krize. Styk s místními lidmi jistě zpočátku usnadnil provádění a plánování operace, ale nakonec zavinil jejich smrt a záhubu prakticky každé osoby, která s nimi byla bez styku. A taky tam zmiňuje, že po válce bylo samozřejmě těžké zjistit, co se doopravdy stalo. Ti lidi prostě byli mrtví, ti nejbližší, ti, kteří jim pomáhali.
10: Já myslím, že František Moravec měl takový trošku despekt k tomu domácímu odboji. Myslím, že neprávem a že historici jako odboje, já nejsem vojenský historik nebo nejsem historik odboje, ale to, co jsem o tom čet, tak mu tohle měli trochu za zlý. A druhá věc je, že ty parašutisty, že jo, jak známo, neschodil český odboj, ale parašutista Karel Čurda. A Třetí věc, která se k tomu dá podotknout, že právě historici, kteří o tom píšou, tak říkají, že pro ně vlastně bez pomoci domácího odboje vůbec nebylo možné protektorátu přežít. No. A možná ještě poznámka s tím atentátem jako takovým, což je samozřejmě obdivuhodný čin, který, myslím, Češi ohodnotí vlastně sebestředně tím, že byl zabit říšský protektor. A vůbec nezohledňujou často tu obrovskou pozici Reinharda Heydricha jako v nacistické hierarchii.
14: Jako strujce holokaustu.
10: A to, že byl strujcem nebo jedním z hlavních architektů holokaustu. Tak to byl čin strašně významný, ale jako není to jenom česká akce, že jo? Byli do toho zapojení Britové, musel by to tady přesně popisovat nějaký odborník, ale zbraně byly britský, výcvik byl britský, nevím, nakolik přesně Britové věděli, do čeho ty český parašutisti jdou, ale určitě to zapojení tam britský bylo.
14: Je tam hlavně důležitá přesně ta věc, že najednou svět viděl, že Češi nejsou rádi okupováni tady Němci, ale byl to vlastně akt toho, že takhle my to nechceme, dokázali jsme svrhnout vlastně nějakého tyrana, byl to signál tak, i těm spojencům.
10: Tak ono to má, že jo, samozřejmě konotace politický a František Moravec je v tom jako člověk, který slouží, že jo, je v tom jako někdo, kdo je loajální exilové vládě a především Edvardu Benešovi, ale jinak to je politická záležitost v tom smyslu, že to jenom řeknu ve dvou větách, že prezident Beneš v tom exilu byl ve velmi komplikované situaci. Zaprvé usiloval o nějaké uznání sebe jako hlavy státu a vůbec uznání, že nějaká takováhle exilová vláda Československa existuje, což bylo problematický. A za druhý o odčinění Mnichova, což bylo neméně problematický. A za třetí prostě, jako ano, ono to mělo prokázat nějakou akci odboje domácího. Že Čechoslováci tedy se brání nacismu, no ale ta akce byla prostě nadirigovaná, řízená z Londýna. Podstatná část českého odboje s ní nesouhlasila, že jo? Na to jsou taky svědectví, že když se dověděli, že se něco takového chystá, tak se snažili odradit jaksi Londýnu od toho. No.
14: Protože se báli těch represálí.
10: Já to tím nerelativizuju. Myslím, že ten čin byl ohromný a že ty represe byly strašný, ale zároveň z hlediska toho, co potkalo odbojáře v jiných zemích, stačí zmínit Polsko, tak každý něco zaplatil za takovouhle strašnou situaci. No.
14: A já nám tady tu kapitolu Antropoid uzavřu ještě jednou citací. Nekoukej na mě tak vyčítavě, mi se ta knížka prostě líbí.
10: Já nekoukám vůbec vyčítavě, já jsem zvědavý, co přečteš.
14: Kdyby se Československo v roce 1939, místo aby se podrobilo mnichovskému diktátu, bylo vystavilo na odpor Německu, jak jsem přesvědčen, že udělat mělo, bylo by utrpělo mnohem větší ztráty než po atentátu na Heydricha, ale bylo by si vysloužilo lepší místo v historii. Operace Heydrich by v tom případě byla bývala zbytečná, ale za okolností, ve kterých jsme žili v té době, to byla dobrá akce. Byla to největší odbojová operace v českých zemích a představuje dobrou stránku v historii Československa za druhé světové války. Český národ by měl být na ní hrdý. Já na ní hrdý jsem.
10: Já myslím, že na ní Češi dneska jsou taky většinou.
14: Myslím si, že jo. Myslím si, že určitě už jenom, když je vždycky pěta v Reslově ulici, většinou tam bývá i velký zájem veřejnosti vzdát ten hold. Ale teď se pojďme podívat. Já jsem říkala, že ten odchod z toho Československa, kvapný odchod v tom březnu 1939, Moravcovi umožnil jeden určitý člověk. Ten člověk byl potom známý jako agent A54 a teď doufám, že to jméno vyslovuju dobře, ale byl to Paul Timmel. On byl takový klasický dvojitý agent. On nakontaktoval Moravce už v roce 1937 dopisem, kde mu nabízel určité služby, nějaké informace o Německu, o tom, jak tam to probíhá, přípravy a tak dále. Chtěl za to samozřejmě peníze. On to nebyl žádný idealista, žádný dobrák, byl to prostě dvojitý agent.
10: To je zase jedna z výhrad jako některých historiků vůči vzpomínkám Františka Moravce, že Paul Timmel je velmi problematická postava. On byl agent Abwehru a zároveň teda pracoval pro Československou tajnou službu. Ale tam je to tak, že František Moravec ho vlastně velice hájí jako zdroj informací, ale je to špionáž, že jo, tam byla nepochybně prostě oboustranná hra s nějakýma materiálama. Paul Timmel si za ty služby bral asi peníze taky dost velký podle toho, co se píše a co konec konců říká i František Moravec. A on byl potom zatčen, když ho poprvé zatklo gestapo, tak byl propuštěný, ještě se mu z toho podařilo dostat. A pak byl zatčen velmi záhy natrvalo a na sklonku války popraven. Ale je tam důležitá věc, že pokud jsem četl dobře, tak je pravděpodobný, že Paul Timmel, který byl tady třeba v kontaktu se skupinou Mašín Blaban Morávek, tak zároveň asi něco vypovídal i na gestapu. Je otázka, myslím, že to není potvrzený, ale je to dost možný, že štábní kapitán Morávek, který byl zabit gestapem, takže právě to, že gestapo vědělo, kam bude na nějakou schůzku nebo kde bude, že mělo tu informaci od Paula Timmela. Já to jenom říkám kvůli tomu, že ta postava je velmi kontroverzní a tak.
14: To jsem právě chtěla říct, to není žádný dobrák, on určitě udával i české odbojáře, konec konců pracoval v poměrně vysokých patrech německého abvéru.
10: To zase některý historici říkají, že ne, oni říkají, že on byl takový spíš právě jakoby pěšák špionáže. A že právě záhada je, jak se vlastně dostával k určitým dokumentům, který předával československý rozvědce, protože on neměl žádnou funkci jako důstojnickou vysokou.
14: Každopádně, co já jsem se koukala, tak dodal ale i tedy cenné zprávy přímo československému odboji nebo exilové vládě. Týkalo se třeba obsazení Polska, útoku na Sovětský svaz a tak dále. Pomohl tedy Moravcovi i k tomu útěku těmi informacemi včasnými, to už jsme říkali. Ale máš pravdu, protože třeba historik Stanislav Kokoška ten upozorňuje na to, že i Moravec rád toho špiona svého nadhodnocoval a přikládal mu možná větší důležitost, než jakou měl, protože to potom i dodávalo určitou důležitost tomuhle napojení a této práci, těžko říct.
10: Už jsme to říkali jednou, mluvíme o špionáži, je to strašně těžké.
14: Je to těžké.
10: Navíc teda určitě nejsou přístupný všechny archivy k těm věcem, nebo možná k té válce už, jo, k těm poválečným určitě.
14: Můžeme vycházet právě z toho, co tady říkají nebo vyskoumali historici, jak jsme se o tom zmiňovali. Zajímavý je opravdu ten jeho konec, kde opět František Moravec v těch pamětech píše, že údajně, když ho vedli na tu popravu Timmela, tak se měl prý otočit na jednoho ze spoluvězňů a řekl mu, aby vyřídil plukovníku Moravcovi srdeční pozdrav a předal mu následující vzkaz. Ten vězeň tu válku prý opravdu přežil a ten vzkaz údajně tedy Moravcovi řekl a ten vzkaz údajně opakuj zněl, bylo mi opravdovým potěšením spolupracovat s československou zpravodajskou službou. Lituji, že to muselo takhle skončit, utěšuji se vědomím, že naše práce snad nebyla marná. Což ale vlastně ve stínu toho, že ta jeho osobnost asi nebyla úplně charakterní a čistá, vlastně asi nezní úplně pravděpodobně. Ale je to taková historka. Tak legendou jsme se přiblížili ke konci toho klasického dílu, ale samozřejmě ten příběh Františka Moravce rozhodně nekončí, naopak začíná nabývat na té dramatičnosti a velkou roli tam hrají Sověti a samozřejmě i českoslovenští komunisté. Ale k tomu se dostaneme v bonusu.
10: Možná taky v tom bonusu ještě řekneme, jak se měnil jeho vztah s Edvardem Benešem, nebo postoj spíš Edvarda Beneše k němu a jak vlastně se František Moravec potom dostal do exilu po roku 48. Ale tak. Díky dneska. Naschledanou.
14: A taky uslyšíte, jak se ostatky vrátily do vlasti, protože já u toho byl. Děkujeme, že nás posloucháte a děkuju moc Adamovi, že jsme to spolu zase probrali.
5: Hlasy paměti připravili Lucie Korcová a Adam Drda. Hudba Matěj Kroupa. Postprodukce a sound design Iva Podzimková. Kreativní producent Vojtěch Koval. Hlasy paměti. Nové díly poslouchejte pravidelně každou druhou středu ve vysílání Českého rozhlasu Plus, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
7: V čem je dnešní doba náročná pro dospívající lidi a jak se na tlaku, který na sebe pociťují, podílejí sociální sítě? Svoje zkušenosti budou v jubilejní z té epizodě pořadu Reparát sdílet influencerka a novinářka, která mluví o životě mladých lidí se zdravotním postižením. Ve vysílání Plusu v pondělí po 14:30 nebo kdykoliv na plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a na dalších podcastových platformách.
5: Hodin. Český rozhlas Plus. Zprávy.
15: Pacienti s plicní fibrózou budou mít v Česku k dispozici nový lék. V Bulharsku začal po výbuchu hořet sklad se zbraněmi. Tenistka Kateřina Siniaková má 12. Grand Slamový titul ve hře. Na dálnici D1 čekejte zdržení u Trhového Štěpánova v obou směrech. A počasí bude převážně polojasno až oblačno, ojediněle přeháňky a teploty až 23 stupňů. Je sobota 12. září. Dobré poledne. U hlavních zpráv přeje Jana Gulda.
5: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
15: Do Česka míří nový lék na idiopatickou plicní fibrozu. Léčí se s ním první pacienti, plně dostupný a hrazený pojišťovnami by měl být od příštího roku.
16: Fibróza způsobuje postupné zjizvení plic vlivem špatné reakce imunitního systému, pobytu ve znečištěném prostředí anebo kouření. Zpočátku se projevuje únavou a stále většími obtížemi s dýcháním při námaze, popisuje pneumoložka Martina Štertzlová.
17: Plíce jako kdyby tuhly, takže kyslík z vnitřku plicního sklípku přestupuje do krve méně ochotně.
16: Nový lék s účinnou látkou nerandomilast dokáže zmírnit následky zjizvení plic a jeho účinnost je podle klinických studií vyšší než u dosud používaných léků. Popisuje Martina Koziar-Vašáková, přednostka pneumonologické kliniky Fakultní Thomayerovy nemocnice.
18: Ten nový lék vypadá, že dokáže snížit úmrtnost na plicní fibrózu až 43% ve srovnání s těmi ostatními léky.
16: Dodává ale, že bude nutné počkat si na účinnost v dlouhodobé léčbě. Krištof Jiřík, Radiožurnál.
15: V Bulharsku začal po výbuchu hořet sklad se zbraněmi. Informovali o tom tamní úřady, podle kterých nejsou hlášené žádné oběti. Sklad v provincii Gabrovo patří zbrojařské společnosti Emco. Ta za uplynulých 10 let hlásila exploze svých areálů už několikrát. Naposledy v srpnu. Některé z nich bulharské úřady vyšetřovaly jako sabotáž. Firmu vlastní obchodník se zbraněmi Emilian Gevrevov. Uskladněné měl zbraně taky ve Vrběticích na Moravě. V roce 2014. Tamní muniční sklad postihla ničivá exploze. Česko z ní podezřívá příslušníky ruské vojenské rozvědky GRU. Místopředsedkyně poslanecké sněmovny Barbora Urbanová ze STAN je na soukromé návštěvě v Kyjevě. Účastní se tam mezinárodní konference Yalta European Strategy. Má taky naplánovaných několik schůzek s ukrajinskými politiky. Urbanová původně žádala český sněmovní organizační výbor o schválení cesty, tento ale zamítl.
19: Barbora Urbanová navštívila ukrajinskou Verchovnu radu, kde ji přijala místopředsedkyně ukrajinského parlamentu Olena Kondraťuková. Ta poděkovala Česku za pomoc poskytovanou Ukrajině od začátku plné ruské invaze v roce 2022 a za vůdčí roli Česka v muniční iniciativě. Mluvili spolu také o navracení ukrajinských dětí zavlečených do Ruska a o podpoře Česka ukrajinského směřování do Evropské unie. Do Kyjeva se vydala místopředsedkyně poslanecké sněmovny na vlastní náklady potom, co organizační výbor dolní komory parlamentu její cestu neschválil. Ubytování na konferenci Yalta European Strategy a dopravu vlakem z Polska hradí účastníkům organizátoři konference. Z Kyjeva Pavel Novák, Radiožurnál.
15: Švédsko se chystá na zítřejší parlamentní, krajské a místní volby. Podle tamní veřejnoprávní televize SVT se před nimi zaktivovaly na síti X tisíce falešných účtů. Řízené jsou z Afriky a působí, jako by patřili skutečným obyvatelům Švédska.
20: Podle analýzy provedené televizí SVT společně s organizacemi Alliance for Europe a Trollrensics jde asi o 8,5 tisíce účtů, které jsou řízeny z Nigérie, Beninu nebo pobřeží Slonoviny. Podle analýzy se účty pokoušejí manipulovat algoritmy sociální sítě X, aby propagovali pravicový nebo společnost rozdělující obsah. Organizace Trollrensics přitom odhaduje, že podobných účtů může být výrazně víc a mohou být i na dalších sociálních sítích. Švédské parlamentní volby budou podle posledních průzkumů velmi těsné. Podle zářijových dat společnosti Ipsos dělí levicový a pravicový blok jen 10% hlasů. Ze Stockholmu Jakub Lucký, Radiožurnál.
21: Politika, biznis, společnost, věda. Český rozhlas Plus, když chcete vědět proč.
15: V Česku začaly dny evropského dědictví. Připojí se k nim skoro 700 památek. Návštěvníci se můžou podívat i na běžně nepřístupná místa, vybrat si z nabídky komentovaných prohlídek, besed, řemeslných dílen nebo koncertů. Národní zahájení akce hostí Chrudim, odkud se hlásí reportér Josef Kopecký.
22: Volba na Chrudim padla, protože se trefila do hlavního motivu letošních dnů evropského dědictví, a to jsou ohrožené památky. Město letos dokončilo obnovu věže Prachárna, která byla součástí původního opevnění. Dříve se tam návštěvníci nedostali, teď tam můžou vidět repliky historických zbraní i videoprojekci, jak se Chrudim během století měnila. Otevřená jsou prakticky všechna místa a památky ve městě, vystavené vzácné chrudimské kroniky, sídle geoparku Železné hory si zájemci můžou prohlédnout třeba vrtnou soupravu. Program potrvá celé odpoledne a večer pak na něj navazuje pouliční festival, který potrvá až do půlnoci. S Chrudimi Josef Kopecký, Radiožurnál.
15: Bývalý řidič prezidenta Petra Pavla Vojtěch Kop, odsouzený za nehodu v opilosti, podal dovolání k nejvyššímu soudu, zjistil to server i rozhlas. Kop při nehodě loni v únoru v České Čermné na Náchodsku narazil služebním BMW do zaparkovaného auta a z místa odjel. Zhruba hodinu po nehodě mu policisté naměřili skoro 1,5 promile alkoholu v krvi. V červnu dostal řidič pravomocný trest, zákaz řízení na 18 měsíců a peněžitý 52,5 tisíce korun. Kop tvrdí, že trest je v rozporu se zákonem a že soudy jeho jednání špatně právně posoudily. Kanadská zpěvačka Celine Dion večer odstartuje sérii koncertů v Paříži. Lístky na prvních 16 z nich fanoušci vykoupili během pár hodin. Zpěvačka proto přidala dalších 10 koncertů. Jsou to první vystoupení Celine Dion poté, co se před 4 lety kvůli zdravotním problémům stáhla do ústraní.
0: Před hotelem zpěvačky v Paříži postávají už několik dní davy fanoušků. Čekání na fotku nebo autogram se zkracují zpíváním jejich největších hitů. Celine Dion prodala na svoje pařížské koncerty skoro 1 000 000 vstupenek. Jednu ulovil i Denny.
2: Talent, puissance, la force vocale, la...
0: Pro fanouška představuje zpěvačka talent, silný hlas, jemnost, ale taky odolnost. Celine Dion před několika lety oznámila, že se potýká se syndromem ztuhlého člověka, kvůli kterému má problémy s hlasivkami. Teď se po více než 6 let vrací k plnohodnotnému koncertování. Z Paříže Marcel Faltis, Radiožurnál.
3: Kateřina Siňaková vyhrála s Američankou Tansendovou dámskou čtyřhru na US Open. Stala se tak historicky první ženou, která ovládla všechny 4 Grand Slamové turnaje se 2 různými partnerkami. Poprvé se jí to podařilo před 4 lety po boku Barbory Krejčíkové.
23: Já jsem to vůbec nevěděla, že to takhle vlastně je. Nádherný pocit, určitě si toho moc vážím. Jsem na sebe pyšná, že jsem to dokázala, je to vlastně něco, co se nikomu nepovedlo.
3: Čeští volejbalisté po výhře nad Řeckem 3-1 na sety nastoupí na mistrovství Evropy proti Švédsku. Zápas začne v Modeně v 16 hodin v přímém přenosu Radiožurnálu Sport. Soupeřovi silné stránky připomíná univerzál Marek Šotola.
24: Je to hrozně silný tým, hrajou takový zvláštní rotaci, tam prostě hraje univerzál, co přihrává, takže rozhodně hrajou zajímavý systém a mají dobrý hráče.
3: Po necelých 90 letech se poprvé v nejvyšší fotbalové soutěži utkají 2 brněnské celky. Derby mezi Zbrojovkou a Artisem začne v 15 hodin. Ve stejnou dobu mají výkop také zápasy mezi Bohemians a Slováckem a Libercem a Mladou Boleslaví. V 18 hodin pak nastoupí pražská Sparta proti fotbalistům Jablonce. Všechny duely nabídneme na Radiožurnálu Sport v přímém přenosu. Radiožurnál bude mít reportážní vstupy.
25: Průjezd na D11 u Peček a zdržení na D1 u Štěpánova. Dálnice D11 z Prahy do Jaroměře je za sjezdem na Sadskou neprůjezdná. Na 34. kilometru hlásíte hromadnou nehodu v omezení.
26: Asi 4 auta jsou tam v sobě a tam budou mít těžký dostat se i policajti a tak, takže to asi bude na dlouho.
27: Tady stojíme v tom zúžení a hasiči tady chudáci běželi po svých, nemůžou projet.
25: Náhradní trasa z exitu 25 přes Poříčany a Pečky, souběžná silnice, je uzavřená. Na D11 z Hradce Králové do Prahy opatrně v omezení za sjezdem na Chlumec nad Cidlinou na 56. kilometru hlásíte stojící auto v pravém pruhu.
26: Je tam v pravém odstavený auto. On je provoz, který je relativně malej, ale jak je to tam docela úzký, tak se tam vybočuje na poslední chvíli.
25: Na D1 z Prahy do Brna pomalu za sjezdem na Divišov na 48. kilometru se náhle brzdí. Je tam kolona táhnoucí se na 53. kilometr kvůli omezení. Zpoždění 30 minut. Silný provoz je i na trase přes Trhový Štěpánov. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
21: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
15: Čekáme polojasno až oblačno, zpočátku místy až zataženo, hlavně v Čechách ojediněle přeháňky a nejvyšší teploty 19 až 23 stupňů, na severovýchodě a východě kolem 17. Tolik hlavní zprávy. Teď publicistika a Vladimír Kroc.
28: Co přináší nová legislativa o poskytování spotřebitelských úvěrů, kterou před víkendem schválila sněmovna? Jaké stopy po srpnových ničivých záplavách zaznamenal horolezec Jan Trávníček, který se vydal do postižených oblastí? A jaký zásah do českého vzdělávacího systému by znamenaly případné škrty ve státní podpoře pro soukromé a církevní školy? Podmínky poskytování spotřebitelských úvěrů budou přísnější. Novelu, která vychází z evropské směrnice a má podle vlády zajistit vyšší ochranu zájemců o úvěr, v pátek schválila sněmovna. Teď je dostane k posouzení Senát. Měla by vejít v účinnost od 1. února příštího roku, ačkoliv podle evropské směrnice měly změny platit nejpozději od letošního 20. listopadu. Na lince je Daniel Hůle, vedoucí programu dluhového poradenství Člověka v tísni. Dobrý den.
1: Dobrý den vám i posluchačům.
28: Jak zákon změní úvěrový trh v Česku?
1: Nutno říct, že už v roce 2016 vstoupila v platnost nový zákon o spotřebitelském úvěru a ten opravdu jako přinesl revoluci do podmínek a pravidel a důsledků poskytování spotřebitelských úvěrů. Tato změna je nesrovnatelně méně významnější. Nepřináší to výraznou revoluci, ale přesto, a zmínil bych vlastně jednu jakoby nejzásadnější změnu, zavádí do České republiky to, co v Evropské unii, v zemích Evropské unie je relativně obvyklé a s tou novou směrnicí to víceméně bude všude. A to jsou ty takzvané stropy, cenové stropy na úroky při poskytování úvěrů. V roce 2016 bylo zásadní, že se vlastně zavedly stropy na sankce a teď přicházejí stropy i na ty úroky, to znamená na tu cenu. Za nás jsou ty cenové stropy konstruovány vlastně odpovědně, je to širší konsenzus na půdorysu jak férových poskytovatelů spotřebitelských úvěrů, tak jako organizací, které pomáhají dlužníkům, a za nás to vlastně jakoby umožní i nadále poskytovat úvěry relativně chudým domácnostem, ale zároveň to bude chránit před opravdu nemravnými sankcemi, to znamená, že zhruba třetina dnešních společností, které mají licenci České národní banky, tak to pocítí a budou muset buď upravit model, anebo z toho trhu odejít.
28: Takže není důvod k obavám, že se někteří lidé mohou uchylit do takzvané šedé zóny, že se otevírá větší prostor lichvě, jak tvrdí někteří kritici toho opatření?
1: Ne, my se toho neobáváme právě proto, že ty cenové stropy jsou konstruovány vlastně jako velkoryse vůči těm poskytovatelům. Tuto obavu začala šířit právě ty nejdražší nebankovní společnosti. Já jsem byl na řadě jednání v poslanecké sněmovně, kde to za jednu asociaci nejmenovanou opakovaně tvrdili a strašili, že 90 tisíc lidí jakoby ztratí přístup k úvěrům. To je samozřejmě jako absurdní. Někteří lidé opravdu asi ztratí přístup k úvěrům, ale je otázka, jestli opravdu všichni, kdo chtějí půjčit, mají dostat půjčku bez ohledu na to, v jakém stavu se oni nacházejí. A paradoxně dneska může být výhodnější jít si půjčit do zastavárny peníze, než si půjčit u některých těch nejdražších společností, které mají licenci České národní banky, a to je absurdní. Takže ta situace, si myslím, my pracujeme jako organizace Člověk v tísni právě s těmi nejchudšími lidmi. Určitě si myslíme, že i chudí lidé mají mít šanci dosáhnout na legální úvěr, ale ne všichni. Prostě pro některé lidi to není pomoc, ale jenom oddálení a prohloubení problému.
28: A věřitelé budou mít povinnost odkázat spotřebitele ve finančních potížích na snadno dostupné dluhové poradenství. To vítáte?
1: My jsme teď součástí debaty, kterou vede ministerstvo financí, mají vzniknout kritéria, na základě kterých vznikne ten seznam, který bude de facto jakoby zveřejňovat ministerstvo financí. A výsledek bude záležet na tom, jak ta kritéria budou pojata, protože pokud se ta kritéria budou příliš volná a dostanou se tam některé subjekty, které lidem nepomáhají, ale spíš tu jejich situaci zneužívají a ještě zhoršují, tak si myslím, že to není dobrá cesta. Pořád doufám, že se pod taktovkou ministerstva financí podaří najít nakonec kompromis, že opravdu se velmi stíží cesta šmejdům k tomu, aby se na takový seznam dostali.
28: Reklama na spotřebitelský úvěr musí obsahovat jasné varování ve znění pozor, půjčit si peníze stojí peníze, jinými slovy, že půjčka není zadarmo. Myslíte, že se tím dosáhne kýženého účinku?
1: Já jsem k tomu byl vždy skeptický, na druhou stranu si myslím, že je dobře, že to tam bude, stejně jako je to u těch cigaret, ale stejně ten kuřák, který je závislý na tom kouření, si koupí tu krabičku i s těmi nechutnými obrázky, tak bohužel člověk, který je v nějaké finanční nouzi nebo prostě chce peníze, tak je vezme prakticky za jakýchkoliv podmínek, i když tam bude takovéto varování. Takže nemyslím si, že to přinese nějaké zásadní ochranu nebo lepší, preventivnější chování těch dlužníků. dlužníků, ale asi je to dobře, že to tam bude.
28: Proč poskytovatel úvěru bude mít podle novely zakázáno při posuzování úvěru schopnosti klienta využívat třeba údaje získané ze sociálních sítí? A dá se to nějak ohlídat?
1: To se dá ohlídat velmi těžko. Zároveň my máme většinou problém v tom, že ti poskytovatelé neověřují prakticky žádné informace. Ostatně vidíte to i v těch reklamách, kde vám nabízejí, že půjčka předschválena do 2 minut, do 3 minut bez nahlížení do registrů. My naopak usilujeme o to, aby každý poskytovatel zjistil všechny závazky toho dlužníka, příjmy a výdaje. To jsou vlastně, jakoby, když by poskytovatelé toto dělali, tak by to bylo skvělé. A vlastně jakoby to, ty údaje z těch sociálních sítí jsou za mě podružné.
28: Sněmovna v novele stížila praxi zpochybňování smluv o spotřebitelském úvěru, včetně hypotečního, kvůli údajnému nedostatečnému posouzení možnosti žadatele úvěr splatit. Jak často se to teď podle vašich zkušeností děje?
1: No a tohle to je vlastně jakoby moment, kolem kterého bylo nejdelší, nejsložitější vyjednávání, výsledná varianta. Bylo několik desítek variant k přihledání kompromisu mezi poskytovateli úvěru a organizacemi, které pomáhají dlužníkům. Na začátku opravdu reálně hrozilo, protože ta původní vládní varianta de facto likvidovala soukromoprávní sankce pro poskytovatele úvěru za to, že neposoudili úvěruschopnost, kterou je dneska zneplatnění té smlouvy. A to má výrazný dopad na ty věřitele. Dnes opravdu u těch horších společností se

0: hypotečních úvěrů je to samé. Pokud ten hypoteční úvěr je nějakou dobu splácen, je tam ta vyvratitelná domněnka. Dlužník vždycky může dokázat, zkusit prokázat u soudu, že nebyl úvěru schopný, ale pokud ten úvěr zcela splatil, velký úvěr, nebyly to ty mikropůjčky, tak tam bude ta vyvratitelná domněnka, což zvyšuje jistotu poskytovatelů úvěrů, že jim nebudou napadat zpětně normálně řádně splacené úvěry.
1: Daniel Hůle, vedoucí programu dluhového poradenství Člověka v tísni. Děkuju vám, nashledanou.
0: Děkuju za pozvání a přeji krásný den.
1: V Nepálu pokračují záchranné týmy v pátrání po lidech, kteří mohli přežít ničivé bleskové záplavy z konce srpna. Podle aktuálních údajů si vyžádali více než 1400 obětí na životech, přes 5800 osob se stále pohřešuje. Zčásti i na čínské straně hranice v oblastech, kterými se prohnaly záplavy vyvolané pádem ledovce do řeky. Záchranáři se teď zaměřují na vyhledávání těch, kdo mohli uvíznout v tunelech vodních elektráren, zatímco armáda do zpustošených regionů dopravuje stále více humanitární pomoci na dronech, protože silnice a mosty jsou zničené a vrtulníky jsou nasazeny do záchranných operací. Do těchto míst se v předchozích dnech vydal horolezec a geodet Jan Trávníček, který tradičně tráví v Nepálu část roku a pořádá i vysokohorské výstupy. Dnes jsme ho už zastihli v základním táboře pod 8000 Manaslu. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Které z těch zasažených oblastí jste před touto himalajskou expedicí procestoval?
2: No, my vlastně přístupem sem jako pod Manaslu, tak jsme projížděli oblastí kolem řeky Trisuli, kde se vlastně prohnala povodňová vlna, která začala Butekosí, že jo, na hranicích jako s Tibetem a přes oblast Rasuva se vlejvala vlastně do řeky Trisuli. Tam už nebyla ta její výška tak obrovská jako na tom začátku, ale každopádně ty následky tam byly teda vidět na každém kroku.
1: Jak byste je popsal?
2: No, byl to velký zmár, no, protože ty místa, které si pamatuju, jakože pulzovaly životem na břehu té řeky, tak ty byly smeteny, mosty poničeny a ta krajina samozřejmě prostě velice pozměněna, no, obrovské poškození infrastruktury. Tady v těch místech už nebylo tolik mrtvých, protože tam vlastně došlo k varování, ale ty materiální škody jsou tam obrovské.
1: Zaznamenal jste nějaký zásadnější postup záchranných humanitárních operací, nebo je spíš znemožňuje neprostupný terén?
2: Tady se v té oblasti, kterou já jsem viděl jako na vlastní oči, tak se začíná obnovovat infrastruktura, což je jako nějakým způsobem logické, protože je to docela zásadní oblast na transport vlastně turistů, na přesuny turistů jako do dalších oblastí jako v Nepálu, a ten turistický ruch je poměrně zásadní nebo výraznou ekonomickou spruhou pro nepálskou ekonomiku. No. Takže tam to, co bylo vidět, tak bylo obnovování teda cest, obnovování mostů, ale tolik tam vlastně těch pátracích akcí neprobíhalo, ty se soustředí na ty místa, které jsem popsal předtím, tam, kde byla ta největší vlastně vlna.
1: Jak se obyvatelé oblasti vyrovnávají s následky živelní pohromy, pokud nemuseli být evakuováni?
2: Tak nepálský lid je strašně houževnatý. Já jsem jezdím už jako 30 let a zažil jsem po zemětřesení jako vlastně i ty situace, a oni se zpamatujou. Je to strašně těžký, ale bohužel vlastně ty katastrofy přírodní tady probíhají daleko častěji než u nás jako v klidné střední Evropě. Takže jsou na to zvyklí, když tento rozsah byl prostě obrovský, ale ten život se obnovuje, jako musí, no, nedá se prostě dělat jako nic jiného. A to truchlení tady samozřejmě probíhá, protože to zasáhlo celé rodiny, příbuzné a podobně, jako tam jako to je obrovský zásah, ale uvědomují si, že ten život musí dál a pracují velice intenzivně prostě na té obnově, a je to úplně neuvěřitelný, jakým tempem vlastně jim to jde. No, já jsem si z toho trošku dělám srandu, že je to asi trošku jiný postup než u nás, že prostě neprobíhají asi výběrový řízení, takže most nestaví 2 měsíce, ale 2 dny. Přeháním, jo, ale dělám si tam legraci trochu.
1: Vy jste v předchozích hodinách doputoval do základního tábora pod nepálskou 8000 Manaslu. Co vás znovu přivedlo pod horu, kterou jste v předchozích letech vystoupal už dvakrát?

0: No, no práce, protože vlastně tady máme s Miry Jirkou vlastně agenturu, která zajišťuje tyto vysokohorské expedice a samozřejmě se zajištěním s naší partou Nepánskou, s naším dalším parťákem Subinem Takurym, s agenturou 14 Summits Expedition, takže já jsem tady v práci a doprovázím vlastně tady, bohužel Miry se zranila, takže tady se mnou být nemůže, ale doprovázím svoje klienty, kamarády a zajišťuju logistiku a budu jim radit, jak mají stoupat na vršek této 8000. No. A když to jenom trochu půjde, tak se tam taky půjdu mrknout. No.
1: Tak šťastný výsledek téhle expedice. Horolezec geodet Jan Trávníček z Nepálu. Děkuju vám, naschledanou.
0: Taky děkuju, naschledanou.
1: Minister školství Robert Plaga by mohl občanům vysvětlit, proč stát dává peníze soukromým a církevním školám. Poznamenal počátkem týdne po jednání vlády premiér Andrej Babiš. Rozvířil tak v dalších dnech diskusi o podpoře zmíněnému typu škol. Minister za ANO Plaga fakticky odmítl, že by se státní dotace měly rušit. Uvedl, že v příštím roce bude na tyto výdaje potřeba 21 miliard korun. V návrhu rozpočtu ale 3 miliardy postrádá, takže nemá na pokrytí příslušných nákladů dost prostředků, jak je definuje zákon. Dodejme, že v minulém školním roce bylo zhruba 350 soukromých a 49 církevních základních škol z více než 4000 a na středním stupni tvořily soukromé školy zhruba 1/4 celkového počtu. Víc teď s analytičkou obecně prospěšné společnosti Eduin Nikolou Šrámkovou. Dobrý den.
2: Dobrý den, děkuji za pozvání.
1: Jak vysoké jsou státní dotace pro soukromé a církevní školy a podle jakého klíče jsou ty částky stanoveny?
2: Ta dotace se počítá podle normativu. To jsou tedy vlastně částky, které ministerstvo školství každoročně stanoví pro jednoho žáka určitého typu školy nebo oboru. Nejde tedy o částku, kterou by si ta škola sama vyjednala u ministerstva. Běžně soukromá základní škola má základní dotaci, z této částky je asi 60%. Obdobně je to u těch středních škol. Nicméně pokud splní zákonné podmínky, například dobře projde hodnocení České školní inspekce, tak základní škola může dostat téměř 100% toho normativu a většina středních škol i 90%. Samozřejmě náklady školy jsou mnohem vyšší. Škola musí řešit budovu, investice, vybavení a taky podle toho svého modelu i třeba další věci, že chce mít nižší počet žáků nebo dětí ve třídě, nějaké další aktivity nebo vyšší platy pro zaměstnance, takže ta část soukromých škol tomu i vybírá školné.
1: No a do jaké míry se právě od výše státních dotací odvíjí to školné na soukromý škole?
2: To se neodvíjí od té státní dotace, to soukromá škola si školné stanovuje sama podle svých vlastně potřeb a proto i ty rozdíly mezi školami jsou obrovské. Některé školy vybírají poměrně nízké částky, jiné desítky nebo i stovky tisíc korun ročně. Ale nicméně ten státní příspěvek je i pro tu většinu škol významnou částí příjmu, takže kdyby vlastně výrazně klesl, tak ta škola se dostane do úzkých a má v zásadě několik možností. Může zvýšit školné, snížit náklady, hledat nějaké jiné soukromé zdroje a nebo i případně úplně skončit, pokud ten provoz ekonomicky nezvládne.
1: No právě proti případnému omezení nebo zrušení státních dotací, mimochodem k tomu by bylo potřeba změnit zákon, se ohradili nejenom minister Plaga, ale taky zástupci dotyční škola odborných kruhů, takže podle nich by ten zásah mohl být pro dané školy až likvidační. Opravdu je to tak zlé?
2: No pokud bychom mluvili o úplném zrušení toho státního příspěvku, tak si myslím, že u řady škol opravdu to slovo likvidační není vůbec jako přehnané. Jo? A ono je těžké si představit, že škola, která dnes velkou část nákladu hradí pomocí tohoto státního normativu, tak tu částku ze dne na den vlastně kompletně přenese na rodiče, na rodiny. A ano, některé školy by možná dneska dokázaly fungovat převážně z toho školného nebo úplně na něm, ale staly by se dostupné pouze pro podstatně užší skupinu rodin. Tak paradoxně mohou být v této situaci o další velmi drahé soukromé školy, které dneska už vybírají právě tu velkou část příjmu už od rodin, nejsou tolik závislé na příjmu od státu nebo vůbec. A problém by tedy nastal hlavně u těch škol s tím nízkým školním.
1: No, jaké místo mají soukromé a církevní školy v našem vzdělávacím systému?
2: No dneska tvoří poměrně významnou součást vzdělávací té soustavy. Když se budeme bavit o tom součtu, kolik dětí a žáků je v mateřských, základních a středních školách v tom soukromém nebo respektive neveřejném sektoru, tak je to zhruba 150 tisíc dětí a žáků. Veřejné školy určitě dneska nemají takovou rezervu, aby je mohly převzít nebo či větší část těchto dětí a žáků, zvláště v lokalitách a typech škol, kde už dneska ty kapacity nestačí. A ta potřebnost neveřejné školy nejlépe vidět u středních škol. Tam je, to se bavíme asi o 30% středních škol, což je významná část kapacit. Nicméně vedle toho samotného počítání mají tyto školy ještě další zajímavé role, jak bych to nazvala, například rozšířují nabídku vzdělávání, nabízejí obory, které ta veřejná síť neposkytuje, nebo je neposkytuje v dostatečné kapacitě. Například v Praze je to téměř polovina čtyřletých gymnázií, polovina kapacit čtyřletých gymnázií je neveřejná. A tak ten soukromý sektor či církevní opravdu velmi pomáhá tomu veřejnému sektoru.
1: A jak vážný výpadek by znamenaly ty zmíněné miliardy, které ministrovi zatím chybějí na mandatorní výdaje rezortu?
2: No, zatím jde pouze o návrh ministerstva financí, vláda o něm ještě bude vést debatu a rozpočet čeká schvalování v poslanecké sněmovně. Vzhledem k tomu, že se jedná o mandatorní výdaje, které jsou povinné ze zákona, tak vláda se jim nemůže vyhnout, takže věřím, že aspoň na nějakou mandatorní úroveň ten rozpočet se podaří navýšit.
1: No ale, jak jsme řekli v úvodu, ministr Plaga tvrdí, že k žádnému rušení těch dotací zatím nemá dojít. To byla analytička obecně prospěšné společnosti Eduin Nikola Šrámková. Děkuji za rozhovor a přeji hezký den. Naschledanou.
2: Taky děkuji. Naschledanou.
1: No a to byla polední publicistika s datem 12. září a Vladimír Kroc. Teď už jsou připraveny další aktuální zprávy. Bude 12:30.
3: Ne, právě teď posloucháte Radiožurnál. A zprávy má pro vás Jana Gulda. Teploty přes 30 stupňů zažilo Česko tento rok poprvé 23. května a zatím naposledy ve středu 9. září. Jestli to byl zároveň i poslední tropický den letošního roku, se podle meteorologů navzdory současnému ochlazení nedá s jistotou říct. Jako poslední tropický den v roce je v historických záznamech uvedený 4. říjen roku 1929. Na stanici České Budějovice Rožnov tehdy naměřili 30,3 stupně Celsia. Český hydrometeorologický ústav to píše na svém webu. Vyšetřovatelé pátečního vykolejení vlaku v Normandii na severozápadě Francie mají jako hlavní verzi cizí zavinění. S odkazem na policejní zdroj to dnes píše agentura AFP. Na trati se podle policie našel kus kolejnice. Při nehodě se zranili desítky lidí. Čínský prezident Xi Jinping dnes přicestoval do Dillí na summit skupiny BRICS a na jednání s indickým premiérem Narendrou Modím. V Indii je poprvé po 7 letech. Na jednání do Indie přijel taky ruský prezident Vladimír Putin. A horská služba dnes pořádá mezinárodní závody v Bílém potoce v Jizerských horách. Dvoučlenné týmy z Česka, Polska a Slovenska čeká 20-kilometrová trať s úkoly, jako je například zdolání feráty nebo slaňování. Trasa vede v oblasti Ořešníku a Frýdlanského Cimbuří. Připravený je taky program pro fanoušky. Sport. Za pár minut odstartuje jedna z nejtěžších etap letošní Vuelty. Z andaluského města La Calahorra čeká cyklisty přes 186 kilometrů dlouhá trať s víc jak 4800 výškovými metry. Celkové pořadí vede po 19 etapách Španěl Enric Mas. Ten má před čtyřnásobným šampionem Vuelty, Slovencem Primožem Rogličem, náskok minutu a 37 sekund. Český cyklista Jan Hirt je průběžně 18.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Uzavřená D11 u Peček a zdržení na D1 u Štěpánova. Dálnice D11 z Prahy do Hradce Králové je za sjezdem na Sadskou na 33. kilometru uzavřená. V dopravním omezení se srazilo 5 aut, kvůli omezení měli potíže se na místo dostat i hasiči. Poslední možný sjezd je na 25. kilometru. Kvůli uzavírce souběžné silnice se dá jet pouze přes Poříčany a Pečky. Zpět se vrátíte u Poděbrad. Na D11 v opačném směru z Hradce Králové do Prahy zpozorněte za sjezdem na Lysou nad Labem. Na 18. kilometru jsou na vozovce pytle. Na D1 z Prahy směrem do Brna opatrně před sjezdem na Vlašim na 48,5 kilometru se dojíždí do Kolony v zatáčce. Popojíždí se na 53. Tam je omezení zpoždění půl hodiny. Dá se to objet z exitu 49 přes Tehov a Štěpánov. Zpět se vrátíte na 56. kilometru. A na D1 z Brna do Prahy za sjezdem na Zruč nad Sázavou z 55. kilometru hlásíte kolonu kvůli omezení na čtvrt hodiny. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
4: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Čekáme polojasno až oblačno, zpočátku místy až zataženo a hlavně v Čechách ojediněle přeháňky. Nejvyšší teploty 19 až 23 stupňů, na severovýchodě a východě kolem 17 a na horách většinou kolem 14. Tolik zprávy.
4: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
6: Neúprostná aritmetika aneb blízké hrozby pro Ukrajinu. Čtvrtstoletí Šanghajské organizace pro spolupráci či kapitálový trh v Praze. Nejenom tato témata rozeberou následující půlhodince názorů a argumentů naši komentátoři. Příjemný a ničím nerušený poslech přeje Petr Švárc.
4: Názory a argumenty.
6: Mír na Ukrajině je zatím v nedohlednu. Nad tím, co čeká Ruskem napadenou zemi v příštích měsících, se zamýšlí komentátor Českého rozhlasu Ondřej Soukup.
7: Ruské drony zasáhly obchodní centrum v Sumách. Dron zasáhl osobní vlak v Chersonské oblasti. Benzinka v Kyjevě byla zničena. To je jen malá část zpráv, které v posledních dnech přišly z Ukrajiny. Po nedávné cestě amerických emisarů Steve'a Witkoffa a Jareda Kushnera do Moskvy a Kyjeva prohlásil hlavní zahraničně politický poradce ruského prezidenta Jurij Ušakov, že Donald Trump doufá, že k uzavření míru dojde ještě během jeho funkčního období, tedy do ledna roku 2029. To vše ukazuje, že Kreml v nejbližších měsících o míru jednat nehodlá. Jeho logika je jednoduchá. Má převahu v balistických raketách a střelách s plochou dráhou letu, proti kterým Ukrajina nemá obranu. Tudíž stačí pokračovat v útocích tak, aby se k příchodu zimy zhroutila celá ukrajinská infrastruktura. Od dodávek elektřiny, tepla, vody po veřejnou dopravu či dodávky potravin. V ten okamžik Ukrajina skolabuje a buď kapituluje, nebo ruské jednotky přeci jen dobydou Kyjev. Tento plán Kremlu není zcela nerealistický. Aritmetika je totiž neúprosná. Rusko je dnes schopno vyrobit 800 až 1100 balistických raket ročně. Když k tomu připočteme dodávky severokorejských raket, budeme někde na 1200 raketách, tedy na 100 raket měsíčně. Jedinou zbraní, která je schopná balistické rakety a střely s plochou dráhou letu sestřelit, je americký systém Patriot a jeho střely PAC-3. Na sestřelení jedné rakety jsou většinou potřeba 2 až 3 takové střely. Ukrajina již prakticky žádné nemá. Nějaké zásoby mají evropské země, státy v Perském zálivu, Japonsko, Jižní Korea. Jenže pokud sousedíte se Severní Koreou, nebudete se svých střel zbavovat. Totéž se týká sousedů Iránu. Takže vám zůstane pár desítek střel od evropských spojenců. Společnost Lockheed Martin v loňském roce vyrobila trochu více než 600 střel PAC-3, což by Ukrajině stačilo sotva na 3 měsíce. Jistě, společnost oznámila zvýšení výrobních kapacit na 2000 raket ročně, jenže do roku 2030. A Ukrajina potřebuje přežít letošní rok, rok 2007 a 2028. Jak? Bezpečnostní expertka Lesia Ohrysko tvrdí, že je potřeba udělat několik věcí. Za prvé, Ukrajina musí více útočit na ruský týl a především na zbrojní závody vyrábějící rakety. Nejlepší raketa pro Ukrajinu je ta, kterou Rusko nedokázalo vyrobit. Za druhé, je potřeba zvýšit pasivní obranu. Jednoduše řečeno, zakopat se. vytvořit záložní infrastrukturu pod zemí. Nejen vojenská velitelství, ale i objekty energetiky, spojů, některé výrobní kapacity. Za třetí, zahraniční kooperace při vývoji vlastních protiraketových systémů. Lesia Ohrysko zmiňuje evropský projekt Freya, kde se má propojit ukrajinské zkušenosti s ruskými útoky a její raketové technologie s evropskou elektronikou a senzory. Stejně tak navrhuje, aby Ukrajina nabízela pomoc a zkušenosti americkým výrobcům zbraní. Nic z toho nezmění fakt, že v nejbližších letech Rusko bude mít více raket než Ukrajina a její spojenci. To nezměníme. Co změnit můžeme, je nakolik to bude pro Ukrajinu fatální, uzavírá Ohrysko.
6: To byl komentář kolegy Ondřeje Soukupa. S určitým nadhledem by se dalo říci, že Biškek, hlavní město 7,5milionového Kyrgyzstánu, se na několik dní na přelomu srpna a září stalo hlavním městem pokud ne světa, tak alespoň Asie. Tato hornatá země nejen oslavila 35-leté výročí své nezávislosti a zároveň odstartovala 6. ročník světových nomádských her za účasti výprav z více než stovky zemí. Biškek především hostil výroční setkání hlav států Šanghajské organizace pro spolupráci, která letos slaví 25. výročí své existence. Na jednom místě se tak setkali lídři Číny, Ruska, Indie, Pákistánu, Iránu, Běloruska a 4 středoasijských republik. Slovo má Martina Varkočková z katedry mezinárodních vztahů a evropských studií Metropolitní univerzity v Praze.
8: Šanghajská organizace pro spolupráci je suverénně největší regionální organizací na světě. Představuje 42% světové populace a zhruba čtvrtinu světového HDP. Původní důvod jejího vzniku, tedy vyřešení otázky hranic a bezpečnosti po rozpadu Sovětského svazu, dávno přerostl v relativně širokou spolupráci bezpečnostního, ekonomického a energetického charakteru. Fakt, že jejími členy jsou země, které spolu často bilaterálně více či méně otevřeně soutěží, například Rusko a Čína, Indie či Pákistán, samozřejmě značně oslabuje její efektivnost. Nicméně přesto je překvapující, že se probíhajícímu summitu nevěnuje u nás větší pozornost. Pravda, Šanghajská organizace pro spolupráci je tradičně skoupá na slovo a příliš materiálu nezveřejňuje. Nicméně již nyní víme, že kromě Biškekské deklarace bylo přijato 27 dalších dokumentů, které připravují půdu pro hlubší spolupráci v různých oblastech, jako je například boj proti obchodu s drogami, podpora biodiverzity, spolupráce v oblasti umělé inteligence či rozvoj spolupráce v oblasti energetiky. Podtrhnout je ale nutné fakt, že členové Šanghajské organizace pro spolupráci důrazně podpořili Írán a odsoudili útoky na něj. Zároveň odsoudili jednostranná donucovací opatření, která nejsou v souladu s pravidly OSN či Světové obchodní organizace. To je možné číst jako kritiku ekonomických sankcí, a to nejen těch amerických vůči Íránu, ale potenciálně i těch evropských proti Rusku. Hlavy států naopak vůbec nezmínili válku Ruska proti Ukrajině. Asi nejvíce očekávaný byl pak vývoj kolem plánovaného vzniku vlastní rozvojové banky. Pokud by vznikla, byla by to vedle Asijské infrastrukturní investiční banky další významná finanční instituce, fungující do značné míry mimo tradiční rámce dosavadních globálních pravidel. Její existence by tak mohla podpořit další pokusy o dedolarizaci, tedy o zeslabení úlohy amerického dolaru jako rezervní měny či jako měny pro přeshraniční transakce. Zde se však překvapení nekonalo. Vznik rozvojové banky ohlášen nebyl a zůstává tedy ve vyjednávací fázi. Zdánlivě tedy možná skutečně není třeba o summitu hovořit. Nicméně v dnešní době, kdy se světový řád proměňuje, setkání hlav států, které se netají ambicemi vytlačit nebo přeměnit stávající pravidla politického či ekonomického vládnutí, může do určité míry pouze formálně fungující organizaci postupně proměnit ve velmi silného aktéra. Letos bylo na summitu podepsáno memorandum o porozumění s Africkou unií. Nebylo by od věci, aby Evropská unie začala brát Šanghajskou organizaci pro spolupráci vážněji.
6: O Šanghajské organizaci pro spolupráci hovořila Martina Varkočková z katedry mezinárodních vztahů a evropských studií Metropolitní univerzity Praha. Svět nekončí, ale liberální pokrokářství ano, tvrdí publicista Jefim Fishtein. Tady jsou jeho argumenty.
9: Britský deník The Guardian v posledních dnech často věnuje své názorové stránky úvahám o osudu ideologie, kterou nejenže sám sdílí, ale má ve světě pověst jeho pilíře a ochránce. Sociální jevy a události jeho autoři většinou hodnotí a svým čtenářům předkládají z pozic středolevého liberalismu. Nedávné zásadní komentáře, o nichž mluvím, nevidí nejbližší budoucnost svého světonázoru příliš růžově. Svědčí o tom i název eseje z posledního týdne Svět nekončí, ale liberální pokrokářství ano. Jeho autor jménem Walid Ali vyjmenovává četná protivenství z poslední doby, která brzdí společenský pokrok. On sám jim obrazně říká monstra, ale přesněji by bylo asi označení příšery nebo dokonce strašidla v duchu Marxova komunistického manifestu. Není třeba být chytrý jako Einstein, aby si jeden všiml, že takřka každý den přináší pro lidstvo zprávy, kterým se česky říká Jobovy zvěsti. Klimatické změny, rozpad mezinárodního řádu, ekonomické krize, válečné konflikty, epidemie nakažlivých nemocí. Některé Jobovky deprimují zejména lidi, kteří sdílí názor deníku The Guardian. Mám na mysli nezastavitelný vzestup pravicových stran, vzmach populistických sociálních sítí, zneužití umělé inteligence, v Británii specificky popularita stran typu Reform UK a Restore UK, nezvládnutelná imigrace a jako třešinka na dortu zjevení Donalda Trumpa. Walid Ali z deníku The Guardian nabízí vysvětlení, jež v podstatě vyvinuje a zbavuje odpovědnosti politický směr, který až doteď držel otěže moci skoro v celém západním světě. Podle autora příčinou všeho zlého je skutečnost, že lidé přestávají věřit v sociální pokrok. Ve společnosti prý zdomácnělo přesvědčení, že obvyklý řád byl zborcen a nic ho nemůže obnovit. Sliby nebyly naplněny a příslib dobrého života byl pouze zradnou návnadou. Ať již to politici slibovali v dobré víře nebo z čistě kořistnických důvodů. Dostat těm slibům nedokázal nikdo. Obyčejná epidemie přestává být vnímána jako dočasné oslabení imunity a začíná se jevit jako příznak blížícího se zániku lidstva. A to všechno proto, že zmizela víra v pokrok, domnívá se Walid Ali z britského deníku The Guardian. Ocituji jeho závěrečnou úvahu. Když občané přestávají věřit v pokrok, společnost západního typu okamžitě upadá do krizového stavu. Celý politický řád je založen na příslibu stále většího bohatství a stále lepší kontroly nad vlastními životy. Můžeme si dovolit ty nejodvážnější sny v naději, že pokud se jejich naplnění nepovede nám, povede se našim dětem. Vycházíme z jistoty, že každá další generace bude žít lépe a déle než předchozí. Političtí soupeři si mohli říkat konzervativci nebo pokrokáři, leč zásadní nabídka byla stejná, lepší život pro lidi. Rozdíl mezi nimi byl v tom, jak stejného cíle chtějí dosáhnout, jakými prostředky a způsoby. Jedni mohli vyhrát, druzí prohrát, lišili se možná v rychlosti a metodách postupu, ale směr měli stejný. Konec dlouhého citátu. Vzácnost úvahy je v tom, že pod tlakem okolnosti musel autor uznat, že i konzervativní soupeři socialistů nechtěli vždy jenom škodit lidstvu, nýbrž usilovali o jeho dobro. A kdo z nich to dělal lépe, to je právě předmět sporu, který se v dnešní době vede.
6: Slyšeli jste názor publicisty Jefima Fištejna. O tom, že je potřeba rozhýbat kapitálové trhy v Evropě, se hovoří dlouho. Bohužel většinou jen hovoří, protože praktickým krokům pak často hodí klacek pod nohy politici. Přesto se dějí i změny tím správným směrem. A jednou takovou dobrou zprávou je vznik fondu, jehož akcie kopírují tituly z pražské burzy, říká zástupce šéfredaktora biznisového serveru CzechCrunch Luboš Kreč.
10: ETF, čili Exchange Traded Fund, je mimořádně populární investiční nástroj, který dominuje laickému retailovému investování posledních let. Velmi zjednodušeně jde o fond, jehož hodnota kopíruje vývoj ceny předem definovaného podkladového aktiva. Takže existuje ETF na zbrojařské firmy, na energetické firmy, na slovutný index S&P 500, na technologické akcie, na Evropu i na celý svět. Jejich nabídka je nepřeberná a dají se v ní najít i všelijaké pikantérie a libůstky. Důvod, proč jsou ETF tak populární, je na snadě. Je to jednoduchá, srozumitelná a levná cesta, jak investovat do určitého oboru nebo vybraného regionu. Pro pasivní investory, kteří nechtějí sledovat burzovní grafy, to je skvělé řešení. Navíc poplatky u těchto specifických fondů se počítají v nízkých desetinách procenta, což je zásadně méně než u klasických aktivně spravovaných fondů, kde nějaký portfolio manažer ručně vybírá, jaké akcie se koupí a jaké se prodají. Ve světle těchto informací je až s podivem, že ještě neexistovalo české ETF, které by se soustředilo na pražskou burzu. Ta přitom v posledních letech vykazuje velmi solidní čísla. Za 5 let její kumulativní index PX posílil o více než 118%. Ano, pražská burza nepatří k největším a opravdu relevantních titulů je na ní relativně málo. Nicméně s příchodem nového ETF, za nímž stojí jeden z matadorů zdejších kapitálových trhů, finanční skupina Wooden Company, se investování do akcí ČEZu, Erste, Komerční banky, Koltu nebo CSG stává ještě jednodušším. Výhodou i slabinou ETF je, že omezuje rizika. Velký pád jednoho titulu se rozmělní ve výkonech dalších akcí. A to samozřejmě funguje i opačně, takže pokud jeden titul mimořádně posílí, držitel ETF to nepozná tolik jako ten, kdo má přímo dané akcie. Nicméně ETF se ukazují jako velmi efektivní nástroj. Lidé si je oblíbili a proudí do nich postupně víc a víc prostředků. Nicméně ETF se ukazují jako velmi efektivní nástroj. Lidé si je oblíbili a proudí do nich postupně víc a víc prostředků. Jde o jeden z fenoménů investičního světa posledních let. Fakt, že čeští retailoví investoři budou mít k dispozici novou možnost, jak se svést na výkonech předních českých firem, je proto výbornou zprávou. A nejen pro investory samé, ale i pro pražskou burzu. Protože je to po čase zase velmi atraktivní argument, proč má cenu na ní nejen investovat, ale i zvažovat, zda tam část své firmy neumístit. To už ovšem tak jednoduché, jako si koupit pražské ETF, samozřejmě není.
6: U mikrofonu byl zástupce šéfredaktora biznisového serveru CzechCrunch Luboš Kreč.
4: Posloucháte Názory a argumenty. Aktuální události tak, jak je vidí ti nejlepší komentátoři. Poslechněte si je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
6: A jako každou sobotu ještě připomeneme některé sledované komentáře z tohoto týdne. V prvním z nich se šéfredaktor Práva Petr Šabata ještě vrátil k návrhu státního rozpočtu na příští rok.
11: Není to takový podraz, jako udělal při sestavování státního rozpočtu na rok 2024 ministr financí Zbyněk Stanjura ministru školství Mikuláši Bekovi, ale faul to je. Tehdy sebral v prvním návrhu rozpočtu Stanjura Bekovi 29 miliard korun, i když i vláda Petra Fialy měla vzdělávání mezi svými jasnými prioritami. Stejně pěkně to píše kabinet Andreje Babiše ve svém programu i hospodářské strategii, dokonce včetně konkrétních čísel. Ale ministryně financí Alena Schillerová navrhuje Plagovi také propad výdajů na vzdělávání. Podle ministra chybí v rozpočtu na příští rok 6 miliard, podle expertů minimálně 12. Minister úspěšný v první Babišově vládě připomíná, že sliby navýšit učitelské platy na 130% průměru v ekonomice a celkové výdaje na vzdělávání přiblížit průměru vyspělých zemí platí na celé funkční období vlády a věří, že jeho rozpočty další dva roky nutně poletí nahoru. Jenže střednědobý rozpočtový výhled vyvolává staňurovský efekt. V roce 2028 v něm klesají výdaje na vzdělávání oproti hubenému roku 2027 o 13 miliard korun a na rok 2029 o dalších 5. Plaga ale stále věří. Klíčové je pro mě vládní programové prohlášení. Tedy ne, že by mě střednědobé výdajové rámce nezajímaly, ale technicky je pro mě důležitější to, co podepsalo 108 poslanců. Konec citátu. Problém je, že v souvislosti s rozpočtem o něch koaličních 108 poslanců také podepsalo, že veřejné finance bude vláda udržovat bezpečně pod hranicí 3% deficitu požadovaného Paktem stability Evropské unie. Jenomže už příští rok ten schodek bude nejméně 3,5%, přiznává ministerstvo financí. Dá se tady vůbec někomu věřit? Mimochodem, na Stanjurův podraz tehdy Plaga reagoval, že s tak nízkým prvním návrhem to bude mít bek výrazně složitější při dalších jednáních o rozpočtu. Dobrý postřeh. Koaliční motoristé zase teď dávají k věření, že mají vážný problém s výší schodku rozpočtu na příští rok. Což o to, sekera 389 miliard je v skutku obludná a nebezpečná. Ale co pak členové vlády nejednali s ministryní Schillerovou a vicepremiér Petr Macinka neměl ani tušení, že takový schodek hrozí? Co v té vládě dělají? A proč jejich poslanci hlasovali pro vládní programové prohlášení, když tam je zadlužování o několik řádů nad představami motoristů zřetelně popsáno? A opravdu poslanci SPD Tomia Okamury od Petra Macinky i někteří v hnutí ANO věří, že horentní výdaje rychle zaplatí investicemi na startovaný růst ekonomiky, který by musel být dvojnásobný ve srovnání s dnešním solidním růstem HDP a dvakrát vyšší, než je potenciál české ekonomiky. Konec konců sama vláda ve svých dokumentech žádný takový raketový růst nepředpovídá. Že je to nesmysl, říkají od začátku ekonomové zleva i zprava, z vědeckých pracovišti z biznisu, z Česka i ze světa. Alena Schillerová správně kritizovala svého předchůdce Stanjuru, že jeho rozpočty nejsou transparentní, reálné a poctivé. Ale kabinet, v němž je ministryní financí, teď nepředložil nic lepšího. Vysvětlení jsou dvě a obě smutná. Vláda buď záměrně neříká lidem pravdu, nebo Babiš, Schillerová a další opravdu věří v hospodářské zázraky.
6: Připomněli jsme komentář šéfredaktora Práva Petra Šabaty. A ještě jeden ze sledovaných komentářů tohoto týdne. Vláda by se měla od hejtmanů a primátorů spíše poučit, než je peskovat, nabádal v úterý politolog Lukáš Jelínek.
12: Jako mlsná kočka okolo plné spíže chodí ministryně financí Alena Schillerová okolo úspor, které mají na svých kontech krajské samosprávy. Čerstvě jí například napadlo, že by kraje měly mít účty u České národní banky. Tyto pasivně ležící prostředky by se vládě hodily například kvůli nakládání se státním dluhem. Hejtmani by nebyli proti, kdyby jim Národní banka dokázala zajistit natolik výhodné podmínky jako soukromé finanční ústavy, v první řadě zhodnocení vkladů a snadný přístup k úsporám. V minulém volebním období ještě představitelé hnutí ANO kritizovali vládu Petra Fialy za to, jak málo krajům přispívá. Jenže kabinet Andreje Babiše se potýká s prázdnou státní kasou a v takovém případě doslova uzavírá kohoutky, ba dokonce hledá, jak nějaké volné peníze z regionů získat. A tak když se začali dožadovat příspěvku na údržbu a opravy silnic druhé a třetí třídy, které přibližně ve 4miliardové výši dostávají od roku 2015, otočila se k ním vládní koalice zády. Vždyť jenom za první polovinu letošního roku mají naspořeno 625 miliard. Základní poučka v lekcích ekonomické gramotnosti říká, že správné je spořit a nesprávné zadlužovat se. Vyprávějte to však Andreji Babišovi s Alenou Schillerovou. Ti na hejtmany ukazují jako na nezodpovědné jenom proto, že jsou v plusu. Opomíjejí přitom, proč tomu tak je. Kraje na rozdíl od vlády o investicích jenom nemluví, ale skutečně se jim věnují. K tomu ale potřebují finanční polštář, ať už kvůli dlouhodobému investičnímu výhledu nebo kvůli dorovnávání prostředků z evropských fondů. I tak se ale jejich kondice zhoršuje a celkovou bilanci vylepšuje Praha. Ta však musí myslet na nákladné projekty, jako je dostavba metra nebo městského okruhu. Vláda přistupuje k Praze jako ke kraji, ovšem ona je především hlavním městem a i v něm proběhnou komunální volby. Půjdou zástupci hnutí ANO do kampaně s tím, že má Praha na velké plány zapomenout a peníze rychle utratit, zkrátka žít z ruky do úst? A má to být vzor i pro zbylé samosprávy? Připomeňme si, že města a kraje například platí nepedagogické zaměstnance a vybavení škol. Pro regiony jsou vedle silnic a mostů s investičním dluhem zhruba 275 miliard důležité také sociální služby, které na většině míst živoří. Přitom stát má stále víc ve zvyku přenášet na kraje povinnosti, ale nedoprovázet to financemi. Maximálně jim poradí, ať se mezi sebou domluví na lepším rozpočtovém určení daní. Pominout bychom neměli ani specialitu hnutí ANO, již je sleva na jízdné pro studenty a seniory. Původně byla hrazena ze státního rozpočtu, po odchodu Babišovců do opozice se slev ujaly aspoň kraje, které ANO řídí. Vládní koalice však slíbila, že si tuto položku stáhne opět pod sebe. Nějak jí to ale trvá, zjevně kvůli už tak vysokému deficitu. Ministrině Schillerová je prostě ta poslední, která by měla hejtmany, primátory či starosty poučovat, zvlášť když se samosprávy soustředí na to, čím se zaklíná i kabinet, na investice. Je věcí hnutí ANO, zda bude v předvolební kampani podrážet nohy svým lokálním politikům. Ve skutečnosti by se ale měla vláda naopak u samospráv inspirovat. Vesměs totiž hospodaří lépe než ona.
6: Komentářem politologa Lukáše Jelínka z tohoto týdne končí sobotní Názory a argumenty. Za všechny kolegy, kteří pořad připravili, přeje příjemný poslech dalšího programu Českého rozhlasu Plus Petr Schwarz.
4: Poslouchejte Plus, když potřebujete. Vraťte si vysílání o hodinu, den nebo o rok. Kompletní audioarchiv najdete na webu plus.rozhlas.cz. Také online jdeme dál než ostatní. Český rozhlas Plus.
3: Radiožurnál je 13 hodin. Vám zprávy a Jana Gulda. Opozice kritizuje schůzku předsedy sněmovny Okamury s SPD s íránským velvyslancem. Fotbalisti Mladé Boleslavy se v 8. kole šance ligy utkají s Libercem. Na dálnici D11 popojíždí po nehodě kolona Usadské směrem do Hradce Králové. A počasí bude převážně polojasno až oblačno, ojediněle přehánky a teploty do 23 stupňů.
4: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
3: Předseda sněmovny Tomio Okamura z SPD se sešel s íránským velvyslancem. V pátek na síti X uvedl, že velvyslance přijal na žádost íránské strany. Obsahem jednání podle něj byla situace v Hormuzském průlivu a její řešení. Schůzku kritizuje opozice, například předseda TOP 09 Matěj Ondřej Havel.
13: Je to hrozný signál vzhledem k našim jaksi zahraničním kontaktům a pozici České republiky v diplomacii. Já nevím, jestli ještě Česká republika bude brána jako spolehlivý diplomatický zahraniční partner pro ten západní civilizovaný svět, když předseda poslanecké sněmovny dělá úplně opačnou diplomacii. Já se na to rozhodně budu ptát na plénu poslanecké sněmovny a budu žádat po panu předsedovi Okamurovi vysvětlení.
3: Předseda sněmovny Okamura hájí své rozhodnutí na sociální síti X s tím, že prosazuje aktivní komunikaci se zeměmi celého světa. Íránské ozbrojené síly přitom v srpnu zařadili stanici Radio Farda provozované z Prahy na seznam svých vojenských cílů. Íránského velvyslance se kvůli tomu poté předvolal ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů. Jestli bylo Okamurovo setkání koordinované s ministerstvem zahraničí, Radiožurnál zjišťuje. Místo předsedkyně poslanecké sněmovny Barbora Urbanová ze STAN se v Kyjevě účastní mezinárodní konference Yalta European Strategy. Na soukromé návštěvě Ukrajiny se setká taky s několika tamními politiky. Už včera ji přijala místo předsedkyně ukrajinského parlamentu Olena Kondraťuková. Urbanové poděkovala za českou pomoc Ukrajině. Urbanová je na Ukrajině na vlastní náklady. Její žádost o cestu sněmovní organizační výbor zamítl. Zájemci o pozorování netopírů si můžou v Třeboni půjčit speciální badatelský batoh. Pomocí ultrazvukového detektoru dokážou zachytit jinak neslyšitelné echolokační signály netopírů. Vybavení je určené pro večerní výpravy do přírody, pokračuje mluvčí ekocentra Vidra Olga Růžičková.
14: Veškeré informace o tom, jak výpůjčky probíhají a za jakých podmínek je batůžek si možné vypůjčit, na jak dlouho a kontaktní osoba u nás v ekocentru, tak to vše lidé najdou na našem webu www.ekocentrumvidra.cz v sekci Ekocentrum a tam je přímo takový boxík věnovaný tomu programu netopíří výzkumníci, čili těm netopířím batůžkům.
3: Tradiční i moderní podobu zemědělství dnes zájemcům představí dožínky Olomouckého kraje. Součástí programu budou i hudební vystoupení, a to v náměšti Na Hané, říká za organizátory Michála Navrátilová.
15: Návštěvníci se mohou těšit na koncerty Lollipop, Kabát ryba je ve vest, Ztracené ráj a kapelu Iné kafe. Pro děti je připraveno obilné pískoviště Slaměný hrad, Klásková naučná stezka, kreativní dílny, skákací hrady i výstava zemědělských strojů. Dospělí ocení samozřejmě farmářský trh, gastronomickou zónu a tematické výstavy.
16: Sport. Fotbalisté pražských Bohemians přivítají v 8. kole šance ligy Slovácko. Utkání začne v 15 hodin. Ve stejnou dobu odstartuje také brněnské derby mezi Zbrojovkou a Artisem a duel Liberce s Mladou Boleslaví.
17: Slovan nejde do duelu posilněn výhrou v podještěckém derby, navíc má 16 bodů a v případě výhry se dočasně posune na první místo před Slavii. Třetí Mladá Boleslav má sice bodů v uvozovkách jen 14, ale má k dobru jednu dohrávku. Zajímavé bude střetnutí hlavně pro libereckého Vasila Kuše, který právě v Mladé Boleslavi odehrál dvě sezóny a následně zamířil do Slavie, se kterou získal dva ligové tituly. Souboj Liberce s Mladou Boleslaví začne v 15 hodin a přímý přenos můžete poslouchat na Radiožurnálu. Sport. Karel Schamberger, Radiožurnál.
16: Posledním dnešním zápasem 8. kola šance ligy bude od 18 hodin utkání mezi fotbalisty pražské Sparty a Jablonce. Všechny zápasy nabídneme na Radiožurnálu Sport v přímém přenosu. Radiožurnál bude mít reportážní vstupy.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Překážka na D5 u Mýta a zdržení na D11 u Sacké. Na D5 z Prahy do Plzně z Bystřete za sjezdem na Mýto na 56,5 kilometru leží nárazník, může se vybočovat. Na D5 z Prahy do Rozvadova opatrně ještě za sjezdem na Rokycany na 64,5 kilometru stojí kamion, blokuje stoupací pruh a vybočuje se. Na D11 z Prahy do Hradce Králové od sjezdu na Sackou stojí kolona z 25. kilometru, provoz zastavila hromadná nehoda. Na 33. kilometru se už dá projet, ovšem stále se projíždí pomaleji, fronta je teď na hodinu. Na souběžné silnici jsou uzavírky, možná je trasa z exitu 25 přes Poříčany, Tatce a Pečky. Zpět se vrátíte u Poděbrad. Na D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Vlašim je dopravní omezení, na 53. kilometru se jede levým pruhem, provoz slábne a kolona se mírně zkracuje, zpomalíte teď na 50. kilometru a zdržíte se přes 20 minut. A na D1 z Brna do Prahy za sjezdem na Zruč nad Sázavou z 55. kilometru budete popojíždět kvůli údržbě dálnice, fronta je na necelých 20 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Čekáme převážně polojasno až oblačno, ojediněle přehánky a nejvyšší teploty 19 až 23 stupňů na severovýchodě a východě kolem 17, na horách většinou kolem 14. Ještě informace o energetické situaci. Základní stupeň platí po celých 24 hodin. Odběr zemního plynu podle základního odběrového stupně. Tolik zprávy.
4: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
18: Co by Německo mělo dělat s posilující krajní pravicí?
19: Pohřeb Radka Mladiče ukazuje rozdíl mezi evropskými ambicemi Srbska a tamní politickou realitou.
18: Švédsko vrací úder gengům.
19: Španělský náskok v obnovitelných zdrojích potřebuje dobít baterky.
18: Keňané roky psali domácí úkoly za Američany, pak přišla umělá inteligence.
19: Taková jsou témata následujícího pořadu.
18: Dnešní výběr z komentářů, analýz a reportáží zahraničních médií pro vás připravil Jiří Klečka.
19: Od mikrofonu vás vítají
18: Tereza Žižková
19: a Martin Benda.
4: Svět ve 20 minutách.
18: Alternativa pro Německo, zkráceně AfD, získala v zemských volbách v Sasku-Anhaltsku téměř 44% hlasů. Výsledek v jedné z 16 spolkových zemí šokoval celé Německo. Země přitom svou poválečnou identitu postavila právě na odmítání jakýchkoliv extrémů. Ve straně jsou ale i bývalí neonacisté a německá tajná služba ji oficiálně označila za extremistickou. Teď je ale AfD jen krůček od toho, aby se stala prvním pravicově populistickým uskupením od druhé světové války, které stane v čele spolkové země. Pro Německo jde o jasný vztyčený prst, píše v analýze britský magazín Economist.
19: AfD ale ještě nemůže slavit. Její jediná cesta k moci v Sasku-Anhaltsku totiž stojí na velmi křehkých spojenectvích nebo na přeběhlících z řad politických rivalů. I kdyby se vlády ujala, může ji rychle srazit na kolena vlastní neschopnost a vnitřní spory. Německo by ale před tímto nebezpečím rozhodně nemělo zavírat oči. V Sasku-Anhaltsku se silný výsledek AfD dal čekat. Strana ale láme volební rekordy i v bohatých západních spolkových zemích, jako je Bádensko-Württembersko.
18: V celostátních průzkumech má AfD 8% náskok před oslabenou středopravicovou unii CDU-CSU kancléře Friedricha Merce. Kdyby se volby konaly dnes, k vyšachování AfD z vlády by se musely spojit prakticky všechny středové strany. Německá politika se tak začíná štěpit na dva nesmiřitelné tábory. Na ty, kdo jsou pro AfD a na ty, kdo stojí proti ní.
19: Němečtí středoví politici si dlouho mysleli, že dokážou udržet AfD na uzdě. Jejich strategie takzvané protipožární zdi stranu odřízla od jakýchkoliv vládních koalic. Tradiční strany doufaly, že díky tomu zájem o extremisty časem opadne. V nucené izolaci se však AfD nejen rozrostla, ale i zradikalizovala.
18: AfD teď otevřeně sní rasistické fantazie o takzvané reemigraci, prosazuje zblížení s Ruskem a volá po odchodu z Evropské unie i od eura. Její volební program pro Sasko-Anhaltsko působil jako čistá utopie. Požadoval totiž radikální překopání celého školství, kultury, médií i státní správy. I tak ale přilákal bezmála polovinu tamních voličů.
19: Německý politický střet teď podle ekonomistu nesmí dovolit, aby ho úspěch AfD paralyzoval. Nefungující vládní koalice kancléře Merce se sociálními demokraty sice před létem schválila ambiciózní balík reform, ale pro SPD je teď vládnutí zjevně spíš za trest než za odměnu. Sociální demokraté dokonce uvažují o tom, že zařadí zpátečku u tak rozumných kroků, jako je zrušení předčasných důchodů.
18: Je pravda, že spousta reform je nepopulárních a zejména voliči AfD nemají rádi změny. Ustoupit by ale znamenalo naprosté selhání a zbavení se odpovědnosti. Kdyby totiž vládní koalice znovu sklouzla k nečinnému hašteření, jen by to nahrálo tvrzení AfD, že tradiční strany jsou unavené a k ničemu. Německé hospodářství navíc konečně vykazuje známky oživení.
19: Křesťanští demokraté by také měli co nejrychleji přehodnotit svou striktní strategii takzvané protipožární zdi. Neznamená to padnout před extremisty na kolena, ostatně cílem AfD je CDU zničit, ne s ní spolupracovat. Konzervativci by tedy rozhodně neměli pouštět do vlády partaj, která jde tak silně proti jejich vlastním hodnotám.
18: Kdyby ale CDU naznačila, že dogmaticky nevylučuje budoucí spolupráci se stranou, která se zbaví svých nejradikálnějších myšlenek a politiků, mohlo by to pomoct. Časem by to totiž mohlo posílit relativně umírněné křídlo uvnitř AfD.
19: Možná také přišel čas podívat se i do nejvyšších pater. Kancléř Merz udělal i spoustu dobrých věcí, zejména v otázkách podpory Ukrajiny a obnovy německé armády. Chvályhodné jsou i jeho reformní instinkty. Je to ale neohrabaný politik, špatný manažer a naprosto mizerný komunikátor. Jeho popularita se drží na pouhých 13%.
18: Další dvojezemské volby, které se konají 20. září, tak mohou pro CDU znamenat další pohromu. Výměna lídrů je sice v německém politickém systému složitá, ale nikoli nemožná. CDU má i jiné možnosti. Pokud Merz nedokáže přijít s přesvědčivou vizí pro svou středovou politiku, měl by odejít, uzavírá britský magazín Economist.
19: Naděje Srbska na vstup do Evropské unie dostaly v pondělí další tvrdou ránu. Může za to pohřeb Ratka Mladiče, nechvalně známého velitele bosenských Srbů, usvědčeného z válečných zločinů a genocidy v Srebrenici. Během teplého zářijového odpoledne se s ním přišli do Bělehradu rozloučit tisíce lidí, popisuje evropská odnož serveru Politico.
18: Akce okamžitě vyvolala ostrou kritiku z Bruselu. Ten má přitom se Srbskem už tak dost napjaté vztahy kvůli úpadku tamní demokracie, omezování svobody tisku a justice, ale také proto, že Bělehrad odmítá uvalit sankce na Rusko kvůli válce na Ukrajině.
19: Jakékoliv oslavování válečných zločinců, popírání genocidy a překrucování historie jde proti nejzákladnějším evropským hodnotám, uvedl v prohlášení mluvčí unijní diplomacie. Eurokomisařka pro rozšíření Marta Kosová kvůli oslavování mladiče dokonce narychlo zrušila plánovanou návštěvu Bělehradu.
18: Srbská vláda oficiálně tvrdí, že s organizací pohřbu nemá nic společného. Mladičovo tělo ale do země přepravil vládní speciál. Rakev navíc na místo posledního odpočinku doprovodili příslušníci srbské armády a smuteční mši vedl patriarcha srbské pravoslavné církve Porfirie, mimochodem blízký spojenec srbského prezidenta Aleksandra Vučiče. Mladičova rakev byla zahalená do srbské státní vlajky.
19: Radko Mladič byl generál, který vedl vojenská tažení napříč Bosnou a Hercegovinou a Chorvatskem. Následně byl Mezinárodním tribunálem pro bývalou Jugoslávii odsouzen za genocidu kvůli vyvraždění více než 8000 lidí. K tomuto masakru došlo na začátku července 1995 ve východobosenské Srebrenici.
18: Mladič zemřel letos koncem srpna ve věznici v nizozemském Scheveningenu, kde si odpikával doživotní trest. Na pondělní smuteční obřad v bělehradském kostele svatého Lukáše dorazili vysoce postavení srbští představitelé jako ministři obrany a spravedlnosti a také prezidentův syn Danilo.
19: Populistický nacionalista Vučić, který je prezidentem od roku 2017, se samotného pohřbu nezúčastnil. Místo toho dal přednost setkání se svým uzbeckým protějškem. Ve svých veřejných vystoupeních se pak o Mladičovi ani o jeho pohřbu nezmínil.
18: V Bruselu se Vučić často stylizuje do role pragmatického technokrata. Srbsko se totiž už od roku 2014 snaží vyjednat svůj vstup do Evropské unie. Kritici a lidskoprávní organizace ho ale viní z toho, že doma v Srbsku nechává volný průchod nacionalismu a někdy ho dokonce sám otevřeně podněcuje.
19: Mladič má mezi srbskými nacionalisty stále výsadní postavení, hlavně mezi těmi, kteří věří, že Srbové mají na Balkáně nárok na větší území a vliv. Mladí muži ve smutečním průvodu měli na sobě černá trička s Mladičovým portrétem, drželi transparenty s nápisem Nezemřel jsi, generále, žiješ v našich srdcích. Smuteční mše se zúčastnil i Miloš Jovanovič, lídr opoziční Nové demokratické strany Srbska, který prezidenta Vučiče často kritizuje. Jovanovič prohlásil, že srbští občané považují Mladiče za symbol svobody srbského národa.
18: Události už odsoudili i sousední země Slovinsko, Chorvatsko, Bosna a Hercegovina a také Kosovo. Právě Bosnu přitom Mladičovi etnické čistky zasáhly nejvíc. Tamní úřady už dokonce podali trestní oznámení na lidi, kteří po generálově smrti jeho odkaz propagovali. To je totiž v Bosně a Hercegovině trestný čin.
19: Několik dní před samotným pohřbem navíc 29 europoslanců z 5 politických frakcí napsalo dopis šéfce Evropské komise Ursule von der Leyenové. Politici v něm požadují, aby Brusel Srbsku zmrazil všechny předvstupní platby. Odvolávají se přitom na zprávy, podle kterých Bělehrad nasadil špionážní software proti studentským vůdcům protivládních protestů, které trvají už 2 roky, ale také proti aktivistům a opozičním politikům.
18: Srbsko neotevřelo žádnou novou vyjednávací kapitolu s Evropskou unií už od prosince 2021. Blokuje ho v tom hned 8 členských států. Těm vadí problémy s dodržováním zásad právního státu a také to, že Bělehrad odmítá uvalit sankce na Rusko. Ukrajina a Moldavsko jsou tak v přístupových jednáních už teď dál než Srbsko, přestože se o vstup do 27 přihlásili mnohem později, uzavírá Politiko.
4: Posloucháte Svět ve 20 minutách. Výběr z komentářů, analýz a reportáží zahraničních médií. Vrátit se k ním můžete na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
19: V květnu se nestřílelo, stálo letos v titulku jedněch švédských novin, ačkoliv to zní docela obyčejně, byla to zpráva velmi výjimečná. Zhruba posledních 10 let se totiž Švédsko potýkalo s obrovským problémem. Mělo v přepočtu na obyvatele víc smrtelných přestřelek než jakákoliv jiná země v západní Evropě. Klesajícího počtu těchto případů si všímá britský deník Financial Times.
18: Švédsko vrací úder a tvrdě bojuje proti vlně násilí, za kterou stojí gengy zahraničních zločinců. Ty navíc do svých řad často zatahují i děti, v mnoha případech třeba i 12-leté.
19: To, že se najednou v titulcích píše o měsíci bez jediné střelby, už o něčem vypovídá, říká švédský středopravicový premiér Ulf Kristersson. Jeho vláda usiluje tuto neděli o znovu zvolení a voliče láká na to, že po 4 letech tvrdé práce zkrotila kriminalitu gengu.
18: Kabinet během svého mandátu výrazně posílil policii, umožnil posílat za mříže i nezletilé a nechal pozatýkat šéfy zločineckých skupin. Když vláda v roce 2000

0: V roce 2022 neuplynul snad ani den bez střelby nebo bombového útoku. Podobné zprávy se tehdy v novinách staly natolik běžnými, že už je lidé často spíš přehlíželi. Tři největší švédské gengy, známé jako Foxtrot, Rumba a Dalen, nabírali podle policie členy hlavně z řad imigrantů druhé generace. Šlo tedy o mladé lidi, kteří se už narodili a vyrostli přímo ve Švédsku.
1: Švédští politici i zástupci policie přiznávají, že na potlačení násilí neexistuje žádný zázračný recept. Upozorňují ale na tři hlavní okruhy opatření, která situaci nakonec obrátila k lepšímu. Bezpečnostní složky předně změnily taktiku. Dřív totiž vyšetřovali každou střelbu nebo bombový útok odděleně. Kvůli tomu jim často unikaly důležité souvislosti mezi podobnými zločiny. Od roku 2024 začalo policejní koordinační centrum shromažďovat data ve velkém.
0: Kriminalisté v nich hledají skryté vzorce i propojení a snaží se odhalit hlavní organizátory. Díky tomu už policie nečeká jen na to, co se stane, ale jedná mnohem aktivněji. Do vyšetřování a zatýkání Švédové zapojili také úřady z dalších zemí. Loni se díky tomu bezpečnostním složkám podařilo zadržet 2 ze 3 lídrů švédských gengů, jednoho v Mexiku a dalšího v Turecku.
1: Posledním dílkem do skládačky byla řada přísných opatření. Vláda zavedla tvrdší tresty, dala víc peněz policii a usnadnila jí nasazování odposlechu. Snížila také hranici trestní odpovědnosti na 14 let. Policie teď může odposlouchávat členy gengu, když se baví o plánovaných zločinech. Díky tomu mohou vyšetřovatelé zakročit ještě předtím, než k samotnému útoku dojde.
0: Ne všichni to ale vidí tak pozitivně. Řada levicových stran tvrdí, že Švédsko v honbě za stále přísnějšími tresty opustilo své tradiční hodnoty lidskosti a solidarity. Místo tvrdých represí by se podle nich mělo dělat víc pro zlepšení ekonomické situace v chudších oblastech a dát dětem lepší motivaci, aby se ke gengům vůbec nepřidávali, uzavírá Financial Times.
1: Španělsko vsadilo na obnovitelné zdroje energie relativně brzy, i když pomalu. V polovině 90. let bylo toto odvětví stále na nízké technologické úrovni. Dnes už je situace ale jiná, popisuje vývoj obnovitelné energie ve Španělsku agentura Bloomberg.
0: V současné době tvoří obnovitelné zdroje přibližně 60% elektřiny ve španělské rozvodné síti, zatímco v celé Evropské unii je to asi 50% a celosvětově třetina. Odvážná sázka na zelenou energii srazila španělské účty za elektřinu, která je teď levnější než před konfliktem na Blízkém východě nebo ruskou invazí na Ukrajinu.
1: Španělsko je nejen průkopníkem v oblasti čisté energie, ale také nejrychleji rostoucí velkou ekonomikou v Evropě. To dokazuje, že masivní zavádění obnovitelných zdrojů není v rozporu s hospodářským růstem.
0: Podle předběžných údajů španělského provozovatele elektrické sítě dosáhla výroba energie z obnovitelných zdrojů letos v létě historického maxima. Prudký nárůst investic do solární energie v posledních 15 letech vedl k tak velkému přebytku elektřiny, že ceny energie ve Španělsku v době špičky stále častěji klesají hluboko pod nulu.
1: Problém s nadbytkem energie může pomoct vyřešit její akumulace v bateriích ve velkém měřítku tím, že během dne pohltí přebytečnou solární energii a v noci ji dodá do sítě. Baterie mohou také stabilizovat síť, když uvolní uloženou elektřinu při poklesu napájení, například při změně počasí. Na rozdíl od jaderných a plynových elektráren, které plní tuto funkci v současnosti, baterie nepotřebují žádný čas na rozběh a lze je zapnout okamžitě.
0: V této další fázi energetické transformace ale Španělsko zaostává. Podle agentury Bloomberg měla země v roce 2025 instalovanou kapacitu bateriových úložišť přibližně 400 megawattů. To jsou méně než 2% z téměř 23 gigawattů, které si země stanovila jako cíl do roku 2030. Investory dál odrazuje spožděná regulace a absence trhu s kapacitami, který by pomohl zajistit bezpečnost dodávek energie.
1: I když Madrid odstraní byrokratické překážky, stále tu jsou technologická omezení. Velké baterie, které dokážou uchovávat energii po dobu 2 až 4 hodin denně, mohou svými náklady konkurovat zemnímu plynu, ale dlouhodobé skladování je pořád ještě drahé.
0: Loňský výpadek proudu, největší v nedávné historii Evropy, navíc vyvolal otázky, zda se zavádění obnovitelných zdrojů neuskutečnilo příliš rychle a v příliš velkém rozsahu. Více než 50 milionů lidí zůstalo téměř půl dne bez elektřiny. Příčiny se stále vyšetřují, několik předběžných zjištění ale naznačuje, že španělská rozvodná síť nebyla

0: toho dne připravená zvládnout náhlé výkyvy frekvence elektrické energie pocházející ze solárních farem na jihu země.
1: Investice do přenosové sítě jsou omezené na 0,3 HDP Španělska, což je podle agentury Bloomberg nejnižší poměr výdajů k obnovitelným zdrojům energie mezi zeměmi Evropské unie a Spojeným královstvím. Přenosová síť má navíc málo volných kapacit. To znamená, že nové projekty v oblasti obnovitelných zdrojů, akumulace energie a datových center mají potíže s připojením.
0: Španělsko už dlouho čelí potížím s instalací velkých baterií. Pomalé vydávání pokynů ze strany Evropské unie ohledně kapacitních trhů zpozdilo zavedení systému, ve kterém by velká akumulační zařízení mohla konkurovat plynu a jaderné energii.
1: A ačkoliv je Španělsko lídrem v zavádění solární a větrné energie, elektrifikováno je pouze asi 25% jeho ekonomiky. Zbytek stále funguje na fosilní paliva. Dál také existuje riziko, že Španělsko nedokáže plně využít svého náskoku v oblasti obnovitelných zdrojů, protože jeho ekonomika a infrastruktura jsou silně zasažené dopady globálního oteplování.
0: Poptávka po elektřině musí být dost velká na to, aby dál táhla investice jak do výroby, tak do samotné sítě. Pokud poptávka neporoste dost rychle, státy s vysokým podílem obnovitelných zdrojů, jako je Španělsko, začnou narážet na problémy. Budou jim chybět jasné ekonomické signály k tomu, aby dál stavěly bateriová úložiště a rozšiřovaly rozvodné sítě. Uzavírá analytik agentury Bloomberg Patricio Alvarez.
1: Teresios Bundy kdysi stělesňoval to, jak internet dokáže změnit život. V roce 2011 se z farmářské vesnice přestěhoval do hlavního města Nairobi. Jako první z rodiny šel na univerzitu. Tam mu kamarád poradil, ať zkusí novou práci na dálku. Šlo o vypracovávání úkolů za podvádějící vysokoškoláky z jiných zemí. Nejdřív to byl slušný přivýdělek, pak ale přišla umělá inteligence, píše americký deník New York Times.
0: Během 12 let napsal Bundy víc než 2500 prací. Zvládal u toho studovat veřejné zdravotnictví a zároveň pomáhal studentům inženýrství nebo medicíny za oceánem, aby dokončili ty své. Digitální ekonomika tehdy zažívala obrovský boom.
1: Mladí a vzdělaní lidé z Keni, Filipín nebo Indie objevili na internetu mezeru na trhu. Vydělávali si peníze úkoly, které bohatší lidé na západě zkrátka dělat nechtěli. Pak ale přišel rok 2022 a s ním ChatGPT. Zlaté časy rázem skončily. Vysokoškoláci po celém světě si to rychle spočítali. Proč by měli platit někomu v Keni, když umělá inteligence za ně udělá práci zadarmo? Zakázek začalo ubývat a ceny šly dolů.
0: Bundy dostudoval v roce 2015, kariéru ve zdravotnictví ale hodil za hlavu a raději rozjel online business s psaním esejí. Za jednu práci si tehdy účtoval 40 až 70 dolarů, v přepočtu zhruba 1000 až 1500 korun. Zakázky se hrnuly přes různé digitální platformy a Bundy si práci rozděloval se studenty, které sám zaměstnával. Pronajal si dům kousek od univerzity a vybavil ho stoly, rychlým internetem a matracemi. Najatí vysokoškoláci tam psali úkoly mezi přednáškami a spát chodili až ve chvíli, kdy už padali vyčerpáním.
1: Mladý podnikatel si tehdy vydělal minimálně 5x tolik, než kolik by dostal ve zdravotnictví. Peníze posílal domů rodičům, kteří se živí pěstováním kávy. Po splasknutí bubliny ale Bundy musel svůj biznis zavřít a dlouho pak hledal, kudy se v kariéře vydat dál. Dnes pracuje pro německou rozvojovou organizaci a pomáhá mladým Keňanům najít uplatnění v digitální ekonomice.
0: Každý rok v Keni dokončí univerzitu víc než 100 000 studentů. Vrhají se ale do ekonomiky, kde je normálních zaměstnání s pravidelným platem naprosté minimum. Zhruba 80% lidí v Keni se živí neformálně, ať už jde o kurýry, zedníky nebo pouliční prodejce. Nezaměstnanost mladých přesahuje 25%. Pro celou jednu generaci, která má sice vysokoškolský titul, ale nemá ho kde uplatnit, vypadala práce na volné noze přes internet jako jasné východisko.
1: Práce, která v biznisu s esejemi ještě zbyla, dnes připadá hlavně takzvaným poličťovačům. To jsou lidé, kteří upravují texty vygenerované umělou inteligencí. Dělají to hlavně proto, aby obešli kontrolní programy proti podvádění, které dnes používá řada univerzit.
0: Alflein, která začala psát eseje v roce 2021, tvrdí, že biznis šlape jako nikdy dřív. Díky umělé inteligenci prý zvládne víc práce. Technologii používá na rychlé sepsání prvního návrhu, který si pak sama upraví. Nástrojům, které mají maskovat, že text psal robot, se ale vyhýbá a raději spoléhá na svůj vlastní styl.
1: Pro Bundyho je ale tato změna složitá. Jak sám říká, chybí mu ten intelektuální zápas, kdy se pod časovým tlakem musel učit úplně nová témata. Byl to v podstatě takový paralelní vysokoškolský titul, vzpomíná Bundy. Občas teď přemýšlí nad tím, jaký by měl život, kdyby tehdy přece jen zůstal u veřejného zdravotnictví. Kdyby se teď do oboru chtěl vrátit, začínal by od nuly a jeho šéfem by byl nejspíš někdo, kdo vyšel školu teprve loni. Uzavírá deník New York Times.
2: Svět ve 20 minutách.
0: Dnešní vydání připravil Jiří Klečka. Plné znění pořadu najdete na internetových stránkách plusrozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přejí
1: Martin Benda
0: a Tereza Žešková.
2: Historie Plus.
3: Ráno jste ještě jeden z nejmocnějších mužů Sovětského svazu, večer přijdou příslušníci NKVD, rozrazí vaše dveře, odvedou vás do vězení a v tom okamžiku se změníte v číslo.
4: Tak vypadaly vykonstruované politické procesy ve Stalinově Rusku 30. let. Nikdy nevíte, kdy si pro vás přijdou, z čeho vás obviní a jestli máte šanci to přežít.
5: Někdo odejde do práce a už se nevrátí, ty lidi se už neměli ani odvahu ptát a toho člověka hledat.
2: Historie Plus v sobotu po 17:30 večer a v neděli po 9:30 dopoledne na Plusu.
6: Žurnál je 13:30. Poslechněte si další zprávy, připravuje Jana Gulda.
7: Předseda sněmovny Tomio Okamura z SPD se sešel s íránským velvyslancem. V pátek na síti X psal, že velvyslance přijel na žádost íránské strany. Obsahem jednání podle něj byla situace v Hormuzském průlivu a její řešení. Íránské ozbrojené síly přitom v srpnu zařadili stanici Rádio Farda provozované z Prahy na seznam svých vojenských cílů. Ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů Radiožurnálu řekl, že o schůzce Okamury s íránským velvyslancem věděl. Předseda sněmovny ho o ní předem informoval. Podle Macinky šlo ale o standardní protokolární přijetí u příležitosti ukončení mise íránského velvyslance v Česku. Schůzku kritizuje opozice. Saúdská Arábie kvůli útokům preventivně uzavřela ropovod vedoucí z východu na západ země. Ve čtvrtek ho zasáhly drony pocházející z Iráku. Několik lidí je zraněných. Irácká vláda údery odsoudila a nařídila jejich vyšetřování. Ropovod je přitom jednou z mála cest, jak obejít blokádu Perského zálivu, který je prakticky odříznutý od světa kvůli americkým a izraelským útokům na Irán. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně dnes poprvé pořádala diamantovou, zlatou a taky stříbrnou promoci. Do auly se tak vrátili absolventi, kteří promovali před 60, 50 nebo 25 lety. Část z nich přitom studovala ještě v době, kdy zlínské fakulty patřily pod Vysoké učení technické v Brně. A Farská humna ve Žďáře nad Sázavou zaplnil festival chutí. Tamní futrování potrvá až do 8 hodin večer. Návštěvníci můžou ochutnat kuchyni z různých koutů světa. Chyběte nebudou ani tradiční česká jídla.
2: Sport.
7: Hokejisti Pardubic odehrají čtvrtý zápas Ligy mistrů. Ve Finsku se od 16 hodin utkají z Kuku Kouvola. Zítra pak Liberec doma vyzve rakouský Grác a Plzeň se představí na ledě francouzského Bordeaux. Po třech kolech vede tabulku hokejové Ligy mistrů švédský klub Skellefteå. Z českých týmů se zatím nejlíp vede plzeňská Škoda, která je druhá.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Zdržení na D11 u Sadské a omezení na D1 u Trhového Štěpánova. Na D11 z Prahy do Hradce Králové za sjezdem na Pečky na 33. a 5. kilometru odklízejí následky nehody. Je to v dopravním omezení a stále to brzdí provoz opatrně. Nesouvislá kolona teď začíná už před sjezdem na Sadskou na 23. kilometru a je místy bez pohybu. Stále zdržení kolem hodiny.
9: Je pravda, že se posouváme, ale jsem teprve 33. a za tu půl hodiny jsme možná tak 3 kilometry.
8: Poslední volný sjezd je teď na 18. kilometru, náhradní trasa přes Český Brod a Pečky. Na souběžné silnici je uzavírka. Případně se dá jet z Prahy rovnou po silnici 12, zpět se vrátíte přes Pečky na 35. kilometru. Na D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Vlašim z 51,5 kilometru se popojíždí kvůli dopravnímu omezení, zdržení 15 minut. A na D1 v opačném směru, tedy do Prahy, za sjezdem na Zruč nad Sázavou z 54. kilometru pojedete pomalu kvůli údržbě dálnice. Fronta je na necelých 20 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
10: Tady Havel. Tedy závěrečná poslední část mého celého povídání. Milý pane Hvíždělo, dívám se tedy na ty své pásky a zjišťuji, že jsem za ty dva večery tady v té své skrýši namluvil už 9 hodin. 9 hodin tedy nahrál a upřímně vás lituji a s vámi soucítím, že stanete před úkolem to všechno jako nějak zapisovat, přepisovat, redigovat. A nastala chvíle, kdy jsem tedy zodpověděl ty všechny otázky, co jsem do této chvíle od vás měl. A jelikož jsem tak jako rozpovídaný a ještě tu pár pásku mám a ještě čas mám a energii, tak bych asi možná ještě pár drobností řekl.
2: Český rozhlas Plus uvádí sérii Kosatík, rekonstrukce dálkového výslechu. Příběh knihy, která pomohla Havlovi nahrát. Díl 6. O naději.
11: Pravda a láska musí zvítězit nad lží a nenávistí.
12: Někde v prvních dnech té sametové revoluce, jak se tomu říká, tak u Havla byla nějaká schůzka.
13: Mluví spisovatel Karel Hvížďal.
12: To už bylo jasný, že by měl kandidovat na toho prezidenta a oni říkali, musí se o tobě lidi něco dovědět, ty máš vlastně dálkovej výslech, ten by se měl vydat. A on ho nemohl najít, pak ho, myslím, někdo přinést a oni hledali nakladatele a tenkrát se sám přihlásil prý Jan Škoda, tehdejší šéf socialistů, s kterým on chodil v Poděbradech do školy, jako s formanem a pasrem a tak. A ten řekl, že to zařídí, že mají Melantrich.
14: Na to si pamatuju velmi dobře, protože jsem to dostala na starost od Václava.
13: Mluví spisovatelka Eda Kryseová.
14: Tam chodilo spousty novinářů a všelijakých lidí zvědavých a on říkal, že se o něm vlastně nic neví a že ty lidi chtějí, aby se dozvěděli, kdo to je, protože jak si na veřejnosti tehdy nevystupoval před tím listopadem. No a tak mě poslal za, myslím, že se jmenoval pan Kovařík v Melantrichu, mě poslal za panem Kovaříkem, ať mu řeknu, aby vydal ten dálkový výslech, protože jiný materiál jsme neměli. Ale kladl si podmínku, že to bude na stánkách do 3 dnů. No tak jsem to řekla panu Kovaříkovi, který div neomdlel. Říkal, že to ještě nikdy jako se nepovedlo, nestalo. Ale skutečně to zařídil a ty tiskaři byli v tiskárně celé ty noci. Sázeli to a opravdu to vyšlo za 3 dny, pokud si pamatuju. Teda a prodávalo se to i ve stánkách. Šlo to na odbyt. Já si myslím, že on prostě on neměl jiné východisko, protože na něho byl tlak, že jako musí o sobě něco říct a že ty lidi chtějí vědět, kdo to je. Cítil tu potřebu, že jo, a neměl čas na to, aby tam chodili nějaký novináři a zpovídali ho z jeho minulých činů, že jo. Taky tam chodili novináři, kteří o tom nic nevěděli, že jo, o tom životě v tom, vlastně v tom uzavřeném getu. tom disidentském getu.
13: O dálkovém výslechu se říkalo a říká, že na konci roku 1989 udělal Václava Havla prezidentem. Dvakrát 100 000 výtisků, vydaných v krátkém sledu během několika týdnů, způsobilo, že lidé dostali možnost seznámit se s prezidentským kandidátem, o kterém do té doby nevěděli buď nic, nebo o němž znali jen rudoprávní pomluvy.
15: Je to první svobodně a zcela bez cenzury a bez povolení vydaná kniha po 51 letech v české kultuře.
13: Mluví Jan Šulc.
15: S Mnichovem skončila svoboda a už prostě nikdy nebyla až do této chvíle, kdy v Melantrichu tahle knížka přes noc vyšla. To znamená, že se jeden den dala do tisku, druhý den už byla na pultech, čili měla obrovskou hodnotu v dějinách české knižní kultury.

0: Myslím si, že to je generační, jo?
1: Mluví archivář Martin Vidlák.
0: Jako mě Čapkovi hovory s TGM nebo něco, který mě zastihli, nikdo z nich nebyl na světě, tak možná se takhle někdo dívá dneska na teda dálkový výslech, nebo prosím stručně, ale myslím si, že ta kniha funguje ve své otevřenosti, a to i bez znalosti toho prostředí, těch souvislostí, v nichž tedy vznikala. A tím víc, když si ten mladý člověk dá dohromady souvislosti, v jakých to právě vznikalo. Ten hovor, tedy přes tu železnou oponu, otázky sem, nahrávky tam a pak zase zpátky a zase redakce a doplňování a tak dál. To bylo velmi složitý. Mladý člověk si to dnes asi bez počítače nebo bez mobilu nedovede představit. Ale když to tehdy opravdu bylo jenom po nějakých utajených kurýrech, buď písemně teda, nebo v těch kazetách případně nějaký jsem tam telefonát odposlouchávaný, no tak teda když k tomu asi člověk dodá ještě tuhle legendu, tak si myslím, že i samotný ten čtivej text, že nabíde jakoby větší ještě dimenze toho, až bych řekl, dobrodružství. No.
2: Myslím, že dálkový výslech funguje především proto, že je to nějaký silný lidský příběh.
1: Mluví editorka Anna Frajmanová.
2: Už i proto, že ten Václav tam vlastně píše o svém původu, o různých svých osobních dětských třeba trápení, jak se cítil vyloučený z kolektivu, protože byl bohatý, tlustý, on si myslel, že byl tlustý a tak dál. A je to vlastně dost osobní příběh. A potom je to hezky napsaný čtivou srozumitelnou formou. To ty ostatní texty Václava Havla jsou třeba komplikovanější.
3: Samozřejmě ten vliv potom dál pokračoval paradoxně i těmi různými ústrky, které jsem později podstoupil, tedy právě opět jako tedy to buržoázní dítě, které je to, co původně mu přinášelo, tedy jakési výhody, mu tady paradoxně naopak přinášelo jakési pronásledování, ale efekt byl posléze ten týž. Byl jsem opět jako nějak vyčleněn, vyřazen, opět jsem zakoušel tu situaci takové odcizenosti od těch ostatních a samozřejmě to asi dál posilovalo takový ten výchozí můj existenciální stav nebo existenciální sebezakoušení a nepochybně to všechno, to celé mé další psaní ovlivnilo. Ovlivnilo to právě v tom, že tam zesílenou roli hrál ten pocit té absurdity toho pozorování zpovzdálí, toho odstupu, toho nadhledu, takového jakoby pohledu skrz přes zeď, nebo jak to říct.
2: A myslím si, že důležité je, že to je jeho prožitek, jo? Že to není prostě psaný nějakým svědkem zvenčí.
0: Já si myslím, že Havel z doby dálkového výslechu je vlastně úplně stejný jako Havel v roce 2005-2006, když teda vyšlo prosím stručně.
1: Mluví Martin Vidlák.
0: Pravda je, že v tom postprezidentství on už byl uopakovaný, abych tak řekl. Jo? Že to je, to prezidentství byla metla na jeho, samozřejmě s tou nezávislost, kterou si takovým náhradním způsobem hledal jinde, nebo nějaký unikový cesty, aby on jako teda autor se mohl, abych se vůbec mohl vyjádřit svobodně, jako ne jako prezident. A s tou funkcí na sebe přijal to, že musí neustále některé věci opakovat, což politik prostě musí. A myslím si, že to tomu talentu a tak dál samozřejmě nepřidalo, že jo. Navíc byl tady o 30 let starší, nicméně pro mě je to vlastně, když čtu Havla z půlky 80. let, tak je to pro mě Havel, jak jsem ho poznal. Jo? On to jádro vlastně pořád stejný.
4: Tuto knížku může vzít do ruky generace, která neprožila ani 80. léta, ani nic tak 90.
1: Mluví historik Vilém Prečan.
4: Ale je to zdroj poznání o době a lidech, kteří napomohli tomu, že došlo k demokratické revoluci a k obnově demokratického systému v Československu. To se tam mohou dovídat. Přes zajímavé čtení a na první pohled ne tak náročné. Ono ve své hloubce jsou některé mnohé věci, které tam píše Václav Havel, jsou složité. Tam byla jedna otázka, je tam ke konci, jestli je nějakého vyznání. A on vysvětluje, že není ani katolického, ani evangelického, ale že je věřící a v co věří. Že je nad námi řád, který by se mají lidé řídit a podle něho žít a tak plnit svou povinnost jako lidé.
1: Konkrétně o tom Václav Havel v dálkovém výslechu říká. Ať je tomu jakkoliv, považuji se za věřícího jen v tom smyslu, v jakém jsem toho pojmu užíval ve svých dopisech. Věřím, že to všechno, vesmír a život, není samo sebou. Věřím, že nic nenávratně nemizí a tím méně naše skutky, čímž si vysvětluji své přesvědčení, že má smysl o něco v životě usilovat, o něco víc než jen o to, co se nějak viditelně vrací nebo vyplácí.
5: Když jsem si to znova četla, jak jsem říkala, no to já jsem spoustu věcí neviděla vlastně. Teď to čtu úplně jako jinak taky.
1: Mluví psycholožka Jitka Vodňanská.
5: Že on se může číst mnohokrát ten dálkový výslech a pokaždý to čtete jinak. S tou zkušeností osobní a s tou zkušeností prezidentskou a s tou zkušeností postprezidentskou, jo. Tak já bych řekla, že v celý této knize není tam váhání. Jeho typický váhání, že to napsal a vybrousil do diamantu, jo?
1: Dálkový výslech. Zvláštní kniha. Jednoho z účastníků rozhovoru poslala na hrad. Ovlivnila ale také život tazatele Karla Hvížďaly?
6: Na mě měla hlavní vliv v tom, že když jsem pak potřeboval už po roce 89 schánět peníze pro privatizaci fronty nebo založení týdne, tak jsem se nemusel představovat moc. Tu knihu ty lidi znali. Co se týče ale jako práce na rozhovoru, to pro mě byly mnohem důležitější Bělohradský, Rupník a Přibáň. A velké překvapení pro mě teda bylo taky to, že mě Václav Havel po té zkušenosti s Olgou vyzvala po dalších 20 letech, aby jsme udělali pokračování. To prosím stručně, to jsem doopravdy nečekal. A pamatuju si, jako dneska já byl v ten den v televizi jsem točil a oni se na to asi koukali na hradě, protože před televizí na mě čekal jeho šofér s obálkou, kde byla ta žádost, aby jsme pokračovali. No, ale tu knihu nepovažuji za moc dobrou, protože tam mě on vůbec nepovolil vlastně, abych dával dodatečné otázky. To on odjel do Washingtonu, tam se uzavřel v té knihovně kongresové, tam na všecko odpověděl a pak mě to dal jenom přečíst.
1: Zdá se, že dálkový výslech patří mezi knihy, které od doby svého vzniku zrají. Dokážeme si ale v dnešní době představit i Václava Havla? Nebo umíme si dokonce představit, co by připodotkl k současnosti?
7: No, já si myslím, že by hluboce trpěl.
1: Mluví Eda Kryseová.
7: Tím, jak ty lidi vlastně nepotřebují ani lásku, ani pravdu. Je to škoda. No. Byla to nějaká vize, kterou se prostě nepodařilo udělat, a bylo to vlastně, a bylo to vlastně čím dál tím jako beznadějnější. A on tím hrozně trpěl.
1: K naději, jako ke konstantě lidského myšlení, se Václav Havel vracel často. Považoval ji za projev nikoli optimismu, o kterém měl určité pochyby, ale za přesvědčení o tom, že lidské jednání má smysl. Kdo koná podle svého upřímného přesvědčení ve snaze být užitečný ostatním, tomu naděje zpravidla zůstane, i když věci nedopadnou podle jeho původních očekávání. Smysl zůstává zachován bez ohledu na to, že člověk třeba dočasně prohrává.
3: Zbývá mi, jak tak prohlížím ty papíry, zbývá mi odpovědět vlastně už poslední otázku, dosud nezodpovězenou, totiž otázku číslo 36. Zda spatřuji v 80. letech již někde špetku naděje. Já jsem o naději dost přemýšlel, také nějaké ty dopisy z vězení jsem tomuto tématu věnoval a stále zřetelně jsem si uvědomoval i jaksi pod tlakem těch zkušeností životních a toho našeho počínání a jako v rámci takové jeho reflexe a nového tázání po smyslu a účelu a efektu toho našeho trochu donkichotského podnikání. Jsem tedy o tom tématu naděje přemýšlel a trochu i psal a čím dál tím zřetelněji jsem se utvrzoval v takovém přesvědčení, že prapůvodně a hlavně a primérně ta naděje není nějakým stavem světa, není nějakou prognózou, není tedy výsledkem nějakého pozorování nebo odhadu situace, ale prapůvodně a hlavně ta naděje jako stavem lidského ducha. Naději v sobě prostě máme nebo nemáme, ať je situace jakákoliv. Co to je ta naděje, kterou tedy v sobě více či méně máme? Je to skutečně taková nějaká orientace ducha, orientace mysli, orientace srdce, která vlastně, když to tak vezmeme, přesahuje jako ten horizont toho, v posledku tedy ten horizont toho života pozemského, protože opravdu, pokud by ho nepřesahovala, pak by dříve nebo později musela se vztahovat k něčemu zde, k něčemu vně nás, k nějakému pohybu ve světě, k nějakým signálům, ale jak to, že jsme schopni mít naději, že jsme schopni dokonce jakýmsi způsobem se ve směru té vlastní naděje angažovat, co si dokonce té své naději obětovat, nebo přesněji, co si obětovat, nebo co si dělat, co prozrazuje přítomnost té naděje v nás. Jak to, že jsme toho schopni i tehdy, kdy široko daleko na té širé zemi kolem nás, nás vlastně nic vnějšího, objektivního, viditelného neopravňuje k nějaké naději. Odkud tedy tu naději bereme, kde ji čerpáme? Zdá se, že opravdu ten její poslední zdroj je kdesi za tím horizontem toho pozemského, že má jakési transcendentální zakotvení, ať už si to uvědomujeme a přiznáváme, nebo ať to třeba i vehementně popíráme.
1: No ještě tady je kus textu. Co s tím mám jako dělat? Haló? Jste tam v režii někdo? Co s tím? Mám to přečíst? No, tak já to přečtu. Kdo si zaklapává dveře bytu? Zvuk jedoucího výtahu. Klapnutí dveří, ruchy ulice, vzdalující se mužské kroky. Do toho vyjíždí vánoční píseň z úvodu prvního dílu. Nejsou sice zrovna Vánoce, ale copak v tom dnešním bláznivém světě se nedějí mnohem horší věci? Život je život. A banalita s ním jde ruku v ruce jako jeho věrná družka.
8: Série Kosatík, rekonstrukce dálkového výslechu. Příběh knihy, která pomohla Havlovi nahrát. Scénář Pavel Kosatík. Průvodní slovo Miloslav Kénik. Dramaturgie Alena Rokosová. Hudba a sound design Tomáš Pernický. Režie Izabela Šenková. Kreativní producent Lukáš Sapík. Všechny díly a doprovodný obsah najdete také na webu Plusu, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Český rozhlas 2026. Poslouchejte také bonusový rozhovor Pavla Kosatíka s literárním editorem Janem Šulcem.
9: Čím Václav Havel pro tebe osobně byl důležitý?
10: Ono se těžko odděluje to obecné, jo, od toho čistě osobního, ale samozřejmě tím, že jsem ho poznal osobně, tak pro mě je daleko důležitější osobně, než jako jakási historická jako osobnost. A jako osobně je pro mě důležitý, protože já si myslím, že to byl člověk v jádru velice hodnej a křehkej. Jo. Což je překvapivý proto, když jasně vidíme určitou statečnost, určitý postoje zásadní, který by jsme třeba málo kdo dokázali zastávat, ale přesto vlastně tyhle ty dva póly v něm byly. To znamená, on když hovořil, k něčemu se rozhodl, tak vždycky takhle jako měl ty palce takhle a tam byla ta vůle, jo, ta obrovská vůle a to něco prosadit, něco říct, ale to se samozřejmě potom taky měnilo v průběhu toho času, co jsem ho znal. A myslím si, že jako v rámci toho, jak jsem ho poznal, jak s náma mluvil, jak se vyjadřoval k jiným věcem, tak jsem měl pocit toho, co u něj, co zmiňuje v mnoha svých potom projevech a to je určitý pocit nejistoty, určitý pocit té křehkosti, jo, kterou v sobě určitě měl na rozdíl od mnoha, řekněme, politiků. Jo, tak on prostě skutečně byl člověk tázavý a tohle mi jako z něm zůstalo nejvíc. To znamená, že vlastně jako v sobě ho mám jako takovýhleho hodnýho v podstatě člověka.
9: On si ani v té politice vlastně nenabral hroší kůži, že ne? On radši zůstal tím citlivým člověkem i za tu cenu teda, že na něho pak všechno dolíhalo.
10: No, já si myslím, že on vlastně byl člověk, který nedokázal tu hroší kůži mít. To prostě nelze si vymyslet. Prostě když ji někdo má, tak ji má. Jo, a jako od narození, nebo je mu dána. A on ji teda rozhodně neměl. Ale myslím si, že proto právě byly důležité takové ty hovory na okraji třeba přípravy těch spisů, kdy někoho hodnotil nebo nějakou situaci, tak já si prostě myslím, že on v podstatě od mládí, do toho, kdo si přečet jeho spisy, tak ví, že on jako sám sebe nějak jako budoval svý místo ve světě, svou jako aktivní účast, že jo, jakoby z hlediska té vůle, že jo, jeden z jeho raných esejů, jeden z prvních se jmenuje Otokar Březina, básník vůle, jo. Já si prostě myslím, že to je ten naprosto zásadní pro něj, že tam byla ta vůle, ale vedle toho taky tam byl vliv prostě jeho strýce Miloše Havla, že takový ten bohemský život, prostě úplná jako nevázanost, jo, takový libertarianismus. Jo. Prostě tam v něm byla spousta protichůdných vlastně tendencí, ale rozhodně si myslím, že z hlediska toho jeho to, co dělal, tak tam byla ta vůle i dělat tu politiku, ale že mu v té politice nebylo dobře.
8: Doprovodný obsah najdete na webu Plusu, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Jak se žije národnostním menšinám v České republice? Co je trápí a co je baví? jak se dostali do Česka a jestli se jim stýská porodné zemi. Jak vnímají svůj původ potomci z druhé generace? Na to všechno odpovídá magazín o národnostních menšinách Mezi námi. Seznamte se nejenom s výjimečnými osobnostmi, ale i s jejich kulturními tradicemi a činností jejich spolků. V sobotu po 15. hodině na Plusu.
11: Radiožurnál je 14 hodin. A zprávy má pro vás Jana Gulda. Šéf diplomacie Macinka věděl o schůzce předsedy sněmovny Okamury s íránským velvyslancem. Peking pohrozil Washingtonu, že zruší setkání prezidentů kvůli prodeji zbraní Tchaj-wanu. České volejbalistky čeká na mistrovství Evropy druhý zápas a nastoupí proti Švédsku. Na dálnici D11 popojíždí kolona u Sadské směrem do Hradce Králové a počasí bude převážně polojasno až oblačno, ojediněle přeháníky a teploty až 23 stupňů.
8: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
11: Předseda sněmovny Tomio Okamura z SPD se sešel s íránským velvyslancem v pátek. Na síti X napsal, že velvyslance přijal na žádost íránské strany. Obsahem jednání podle něj byla situace v Hormuzském průlivu a její řešení. Íránské ozbrojené síly přitom v srpnu zařadily stanice Radio Farda provozované z Prahy na seznam svých vojenských cílů. Ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů Radiožurnálu řekl, že o schůzce Okamury s íránským velvyslancem věděl.
12: Já vím, že se jednalo o takové standardní protokolární přijetí u příležitosti ukončení mise iránského velvyslance v České republice, čili to bylo takové protokolární rozloučení, které se běžně dělá a pan předseda Okamura mě o tom samozřejmě předem informoval.
11: Opozice schůzku Okamury s iránským velvyslancem kritizuje. Čína pohrozila Spojeným státům zrušením setkání prezidentů obou zemí, pokud Američani schválí prodej dalších zbraní Tchaj-wanu. Tvrdí to japonská tisková agentura Kyodo. Donald Trump a Xi Jinping by se měli sejít ve Washingtonu 24. září. Summit zatím oficiálně oznámila jen americká strana. Čínský prezident na poslední společné schůzce označil Tchaj-wan za nejdůležitější otázku ve vztazích Pekingu a Washingtonu. Ostrov totiž považuje za součást svého území a v případě nutnosti hodlá prosadit znovu sjednocení silou. V Liberci v kulturním a kreativním centru Lincerka právě teď začíná festival Art Week. Týdenní akce nabídne výstavy, přednášky a divadelní a také hudební představení, říká organizátorka Jana Bernartová.
13: Olivie Benešová připravila site-specific projekt instalace polštáře do paláce Líbik. Milena Dopitová připravila multimediální instalaci do lesní vily. Polina Kačenka tam má připravenou zvukovou performance.
11: V Kuksu na Trutnovsku se dnes koná tradiční vinobraní. Součástí slavnosti vína a burčáku je podle organizátora Petra Jedlinského taky víno tekoucí po kaskádovém schodišti.
14: Již po 19. poteče v barokním areálu Kuks víno po schodech tak, jako za dob hraběte Šporka. Kromě vína po schodech se samozřejmě můžete těšit na stánky více než 20 vinařů z Čech a Moravy, vinné lázně a stánky z burčáky.
8: Sport.
15: Čeští volejbalisté po výhře nad Řeckem 3-1 na sety nastoupí na mistrovství Evropy proti Švédsku. Zápas začne v Modeně v přímém přenosu Radiožurnálu Sport v 16 hodin. Se Švédskem se Češi naposledy střetli loni v létě v přípravě, kdy oba zápasy vyhráli. Trenér Jiří Novák si myslí, že Švédové přivezli na evropský šampionát velmi kvalitní výběr.
16: Hodně dobrý. Já jsem je samozřejmě viděl proti Italům, ale viděl jsem i jiný zápasy, které hráli v přípravě a hodně dobrý. Cesta tam určitě je, ale zase povede přes maximální výkon.
15: Ve skupině A se svěřenci trenéra Jiřího Nováka střetnou ještě se Slovenskem, obhájící stříbra Italy a Slovinskem, které má medaile z posledních tří evropských šampionátů. Do osmifinále se dostanou nejlepší čtyři celky.
8: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
17: Nehoda na D1 u Vlašimi a zdržení na D11 u Sadské. Na D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Vlašimi na 53. kilometru dopravní omezení. Brzdí se na 50.5. kilometru, navíc na konci kolony nehoda.
18: 50.5. kilometr je čerstvá nehoda, 3 aut v levém pruhu, tak se tam dodržuje.
17: Na místě jsou hasiči, sanitka, zpoždění v následné koloně 15 minut. A D1 z Brna do Prahy za sjezdem na Zruč nad Sázavou opatrně. Na 54. kilometru se dojíždí do kolony kvůli impregnaci pravého pruhu. Zdržíte se necelých 20 minut. Na D11 z Prahy do Hradce Králové dejte pozor za sjezdem na Sadskou. Na 25. kilometru budete brzdit. Kolona pokračuje až na 33. kilometr. Tam v omezení vyšetřují nehodu. Fronta je na půl hodiny. Možná je trasa z exitu 25 přes Poříčany a Pečky. Zpět se vrátíte u Poděbrad. Souběžná silnice je uzavřená. A v Karlových Varech na průjezdu městem po silnici 6 ve směru z Chebu do Chomutova čekejte kolonu před sjezdem na Bohatice. Je tam ucpaný sjezd kvůli opravě Pražského mostu. Zdržení 10 minut. Navíc ve městě čekejte uzavírky kvůli triatlonu. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
19: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
11: Čekáme polojasno až oblačno, zpočátku místy až zataženo a hlavně v Čechách ojediněle přehánky, nejvyšší teploty 19 až 23 stupňů, na severovýchodě a východě kolem 17 a v 1000 metrech na horách většinou kolem 14 stupňů. Tolik zprávy.
19: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
20: Mezi norským Oslem a německým Kýlem jezdí největší trajekt na světě. Najdete tam wellness, kabaret a dokonce i vězení. Jodlování, kravské zvonce, alpské rohy. A když už si myslíte, že jste z tyrolského folkloru viděli všechno, přijdou na řadu sekiry a kladiva. Prozradíme vám, kde tohle všechno můžete zažít. A v závěru dnešního putování s našimi zahraničními zpravodaji a reportéry vás zavedeme do jihokorejského Pusanu, který je spjatý s oceánem. Příjemný poslech vám přeje Lubica Bergmanová.
19: Reportáže zahraničních zpravodajů.
20: Mezi německým Kýlem a norským Oslem pendluje největší trajekt na světě. Loď Color Magic pojme 2700 pasažérů i jejich auta. Cestující si v mezinárodních vodách užívají večírky s levnými nápoji a kulturním programem. Na 15 podlažích totiž najdete nejen restaurace, bary, kasino i akvapark. A jak říká naše zpravodajka Zdeňka Trachtová, na trajektu mají dokonce i vězení.
21: Hello, kontakt.
22: Danke.
23: Vyjíždíme na palubu lodi Color Magic. Sem do garáže v podpalubí se vejde 550 aut. Mezi nimi vidím i řadu nákladních aut, takže na palubě zřejmě nebudou jen turisté.
24: Yeah, we're moving. My se stěhujeme. Je pro nás jednodušší cestovat po moři než letadlem. Máme spoustu zavazadel, plné auto, ale zároveň je to tak trochu i výlet.
23: Norka Mia už krátce po vyplutí vyrazila do baru na pivo a přemýšlí, jak stráví příštích 20 hodin plavby do Osla.
24: Myslím, že půjdu navštívit wellness. Pak máme objednané tříchodové menu v restauraci a pak se možná půjdeme podívat na večerní show v kabaretu.
23: Na lodi je 1015 hotelových pokojů a dalších 300 pro posádku. Jsou tu luxusní apartmány s terasami i skromnější kajuty ve středu lodi bez okna. Hotelový manažer Robert Nielsen mi popisuje typické pasažéry.
25: Máme tu lidi, kteří v podstatě plují jen tam a zpátky. Zabere to 48 hodin, jeden den na každý směr. Jsou tu zkrátka, aby se bavili, nakupovali, navštěvovali restaurace a bary. A pak tu máme taky konferenční centrum. 1200 čtverečních metrů konferenčních prostor. Takže jsou tu lidé i pracovně, na konferencích a team buildingsích.
23: Během plavby můžeme z paluby sledovat postupně čtyři státy. Po vyplutí z německého Kýlu míjíme Dánsko a podplouváme obří most, který spojuje dva dánské ostrovy. Dále míříme na sever, na západě Dánsko, na východě Švédsko a dál směrem k Norsku do Oslovského fjordu. Lidé si na palubě vychutnávají výhled a sluneční paprsky s kávou nebo drinkem v ruce. Zároveň to ale žije i ve spodních patrech.
25: Jmenuji se Alek, jsem ze Srbska. Pracuji jako hudebník tady v baru. Pro tuhle společnost dělám už 3 roky. V Srbsku není tolik práce, tolik koncertů. Tady na lodi je spousta hudebníků z Balkánu.
23: Zajímá mě, jak Alek tráví na lodi čas, když zrovna nemá koncerty.
25: Mám tu spoustu kamarádů. Někteří lidi už tu pracují roky. Máme tu televizní místnost, různé hry. Navštěvuju i další bary, kde jsou další hudebníci. Máme tu i tělocvičnu, ale na tu jsem většinou líný.
23: Tahle loď je vlastně obří plovoucí hotel, zábavní park a parkoviště v jednom. Je to tak trochu cestovatelský kýč, který má ale pro každého něco. Já si třeba teď vychutnávám pohled na oslovské majáky a ostrůvky. Blížíme se do cíle. Z oslovského fjordu Zdeňka Trachtová, Český rozhlas.
0: Ve Francii je stále oblíbenější Bretaň. Svou nespoutaností i divokou přírodou láká nejen turisty, ale i mnoho místních, kteří se tam stěhují za novým životem. Naše spolupracovnice Marie Sýkorová se vypravila na samotný konec Francie, na nejzápadnější místo, kterým je ostrov Ouessant.
2: Nasedáme na loď ve městečku Le Conquet, pojmenované nejspíš po úlovku a kořisti. Je to nedaleko od velkého a mnohem známějšího města Brest. Na palubě pěkně fouká, já se ale dávám do řeči s Françoisem.
4: Na Ouessant se plavím zcela poprvé, a to kvůli práci. Rozhodli jsme se ženou, že odcestujeme. Víte, pocházím z vnitrozemí a chtělo to změnu. Rozhodl jsem se, že tam budu na 3 měsíce zahradníkem. Ano, to máte pravdu. A pak už je jen New York. Ale mně se to líbí. Rád jezdím na lodích a tak se tady můžu věnovat plachtění.
2: Asi tak 40 minut od západního pobřeží Francie se nacházejí ostrovy Molen a Ouessant. Jsou ostrovy složené z větších i menších ostrovů. Je součástí departmánu Finistère, tedy patří ještě k pevninské Francii. Je tak považované za nejzápadnější místo Francie.
5: Nejvíc lidí převážíme v červenci a v srpnu. To dokonce přidáváme druhou a někdy i třetí loď.
2: Říká mi jeden z členů posádky, Ludovik, a servíruje u toho kávu. Cesta z pevninské Francie na ostrov Ouessant trvá asi 1.5 hodiny a má 1 zastávku na menším ostrově jménem Molen. Ten je tak malý, že je jen pro pěší a obejdete ho zhruba za hodinu.
5: Na palubě máme nejen ty, kdo vyloženě bydlí na ostrově nebo tam jezdí na venkov, ale i turisty. Uvidíte sama, ostrov je skutečně krásný, je to snová krajina. Jsme na konci světa, tam dál už jsou jen Spojené státy.
2: Směj se, Ludovika ukazuje někam do dály. Potkávám ještě 2 turistky, obě se setkávají na ostrově, obě asi tak 60 a obě jsou na ostrově Ouessant úplně poprvé.
23: Je to trochu ostuda. Bydlím v Brestu a nikdy předtím jsem tady nebyla. Rozhodla jsem se obejít pěšky celý ostrov.
2: Říká Fadila, vedle ní stojí Natalie. Ta na kole přejela celou Francii, aby se dostala až sem na ostrov Ouessant.
23: Chtěla jsem jet nejdál, kam to ode mě šlo. Bydlím v Nice a nejdál byl právě Ouessant. Na kole mi to trvalo 1.5 roku.
2: Obě se shodují na přírodních krásách ostrova a dodávají, že máme velké štěstí. Svítí totiž sluníčko. Počasí se tady může měnit z minuty na minutu. Vždy je to ale zážitek. Ostrov Ouessant těží ze svého turismu, ale také určité nedostupnosti. Patří k Bretani a celoročně ho obývá asi tak 1000 osob.
0: A já ještě autorku předchozí reportáže naší spolupracovnici ve Francii Marii Sýkorovou vítám ve vysílání. A ti přeji hezký den.
1: Dobrý den.
20: Maruško, jak dlouho se plánovala ten výlet na USA?
1: Plánovala jsem ho tak řekněme 14 dní. Já jsem se hlavně chtěla prvně podívat, úplně zcela poprvé podívat do Brestu, a když jsem věděla, že cesta je poměrně dlouhá, nechtělo se mi zůstávat úplně jenom ve městě, a proto jsem si říkala, že pojedu někam víc do přírody, no a nakonec jsem zjistila, že se dá krásně, relativně jednoduše dostat i právě na ostrovy Molen a Ouessant, takže ta volba byla jasná.
20: My jsme v reportáži slyšeli, že ostrov Ouessant je nejzápadnějším místem pevninské Francie. Je složité se tam dostat, přeci jen je i obydlený.
1: Ano, je obydlený, jak jsem zmínila, že je tam necelá tisícovka obyvatel a dá se tam přejet takovou lodní společností, která tedy funguje v podstatě jenom jedna. Nejezdí se tam zas tak často a musíte se ještě právě z Brestu, což je už i poměrně samotné, toto město je samotně daleko docela už i od samotné třeba Paříže, tak se tam musíte dostat ještě autobusem do městečka Le Conquet, a tento autobus přijíždí přesně k tomu k přístavišti, odkud se musíte nalodit, a musí se dodržovat i určité odbavení. Pak samotná ta loď jede asi hodinu a půl, prvně tedy 3/4 hodiny na první ostrov, na ten menší, na Molen, a potom se přestoupí, nebo se potom se postupuje dál, jede se dál až na samotný USO.
20: Maruško, pokud se nepletu, tak ty jsi jednu noc přespala právě i na tom menším ostrově Molenu. Stojí tohle místo za návštěvu?
1: Určitě stojí. Je to samozřejmě o hodně menší ostrůvek, jak jsem zmínila, je pro pěší, takže se dá obejít. No a já jsem tam záměrně chtěla vyzkoušet přenocovat, protože radnice tohoto ostrůvku, ostrůvku Molen, zřizuje takové ekologické chatičky, a to přímo na ještě menším ostrůvku vedle tohoto Molen, kam se dostanete, kam vás převezou člunem. No a na tomto ostrově už skutečně není vůbec žádná civilizace, jsou tam asi 4 tyto ekologické chatičky a asi 6 ovcí.
20: Ten větší ostrov Ouessant, tak ten je známý hlavně přírodou, je to tak?
1: Je to tak, je to samozřejmě, ta příroda je skutečně úplně neobvyklá, nebo je zcela jiná, než kterou známe z té vnitrozemské Francie. Tam jsou samozřejmě většinou ovce, ale na USO se jezdí samozřejmě i třeba pozorovat ptactvo, mořské ptactvo, anebo na těch severních plážích, tam jsou čas od času vidět také lachtani, anebo také delfíni.
20: Ty máš hodně ráda kulturu, nicméně přišla jsi i tam na své, nebo jsou tyto ostrovy fakt jenom o přírodě a zvířatech?
1: Je fakt, že samozřejmě je to hodně o té přírodě, je tam skutečně hodně těch přírodních krás, ale může se tam pozorovat samozřejmě při těch meteorologických různých vlivech, kdy, jak jsem zmínila, tak my jsme měli velké štěstí, že bylo zrovna slunečno, ale Molen a Ouessant jsou známé hlavně tím, že jak jsou právě v oceánu, tak se tam to počasí mění skutečně z minuty na minutu. No a takže se nám objevují samozřejmě takové ty krásné scenéry, kdy můžeme pozorovat nejenom tu přírodu, rozbouřený oceán, skaliska, v podstatě ani to nejsou úplně pláže, ale spíš ta vřesoviště. No a do toho se nám naskýtají i obrazy, třeba i k takovým těm historickým majákům. Jedním z nich na ostrově USO je maják Créage. Je to takový ten klasický pruhovaný. No a když se rozsvítí, rozevře obloha, vidíte rozbouřený oceán, tak skutečně ten obraz je takový až kýčovitý. V podstatě je to takový spořič obrazovky.
20: Na ostrově Molena USO nás pozvala naše spolupracovnice ve Francii Marie Sýkorová. Já ti za to děkuji a někdy příště naslyšenou.
1: Děkuji, naslyšenou.
3: Posloucháte pořad Reportáže zahraničních zpravodajů. Najdete je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
20: Je to hlasité, divoké a plné tanečníků.

0: O koncentrát Tyrolska, tak je to přesně tohle představení. Tyroler Abend neboli Tyrolský večer pořádají Gundolfovi v Innsbrucku už téměř 60 let. Martin je třetí generací a vede 80členný soubor muzikantů, zpěváků a tanečníků.
1: Ročně máme asi 250 vystoupení, jsme jednou z nejnavštěvovanějších akcí na západě Rakouska.
0: Jedním z hlavních čísel je Schuplatr, kdy tanečníci v tradičních kožených kraťasech neboli Lederhosen dupou a do rytmu se plácají do stehen, kolen i podrážek.
1: Je to takový speciální tanec, typický pro Alpy. Kluci a mladí muži při něm vlastně ukazují, jak jsou silní, zdraví a odolní.
0: A samozřejmě by to nešlo ani bez jódlování, asi nejznámějšího zvuku, který si člověk s Tyrolskem a Alpami spojí. A i když to může znít, jako by se stačilo prostě jen pořádně nadechnout a zahalekat do hor, tak jednoduché to zase není.
1: Jódlování je zvláštní pěvecká technika, při které člověk přeskakuje z hlubšího hlasu do vysokého, který tvoří víc v hlavě. Předvedu ti to. Tohle jsou takové základy. A když člověk trochu trénuje a zlepšuje se, začne to časem znít nějak takhle.
0: Za posledních pár minut jsem slyšela citeru, alpský roh, jodlování, spoustu výkřiků a dokonce kravské zvonce. Tady se zkrátka na další číslo dlouho nečeká a pokaždé, když už mám pocit, že mě tanečníci nemají čím překvapit, tak přinesou na pódium něco dalšího. Teď třeba kladívka, majzlíky a velký kámen a to všechno prý kvůli tanci na počest místních horníků.
1: Je to přece jen představení pro diváky, takže třeba tance tančíme o něco rychleji než v běžných folklorních souborech, ale jinak všechno, co předvádíme, vychází z tradice.
0: Velkou část publika tvoří hlavně turisté a podle Martina přijíždějí s poměrně jasnou představou o tom, co chtějí v Tyrolsku vidět.
1: Je to podobné jako ve Vídni. Tam chtějí turisté slyšet Strausse nebo Mozarta. Když přijedou do Alp a do Tyrolska, spousta z nich si zase představí jódlování a Schuplatr.
0: Při loučení má Martinův soubor pro diváky ještě jedno malé poděkování. Každému zahraje kousek známé melodie z jeho země. A tak se mezi jódlováním, harmonikou a tyrolskými tanci nakonec rozezní i Škoda lásky. Z Innsbrucku Bára Vránová, Český rozhlas.
2: V kambodžském Battambangu najdete unikátní školu nového cirkusu. Cirkusovému řemeslu nebo jiným uměleckým disciplínám se tam bezplatně učí na 1200 žáků. Když se z nich stanou profesionální akrobaté, své dovednosti předvádí ve městě Siem Reap. Každý večer tam cirkusové šapito plní hlavně turisté, kteří si přes den prochází staré kmerské chrámy, včetně toho nejznámějšího Angkor Watu. Naše zpravodajka Jana Karasová se během své dovolené do kambodžského cirkusu vydala.
3: Na podlaze šapito jeden z umělců kreslí rýží zdobené obrazce a do jejich středu se teď stoupají dva akrobaté a začínají vrhat přemety a salta. A přichází kmerská tanečnice a tančí tedy hlavně její ruce a prsty. A mezi tím na scénu přiběhli cirkusáci s metlami, pustili se v rytmu hudby do zametání všech těch zrníček rýže. Další z akrobatů si teď stoupá na takovou nestabilní věž z válců. Teď to teda nevyšlo, takže ještě zkouší druhý pokus. Teď už se to podařilo. Akrobat balancuje a publikum tleská. Po konci vystoupení se s akrobatem týdá vracíme právě k tomuto momentu.
4: Vystoupení je zábava, cítím se při něm šťastný a nadšený, ale ve chvíli, kdy jsem si měl stoupnout na válce, tak jsem byl trochu nervózní, ale pak jsem úžasl. Mojí nejoblíbenější disciplínou jsou ale stojky.
3: Představení není jen o akrobatických výkonech. Skrze ty se tady vypráví příběh, který by se dal pro české posluchače nazvat Rýže nad zlato.
4: Ukazujeme rýži jako něco důležitého. V představení ji používáme od začátku do konce a dělník si musí na rýži vydělat, aby zajistil rodinu.

0: abych měl být disciplinovaný, ale toto je vtipná postava, takže jsem se musel přizpůsobit.
1: Týda je z 8 dětí a akrobat je v rodině jediný. Vlastně teď už úplně ne, protože za ženu si vzal jednu z dalších cirkusaček. Pro mnohé akrobaty je právě cirkus cestou z chudoby, ve které vyrůstali. Cirkusová škola otevřela v roce 1994, jen co skončil dlouhý konflikt, který se táhl po konci Polpotova genocidního režimu v 70. letech. V zákulisí cirkusového šapito je i velká tělocvična, ve které akrobaty cvičí trenér Sukol.
2: Akrobati se musí naučit balancování na rukách, akrobaci, žonglování, různé skoky. A to chvíli trvá, než si osvojí.
1: Potom už můžou dílny v zákulisí vyrobit masky, kostýmy a další rekvizity. V případě představení o bílém kambodžském zlatu to znamenalo vyrobit i něco jako velký vůz, do kterého se vejde tříčlenná kapela. Bubny má ze starých plastových sudů, jinak ale hraje hlavně na tradiční kmerské nástroje. Kambodžský cymbál Km si před představením ladila hudebnice Resmájí.
3: Začala jsem se na něj učit v 15 a teď už taky 15 let hraju.
1: A tak toto potom zní, když i cymbál vypráví příběh rýže. Z Kambodži Jana Karasová, Český rozhlas.
4: Jihokorejské město Pusan a moře k sobě patří odjakživa. Nejen, že je to dnes největší námořní přístav na korejském poloostrově, ale fungují tam i jedny z největších loděnic v Asii. A vyhlášená je i tamní rybí tržnice. Náš zpravodaj v Asii David Jakš nás teď vezme na prohlídku Pusanu.
5: Změnu v chování Korejců oproti metropoli Soulu tady poznáte už po pár hodinách. Lidé v Pusanu jsou mnohem otevřenější, lépe zvládají angličtinu a hlavně se mnohem častěji smějí a chtějí si povídat. A na svědomí to má moře. Přesněji řečeno, ve zdejších loděnicích pracuje více než 5000 cizinců. Někteří tu mají i své početné rodiny a vyhlášená otevřenost a vstřícnost Indonézanů, Filipinců, také Vietnamců nebo Nepálců, ta se Korejcům líbí a snaží se nezůstat pozadu. Pusan je tak typickým námořním přístavem se vším všudy.
6: Práce je tady těžká, ale podmínky výborné. Vydělám peníze, které dobře uživí moji rodinu a pracovní podmínky jsou skvělé. Jižní Korea se skutečně stará, aby člověk chodil do práce rád. Já i můj manžel pracujeme v loděnicích. Chtěli bychom tu zůstat co nejdéle, ale jednou se domů určitě vrátíme.
5: Plánuje paní Chen, která do Pusanu přijala před 4 lety z čínského kantonu. Rozhodovala se sice mezi zdejší loděnicí a automobilkou v nedalekém Usanu, ale jako člověk od moře nakonec právě tu nezaměnitelnou slanou vůni živlu upřednostnila. Říká, že potřebuje moře cítit v práci, což se jí v otevřeném doku při stavbě lodí bez zbytku plní. A k jejím nejoblíbenějším místům ve městě patří i známá buddhistická svatyně Yonggungsa, kterou doslova omývá mořský příliv.
7: Byl jsem tu už minimálně 100krát. Tohle místo má neuvěřitelný genius loci. V Koreji není moc buddhistických chrámů, které by stály přímo na břehu moře a Yonggungsa je z nich nejkrásnější. Já sice provádím turisty, čím víc jich je, tím víc vydělám peněz, ale chrám je nejkrásnější brzy ráno, bez turistů.
5: Vysvětluje korejský průvodce pan Myong svým čínským klientům. Jedním z nejoriginálnějších míst v celém Pusanu je rybí tržnice Yagalchi. V třípatrové budově sídlí Pusanská rybářská asociace a na pravidlech a udržitelném rozvoji tohoto cechu si velmi zakládá. Všichni prodejci udržují kolem svých živností vzorný pořádek A úplně tu chybí i nevábný odér, který většinou podobné tržnice provází.
8: Doporučuji rybí barbecue. Vyzkoušejte více druhů mořských plodů. Okouna, sépy nebo kraby. Ale úplně nejlepší maso má náš mořský úhoř. Toho opravdu doporučuji. Cokoliv si tady dole v tržnici objednáte, vám nahoře rychle připravíme a zapijte to naší korejskou kořalkou soju.
5: Láká mě jeden z prodejců a odkazuje na restauraci v nejvyšším patře tržnice, kde je výhled na přístav i loděnici. A jak to tak čekám, až mi přinesou toho mořského úhoře s oblohou, napadá mě srovnání s dalekým suchozemským Českem. Nejsem sice z Českých Budějovic, ale napadá mě parafráze známého v Budějcích by chtěl žít každý. A sice v Pusanu by chtěl žít každý. Z Jižní Koreji, David Jakš, Český rozhlas.
4: A to už byla poslední z dnešních reportáží zahraničních zpravodajů. Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus vám přeje Lubica Bergmanová.
9: Jdeme dál než ostatní. V diskuzích, dokumentech, komentářích a reportážích. Jediná česká stanice mluveného slova Český rozhlas Plus.
4: Radiožurnál je 14 hodin a 30 minut. A další zprávy už má pro vás Jana Gulda.
10: Spojené státy podle deníku Financial Times omezily ochranu tankerů v Hormuzském průlivu. Nově můžou využít jen dvě časová okna denně. Washington podle deníku vyzval provozovatele a posádky plavidel, aby intervaly dodržovaly a využili tak americkou ochranu. Spojené státy nabízejí odkvět na lodím, které chtějí úžinou proplout po jižní trase podél ománského pobřeží. Spisovatel Karel Poláček, který byl židovského původu, dostal během druhé světové války od režimu nabídku na udělení takzvaného čestného árijství. Odmítl ji a čekala ho internace v koncentračním táboře. Řekl to archivář Roman Štér z Národního archivu, a to při představování fondu syndikátu novinářů. Fond obsahuje 1268 archivních krabic a vznikl díky aktivitě Svazu československých novinářů v 50. a 60. letech minulého století. Hygienici v létě provedli 1364 kontrol dětských táborů. Za zjištěné nedostatky uložili 53 pokut v celkové výši 170 500 korun. Nejvíc pochybení se týkalo stravování. Výsledky jsou podobné jako loni. Letošní táborovou sezonu hodnotí hygienici jako klidnou. Hygienický standard dětských táborů se podle nich postupně zvyšuje a provozovatelé táborů dbají na dodržování příslušných legislativních požadavků. A v Bečově nad Teplou se až do neděle koná další ročník Mezinárodního kovářského sympózia. Sjíždí se tam kováři z celé republiky i ze zahraničí, aby předvedli své umění a přiblížili kovářství veřejnosti. Letošním tématem je Má vlast.
9: Sport.
10: O ženský titul na US Open se dnes utkají běloruska Arina Sabalenková a Jelena Rybakinová z Kazachstánu. Ve finále si zopakují letošní souboj s Australian Open, kde zvítězila Rybakinová. Bez ohledu na výsledek si obě tenistky v pondělí prohodí pozice v čele světového žebříčku. Sabalenkovou po 99 týdnech nahradí právě její soupeřka. Mužské finále pak zítra nabídne souboj Němce Zvereva s Američanem Sheltonem, pro kterého půjde o první grandslamové finále kariéry.
9: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
11: Zdržení na D11 u Sadské a nehoda na D1 u Vlašimi. Na D11 z Prahy do Hradce Králové za sjezdem na Sadskou stojí kolona z 25. a 5. kilometru. Na 33. a 5. se po hromadné nehodě projíždí pomalu, je to v omezení, fronta je stále na více než 40 minut. Dá se jet z exitu 25 přes Poříčany a Tatce a Pečky, zpět se vrátíte u Poděbrat. Pozor, na souběžné silnici je uzavírka. Na D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Vlašim na 50. kilometru vyšetřují nehodu. V levotočivé zatáčce je uzavřený levý pruh a vybočuje se. Následně se popojíždí z 51. kilometru kvůli omezení necelých 15 minut. Na D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Popůvky se pohybují silničáři v levém pruhu na kilometru 183. Zdržíte se teď do 10 minut, kolona začíná na stém 81. kilometru. Na D1 z Brna do Prahy za sjezdem na Zruč nad Sázavou z 55. kilometru pojedete pomalu kvůli omezení 25 minut a na silnici 6 na průjezdu Karlovými Vary směrem do Chomutova se popojíždí kolem opravovaného Pražského mostu. Je tam ucpaný sjezd na Bohatice s pozdění kolem 10 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
9: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
12: Saturnin jako prvorepublikový pankáč, slavný hrdina románu Zdeňka Jirotky se vůbec poprvé dočkal muzikálového zpracování. V pražském divadle Hibernia ho na jeviště přivádí režisér Tomáš Dianiška. Jak vypadá Saturnin, který zpívá, tančí a stále s oblibou převrací život ostatních na ruby? Uslyšíte v Kultuře Plus. I když jde o malý model, má už teď mezinárodní význam. Architekti postavili hlavní sál budoucí Vltavské filharmonie v měřítku 1:10 a právě na téhle zmenšené podobě teď zkouší, jak se v něm bude chovat zvuk. Více také v Kultuře Plus. A ve druhé části pořadu bude hostem violončelistka Terezie Kovalová, která 25. září zahájí v pražském planetáriu nový projekt s názvem Nish Nights. I o tom budeme mluvit. Dobrý den přeje Michaela Vetešková.
9: Kultura Plus.
12: Památník národního písemnictví otevřel novou výstavu Václav Havel Dopisy Olze, připravené k 90. výročí od narození dramatika a někdejšího českého prezidenta. Laterna Magika uvedla novinku také připomínající tvorbu Václava Havla Perpetuum Havel v režii Petra Boháče s Romanem Zotovem Myškinem v jedné a hlavní roli. A také Český rozhlas spustil několik projektů, které se věnují Havlově tvorbě.
13: Milý pane Hvíždělo, sedím, jak jsem si přece vzal, v jednom pražském bytě.
14: Začíná o Vánocích roku 1985 nahrávat Václav Havel. Během několika dnů vznikne více než 12-hodinový záznam odpovědí na téměř 60 otázek novináře Karla Hvížďaly, který tehdy žil v zahraničí. Magnetofonové pásky pak musí tajně přes železnou oponu. Pokračuje autor scénáře, historik Pavel Kosatík.
15: To, jak on to nahrál, tak se samozřejmě liší od té knihy. Je to vlastně ještě něco úplně jiného. To bylo fantastický, to porovnává.
14: Dálkový výslech poprvé vyjde v exilu v listopadu 1986. O 3 roky později během sametové revoluce pomůže československé veřejnosti poznat Havlovy názory i životní příběh. Nová Kosatíkova série je ve vysílání Plusu i v aplikaci Můj rozhlas. Alžběta Havlová, Český rozhlas.
12: Hlavní sál Vltavské filharmonie už stojí ne v Praze, ale u Mnichova hradiště, kde v jedné dílně postavili model interiéru. Právě na něm teď testují akustiku, se kterou architektonický návrh za celkových 12 miliard a 300 milionů korun počítá. Jak to vypadá, se byl přímo na místě podívat kolega Martin Hrnčíř.
16: Autor podoby Vltavské filharmonie Bjarke Ingels hned při příjezdu podlezl dřevěný model sálu. Hlavu pak vystrčil skrz poklop v jevišti a s úsměvem pozoroval zmenšené sedačky. Na nich jsou podobně malí diváci v červených látkových oblecích. Pár detailně zpracovaných hlav ale z obecenstva vyčnívá. Mají dokonce i uši a mikrofony, které budou snímat zvukovou zkoušku.
17: Můžete stát uprostřed toho modelu, protože je vytvořen v měřítku 1:10. Je to neuvěřitelný pocit, protože vás celý ten prostor pohltí a zároveň je intimní. A stejně jako Vltavská filharmonie je expresivní, tvárný a když se podíváte blíže, tak je vše logicky navržené. Zároveň to, co vidíte venku, ty nakloněné terasy, tak v podobném duchu je vyvedený také interiér, schodiště mezi sedačkami. Cesty tak připomínají trochu meandry řeky, která se svažuje k orchestru.
16: Vysvětluje dánský architekt, který má k ruce ve svém studiu stovky lidí. Právě s nimi rozpracoval projekt terasovité filharmonie, kterou poprvé veřejně představili před 4 lety.
17: Postupně jsme došli k tomu, že využijeme ke stavbě dřevo, které necháme přirozeně zvlněné. Pracujeme na tom teď s řemeslníky a zatím to vypadá velmi dobře, jak na pohled, tak i z akustické stránky. Důležitou roli bude mít také sklo. Čtvercový vypouklý reflektor u stropu bude totiž celý prosklený. Potřebuje být ale těžký, aby odrážel zpět zvuk. Zároveň bude vypadat jako obrovský lustr. Z těchto původních myšlenek se tak už staly velmi konkrétní prvky.
16: V dílně postává s autorem návrhu také zvukový inženýr Marky Kerr. A právě ten bude testovat akustiku modelu.
18: Zvuk, který využíváme, označujeme jako sweep signal. Ten skenuje postupně všechny frekvence. Zkusím to imitovat, jak zní, protože jinak je neslyšitelný. Je to něco takového a pak si posuneme kmitočty do poslouchatelného spektra. Tenhle zvuk pouštíme, ale když to počítač transformuje, tak slyšíme jenom...
16: Tleskne rukama původně francouzský odborník na akustiku. Na základě testů určí, kde by mohl být v sále problém s odrazy. Přípravy Vltavské filharmonie jsou teď v závěru projektové dokumentace. V příštím roce by mělo hlavní město Praha vybrat zhotovitele stavby, která bude trvat zhruba 6,5 let. Součástí bude celkem 5 sálů, včetně zkušebny. A zázemí tam bude mít i Česká filharmonie. Zkušební provoz je pak naplánovaný na rok 2033.
12: Zatímco na objekt Vltavské filharmonie si budeme muset ještě pár let počkat, nově už můžeme zavítat do slavného barokního paláce, tedy do Colorado Mansfieldského paláce v Praze. Spravuje ho Galerie hlavního města Prahy. Ta už dokončila opravu vzácné monumentální fresky v tanečním sále Colorado Mansfieldského paláce. Barokní malba z roku 1736 zobrazuje olympijské bohy. Kvůli mimořádné kvalitě restaurátorských prací je nominována na cenu Národního památkového ústavu. A přímo na místě v paláci natáčela kolegyně z Českého rozhlasu Vltava Zuzana Filipková.
19: S restaurátorem Tomášem Bergerem stojíme pod freskou, která měří 140 metrů čtverečních.
20: Asi před 10 nebo před 12 lety napadlo hodně sněhu v Praze a ty krovy nad tím tanečním sálem prostě povolily. Tenkrát tady jako nastal velký poprásk, co teda jako s tím bude, tak jako nastoupili specialisti, provázali ty kovy, teda ty krovy provázali různýma bandážema a lanama. Asi myslím 2012 jsme byli tady pověřený, aby jsme udělali průzkum té fresky, tak jsme spojili z nýho další, jsme tady jako jezdili. Já jsem tu fresku znal už jakoby mnoho let dozadu.
19: Vysvětluje Berger, který na ní se svým týmem pracoval několik let. Vzhledem ke stavu střechy nad sálem to byl poměrně velký oříšek.
20: Musím tady zmínit teda slovo pana architekta Mlázovského, který je velký specialista na krovy a speciálně na barokní architekturu, který mě povolal a říkal, prosím vás, musíme se nějak jako domluvit o tom, jak tu fresku zachránit, protože my zachraňujeme krovy nad tou freskou, my zachraňujeme strop té fresky, ale vy říkáte, že ta freska je unikátní, že na ní nesmíme šát, ale my potřebujeme to podepřít. Trvalo nám to několik měsíců, než jsme vymysleli postup. Já jsem to v životě nezažil, myslím si, že to tady nikdo v Čechách, ale ani v rámci Evropy málo kde se tohle to dělalo. Že se vlastně sál, který se staticky teda jako spočítal, se do něj postavilo celoplošné pevné lešení. My jsme na to lešení nastoupili, my jsme tu fresku fixovali, ale částečně už i očistili. Potom se vyrobili takový polokulatý segmenty z těžkých stolů, který se tam jako navezli do toho, vytahali nahoru na to lešení. Tím se podepřela celá ta klenba, včetně toho Fabionu. A pak nastoupila stavební firma, která protézovala, příložkovala ty trámy, na kterých ten strop jakoby visí.
19: Pod vrstvami nečistot zůstaly původní autorské zásahy udělané pastelem, což bylo v době baroka ve střední Evropě poměrně neobvyklé. Fresku Olympští bohové a pád titánů apoteóza císaře Karla VI. Jako vítěze nad Turky vytvořili společně italští umělci Pietro Scotti a Giovanni Battista Zeist v roce 1736.
20: Je to prostě vytvořený v jedné době, jak to vytvořili těch 1732, 34, 38, tak ten sál do dneška úplně takhle vypadá.
19: Dodává Tomáš Berger. Galerie hlavního města Prahy dále představila také svou další chystanou událost. Tou je výstava děl Jaroslava Čermáka, která se v knihovně Galerie hlavního města Prahy otevře od 4. listopadu. Pracuje na ní celý kurátorský tým i ve spolupráci s Národní galerií Praha.
21: Hlavní pomoc spočívala v tom, že jsme posklitli 53 našich děl. A to obnáší tato vlastně příprava takto rozsáhlé výbučky velké restaurátorské práce. Takže naši restaurátoři, náš celý tým na určitou dobu přerušil svoji práci na našich projektech a vlastně se věnoval restaurování Čermákových děl.
19: Říká dočasně pověřená generální ředitelka Národní galerie Praha Olga Kotková. Výstava Jaroslav Čermák, mýty evropské reality, připomene Čermákovu osobnost první velkou retrospektivou po téměř 100 letech. Umělec, který byl za svého života velmi slavný, cestoval a žil od Prahy přes Brusel, Paříž i Balkán, zemřel v roce 1878 ve svých 47 letech. Pokračuje hlavní kurátorka Galerie hlavního města Prahy Helena Musilová.
0: My se snažíme mimo jiné ukázat, že Čermák opravdu věděl, co dělá a jak nám zůstal v povědomí jako jakýsi blouznivec boje na Balkáně, tak to byl velmi člověk zorganizovaný, promyšlený. Myslím, že to je moc hezky dokázáno v textech.
12: Výstava Jaroslava Čermáka, která patří k hlavním událostem nadcházející výstavní sezony, se v Galerii hlavního města Prahy otevře 4. listopadu a na 12. září ohlásilo novinku Pražské divadlo Hibernia, dávají tam Saturnina. Saturnin je dokonale vychovaný sluha, který svého pána bez varování přestěhuje na houseboat s naprostou samozřejmostí a také s naprostou samozřejmostí dělá věci, na které ostatní nemají odvahu. Právě v tom vidí režisér Tomáš Dianiška jeho téměř pankáčskou povahu. Slavný humoristický román Zdeňka Jirotky teď poprvé převedl do podoby muzikálu a na zkouškách natáčela kolegyně Alžběta Havlová.
2: Fousy! Chytli mu fousy!
14: Dokonale upravený sluha, bezchybný gentleman a podle režiséra Tomáše Dianišky vlastně také tak trochu pankáč. Saturnin totiž dokáže udělat přesně to, co by ostatní možná udělat chtěli, ale nikdy k tomu nenajdou odvahu.
22: Vlastně v duchu pankáč, protože si dělá, co chce, kašle na konvence, vlastně dělá bordel neustále, nějaký organizovaný chaos. Takže pankáčství, i když to tak nebylo nazvaný, tak fungovalo už takhle ve 20. letech a funguje i teď. Není to jako v jeho výzoru, rozhodně ne, má kostým vlastně docela klasický, tak jak si to všichni představujeme, ale spíš je to v té filozofii.
14: Dianiška nechtěl román Zdeňka Jirotky z roku 1942 převést na jeviště stránku po stránce. Zachoval jeho postavy, humor a prvorepublikovou eleganci, ale přidal písně, tanec a živou hudbu Romana Říčaře. Počítá přitom s tím, že diváci budou srovnávat nejen s Jirotkovou knihou, ale i s filmovou adaptací z roku 1994, ve které Saturnina stvárnil Oldřich Wiesner.
23: Tréninková stěna, pane. Prohrát se slečnou Terebovou 3-0 na sety je podle mého názoru společenské fauxpas.
14: V chystaném představení nechybí ani typické Dianiškovy zásahy, jako třeba rap.
22: Snažím se jako jít věrně s tím textem, ale samozřejmě, když je tam nějaký floutek jako Milouš, tak on si tam zarepuje klidně a má tam takový velký číslo s diskokoulí, ale myslím, že v rámci toho příběhu a toho žánru se to tam hodí a věřím, že i moje maminka by to pochopila tak, že je to správně, že to tam je, takovýhle věci.
24: Nedůstojné je místo milování probírat astrologii.
25: O čem si to tam šeptáte?
24: O tenise.
25: Prosím?
24: O tenise.
25: Prosím?
24: O astronomii. Do toho!
14: Saturnina alternují Jakub Tvrdík a Zbigněv Kalina. Tomu se na Saturninovi líbí hlavně jeho životní nadhled.
26: Olda Wiesner je můj bývalý kolega z divadla ABC. Mám ho nesmírně rád a samozřejmě pokud si někdo představí Saturnina, tak alespoň v mém případě Olda Wiesner je ten, který mu vytane jako první na mysli. Ale Tomáš Dianiška napsal úplně novou dramatizaci. Je tam trošku jiný druh humoru, mnohdy i situačního humoru, takže jsem k tomu přistupoval jako ke každé jiné roli.
25: Kdo chce přebít? On si vždycky najde, že?
27: Ale první vyhrání z kapsy vyhání.
14: Vedle vykutáleného sluhy nemůže chybět ani jedna z nejslavnějších postav Jirotkova románu, teta Kateřina. Žena, která má pro každou životní situaci připravené přísloví a dokáže jim spolehlivě přivést své okolí k zoufalství. V muzikálu jí alternují Kateřina Bohatová a Erika Stárková.
28: Můj přístup k té roli byl velmi osobitý, já nerada kopíruju věci a myslím si, že skopírovat jenom ty postavy z filmu, jak byly zahrané, by nebylo ani jako vkusné, protože navíc to ani nejde, každý jsme originál, takže se snažíme každý dělat, co můžeme. Hlavně, aby nás to bavilo, když nás to všechny bude bavit, tak pak to bude mít v sobě humor a humor je něco, co potřebuje celá tahle planeta.
1: A oblíbené přísloví?
28: Je jich spousta, máme jich hodně vypsaných, ale asi kdo se směje naposled, ten se směje nejlépe.
1: Autoři přitom Saturnina neposouvají do současnosti, jeho svět zůstává spojený s atmosférou první republiky. Současnější má být především energie muzikálu a způsob, jakým se na známé postavy dívá. Premiéru bude mít Saturnin v pražském divadle Hibernia 12. září. Alžběta Havlová, Český rozhlas.
3: Zrada, intriky maloměsta a jedna píseň, která dokáže kde koho obměkčit. To je příběh opery Jakobín, kterou na sklonku 19. století složil Antonín Dvořák. Libreto s komickým námětem mu tehdy na jeho přání napsala Marie Červinková-Rígrová. Vzácně rukopis druhé verze třetího dějství si teď mohou návštěvníci prohlédnout v Pražském muzeu Antonína Dvořáka.
4: Tady na té dvojstraně máme teda tu poznámku Dvořákovu s datem 9. června 1897, započato na Vysoké.
5: Ukazuje vedoucí muzea Antonína Dvořáka Veronika Vejvodová na velkoformátový list, který je zaplněný černými, úhledně psanými drobnými notami.
4: Tak to je vlastně příznačné pro Dvořáka, který tam trávil od určité doby vlastně každé léto a intenzivně tam komponoval.
5: Pro svůj čas u Příbrami měl světoznámý skladatel jasně danou rutinu.
4: Tak Dvořák byl známý tím, že stával velmi brzo, pak si šel projít do přírody na krátkou tak hodinovou procházku, potom po snídani pracoval intenzivně, ve 12 byl oběd, tak už to tak bývalo tradičně, po obědě si většinou na chvilku zdřímnul, zase šel na procházku a potom zase komponoval až do večera.
5: Hotový svazek pak dostali opisovači Národního divadla, kteří museli vytvořit desítky kopií.
4: Tehdy se samozřejmě všechno psalo ručně, takže každý part třeba měli dva hráči jeden part společně, ale vlastně všechny party byly obsány rukou právě těmi lidmi, co opisovali pro Národní divadlo.
5: U odevzdání finální verze to ale pro skladatele nekončilo. Zajímalo ho, co se s jeho dílem bude dít dál.
4: Chodil na zkoušky vlastně s tou svojí vlastní partiturou a dohlížel, dá se říct, trošku na to provedení a dirigenti s ním konzultovali, protože vlastně byli to lidi, se kterými se samozřejmě dobře znal, tak s ním konzultovali třeba ta jednotlivá tempa, případně vychytávali nějaké chyby.
5: Svou premiéru měla pak jedna z nejoblíbenějších dvořákových oper 2. února roku 1889. Návštěvníci festivalu Dvořákova Praha ji uslyší už 19. září, a to v podání Symfonického orchestru hlavního města Prahy FOK. Pod taktovkou Tomáše Netopila se představí i Kateřina Kněžíková a Adam Plachetka. Výstava originálního rukopisu opery potrvá v Pražském muzeu Antonína Dvořáka až do konce září. Do konce tohoto roku pak muzeum přeruší svou činnost kvůli plánované rekonstrukci. Zda se do budovy letohrádku Amerika poté vrátí, není zatím jasné. Michaela Pištěláková, Český rozhlas.
9: Posloucháte týdeník Kultura Plus. Aktuality ze světa filmu, divadla nebo výtvarného umění. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
3: Terezie Kovalová zahájí sérii koncertů v pražském Planetáriu, a to v rámci nového projektu. Je to takový imerzivní hudební formát, v němž se živé koncerty odehrají pod obří kupolí vybavenou špičkovou technologií. Ta projekce v reálném čase reaguje na tu hudební produkci. Ostatně víc nám řekne přímo Terezie Kovalová, která je hostem Kultury Plus. Dobrý den.
6: Dobrý den, děkuji za pozvání.
3: Proč jste do toho projektu přišla? Vás tyto věci zajímají?
6: No, já jsem byla oslovena a vůbec jsem nevěděla, že se něco takového chystá, ale můžu být vděčná už jenom mému renomé, že když se chystají takové projekty, tak někdo si na prvním místě pomyslí na mě, a to je pro mě jedna z nejlepších recenzí, kterou můžu dostat.
3: Vy jste přišla sem do studia Českého rozhlasu a rovnou jste mi tady na stůl položila váš nový hudební počin se slovy To tam zazní.
6: Ano.
3: Je to nová deska, její název.
6: Jmenuje se Zinka, je to moje debutová deska, i přesto všechno, že jsem jich natočila s různýma lidma už přes 120, tak tahle je opravdu 100% moje od A do Z. Jsou tam na ní dvě bonusové písničky od mých kolegů, které jsem potom ještě doupravovala od Vladi vojny Lečia a od Jakuba Koeniga. Měl tam být ještě David Stepka, ale ten už to bohužel nestihl. A je to někde na pomezí moderní klasiky a akustické elektroniky. A co tím myslím je, že veškerý rytmus, který tam je, je vytvořený z akustických nástrojů, z violončela, anebo jsou tam vlastně třeba přírodní zvuky, křupání nohou ve sněhu, bubnování na pupík mého psa. Takže i přesto všechno, že to může v určité momenty působit jako elektronická deska, tak je kompletně akustická.
3: Byl to právě ten důvod, že jste chtěla uvést v život svůj debut, že jste vstoupila do tohoto projektu, který je taky vlastně premiérový, toho 25. bude premiéra v Planetáriu.
6: No, ono se to tak krásně spojilo a já už na svém křtu jsem měla VJku, což je takový DJ, který ale pracuje s vizuálním projevem. S Lindou Arbanovou spolupracuju ještě od dob Zvířemenem podzim a myslím si, že už to byla taková předzvěst tady tohoto projektu, protože to hodně šlo tím směrem právě vesmírného projevu a upřímně řečeno, já se na to nemůžu dočkat, protože miluju vesmír a obecně se o něj hodně zajímám a mám dokonce i slíbeno, že dostanu zrcadlo, abych nemusela si ukroutit hlavu až nahoru, ale abych viděla bez problému, co se nade mnou bude dít.
3: Věříte v to, že když si člověk sedne do té sedačky, bude se zavřenýma očima poslouchat vaši hudbu, že se mu něco bude dít vnitru?
6: Věřím a i vím, protože vždycky, když někde hraju skladby z desky, tak mi potom chodí dopisy lidí, kteří zažívají, já bych to pojmenovala asi nejlépe jako takové otevření dveří vnitřních, kdy mi píšou, že třeba roky neplakali nebo roky nezažili nějakou takovouhle úlevu a že se jim to s tím spustilo a to je pro mě opět nejlepší recenze.

0: Takže autentičnost a terapie hudbou, když jsem si pročítala rozhovory s vámi, tak vy dost otevřeně mluvíte o tom, že hudba nejenom vám takzvaně zachraňuje život nebo podporuje váš well-being.
1: Pro mě je to nejjednodušší způsob, jak se dostat do nějakého meditačního stavu. No, ostatně i podle mozkových skenů to odpovídá. Hlubina meditace, improvizované hraní je nejvíc na té škále a potom hluboký ponor do psychedelik. Vlastně všechny tyhle tři stavy jsou si velice podobné a jenom ta hudba to umí propojit i pro ostatní lidi, protože ta meditace, pokud člověk nechodí na skupinovou samozřejmě, tak si to člověk jede sám, ale ta hudba je o tom spojení, samozřejmě dám to prvé řadě pro sebe, jinak bych to nedělala, jinak bych to nevydržela tak dlouho, ale je to komunitní záležitost a myslím si, že i v dnešní době spojovat lidi něčím, co je pro nás, pro všechny strašně důležité, je něco, co je důležité.
0: No. Podstatné. Když vám bylo 8, tak jste začínala s hudbou a možná jste se viděla jako mladá žena v dlouhých šatech, stojící třeba před slavným dirigentem, dobře, řekneme v Rudolfinu nebo ve Dvořákově síni.
1: To jsem vůbec neměla, já chtěla být rocková hvězda, měla jsem dokonce i takovýhle sen. Třeba tak půl roku předtím, než jsem vyhrála svůj třetí konkurs s Janáčkou Filharmonii, tak se mi zdá sen, že zpívám Stairway to Heaven od Led Zeppelin v takovém stříbrném overallu z Filharmonii. Nebyl tam konkrétní dirigent, ale o pár měsíců později se mi to teda splnilo. Takže a myslím si, že se mi i splnilo v rámci mého života to, že jsem se dostala do té pozice nějaké, řekněme, rockové hvězdy s violončelem.
0: To se takřka vylučuje, ne? Trošku.
1: No, já se právě mám ráda spojování takových zdánlivě neslučitelných momentů, které mě ten život dělají takový zábavnější, hmatatelnější, řekněme.
0: A říkáte si někdy, kam to až může jít dál? Je vám kolik? 35, 36? No, kam ano. To až může jít dál dalších 20, 30 let?
1: No tak já už bych mohla jít v podstatě do důchodu, já hraju skoro 30 let, takže pro mě je to, i za ty roky už jsem vyzkoušela v podstatě všechny žánry, takže teď je to spíš o pracování na tom přístupu, kde já v tom jsem, protože předtím jsem hledala to svoje místo ve světě, řekněme, a spoluprací se spoustou lidí jsem se to snažila nějak uchopit a když potom přišla pandemie, což logicky to schodilo pro mě jako pro spoustu jiných, tak najednou to obnažilo to, že ten systém, který jsem měla vytvořený, nemůže fungovat dlouhodobě a že to musím celé předělat. Takže je to pro mě teďka spíš otázka toho mého lidství v tom, kde já v tom jsem, než já chci být dobrý profesionál, což pro mě bylo předtím, tak teď je to o dostávání se víc a víc do té autenticity, protože 100% je pro mě málo, já chci být na 1000 sama sebou.
0: Zpátky k té vaší nové desce Zinka, kterou představíte 25. září v Planetáriu a zahájíte dost unikátní nejenom hudební projekt. Co tou deskou Zinka chcete říct? Já když čtu ty názvy, chrám, Orfeus, hlubina, človíkus, pružina.
1: Je to moje životní POV je že nebát se být potápeč v hlubinách, nebát se zranitelnosti, protože celé dospívání jsem byla hodně zranitelná na to konto, že mě bylo vyčítáno, že jsem jiná a že jsem hodně jiná. A čím jsem starší, tím víc mě to hrozně uráželo, že máme takový problém přijmout to, že každý jsme jiný, když jsme všichni stejní. A najednou se mi začalo dít to, že když jsem se začala upřímně bavit o tom, jak to mám v životě, tak začaly ty věci nějak jako se cvakávat dohromady. Začalo okolí na to reagovat, že se najednou spousta lidí cítí být viděno. A je to taková jako hezká kombinace víc věcí dohromady, no, že najednou je ten život pro mě hodně i o ukazování lidem, že když já jsem upřímná v těch věcech, tak mě nikdo nemůže ublížit.
0: Děkuji vám za vaše slova. Naslyšenou.
1: Moc děkuji za pozvání, mějte se krásně.
0: Niche Nights je série 10 koncertů, které se odehrají každý poslední víkend v měsíci. Mezi potvrzená jména patří Michal Pavlíček, Bára Basiková, Jelenka Dusilová či Beata Hlavenková. Kultura Plus je tímto ve finále. Loučí se Michaela Vetešková a naslyšenou za týden.
2: Nejen události, ale i komentáře plus rozhovory plus diskuse. Jediná česká stanice mluveného slova. Český rozhlas Plus.
3: Radiožurnály 15 hodin. Zprávy a Jana Gulda. Pátrání po přeživších povodní v Nepálu pokračuje. Ve fotbalové šancelize začalo brněnské derby, zbrojovka hraje s Artisem. Na dálnici D11 čekejte dlouhou kolonu Usadské ve směru do Hradce Králové. A počasí zítra bude převážně zataženo, od severozápadu občasný déšť a teploty do 22 stupňů.
2: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
3: V Nepálu pokračují záchranné akce po ničivých bleskových povodních z konce srpna. Obětí je přes 1400 a stále se pohřešuje přes 5800 lidí. Záchranáři prohledávají tunely vodních elektráren, kde můžou být uvězněni lidé. Armáda pomocí dronů do okolních vesnic dopravuje humanitární pomoc. V míně zasažených turistických oblastech se už pomalu začíná obnovovat infrastruktura. Popsal to v našem vysílání přímo z Nepálu horolezec a geodet Jan Trávníček.
4: Turistický ruch je poměrně zásadní ekonomickou spruhou pro nepálskou ekonomiku. Takže tam to, co bylo vidět, tak bylo obnovování cest, obnovování mostů.
3: Právě teď začíná na pražském Vyšehradě Den pro Ukrajinu. Pořádá ho spolek Team for Ukraine, který pomáhá civilistům, záchranářům i vojákům. Organizátoři připravili koncerty, debaty, ukázky pomoci, kterou na Ukrajinu vozí, a podle předsedy spolku Jana Heřmánka budou taky vysvětlovat, jak nakládají s penězi z veřejných sbírek určených pro Ukrajinu.
5: Co je taky docela zásadní, proběhne tam vlastně premiéra promítání dokumentu o operaci Božena, kde jsme dovezli odminovací stroj Božena, který tam používají k humanitárnímu odminování charkovský hasiči. A hlavně tam bude možnost se prostě se všema lidma od nás týmu pobavit. My všechno rádi vysvětlíme, řekneme, ukážeme fotky, pobavíme se.
3: Městský soud v Praze v srpnu zastavil trestní stíhání 8 lidí v kauze webu sex.cz. Nepravomocné usnesení dnes zveřejnil server i rozhlas. Poskytování inzerce erotickým službám podle soudu není samo o sobě trestné. Přihlédl taky k dlouhodobému vystupování firmy eol.cz, která web provozovala. Společnost byla veřejně zapsaná v obchodním rejstříku, vedla účetnictví a platila daně. Pravidelně taky spolupracovala s policií při zjišťování identity inzerentů. V případu bylo původně obžalováno celkem 9 lidí. Kauzu šéfa firmy Andreje Anastasova soud vyloučil do samostatného řízení. Čelí obvinění z kuplířství, drogových deliktů, znásilnění a dalších trestných činů. Desítky tisíc lidí míří tento víkend na jih Moravy na Vinobraní, to Znojemské. Letos nabízí program na 14 různých kulturních scénách v historickém centru. Slavnostní průvod před chvílí dorazil do svého cíle, tedy na Masarykovo náměstí, odkud se hlásí reportér Šimon Franc.
6: Král Jan Lucemburský a Eliška Přemyslovna už na hlavní pódium dorazili, stejně jako všech 400 účastníků tohoto průvodu, včetně trubačů, bubeníků, ale i velblouda. Družina na koních mezi lidí rozhazovala pamětní mince, z nich ty zlaté můžou lidé vyměnit za vstupenku na příští rok. Průvodem ale dnes Vinobraní nekončí, lidé stále můžou ochutnat vína v historických Mázhausech, odpoledne uslyší i koncerty známých českých interpretů a dnešní hlavní program zakončí po 10. hodině večer Ohňostroj nad městem. Ze Znojma Šimon Franc, Radiožurnál.
7: Sport. Třemi zápasy odstartovalo 8. kolo fotbalové šance ligy. Liberec přivítal Mladou Boleslav a na severu Čech je u toho reportér Karel Schamberger.
8: Polovina 4. minuty, Slovan Liberec, Mladá Boleslav 0-0. Teď míříme na brněnské derby mezi Zbrojovkou a Artisem. Slovo má reportér David Nekvinda.
9: Ve 4. minutě utkání Zbrojovka Brno, Artis Brno 0-0. Bohemian z Praha hostí Slovácko a u toho je Tomáš Petr.
10: Třetí minuta končí v Bohemiance Slovácko 0-0. Z Vršovického dělíčku Tomáš Petr, Radiožurnál.
7: V 18 hodin začne ve fotbalové lize ještě zápas pražské Sparty s Jabloncem a už od 16 hodin budou hrát čeští volejbalisté na mistrovství Evropy v Modeně se Švédskem. Pořad s mikrofonem za sportem můžete poslouchat na digitální stanici Radiožurnál Sport.
2: Z
11: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
12: Kolona na D11 u Sadské a omezení na D1 u Štěpánova. Na D11 z Prahy do Hradce Králové za sjezdem na Sadskou na 33,5 kilometru odklízely následky dřívější hromadné nehody. Už se jede dvěma pruhy, kolona se postupně rozjíždí, z konce kolony je to teď stále na více než 20 minut, brzdí se teď na 26. kilometru. Na D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Popůvky z kilometru 182 hlásíte pomalejší provoz. V levém pruhu jsou silničáři, sbírají odpadky a čistí vozovku s držením kolem 5 minut. Na D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Vlašim je na 53. kilometru dopravní omezení, jede se jedním pruhem, je tam už jen kilometrová kolona. Opatrně dojíždějte, brzdí se teď v pravotočivé zatáčce na 52. kilometru, zdržení 10 minut. Na D1 z Brna do Prahy za sjezdem na Zruč nad Sázavou z kilometru 55 počítejte s kolonou kvůli údržbě vozovky, zpoždění 15 minut. A v Praze v ulici k Barandovu se před Barandovským mostem srazila 4 auta a dodávka. Provoz je tam slabý, kolona se netvoří. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
11: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
13: V dnešním magazínu Mezi námi se dozvíme, jak se mění postoj Maďarska k maďarské menšině žijící v zahraničí. O tématu budeme mluvit s hungaristou a redaktorem časopisu Reflex Oliverem Adámkem. Poslechneme si také rozhovor s redaktorem, dramaturgem, moderátorem a producentem Jiřím Kokmotosem, který má řecké kořeny. A na závěr si popovídáme s hudebně divadelním bělorusko-českým manželským párem Markétou a Romanem Zabelovými. Příjemný poslech vám přeje Iveta Demeterová.
11: Mezi námi.
13: Maďarsko po volbách a příchodu premiéra Petera Maďara zažívá výrazné politické i společenské změny. Obrana práv maďarských menšin žijících za hranicemi přitom byla vždy důležitou součástí politiky Budapešti. Libor Kukal se hungaristy a redaktora Reflexu Olivera Adámka zeptal, jestli se po letošních volbách změní i přístup maďarské vlády k menšinám žijících v zahraničí.
14: Ono to bylo téma trochu polarizující v Maďarsku dřív. Prvních 20 let po revoluci se řešilo, jestli Maďarsko má podporovat ty Maďary v bývalých uherských státech. Bylo to docela kontroverzní. A vlastně pak Fidesz jim dal občanství a momentálně už se ani moc nediskutuje o tom, jestli to občanství mají mít nebo ne. Peter Maďar s tím souhlasí, tam není moc rozdíl. Myslím, že to bude na nějaké trochu měkčí úrovni, protože za Orbána Maďarsko dokonce třeba na Slovensku skupovalo půdu nebo skupovalo památkově chráněné nemovitosti. Maďarský stát třeba koupil nějaké památkově chráněné budovy v Košicích, v centru Košic, skrze státem založenou nadaci, takže ono to probíhalo jako oklikou, ale byla to prostě státem založená nadace, pumpovaná státními penězi, která to kupovala. Zároveň lidé blízcí Orbánovi třeba kupovali fotbalové kluby v těch postuherských územích. Měli ve všech těch zemích, kde bylo Uhersko, tak v těch maďarských oblastech měli fotbalové kluby. Takže tam jako probíhalo takové jakoby rozpínání na mnoha různých úrovních zároveň a myslím, že Peter Maďar se bude klonit spíš k věcem typu, že Maďarsko podpoří, řekněme, nějaké kulturní spolky Maďarů v těch bývalých uherských oblastech a že to nebude takhle silové, že to nebude působit jako nějaké pseudodobývání zpátky těch území, jak to za Orbána vlastně působilo. Vzpomínám si, že jsem kdysi četl článek v jednom maďarském médiu. Jehož titulek zněl: ve fotbale jsme už Trianon vybojovali zpátky.
15: No takže vaše prognóza by byla, že otázka maďarských menšin nebude konfliktní téma v maďarsko-slovenských, maďarsko-rumunských, maďarsko-srbských vztazích. Jako zatím to speciálně na tom poli maďarsko-slovenském vypadá spíš hůř než lépe.
14: U Slovenska to bude specifické, protože tam se sešlo více věcí. Především to, že docela krátce před maďarskými volbami Slovensko přijalo zákon, který nějakým způsobem postihuje kritiku Benešových dekretů, což je citlivá věc pro Maďarsko. a Péter Maďar to hodně vytáhl v předvolební kampani, takže myslím, že tam bude muset dojít k nějakému narovnání těch věcí, nějakému jako trochu ujasnění, ale třeba vůči Rumunsku, kde vlastně bývaly ty největší konflikty historicky, tak Péter Maďar žádnou ostrou retoriku nemá, to Orbán třeba někdy měl. A především pak je důležité mluvit o Ukrajině, protože s Ukrajinou ty konflikty o té maďarské menšině byly největší v posledních, řekněme, klidně 10 letech. A tam Péter Maďar krátce po volbách, respektive po nástupu do funkce premiéra, uzavřel dohodu s Volodymyrem Zelenským o nějakých parametrech práv Maďarů na Ukrajině a označili za historickou dohodu a vlastně tím jakoby vyjádřil, že ty spory mezi Maďarskem a Ukrajinou jako končí. Takže to bylo to hlavní ohnisko a kvůli tomu, že to se jaksi uhasilo, tak očekávám, že celkově tyhle vášně budou teď to o něco chladnější.
15: Jste předběhl mou otázku s Ukrajinou a myslíte si, že tam ty spory ohledně maďarské menšiny byly skutečně základem, řekněme, sporu na vládní úrovni, nebo tam třeba nebyla to jenom do jisté míry záminka, že Maďarsko v osobě Viktora Orbána nemělo pro Ukrajinu a ukrajinskou obranu příliš velké pochopení, tak trošku vytáhlo tuhle otázku těch menšin. Nebo to přece jenom skutečně byla v první řadě obrana menšiny?
14: Myslím, že ta otázka maďarské menšiny na Ukrajině je podstatná z toho důvodu, že to je věc, která před plnohodnotnou invazí před rokem 2022 byla nejčastěji zmiňovaná v maďarských médiích ve vztahu k Ukrajině. Vlastně to je to, co lidé v Maďarsku mají s Ukrajinou nejvíc spojené, že prostě tam dochází k nějakému omezování práv Maďarů. A tam byla vlastně série konfliktů, například náměstek ministra zahraničí Maďarska byl vyhoštěn z Ukrajiny, pak zase Maďarsko vyhoštěvalo nějaké ukrajinské diplomaty už třeba v roce 2018-19, nebo došlo třeba k zapálení maďarského kulturního centra v městě Berehovo na Ukrajině. Takže to byla série takových diplomatických konfliktů, jaké třeba Česko zná možná tak maximálně s Ruskem, ve smyslu, že se vyhoští diplomati a podobně. Takže myslím, že to nastavilo vnímání Ukrajiny u maďarské společnosti takovým způsobem, že potom bylo docela snadné a možná přirozené a logické pro Viktora Orbána zaujmout tak jako protiukrajinský postoj v té válce. Myslím, že postoj maďarské k válce za Orbána byl právě charakterizovaný ne nutně tím, že by Maďarsko bylo nějak proruské, to ani z nějakých průzkumů nevyplývalo, ale určitě protiukrajinské, že tam byl prostě sentiment proti Ukrajině.
15: A ještě asi poslední taková akademická spekulativní otázka, co může udělat, jak bych to nazval, koloniální resentiment, vidíme v Rusku, kdy se z toho velmi nebezpečné jevy ve společnosti. Samozřejmě srovnávat Sovětský svaz, Ruskou říši a Uhersko, nejsou to úplně porovnatelné věci, ale přece jenom. Mohl byste si představit, že třeba v té maďarské společnosti vyklíčí něco takového, jako skutečně až agresivního ve směru obrany, menšina určité expanze. Je myslím, že třeba na nějakém extrémním politické scény něco takového může vzniknout a růst až třeba do nebezpečných rozměrů?
14: Určitě se to posunulo blíž k mainstreamu, nějaké tyhle myšlenky, protože za Orbána Maďarsko si v úzovkách dovolilo mnoho věcí, které dřív právě byly tabu nebo se považovaly za příliš riskantní, že by příliš poškodily vztahy Maďarska, a to je právě třeba ta ekonomická aktivita na těch bývalých uherských územích, to skupování nemovitostí a tak dál. Nicméně to, že by Maďarsko přímo mělo měnit svoje hranice, byla vždycky jako retorika jenom úplného okraje politického spektra. Třeba strana Naše vlast, ultrapravicová strana, která je v parlamentu druhé volební období, tak její předseda László Torockaj, myslím, že to bylo před 2 lety, v roce 2024, řekl, že oni jsou jediná politická strana v Maďarsku, která bude činit nárok na Zakarpatsko, čili území Ukrajiny. Takže ono to občas probublá v té politické debatě, ale pokud půjdeme na úroveň společnosti, tak za nějakých 11 let, co jezdím do Maďarska, tak jsem získal pocit, že změna hranice pro Maďary je něco jako výhra ve sportce, že kdybyste se na to zeptal, tak každý řekne, že by si to přál, ale že to vnímá jako něco, co je prostě nereálné, že se nikdy nestane. Takže asi takhle je to prostě. Každý Maďar na otázku, jestli jsou hranice jeho země spravedlivé, tak řekne, že ne, že by měly vypadat jinak, ale že by se to představovalo v nějaké konkrétní kroky jakékoliv, nebo teda respektive nějakou vojenskou nebo takovouhle expanzi, to je velmi okrajová záležitost.
13: Říká hungarista a redaktor Reflexu Oliver Adámek. Podle jména by málo kdo hádal, že má řecké kořeny. Bývalý letitý rozhlasák Jiří Kokmotos v následujícím příspěvku popisuje nejen svůj kosmopolitní původ, ale také svou cestu českým rozhlasem, od dětského herce po šéfredaktora. A protože je milovníkem zejména dechové hudby, dostane se v rozhovoru i na toto téma. V brněnském studiu Českého rozhlasu, kde před lety svou rozhlasovou pouť zakončil, natáčel s Jiřím Kokmotosem redaktor Janis Moras.
16: Vy jste rodilý Pražan, ale s řeckými kořeny. Kde se ty kořeny v rodilém Pražanově vzaly?
17: A ještě k tomu žijící v Brně, takže já bych řekl, že jsem spíš takový kosmopolita. Můj otec přišel studovat do Československa v 80. letech po pádu diktatury v Řecku, režimu tří plukovníků. Vlastně on vstoupil do komunistické strany Řecka a tam měla vlastně takovou něco jako dneska Erasmus, tak byly takové jakoby družby, kdy ti mladí lidé mohli vlastně do těch socialistických států jezdit, poznávat výdobytky komunismu. Přišel jsem studovat na filozofickou fakultu, kde zároveň studovala moje maminka, no a studentská láska, tak to vzniklo, no.
16: A jak to bylo potom dál? Měl jste kontakt s tatínkem?
17: Jo,
16: jste
17: jasně, třeba v Řecku? Ne, v Řecku, do Řecka jsem jezdil vždycky na prázdniny, takže kontakt s řeckou rodinou jsem vždycky měl, za což jsem vlastně rád, protože mi z toho zůstal ten jazyk minimálně. Pravda, není to tak praktické, jako kdyby můj otec byl Francouz, Španěl nebo Angličan, ale jinak je to minimálně dobré téma do hospody, no, že se vás lidi ptají, jako, a tak řekni něco řecky, že jo.
16: Abychom to ještě trošku zkomplikovali, mm-hmm. Taky je pravda, že příjmení Kokmotos má maďarský původ?
17: Je to tak, protože to jméno vlastně v řečtině, a to sám asi můžete potvrdit, nic neznamená. A těch Kokmotosů v Řecku taky není moc a ten rod mého otce pochází z místa, kde se kdysi dávno usadilo hodně lidí ze střední Evropy. Jsou tam hodně třeba i jakoby slovanské názvy, ale taky maďarské. Takže třeba je tam vesnice Vunihora, což v řečtině nic neznamená, ale vzhledem k tomu, že ta vesnice je opravdu na kopci, který je každé jaro posetý bylinkami a nádherně to tam voní, tak je jasné, proč se ta vesnice jmenuje tak, jak se jmenuje. Říkalo se vždycky u nás v rodině, že ten původ je jakoby asi maďarský. A je teda pravda, že vždycky, když jsem byl na Slovensku, tak Slováci vždycky mají jako tendenci říkat moje jméno Kokmotos. Pan Kokmotos, takové to maďarské SZ na konci, že to k tomu svádí. No a tak jsem začal pracovat s Google překladačem a jednou jsem si říkal, tak to zkusím. Zadal jsem do toho vyhledávače to jméno Kokmotos, to nic neznamenalo, tak jsem si začal hrát s přehláskami a myslím si, že varianta Kokmotos je, a myslel jsem si, že to bylo něco jako krásný, milý, inteligentní, je to neohrabaný, no. Takže nomen.
16: Takže no, já jsem trošku váhal, ale díky.
17: Moste, klidně, v pohodě, nevadí.
16: Pojďme teď k profesní dráze, protože vaše jméno bylo dlouhá léta spojeno s Českým rozhlasem. A to spojení vzniklo poměrně brzo.
17: Za všechno může můj dědeček, teda český dědeček, který byl náruživým posluchačem rozhlasu. On pocházel z Valašska, takže miloval folklor, dechovku a tak dál. A vzal mě jednou na den otevřených dveří do rozhlasu. A já jsem si říkal, ježiš, tady by mě bavilo pracovat. Prostě na mě to tak nějak jako dýchlo, prostě to mi bylo nějakých 11 nebo 12. A já jsem šel na víceleté gymnázium a to jsem fakt byl v nějaké, no možná prostě sekundě, maximálně terci. A jedna moje spolužačka chodila do Sdružení amatérských novinářů, kde přednášela Zdenka Vlašimská, což byla dlouholetá redaktorka, moderátorka pořadu Kolotoč, který se tehdy vysílal na stanici Praha, ještě dnešní Dvojce. A ona mi říkala, ta spolužačka, tak pojď k nám, ať si to trošku vyzkoušíš a seznámíš tady s tou kolegyní, tak jsem tam šel. Ona mě zavedla do rozhlasu, ta Zdenka, a protože to bylo vlastně na konci 90. let, tak to se ještě nahrávalo normálně na magnetofonové pásky, fyzicky se střihalo, prostě tak, jak se stříhal film, že jo, tak se stříhaly ty audiopásky. A ona mi dala prostě jeden ten kotouč a říkala, tak tady si to zkus jako postříhat. A myslela si, což mi přiznala až později, že prostě se zbalím po 5 minutách budu, protože to byla taková jako mravenčí práce nepříjemná. No a ona se vrátila asi za hodinu a půl a já jsem tam furt střihal, tak říkala, už tehdy jsem pochopila, že seš pro tu práci ztracený. No a vlastně jsem prošel oddělení vlastně dětského vysílání, kde jsem spíš sloužil jako v takový, jako řekněme, dětský herec, když bylo zapotřebí takový jako klučičí hlásek, což v těch 13 už potom jako šlo rychle pryč, ale začal jsem tam dělat nějakou redaktorskou činnost, prošel jsem si vlastně různýma pozicema na radiu, žurnálu, ve zpravodajské směně, potom dramaturga na Dvojce, moderátora a pak mě vlastně tehdejší redaktor Českého rozhlasu Dvojka, s kterým jsme se ještě seznámili, že on byl programovým ředitelem celého Českého rozhlasu a zakládali jsme Radio Wave, u jehož základu jsem vlastně tehdy s takovou bandou vlastně fajn lidí stál. Tak jsme se seznámili, no a on mě potom zlanařil do Brna, ať mu dodělat šéfredaktora, takže já jsem si tenkrát to rádio opravdu vychodil úplně od toho, že jsem točil ankety na ulicích až teda tady po šéfredaktorskou kancelář v Brně, no, takže kolik to bylo, no, 25 let.

0: co kdysi bylo ve výkladní skříni a prostě teď je takové, jako že od toho dávají spíš lidi ruce pryč. Naopak my chceme lidem ukázat, že prostě dneska ty žestové kapely jsou prostě moderní, že umí hrát skvělé věci, ty žestě prostě mají jakoby široký záběr a umí dneska prostě zahrát jako kde co.
1: Abychom se na závěr vrátili k těm řeckým kořenům. Co vztah k řecké hudbě?
0: O, miluju. Já jsem takový, jako že si pouštím kde co a že mám fakt jako takový záběr od Vlacha po Bacha podle toho, jaká je nálada, ale pravidelně se snažím být v kontaktu jako s řeckou muzikou, protože se mi líbí. Co moc nemusím, jsou třeba klarinety, ta je taková jako hodně typická pro určitou část Řecka, kde se chodí takzvaně na klarinety a jsou to vlastně jako ty kruhové tance a tak dál, ale třeba taková ta řecká kytara nebo loutna buzuky, to je věc, kterou prostě miluju a to si rád poslechnu. Touhletou tradicí trošku šmrnclou hudbu, byť i moderní. A to se vlastně se mě ohromně líbí na řecké muzice, protože ona vlastně umí tyhle ty tradiční jakoby nástroje, rytmy vlastně taky i melodie dostávat jako do moderního hávu. Jo, když si poslechnete prostě třeba jako řecký rádio, tak tam toho máte vlastně jako spoustu. Taková představa, jako kdyby u nás každý druhý písnice byl cymbál. To není, že jo. Ale tam to vlastně je, když si to člověk poslechne. V tomhle je ta řecká muzika skvělá a je úžasná, protože má bezvadnou melodii a energii, takže řeckou muziku mám moc rád.
2: Uzavírá redaktor, dramaturg, moderátor a producent Jiří Kokmotos.
3: Posloucháte pořad Mezi námi, magazín o národnostních menšinách. Premiéra v sobotu po 15. hodině na Plusu.
2: Česká režisérka, dramaturgyně a hudebnice Markéta Zabelová a běloruský akordeonista a skladatel Roman Zabelov se poznali při studiích na HAMU. Jsou manželé a dnes spolu nejen žijí a vychovávají malého syna, ale také tvoří. Jejich společným projektem byla například prostorová hudebně divadelní skladba Moje Sibiř. O společném životě dvou kultur a manželské spolupráci na uměleckém projektu s Markétou a Romanem mluvila Taťana Čabáková. A protože se už delší dobu znají, tak si v rozhovoru budou tykat.
4: Vzpomenete se na první konkrétní situaci ve svém společném životě? V níž jste zjistili, že to, co je v jedné české nebo běloruské rodině úplně normální, druhý považuje za zvláštní.
5: No, já jsem si teďka vzpomněla na to, že jsem si doma pohvizdovala a že Roma říkal, že to přináší smůlu.
6: U nás se nesmí pískat uvnitř, protože prostě to znamená, že nebudeš mít peníze. Takováhle pověra, no.
5: A já jsem potom říkala, ale tady jsme v Čechách. Takže...
6: Ale já uvolnil jsem se a mám pocit, že teď už mě to nezaskočí.
5: Ale já zase už teďka nehvízdám tolik doma.
4: Přizpůsobujete se oba.
5: Asi milujeme se, asi jsem milujeme.
6: Já jsem teda upřímně vzpomněl spíš na něco jiného. Aha. Na brambory, jak si čistila, tak mně přišlo, že ten způsob, kterým si čistila brambory, to bylo naprosto nemožné. To je tak zdlouhavě. No,
5: a každopádně... pak ve výsledku to bylo stejně rychlý, když jsme to zkusili.
4: Máte soutěže v čistění brambor, jo?
5: Ne, to už, to nemáme.
6: Teď už rozhodně.
5: Už jsme se přijali takový, jací jsme.
4: Teď máte doma malinkaté miminko. Romane, tvůj rodný jazyk je ruština. Mluvíš na vašeho syna rusky, nebo jste se nějak ujednotili na nějakém jiném jazyce?
6: Snažím se. Tak místem o to zapínám. Ta moje čeština, že je taková úplně různorodá, takže já často vymýšlím vlastně slova. Takže někdy je to ruština, někdy to je něco mezi, někdy to je trochu čeština. Jo, kombinujeme. Rozhodně nerad bych se omezoval, když už ta konstelace věci je taková, že jsem Bělorus a Markéta je Češka, tak zkusíme tady ti naše schopnosti přirozené předat a uvidíme, co se mu bude hodit.
4: Markéto, tvůj muž Roman je akordeonista. Jaký ty máš vztah tady k tomuto nástroji hudebnímu?
5: To je dobrá otázka.
6: Tak já dovedli, jo?
5: Ne. Já mám vlastně, ono, jak jsem byla na té alterně a většinou při tom loutkovém divadle se hraje na ten akordeon takovým cajdavým způsobem, když bychom vzali takový ten mainstreamový prout loutkovýho divadla, tak na naší katedře byl akordeon skoro sprostý slovo. Takže jsem se musela potom smát, když jsem se dala dohromady s akordeonistou, ale on, Roman, tím, že na ten akordeon hraje hodně nezvyklým způsobem, tak vlastně se tenhle ten stereotypní způsob vůbec u toho nevyužije. A ještě k tomu, já mám hodně ráda, když

0: věci technicky dobře fungují a ten akordeon je prostě technicky velmi vymazlená věc, takže bych řekla, že má spoustu poloh, který ještě prostě pořád objevuju, když jsem vedle Romana, a takže je to nástroj mnoha možností.
1: Byla jsi někdy se podívat v Bělorusku, kde se Roman narodil, kde žije jeho rodina?
0: Nebyla, jenom skrz telefon. Když si voláme s příbuznýma, což si voláme tak jednou za 3 dny, zhruba za 2, ale jinak to prostě nejde teďka, protože Roma domů úplně nemůže a tím pádem ani já bych tam sama teďka nechtěla. Ale věřím, že to je krásná země a moc ráda se tam někdy podívám.
1: Romane, slyším, že nemůžeš domů, tak co tvé srdce, tvá duše, umělce, chybí ti Bělorusko?
2: Jo, jsou to vlny. Někdy se mi jako hodně stýská a chybí. To se projevuje na řeči, slyším svůj přízvuk, který i tak je, a v těchto těch momentech cítím mnohem víc jako takovej citlivý. Chybí mi ta možnost. Já vlastně tam nepotřebuji být dlouho, ale ta svobodná možnost sednout do vlaku nebo do autobusu a zajet domů, tam je rozhodně chybí, a chybí od dob covidu, že jo. To vlastně spustilo nejdřív takovou zaclonu a potom i dnešní různé věci, které se dějí ve světě, takže já už asi 6 let doma jsem nebyl. A chybí mi to. Doufám a věřím v to, že přijde ta doba, kdy svobodně zbalíme věci a zajedeme na návštěvu a obecně budeme svobodně cestovat, kam jen chceme.

0: Pojďme k vaší vzájemné spolupráci. Já bych teď ráda s vámi pohovořila o hudebním díle, které si Roman nazval Moje Sibiř. To byla tvoje absolventská doktorská skladba. Jaká je ústřední myšlenka této skladby?
1: To je skladba o důležitých místech, které na tebe promlouvají a které tě vlastně jaksi i sformovali a pomáhají ti a čerpáš z nich a jsou to takové jako speciální místa. Někdy potřebuješ i poplákat třeba. Mám pocit, že to je spíš taková jako duchovní záležitost, spojitost.
0: Markéto, ty jsi ten projekt produkovala. Režírovala si jeho divadelní část, zpívala si první soprán. To znamená, že to není jenom skladba, představuji si to jako performativní umění. Jaká to pro tebe byla zkušenost pracovat na autorském projektu svého úplně nejbližšího člověka?
2: No, bylo to pro mě vlastně takový velmi přirozený a zároveň těžký, mi tady Roman šeptá do ucha, což je pravda. Ono to mělo tu předehru, že já jsem vystudovala režii na Alterně na Damu a pak jsem studovala skladbu na Hamu chvilku a tam jsem prostě se snažila implementovat nějaký ty komunitní divadelní principy a úplně jsem tam na to nenalézala ten správný prostor. Takže jsem si hodně chtěla dokázat, že vlastně to jde, že to společný tvoření je možný i v hudbě a že vlastně ty principy divadla se dají prolnout s těma hudebníma principama. Tak jsem se k tomu přidala a začala jsem schánět granty. Ono sedět na těch třech židličkách není úplně snadný, že byl to tým o 15 lidech a vlastně ukočírovat 15 lidí a veškerý ty dynamiky a psychologie tam, ale byla to fakt skvělá zkušenost. Byla jsem fakt ráda, že jsme to odehráli 7x, protože to je u prostě soudobých skladeb dost neobvyklý, že většinou je ta životnost jednou odpremiérovat a šluz a člověk se s tím píše rok a to je hrozně frustrující, což přesně jako z toho divadla, kde jsem zvyklá, že to udělám a pak se to hraje třeba prostě aspoň 200x. Ale zjistili jsme, že už vlastně nechcem dělat takhle velký projekt, že prostě 15 lidí je moc a teďka chcem spíš dělat projekty třeba sami dva. Vyrábíme loutky v garáži, chcem zkusit dělat loutkový divadlo nebo nějaký hudební věci zkoušíme a nebo prostě ten kruh tvořících zúžit na třeba 5.
1: Rozhodně zkoušíme. Když to dozraje k něčemu zajímavému, tak ukážeme to světu.
3: Poslouchali jsme rozhovor s hudebním a divadelním bělorusko-českým manželským párem Markétou a Romanem Zabelovými. Magazín Mezi námi připravili Tajana Mančalová, Libor Kukal, Janis Moras a Tatiana Čabáková. Od mikrofonu zdraví a příjemný poslech Českého rozhlasu Plus přeje Iveta Demeterová.
4: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.

0: stopy, fakta, tajemství. Dávné příběhy a nová pátrání Stanislava Motla. Mínakší aneb ta, která rozuměla řeči slonů.
1: Úplně na počátku, to abychom se mohli lépe ponořit do atmosféry příštích okamžiků, dovolím si vám pustit následující nahrávku. Zkuste si nyní představit, že to, co v zápěti uslyšíte, se rozléhá třeba zrovna v dalekém Nepálu, zhruba 9000 kilometrů od České republiky. V prostředí, jemuž se říká srdce džungle, uprostřed hlubokého subtropického lesa, lépe řečeno pralesa, blízko řeky, je vedro k zalknutí. Těžký vzduch by se dal krájet. Tenhle hlas patřil jistému nebývale vzrostlému a už na první pohled velmi sebevědomému chlapíkovi. Jeho jméno Elephants Maximus, česky řečeno slon indický. Dostal jsem šanci spatřit ho na jižním konci Chitwanu, tedy v Královském národním parku. Na rozloze téměř 1 000 čtverečních kilometrů žije více než 700 druhů volně žijících živočichů. Včetně například tygra indického, levharta, nosorožce indického, medvěda, krokodýla a například také slona. Volně tedy divoce, jich tu žije podle posledních údajů asi 350. Další desítky slonů tu žijí takzvaně domestikovaně. Slouží především turistům při jejich dopravě po džungli. Divoký slon, já už jsem spatřil ve společnosti další 4 druhů v samém jižním cípu Chitwanu, mě už od prvního plodu zaujal. Svou majestátností, klidem, rozvahou a velkou vnitřní silou, která z něho vyzařovala. Vybaví se mi slova, která svého času pronesl kdysi velmi slavný americký komik William Claude Fields.
0: Když to tak vezmu, ženy jsou pro mě ve své podstatě totéž, co sloni. Moc rád se na ně dívám, to ano, ale rozhodně bych nechtěl mít žádného z nich doma.
1: V zápěti se mi ale vybavil jiný citát. Jeho autorem byl muž, jehož celé jméno bylo Šejch Abu Abdillah Mušarifuddin ben Muslih Shirazi, dnes znám jako Sádi, perský středověký básník, mistr didaktické neboli alegorické poezie. Ten na téma sloni řekl toto.
0: Něžnými slovy a dobrotou je možné na vlásku vésti slona.
1: Tehdy uprostřed chitwanské džungle jsem zdaleka ještě netušil, že tenhle výrok perského básníka mě bude provázet v několika příštích dnech, které v tomto kraji strávím. Byly to dny plné záhad, to když mi osud umožní nahlédnout, i když jen částečně, za oponu jednoho velkého tajemství. Tajemství slonů. Vše začalo jistého rána, to když jsem potkal Mínakší. Potkal se mi u řeky Raptý, na okraji takřka neproniknutelného pralesa, docela nedaleko indicko-nepálské hranice. Vysoká, štíhlá, schůzí, kterou by jí mohli závidět i nejlépe placené modelky. Její čelo zdobil bohatý ornament. Topka, znamení zadané ženy. Jak jsem v zápěti zjistil, Mínakší byla vdaná, žila ale bez muže. Pověděla mi to zanedlouho ve vesnici, v nízké chýši oplácané hlínou a pokryté slaměnou střechou. Mínakší seděla v podřepu a připravovala čaj. Přitom mi vyprávěla, že její muž je vyhlášeným pytlákem. Loví tygry a hlavně nosorožce. Je prý posedlý touhou po penězích. Jeho motivace je stejná jako motivace mnoha dalších jemu podobných lidí. Nahlédněme nyní prvně do knihy Strážce brány.
0: Zavinili to vlastně někteří takzvaní léčitelé. Mnozí z nich věří tomu, že roh nosorožce posiluje mužnost a je tedy něco jako afrodiziakum. Nosorožců je v Chitwanu už jen několik set a jsou přísně chráněni. Nepálská vláda trestá každého dopadeného pytláka peněžní pokutou a dlouholetým vězením.
1: Jednou se prý vojáci dostali manželovi Mínakší na stopu. Podařilo se mu sice uniknout, ale byl poznán. Zmizel tedy kdesi v Indii. Jak mi ale jeho žena řekla, objevily se zprávy o tom, že pytlačí dál. Také prý v sousedním národním indickém parku Valmiki. V krajině lze ještě nedotčené džungle a divočiny. Pokusil jsem se svou novou přítelkyni potěšit tím, že se jí manžel třeba brzy vrátí. Zavrtila odmítavě hlavou a docela nevzrušeně pak dodala, že si spolu už stejně nerozuměli. Důvod? Mina Kšipry, jak sebekriticky dodala, nedokázala být poslušnou ženou. A navíc, prý se jí manžel trochu bál. Že se jí bál proto, že prý odhalil její tajemství. Zjistil, že Mínakši umí mluvit se slony. Mou reakcí byl úsměv, protože jsem tohle všechno, co by právě řekla, považoval za dobrý vtip. Mínakši se ale tvářila vážně a pak se jen sotva znatelně pousmála. Byl to zvláštní, záhadný úsměv. Toho dne jsem už z vesnice neodešel. Jednak se už blížil večer a já věděl, že džungle se nemá v noci pokoušet. Zajímalo mě hlavně to její tvrzení, že umí mluvit se slony. Opět je čas zalistovat v knize Strážce brány.
0: V Národním parku Čitvan, rozkládajícím se na jihu centrální části Nepálu, žije divoce několik set slonů. Někteří Tharové, obyvatelé, kteří svého času patřili neodmyslitelně k území dnešního Čitvanu, slony uctívali skoro jako božstva. Dokonce jim přinášeli oběti. To se změnilo s příchodem prvních bělochů. Tito takzvaní nositelé té jediné správné civilizace považovali zdejší domorodce za pouhou odnož vyšších zvířat. Jejich úctu ke zvířatům, zejména ke slonům, si vysvětlovali coby vrchol primitivismu. A rozhodli se, že zdejší lidi takzvaně předělají. Běloši pak domorodce začali využívat k nejrůznějším těžkým pracím. Často také jako náhončí lovců, kteří si v džungli léčili nejrůznější své komplexy. Například v roce 1911, tu také ale na území sousední Indie, tehdejší britský panovník Jiří V. zastřelil během pouhých 3 dnů 39 bengálských tigrů, 18 nosorožců a 4 medvědy. Dochovaný královský dokument hovoří například o tom, že dne 24. prosince 1911 uspořádal Jiří V. pod širým nebem bohoslužbu, které se samozřejmě kromě lovců v čele s králem zúčastnilo také na 600 slonů. V čase bohoslužby stáli, jak dokument praví, soustředěni do polokruhu. V této době, v době velkých honů, bývali sloni dopravním prostředkem lovců. Tehdy v roce 1911 měl vzpomínaný britský panovník zájem především na doslova masovém lovu tygrů a levhartů. Speciálně vycvičení sloni obklíčili vždy například vystopovaného tygra, zvíře se tak ocitlo v pasti a lovci v čele s králem Jiřím V. pak mohli pohodlně střílet jedno zvíře za druhým. Existuje mnoho dobových fotografií, které tento lov připomínají. Hostiny pod širým nebem, lovci popíjející dobré víno, desítky a stovky kusů mrtvých zvířat. Kdo ví, co by tomu říkali dnešní ochránci zvířat?
1: Kdo jsou vlastně Tharové, patřící neodmyslitelně ke kraji, kde se dnes rozkládá Národní park Čitvan? Jde o lidi, kteří dnes Nepalu tvoří necelých 7% populace, tedy necelé 2 miliony lidí. Sami sebe označují coby lidi z lesa. Zabývají se především zemědělstvím, sběrem lesních plodů, léčivých rostlin, rybařením a rovněž lovem. V knize Strážce brány se o nich píše.
0: Jsou jedineční a mají i osobitou kulturu. Patří rovněž mezi skvělé vodohospodáře. V minulosti vytvořili mnoho zavlažovacích kanálů, které jsou životodárnou silou zemědělských osad, zejména polí. Uctívají bohy, kteří, jak věří, žijí v lese. Dodnes mnozí z nich, ještě než do lesa vstoupí, žádají tyto bohy o ochranu. Oficiálně však vyznávají především hinduistické náboženství. Po druhé světové válce v období 50. a 60. let, těsně před oficiálním vznikem Národního parku Čitvan, přišla na Thary opravdová pohroma. Museli se ze svých vesnic stěhovat, často za asistence vojáků. Museli opustit svou půdu a mnozí z nich se stali vlastně zajatci systému pojmenovaného Kamaya. Tento systém de facto uzákonil nucené práce. Tharové se tedy stali novodobými otroky. Tento zákon byl zrušen teprve až v roce 2000.
1: Jestliže na počátku 20. století docházelo v dnešním Čitvanu k masivnímu vybíjení zvířat, tito obyvatelé džungle se nejsou bohužel před lidmi jistí ani dnes. právě zásluhou pytláků, které žene vpřed vidí na tučné odměny. Rovněž i o tomhle mi Mirakši vyprávila. A vyprávila mi také o své práci. Má zvláštní zaměstnání. Lidé ji nazývají služebnicí venkova. Chodívá nebo jezdí z vesnice do vesnice. Překonává brody řek a má velký respekt například z krokodýlů, kteří tu na některých místech žijí. A občas Mirakši jede i na sloním hřbetu. V té souvislosti mi opět vyvstává otázka, která mě neopouští už od včerejšího dne. Opravdu Mirakši, jak mi tvrdila, umí hovořit se slony? Zeptám se jí na to. S úsměvem odpoví, že se mám nechat překvapit. Ať přísně jdu do vesnice, tam, kde mám mít službu, abych uviděl, jak pracuje služebnice venkova a abych uviděl slony. Vydáme se tedy na cestu. Projedeme osadou, až se ztratíme v džungli. Jdeme necelou hodinu, až se ocitneme na rozlehlém prostranství. V již citované knize Strážce brány je popsána i tato následující scéna.
0: Uprostřed paseky je stádo slonů, s nimi drobný svraštělý člověk, mahout, jak se říká lidem, kteří dovedou slony ovládat. Mirakši se s tím starým mužem vítá jako s dávným přítelem. Zdá se mi, že ten starý muž jí prokazuje značnou úctu. Potom se ale tato zvláštní žena vydá přímo doprostřed sloního stáda. Nastává neuvěřitelná situace. Tahle velká a tolik impozantní zvířata se zhlukují kolem ní. Mám pocit, jako by vyjadřovali radost nad tím, že ji vidí. Mirakši se mezi nimi pohybuje s jistotou a vůbec, jak je už na první pohled patrné, nemá strach. A pak je to jen zdání nebo skutečnost. Ta žena si se slony povídá, jako by jim něco vyprávěla. A sloni, věřte nebo ne, naslouchají. Celou tuhle scénu sleduje s úsměvem na rtech starý mahout. Nejeví sebe menší známku překvapení. A v zápětí řekne, ona opravdu hovoří se slony.
1: Pak přijde i můj čas. Tenhle sympatický stařec mě odvede ke stádu slonů. Přímo k jednomu z nich. Zvíře si mě se zájmem prohlíží. Jeho velké oko mě zdá se, jakoby rentgenuje. Tuším, že mám před sebou přemýšlivé a mimořádně inteligentní stvoření. V jednom okamžiku mahout neviditelným gestem pobídne slona. Ten poklekne na přední nohy. A já tak mohu dostat jedinečnou šanci, abych se mohl uvelebit na sloním hřbetu. A potom už kráčíme džunglí na slonech. První mahout, potom Mirakši a nakonec já. Slon kráčí stejnojmenným tempem. Když má před sebou překážku, vždycky se najde tu nejschudnější cestu. Když dojedeme do vesnice, slon se opět skloní na kolena a já pohodlně se stoupím zase na pevnou zemi. Ještě jednou se podívám na toho svého slona. Stále se mě bedlivě prohlíží. Kdybych tak věděl, co se v jeho hlavě asi odehrává. Ostatně o inteligenci a vnímavosti slonů se vyprávějí hotové legendy. Opět zalistujeme v knize Strážce brány.
0: Stalo se to v Jihoafrické republice. Nenasytní lovci tam odchytli pod vidinou dobrého výdělku několik vzácných antilop. Ty pak soustředili v pečlivě vybudované a hlavně bytelné ohradě. Příštího dne měli totiž antilopy odvést do zoologické zahrady. Stalo se však něco neuvěřitelného. V noci se před ohradou objevilo nevelké stádo slonů. Mohutná zvířata obhlížela zátarasy a jakoby mezi nimi a antilopami probíhala nějaká mimosmyslová komunikace. Pak se v jednom okamžiku vůdce sloního stáda přiblížil k bráně. Velmi opatrně uvolnil chobotem kovové závory, pak do brány jen strčil. Brána se otevřela. Antilopy toho blesku rychle využili, vyběhli z ohrady a uháněli o 106 do buše. Lovci byli druhého dne náležitě zaskočeni. Původně se domnívali, že slony přilákali žoky s krmivem určeným pro antilopy, jenomže, jak se ukázalo, sloni se krmiva ani nedotkli. Kdo tohle dovede vysvětlit? Někteří zoologové a jiní odborníci zcela vážně tvrdí, že v tomto případě šlo o jistý projev solidarity slonů vůči ohroženým antilopám.
1: Ve chvíli, kdy jsem sloučil se svým slonem, který mě spolehlivě dovezl do vesnice, Mirakši mi řekla něco v tom smyslu, že onen slon na mě prý už jen tak nezapomene. I kdybych se tu prý objevil třeba až za 20 let, slon mě údajně bezpečně pozná a dokonce si vybaví i to, co při setkání se mnou zažil. Slon prý moc dobře rozumí tomu, co mu říkám. A ještě dodala, že dokonce umí číst naše myšlenky. Protože slon není v žádném případě jen tak obyčejné zvíře. Je údajně něco víc. Loučím se na čase slony a Mínakši mě vyzvala, aby šel za ní. Čekala ji totiž práce. Práce služebnice venkova. Z kníž strážce brány se o práci této služebnice venkova můžeme dozvědět.
0: Žena nejprve zamířila k blízké chatrči. Žije v ní starší matka se dvěma dcerami. Mínakší se jich poptává na zdraví. Další návštěva směřuje do příbytku starého vdovce. Děda není zvyklý žít sám, ve své chatrči se cítí bezradný, zranitelný. Mínakší s ním trpělivě rozmlouvá, přesvědčuje ho o tom, že život je krásný i ve stáří a že by člověk neměl nikdy rezignovat, měl by se radovat i z těch zdánlivě nejobyčejnějších věcí, které ho obklopují. Mínakší mluví s dalšími a dalšími lidmi. Každý ji tu zná. Někteří vesničané jí doslova visí na rtech.
1: Když už jsem byl plný zážitku z toho, jak jsem sledoval práci služebnice venkova, zamířil jsem opět ke stádu slonů. Jakoby mě k ním něco přitahovalo. Byli pohroužení, jak se mi alespoň zdál, do sebe. Ten takzvaně můj vzlédl a opět si mě zkoumavě prohlížel. A znovu se mi v té souvislosti vybaví i některé příběhy slonů, tak, jak mi je předali například literatura či autentická svědectví, která se na svých toulkách světem nazbíral. Je pravda to, že existují sloní hřbitovy? Místo, kam údajně staří osamělí sloni chodí zemřít? Vybavím si ale zároveň svědectví jistého lovce, který tvrdil, že jde opravdu jen o legendu. Pokud prý někdo najde několik koster slonů nahromaděných na jednom místě, jde zpravidla o pozůstatky sloní rodiny, kterou lovci obklíčili a postříleli. Tentýž lovec ale zároveň napsal, že například sloní rodina, které se podaří odvléci a před lovci ukryt třeba těžce zraněného slona, slona, který potom na následky zranění zemře, tak ho prý sloni ještě několik dní po jeho smrti hlídají a posléze prý mrtvé tělo pokryjí vysokou vrstvu trávy a větví. Jakýsi pohřební obřad. Nicméně jde o důkaz, že sloni opravdu vládnou mimořádnou inteligencí. Rovněž i proto bývali v různých historických epochách využíváni také jako válečníci. Opět dejeme slovo knize Strážce brány.
0: První válečné využívání slonů se datuje již od roku 1100 před naším letopočtem. Bojové slony využívali v Indii, také třeba v Číně. Sloni byli zpravidla nasazováni v samém centru bojiště. Nesli poháněče a případně ještě dalšího jednoho či dva muže, zpravidla lučištníky a metače kopí. Posláním slonů bylo především vyvolat paniku v řadách nepřítele, rozbít jeho bojové formace. Váleční sloni byli dokonale vycvičeni a bezpodmínečně poslouchali svého jezdce. Připomeňme Hannibala. Na počátku druhé punské války, války mezi Kartáginci a Římany, která se odehrávala v letech 218 až 201 před naším letopočtem, Hannibal se svou armádou a téměř 40 bojovými slony podnikl neuvěřitelnou pouť. Přešel tehdejší Hispánii, Pyreneje, jih Galie a Alpské podhůří, až na sever Apeninského poloostrova. A pokud je známo, tenhle mimořádně dlouhý pochod sloni kompletně přežili, byť s velkými obtížemi. A většina z nich zvládla ještě pochod přímo přes Alpy. Sloni začali hynout teprve až ve zrádných italských bažinách. Ale zmrzlé Alpy zvládli sloni dokonale.
1: Byly ale i případy, kdy sloni bojovali přímo proti slonům. Takřka ve stejné době, kdy Hannibal táhl se slony přes Alpy, odehrála se krvavá bitva mezi Egypťany a vojáky tehdejší Seleukovské říše. Malé vysvětlení. Seleukovská říše se rozkládala od Egejského moře až k dnešnímu Afghánistánu. Obývali Řekové, Peršané, Médiové, Indové a Židé. Opět citujeme z knihy Strážce brány.
0: Rozhodující bitva se odehrála u Rafie. Mimochodem, toto místo dnes najdeme v dnešním státě Izrael v pásmu Gazy. Král Antiochos měl tenkrát k dispozici více než 60 000 pěšáků, dále více než 6 000 jezdců, Co je zajímavé, součástí jeho vojska byla i více než stovka válečných slonů, zvířat dovezených z Indie. A jak na tom byl egyptský panovník? Ten měl ještě o 7000 vojáků více. Rovněž i on měl k dispozici slony, bylo jich na 70. Nebyli to však sloni indičtí, ale sloni afričtí. Pocházeli z Eritreje v severovýchodní Africe. Opět se nabízí malé odbočení. Jsou mezi slonem indickým, který žije také v Národním parku Čitvan, a slonem africkým rozdíly? Samozřejmě, že jsou. Za prvé, africký slon je o dost větší než jeho indický příbuzný. Dosahuje totiž výšky až 4 metrů, váží až 6 tun. Slon indický dorůstá výše 2 až 3 metrů, váží na nejvýše 5 tun. Za druhé, zatímco africký slon má relativně velké uši, slon indický má uši relativně malé. Za třetí, zatímco u slona afrického má kly nejenom samec, ale i samice, u slona indického jde v tomto případě pouze o samce. Odlišnosti jsou ale i jinde. Pokračujeme ale v příběhu bitvy slonů u Rafie. Podle toho, co napsal starořecký historik Polybios, v této bitvě, která se stala i velkou bitvou slonů, zvítězili sloni indičtí, a to, jak se říká, na celé čáře.
1: Vzpomínaný Polybios je dnes považován a právem za nejvýznamnějšího historika starověku, přesněji doby helenismu, tej doby přibližně od 4. století před naším letopočtem do konce 1. století před naším letopočtem. Ve svém stěžením díle Historia, z něhož se ale bohužel zachovala pouze třetina, tento historik na téma bitvy slonů u Rafie uvádí.
0: Afričtí sloni ale nebyli schopni snést pach a troubení svých asijských příbuzných. Došlo tedy k tomu, že z bitevní vřavy hned na začátku střetnutí uprchli. Zdálo se, že egyptský faraon je v kritické situaci. Na své slony se už nemohl spolehnout. Jeho soupeř Antiochos si byl jistý vítězstvím, zvolal žeňte je a nerozvážně vrhl všechny své oddíly kupředu, přímo na svého soupeře. Což ale byla osudová chyba. Ptolemaios totiž blesku rychle přeskupil své vojsko a zatlačil nepřítele zpátky. Následovala několikahodinová bitva, ve které faraon slavně zvítězil. Historik uvádí, že Antiochos ztratil 10 000 mužů, 300 koní a 5 slonů. Vítěz Ptolemaios přišel o 1500 mužů, 700 koní a 16 slonů.
1: Ale zpět do Čitvanu. A zpět k ženě, která údajně uměla rozmluvat se slony. K Mínakší. Večer se stavím v chatrči, kterou ji vesničané na noc pronajali. Tahle stále usměvavá a velmi zvláštní žena, která, jak mi prozradila, nepochází z Nepalu, ale z Indie, mi nalije čaj. Opět se Mínakší ptám, zda se opravdu dorozumí se slony. Neodpověděla hned. Začala vyprávět o svém životě. A potom o starém Mahoutovi, kterého jsem měl možnost poznat a který prý naučil rozumět řeči slonů. Poznala prý, že slon je ten pravý vládce zdejšího života. Podle něj je moudřejší než člověk a také zodpovědnější. A poněkud tajně dodala, že komunikace se přece nemusí odehrávat pouze pomocí slov. Bůh suď, co měla na mysli. Nějaký druh telepatie, intuici. V závěru pak ještě dodala, že slonům právě není hrozí nebezpečí. A nebezpečí hrozí prý rovněž lidem. Nebyl jsem z těch slov moc chytrý. O co mělo opravdu jít, to jsem pochopil až příštího dne. Opět otevírám knihu Strážce brány.
0: Příštího rána šla Mínakší s třemi vesničany hlouběji do lesa za zvukem motorových pil. Zanedlouho došli na čerstvě vykácenou paseku. Několik mužů tu kácí stromy. Džungle prý musí ustoupit nějakému novému objektu. Muži mají prokácení, které je tady jinak zapovězené, speciální povolení, prý až z ministerstva. Mínakší se dohaduje s předákem dělníků, hádají se, prudce gestikulují, přou se docela dlouho. V jedné chvíli pak Mínakší bezradně rozhodí rukama a odchází. Z její tváře je patrné, že je hodně rozčilená. Co se vlastně přihodilo? Dřevorubci si prý nechtějí uvědomit, že kácejí v místech, která patří slonům, a vlastně tak berou slonům jejich domov. Mínakší chtěla kácení zastavit, ale bezvýsledně. Celá věc je prý ale hodně nebezpečná. Tím, že sloni mají výbornou paměť, mohou se lidem pomstít. O sloní paměti Mínakší toho dne doslova řekla: slon má mozek počítačového génia a umí vymyslet takřka bleskurychle velké množství různých kombinací. Protože ho mnozí lidé podceňují jeho inteligenci, dokáže leckdy udeřit tak, jak by to od něho jen tak někdo nečekal.
1: Další den se vracíme do vesnice, kde jsem se s Mínakší prvně setkal. Druhý den v podvečer, byla právě sobota, objevil se ve vsi udýchaný chlapec. Běžel z vesnice, kde jsem byl předtím a kde byl problém s kácením stromů. Bylo to v místech, kde se Mínakší bezúspěšně snažila odradit muže od kácení. Opět nechme hovořit knihu Strážce brány.
0: Chlapec přerývaně mluví o tom, co se vlastně stalo. Bylo to včera v noci, říká, do tábora dřevorubců vtrhli sloni. Nebylo jich moc, přesto ale řádili jako pominutí. Zničili stany, rozdupali věci, které tam dělníci měli. Byli jako nepříčetní. Když všechno zničili, zase zmizeli. Ještě, že při tom svém řádění nikoho nezabili, vyprávěl chlapec.
1: Zástupu vesničanů, kteří naslouchají rozrušenému chlapci, hledá Mínakší. Tentokrát se tváří docela nevzrušeně. Není na ní vidět sebemenší citové pohnutí, ale já přesto tuším, co se v ní odehrává. Zdá se, byť to absolutně nedokážu racionálně zdůvodnit, že jsem pochopil. Dřevorubci nedbali jejího varování, varování ženy, která rozumí řeči slonů. A tak se sloni přišli pomstit lidem, kteří jim kradou domov. A opět, jak už mnohokrát v minulosti, uvědomuji si, jak málo víme o tajemném světě zvířat.
2: Archiv Plus.
3: V 90. letech pracoval v Českém rozhlase tým s názvem Rádio Mama, který začal připravovat nové, dosud neslýchané formáty rozhlasových pořadů. Mamáci byli uskupením herců a jiných umělců, kteří svou tvorbu založili na improvizaci, ironii a legraci. Jedním z mamáků byl například herec Jaroslav Dušek, který připravoval pořad s názvem Za mozkem s podtitulem Vysílání řízené počítačem a neb Nečekaný experiment Českého rozhlasu. Pořad Za mozkem měl být vlastně parodií na rozhlasové vysílání. Střídala se parodie na publicistické pořady, pak na rozhlasovou anketu či dramata.
4: Dobrý den, vitální posluchači. Vítám vás na pravidelné vlně vašeho drátěného rozhlasu. A jak se již stalo vhodným návykem, následující půlhodinka poslouží k provětrání našich zvětralých...
5: Mozek!
4: Ano, našich zvětralých mozků, které dostanou pěkně rozhlasem po drátě.
5: Mozek je lepší!
4: Dobrá zpráva, vibrační sluchači. Od minula se mrzce podařilo opravit narušený počítač, na němž závisí zdárný průlet našeho vysílení.
6: Zdravím. Už jsem zdravý. Zdravím. Buď zdrav.
4: Ano, slyšíte splna ucha, že už je zase v té své staré, dobré, zatrachtilé kondici. Že je opět připraven změřit s vámi své síly, případně vám i jinak navařit.
6: Ještě zbývá akorát 28 minut přesně.
3: Do tvorby Rádia Mama spadal i pořad Přepadení s Jiřím Macháčkem, který spočíval na oblíbené telefonní mystifikaci, neboli střílení si z lidí po telefonu. Za nejkontroverznější díl byl považován ten, kde si tvůrci hráli na zástupce vymyšlené firmy Babyfree, která prodává české děti do ciziny. Rádio Mama pak dokonce muselo vysvětlovat policii, že šlo jen o vtip.
7: A jak by teda probíhal ten odvoz?
8: Že bychom prostě...
7: Kolik?
8: Říkáte, že vyjíždíte ve dvě v noci, jo? Ve dvě v noci bychom se setkali na dálnici, tam by přijelo naše auto, předalo by vám prostě děti, že jo? Vy byste je převzal až do toho Mnichova, kde by prostě ten blondiák je zase převzal, že jo?
7: Že já tam dím teda čuju nějakou levou.
8: A peníze bychom vám dali jako půl částku předem a půlku té částky potom.
7: A jaký peníze máte na mysli?
8: Tak 5000 marek za jedno to dítě.
7: Je to lákavý, no.
8: Takže tak za ty tři neděle bychom mohli začít.
7: Jsou to nějaký obrovský peníze.
8: Je to prostě lukrativní služba, která je lukrativně placená, že jo? Tam jde o to prostě, abyste dostal ty děti přes hranice.
3: Rádio Mama ukončilo své vysílání v rozhlase v roce 1996.
2: Všechny historické pořady Českého rozhlasu Plus najdete na webu plus.rozhlas.cz.
3: Radiožurnál 16 hodin. Zprávy a Jana Gulda.
9: Opozice kritizuje schůzku předsedy sněmovny Okamury s SPD s íránským velvyslancem. Americký prezident Trump na návštěvě Dublinu řekl, že by uvítal sjednocení Irska. Čeští volejbalisti rozehráli na evropském šampionátu utkání se Švédskem. A počasí zítra bude převážně zataženo od severozápadu občasný déšť a teploty do 22 stupňů.
10: Radiožurnál. Zprávy. Víme, co se děje.
9: Předseda sněmovny Tomio Okamura z SPD se sešel s íránským velvyslancem. V pátek na síti X napsal, že velvyslance přijal na žádost íránské strany. Jednali podle něj o situaci v Hormuzském průlivu a jejím řešení. Ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů Radiožurnálu řekl, že o schůzce Okamury s íránským velvyslancem věděl. Podle Macinky šlo o standardní protokolární přijetí u příležitosti ukončení mise velvyslance v Česku. Schůzku kritizuje opozice. Iránské ozbrojené síly přitom v srpnu zařadily stanici Radio Farda provozované z Prahy na seznam svých vojenských cílů. Americký prezident Donald Trump by uvítal sjednocení Irska a Severního Irska, které je součástí Velké Británie. Šéf Bílého domu to řekl v Dublinu při jednání s irským premiérem Miholem Martinem. Podle Trumpa ale k celé věci má co říct Spojené království.
11: Mám přátelé na obou stranách, skvělí lidé. Jsou to Irové, jak by taky mohli být špatní, ne? Rád bych viděl Irsko sjednocené. Kdyby se to stalo, byl by to úspěch pro všechny. Nakonec se to určitě stane.
9: Na Spojeném království si Irsko vybojovalo nezávislost v roce 1921. Britský premiér Andy Burnham už dřív řekl, že referendum o možném oddělení Severního Irska od Spojeného království nepřichází v úvahu. Na dnešek připadá Světový den první pomoci. Každoročně připomíná, že v kritické chvíli může správná a včasná reakce zachránit lidský život. Letos kampaň upozorňuje třeba na jazykové a kulturní rozdíly, které můžou lidem při záchraně druhého komplikovat situaci, vysvětluje ředitel Českého červeného kříže Marek Jukla.
12: V současném světě se lidé velice často přesouvají z místa na místo. Mohou to být třeba váleční uprchlíci, lidé, kteří dlouhodobě pobývají jako turisté v nějaké zemi, lidé, kteří se přesídlili za prací. Chceme vlastně zdůraznit, že poskytování první pomoci nemůže být vázáno na příslušnost k národnosti, rase, náboženskému vyznání a podobně.
9: V Zubrnicích na Ústecku ve Skanzenu je dnes Ciderfest. V této oblasti jsou původní odrůdy jabloní odolnější vůči počasí a sadaři ze severu Čech jinak měli kvůli mrazům a letnímu horku a suchu až o čtvrtinu menší úrodu. Na Zubrnicku bylo ale jablek dost. Popadané ovoce dokonce neměl kdo sbírat, řekl Karel Konopka ze Skanzenu.
13: Tady víceméně ty jabka jsou a ono taky ty starší odrůdy, tak ty jsou prostě odolnější a vydrží a jako tady, když se jede třeba ze Staňkovic na Zubrnice, zahřet při třema, ty aleje jsou prostě jako plný hruškové aleje, tady jsou jako narvaný jako krásně.
14: Sport. Fotbalisté Sparty budou v osmém kole šance ligy hostit Jablonec. Duel začne v 18 hodin. Další tři zápasy se hrají teď. Na utkání Liberce s Mladou Boleslaví je reportér Karel Schamberger.
15: Na startu druhého poločasu Liberec vede nad Mladou Boleslaví 1-0. Teď míříme do Brna na ligové derby mezi domácí zbrojovkou a Artisem. Slovo má reportér David Nekvinda.
16: Před startem druhého poločasu zbrojovka Brno vede nad Artisem 2-0. Bohemian z Praha hostí Slovácko a u toho je Tomáš Petr.
17: Za pár okamžiků začne druhý poločas, potom prvním Bohemians vedou nad Slováckem, které hraje v oslabení 1-0. Z Dělíčku Tomáš Petr, Radiožurnál.
14: Čeští volejbalisté rozehráli ve skupině mistrovství Evropy souboj se Švédskem. V Itálii je u toho reportér Kamil Jáša.
15: Zápas začíná, Švédové mají náskok, vedou v prvním setu 4-2. Z Modeny Kamil Jáša, Radiožurnál.
14: Radiožurnál Sport vysílá pořad s mikrofonem za sportem.
10: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
18: Kolona na D1 u Štěpánova a také před Brnem. Na D1 z Brna směrem do Prahy za sjezdem na Zruč nad Sázavou přibrzdíte na 54. kilometru kvůli údržbě vozovky zdržení kolem 10 minut. Na D1 z Prahy do Brna čekejte za sjezdem na Vlašim už jen krátkou kolonu na 52. kilometru, je tam dopravní omezení. Na D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Popůvky z kilometru 183 hlásíte kolonu, před sjezdem na Výstaviště se pohybují silničáři v levém pruhu, naberete zpoždění do 10 minut. Dejte ještě pozor na kilometru 186 se v koloně teď srazila dvě auta, stojí u středových svodidel. Na silnici 38 z Poděbrad do Kolína pomalu za mostem přes dálnici D11. Ještě před osečkem řeší srážku dvou aut a brzdí se z obou směrů. Na silnici 13 z Teplic do Bíliny spozorněte za sjezdem na Kladruby. Na 93. kilometru stojí porouchané auto, mírně se vybočuje. V Praze v ulici k Barandovu řeší před nájezdem na Barandovský most hromadnou nehodu, srazila se čtyři auta a dodávka blokují pravý pruh, je to bez kolony. A na Brněnsku opatrně na silnici 416 na výjezdu ze Slavkova směrem do Křenovic. Za křižovatkou se silnicí 50 se srazila motorka a osobní auto a je tam omezený průjezd. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
10: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
9: Zítra bude na východě zpočátku ještě zmenšená oblačnost, jinak převážně zataženo, od severozápadu se přidá občasný déšť nebo přehánky. Nejvyšší teploty 18 až 22 stupňů na západě a severu Čech kolem 16 a na horách většinou kolem 13. Tolik zprávy.
10: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
3: My, kteří žijeme ve vyspělém světě, máme tendenci věřit ve svobodnou vůli a v možnost volby. Tahle víra mnoha lidem ve zhroucených státech uprostřed chudoby, války nebo terorismu chybí. Reportážní kniha Páchat dobro, jejímž autorem je Jiří Paš, expert na mezinárodní rozvoj a novinář, a kterou vydalo nakladatelství Host, přináší svědectví, v jak neskutečně těžkých podmínkách bídy a strachu jsou lidé v některých částech světa nuceni žít. Ale také ukazuje, jak málo může někdy stačit k výraznému zlepšení jejich situace. Všechny reportáže o odvaze pomáhat spojuje hledání dobra uprostřed lidského utrpení. Pojďme si poslechnout některé z nich. Tamara Kocourková přeje dobrý poslech.
10: Ex libris. Kousek od školy stálo auto s prostřeleným předním sklem. Ptal jsem se otce Johna, co se stalo. Zastřelili mi spolujezdce. Pokyvoval hlavou a ukazoval na strom, u něhož se to stalo. V kůře byl vyrytý čerstvý kříž. Skupina LRA auto přepadla při příjezdu do Purangy. Z fotky díry po kulce se stal jeden z mých nejosobnějších a nejdůležitějších snímků. Symbolizuje bolest a teror války, aniž graficky zobrazuje oběti, těla, vraždy. Má svůj kontext, příběh. Je to díra po střele, která skutečně ukončila život jednoho konkrétního člověka. Dodnes mě mrazí, když se na ten průstřel dívám. Cítím z něj závan smrti, přestože je to jen malá kulatá díra ve skle.
3: Jiří Paš dokumentuje humanitární a rozvojové projekty na několika kontinentech, vede rozhovory s oběťmi válek, chudoby a násilí. A události zachycuje také s pomocí fotografií. Obklopen utrpením si sám klade otázky, co je ještě etické, aby jeho fotoaparát zachytil, kde jsou hranice. Někdy si musí opakovat svoji mantru, je to pro dobrou věc, aby mohl pokračovat ve své práci. Pro něj samotného jsou nejhorší příběhy, jejichž protagonisty jsou děti. Kniha je ale slovy autora nikoli o brutalitě a utrpení, ale o lidskosti uprostřed zmaru. Tu nacházejí například ugandské děti v osobě Davida, který provozuje školu pro bývalé dětské vojáky a jejich oběti, před kterou vznikl zmíněný snímek s prostřeleným sklem.
10: Ten večer jsme strávili s Davidem, otcem Johnem a skupinkou bývalých dětských vojáků. Seděli jsme před farou, kluci tiše povídali, s očima sklopenýma k zemi, zatímco slunce pomalu proměňovalo odstín světla na jejich tvářích. Všichni působili zakřiknutě, pokorně a bojácně. Jakoby neustále očekávali nějaký zlom, další zradu, další bolest. Tehdy jsem nejspíš slyšel jedny z nejstrašnějších příběhů, které existují. Lacor musel mačetou zabít svou tříletou sestřičku. Devítiletý Becker byl unesen se čtyřmi bratry, dva z nich byli svázáni a ubiti před jeho očima. V táborech armády Božího odporu pak probíhal výcvik dětských vojáků. Brutální, nelítostný. Zaměřený na totální destrukci osobnosti a hodnot dítěte. Pokud nahradíte dítěti rodiče velitelem, uděláte z něj dokonalého vojáka, dokonalý stroj na zabíjení. Ve využívání dětských vojáků hrají velkou roli i lehké palné zbraně. Nenabitý kalašníkov váží asi 3 kilogramy, nabitý o pouhé kilo víc. I osmileté děti ho prý zvládnou používat v boji. Kdo nebyl v armádě Božího odporu prozatím pro kalašníkov dost silný, používal mačety, palice nebo motyky.
19: Výcvik dětských vojáků považuje autor knihy za zvláště ďábelskou činnost. Svoje reportážní vyprávění pak prokládá Jiří Paš také obecnými úvahami o dobru a zlu, o důstojnosti a štěstí.
10: Příběh ugandského učitele, vizionáře z pekla, byl jedním z prvních, které jsem dovezl z cest zpět domů. V té době mě nesmírně tížilo množství zla a utrpení ve světě. Učinil jsem rozhodnutí, že dobro budu aktivně hledat a nacházet, protože jinak bych se zbláznil. A nebyl bych mezi humanitárními pracovníky ani první, ani poslední. Množství a zbytečnost zla je jednoduše ohromující. Uganda v tom byla dobrá a tvrdá škola. Zažil jsem ji ve všem dobrém i zlém. Potkal jsem tam dětské vojáky, bývalé otrokyně, děti umírající na AIDS. Viděl jsem na ulici lynčování, vymítání ďábla i čarodějnictví.
19: V 8 kapitolách knihy, nazvaných například Život je rozhodnutí, Život je odvaha nebo Život je příběh, se spolu s autorem dostaneme na místa plná bídy, strachu a bolesti, kde se často zhroutil stát. Potkáváme divadelníky ve Vietnamu, kteří se skrze tvorbu představení snaží vyrovnávat se svými traumaty ze znásilnění. Nahlédneme také do kambodžských textilních továren, kam se dostávají oběti obchodu s lidmi. Často je jenom na místních, aby si sami hledali funkční společenské mechanismy v místech obklopených chaosem. Seznámíme se také s příběhem Libanonce Jorguiho, který s pomocí sociálních sítí založil krevní banku.
10: Jorgui zabil člověka. Řídil příliš rychle, způsobil nehodu a jeden člověk zemřel. Jorgui šel do vězení a z něho mu paradoxně pomohl dědeček oběti nehody. A ten dědeček nedlouho poté zoufale potřeboval krevní transfuzi. Jorgui neváhal, daroval svou krev a ještě sehnal nějakou od přátel. Dědečkovi tím zachránil život. A byl to nečekaný začátek něčeho obrovského. Jorgui se přidal k libanonskému Červenému kříži a všimnul si, že je málo koordinace mezi nemocnicemi a krevními bankami. Nikdy jsem si nemyslel, že založíme organizaci, prostě jsem si řekl, pojďme zkusit pomáhat lidem okolo. Takže kamkoliv jsem přišel, ptal jsem se lidí na jejich krevní skupinu. Stala se z toho posedlost. O 6 měsíců později propukla druhá libanonská válka a já si řekl, že pokud použijeme Facebook pro sociální aktivity a dobro, můžeme mít vážně velký dopad. Za těch 7 let jsme pomohli asi 75 tisícům lidí.
19: V další kapitole knihy pojmenované Život je vztah se dostáváme do Nepálu, jedné z nejchudších zemí Asie, kde se autor při svém výzkumu potkal s bídou, nevolnictvím i otroctvím a také s nejnižší kastou Badi. Přestože byl v zemi kastovní systém oficiálně zrušen už v 60. letech, stále funguje jakási setrvačnost a pro většinu Nepálců představuje příslušnost ke kastě rozhodující kritérium pro volbu povolání anebo výběr životního partnera. Bady patří k těm nejhůř postaveným uvnitř nejnižší kasty. Nepálci s nimi nesmějí pít z jedné nádoby, nesmějí překročit práh jejich domu. A přesto s nimi mohou praktikovat nejintimnější formu lidského kontaktu.
10: Byli to lidé zvaní Bady, ti, kteří měli ostatním sloužit svým tělem. V tom drží Nepál světový unikát. Nikde jinde se lidé nerodí do společnosti, která od nich automaticky očekává prostituci. Nikdo nezná přesné číslo. Odhady říkají, že Bady je okolo 20 až 60 tisíc. Nejčastěji se živí prodejem těla, hudbou a tancem či zprostředkováváním zábavy na akcích. Hlavně se prostituují mladé ženy, v nejhorších případech už od dětství a raného mládí. Prodávají se ale i ženy všech generací, dokud je zákazníci chtějí. Nejčastěji ženy pase někdo z rodiny. Otec, manžel, bratr, matka, starší sestra. Komunity se usazují na místech, kde je poptávka. Třeba u frekventovaných silnic nebo hraničních měst. Řidiči nákladňáků a taxíků na cestách, daleko od dohledu rodin, jsou jedni z jejich častých zákazníků.
19: Díky aktivistům z nejnižší kasty a samozřejmě díky dalším odvážným lidem začala nepálská vláda organizovat pokus o změnu. Nabídla těm, kteří skončí s prostitucí, jednorázový finanční příspěvek a také workshopy, kde se učí, jak rozjet podnikání. Příliš to ale nepomohlo. Ne všichni se dokázali podnikáním uživit a vláda prostituci úplně zakázala. Policie začala pronásledovat jak prostitutky, tak jejich zákazníky. Bady komunita se tak ocitla v další pasti mezi přežitím a ilegalitou. Jako příklad v uplatnění lidského potenciálu autor zmiňuje indickou bosou univerzitu. Podmínkou pro přijetí je to, že student nesmí mít žádný diplom z jiné školy. Univerzitu založil v roce 1972 Ind Roy Bunker a přijímá do ní víceméně jen manuálně pracující lidi z celého světa, kteří chtějí a můžou sloužit své komunitě. Soustředí se také na babičky, často negramotné ženy, které v jednom svém projektu učí, jak funguje solární energie. Tyhle babičky z Nepálu, Afghánistánu nebo Mauretánie se po 6 měsících výuky vracejí do svých vesnic, které pomáhají elektrifikovat.
10: Ženy pak začaly zavádět elektřinu ve vesnici v Afghánistánu. 55-letá Gul Bahar byla sama schopna elektrifikovat přes 200 domů. 3 ženy pak vyškolily dalších 27, což už znamenalo nějakou formu solární energie pro více než 100 dalších vesnic v Afghánistánu. Podobným způsobem bosá univerzita pomohla na svět už víc než 2000 solárních inženýrek z 93 zemí. Ty odhadem pomohly ke světlu až 1 000 000 lidí. Roy se domnívá, že umístění žen do centra procesu rozvoje je nejspolehlivějším a nejefektivnějším nástrojem změny. Inspirací je mu prý Mahatma Gandhi. Nejdřív vás ignorují, pak se vám smějí, pak s vámi bojují a pak vyhrajete.
19: Díky znalostem novopečených inženýrek tak můžou jejich vesnice využívat elektřinu ze slunce. Dřív se děti učili při svíčkách, nepoužívaly se elektrické vařiče, takže bylo třeba hodně popálenin od ohně a otrav z kouře. Neznali tu ani mrazáky a pro zásoby se museli lidé vydávat daleko od domova, protože řadu potravin a léků pod horkým sluncem neuchováte v poživatelném stavu.
2: Posloucháte Ex Libris, unikátní knížky unikátních autorů, které jsme přečetli za vás. Ex Libris si můžete poslechnout také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
19: Dnes listujeme knihou Páchat dobro novináře, humanitárního pracovníka a dokumentaristy Jiřího Paše. Expert na mezinárodní rozvoj procestoval několik kontinentů, vedl rozhovory s oběťmi válek i chudoby, fotil dopady přírodních katastrof. Nabízí nám konkrétní příběhy lidí opřené o zkušenosti z terénu. Potkáváme Ukrajince z Donbasu, kteří žijí v roce 2017 na takzvané linii kontaktu na kraji tehdy zamrzlé války blízko frontu.

0: Téměř vůbec tu nefunguje zdravotnictví a vzdělávání. Chybí infrastruktura. Haiti patří k zemím s největším počtem vražd. Ve světě mezinárodní rozvojové spolupráce je metaforou permanentní krize. Většina neziskovek své plány dříve nebo později vzdala a ze země odešla. Na Haiti jsme bydleli na skromné faře u školy, které velely 4 indické jeptišky z řádu bosých karmelitek a šéfkou tu byla René. Takové zázemí představovalo obrovský luxus, včetně nálezu škorpiona po ránu ve sprše, protože jsem sprchu vůbec měl. Ten minigang katolických sester byl jedním z nejkrásnějších a nejveselejších lidí, jaké jsem kdy poznal. Provozovali školu a pár lokálních zdravotnických služeb. Připomněli mi, že životem se dá jít různými cestami, dají se vybrat různé priority a formy dobrodružství. I duchovní.
1: V souvislosti se všudy přítomnou bídou v karibské zemi se autor věnuje také hygienickým podmínkám. Sanitace a toalety jsou totiž podle něj jedním z největších rozvojových problémů lidstva. Skoro 1 miliarda lidí chodí vykonat svou potřebu do přírody, 2 miliardy nemají přístup k hygienickým záchodům. To prohlubuje chudobu a má za následek šíření průjmových onemocnění a přispívá k podvýživě. Takže samotné jejich vybudování může být velkým krokem kupředu. Možná by u nás málo kdo řekl, že dobré a bezpečné toalety jsou v chudých oblastech Kambodže, Haiti nebo Nepálu jednou z možných motivací studentů, proč chodit do školy.
0: I proto se nedávno Bill Gates začal snažit o znovu vynalezení záchodu. Trvá to více než 10 let, byť se do tohoto úsilí zapojilo mnoho výzkumníků a firem. Cílem bylo představit bezpečná sanitární řešení, fungující bez spoléhání se na kanalizační systémy nebo tekoucí vodu. Případný trh je obrovský a řešení by pomohlo 100 milionům lidí. Nadace Billa a Melindy Gatesových do toho investovala přes 5 miliard korun. Za roky práce byly vytvořeny toalety, které přeměňují výkaly ve zdroje, včetně hnojiv, čisté vody a elektřiny. Vyžaduje to jen zlomek energie, prostoru a nákladů, které potřebují tradiční kanalizace a čistírna odpadních vod. Aby Bill Gates zvýšil povědomí o téhle výzvě, napil se třeba vody vyrobené z fekálního kalu. Vzniklo několik desítek zajímavých technologických návrhů, ale nepovedlo se to. Alespoň zatím ne. Masově využitelný, bezpečný, hygienický, praktický a levný záchod je zatím v nedohlednu. Jednoduše řečeno, obyčejní lidé si takové toalety zatím nemohou dovolit. A finance na ně nemá ani většina rozvojových zemí.
1: Další ze zemí, které autor přidává do svojí mozaiky hledání dobra a naděje po celém světě, je Myanmar. V době jeho návštěvy byl nejchudším státem v regionu. Kolonizace a pak nepřetržitých 60 let vojenské diktatury tady udělali svoje. Potkal se tady s místními aktivisty, pankáči, kterým dodal v Evropě vyřazené skejty, boty a trička a kteří se tady snaží vytvořit prostor svobody.
0: Jednou z prvních věcí, kterou mi Kjaf řekl, byla: nejsme jako opice v zoo. Narážel tím na to, že se tehdy v Myanmaru nacházelo velké množství novinářů a všichni chtěli dělat podobné věci. Mimo jiné i dokumentovat pankáče, protože to byl potenciální hit, prostě klasický clickbait. Kjaf vtipkoval, že v Myanmaru je určitě víc fotografů fotících pankáče než pankáčů samotných. Kjaf byl tehdy hvězdou nejen punkové scény v Myanmaru, ale i světových médií. Měl vysoké červené číro, v uších kroužky černé triko s britskými restarts, kostkované kalhoty a na nohách martensky. Působil jako rocková hvězda, ale mluvil tiše, klidně a vyrovnaně. Byl

0: zvláštní kombinací punku a buddhismu.
1: Podle autora občanská společnost, aktivismus a subkultury hrají v rozvoji státu mimořádně důležitou roli. Aktivisté a neziskové organizace přispívají k monitorování korupce, občanská společnost motivuje k účasti na veřejném životě a ve volbách. Subkultury vytváří pestrost a rozmanitost, nové a obohacující umělecké a sociální trendy. A taky odvahu protestovat v zemi, kde stále trvá konflikt mezi buddhisty a menšinou muslimských Rohingů. 1. února 2021 zahájila myanmarská armáda puč proti civilní vládě. A tady začíná příběh Louneho, myanmarského aktivisty a zároveň specialisty na informační technologie.
0: Po dvou dnech začaly protesty. Miliony lidí vyšly navzdory nebezpečí do ulic vyslovit svůj hlas. V té době mnoho Louneho přátel začalo potřebovat nějakou formu pomoci. S několika kamarády si řekli, že to nemohou nechat být. Začali pomáhat novinářům i protestujícím. Lone a jeho parta aktivistů ze subkultury pracovali na zašifrované komunikaci. Když nemůžete telefonovat a nemáte přístup k internetu, všechny to vyděsí. Normální komunikace prostě úplně vypnula. Vrátili jsme se do doby kamenné. I když se pak internet obnovil, byl velmi omezený. Data nešla využívat vůbec.
1: Louné nakonec před narůstajícím nebezpečím musel utéct do Thajska. Útěkem to pro něj ale neskončilo. V Thajsku se pak sformovala komunita, která pomáhala dál. Z Myanmaru pak přivezl Jiří Paš do Česka výstavu fotografií, která ilustruje křehkost svobody.
0: Nevím, jestli jsem v nějaké jiné zemi než v Myanmaru potkal tolik odvahy, tak úzce propojené s kreativitou. Jestli existuje jiná země, kde by se tak jasně ukazovalo, jak důležitá je občanská společnost, včetně neziskovek, aktivistů, undergroundu a subkultur pro rozvoj. Ještě nikdy jsem se také nesetkal se zemí, kde by bylo Česko tak známé a takovou inspirací. V rozvojových zemích většinou lidé mají povědomí spíše o Československu a značkách jako Zetor, Tatra nebo Semtex, především díky bratrské socialistické pomoci. V Myanmaru lidé často znali Václava Havla a oceňovali českou pomoc v oblasti lidských práv.
1: Poslední kapitola knihy Páchat dobro se jmenuje Život je pomoc a Jiří Paš v ní uvažuje o dobru a zlu.
0: Potenciál k dobru i ke zlu je zakódovaný v každém z nás. Větší potenciál k dobru mají lidé, kteří ho mají kolem sebe, kteří jsou jím inspirováni. Větší potenciál ke zlu mají lidé traumatizovaní s velkými problémy neřešenými uvnitř i okolo sebe. Zlo často vychází z nenaplněných základních lidských potřeb, od hladu a žízně po přijetí, respekt, lásku. V mezních situacích velkého nedostatku zdrojů je velmi těžké mluvit o zlu. Vždyť nikdo neví, jak se zachová, dokud opravdu nedojde na hlad nebo strach o život. Osobně mi pomohlo zkoumat dobro i zlo, aktivně se o ně zajímat, učit se. Setkávat se s lidmi a otevřeně s nimi obojí probírat. Zlo, jeho míra a intenzita jsou znepokojující. Naději a radost dává až neuvěřitelný výskyt dobra a pomoci.
1: Jiří Paš v knize Páchat dobro s podtitulem Příběhy lidí, kteří se nevzdávají, nepopisuje mechanismy, jak funguje zlo, ale naopak přináší příběhy lidí, kteří se v nesmírně těžkých podmínkách snaží pomáhat. Jak zmiňuje, pro něj samotného bylo velmi těžké udržet si od některých příběhů odstup a neustále se musel snažit posilovat vědomí toho, že nemůže pomoct všem. Že jeho úkolem není vyřešit všechno zlo světa, ale jenom příběhy o hledání dobra zaznamenat a předat je jako inspiraci dál. To se mu, myslím, v jeho knize podařilo. Citace z knihy četl Ivo Tajmr, dramaturgyní pořadu byla Naďa Reviláková, za zvukařským pultem byl Ján Kravárik. Od mikrofonu se loučí a za pozornost děkuje Tamara Kocourková.
2: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
3: 389 miliard si naplánovala vláda půjčit v příštím roce, aby zaplatila jednak provoz státu a také svoje plány. Přestože jednomyslně takovýto schodek schválila, tak koaliční strany okamžitě začaly jednat o dalších úsporách. Ty menší totiž hrozí, že takový schodek ve sněmovně nepodpoří. Zatímco SPD a motoristé mluví o snížení o desítky miliard korun, tak hnutí ANO maximálně vidí jednotky miliard. To vše v době, kdy do finále míří kampaň před podzimními volbami. My se ale dnes budeme věnovat tomu, kde se v tomto návrhu rozpočtu skutečně dá šetřit, a ptát se budu Víta Hradila, hlavního ekonoma společnosti Investika. Dobrý den, vítejte ve studiu.
4: Děkuji, dobrý den.
3: Řeč bude také o tom, jak tuto debatu vlastně sledují a jak na ní reagují investoři a jak moc se prodražují české státní půjčky. Obohacující poslech přeje Václav Pešička.
2: Řečí peněz.
3: Poslední více než týden není dne, kdyby česká média a politici neřešili návrh státního rozpočtu na příští rok. Ten předložila ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO se schodkem téměř 390 miliard korun a se zdůvodněním, že nižší schodek by znamenal škrty v investicích, a to vláda udělat nechce, protože právě růstem ekonomiky obhajuje to současné zadlužování. Poté, co vláda, jak jsme řekli, ten návrh bez výhrad schválila, tak následně vyhřezla velmi ostrá kritika nejen od opozice, ale také od ekonomických expertů. V tom hnutí ANO zůstalo nakonec samo. SPD a motoristé sobě totiž ohlásili, že takovýto schodek se jim nelíbí, a od té doby vedou v koalici jednání o jejich návrzích na úspory.
5: Chceme, aby ten rozpočet ukázal odvahu, že chceme opravdu šetřit a že prostě máme tu ambici zeštíhlovat státní agendy a samozřejmě nechceme, aby se to dotklo našich českých domácností.
6: Já myslím, že opravdu není možné se bavit to úspoře nebo o změně toho státního schodku 1, 2, nebo 5 miliard. Ta změna musí být vyšší.
7: My si za tím rozpočtem stojíme, ty kritici nejdou do detailů a nejsou schopni říct, kde teda máme šetřit. Teda máme zastavit veškeré dálnice, máme zastavit věci do nemocnic.
3: Slyšeli jsme vyjádření koaličních poslanců Hrnčíře, Macinky a Babiše, což jen dokresluje to, jak se asi ta debata mezi politiky o tom návrhu rozpočtu na příští rok vede. Víte, Hradile, my vidíme debatu o úsporách v řádu jednotek nebo nižších desítek miliard korun. Jak zásadní je takováto úspora v rozpočtu, kde je schodek téměř 390 miliard?
4: Zanedbatelná. Ono jedna věc je srovnávat to s těma 390, druhá věc je, kolik to je v kontextu celého toho rozpočtu, který operuje asi s 2 500 miliardami. Takže každý, kdo má po ruce kalkulačku, si může podívat, jaký díl z 2500 je případně jednotky nebo desítky, takže je to skutečně spíš tak na mávnutí rukou. A tam by asi důležitá byla ta symbolická rovina. A já nevím, a nechci teďka spekulovat, jestli tam je nějaký PR záměr, že se to teoreticky mohlo nastřelit s vědomím, že se to pak stáhne, aby ten narativ se otočil ve smyslu, ono to vlastně nakonec není tak špatné a tím se trošku zahladí to, že ten deficit je gigantický. On gigantický skutečně je, já si pořád nemůžu pomoct a prostě se nabízí to srovnání s těmi lety 2021 a 2022, kdy ty deficity létaly kolem podobných čísel. A jenom si je zapotřebí uvědomit, co se tehdy dělo. Stoletá pandemie, zavřené obchody, zavřené školy, zavřené továrny, všichni nosili roušky, nedalo se jezdit mezi okresy, v určitou chvíli lidé umírali, tak to byla situace, kdy ta ekonomika si vyžádala 400 miliardový deficit a teď jsme v roce 2027, respektive na něj rozpočtujeme, čekáme dobré ekonomické počasí a zase jsme přišli se 400 miliardami, takže tohle mi na tom přijde nejděsivější, ne ani tak to samotné číslo, ale že tohle číslo se vlastně normalizuje. My prostě si zvykáme na to, že tohle je to číslo pro běžnou operativu. A pak jako nejzajímavější je, že někteří poslanci z vládní koalice jsou tím překvapeni. Ono jako těžko být překvapen, když přece byli v té sněmovně, když se ty výdaje zvyšovaly, ty příjmy se snižovaly, to znamená, jako ono to nemohlo mířit k ničemu jinému než k něčemu takovému.
3: No, tak tam byli také opoziční poslanci, kteří to také viděli, takže zase oni by měli být také soudní, protože oni tvrdí, že by dokázali sestavit rozpočet s 250 miliardovým schodkem a nemuseli by, jak říkají, zastavovat žádné dopravní stavby, žádné investice by nemuseli omezovat, což při vyjádření Aleny Schillerové, že celých 97% toho rozpočtu tvoří takzvané mandatorní a kvazimandatorní výdaje, což jsou právě ty výdaje dané zákonem, tak už jim tam zbývá pouze velmi malý prostor pro to, aby ta vláda skutečně mohla naplňovat tu svoji, dejme tomu, politiku, když to tak řekneme. Důležité je, jak takovouto debatu sledují trhy a co oni si řeknou o tom případném snížení toho rozpočtu, jak oni budou hodnotit tu vládu. Jak velká by musela být ta úspora, aby ty trhy si řekly, aha, tak opravdu to má nějaký závažný důvod, nebudeme zvyšovat úroky, o které vlastně jde především.
4: Trhy, podle mě jim je víceméně jedno, jestli by to letos bylo, i když to nastřelím, i kdyby to bylo plus minus 100. Jako pro ně to nehraje úplně velkou roli, protože v tom obrovském balíku toho státního dluhu a v tom kontextu těch dlouhých let před námi je to skutečně víceméně jedno. Tady nehrozí, že by Česká republika v dohledné době zkrachovala. To, o co těm trhům potenciálně může jít a co je může zneklidnit nebo spozornit, je ta tendence. To znamená taková, jako řekl bych, nátura té země, jak ona se staví k té vlastní budoucnosti a jak se staví k vlastnímu dluhu. A ono není takový problém, že tam teď zaseknete 380 nebo 390, byť je to strašně moc, ale kdyby se tam teďka zasekl 600, tak to není ten problém. Ten problém je, jestli vy se dobrovolně vydáváte na trajektorii, ze které už pak třeba nemusí být úniku. To znamená, jestli si zvyknete na to, že tohle je standard. Mimochodem, co pak budete dělat, když to ekonomické počasí se pokazí? Když najednou přijde krize nebo recese, tak automaticky z těch minus 400 skáčete na minus 600, minus 700. A to je ten moment, kdy ten trh si řekne, kde vlastně je světlo na konci tunelu. Jo? Kdy se tahle společnost, která už si na to zvykla, chytí za nos a u nějakých voleb si řekne, musíme zabrzdit. Momentě, když už na to zvykáte roky, pak už to bude 10 let, jak ta společnost se může z toho ještě někdy probudit. Já vždycky dávám ten příklad Řecka, že Řecko neudělalo chybu v roce 2012, když zkrachovalo. Řecko udělalo chybu někde v 90. letech, kdy si ti lidé zvykli na to, že takhle se dá chovat, že takhle se dá fungovat do nekonečna. A pokud jde o trh, tak ona ta reakce zatím vůbec nemusí být ani vidět, i kdyby ten trh začínal být přesvědčen o tom, že se vydáváme na cestí. Protože, a tohle si myslím, že je důležité, jo, ten investor jeho vlastně zajímá, jestli mu vrátíte ty peníze na tom desetiletém dluhopisu. To znamená, pokud by si reálně myslel, že ta Česká republika může zkrachovat do 10 let, tak už by mohl začít panikařit. Ale pokud on jenom se na to podívá a řekne si, tak ti Češi ti za 30, za 40 let, pokud něco velmi silně nezmění, tak zbankrotují. Ale to mě teďka nezajímá. Já vím, že oni neskrachují do 10 let, já vím, že oni mi ty peníze vrátí.
3: Mm-hmm. My když se podíváme na ty úspory, kde je ty vládní strany hledají, zůstaňme ještě chviličku u nich, tak vynechávají kapitolu dopravních staveb,
4: Jenom
3: připomenu posluchačům, dopravní stavby byl kámen úrazu i toho posledního rozpočtu, který předkládal ještě ministr financí Zbyněk Stanjura z ODS. Výrazně se mu tam vyčítalo právě to, že desítky miliard nedal na dopravní stavby, na rozpočet Státního fondu dopravní infrastruktury, a už tehdy to byl vlastně ten největší, dejme tomu, průšvih, ta výtka toho rozpočtu, že tam se počítalo s těmi miliardami a téměř 40 miliard v rozpočtu nebylo. Minister Stanjura tehdy říkal, že se tam ty miliardy dodají postupně, jak se bude řídit rozpočet v průběhu roku.
4: A já si myslím, že to není náhoda, že dochází potom na ty dopravní stavby, respektive na ten druh investic, protože no, to je jedna z mála těch položek, které nejsou mandatorní, to znamená, vy můžete v nouzi, když už přichází ten termín toho rozpočtu, tak vy můžete vůbec v nouzi do nich sáhnout a zároveň je to velká položka. Protože jinak, když se podíváte na ty skutečně velké položky, tak to typicky bývají mandatorní výdaje. Věci jako důchody a tak dále. To jsou obrovské balíky peněz. Oni by vám pomohli významně s tom rozpočtu, kdybyste do nich sáhl, ale vy prostě nemůžete. Takže v podstatě potom, když už přichází tvrdé na tvrdé a vy musíte vybírat ty nemandatorní, které se vůbec ještě dají upravovat, a tak tam jsou ty možnosti velice, velice omezené. A kromě věcí právě jako jsou provozní, ale to je prostě taková ta chiméra, že někde ušetříte na nějakou studiu tiskáren desítky miliard, se samozřejmě nestane. Tak jedna z mála těch velkých položek je právě ta dopravní infrastruktura, respektive investice. Takže proto si myslím, že to tam potom sklouzlo, byť já jsem to samozřejmě nebyl u pana Stanjury v kanceláři, ale uměl bych si představit, že to je taková ta nouzová berlička, kde ubrat desítky miliard na poslední chvíli. A pokud jde o to, jestli se to vyplatí, nebo jestli je rozumné to nějak bránit tělem vlastním, obecně samozřejmě investice do infrastruktury jsou dobré. Asi bych byl trošku opatrný v takové té paušalizaci, jako prostě všechno, co vrhneme do betonu, je automaticky dobrý nápad. Jo, já u těch projektů nejsem, ale když si představíte, že bychom neměli dálnici D1, že by neexistovala, tak to by byl jako extrémně dobrý ekonomický nápad ji postavit, protože ona prostě propojuje ta dvě hlavní centra celé republiky. Navíc je to transitní, propojuje celou republiku, takže to je třeba dálnice, která jako evidentně kdyby chyběla, tak opravdu stojí za to jít do toho se vším. Jestli tohle lze tvrdit o celém tom balíku naprogramovaných investic na příští rok, si netroufám tvrdit, protože si dokážu představit, byť neříkám, že to tak nutně, ale dokážu si představit, že tam můžou být i investice ekonomicky pochybné, to znamená prostě nějaký obchvat nebo nějaké propojení, které jasně bude fajn, někdo si zkrátí cestu na chatu, ale jakože to ekonomiku nějak nakoplo, může být diskutabilní. Ale to už pak musíte opravdu jeden projekt po druhém a nějak vyhodnocovat tu jeho ekonomickou návratnost.
3: Já jenom připomenu, že tento týden Jana Klímová ve svém pořadu Peníze a vliv řešila právě výhodnost a návratnost investic do dopravních staveb. Doporučuji k poslechu v našem archivu velmi inspirativní rozhovor i s ekonomem Janem Pavlem, kterého dneska konec konců ještě v našem pořadu budeme citovat. Když se podíváme tedy na ten rozpočet, tak jak velké úspory vlastně jsou reálné? Jak velké úspory si může ta vláda dovolit?
4: Já, jestli se nemýlím, tak 97% nebo něco okolo toho je ten poměr těch mandatorních a kvazimandatorních, ale vůči příjmům, nikoli vůči výdajům. To znamená, my v podstatě těch nemandatorních, kromě těch 3%, jak naznačujete, tak celý ten deficit jako je svým objemem v rámci těch nemandatorních, takže ono by se do něj teoreticky řezat dalo. Tam potom je to prostě věc politické schody, to znamená společenské poptávky. Jo. Pokud prostě lidé zvolili vládu, která jim řekla, že chce za každou cenu stavět dálnice nebo utrácet za to nebo ono, nebo za nás platit složenky za elektřinu a tak dále, tak je to nějakým způsobem legitimní a prostě tohle je výsledek demokratického procesu. Co mě na tom víc zaráží, je prostě, že se nějakým způsobem jako rozhodí rukama a řekne se, no tak prostě toho všechno pošleme do deficitu. Jako jestli je tady shoda na tom, a ta byla vyjádřena vlastně tím výsledkem voleb, jestli je tady shoda na tom, že my prostě chceme utrácet tyhle objemy peněz, to znamená mít tuhle kvalitu těch veřejných služeb, tak se to prostě musí řešit zvýšením daní. Já se omlouvám, to se prostě musí. Vy nemůžete prostě prohlásit, hold, máme drahý stát, nedá se nic dělat, tak prostě začneme valit 400 miliardové deficity. To prostě není řešení. Vy, pokud tohle uznáte, tak musíte říct, dobře, my máme dražší stát, můj elektorát chce takovéhle důchody a takovéhle služby a tak dále, no tak prostě bude muset někdo připlatit. A tady vždycky pak mě docela vadí ten argument a ostatně to se říká i těch mandatorních výdajů. Jakože ta vláda aktuální se tváří, že prostě hod se to muselo utratit, a tak se nedá nic dělat, teď už s tím nic neuděláme. To se dalo tvrdit v momentě, kdy přebírali ten rozpočet před rokem necelým a oni už opravdu neměli šanci měnit legislativu, ale mandatorní výdaj neznamená, že je dán od Boha, že je prostě napsán v zákoně a že ten zákon musíte změnit. Pokud jste tohle tušil celou dobu, no tak jste už od ledna měl začít prostě tou sněmovnou tlačit nějaké zvýšení daní nebo nějaké snížení mandatorních výdajů. Mimochodem pak prostě není jako nemožné mít těch 150, o kterých se pořád mluví, že to jako implikoval ten předchozí plán Fialovy vlády, až tahle vláda řekla, že to jako není možné. Jasně, že to je možné. Já neříkám, že by to bylo krásné, ono by to stálo hodně velké daně, ale není to nemožné. Takže jako od toho jste ve vládě, abyste případně upravili legislativu a dali to do rovnováhy.
3: Mohla by si to Česká republika ale dovolit, když je na evropském jednotném trhu v rámci svojí konkurence schopnosti například opravdu navyšovat daně? Protože například ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z Hnutí ANO říká, ano, zvyšme daně, ale co se stane? Lidi odejdou, začnou odcházet firmy, protože nebudou chtít platit vyšší daně než někde jinde v Evropské unii.
4: Ta naše daňová kvota není nějak veliká v rámci Evropy, ona je spíše nízká. Ten podíl HDP, který dáváme.
3: To je naše konkurenční výhoda.
4: Jasně, ale neznamená to, že bez ní jako nemůžete být atraktivní destinace, protože evidentně všechny ostatní evropské státy to nějakým způsobem zvládají. No a pak, když to chcete uznat tenhle argument, což se dá minimálně pro akademickou debatu, no tak pak musíte se tomu teda stavět cynicky, což se takhle v ekonomii často řeší. To znamená, existují daně, před kterými se prostě nedá utéct. Jo? Jako jasně, korporátní daně, přesně ten problematický případ, protože ta firma může nějakým způsobem optimalizovat a nějakým způsobem i se přesouvat nebo minimálně papírově, ale lidé neodejdou samozřejmě. Pokud byste
3: a majetek taky
4: neuteče. Takže jako, že by všichni, na které můžete potenciálně zacílit, utekli, je samozřejmě úplně absurdní tvrzení, ale znovu musíme připomenout, že my jsme byli zvyklí na daň z příjmu fyzických osob, která v dnešním vyjádření vynášela asi o 150 miliard korun více ještě v roce 2020. Neutíkali od nás lidé, neutíkali od nás investoři, ta země úplně normálně fungovala. Takže je evidentní, že těch 150 miliard třeba byste si mohl zase vzít zpátky, že to bude jako nepopulární, nepříjemné a tak dále. Samozřejmě, ale není to tak, že by nějaká ekonomická zákonitost to vylučovala. Naopak, my máme dobrý důvod svědět nebo si myslet, že to ta ekonomika zvládne úplně v pohodě.
3: Jenom pro kontext, pokud se nepletu, tak jediní Starostové a nezávislí aktuálně o tomto velmi zlehka mluví a už to schytávají, že zvyšováním daně ekonomický růst nezajistí. My se právě ekonomickému růstu budeme věnovat. Naším hostem je nadále hlavní ekonom společnosti Investika Vít Hradil.
2: Posloucháte pořad Řečí peněz se špičkovými ekonomy a analytiky o jejich světě čísel. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
3: Právě na ekonomický růst vláda spoléhá a ten by měl pomoci veřejným financím snížit tu míru zadlužení a také postupně naplnit rozpočty. To ale v posledním vydání pořadu Jany Klímové Peníze a vliv, o kterém jsme už mluvili, rozporoval profesor ekonomie a bývalý člen Národní rozpočtové rady Jan Pavel.
8: Ekonomika je na svém potenciálu a začíná se dostávat nad něj. A ty multiplikační efekty nebo ty přenosy do té ekonomiky těch fiskálních impulzů jsou v tomhletom případě strašně malé. Jedna studie České národní banky ukazuje, že ve své podstatě, jakmile jste na úrovni potenciálního produktu nebo nad ním, tak ty multiplikátory jsou v České republice nulové.
3: Vysvětluje uznávaný český ekonom Jan Pavel, proč ty aktuální, ty stávající fiskální impulzy nebudou nějak zásadně podporovat růst české ekonomiky. Víte, Hradile, jak vysoký by musel být ten růst, aby dokázal ty rozpočtové deficity obhájit?
4: Jedna věc je obhájit, druhá věc je, jestli by je dokázal zažehlit. To znamená, jestli se skutečně z toho dluhu dá vyrůst. Tady jsou v podstatě tři klíčové věci. Ta jedna je, jaký máte teda ten strukturální deficit, to znamená, o kolik se vám jako nepotkávají ty příjmy a výdaje, což je u nás teď jako velice hodně. A druhá věc je, kolik stojí váš dluh, to znamená, jaké jsou ty výnosy, které od vás požadují investoři z každého toho dalšího dluhu. A pak ta poslední věc, teda jak velký by ten růst ekonomiky musel být, aby tyhle tři proměny jaksi se dali dohromady a vyplynula z toho aspoň jako stabilní trajektorie. To znamená, že by ten dluh vůči HDP aspoň nerostl. Já teďka to zkusím tady z hlavy, jenom tak to číslo typnout, takže to nebude úplně přesné. Ale já si myslím, že v té stávající situaci, kdy ten strukturální nesoulad máme skutečně velice, velice výrazný, půjčujeme si poměrně draho, ten desetiletý dluhopis je někde okolo 5%, takže by ten ekonomický růst reálný, to znamená ten, který jsme teďka zvyklí vídat 2 až 2,5, musel být nějakých aspoň 5,5 až 6 nebo něco takového. A to by znamenalo, že byste nevyrůstal z toho dluhu, ale že byste ho aspoň zastabilizoval. Znamená, kdybyste od té doby pořád rostlo nějakých těch třeba 6%, tak byste dosáhli jenom toho, že by ta křivka přestala stoupat a že by jenom zůstala v rovině. A tohle samozřejmě je úplně zříše snů, prostě nějakých 6% hospodářského růstu už absolutně nepřichází v úvahu. Takže když budeme předpokládat, že ta situace by zůstala jenom taková, jaká je v tuhle chvíli, tak i kdybyste už nic dalšího nezhoršoval, to znamená, to strukturální saldo už byste dále jako nezhoršil, tak to bude pořád explozivně nahoru. Prostě i kdyby ta ekonomika se vyškrábala třeba na 3%, tak pořád ten celkový dluh vůči HDP bude růst.
3: Kdo jsou vlastně ti největší čeští věřitele? Jsou to stále velké evropské bankovní domy, které kupují české dluhopisy?
4: Ano, typicky jsou to banky, které operují u nás, ty drží nejvíc toho českého dluhu, ale obvykle jsou to se zahraničním vlastníkem, takže tohle je pořád ta největší stabilně už roky a myslím si, že se na tom tohle nic nezmění největší držitelé našeho dluhu.
3: Ten aktuální úrok, který platíme na tom desetiletém dluhopisu, je zhruba 5,2%. Jak nás vlastně trhy posuzují jako věřitele? Co je pro ně rozhodující pro to nastavení toho úroku, které bude Česko za své dluhopisy platit?
4: Ono do toho vstupují částečně i ty sazby České národní banky, jak se často skloňuje, byť ne úplně jedna ku jedné, a spíš tam jde o ten výhled na to, jak ta Česká národní banka se bude chovat v budoucnosti, než na to, co dělá teď konkrétně, kolik ta deposazba je. Takže tohle je jedna věc. A druhá je, což už jsme diskutovali, prostě nějaká ta víra v to, že jim ty peníze vrátíte. To znamená ta riziková přirážka, tedy na ta pravděpodobnost toho, že zbankrotujete. A to už jsem říkal, že tam podle mě vstupuje v tuto chvíli vlastně ještě velmi málo, protože jako nikdo při smyslech si nemyslí, že Česká republika zbankrotuje do 10 let. Pak tam je to, o čem jsem mluvil, znamená spíš taková ta jako představa toho, jak se ta společnost chová, nakolik ona je vlastně ochotná tolerovat tu neudržitelnou fiskální trajektorii, ale hodně do toho vstupují zahraniční faktory. Třeba to, že teď výrazně rostou ty výnosy na dluhopisech, velmi často je způsobené tím, že třeba se očekává přísnější politika americké centrální banky, protože Amerika je jako gigantický emitent dluhopisů, oni jsou jako alternativa ke každému dalšímu. Takže já si myslím, že teď asi ze všeho nejvíc ten růst na těch dluhopisech je dán skutečně tím, že přišel Hormuz, respektive ta válka v Iránu, očekávají se inflační tlaky, očekává se agresivnější reakce velkých centrálních bank, hlavně teda Spojené státy a Evropa, a pak se sveze celý svět, protože jsme prostě substitut nebo alternativa k jejich dluhopisům.
3: To jako rozhodne Evropská centrální banka, uvidíme už dnes. Vy jste na začátku ale říkal, že vlastně bychom si mohli půjčit i 600 miliard a že by to ty trhy nějak nezarazilo. Co by to ale znamenalo pro Česko? Protože když si vezmeme jenom ty náklady na obsluhu toho státního dluhu, to jsou tedy ty úroky, které platíme, tak v tomto roce zaplatíme 110 miliard. Podle návrhu rozpočtu v tom příštím už zaplatíme 130 miliard. Loni jsme platili pouze 100, takže ta dynamika se nabaluje. Budeme refinancovat desetileté dluhopisy za téměř dalších 300 miliard a to jsou ty náklady, které rostou. Poroste ta obsluha státního dluhu o desítky miliard i v těch dalších letech? Máme se připravit na to, protože jenom připomenu, 130 miliard je téměř polovina rozpočtu na celé školství.
4: A nebo třeba víc než ministerstvo vnitra, jestli se nemýlím. Já si myslím, že to určitě poroste v blízké budoucnosti. Jedna věc je, protože prostě hromadíme zase další dluhy, takže se z toho automaticky i zvyšují ty úroky, ale druhá věc je právě to úrokové prostředí. Vy jste to v podstatě naznačil, kolik teďka se zase bude přerolovávat těch státních dluhopisů, což je takový zvláštní termín. V podstatě to znamená, že oni vám teda vyprší ty, které jste vydal před těmi 10 lety, a vy samozřejmě jako ty peníze pořád potřebujete,
3: takže jediné, co uděláte, měli úrok 1/4% bodu.
4: Přesně tak. A k tomu teďka přesně bude docházet. Znamená, ty dluhopisy, které byly tehdy vydávány v těch desátých letech, kdy vlastně úrokové sazby byly na nule, a takže stát si půjčoval extrémně levně, a tak ty dluhopisy všechny teďka dojdou ke splatnosti a vy musíte za ně vydat úplně nové a ty najednou vydáváte za 5%. Navíc to úrokové prostředí, já si nemyslím, že teďka se nacházíme v nějakém anomálním stavu, kdy ty úroky jsou jako zvýšené a že se to brzo otočí zpátky. Já si myslím, že anomálie byly naopak, byla ta desátá léta, kdy právě jsme se plazili podél nuly, nedařilo se oživit inflaci a centrální banky měly ty sazby úplně na podlaze. To byla ta anomálie, to bylo jako historicky zvláštní období. My se teď spíš vracíme k normálu. Já, třeba Spojené státy se taky teďka vlastně vrací do normálního stavu. Takže ano, když to vezmete všechno dohromady, tak ty náklady obsluhy dluhu budou růst. Jednak protože bude více dluhu, jednak kvůli tomu přerolování, což je mechanická věc, kterou nic neuděláte, a jednak protože ty úrokové sazby pravděpodobně zůstanou vysoko. A pokud jde o ty náklady, tak ono, jedna věc je, že si řeknete, že je to škoda peněz právě, protože se za to dalo zaplatit celé ministerstvo vnitra, nebo že se za to dali tam postavit dálnice. To je jedna nepříjemnost a s tím, jak to bude narůstat, tak to bude čím dál nepříjemnější. Ale druhá, to si myslím, že ještě důležitější, je, že tohle je skutečně ultramandatorní výdaj, ty splátky toho dluhu.
3: Vy prostě ten jako, se zaplatit musí, ten se zaplatit musí.
4: Ano, přesně tak. Zatímco ty ostatní mandatorní výdaje, oni vypadají jako neprolomitelné, protože se musí sejít sněmovna a senát a pak to musí projít přes prezidenta, tak to vypadá, jako, že se s tím nedá hnout, dá se s tím hnout. Tímhle se nedá hnout, prostě tohle je první položka, kterou musíte zaplatit. A čím ona je větší, tak pak vám opravdu strašně zmenšuje ten manévrovací prostor, protože vy tady máte jenom velký balvan, přes který se nedá obět, ani kdyby se všichni poslanci postavili na hlavu. A pak se dostáváte právě do situace v mnohých evropských zemí, kde právě to, že ochromuje tohle a že je to tak velké, způsobuje, že vlastně ta politika už se dělá na strašně malém hřišti.
3: Já jenom na úplný závěr a poprosím o stručnou odpověď připomenu, že Fialově vládě se vyčítá, že zadlužila tuto zemi za ty 4 roky, co byla u vlády a sestavovala 4 rozpočty, takže udělala sekeru v úvozovkách ve výši 1,2 bilionu. Tato vláda má naplánovaných, když jsem to spočítal i s tím výhledem, co ona má, a tam nezapočítávám ty takzvané únikové doložky, tak je 1,3 bilionu. Dostaneme se někam k 5 bilionům celkového zadlužení České republiky. Je to už zásadní problém a jak říkáte, to políčko pro to vládnutí už se smrskne na tak malé, že ty vlády budou prakticky nefunkční. Je tady to riziko?
4: Technicky za to se to v dohledné době ještě nemůže stát, ale jenom proto, že my máme skutečně tu velmi dobrou výchozí pozici, to znamená, to naše zadlužení je relativně nízké. Druhá věc ale je, pokud byste trval na tom, že ten strukturální nesoulad mezi těmi příjmy a výdaji zůstane takový, jaký je, že prostě nebudete svolávat poslance, že to nehodláte měnit. Tak ano, tohle je cesta ke státnímu bankrotu. Prostě neexistuje situace, kdyby ekonomický růst vás toho nějakým způsobem dostal. Nebude to na horizontu 5 let, ani 10 let, ale když skutečně zkusím tipnout, ještě pak do toho přijde problém s demografií, s důchodovým systémem a tak dál, tak podle mě
3: 30. Zcela, léta.
4: A takže zcela realisticky můžete ve 40. letech třeba začít už skutečně řešit potenciální státní bankrot. Než kvůli, pokud se stane něco vyloženě nepříjemného, jako ve vašem okolí nějaký bankrot jiného státu a panika na těch trzích. To znamená, řešitelné to pořád ještě je naším vlastním aktivním krokem, hlasováním, změnou toho strukturálního nesouladu. Tohle se dá řešit, ale, a to je právě moje největší obava z toho celého, vy na to potřebujete ten étos nebo tu náladu v té společnosti, která bude chtít, aby se s tím něco udělalo. Kdybyste udělal průzkum mezi občany v roce roce 2019 a zeptal se jich, co si myslíte o návrhu politické strany XY, že bychom si udělali deficit 400 miliard, tak se vám budou smát. Ty lidi na ulici by se vám smáli, že to nemůžete myslet vážně, že přece normální je 30, 40. A nenašel byste v podstatě nikoho, našel byste schodu na tom třeba v jednotkách procent a to by byli lidé, kteří nepochopili otázku. A dneska ta naše společnost, ne všichni, ale její významná část má pocit, že je to v pohodě. A pokud tohle se stane normálem v té společnosti, tak nevím, jak to chcete změnit.
3: Vít Hradil, hlavní ekonom společnosti Investika, klade na závěr otázku, nad kterou se můžeme všichni zamyslet. Já děkuji za to, že jste dnes přišel k nám do studia.
4: Děkuji, nashledanou.
3: Obohacující poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Václav Pešička.
2: Historie Plus.
9: Ráno jste ještě jeden z nejmocnějších mužů Sovětského svazu, večer přijdou příslušníci NKVD, rozrazí vaše dveře, odvedou vás do vězení a v tom okamžiku se změníte v číslo.
10: Tak vypadaly vykonstruované politické procesy ve Stalinově Rusku 30. let. Nikdy nevíte, kdy si pro vás přijdou, z čeho vás obviní a jestli máte šanci to přežít.
11: Někdo odejde do práce a už se nevrátí, ty lidi se už neměli ani odvahu ptát a toho člověka hledat.
2: Historie Plus v sobotu po 17:30 večer a v neděli po 9:30 dopoledne na Plusu. Archiv Plus.
12: Píše se rok 1969 a jako mnozí jiní stojí i spisovatel Josef Škvorecký před rozhodnutím, zda žít v Československu, kde svobodnou tvorbu postupně přidusí normalizace, anebo jinde.
13: Já jsem věděl, že kdybych tady zůstal, tak bych měl jenom tři možnosti. Buď teda se zlomit a psát nějaký, co se líbilo straně a vládě. Druhá možnost byla dělat disidenta, že jo, psát teda do šuplíku. Ale v 68. roce už mě bylo 45 a nechtěl jsem zase žít takhle nějak v podzemí. Třetí možnost byla přestat psát, že jo. No a to já jsem spisovatel a když nemůžu psát, tak vlastně nežiju.
12: Rozhodl se pro život v Kanadě, která mu přirostla k srdci natolik, že v ní zůstal i po sametové revoluci.
14: Já se cítím v Kanadě opravdu velice doma, jako téměř bych řekl patriotickým Kanaďanem, což vůbec neznamená, že bych přestal být Čechem, což konečně dokazuje to, že furt píšu. Že? Páč ten systém na vás nežádá, abyste zanevřel na svoji starou vlast a miloval jenom tu svoji novou vlast, víte? Což si myslím jedna z těch obrovských krásnej stránek té americké demokracie.
12: Josef Škvorecký v kanadském Torontu nejen psal, ale také přednášel na univerzitě.
14: No já učím na anglickém oddělení Torontské univerzity a učím tam hlavně americkou literaturu, protože to je můj obor. A taky učím to, čemu se v Americe říká creative writing, tvůrčí psaní, to znamená teda psaní pro asi, že jo.
12: A jak se na jeho život v zámoří dívala oficiální místa v Československu? Následující slova komunistického ideologa Milana Matouše z pořadu s titulem Lesk a bída emigrace z poloviny 70. let nejspíš nepřekvapí.
15: Jestliže takový Škvorecký dnes utekl do Kanady, jak on může mít přesvědčení? Co on může jiného dělat, než sloužit těm, kdo mu tam poskytují zaměstnání a výdělek? Může on dneska vyjádřit své stanovisko, kdyby, dejme tomu, došel k poznání, že nakonec na tom socialismu přeci jen je něco dobrého z jeho hlediska? Mohl on by to vyjádřit? Do jaké situace by se dostal?
12: Pravda, Josef Škvorecký se v Kanadě skutečně nestal obhájcem socialismu, nikoliv však z obavy z reakce svých imperialistických kanadských zaměstnavatelů. Naopak, dal možnost k vyjádření těm, kteří se v socialistickém Československu vyjadřovat nemohli. Se svou manželkou Zdenou Salivarovou založil v Torontu v roce 1971 nakladatelství 68 Publishers. A co bylo prvotním impulzem k jeho vzniku? Stesk po domově.
13: Když jsme přijeli do Kanady, tak moje žena byla strašně smutná, protože neuměla anglicky a jí se strašně stýskalo po Praze. Ta úplně tím onemocněla. A mě potom volal jednou z New Yorku nějaký pan doktor Lexa, který byl funkcionářem společnosti pro vědu a umění československý. A říkal mě, že slyšel, že mám nějaký román, Tankový prapor, a že by ho společnost vydala. A zda říkala, a proč bys to dával jim, když to můžeme vydat sami? Tak jsme šli na radnici a za $5 jsme si koupili nakladatelskou licenci.
12: Kromě knih samotného Škvoreckého vydávali především u nás zakázané autory. Jejichž díla se tak dostala do světa, mezi krajany.
13: My jsme takhle vydávali 24, 25 titulů v ročníku. No, to znamená, že vlastně dvě knihy měsíčně.
12: Které si navíc českoslovenští čtenáři mohli přečíst i doma, ve střední Evropě.
13: My jsme se úmyslně nestarali o to, jak se to tam dostává, poněvadž tím méně lidí to ví, tím líp, že jo. Ale já odhaduju, že od každého toho titulu se tam různýma způsobem dostává asi tak 200 výtisků.
12: I knihami bylo zkrátka možné, když nerovnou prorazit, tak alespoň systematicky nabourávat železnou oponu. Nakladatelství manželů Škvoreckých toho bylo každopádně důkazem.
2: Všechny historické pořady Českého rozhlasu Plus najdete na webu plus.rozhlas.cz.
16: Radiožurnál 17 hodin. Zprávy na Martin Bender.
17: Nahoře Mont Blanc zemřel český horolezec. Opozice kritizuje schůzku předsedy sněmovny Tomia Okamury s SPD s iránským velvyslancem. Fotbalisté Liberce porazili Mladou Boleslav a v neúplné tabulce šance ligy jsou první. Omezení zpomaluje provoz na D1 u Trhového Štěpánova směrem do Prahy. A zítra bude převážně zataženo, od severozápadu občasný déšť, teploty do 22 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
17: Ve francouzských Alpách ve čtvrtek zemřel český horolezec. Dnes to potvrdil mluvčí ministerstva zahraničí Adam Čerge. Podle něj jsou české úřady v kontaktu s rodinou zemřelého. Podle deníku Le Dauphiné Libéré zhruba 40-letého muže zasáhlo padající kamení při průchodu nebezpečným skalnatým úsekem nahoře Mont Blanc. Předseda sněmovny Tomio Okamura z SPD se sešel s iránským velvyslancem. V pátek na síti X uvedl, že velvyslance přijala na žádost iránské strany. Obsahem jednání podle něj byla situace v Hormuzském průlivu a její řešení. Schůzku kritizuje opozice. Pokračuje předseda TOP 09 Matěj Ondřej Havel.
18: Je to hrozný signál vzhledem k našim jaksi zahraničním kontaktům a pozici České republiky v diplomacii. Já nevím, jestli ještě Česká republika bude brána jako spolehlivý diplomatický zahraniční partner pro ten západní civilizovaný svět, když předseda poslanecké sněmovny dělá úplně opačnou diplomacii. Já se na to rozhodně budu ptát na plénu poslanecké sněmovny a budu žádat po panu předsedovi Okamurovi vysvětlení.
17: Předseda sněmovny Okamura hájí své rozhodnutí na sociální síti X slovy, že prosazuje aktivní komunikaci se zeměmi celého světa. Iránské ozbrojené síly přitom v srpnu zařadili stanici Radio Farda, provozované z Prahy, na seznam svých vojenských cílů. Ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů Radiožurnálu řekl, že o schůzce věděl, šlo podle něj o obvyklé protokolární přijetí k ukončení mise iránského velvyslance v Česku. Irán je podle amerického prezidenta pravděpodobně zodpovědný za čtvrteční vzdušný útok na Saúdskou Arábii. Donald Trump to řekl během své návštěvy Irska. Úder poškodil klíčový ropovod, který je dočasně uzavřený a úřady incident vyšetřují. Státní společnost Saudi Aramco začala ropovod víc využívat letos v březnu, krátce po začátku války Spojených států a Izraele proti Iránu. Chce se tak vyhnout Hormuzskému průlivu, kde provoz blokuje Teherán. Dva dřevěné čluny a další nálezy z 9. století si lidé můžou prohlédnout v nové expozici Slovanského hradiště v Mikulčicích na Hodonínsku. Právě tam bylo jedno z nejvýznamnějších center Velké Moravy. Nová expozice přibližuje hlavně to, jak se v tehdejším velkomoravském centru žilo běžným lidem, říká vedoucí Slovanského hradiště a archeoložka Gabriela Dresslerová.
19: Dokonce i jako rekonstruuje tu krajinu, která se během posledních tisíciletí tady výrazně proměnila, protože kdysi tady byly jednotlivé ostrovy mezi jednotlivými říčkami a těmi toky. No a tady ta expozice přiblíží tu představu o tom, jak to mohlo vypadat.
2: Sport.
20: Čeští volejbalisté bojují na evropském šampionátu se Švédskem. Duel vidí reportér Kamil Jáša.
21: Zprávy. Tohle to je dobrý útok české reprezentace, 24. bod. Česká reprezentace vede 1-0 na sety a přesně v tuto chvíli získává setbol ve druhém setu. 24-22 vede český tým nad Švédskem. Z Modeny Kamil Jáša, Radiožurnál.
20: Derby brněnských týmů ve fotbalové šancelize vyhrála Zbrojovka nad Artisem, zvítězila v 8. kole soutěže 2-1. Uspěli i Bohemians nad Slováckem, vyhráli 2-0 a Slovan Liberec porazil Mladou Boleslav 3-0. Severočeši se tak v neúplné tabulce posunuli na první místo. Za necelou hodinu začne utkání pražské Sparty s Jabloncem a Radiožurnál Sport Duel odvysílá v přímém přenosu.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: Omezení na D1 u Štěpánova a překážka na D5 u Benešovic. Na D1 z Brna směrem do Prahy za sjezdem na Zruč nad Sázavou opatrně. Na 55. kilometru se dojíždí do kolony, provoz brzdí dopravní omezení, zpoždění 20 minut. Omezení je na tom též místě i směrem do Prahy, tam je to už bez kolony. Na D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Popůvky už se jede plynule, následky nehody odklidily a práci ukončila i údržba. Na D5 z Prahy do Rozvadova zpozorněte za sjezdem na Benešovice. Na kilometru 125 stojí porouchané vozidlo, je v odstavném pruhu. V Praze v Bělohorské směrem z centra je kolona před vypichem na zhruba 10 minut. A v Hradci Králové na Gočárově třídě u stejnojmenné zastávky řeší nehodu. Průjezd je omezený, výraznější kolony se netvoří. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
17: Zítra bude na východě zpočátku ještě zmenšená oblačnost, jinak očekáváme převážně zataženo. Od severozápadu se přidá občasný déšť nebo přehánky. Nejvyšší denní teploty vystoupají na 18 až 22 stupňů. Na západě a severu Čech bude chladněji kolem 16, na horách většinou kolem 13 stupňů. Tolik zprávy.
2: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus. Jak to bylo doopravdy?

0: Učení Husovu připadá vina za husitské války, za válku 30letou, za ono neštěstí, které následkem oněch nesvárů a válek na náš národ se sneslo. Nepravím, že jest to vinou Husovou, nýbrž jeho učení. A to popírati nelze, že husitské učení není nic jiného než komunismus 15. století. Mezi husity bylo na počátku mnoho charakterů ctihodných, však bohužel zvrhli se brzy v tlupu lupičů a žhářů. Budete-li se prohlašovat za husity, my vám budeme nejkrutějšími nepřáteli.
1: Tak promluvil Karel III. Schwarzenberg, poslanec na zemském sněmu v roce 1889. Byl to jeden z úhlů pohledu na osobnost Jana Husa v naší historii. Otázkou, tématem dnešního, jak to bylo doopravdy je. Osobnost Jana Husa se nestala loutkou ideologií. Ze studia zdraví Ivana Chmel-Denčevová. Byl Jan Hus tak mimořádnou osobností, že se k němu vyjadřovali veřejně i politici sklonku 19. století, jak jsme slyšeli? Otázka pro hosta pořadu, historičku, doktorku Evu Doležalovou.
2: Téměř by se mi chtělo odpovědět, že jste si odpověděla sama. Ano, 600 let Jan Hus rozděloval českou společnost a názory na něj byly vždy v těch kontrapozicích.
1: Kdy byly ty názory zhodné a kdy naopak se výrazně odlišovaly?
2: Bohužel se domnívám, že názory na život a dílo Jana Husa se štěpily a různily, a to velmi a diametrálně už od konce 14. století. Když budeme k sobě upřímní, ani v 21. století není na Jana Husa jeden jediný univerzální názor.
1: Očitým svědkem daných událostí roku 1415, právě roku, kdy byl Jan Hus upálen v Kostnici, byl kronikář tohoto koncilu Ulrich Richenthal a napsal.
3: Tehdy se ho chopil kat a obutého oblečeného ho přivázal. Pod nohy mu dal vysokou židli, okolo něho rozložil dřevo a slámu, na to nalil trochu smůly a podpálil. Hus začal hrozně křičet a krátce na to schořel. Kardinál Pankrácius dal na tom místě zakopat starou mulu. Následkem žáru zem popraskala a strašný zápach se dostal ven. Potom vyvezli do Rýna veškerý popel, kosti a všechno, co neschořelo.
2: Ulrich Richenthal vnímal Husovu kauzu jen jako jakousi záležitost, která se stala u koncilu. Jako odsouzení kacíře a příliš jeho příběh osobně neprožíval. Snad tedy mohl vidět Husův konec poměrně objektivně. Na druhou stranu je tady ale zpráva Petra z Mladoňovic, který byl v doprovodu Jana Husa a který celý Husův proces u Kostnického koncilu prožíval s ním. Ten ovšem vylíčil Husův konec zcela opačně, jako konec pravého křesťanského mučedníka.
1: Jak byl vůbec Jan Hus hned po tom roce 1415, kdy tragicky umírá v plamenech, vnímán v tehdejším českém či moravském veřejném prostoru?
2: Většinové stanovisko české společnosti se odrazilo ve stížném listu české šlechty, který byl vydán v září roku 1415 a adresován Zikmundu Lucemburskému proti upálení Jana Husa v Kostnici. Česká šlechta, a musíme uznat, že té české šlechty byla celá řada, demonstrovala svůj protest proti takovému jednání, proti tomu, že Zikmund nedodržel svůj ochranný glejt a neochránil Jana Husa před tragickou smrtí.
1: Vznikají také centra oné husovské úcty hned bezprostředně?
2: Největším centrem, nesnad přímo ještě Husovy úcty, ale řekněme jakési památky a jakéhosi pokusu o alespoň nápravu Husovy pověsti, která samozřejmě byla tím upálením pošramocena, neboť Hus byl upálený a odsouzený jako kacíř. Tím největším centrem byla Pražská univerzita, odkud Jan Hus ke koncilu odcházel, byl přeci jenom učencem, bývalým děkanem a rektorem Pražského vysokého učení.
1: Argument proti strany byl, tak jak jsme slyšeli text Richenthala, pouze to, že Jan Hus byl kacíř, nebo mu byly ještě jiné věci dávány jako mínusové znaménko?
2: To, že byl Jan Hus odsouzen jako kacíř, bylo už dostatečně tragické a nebylo potřeba cokoliv přidávat. Nicméně chtěla bych tady podtrhnout jednu věc, která začíná možná už v roce 1415 a která je velmi významná pro osud celého Husova díla a jeho vnímání. Totiž, že od roku 1415 se postupně zapomíná na to, co Jan Hus vlastně kázal a učil, zapomíná se na jeho dílo a začínají vznikat jakési dvě kontrapozice toho, jaký Hus byl, za co bojoval a čím eventuálně společnosti a církvi škodil.
1: Co klíčového Jan Hus, stejně jako John Wycliffe, vytýkali tehdejší společnosti?
2: Jde o to, zda církev má vždy pravdu, může dělat určité věci, aniž by byla trestána. Zda mohou být trestáni pouze lidé, kteří nejsou ve službách církve. Jde také o prodej odpustků, který nebyl spojen se zbožným dílem, ale byl třeba vyhlášen pro potřeby konání nějakého válečného tažení, jak tomu bylo právě za života Jana Husa.
1: Je něco, v čem můžeme i s odstupem těch 6 staletí s Husovými kritiky souhlasit?
2: Možná bychom mohli mluvit o jisté exaltovanosti, o tom, že Hus byl opravdu lidovým kazatelem, že dokázal burcovat a že ne všechna jeho slova musela být vždy správně pochopena, byť Husovi samotnému bych nic takového asi nepodsouvala. A pak je v pozadí ještě ta jedna věc, které se Hus trochu bál, protože si jí byl sám vědomý, a to je osud díla Johna Wycliffa, o kterém se málo mluví právě v souvislosti s Janem Husem a o němž Jan Hus už za svého života věděl, že je církví odsouzený. On chtěl s Wycliffem pracovat, chtěl ho prostudovat, možná si sám chtěl na jeho dílo udělat objektivní názor, ale právě toto se stalo potom jedním z bodů, který přispěl k jeho katastrofě.

0: Jan Hus byl selského původu ze vsi Husince. Někteří kacíři domýšleli jeho původ od urozených pánů z Husince. Byl bakalář svaté teologie Vysokého učení pražského. Tento Hus roku 14.1. dosáhl lichocením toho, že byl zvolen děkanem Fakulty svobodných umění. Tajně ale horlil proto, aby se stal rektorem. Stále šířil nenávist vůči německým doktorům s úmyslem podněcovat svůj český univerzitní národ k žárlivosti. Při disputacích hájil herezi Wyclefovu. Poté, co vypudil Němce, šířil dál Wyclefovskou nákazu mezi lid. Přidávali se k němu mnozí z kléru spustlých mravů.
1: Textem Jana Františka Beckovského jsme se ocitli na počátku 18. století, konkrétně v roce 1700. Historik, který je autorem knihy Poselkyně starých příběhů v českých od časů Ferdinanda I. až do Leopolda I., císařů římských a králů v českých. Slyšeli jsme zcela zřejmou kritiku Jana Husa.
2: Ale musíme napřed konstatovat, že autorem tohoto textu je katolický kněz a člen křižovnického řádu, který viděl v Janu Husovi přeci jenom kacíře a muže, který přivedl ten vrcholně středověký stát k úpadku, tedy po té velké éře Karla IV. Přichází doba husitských válek, která byla v této době vnímána velmi negativně. Na druhou stranu se v textu objevuje už jemná polarizace češství a němectví a Jan Hus je stavěn do středu českého národa intenzivně bojujícího proti německému, a řeknu to teď nehezky, živlu, což už právě v tom textu Beckovského přichází jako zárodek toho, co bude ve století následujícím hodnoceno překvapivě pozitivně.
1: Do století následujícího můžeme vstoupit také dílem vydaným v roce 1792 německy píšícího lingvisty Josefa Dobrovského, který vydává své dějiny české řeči a literatury. Můžeme se dočíst také o Janu Husovi.

0: Českým reformátorem Husem počíná se nová epocha v dějinách národa českého a jeho vzdělanosti, tudíž i jeho řeči. Všichni v Husově době nalézají veliký zájem v naukách teologických, z nichž otázka o přijímání pod obojí způsobou stala se pak svými následky nejdůležitější. Horlením pro zákon boží vzbuzena byla touha číst Bibli. Zákony, listiny a jiné spisy skládány nyní častěji v české řeči. Čechové, nejsouce řízeni cizí silou, počali tužiti své vlastní síly.
1: Dobrovský vidí jako zásadní Husův přínos právě rozvoj české řeči. Souviselo to s tím rozšiřujícím se požadavkem národního obrození?
2: Jednoznačně ano. Nutno ale podotknout, že Dobrovského odkaz je pravdivý. Jan Hus bývá spojován s reformou českého pravopisu, konec konců asi jsme se to všichni učili na základních školách, a také naráží na jednu věc, která je důležitá pro národní českou identitu, totiž, že od konce 14. století se začínaly dokumenty, a to sice dokumenty veřejné správy, psát také v češtině a postupně čeština převážila a česky začala být také psána, respektive do češtiny překládána Bible. A to chápal Dobrovský samozřejmě jako velmi důležitý impuls pro utužení češtiny, české národní identity i pro dobu 18. století.
1: Úvodem jsme slyšeli text poslance Karla III. Schwarzenberga z konce 19. století. Byl to rozšířený postoj kritizující Jana Husa tak, jak pan poslanec ho skritizoval?
2: Byl to postoj, který zastávala především katolická část obyvatelstva, a byl to také postoj člověka, který si byl vědomý toho, co se dělo v českých zemích po husitských válkách, respektive ještě za husitských válek, a který chápal husitství jako tu negativní část českých národních dějin.
1: Na sklonku 19. století, přesněji v roce 1896, se k Janu Husovi vyjádřil také výsostný intelektuál, univerzitní profesor Tomáš Garrigue Masaryk.
3: Svoboda svědomí, svoboda náboženství přirozeně a důsledně vedla k osvobození od příliš vnější a mechanické autority církevní. Jen reforma osob je reformací. Proto učení o církvi Hus věnoval svůj spis nejobšírnější a nejúčenější. Hlavní jeho myšlenka je, církev jest obec vyvolených, tedy křesťanů ne dle jména, ale skutečných. Odtud logický důsledek, že jen pravý křesťan je pravým knězem a papežem.
1: Věnoval se Masaryk Janu Husovi i v pozdějších letech?
2: Jan Hus byl pro Masaryka jednou z klíčových postav českých národních dějin. Konec konců husitství jako takové, jako celá epocha, což je vlastně ten obrat oproti době předchozí. A mohli bychom zde citovat i například Washingtonskou deklaraci z roku 1918, kde se Masaryk hlásí k tradici husitského národa pro svůj nový národ československý.
1: Bylo to z politických důvodů? Odrakouštit?
2: Snaha o to získat novou národní identitu pro formující se národ a stát a samozřejmě v pozadí.

0: Ano, plynou z něho důsledky radikálního vlastenectví, k němuž se Hus také otevřeně přiznává. Tak například zamítá veškerou dvojejazyčnost v našem životě. Poněvadž takovým míšením národů a jejich jazyků stává se ono společenství, jež jest podmínkou zdravého poměru k bližním, nejistým, a to pak vede k svárům, jež znemožňují pravý život v lásce.
1: Typické národovectví, připomeňme si, že prvorepublikové Československo čítalo 15 milionů občanů a z toho 3 miliony bylo Němců, kteří velmi úkorně přijali to, že se ocitli v zemi, ve které, řekněme, nechtěli žít.
2: Nejedlého stanovisko patří k těm radikálnějším, nicméně předznamenává budoucí vývoj toho, jak bylo dílo a život Jana Husa dále, a já už si dovolím to použít, ohýbáno a manipulováno. Česko-německý konflikt, převzatý z doby 14. století, stále zesiloval a stával se jedním z nejdůležitějších moment, které z díla Jana Husa zbyly.
1: Nalezneme v období první republiky události, které ukazují, jak Jan Hus se těm, či o něm hodil a nehodil z těch ideologických důvodů?
2: Jeden takový bod přichází v roce 1925 v aféře jistého Marmadžiho, což byl papežský nuncius. Ta aféra vypukla kvůli velmi nepatrnému zákonu, který rušil jeden církevní svátek, státní svátek, a zaváděl naopak dva svátky nové. Rušil totiž svátek zemského patrona svatého Jana Nepomuckého jakožto státní svátek a zaváděl dva nové, totiž Cyrila a Metoděje, a k tomu ještě svátek Jana Husa. Navíc svátek Cyrila a Metoděje a Jana Husa byly v těsném sousedství, tak jak jsou konec konců dnes, tedy 5. a 6. července každého roku. A právě proti tomu, tedy zavedení svátku Jana Husa, protestoval papežský nuncius. Tato na začátku nevinná aféra ovšem přerostla v to, že papežský nuncius opustil Československo a po dobu 3 let vyřizovali veškeré politické záležitosti mezi Římem a mezi Prahou chargé d'affaires. Ani potom ovšem nezačala platit nebo nebyla uzavřena nová smlouva mezi oběma zeměmi a doposud trvá vlastně modus vivendi.
1: Co protektorát a Jan Hus? Co nacistická správa země?
2: Jan Hus byl samozřejmě symbolem češství a tady bychom si mohli vzpomenout na řadu oddílů i partizánských, které nesly různá jména husických vojevůdců nebo právě i jméno Jana Husa. Památka Jana Husa nebyla rozhodně oficiálně připomínána.
1: Ale přichází komunistické Československo. Alespoň připomeňme od února 1948. Jan Hus se komunistickým ideologům velmi hodil. Ten samý Zdeněk Nejedlý, vrcholný představitel ideologického komunistického pojetí kultury a naší historie, v roce 1955 uveřejňuje studii nazvanou Dějiny husického zpěvu. Píše v ní:
3: přichází první muž nové doby, Hus, co dosud dřímalo v duších jednotlivců, roztříštěno ve své prvky, spojuje se nyní v jeden ucelený, mohutný projev nadšeného života. Hus dovedl sen minulosti učiniti skutečností. Ve všech oborech i v lidové kostelní písni. Mnoho náběhů událo se před ním, nebylo však nikoho, kdo by svou syntetickou schopností činu tyto nitky spojil a výsledek jejich realizoval. K tomu bylo zapotřebí osobnosti tak veliké, jako je Hus.
2: Je vidět, že i komunisté dokázali z díla Jana Husa vytáhnout doposud skrytý motiv, totiž Jana Husa, bojovníka za sociální spravedlnost a za sociální jistoty. V této podobě se pak objevuje i v různých dalších dramatických dílech, což byla například filmová trilogie Otakara Vávry, respektive ten slavný a nejslavnější první díl věnovaný Janu Husovi.
1: Při předvádění tohoto dílu údajně člen schvalovací cenzorní skupiny řekl na adresu stvárněného Jana Husa: pro boha, vždyť vypadá jako farář. Takže z Jana Husa se vyzmizíkovalo to, že byl opravdu

0: první řadě katolíkem a knězem?
1: Je tomu přesně tak. Měl z něj zbýt jen člověk, který je vlastně velmi levicový, jakýsi prototyp středověkého komunisty, tak jak jsme tady asi slyšeli na začátku od Karla III. Ze Schwarzenberga, a také člověka, který bojuje za ty nejslabší a nejchudší ve společnosti, kterými mohou být jen dělníci.
0: Otázkou, tématem dnešního, jak to bylo doopravdy, je: osobnost Jana Husa se nestala loutkou ideologií? A stejná otázka pro hosta pořadu, historičku, doktorku Evu Doležalovou.
1: Odpověď, byť s velkou lítostí, zní ano, stala. Jan Hus, jeho život i dílo se stal předmětem přímo příkladné manipulace a deformace napříč všemi 600 staletími.
0: A jak je na tom Jan Hus v 21. století?
1: Chtělo by se mi říct, že výrazně lépe, už jen proto, že došlo k jistému smíření mezi katolickou a nekatolickou částí společnosti na samém sklonku 20. století. Na druhou stranu existují stále názory, které z díla Jana Husa vyzdvihují právě ony fragmenty, o kterých jsme tady dnes mluvili, jako je například protiněmecké působení, vypuzení německých mistrů z pražského vysokého učení, anebo právě ve 20. století posilovaný sociální aspekt.
0: Je tomu tak proto, že každému, kdo chce pomyslně psa být, hůl se vždycky najde, takže lze vytáhnout něco z Jana Husa, či mu dokonce vložit do úst, a už dál si to žije jako klasický mýtus svým vlastním životem?
1: Je tomu tak, a pak je tady ještě ten jeden prvek, a to je taková jistá obecná nevzdělanost, nebo to, že si činíme nárok mluvit o věcech, které do hloubky opravdu neznáme. Protože kdybychom se vrátili skutečně k dílu Jana Husa, pak bychom takové myšlenky říkat nemohli. A vracím se tím i k myšlence toho, že opravdu od roku 1415 dílo Jana Husa není čteno a není šířeno tak, jak si Hus asi přál.
0: S přáním více kvalifikovaných názorů končí dnešní vydání pořadu Jak to bylo doopravdy. Mistrem zvuku byl Jan Brauner, hudebně spolupracoval Antonín Schindler, režii pořadu měl Michal Bureš. Ze studia vás, milí posluchači, zdraví Ivana Chmel-Denčevová. Nejen dnešní díl z programové řady Jak to bylo doopravdy si můžete poslechnout na webu plus.rozhlas.cz, v podcastové aplikaci Můj rozhlas a také v dalších podcastových aplikacích. Whoa!

0: Cítíte se ztracení ve světě plném událostí, informací a dezinformací? Potřebujete mít jasno a vědět, proč se děje právě to, co se děje? Vysvětlujeme, analyzujeme, komentujeme. Pravdivě a neskresleně. Jsme tu pro vás nonstop. Český rozhlas Plus.
1: Zprávy a Martin Benda.
2: Při výstupu na horu Mont Blanc ve čtvrtek zemřel český horolezec. Podle deníku Le Dauphiné Libéré zhruba 40-letý muž procházel nebezpečným skalnatým úsekem. Zasáhlo ho padající kamení, které ho svrhlo ze svahu. Radiožurnálu to potvrdil mluvčí ministerstva zahraničí Adam Čerge. Místo neštěstí patří k nebezpečným úsekům výstupové trasy na Mont Blanc. V polovině července tam kvůli padajícímu kamení zahynuli další dva čeští horolezci. 11 členských zemí uskupení BRICS se na summitu v Dillí vyzvalo k míru na Blízkém východě. Na dvoudenní akci dorazili mimo jiné prezidenti Ruska a Číny Vladimír Putin a Xi Jinping. Společné prohlášení vzniklo po intenzivních diplomatických snahách Indie, která summit hostí. Odsuzují se v něm útoky na civilní infrastrukturu a jaderná zařízení. Kanadská zpěvačka Celine Dion večer odstartuje série koncertů v Paříži. Prvních 16 z nich fanoušci vykoupili během pár hodin. Zpěvačka proto přidala dalších 10 koncertů. Jsou to první vystoupení Celine Dion poté, co se před 4 lety kvůli zdravotním problémům stáhla do ústraní. Nový bezbariérový park dnes otevřel rehabilitační ústav Kladruby. Vybudování parku, který má rozlohu 4,5 tisíce metrů čtverečních, vyšlo na 7 milionů korun. Jeho součástí jsou i altány, venkovní posezení a hřiště pro děti. Sport. Fotbalisté Bohemians vyhráli v 8. kole šance ligy nad Slováckem 2-0, Liberec nad Mladou Boleslaví 3-0 a Zbrojovka Brno nad Artisem Brno 2-1. V 18 hodin ještě odstartuje souboj Sparty s Jabloncem. Česko hraje na mistrovství Evropy ve volejbale se Švédskem a duel vidí reportér Kamil Jáša.
3: Tam zápasu je 16-16 ve třetím setu. Teď utečí česká reprezentace Bartůňek na šotolu. Šotola rána je zablokovaný a Švédové se dostávají do vedení. Stav utkání 2-0 na sety pro český tým. Ve třetím setu vedou Švédové 17-16. Z Moderny Kamil Jáša, Radiožurnál.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Překážka na D11 u Chlumce a omezení na D1 u Štěpánova. Na D11 z Hradce Králové do Prahy opatrně za sjezdem na Chlumec nad Cidlinou. Na 56. kilometru máme hlášený předmět na vozovce, v pravém pruhu může se vybočovat. Na D1 z Brna do Prahy za sjezdem na Zruč nad Sázavou z 54. kilometru popojíždí kolona kvůli údržbě dálnice, jede se jedním pruhem zpoždění 15 minut. Na D10 z Prahy do Turnova za sjezdem na Brodce stojí porouchané auto, je na 36. kilometru v odstavném pruhu. Na silnici 38 z Poděbrad do Kolína pomalu za mostem přes dálnici D11. Ještě před osečkem odklízejí následky dřívější nehody, brzdí se z obou směrů. A na Šumavě na silnici z Vimperka na Kvildu u odbočky na Borovou Ladu vyšetřují nehodu. Srazil se autobus a osobní auto, projíždí se tam pomaleji. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Zítra bude na východě zpočátku ještě zmenšená oblačnost, jinak očekáváme převážně zataženo, od severozápadu se potom přidá občasný déšť nebo přihánky. Nejvyšší denní teploty 18 až 22, na západě a severu Čech už bude chladněji kolem 16 stupňů. Tolik zprávy.
0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
6: 1. prosince 1934. V Leningradě je zabit šéf tamnějších komunistů Sergej Kirov. Vypadá to na politickou objednávku? Nevíme. Jisté je, že tato smrt byla startovním výstřelem pro nejkrutější teror, jaký kdy byl rozpoutaný mezi vítězi revoluce. Moskevské procesy nebyly jen obrovskou čistkou a systematickým zabíjením uvnitř strany ruských bolševiků. Byl to teror rozpoutaný vůči milionům občanů Sovětského svazu. Vítejte ve Stalinově Rusku, či chcete-li Sovětském svazu v polovině 30. let minulého století. Naštěstí jenom v pořadu Historie Plus, kde vás dnes bude provázet Jan Sedvidovský.
0: Historie Plus.
6: Jestliže otřepané pravidlo říká, že revoluce požírá své děti, proč k tomu požírání dochází plus minus 10 let po úmrtí bolševické ikony šéfa revoluce Vladimíra Iliče Lenina? To byla má první otázka na pány Jana Dvořáka a Jaroslava Formánka z Ústavu pro studium totalitních režimů.
7: Tak já mám za to, že desetiletá lhůta je spíše náhodou. Musíme si uvědomit, že tam šlo spíše o kombinaci mocenských, politických a ekonomických poměrů. Kdybych se měl zastavit u toho prvního aspektu politického, po Leninově smrti v roce 1924 probíhá dlouholetý boj o nadvládu. Nakonec v tomto boji vítězí Stalin, který postupně se zbavuje opozičníků v rámci bolševické strany. Trotský odchází do exilu, Zinověv, Kameněv a další opozičníci jsou upozaděni a tímto tedy Stalin postupně upevňuje tu svoji moc. Další věc je, že na konci 20. let dochází k nucené kolektivizaci zemědělství. Odstartována je také industrializace sovětského průmyslu. Oba tyto postupy nebo oba tyto směry končí v podstatě tragédií. Dochází k velkým hospodářským problémům, odporu obyvatelstva. Kolektivizace dokonce vyvolává hladomor na Ukrajině i v dalších oblastech Sovětského svazu, tudíž nespokojenost sovětské společnosti bobtná. A jak se v této otázce chovají autoritativní režimy, neprovádějí sebekritiku, ale hledají viníky těchto problémů jinde, ať už hledají vnitřní nepřátelé nebo nepřátelé zvnějšku.
6: Ten boj o nástupnictví po Leninovi, jak známo, vyhrál Stalin, ale řekněme si, měl nějaké výrazné oponenty, kteří by ještě začátkem 30. let mohli ohrozit. Mám na mysli především tedy zavražděného Sergeje Kirova.
8: Ta opozice vůči Stalinovi byla celou dobu, až dejme tomu do poloviny 30. let, docela silná v rámci komunistické strany. Ne v Rusku samozřejmě samotném, protože tam byla zlikvidovaná, ať už to bývala aristokracie, nebo církev, nebo intelektuálové, kteří podporovali někdejší režim. Ale třeba ještě koncem 20. let dost vyhraněně kritizoval v rámci komunistické strany Stalinovu politiku, dnes už skoro polozapomenutý nebo zapomenutý Marťan Rjutin. On v roce 1932 v rámci komunistické strany dokonce založil takové jako hnutí, které se jmenovalo Svaz marxistů a leninistů a vydal text, takové programové prohlášení toho hnutí s názvem Stalin a chyby diktatury proletariátu. Takže to byla fakt zdrcující kritika v rámci strany namířená vůči Stalinovi a Kirov se právě tady toho Rjutina zastal, poněvadž v roce 33 Stalin Rjutina a jeho spolupracovníky nebo soudruhy nechal pozavírat. Rjutin dostal desetiletý trest, takže Kirov, který se postavil na stranu tady tohoto opozičního bolševického hnutí, se stal pro Stalina jasný nepřítel. A pak v tom roce 1934 se udály dvě takové důležité věci, protože se konal 17. sjezd komunistické strany a na tom 17. sjezdu ten se konal někdy na začátku roku 34, tak když se volili členové ústředního výboru, tak proti Kirovovi byly jenom dva negativní hlasy, kdežto proti Stalinovi vystoupilo nebo odevzdalo 292 členů toho velkého pléna negativní hlasy. Takže já si myslím, že Stalin velice dobře pochopil, co se tady děje, jaká silná osobnost se vykrystalizovala v Petrohradě nebo v Leningradě, kde byl Kirov vůdce komunistické strany, a že by mohl ohrozit jeho vlastně v té době už skoro svrchovanou moc. Ta druhá věc, která se udála, která Stalina fascinovala, přišla v létě 1934 z Německa, kdy Hitler provedl takzvanou noc dlouhých nožů, kdy se zbavil opozice v rámci strany NSDAP, zlikvidoval část takových těch hnědokošilových okolo Roma, okolo toho velkého vůdce, který byl s Hitlerem od počátku členem hnutí. Takže Stalin, když tady to viděl, tak pochopil jediná cesta, která existuje, aby se zbavil svých odpůrců, je nesmluvavá likvidace. Lze si klást otázky, jestli byl opravdu Kirov zavražděn na příkaz Stalina. To se do dneška přesně neví. Jeho vrah, který byl na místě, Nikolájev se jmenoval, tak se o něm tvrdilo, že je mentálně zaostalý, nebo že Kirov měl nějaký poměr s jeho manželkou, takže to byla osobní msta. Každopádně ale celá tato situace nahrála Stalinovi, když se Kirova 1. prosince 1934 vlastně zbavil tím, že Kirov byl zavražděn.
6: Proč se ale Stalin po zmíněném sjezdu v roce 1934, který nakonec vyhrál, začne chovat jako utržený z řetězu? Slovo má historička a politoložka z Institutu mezinárodních studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy Daniela Kolenovská.
9: Ten sjezd přišel 2 roky po tom, co skončila první pětiletka, která byla prohlášena už po 4 letech za splněnou, čili ty úkoly drastické, ohromné, kterými Stalin zatížil vlastně to obyvatelstvo, které bylo z půlky stále ještě negramotné, čelilo devastaci venkova, protože součástí té pětiletky bylo vlastně vysídlení těch takzvaných kulaků a kolektivizace. Překopali celý venkov, jeho paměť, jak se pracuje s půdou, jak se stará o hospodářství, vlastně byla ztracená a tohle přineslo hladomor let 33-34, takže ten sjezd, takzvaný ten sjezd vítězů, se koná na vrcholu toho strádání hladem v těch nejúrodnějších částech toho státu, takže to je jeden z důvodů. A aby se tohle utajilo a aby se tohle zvládlo, tak ti komunisté, kterým já říkám salonní komunisté, ti, kteří seděli ve městech, malovali plakáty a agitovali ve školách, tak ti byli nasazeni na ten venkov, aby rekvírovali hladovějícím, hladem umírajícím obilí, zbytky prostě osiva, co ještě kdo měl kde schované, a najednou viděli, co to je být bolševikem. Tihle, kteří si mysleli, že budují lepší svět, spravedlivější svět, ve kterém budou mít lidi přístup ke vzdělání, a to bylo to, co je za tou myšlenkou táhlo, tak najednou si namočili ruce do krve takovým způsobem, že ty vzpomínky často, jak se zmiňují, i to, že ty lidi nebyli potom psychicky v pořádku, když se vrátili, protože si zkrátka uvědomili, co za svět to tvoří a za jakou cenu ho tvoří. No a tahle ta nespokojenost byla uvnitř té strany, takže z mojeho pohledu se tím hledá vysvětlit vlastně ten drastický útok Stalina na tu stranu a znovu prověřování spolehlivosti těch členů té strany, tak aby se, jak si ta strana stala znovu vehiklem, který je schopen ten stát řídit tam, kam Stalin myslí, že by se mělo jít.
6: Roku 1934 se ovšem v Moskvě neodehrál jenom zmíněný stranický sjezd, ale rovněž byla založena NKVD. Pod tou zkratkou se skrýval takzvaný Lidový komisariát vnitra, což bychom mohli srozumitelně přeložit jako Ministerstvo státního teroru. Dnes je nepochybné, že Stalin využil Kirovovy smrti jako záminky k rozpoutání čistek, vykonstruovaných obvinění, hrdelních procesů a nakonec teroru namířeného proti celé zemi. Otázku, zda nechal populárního šéfa leningradských komunistů osobně odpravit, ovšem dodnes historici nerozlouskli.
9: Spíš z těch diskuzí vnitřních to vypadá, že Kirov za Stalinem stál a že ta fabulace toho jejich sporu, která měla vést k vraždě Kirova, takže dneska já si většinou historiku bych řekla jako odmítaná. Nicméně Stalin musel ustát to, že sjezd komunistické strany bolševiků svolává de facto po 6 letech, což nebyla praxe leninská. Lenin svolával sjezdy daleko častěji a dovoloval straníkům tedy, aby rozhodoval o směřování toho státu a strany mnohem častěji, takže tohle určitě byl moment, kde musel Stalin velmi pečlivě jaksi vážit řečníky a kompetence, které jim jaksi nabízí, aby se mu nestalo to, že se vlastně tenhle ten po dlouhé době svolaný sjezd proti němu obrátí, ale proto taky byly dávány na odiv ty úspěchy, já jsem zmiňovala neúspěchy v zemědělství, ale úspěchy v průmyslu znatelné byly, tam se sovětské svaz posouval, stavěly se velké industriální projekty, ohromné továrny těžkého průmyslu a to bylo vyzdvihováno v rámci toho sjezdu.
6: U Úspěchy sovětské industrializace konce 20. a první poloviny 30. let byly předmětem obdivu některých západních intelektuálů, kteří se naivně radovali z budování nového, takzvaně spravedlivého řádu na východě, aniž by se zajímali o podezřelé detaily. Ale ani s těmi mohutnými stavbami sovětského socialismu to nebyl vždy úspěch. Nezřídka šlo spíš o, řekněme, projekty sovětského mašíblu. Do pomyslného šanonu obludných nápadů Stalinovy éry bychom mohli zařadit položky jako pokus o obrácení toku sibiřských řek, nikdy nedokončenou stavbu tzv. Transpolární magistrály mezi městy Salechard a Igarka, na jejíž stavbě zahynuli desetitisíce vězňů Gulagu, nebo rovněž nikdy nedostavěný monstrózní palác Sovětů v Moskvě. Na vrcholu obří věže se do výšky 415 metrů měla tyčit Leninova socha, čímž by toto monstrum trumflo samotný Empire State Building v New Yorku. O soše svobody nemluvě. Ovšem poté, co roku 1941 Hitler napadl svého kumpána, který ač nevěřil nikomu, věřil právě Führerovi, samozřejmě na podobné kratochvíle došly prostředky. Což nic neměnilo na tom, že kvůli této stavbě nechal Stalin ve 30. letech vyhodit do vzduchu chrám Krista Spasitele na břehu řeky Moskvy. Zajelci naopak znovu postavili, tak to v Rusku chodí. Ale Stalinovy plány kupodivu ještě v první polovině 30. let nebudily u všech straníků bezvýhradné nadšení, protože následky vůdcova diletantismu se už v té době projevovaly. Slovo má opět Jaroslav Formánek.
8: Podle toho, co je dneska známo, tak šlo o kritiku metod vlastně té samovlády, protože Stalin rozhodoval o všem, do všeho zasahoval, ať už to byly kádrové otázky ve straně, ať to bylo umístění odborníků nebo rozmístění diplomatických sil ve světě, ať to byli novináři důležití, kteří budou psát pochvalné články o režimu, ať to byla justice a pak samozřejmě ovládal naprosto všechny represivní složky režimu, to znamená Čeků, později o GPU, nebo nakonec to byla ta nechvalně známá NKVD. Ona to byla pořád stejná organizace, jenom měnila názvy. Takže on měl ruky všude a rozhodoval samozřejmě taky o ekonomické politice. Ty jeho nesmyslné stavby, třeba ten kanál mezi Baltským mořem a Bílým mořem, kde pracovali desetitisíce vězňů Gulagu a desetitisíce jich tam zemřelo, tak po tom kanálu, který byl zamýšlen jako strategická stavba pro přesuny ruské flotily, tak tam projeli vlastně jenom dvě lodě. Ta první, když Stalin se svými nozhledy kanál otvíral, a druhá byla zkušební plavba jedné části ruské flotily, která zjistila, že ten kanál vlastně je nepoužitelný, protože nebyl dost hluboký pro ty velké křižníky. Takže takové nesmyslné stavby, které on dělal, bylo jich víc po celém Sovětském svazu. Samozřejmě se to odráželo na stavu sovětské ekonomiky, protože lidé strádali, chybělo zboží v obchodech, nefungovaly základní služby. Takže to všechno, ti, kteří byli členové toho ústředního výboru anebo členové komunistické strany, si uvědomovali a kdo měl jenom trochu odvahu, tak určitě vyslovoval vůči tomu kritické názory, než se rozjel ten největší teror, který pak přišel.
6: První z takzvaných moskevských procesů se konal od 19. do 24. srpna 1936 v monumentálním sále Domu odborů v Moskvě, což je mimochodem ikonická stavba z 19. století, ve které budou postupně před plačící davy sovětských lidí vystaveny rakve všech generálních tajemníků od Stalina po Černěnka. Ovšem ti, kdo v roce 1936 v této síni zasedli na lavice obžalovaných, byli už mrtví předem. Mezi nimi v první řadě Grigorij Zinověv a Lev Kameněv, staří bolševičtí vůdci, kteří kdysi se Stalinem patřili k nejmocnějším mužům v zemi. Teď byli obviněni spolu s dalšími 14 obžalovanými z nesmyslných zločinů, jako byl státní převrat nebo příprava politických vražd, pochopitelně včetně Kirova. V tomto prvním světově známém inscenovaném monster procesu nakonec všichni dostali trest smrti. Většina z odsouzených byla zastřelena den po vynesení rozsudků, tedy už 25. srpna 1936 ve sklepeních Lubjanky, obávaného sídla NKVD nad Dzeržinského náměstí v Moskvě. Nenávist ke starým spolutvůrcům revoluce byla ze strany Stalina doslova mafiánská.
8: Tak byli to staří bolševici, kteří patřili k těm vůdcům a k nejbližšímu okolí Lenina. Oproti Stalinovi byli vzdělaní. Oba měli za sebou studia, byli to víceméně intelektuálové, teoretici bolševismu. Oproti Stalinovi měli procestovanou Evropu. O Stalinovi je známo, že vlastně poprvé opustil Sovětský svaz, když odletěl na konferenci spojenců do Teheránu. Takže to byli lidé, kteří mohli představovat opravdu velké protivníky. Byli to dobří řečníci, měli určité charisma, což Stalin neměl. Teoreticky znali marxismus a leninismus daleko lépe než on, takže měli určitě v rukou i potřebné argumenty, aby mohli Stalinovu politiku zpochybnit. To všechno zase vytvářelo podmínky pro tohoto muže posedlého nebo nemocného paranoia, který viděl nepřítele všude a navíc v silných osobnostech se vlastně ten nepřítel ještě víc konkretizoval. Takže to všechno vytvářelo podmínky k tomu, aby se jich nějakým způsobem zbavil. Samozřejmě vždycky šlo o to, jak to udělá. On nebyl ten typ, jak už jsem mluvil o Hitlerovi, který prostě jednu noc rozhodne, běhne někam komando a postřílí a povraždí Hitlerovi protivníky. Stalin to je spíš takový ten asijský způsob myšlení, pomalá příprava pomsty jako pavouk, když tká pavučinu, která se pomalu stahuje okolo oběti. Takže tady to se dělo s těmi velkými bolševiky. Oni byli nejprve zbavováni svých vysokých pozicí v rámci strany, pak jim třeba nepřišlo pozvání na oslavy Velké říjnové revoluce, což už byla opravdu velká hrozba. Pak je přesouvali v rámci stranického aparátu na nižší a nižší funkce. Nakonec byli ostrakizováni tím, že třeba nesměli opouštět ani své domovy, mohli pracovat jenom v určité místnosti pod dohledem tajemníka, což byl člen tajné policie. Takže tímto způsobem se kolem nich stahovala smyčka a pak už stačilo velmi málo. Tak tomu posloužil zase Trockij, největší Stalinův nebo úhlavní nepřítel. Byli obviněni z trockismu, což nebyla pravda, že by trockismus šířil. Oni možná s Trockým byli dřív ve spojení, samozřejmě byli ve spojení v době revoluce, protože to byli všichni revolucionáři. Poté po revoluci, když byl Trockij vypuzen a skončil v exilu, tak asi nějaké bližší kontakty nebo užší kontakty už tam nebyly. Ale samozřejmě to nařčení nebo to obvinění, že jsou členové trockismu nebo patří k trockistickému hnutí, tak to bylo to hlavní, co jim zlomilo vás, proto stanuli před porotou a skončili, jak bohužel všichni víme, velice špatně.
7: Cíl moskevských procesů byl zejména propagandistický. První moskevský proces se týkal bývalých starých bolševiků, opozičníků v rámci bolševické strany zmíněného Zinověva, Kameněva a dalších. Druhý moskevský proces, který se uskutečnil ze začátku roku 1937, se týkal také částečně lidí z vnitra bolševické strany, ale i lidí, kteří se podíleli na chodu sovětského státu. Byli tam různí odborníci, členové různých ministerstev a vlastně dalo by se říct, že to spektrum těch obětí se neustále rozšiřovalo, těch údajných záškodníků, sabotérů. Nicméně stejně tak jako v prvním případě i tento proces měl zejména propagandistický účel. Třetí moskevský proces, který tedy nebyl veřejný, ale probíhal v létě roku 1937, se týkal velitelství Rudé armády. To je ten známý proces s maršálem Tuchačevským a dalšími veliteli Rudé armády, který vedl později k paralyzaci celé Rudé armády, protože ty čistky poté postihly tisíce lidí z toho z celého velitelského sboru Rudé armády. Nakonec poslední moskevský proces, který proběhl na jaře roku 1938, se týkal zbytku alespoň domnělého opoziční části v rámci bolševické strany. V jeho čele tedy stál Bucharin, který vlastně řadu let, přestože se teoreticky v řadě bodů se Stalinem rozcházel, tak Stalina v rámci vedení strany podporoval a podílel se na vedení státu. Nicméně tímto procesem se dá říct, že Stalin zlikvidoval všechny možné domnělé nebo skutečné opozičníky v rámci strany a upevnil si tím definitivně svou moc.
6: Dodává Jan Dvořák z Ústavu pro studium totalitních režimů. To všechno Stalin samozřejmě nemohl zvládnout sám a my se tu omezíme na prostý výčet mučících praktik, na kterých se podílel on jako zadavatel a jeho šéfové bezpečnosti jako vykonavatelé. Postupně Jagoda, Ježov a nakonec Beria. Ti první dva vždy po dvou letech od nástupu do funkce vrchních katů sami skončili s kulkou v hlavě. Ten třetí vydržel déle a co si zasloužil, to dostal až po Stalinově smrti.
8: Všechny ty vlastně z nesmyslných věcí nařčené osobnosti byly podrobeny krutým podmínkám, ať už to bylo mučení, bránění ve spánku, nedostatek samozřejmě hygieny, dobrého jídla nebo aspoň trochu kvalitního jídla, psychického vydírání, což si myslím, že bylo to úplně to nejhorší, protože oni vlastně nechápali, co se děje. Představte si, že ráno jste ještě jeden z nejmocnějších mužů Sovětského svazu, večer přijdou příslušníci NKVD, rozrazí vaše dveře, odvedou vás do vězení a v tom okamžiku se změníte v číslo, kde lidé, kteří vás vyslýchají, si můžou dovolit všechno. Můžou vás mlátit, můžou vás zavídat do takových boxů. To bylo taky známo, jak se mučilo v Sovětském svazu, které byly plné štěnic, můžou vám odepírat ten spánek a můžou vás vydírat, co udělají s vaší rodinou, s vašimi dětmi, s vašimi příbuznými. Takže tady to bylo zhruba, si myslím, u všech podobné nebo stejné ty podmínky toho mučení. Asi výjimkou byl maršál Tuchačevský, protože tam hrála ještě jednu roli velice důležitá věc, poněvadž Stalin, když si ho člověk uvědomí, jak vypadal, tak byl takový malý skrček, který byl znetvořený úrazem z mládí, měl něco s levou rukou, špatně s tou rukou hýbal. Pak byl poděbaný od Neštovic, měl silný gruzinský přízvuk ve své ruštině. Poznalo se to taky tím, že mu to vadí, že když měl projevy, tak v určitých místech, kde by to bylo moc slyšet, tak on snižoval hlas. Takže z těch všech důvodů si myslím, že byl dost zakomplexovaný, hlavně vůči hezkým, vysokým a urostlým chlapům, což byl Tuchačevský. A navíc ještě charismatický člověk, generál Rudé armády, který opravdu vyhrál nějaké bitvy, měl za sebou těžké boje, kde nasazoval i svůj život, byť v rámci teda bolševismu, ale dobře, tak věřil, že je komunista a tak dále. No a v jeho případě, když byl mučen a vyslýchán, tak Stalin nařídil těm vyšetřovatelům, že by se měli soustředit na jeho genitálie. Což znamená, že to asi ostatní, o kterých jsme se zmiňovali, tady to nezažili a to si myslím, že byla Stalinová taková pomsta nebo zášť vůči tomu, jak ten Tuchačovský vypadal a jak se prezentoval, když byl ještě na výsluní.
6: Žádný ze Stalinových šéfů bezpečnosti nevynikal vzrůstem a spojovalo je i to, že ani Genrich Jagoda, ani jeho nástupce Nikolaj Ježov, tedy hlavní tvůrce velkého teroru, se konce 30. let nedožili.
8: Když se podíváte na okolí Stalina celkově, v době, kdy byl na vrcholu moci, tak to byly většinou menší takový tlustí strejdové, Beria, Chruščev, Malenko, vám zmíněný Ježov nebo Jagoda taky. Takže on si vybíral typy, které ho nemohli převyšovat jak do výšky, tak třeba tím, že byli urostlí, jak jsem mluvil o tom Tuchačovském. Co se týče toho Jagody, osobně si myslím, že ty procesy samozřejmě rozjel na příkaz Stalinův. Ježov v tom pokračoval. Ale v určité fázi prostě ta paranoia u toho Stalina byla tak silná, že věřil tomu, že už ten Jagoda má dost materiálu i proti němu samotnému, proti Stalinovi. Takže logicky, nebo z logiky diktátora, který chce zůstat dál u moci, vyplývá to, že se těchto lidí musíte zbavovat. V demokratickém systému by to nešlo, v Rusku to bylo jednoduché. Kulka do týlu a problém byl vyřešen. Ostatně to je známá Stalinova fráze, zmizí člověk, zmizí problém.
6: A nešlo rozhodně jenom o frázi. V Sovětském svazu 30. let mizely statisíce a možná miliony lidí beze stopy ze dne na den.
9: NKVD dostane pravomoc v tom velkém teroru vlastně soudit nebo rozhodovat o životě a smrti bez soudu. Okamžitě na místě ty slavné trojky, tedy nejvyšší představitel lokální teda strany, nejvyšší představitel zase lokální toho NKVD a potom nějaký místní představitel, tak ti byli nadáni možnosti rozhodovat o tom, jestli někdo přežije nebo nepřežije, přičemž zároveň z centra přicházely číselné kvóty na to, kolik lidí mají odsoudit jako nepřátele Sovětského svazu. Takže to byla ohromná moc, která se tady NKVD nabízela. A tak, když dojde k tomu momentu, že jednou někdo odejde do práce a už se nevrátí, takže vlastně ty lidi se už neměli ani odvahu ptát a toho člověka hledat.
6: Uzavírá Daniela Kolenovská. V příštím vydání Historie Plus se ještě jednou vrátíme do moskevských soudních síní doby velkého teroru a podíváme se i na to, jak se na vykonstruované procesy dívali západní, ale i čeští intelektuálové. Kdo a proč naletěl a komu byla podstata věci jasná okamžitě. Děkuji za spolupráci na Historii Plus Jaroslavu Formánkovi a Janu Dvořákovi z Ústavu pro studium totalitních režimů a Daniele Kolenovské z Institutu mezinárodních studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Dramaturgii měla Veronika Kindlová, technicky spolupracovali Jonáš Rosůlek a Jan Schreier. Příště se těší naslyšenou a za pozornost vám děkuje Jan Sedminpský.
0: Jdeme dál než ostatní. V diskuzích, dokumentech, komentářích a reportážích. Jediná česká stanice mluveného slova Český rozhlas Plus. 18 hodin. Český rozhlas Plus. Zprávy.
2: Pacienti s plicní fibrózou budou mít v Česku k dispozici nový lék. Ve francouzských Alpách zemřel český horolezec při výstupu na Mont Blanc, ho smetlo kamení. Ligové derby brněnských fotbalových týmů vyhrála zbrojovka Artis, zdolala 2-1. Kolona popojíždí na D1 u Trhového Štěpánova směrem do Prahy. Zítra bude převážně zataženo, od severozápadu občasný déšť, teploty do 22 stupňů. Je sobota 12. září, vysíláme hlavní zprávy. Dobrý podvečer vám přeje Martin Benda.
0: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
2: Do Česka míří nový lék na idiopatickou plicní fibrózu. Léčí se s ním první pacienti. Plně dostupný a hrazený pojišťovnami by měl být od příštího roku. Nemocí v Česku trpí asi 1500 lidí.
10: Fibróza způsobuje postupné zizvení plic vlivem špatné reakce imunitního systému, pobytu ve znečištěném prostředí anebo kouření. Zpočátku se projevuje únavou a stále většími obtížemi s dýcháním při námaze, popisuje pneumoložka Martina Štertclová.
11: Plíce jako kdyby tuhly, takže kyslík z vnitřku plicního sklípku přestupuje do krve méně ochotně.
10: Nový lék s účinnou látkou nerandomilast dokáže zmírnit následky zizvení plic a jeho účinnost je podle klinických studií vyšší než u dosud používaných léků, popisuje Martina Koziar-Vašáková, přednostka pneumonologické kliniky Fakultní Thomayerovy nemocnice.
12: Ten nový lék vypadá, že dokáže snížit úmrtnost na plicní fibrózu až o 43% ve srovnání s těmi ostatními léky.
10: Dodává ale, že bude nutné počkat si na účinnost v dlouhodobé léčbě. Krištof Jiřík, Radiožurnál.
2: Ukrajina čelila dalšímu masivnímu útoku. Rusko vyslalo drony, naváděné rakety s plochou dráhou letu a také balistické střely. Údery mířily na 20 různých míst, včetně přístavního města Oděsa, kde počet zraněných podle úřadů stoupl na 35. Je mezi nimi i 5měsíční nemluvně. Ukrajinské protivzdušné obraně se podařilo zneškodnit 110 letících cílů.
13: Ruské drony zasáhly několika podlažní obytný dům v Oděse. V Krivém Rihu na východě Ukrajiny dopadaly balistické rakety z několika směrů. Podle ukrajinských ozbrojených sil se střílelo i z Rusy okupovaného poloostrova Krym. Cílem úderu byl průmyslový objekt. Při náletu jeden člověk zemřel a další tři jsou zranění. V Zaporoží dopadly střely na soukromý dům, ve kterém zemřeli dva lidé a třetí skončil se zraněními v nemocnici. Z Ukrajiny Pavel Novák, Radiožurnál.
2: Při výstupu na horu Mont Blanc ve čtvrtek zemřel český horolezec podle deníku Le Dauphiné Libéré. Zhruba 40-letý muž procházel nebezpečným skalnatým úsekem. Zasáhlo ho padající kamení, které ho svrhlo ze svahu dolů. Jeho společník vyvázel bez zranění a přivolal pomoc. Záchranářům už se muže nepodařilo oživit, potvrdil mluvčí ministerstva zahraničí Adam Čerge.
14: Můžeme potvrdit tragické úmrtí českého občana při výstupu na Mont Blanc. Naši kolegové na místě poskytují rodině zesnulého konzulární asistenci a jsou s ní v kontaktu. Všem blízkým vyjadřujeme upřímnou soustrast.
2: Místo neštěstí patří k nejnebezpečnějším úsekům klasické výstupové trasy na Mont Blanc v polovině července. Tam po zásahu padajícím kamením zahynuli další dva čeští horolezci. Švédsko se připravuje na zítřejší parlamentní, krajské a místní volby. Podle tamní veřejnoprávní televize SVT se před nimi zaktivovaly na síti X tisíce falešných účtů. Řízené jsou z Afriky a působí, jako by patřili skutečným obyvatelům Švédska.
15: Podle analýzy provedené televizí SVT společně s organizacemi Alliance for Europe a Tolerancex jde asi o 8,5 tisíce účtů, které jsou řízeny z Nigérie, Beninu nebo pobřeží Slonoviny. Podle analýzy se účty pokoušejí manipulovat algoritmy sociální sítě X, aby propagovali pravicový nebo společnost rozdělující obsah. Organizace Tolerancex přitom odhaduje, že podobných účtů může být výrazně víc a mohou být i na dalších sociálních sítích. Švédské parlamentní volby budou podle posledních průzkumů velmi těsné. Podle zářijových dat společnosti Ipsos dělí levicový a pravicový blok jen 10% hlasů. Ze Stockholmu Jakub Lucký, Radiožurnál.
4: Politika, biznis, společnost, věda. Český rozhlas Plus, když chcete vědět proč.
2: Předseda sněmovny Tomio Okamura z SPD se sešel s íránským velvyslancem. V pátek na síti X uvedl, že velvyslance přijal na žádost íránské strany. Obsahem jednání podle něj byla situace v Hormuzském průlivu a její řešení. Íránské ozbrojené síly přitom v srpnu zařadily rádio Farda, provozované z Prahy, na seznam svých vojenských cílů.
16: Ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů řekl, že o schůzce věděl. Šlo podle něj o obvyklé protokolární přijetí u příležitosti ukončení mise íránského velvyslance v Česku.
17: To bylo takové protokolární rozloučení, které se běžně dělá, a pan předseda Okamura mě o tom samozřejmě předem informoval.
16: Schůzku kritizuje opozice, pokračuje předseda TOP 09 Matěj Ondřej Havel.
18: Já nevím, jestli ještě Česká republika bude brána jako spolehlivý diplomatický zahraniční partner pro ten západní civilizovaný svět, když předseda poslanecké sněmovny dělá úplně opačnou diplomaci.
16: Havel bude podle svých slov žádat, aby to Okamura vysvětlil na plénu sněmovny. Jana Čermáková, Radiožurnál.
2: Začaly dny evropského dědictví, představí skoro 700 památek po celém Česku. Návštěvníci si můžou prohlédnout i místa, která doteď zůstávala nepřístupná. Patří mezi ně třeba obnovená hradební věž v Chrudimi, upravená na historickou zbrojnici.
19: Bašta Prachárna je obranná věž, kde máme expozici, která se věnuje právě městskému opevnění.
20: Představuje nový turistický cíl chrudimský manažer cestovního ruchu Tomáš Černý. Kromě replik zbraní nabízí i videoprojekci o proměnách obraného systému města. Mezi cíle dnů evropského dědictví patří oživení zájmu o památky, který upadl během pandemie covidu. Podle ředitele chrudimského kulturního střediska Martina Diterta to chce ale víc než klasickou prohlídku.
21: Ať už to jsou kostýmy, příběhy, divadelní představení, aby to nebyl takový ten suchý výklad.
20: Dny evropského dědictví víkendem nekončí, na různých místech budou pokračovat až do konce září. S Chrudimi Josef Kopecký, Radiožurnál.
2: Kanadská zpěvačka Celine Dion už za 2 hodiny zahájí v Paříži sérii vystoupení. Ve francouzské metropoli odspívá celkem 26 koncertů. Na pódium se zpěvačka vrací poté, co se před několika lety stáhla do ústraní kvůli zdravotním problémům. A v Paříži je náš zpravodaj Marcel Faltis.
22: Koncertní rezidence Celine Dion zahájí zhruba za 2 hodiny. V těchto chvílích organizátoři začínají pouštět fanoušky do haly. Lidé mají trička a plakáty se Celine Dion a čekání se zkracují zpíváním jejich největších hitů. O koncerty je obrovský zájem. 26 vystoupení fanoušci vykoupili během pár dní. Jedna z divaček mi řekla, že pro ní Celine Dion symbolizuje písničky o lásce, rozchodech, ale taky ženskost nebo sílu. Zpěvačka se ke koncertování vrací po 4 letech, kdy přestala vystupovat kvůli takzvanému syndromu ztuhlého člověka. Trpí kvůli tomu silnými křečemi a má taky problémy s hlasivkami. V aréně bude mít proto k dispozici tým lékařů. Celkem by mělo koncerty od září do května navštívit až 800 tisíc diváků. Z Paříže Marcel Faltis, Radiožurnál.
23: Brněnské derby vyhráli fotbalisté Zbrojovky nad Artisem, zvítězili v 8. kole šance ligy 2-1. Do čela neúplné tabulky se dostal Liberec, který porazil Mladou Boleslav 3-0, a vyhráli i Bohemians. Slovácko zdolali 2-0. Pražská Sparta nastoupila na Letné k ligovému utkání s Jabloncem a je u toho reportér Jaroslav Plašil.
24: Halo. 8. minuta utkání, Sparta hraje s Jabloncem 0-0, rozhodčí Volek nejprve nařídil penaltu, ale pak ji po přezkoumání záznamu odvolal, takže stále platí 0-0. Z Letné Jaroslav Plašil, Radiožurnál.
23: Čeští volejbalisté bojují na mistrovství Evropy se Švédskem. V italské Modeně duel sleduje reportér Kamil Jáša.
3: Česká volejbalová reprezentace vedla 2-0 na sety, teď je to ale 2-1 a navíc Švédové ve čtvrtém setu vedou o 5 bodů 20-15. Z Modeny Kamil Jáša, Radiožurnál.
5: Nehoda na D1 u Klimkovic a omezení u Trhového Štěpánova. Na D1 z Brna do Ostravy opatrně za sjezdem na Klimkovice na kilometru 343 máme hlášenou nehodu.
1: Je čerstvá nehoda autobusu a osobního auta ve zúžení. Zrovna tam přijíždí policajti, hasiči.
5: Opatrně se dá projet levým pruhem, tvoří se kolona zdržení 10 minut. Na D1 z Brna do Prahy za sjezdem na Zruč nad Sázavou z 53. kilometru popojíždí kolona kvůli údržbě pravého pruhu, zpoždění 10 minut. A na silnici 34 z Jindřichova Hradce do Českých Budějovic v Horním Žďáru havarovalo osobní auto. Tam krátce zpomalíte. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
2: Zítra bude na východě zpočátku ještě zmenšená oblačnost, jinak očekáváme převážně zataženo. Od severozápadu se přidá občasný déšť nebo přehánky. Nejvyšší denní teploty 18 až 22 stupňů, na západě a severu Čech bude chladněji kolem 16, na horách většinou kolem 13 stupňů. Tolik hlavní zprávy.
4: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
6: Koaliční rada jednala o snížení schodku státního rozpočtu na příští rok. Alternativa pro Německo vyhrála s velkým náskokem volby ve spolkové zemi Sasko-Anhaltsko a Američané si připomněli 25 let od nejhorších teroristických útoků na svém území. Nejen o tom bude souhrn událostí uplynulých 7 dnů. Příjemný poslech vám přeje Lubica Bergmanová.
4: Týden plus.
6: Vládní koalice směřuje po pondělku ke snížení schodku rozpočtu na příští rok. Navržený je ve výši 389 miliard korun. Podle ministra sportu Borise Šťastného z motoristů mají koaliční partneři předběžnou dohodu na některých opatřeních v řádech miliard korun. Jednání ale budou dál pokračovat. Podrobnosti má reportérka Daniela Brichtová.
7: Podle ministra pro sport Borise Šťastného z motoristů stačí k některým úsporám vládní nařízení nebo vyhlášky. Pro většinu škrtů je ale potřeba změnit zákon. A proto jsou reálné až pro rozpočet na rok 2028.
8: Máme nějakou domluvu na několika opatřeních. Jsou v oblasti zdravotnictví, jsou v oblasti školství, týkají se i nějakým způsobem prevence hazardu.
7: Své varianty úspor představilo i SPD. Podle svého předsedy a šéfa sněmovny Tomia Okamury šlo o úvodní jednání.
9: Paní ministryně financí Schillerová přijde na náš poslanecký klub a do pátku je sněmovna, takže budeme o tom průběžně nadál.
7: Vláda má návrh státního rozpočtu na příští rok schvalovat 21. září.
6: Rozpočet už dřív navrhla vláda včetně ministrů za motoristy a SPD. Obě menší strany ale až teď začaly protestovat proti takto vysokému schodku. Proč? Moderátorka publicistiky Věra Štechrová se ptala Víta Hlouška z katedry politologie Pražské metropolitní univerzity.
25: Ono to zapadá do celkového způsobu fungování té vlády, ve které jednoznačně dominuje Andrej Babiš. Respektive ano, ještě horší pozici než motoristé má v tomhle slova smyslu SPD, protože její ministři v podstatě se stranou samotnou zase tak moc společného nemají. Takže tohle je vysvětlení a potom ty menší strany v momentu, kdy vlastně viděli reakci veřejnosti a médií na ten propad rozpočtových, nebo na ten růst rozpočtových výdajů, tak se teprve začali ozývat, ale jistě působí to trochu podivně, byli u toho.
26: Jak zásadní je pro motoristy z hlediska jejich, řekněme, politického přežití prosadit nějaké podstatnější snížení schodku? Oni se v těch průzkumech pohybují kolem těch 5%, to je hranice, která je důležitá pro vstup do sněmovny.
25: No, bylo by to pro ně dobré, ale samozřejmě zůstat ve vládě je pro ně důležitější, než dosáhnout nějakých výraznějších rozpočtových ústupků. Já si dovedu představit nějaké symbolické změny v tom rozpočtu, ne zásadní. Opravdu si nemyslím, že najednou se škrtají 60-80 miliard. A oni to vysvětlí samozřejmě jako svoje vítězství a budou prostě pokračovat dál, protože to vládní angažmá je pro ně důležitější v této chvíli konkrétní, než jak budou vysvětlovat svým voličům ten obrovský rozpočtový schodek. Oni totiž můžou hrát s tím, že v průběhu času se situace trošku zlepší, že ty další roky nebudou tak brutální deficity a že tím pádem budou moci ukazovat, podívejte, my opravdu tady tlačíme Andreje Babiše k nějaké rozumnější rozpočtové politice.
26: Motoristé i ministryně financí Schillerová připouští, že k tomu, aby se mohl snižovat deficit, jsou nutné systémové změny, změny zákonů a to se samozřejmě nedá už stihnout do roku 2027. Ale viděli jsme od vlády nebo jejich poslanců v průběhu roku navrhovat nějaké zákony, které by vedly právě ke snižování výdajů na provoz státu?
25: tady je jednoduchá odpověď, ne, neviděli. Nedá se k tomu nic jiného říci. Prostě tahle agenda zůstává pouze v rovině nějakých retorických slibů, ale reálně ta vláda pro nějaké konkrétní úspory zatím neudělala nic.
26: Říká Vít Hloušek z katedry politologie Pražské metropolitní univerzity. A obchodníci budou v Česku od příštího roku znovu povinně elektronicky evidovat tržby. Ve čtvrtek to schválila poslanecká sněmovna. Odmítla návrhy senátorů, kteří zákon o EET vrátili s výhradami, jak doplňuje reportér Vojtěch Tomášek.
0: Senátoři chtěli od elektronické evidence osvobodit bezhotovostní platby. Podle ministryně financí Aleny Schillerové z hnutí ANO takový návrh, ale v době plateb kartou nebo QR kódy, nedává smysl.
10: Senátní změna by tak nepomohla poctivým podnikatelům, ale vytvořila by další prostor pro obcházení pravidel.
0: Podle ministryně EET narovná podnikatelské prostředí. To opoziční poslanci znovu zpochybňovali.
11: Pro nás byla elektronická evidence tržeb vždy symbolem nedůvěry státu vůči svobodnému a soukromému podnikání.
0: Říká poslanec ODS Vojtěch Munzar. Návrh teď posoudí prezident, stejně jako novelu stavebního zákona. I změny ve stavebním řízení poslanci potvrdili a koaličními hlasy přehlasovali senát.
26: Alternativa pro Německo v neděli drtivě vyhrála volby v Sasku-Anhaltsku. Získala téměř 44% hlasů. Druhá skončila s víc než 18% křesťanská demokratická CDU. Jak doplňuje náš zpravodaj v Německu Tomáš Havlín, spolkovou zemi zřejmě čeká složité vyjednávání o vládě.
12: Lídr AfD Ulrich Siegmund označil výsledky za vynikající. Oproti kampani už nemluvil o jednobarevné vládě, ale naznačil ochotu jednat, pokud by prioritou koalice byly deportace těch, kteří nemají v Německu právo pobytu a nebo mu dost nepřispívají. Šéf křesťanských demokratů Sven Schulze přiznal porážku. Jeho strana CDU je v krizi. Mohla by usilovat o menšinovou vládu podporovanou levicovou stranou Die Linke, ale část jejich členů to odmítá. Volby v Sasku-Anhaltsku provázela vysoká účast. Přišlo k ním až 77% oprávněných voličů.
26: Podle spolupředsedy česko-německého diskuzního fóra bývalého poslance Bundestagu za německou SPD Jirga Nierenbergera jde o historický okamžik.
13: A podle mého uvažování vytisila strana ke pravici extremistická strana, kde má takové cíle, a obávám se, že bude se pokusit tyhle cíle prosadit v praktické politice a velká otázka momentálně je tím, že nemají většinu s kým a jak to potom dopadne jako s tu novou zemskou vládu ve Sasku a Anhaltsku.
14: Co říkáte na to, že třeba CDU spadla ze 37% na tedy nějakých něco přes 18%. Vaše SPD zůstává víceméně na svém, ale to znamená pozici menší strany spíš než jedné z hlavních partají.
13: Ty demokratické strany středu mají velice zklamané výsledky a zejména CDU. A když přijdete o polovinu vašich voličů, tak je to katastrofa a bude třeba analyzovat ty důvody, které k tomu vedly, ale zejména si domnívám, že to souvisí taky s osobou německého kancléře a jeho politiku a ve spolku v Bundu, nebo tam byly velké sliby před volbami a voliči jsou velice zklamaní z toho, že nemohl ta koaliční vláda splnit ty sliby, které konzervativci měli před volbami. A to je určitě jeden z těch důvodů, který tomu uvedl.
14: A myslíte si, na závěr se vás zeptám, jestli se nějak zachvěla ta Brandmauer, hradební zeď nebo sanitární kordon, jestli už nezačnou strany v Německu uvažovat o nějaké spolupráci s AfD?
13: Já si dovedu představit, i když nemám samozřejmě informace, že uvnitř CDU tahle ta diskuze se a se všemi dveřma a vede. Ale já si myslím, pokud by se k tomu dostalo, tak by to bylo konec té CDU, jaký dneska známe. Neboť oni mají velice silné usnesení z jejich politických sjezdů, že nechtějí spolupracovat s AfD. A pokud by jedna z část CDU z toho odstoupil, tak by se to všechno nějak asi srovnal k sem.
14: SPD o tom neuvažuje.
13: A pro nás spolupráce, my jsme antifašisty a spolupráce se fašisty se pro nás vylučuje. A to už máme v našich kénech, to jinak ani nejde.
26: říká spolupředseda Česko-německého diskuzního fóra Jirk Niederberger, který byl hostem moderátora Tomáše Pavlíčka. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO stále může být podle Evropské komise ve střetu zájmů. V úterý to řekla mluvčí komise. Unijní exekutiva proto pozastavila vyplácení části unijních dotací pro Agrofert, jak doplňuje naše bruselská zpravodajka Zdeňka Trachtová.
15: Vložení Agrofertu do svěřenského fondu podle Evropské komise není dostatečným řešením, uvedla Bogejová. Pozastavení se týká zemědělských a kohezních dotací pro všechny podniky napojené na Babiše, ať už jsou ve svěřenském fondu nebo ne. Evropská komise peníze nebude proplácet, dokud české úřady situaci nenapraví. Pokračuje pouze vyplácení přímých zemědělských dotací odvozených od velikosti půdy. Premiér Babiš prohlásil, že ho postoj Evropské komise nezajímá a neřeší ho. Zopakoval, že Agrofert nevlastní a nemá z něj žádný prospěch. Porušení unijních pravidel odmítl i mluvčí společnosti Agrofert. Podle představitelů opozičních stran nynější situace ukazuje, že Babiš obelhal prezidenta i národ.
26: I přesto ale státní zemědělský intervenční fond pokračuje ve vyplácení dotací firmám z holdingu Agrofert. Informoval o tom server i rozhlas, kterému to potvrdila mluvčí fondu Eva Češpiva. Fond podle ní připravuje interní právní analýzu. Výplatu dotací ani zpracování dalších žádostí přerušit podle ní nemůže.
16: V současné době proto ZIF nepozastavuje administraci žádostí ani vyplácení podpor.
17: Kdy bude šetření fondu hotové, zatím není jasné. Pozastavení se netýká všech dotací. Jde hlavně o menší projekty financované z Fondu pro rozvoj venkova. Podle redaktorky serveru iRozhlas Terezy Čemusové zatím komise přerušila výplatu zhruba 77 milionů korun.
18: Víme, že ta stopka se týká zhruba 77 milionů korun zemědělských dotací. To je částka, která podle mluvčí fondu vyplývá právě z toho dopisu Evropské komise. Fond ale podle ní v tuhle chvíli neví, o jaké konkrétní projekty se jedná. To si musíte prvé ověřit nebo zjistit.
17: Státní zemědělský fond má přitom dodržení unijních pravidel při vyplácení garantovat. Komise prozatím přerušila vyplácení financí na půl roku. Dotace pro firmy spojené s Andrejem Babišem ale navrhovala zastavit už v květnu. Pokračuje zahraničně politický

0: nejspíš nedostatečné. Holding totiž po konci premiérova mandátu získají jeho děti. Komise proto požaduje další prošetření možného porušování unijních pravidel. Vedoucí bruselské pobočky think tanku Europeum Martin Vokálek varuje, že pokud zemědělský fond bude dotace dál proplácet, riskuje, že peníze budou chybět ve státním rozpočtu. Odtud totiž fond finance firmám vyplácí. Evropská komise je zemi platí zpětně.
1: Riskuje tím ten velký problém, který může nastat v případě, že Evropská komise definitivně rozhodne, že Česká republika nemá nárok na proplácení těchto dotací. A pak by to znamenalo ten systém, kdy vlastně státní intervenční fond ty dotace proplatí a následně nedostane zpětně ty peníze od Evropské unie a bude muset následně vymáhat po Agrofertu, aby je vrátil.
0: Podle Vokálka by ale vymáhání mohlo být problematické. Zemědělský fond totiž střet zájmu Andreje Babiše řešil už v době jeho první vlády. Tehdy Agrofertu přestal peníze vyplácet hned potom, co dotace Evropská komise zastavila. I přesto ale soudní řízení o jedné z dotací pokračuje dodnes, vysvětluje Čemusová.
2: U projektů, které byly ve fázi zpracování a ještě nedošlo k podpisu dohody, se prostě ta dohoda nepodepsala. U těch podepsaných, kde ještě nebyly vyplaceny žádné peníze ze státního rozpočtu, tak tam přidělovali takzvanou nulovou dotaci. A v jednom případě, kdy dotace byla vyplacena, tak ji začal fond vymáhat zpět. A u ní vlastně ještě stále probíhá soudní pře mezi dceřinkou Agrofertu a fondem.
3: Natáčela redaktorka Anna Marie Hušková.
4: Posloucháte Týden plus. Ohlédnutí za uplynulými 7 dny. Souhrn událostí najdete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
3: V části Národního parku Šumava jsou sudy s nebezpečnými látkami, jako jsou rtuť nebo arzen. Tvrdí to ministr životního prostředí Igor Červený ze strany Motoristé sobě. Na problém podle něj upozornila studie už v roce 2023. Bývalé vedení rezortu ale podle Červeného na informace nereagovalo. Minulé vedení ale pochybení odmítá. O sporu podrobněji v úterý mluvila moderátorka Lucie Bopálenská s reportérkou Kristýnou Vašíčkovou. Mimo jiné se jí zeptala, o jakou lokalitu jde.
5: On to sice ministr Červený nechtěl z bezpečnostních důvodů potvrdit, ale náměstek z ministerstva obrany Radovan Vích na té tiskové konferenci mluvil o bývalém vojenském výcvikovém prostoru Dobrá voda z roku 1952. Ministr Červený pak uvedl, že je tam kontaminovaných 1000 tun zeminy. Riziko je podle něj v tom, že kdyby například v lokalitě začalo hořet, podobně jako naposledy v květnu v Českém Švýcarsku, mohly by látky začít reagovat a vytvořit novou, podobnou prudce jedovatému plynu fosfen. Ten totiž zmiňoval Filip Turek z Motoristů, podobně jako, že se na místě nachází i perit. Tvrzení ale několikrát upravoval a podle Igora Červeného tam tyhle látky nejsou. Mírnil i svoje tvrzení, že by mohly být kontaminované spodní vody.
6: Vychází to z výsledků šetření a neříkám, že kontaminovaná je. My budeme zjišťovat, v jakých lokalitách, v jakém rozsahu, takže já žádnou poplašnou zprávu neříkám.
5: Lokalita je teď podle Igora Červeného zajištěná, opáskovaná a hlídá ji policie.
7: Kristýno, ministr Červený kritizuje, že nikdo z bývalého vedení resortu nic nedělal, byť zprávu z roku 2023 měli k dispozici, že o problému měli vědět. Víš o tom něco bližšího?
5: Bývalý ministr životního prostředí Petr Hladík z KDU-ČSL, který kandiduje v letošních komunálních volbách, to popírá. On prý věděl o dřívějších řádných sanacích, ale ne o tomto případu. Navíc tam podle něj byli na obhlídce zástupci ministerstev obrany a životního prostředí naposledy letos v dubnu a usoudili, že tam žádné akutní riziko nehrozí.
8: Motoristé tady vytvořili paniku o tom, že by to mohly být bojové chemické látky. Nic takového se neprokázalo ani v těch sanacích v roce 2021, ani 2023. Nic takového se neprokázalo ani teď.
5: Ještě dodám, že Národní park Šumava se k celé situaci odmítá vyjádřit.
7: No a víme, co teď tady bude dál?
5: No, začnou sanační práce a to 21. září, ta první část, kdy se odvezou sudy, prorezlé sudy a další nádrže, ve kterých by tedy látky měly být. A pak se postupně bude odvážet kontaminovaná půda a celý ten proces by měl končit v červnu 2028. Během toho se bude taky zjišťovat, jestli a případně jak moc je znečištěná už zmiňovaná spodní voda a celé to vyjde na víc než 200 milionů korun podle odhadu.
3: O tom, že v Národním parku Šumava jsou sudy s nebezpečnými látkami, informovala reportérka Kristýna Vašíčková. Ve Spojených státech si v pátek připomněli čtvrt století od nejhorších teroristických útoků na Ameriku.

0: britském území. Islámští radikálové tehdy unesli 4 letadla. Jedno narazilo do Pentagonu, další se zřítilo po souboji mezi teroristy a pasažéry v Pensylvánii a 2 narazila v New Yorku do ikonických budov Světového obchodního centra. Právě na Ground Zero se několik hodin četla jména necelých 3 000 obětí, jak říká naše zpravodajka ve Spojených státech Jana Ciglerová.
1: Přesně 25 let po útocích z 11. září se Spojené státy znovu zastavily. A to tady na Ground Zero v New Yorku, kde příbuzní obětí čtou jména skoro 3 000 lidí, kteří tu tehdy zemřeli.
2: John P. Bergen.
3: Alvin Bergson.
1: Ptám se tu lidí, co pro ně dnešní den znamená. Jesse přijela až z Chicaga a má v rukou květiny.
4: Mám rodinu plnou hasičů a tak je to pro mě osobní. Děda byl šéf hasičů a tak jsem sem dneska přišla i za něj.
1: Ne každý, s kým mluvím, přišel kvůli mrtvému příbuznému. Jsou tu i hasiči a záchranáři, kteří toho dne přežili a každý rok se vracejí, protože jejich kolegové vedle nich to štěstí neměli. Daniel Buckhead je jedním z hasičů, kteří ten den zasahovali tady na Ground Zero. Ten den, říká, přišel o 7 svých kolegů. Mezi lidmi v davu jsou i tváře, které občané New Yorku znají z té nejvyšší politiky. 4 bývalí prezidenti, bývalí starostové, viceprezident země. Všichni jsou naprosto potichu. Dnes to zkrátka není o politice. Paní Duna říká, že ten den byli všichni Newyorčané spojení a že doufá, že se to zase podaří. Přijde jí, že země je teď velmi rozdělená. 25 let je dost dlouho na to, aby vyrostla celá generace lidí, která už útoky nezažila. A přesně to je důvod, proč se sem lidé každý rok vracejí. Aby to datum nezůstalo jen v učebnici.
0: V New Yorku natáčela naše zpravodajka Jana Ciglerová. Tento týden se mluvilo o modelech umělé inteligence a jejich bezpečnosti. Nejdřív to bylo důrazné varování vývojářů a výroky o tom, jestli rychlý rozvoj AI nemůže přispět ke konci lidstva. Firma Anthropic v pátek uvedla, že zabránila vážným pokusům o zneužití svých systémů umělé inteligence. Údajně za nimi stály třeba lidé spojovaní s ruskými, íránskými nebo čínskými špionážními sítěmi. Aktéři používali AI k plánování celých kampaní, generování veškerého obsahu i ke spravování falešných profilů a dezinformačních webů. Jak Anthropic dokáže sledovat zneužití a pokusy o něj? Nejen o tom mluvila moderátorka publicistiky Věra Štechrová s odborníkem na informační technologie Josefem Holím.
5: Tak oni samozřejmě, protože ta AI běží u nich, respektive ty modely běží u nich v datových centrech, tak jsou schopni sledovat typy dotazů a typy interakcí, které uživatelé s těmi modely mají. A samozřejmě oni se snaží i zabraňovat určitým typům interakcí, jako právě například, když někdo chce recept nebo návod na výrobu biologické zbraně, něco podobného. Takže oni mají, dejme tomu, filtry na to, o čem si s těmi chatboty můžeme povídat a potom, dejme tomu, klasifikátory, které jsou schopné klasifikovat typy těch konverzací, které jednotliví uživatelé z jejich modely mají.
6: Mají podobný screening případů zneužití i další firmy, jako je OpenAI, Grok nebo Google?
5: U Google bych si byl jistý, že zcela jistě. OpenAI zřejmě také, byť u toho monitoringu zrovna u nich měli nedávno velký incident, kdy jim utekly takzvané modely, se dokázali dostat z laboratorního prostředí a hackovat vlastně externí systémy, takže tam v OpenAI to s monitoringem asi nebude příliš slavné. V případě Groku Elona Muska si nedělám vůbec žádné iluze o tom, že by tam jakkoliv dbali o bezpečnost.
6: No ale i samotní vývojáři AI upozorňují na to, že systémy schopné samostatného zdokonalování by se mohly vymknout lidské kontrole. A pak by mohly třeba vyvinout a šířit nové patogeny nebo přesvědčit lidi, aby zahájili jadernou válku tím, že se ho nabourají do bezpečnostních systémů. Prostě proto, že budou plnit nějaký zadaný úkol. Tak jak blízko jsme podle vás tomu bodu, kdy bude vyvinutý takový systém, který se může vymknout lidské kontrole?
5: Tam jsou jako dva aspekty. Jo. Jeden je, jak blízko jsme tomu, že budeme mít samo se zlepšující modely, tak od toho jsme ještě nějakou dobu, byť ty laboratoře říkají, že na tom pracují, kdy existující generace budou pomáhat vyvíjet ty nové. Nebo budou vyvíjet ty nové, nebo budou se prostě zlepšovat. Co se týká toho, že se model vymkne kontrole, tak to se děje v danou chvíli, nebo už se to stává v současnosti, ale je potřeba, a chtěl bych to tady říct na Českém rozhlase, neznamená to, že jako jsou ty modely nějakým způsobem samouvědomělé nebo inteligentní, nebo že mají vlastní agendu. Oni jim většinou zadají cíle a v případě OpenAI, jak ty modely utekly, tak v podstatě selhal monitoring OpenAI, kdy jim to tam běželo poměrně dlouho a OpenAI o tom nevěděla. Čili ono tady to strašení, že modely budou lepší a lepší a potom nás předčí a pak nad nimi ztratíme kontrolu, tak je do jisté míry jako zbavení se odpovědnosti těch firem, protože často třeba nemají tolik jako vlastně obchodního zájmu, aby do bezpečnosti investovali. Je potřeba, aby za tohle byly ty firmy zodpovědné, což s čímž máme my jako společnost problém, protože jsme nebyli schopné dohnat z odpovědnosti sociální sítě za poslední 20 let, takže se necháme překvapit, jak to bude fungovat v případě AI.
0: Domnívá se odborník na informační technologie Josef Holý, který uzavírá dnešní Týden Plus. Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus vám přeje Lubica Bergmanová.
7: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
8: Neúprosná aritmetika aneb blízké hrozby pro Ukrajinu, čtvrtstoletí Šanghajské organizace pro spolupráci či kapitálový trh v Praze. Nejenom tato témata rozeberou následující půlhodince názorů a argumentů naši komentátoři. Příjemný a ničím nerušený poslech přeje Petr Švárc.
7: Názory a argumenty.
8: Mír na Ukrajině je zatím v nedohlednu. Nad tím, co čeká Ruskem napadenou zemi v příštích měsících, se zamýšlí komentátor Českého rozhlasu Ondřej Soukup.
9: Ruské drony zasáhly obchodní centrum v Sumách. Dron zasáhl osobní vlak v Chersonské oblasti. Benzinka v Kyjevě byla zničena. To je jen malá část zpráv, které v posledních dnech přišly z Ukrajiny. Po nedávné cestě amerických emisarů Steve'a Witkoffa a Jareda Kushnera do Moskvy a Kyjeva prohlásil hlavní zahraničně politický poradce ruského prezidenta Jurij Ušakov, že Donald Trump doufá, že k uzavření míru dojde ještě během jeho funkčního období, tedy do ledna roku 2029. To vše ukazuje, že Kreml v nejbližších měsících o míru jednat nehodlá. Jeho logika je jednoduchá. Má převahu v balistických raketách a střelách s plochou dráhou letu, proti kterým Ukrajina nemá obranu. Tudíž stačí pokračovat v útocích tak, aby se k příchodu zimy zhroutila celá ukrajinská infrastruktura. Od dodávek elektřiny, tepla, vody po veřejnou dopravu či dodávky potravin. V ten okamžik Ukrajina skolabuje a buď kapituluje, nebo ruské jednotky přeci jen dobydou Kyjev. Tento plán Kremlu není zcela nerealistický. Aritmetika je totiž neúprosná. Rusko je dnes schopno vyrobit 800 až 1100 balistických raket ročně. Když k tomu připočteme dodávky severokorejských raket, budeme někde na 1200 raketách, tedy na 100 raket měsíčně. Jedinou zbraní, která je schopná balistické rakety a střely s plochou dráhou letu sestřelit, je americký systém Patriot a jeho střely PAC-3. Na sestřelení jedné rakety jsou většinou potřeba 2 až 3 takové střely. Ukrajina již prakticky žádné nemá. Nějaké zásoby mají evropské země, státy v Perském zálivu, Japonsko, Jižní Korea. Jenže pokud sousedíte se Severní Koreou, nebudete se svých střel zbavovat. Totéž se týká sousedů Iránu. Takže vám zůstane pár desítek střel od evropských spojenců. Společnost Lockheed Martin v loňském roce vyrobila trochu více než 600 střel PAC-3, což by Ukrajině stačilo sotva na 3 měsíce. Jistě, společnost oznámila zvýšení výrobních kapacit na 2000 raket ročně, jenže do roku 2030. A Ukrajina potřebuje přežít letošní rok 2007 a 2028. Jak? Bezpečnostní expertka Lesia Ohrysko tvrdí, že je potřeba udělat několik věcí. Za prvé, Ukrajina musí více útočit na ruský týl a především na zbrojní závody vyrábějící rakety. Nejlepší raketa pro Ukrajinu je ta, kterou Rusko nedokázalo vyrobit. Za druhé, je potřeba zvýšit pasivní obranu. Jednoduše řečeno, zakopat se. Vytvořit záložní infrastrukturu pod zemí. Nejen vojenská velitelství, ale i objekty energetiky, spojů, některé výrobní kapacity. Za třetí, zahraniční kooperace při vývoji vlastních protiraketových systémů. Lesia Ohrysko zmiňuje evropský projekt Freya, kde se má propojit ukrajinské zkušenosti s ruskými útoky a její raketové technologie s evropskou elektronikou a senzory. Stejně tak navrhuje, aby Ukrajina nabízela pomoc a zkušenosti americkým výrobcům zbraní. Nic z toho nezmění fakt, že v nejbližších letech Rusko bude mít více raket než Ukrajina a její spojenci. To nezměníme. Co změnit můžeme, je nakolik to bude pro Ukrajinu fatální, uzavírá Ohrysko.
8: To byl komentář kolegy Ondřeje Soukupa. S určitým nadhledem by se dalo říci, že Biškek, hlavní město 7,5milionového Kyrgyzstánu, se na několik dní na přelomu srpna a září stalo hlavním městem pokud ne světa, tak alespoň Asie. Tato hornatá země nejen oslavila 35-leté výročí své nezávislosti a zároveň odstartovala 6. ročník světových nomádských her za účasti výprav z více než stovky zemí. Biškek především hostil výroční setkání hlav států Šanghajské organizace pro spolupráci, která letos slaví 25. výročí své existence. Na jednom místě se tak setkali lídři Číny, Ruska, Indie, Pákistánu, Iránu, Běloruska a 4 středoasijských republik. Slovo má Martina Varkočková z katedry mezinárodních vztahů a evropských studií Metropolitní univerzity v Praze.
10: Šanghajská organizace pro spolupráci je suverénně největší regionální organizací na světě. Představuje 42% světové populace a zhruba čtvrtinu světového HDP. Původní důvod jejího vzniku, tedy vyřešení otázky hranic a bezpečnosti po rozpadu Sovětského svazu, dávno přerostl v relativně širokou spolupráci bezpečnostního, ekonomického a energetického charakteru. Fakt, že jejími členy jsou země, které spolu často bilaterálně více či méně otevřeně soutěží, například Rusko a Čína, Indie či Pákistán, samozřejmě značně oslabuje její efektivnost. Nicméně přesto je překvapující, že se probíhajícímu summitu nevěnuje u nás větší pozornost. Pravda. Šanghajská organizace pro spolupráci je tradičně skoupá na slovo a příliš materiálu nezveřejňuje. Nicméně již nyní víme, že kromě Biškekské deklarace bylo přijato 27 dalších dokumentů, které připravují půdu pro hlubší spolupráci v různých oblastech, jako je například boj proti obchodu s drogami, podpora biodiverzity, spolupráce v oblasti umělé inteligence či rozvoj spolupráce v oblasti energetiky. Podtrhnout je ale nutné fakt, že členové Šanghajské organizace pro spolupráci důrazně podpořili Írán a odsoudili útoky na něj. Zároveň odsoudili jednostranná donucovací opatření, která nejsou v souladu s pravidly OSN či Světové obchodní organizace. To je možné číst jako kritiku ekonomických sankcí, a to nejen těch amerických vůči Íránu, ale potenciálně i těch evropských proti Rusku. Hlavy států naopak vůbec nezmínily válku Ruska proti Ukrajině. Asi nejvíce očekávaný byl pak vývoj kolem plánovaného vzniku vlastní rozvojové banky. Pokud by vznikla, byla by to vedle Asijské infrastrukturní investiční banky další významná finanční instituce, fungující do značné míry mimo tradiční rámce dosavadních globálních pravidel. Její existence by tak mohla podpořit další pokusy o dedolarizaci, tedy o zeslabení úlohy amerického dolaru jako rezervní měny či jako měny pro přeshraniční transakce. Zde se však překvapení nekonalo. Vznik rozvojové banky ohlášen nebyl a zůstává tedy ve vyjednávací fázi. Zdánlivě tedy možná skutečně není třeba o summitu hovořit. Nicméně v dnešní době, kdy se světový řád proměňuje, setkání hlav států, které se netají ambicemi vytlačit nebo přeměnit stávající pravidla politického či ekonomického vládnutí, může do určité míry pouze formálně fungující organizaci postupně proměnit ve velmi silného aktéra. Letos bylo na summitu podepsáno memorandum o porozumění s Africkou unií. Nebylo by od věci, aby Evropská unie začala brát Šangajskou organizaci pro spolupráci vážněji.
8: O Šangajské organizaci pro spolupráci hovořila Martina Varkočková z katedry mezinárodních vztahů a evropských studií Metropolitní univerzity Praha. Svět nekončí, ale liberální pokrokářství ano, tvrdí publicista Jefim Fishtein. Tady jsou jeho argumenty.
11: Britský deník The Guardian v posledních dnech často věnuje své názorové stránky úvahám o osudu ideologie, kterou nejenže sám sdílí, ale má ve světě pověst jeho pilíře a ochránce. Sociální jevy a události jeho autoři většinou hodnotí a svým čtenářům předkládají z pozic středolevého liberalismu. Nedávné zásadní komentáře, o nichž mluvím, nevidí nejbližší budoucnost svého světonázoru příliš růžově. Svědčí o tom i název eseje z posledního týdne Svět nekončí, ale liberální pokrokářství ano. Jeho autor jménem Walid Ali vyjmenovává četná protivenství z poslední doby, která brzdí společenský pokrok. On sám jim obrazně říká monstra, ale přesněji by bylo asi označení příšery nebo dokonce strašidla v duchu Marxova komunistického manifestu. Není třeba být chytrý jako Einstein, aby si jeden všiml, že takřka každý den přináší pro lidstvo zprávy, kterým se česky říká Jobovy zvěsti. Klimatické změny, rozpad mezinárodního řádu, ekonomické krize, válečné konflikty, epidemie nakažlivých nemocí. Některé Jobovky deprimují zejména lidi, kteří sdílí názor deníku The Guardian. Mám na mysli nezastavitelný vzestup pravicových stran, vzmach populistických sociálních sítí, zneužití umělé inteligence, v Británii specificky popularita stran typu Reform UK a Restore UK, nezvládnutelná imigrace a jako třešinka na dortu zjevení Donalda Trumpa. Walid Ali z deníku The Guardian nabízí vysvětlení, jež v podstatě vyvinuje a zbavuje odpovědnosti politický směr, který až doteď držel otěže moci skoro v celém západním světě. Podle autora příčinou všeho zlého je skutečnost, že lidé přestávají věřit v sociální pokrok. Ve společnosti prý zdomácnělo přesvědčení, že obvyklý řád byl zborcen a nic ho nemůže obnovit. Sliby nebyly naplněny a příslib dobrého života byl pouze zradnou návnadou. Ať již to politici slibovali v dobré víře nebo z čistě kořistnických důvodů. Dostat těm slibům nedokázal nikdo. Obyčejná epidemie přestává být vnímána jako dočasné oslabení imunity a začíná se jevit jako příznak blížícího se zániku lidstva. A to všechno proto, že zmizela víra v pokrok, domnívá se Walid Ali z britského deníku The Guardian. Ocituji jeho závěrečnou úvahu. Když občané přestávají věřit v pokrok, společnost západního typu okamžitě upadá do krizového stavu. Celý politický řád je založen na příslibu stále většího bohatství a stále lepší kontroly nad vlastními životy. Můžeme si dovolit ty nejodvážnější sny v naději, že pokud se jejich naplnění nepovede nám, povede se našim dětem. Vycházíme z jistoty, že každá další generace bude žít lépe a déle než předchozí. Političtí soupeři si mohli říkat konzervativci nebo pokrokáři, leč zásadní nabídka byla stejná – lepší život pro lidi. Rozdíl mezi nimi byl v tom, jak stejného cíle chtějí dosáhnout, jakými prostředky a způsoby. Jedni mohli vyhrát, druzí prohrát, líšili se možná v rychlosti a metodách postupu, ale směr měli stejný. Konec dlouhého citátu. Vzácnost úvahy je v tom, že pod tlakem okolnosti musel autor uznat, že i konzervativní soupeři socialistů nechtěli vždy jenom škodit lidstvu, nýbrž usilovali o jeho dobro. A kdo z nich to dělal lépe, to je právě předmět sporu, který se v dnešní době vede.
8: Slyšeli jste názor publicisty Jefima Fištejna. O tom, že je potřeba rozhýbat kapitálové trhy v Evropě, se hovoří dlouho. Bohužel většinou jen hovoří, protože praktickým krokům pak často hodí klacek pod nohy politici. Přesto se dějí i změny tím správným směrem. A jednou takovou dobrou zprávou je vznik fondu, jehož akcie kopírují tituly z pražské burzy, říká zástupce šéfredaktora biznisového serveru CzechCrunch Luboš Kreč.
12: ETF, čili Exchange Traded Fund, je mimořádně populární investiční nástroj, který dominuje laickému retailovému investování posledních let. Velmi zjednodušeně jde o fond, jehož hodnota kopíruje vývoj ceny předem definovaného podkladového aktiva. Takže existuje ETF na zbrojařské firmy, na energetické firmy, na slovutný index S&P 500, na technologické akcie, na Evropu i na celý svět. Jejich nabídka je nepřeberná a dají se v ní najít i všelijaké pikantérie a libůstky. Důvod, proč jsou ETF tak populární, je na snadě. Je to jednoduchá, srozumitelná a levná cesta, jak investovat do určitého oboru nebo vybraného regionu. Pro pasivní investory, kteří nechtějí sledovat burzovní grafy, to je skvělé řešení. Navíc poplatky u těchto specifických fondů se počítají v nízkých desetinách procenta, což je zásadně méně než u klasických aktivně spravovaných fondů, kde nějaký portfolio manažer ručně vybírá, jaké akcie se koupí a jaké se prodají. Ve světle těchto informací je až s podivem, že ještě neexistovalo české ETF, které by se soustředilo na pražskou burzu. Ta přitom v posledních letech vykazuje velmi solidní čísla. Za 5 let její kumulativní index PX posílil o více než 118%. Ano, pražská burza nepatří k největším a opravdu relevantních titulů je na ní relativně málo. Nicméně s příchodem nového ETF, za nímž stojí jeden z matadorů zdejších kapitálových trhů, finanční skupina Wooden Company, se investování do akcí ČEZu, Erste, Komerční banky, Koltu nebo CSG stává ještě jednodušším. Výhodou i slabinou ETF je, že omezuje rizika. Velký pád jednoho titulu se rozmělní ve výkonech dalších akcí. A to samozřejmě funguje i opačně, takže pokud jeden titul mimořádně posílí, držitel ETF to nepozná tolik jako ten, kdo má přímo dané akcie. Nicméně ETF se ukazují jako velmi efektivní nástroj. Lidé si je oblíbili a proudí do nich postupně víc a víc prostředků. Nicméně ETF se ukazují jako velmi efektivní nástroj. Lidé si je oblíbili a proudí do nich postupně víc a víc prostředků. Jde o jeden z fenoménů investičního světa posledních let. Fakt, že čeští retailoví investoři budou mít k dispozici novou možnost, jak se svést na výkonech předních českých firem, je proto výbornou zprávou. A nejen pro investory samé, ale i pro pražskou burzu. Protože je to po čase zase velmi atraktivní argument, proč má cenu na ní nejen investovat, ale i zvažovat, zda tam část své firmy neumístit. To už ovšem tak jednoduché, jako si koupit pražské ETF, samozřejmě není.
8: U mikrofonu byl zástupce šéfredaktora biznisového serveru CzechCrunch Luboš Kreč.
7: Posloucháte Názory a argumenty. Aktuální události tak, jak je vidí ti nejlepší komentátoři. Poslechněte si je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
8: A jako každou sobotu ještě připomeneme některé sledované komentáře z tohoto týdne. V prvním z nich se šéfredaktor Práva Petr Šabata ještě vrátil k návrhu státního rozpočtu na příští rok.
13: Není to takový podraz, jako udělal při sestavování státního rozpočtu na rok 2024 ministr financí Zbyněk Stanjura ministru školství Mikuláši Bekovi, ale faul to je. Tehdy sebral v prvním návrhu rozpočtu Stanjura Bekovi 29 miliard korun, i když i vláda Petra Fialy měla vzdělávání mezi svými jasnými prioritami. Stejně pěkně to píše kabinet Andreje Babiše ve svém programu i hospodářské strategii, dokonce včetně konkrétních čísel. Ale ministryně financí Alena Schillerová navrhuje Plagovi také propad výdajů na vzdělávání. Podle ministra chybí v rozpočtu na příští rok 6 miliard, podle expertů minimálně 12. Minister úspěšný v první Babišově vládě připomíná, že sliby navýšit učitelské platy na 130% průměru v ekonomice a celkové výdaje na vzdělávání přiblížit průměru vyspělých zemí platí na celé funkční období vlády. A věří, že jeho rozpočty další dva roky nutně poletí nahoru. Jenže střednědobý rozpočtový výhled vyvolává Stanjurovský efekt. V roce 2028 v něm klesají výdaje na vzdělávání oproti hubenému roku 2027 o 13 miliard korun a na rok 2029 o dalších 5. Plaga ale stále věří. Klíčové je pro mě vládní programové prohlášení. Tedy ne, že by mě střednědobé výdajové rámce nezajímaly, ale technicky je pro mě důležitější to, co podepsalo 108 poslanců. Konec citátu. Problém je, že v souvislosti s rozpočtem o něch koaličních 108 poslanců také podepsalo, že veřejné finance bude vláda udržovat bezpečně pod hranicí 3% deficitu požadovaného Paktem stability Evropské unie. Jenomže už příští rok ten schodek bude nejméně 3,5%, přiznává ministerstvo financí. Dá se tady vůbec někomu věřit? Mimochodem, na Stanjurův podraz tehdy Plaga reagoval, že s tak nízkým prvním návrhem to bude mít Beck výrazně složitější při dalších jednáních o rozpočtu. Dobrý postřeh. Koaliční motoristé zase teď dávají k věření, že mají vážný problém s výší schodku rozpočtu na příští rok. Což o to, sekera 389 miliard je v skutku obludná a nebezpečná. Ale co pak členové vlády nejednali s ministryní Schillerovou a vicepremiér Petr Macinka neměl ani tušení, že takový schodek hrozí? Co v té vládě dělají? A proč jejich poslanci hlasovali pro vládní programové prohlášení, když tam je zadlužování o několik řádů nad představami motoristů zřetelně popsáno? A opravdu poslanci SPD Tomie Okamury od Petra Macinky i někteří v hnutí ANO věří, že horentní výdaje rychle zaplatí investicemi na startovaný růst ekonomiky, který by musel být dvojnásobný ve srovnání s dnešním solidním růstem HDP a dvakrát vyšší, než je potenciál české ekonomiky. Konec konců sama vláda ve svých dokumentech žádný takový raketový růst nepředpovídá. Že je to nesmysl, říkají od začátku ekonomové zleva i zprava, z vědeckých pracovišť, z biznisu, z Česka i ze světa. Alena Schillerová správně kritizovala svého předchůdce Stanjuru, že jeho rozpočty nejsou transparentní, reálné a poctivé. Ale kabinet, v němž je ministryní financí, teď nepředložil nic lepšího. Vysvětlení jsou dvě a obě smutná. Vláda buď záměrně neříká lidem pravdu, nebo Babiš, Schillerová a další opravdu věří v hospodářské zázraky.
8: Připomněli jsme komentář šéfredaktora Práva Petra Šabaty. A ještě jeden ze sledovaných komentářů tohoto týdne. Vláda by se měla od hejtmanů a primátorů spíše poučit, než je peskovat, nabádal v úterý politolog Lukáš Jelínek.
14: Jako mlsná kočka okolo plné spíže chodí ministryně financí Alena Schillerová okolo úspor, které mají na svých kontech krajské samosprávy. Čerstvě jí například napadlo, že by kraje měly mít účty u České národní banky. Tyto pasivně ležící prostředky by se vládě hodily například kvůli nakládání se státním dluhem. Hejtmani by nebyli proti, kdyby jim Národní banka dokázala zajistit natolik výhodné podmínky jako soukromé finanční ústavy, v první řadě zhodnocení vkladů a snadný přístup k sporám. V minulém volebním období ještě představitelé hnutí ANO kritizovali vládu Petra Fialy za to, jak málo krajům přispívá. Jenže kabinet Andreje Babiše se potýká s prázdnou státní kasou a v takovém případě doslova uzavírá kohoutky, ba dokonce hledá, jak nějaké volné peníze z regionů získat. A tak, když se začali dožadovat příspěvku na údržbu a opravy silnic druhé a třetí třídy, které přibližně ve 4miliardové výši dostávají od roku 2015, otočila se k ním vládní koalice zády. Vždyť jenom za první polovinu letošního roku mají naspořeno 625 miliard. Základní poučka v lekcích ekonomické gramotnosti říká, že správné je spořit a nesprávné zadlužovat se. Vyprávějte to však Andreji Babišovi s Alenou Schillerovou. Ti na hejtmany ukazují jako na nezodpovědné jenom proto, že jsou v plusu. Opomíjejí přitom, proč tomu tak je. Kraje na rozdíl od vlády o investicích jenom nemluví, ale skutečně se jim věnují. K tomu ale potřebují finanční polštář, ať už kvůli dlouhodobému investičnímu výhledu nebo kvůli dorovnávání prostředků z evropských fondů. I tak se ale jejich kondice zhoršuje a celkovou bilanci vylepšuje Praha. Ta však musí myslet na nákladné projekty, jako je dostavba metra nebo městského okruhu. Vláda přistupuje k Praze jako ke kraji, ovšem ona je především hlavním městem a i v něm proběhnou komunální volby. Půjdou zástupci hnutí ANO do kampaně s tím, že má Praha na velké plány zapomenout a peníze rychle utratit, zkrátka žít z ruky do úst. A má to být vzor i pro zbylé samosprávy? Připomeňme si, že města a kraje například platí nepedagogické zaměstnance a vybavení škol. Pro regiony jsou vedle silnic a mostů s investičním dluhem zhruba 275 miliard důležité také sociální služby, které na většině míst živoří. Přitom stát má stále víc ve zvyku přenášet na kraje povinnosti, ale nedoprovázet to financemi. Maximálně jim poradí, ať se mezi sebou domluví na lepším rozpočtovém určení daní. Pominout bychom neměli ani specialitu hnutí ANO, již je sleva na jízdné pro studenty a seniory. Původně byla hrazena ze státního rozpočtu, po odchodu Babišovců do opozice se slev ujaly aspoň kraje, které ANO řídí. Vládní koalice však slíbila, že si tuto položku stáhne opět pod sebe. Nějak jí to ale trvá, zjevně kvůli už tak vysokému deficitu. Ministryně Schillerová je prostě ta poslední, která by měla hejtmany, primátory či starosty poučovat, zvlášť když se samosprávy soustředí na to, čím se zaklíná i kabinet, na investice. Je věcí hnutí ANO, zda bude v předvolební kampani podrážet nohy svým lokálním politikům. Ve skutečnosti by se ale měla vláda naopak u samospráv inspirovat. Vesměs totiž hospodaří lépe než ona.
8: Komentářem politologa Lukáše Jelínka z tohoto týdne končí sobotní názory a argumenty. Za všechny kolegy, kteří pořad připravili, přeje příjemný poslech dalšího programu Českého rozhlasu Plus. Petr Schwarz.
15: Před 90 lety se v Sovětském svazu naplno rozjel velký teror. Vlnu krutých represí řídil osobně diktátor Josef Vissarionovič Stalin, aby upevnil svou pozici. Do každodenního života lidí vtrhl teror. Rozjelo se zatýkání a začaly politické procesy. Za 16 měsíců zemřelo na 750 tisíc sovětských občanů. Do této tragické doby vás zavede dvoudílná série Historie Plus Velký teror. V sobotu 12. a 19. září po 17:30 večer a pak v neděli po 9:30 dopoledne na Plusu. A také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.

0: 19 hodin. Český rozhlas Plus. Zprávy.
1: Do Kyjeva přijela místopředsedkyně České poslanecké sněmovny. Jde o soukromou návštěvu. Slavný Jirotkův román Saturnin se dočkal muzikálového zpracování. Dnes má premiéru. Češi vyhráli na volejbalovém mistrovství Evropy i druhý zápas. Zvítězili nad Švédskem. Po nehodě je zavřená dálnice D1 u Klimkovice směrem do Ostravy. A zítra bude převážně zataženo, od severozápadu občasný déšť. Teploty do 22 stupňů.
0: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
1: Místopředsedkyně poslanecké sněmovny za STAN Barbora Urbanová přijela do Kyjeva. Přijala pozvání od zástupkyně předsedy ukrajinského parlamentu Oleny Kondraťukové. Účastní se také bezpečnostní konference Yalta European Strategy. Jde o soukromou cestu. Oficiální delegaci do Kyjeva ji organizační výbor sněmovny neschválil.
2: V Kyjevě se Barbora Urbanová setkala se zástupci neziskových humanitárních organizací a navštívila rehabilitační centrum pro veterány. S místopředsedkyní ukrajinské vrchovné rady Olenou Kondraťukovou jednala o iniciativě Bring Kids Back, která usiluje o repatriaci ukrajinských dětí unesených do Ruska. Cesta není její oficiální návštěvou jakožto ústavní činitelky.
3: Já jsem o to žádala kvůli organizačnímu zajištění a kvůli těm bezpečnostním důvodům. Bohužel mi to bylo vládní většinou zamítnuto po nějaké delší debatě a bylo to opravdu zdůvodněno tím, že mám jiný názor na přistoupení Ukrajiny do Evropské unie.
2: Ubytování v Kyjevě a cestu vlakem z Polska financovali pořadatelé bezpečnostní konference, které se místopředsedkyně poslanecké sněmovny zúčastnila. Z Kyjeva Pavel Novák, Radiožurnál.
1: Dnes je Světový den první pomoci. Připomíná, že v kritické chvíli může správná a včasná reakce zachránit lidský život. Loni přitom Evropská resuscitační rada změnila doporučení, jak v takové situaci postupovat. Zatímco dřív měl člověk nejprve zkontrolovat dýchání, teď má jako první zavolat záchrannou službu. Češi se podle Jany Diakov z České resuscitační rady první pomoci nebojí a patří k nejaktivnějším v Evropě.
4: My máme jednu z nejvyšších vlastně vůbec celé Evropy ochotu těm lidem nějak pomoct. Je to i tím, že vlastně ta povinnost pomoct tomu druhému člověku je u nás dána jako zákonem, ale my máme i velice vysokou úroveň právě zahajování takzvané laické resuscitace, je na úrovni až kolem 80% všech případů, ke kterým se vlastně vyjíždí.
1: V pražském divadle Hibernia právě teď začíná premiéra první muzikálové adaptace Saturnina Zdeňka Jirotky. Režie a dramatizace se ujal Tomáš Dianeška.
5: Fousy! Chytlivo fousy!
6: Dokonale upravený sluha, bezchybný gentleman a podle režiséra Tomáše Dianešky vlastně také tak trochu pankáč.
7: Kašle na konvence, vlastně dělá bordel, neustále nějaký organizovaný chaos, takže pankáčství, i když to tak nebylo nazvaný, tak fungovalo už takhle ve 20. letech a funguje i teď.
8: Kdo chce přabít?
6: Vedle vykutáleného sluhy nemůže chybět ani jedna z nejslavnějších postav Jirotkova románu, teta Kateřina. V muzikálu jí alternují Kateřina Bohatová a Erika Stárková.
9: Skopírovat jenom ty postavy z filmu, jak byly zahraný, by nebylo ani jako vkusné. Hlavně, aby nás to bavilo. Když nás to všechny bude bavit, tak pak to bude mít v sobě humor. A humor je něco, co potřebuje celá tahle planeta.
6: Alžběta Havlová, Radiožurnál.
10: Fotbalový Slovan Liberec porazil Mladou Boleslav 3-0 a dostal se tak do čela neúplné tabulky šance ligy. Bohemians zvítězili nad Slováckem 2-0 a v brněnském derby Zbrojovka nad Artisem 2-1. Teď hraje v 8. kole Sparta s Jabloncem za dozoru reportéra Jaroslava Plašila.
11: Za chvíli začne druhý poločas zápasu, potom prvním Spartané vedou 1-0 díky golu Alcocera. Z Letné Jaroslav Plašil, Radiožurnál.
10: Čeští volejbalisté uspěli na mistrovství Evropy i po druhé po výhře nad Řeckem, porazili taky Švédsko, zvítězili 3-2 na sety. Dalším soupeřem českého národního týmu bude v italské Modeně v pondělí výběr Slovenska. A fotbalista Adam Hložek dal v německé Bundeslize 2 góly, jeho Hoffenheim díky tomu vyhrál nad Stuttgartem 2-1. Skoroval i Patrik Schick v dresu Leverkusenu při remíze 2-2 na hřišti Augsburgu.
12: Uzavřená D1 u Klimkovic a omezení u Trhového Štěpánova. Dálnice D1 z Brna směrem do Ostravy je za sjezdem na Klimkovice uzavřená. Provoz zastavila srážka autobusu s osobním autem. Provoz odklánějí na exitu 342 přes Klimkovice. Zpět se vrátíte na 349. kilometru. Před odklonem z dálnice je kratší kolona, ovšem před Klimkovicemi je už 2-kilometrová fronta. Na D1 z Brna do Prahy za sjezdem na Zruč nad Sázavou z 54. kilometru počítejte s kolonou kvůli dopravnímu omezení. Zdržíte se necelých 15 minut. A na D3 z Českých Budějovic do Prahy opatrně za sjezdem na Třeboň na kilometru 126,5 nakládali na odtah porouchané vozidlo, odtah teď odjíždí. Uzavřený je odstavný pruh, je tam ještě světelná šipka, mírně se vybočuje. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
1: Zítra bude na východě zpočátku ještě zmenšená oblačnost, jinak převážně bude zataženo. Od severozápadu se přidá občasný déšť nebo přehánky. Nejvyšší denní teploty 18 až 22 stupňů. Na západě a severu Čech bude chladněji jen kolem 16. Tolik zprávy.
0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
13: Mezi norským Oslem a německým Kýlem jezdí největší trajekt na světě. Najdete tam wellness, kabaret a dokonce i vězení. Jodlování, kravské zvonce, alpské rohy. A když už si myslíte, že jste z tyrolského folkloru viděli všechno, přijdou na řadu sekiry a kladiva. Prozradíme vám, kde tohle všechno můžete zažít. A v závěru dnešního putování s našimi zahraničními zpravodaji a reportéry vás zavedeme do jihokorejského Pusanu, který je spjatý s oceánem. Příjemný poslech vám přeje Lubica Bergmanová.
0: Reportáže zahraničních zpravodajů.
13: Mezi německým Kýlem a norským Oslem pendluje největší trajekt na světě. Loď Color Magic pojme 2700 pasažérů i jejich auta. Cestující si v mezinárodních vodách užívají večírky s levnými nápoji a kulturním programem. Na 15 podlažích totiž najdete nejen restaurace, bary, kasino i akvapark. A jak říká naše zpravodajka Zdeňka Trachtová, na trajektu mají dokonce i vězení.
14: Hello, guten Tag. Danke.
15: Vyjíždíme na palubu lodi Color Magic. Sem do garáže v podpalubí se vejde 550 aut. Mezi nimi vidím i řadu nákladních aut, takže na palubě zřejmě nebudou jen turisté.
16: Yeah, we're moving. My se stěhujeme. Je pro nás jednodušší cestovat po moři než letadlem. Máme spoustu zavazadel, plné auto, ale zároveň je to tak trochu i výlet.
15: Norka Mia už krátce po vyplutí vyrazila do baru na pivo a přemýšlí, jak stráví příštích 20 hodin plavby do Osla.
16: Myslím, že půjdu navštívit wellness. Pak máme objednané tříchodové menu v restauraci a pak se možná půjdeme podívat na večerní show v kabaretu.
15: Na lodi je 1015 hotelových pokojů a dalších 300 pro posádku. Jsou tu luxusní apartmány s terasami i skromnější kajuty ve středu lodi bez okna. Hotelový manažer Robert Nielsen mi popisuje typické pasažéry.
17: Máme tu lidi, kteří v podstatě plují jen tam a zpátky. Zabere to 48 hodin, jeden den na každý směr. Jsou tu zkrátka, aby se bavili, nakupovali, navštěvovali restaurace a bary. A pak tu máme taky konferenční centrum. 1200 čtverečních metrů konferenčních prostor. Takže jsou tu lidé i pracovně, na konferencích a team buildingsích.
15: Během plavby můžeme z paluby sledovat postupně 4 státy. Po vyplutí z německého Kýlu míjíme Dánsko a podplouváme obří most, který spojuje dva dánské ostrovy. Dále míříme na sever, na západě Dánsko, na východě Švédsko a dál směrem k Norsku do Oslovského fjordu. Lidé si na palubě vychutnávají výhled a sluneční paprsky s kávou nebo drinkem v ruce. Zároveň to ale žije i ve spodních patrech.
18: Jmenuji se Alek, jsem ze Srbska. Pracuji jako hudebník tady v baru. Pro tuhle společnost dělám už 3 roky. V Srbsku není tolik práce, tolik koncertů. Tady na lodi je spousta hudebníků z Balkánu.
15: Zajímá mě, jak Alek tráví na lodi čas, když zrovna nemá koncerty.
18: Mám tu spoustu kamarádů. Někteří lidi už tu pracují roky. Máme tu televizní místnost, různé hry. Navštěvuju i další bary, kde jsou další hudebníci. Máme tu i tělocvičnu, ale na tu jsem většinou líný.
15: Tahle loď je vlastně obří plovoucí hotel, zábavní park a parkoviště v jednom. Je to tak trochu cestovatelský kýč, který má ale pro každého něco. Já si třeba teď vychutnávám pohled na oslovské majáky a ostrůvky. Blížíme se do cíle. Z oslovského fjordu Zdeňka Trachtová, Český rozhlas.
13: Ve Francii je stále oblíbenější Bretaň. Svou nespoutaností i divokou přírodou láká nejen turisty, ale i mnoho místních, kteří se tam stěhují za novým životem. Naše spolupracovnice Marie Sýkorová se vypravila na samotný konec Francie, na nejzápadnější místo, kterým je ostrov Ouessant.
19: Nasedáme na loď ve městečku Le Conquet, pojmenované nejspíš po úlovku a kořisti. Je to nedaleko od velkého a mnohem známějšího města Brest. Na palubě pěkně fouká, já se ale dávám do řeči s Françoisem.
20: Na Ouessant se plavím zcela poprvé, a to kvůli práci. Rozhodli jsme se ženou, že odcestujeme. Víte, pocházím z vnitrozemí a chtělo to změnu. Rozhodl jsem se, že tam budu na 3 měsíce zahradníkem. Ano, to máte pravdu. A pak už je jen New York. Ale mně se to líbí. Rád jezdím na lodích a tak se tady můžu věnovat plachtění.
19: Asi tak 40 minut od západního pobřeží Francie se nacházejí ostrovy Molène a Ouessant. Jsou ostrovy složené z větších i menších ostrovů. Je součástí departmánu Finistère, tedy patří ještě k pevninské Francii. Je tak považované za nejzápadnější místo Francie.
21: Nejvíc lidí převážíme v červenci a v srpnu. To dokonce přidáváme druhou a někdy i třetí loď.
19: Říká mi jeden z členů posádky, Ludovik, a servíruje u toho kávu. Cesta z pevninské Francie na ostrov Ouessant trvá asi hodinu a půl a má jednu zastávku na menším ostrově jménem Molène. Ten je tak malý, že je jen pro pěší a obejdete ho zhruba za hodinu.
21: Na palubě máme nejen ty, kdo vyloženě bydlí na ostrově nebo tam jezdí na venkov, ale i turisty. Uvidíte sama, ostrov je skutečně krásný, je to snová krajina. Jsme na konci světa, tam dál už jsou jen Spojené státy.
19: Směj si Ludovika ukazuje někam do dály. Potkávám ještě 2 turistky. Obě se setkávají na ostrově. Obě asi tak 60 a obě jsou na ostrově Ouessant úplně poprvé.
22: Je to trochu ostuda. Bydlím v Brestu a nikdy předtím jsem tady nebyla. Rozhodla jsem se obejít pěšky celý ostrov.
19: Říká Fadila, vedle ní stojí Natalie. Ta na kole přejela celou Francii, aby se dostala až sem na ostrov Ouessant.
23: C'était pour aller le plus loin possible de chez moi, parce que j'habite à Nice.
24: Chtěla jsem jet nejdál, kam to ode mě šlo. Bydlím v Nice a nejdál byl právě Ouessant. Na kole mi to trvalo 1,5 měsíce.
23: Après c'est l'Amérique.
19: Obě se shodují na přírodních krásách ostrova a dodávají, že máme velké štěstí. Svítí totiž sluníčko. Počasí se tady může měnit z minuty na minutu. Vždy je to ale zážitek. Ostrov Ouessant těží ze svého turismu, ale také určité nedostupnosti. Patří k Bretani a celoročně ho obývá asi tak 1000 osob.
13: A já ještě autorku předchozí reportáže naší spolupracovnici ve Francii Marii Sýkorovou vítám ve vysílání. A ti přeji hezký den.
2: Dobrý den.
3: Maruško, jak dlouho jsi plánovala ten výlet na USA?
2: Plánovala jsem ho tak řekněme 14 dní. Já jsem se hlavně chtěla prvně podívat, úplně zcela poprvé podívat do Brestu a když jsem věděla, že cesta je poměrně dlouhá, nechtělo se mi zůstávat úplně jenom ve městě a proto jsem si říkala, že pojedu někam víc do přírody, no a nakonec jsem zjistila, že se dá krásně, relativně jednoduše dostat i právě na ostrovy Molen a Ouessant, takže ta volba byla jasná.
3: My jsme v reportáži slyšeli, že ostrov Ouessant je nejzápadnějším místem pevninské Francie. Je složité se tam dostat, přeci jen je i obydlený.
2: Ano, je obydlený, jak jsem zmínila, že je tam necelá tisícovka obyvatel a dá se tam přejet takovou lodní společností, která tedy funguje v podstatě jenom jedna. Nejezdí se tam zas tak často a musíte se ještě právě z Brestu, což je už i poměrně samotné, toto město je samotně daleko docela už i od samotné třeba Paříže, tak se tam musíte dostat ještě autobusem do městečka Le Conquet a tento autobus přijíždí přesně k tomu, k přístavišti, odkud se musíte nalodit a musí se dodržovat i určité odbavení. Pak samotná ta loď jede asi hodinu a půl, prvně tedy 3/4 hodiny na první ostrov, na ten menší, na Molen a potom se přestoupí, nebo se potom se postupuje dál, jede se dál až na samotný USO.
3: Maruško, pokud se nepletu, tak ty jsi jednu noc přespala právě i na tom menším ostrově Molenu. Stojí tohle místo za návštěvu?
2: Určitě stojí, je to samozřejmě o hodně menší ostrůvek, jak jsem zmínila, je pro pěší, takže se dá obejít, no a já jsem tam záměrně chtěla vyzkoušet přenocovat, protože radnice tohoto ostrůvku Molen zřizuje takové ekologické chatičky a to přímo na ještě menším ostrůvku vedle tohoto Molen, kam se dostanete, kam vás převezou člunem, no a na tomto ostrově už skutečně není vůbec žádná civilizace, jsou tam asi 4 tyto ekologické chatičky a asi 6 ovcí.
3: Ten větší ostrov Ouessant, tak ten je známý hlavně přírodou, je to tak?
2: Je to tak, je to samozřejmě, ta příroda je skutečně úplně neobvyklá nebo je zcela jiná, než kterou známe z té vnitrozemské Francie. Tam jsou samozřejmě většinou ovce, ale na USO se jezdí samozřejmě i třeba pozorovat ptactvo, mořské ptactvo, anebo na těch severních plážích, tam jsou času vidět také lachtani, anebo také delfíni.
3: Ty máš hodně ráda kulturu, nicméně přišla jsi i tam na své, nebo jsou tyto ostrovy fakt jenom o přírodě a zvířatech?
2: Je fakt, že samozřejmě je to hodně o té přírodě, je tam skutečně hodně těch přírodních krás, ale může se tam pozorovat samozřejmě při těch meteorologických různých vlivech, kdy, jak jsem zmínila, tak my jsme měli velké štěstí, že bylo zrovna slunečno, ale Molen a Ouessant jsou známé hlavně tím, že jak jsou právě v oceánu, tak se tam to počasí mění skutečně z minuty na minutu. No a takže se nám objevují samozřejmě takové ty krásné scenéry, kdy můžeme pozorovat nejenom tu přírodu, rozbouřený oceán, skaliska, v podstatě ani to nejsou úplně pláže, ale spíš ta vřesoviště. No a do toho se nám naskýtají i obrazy, třeba i k takovým těm historickým majákům. Jedním z nich na ostrově USO je maják Créage. Je to takový ten klasický pruhovaný. No a když se rozsvítí, rozevře obloha, vidíte rozbouřený oceán, tak skutečně ten obraz je takový až kýčovitý. V podstatě je to takový spořič obrazovky.
3: Na ostrově Molen a USO nás pozvala naše spolupracovnice ve Francii Marie Sýkorová. Já ti za to děkuji a někdy příště naslyšenou.
2: Děkuji, naslyšenou.
0: Posloucháte pořad Reportáže zahraničních zpravodajů. Najdete je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
3: Je to hlasité, divoké a plné tanečníků v kožených kalhotách. Děti ale od rádia posílat nemusíte. Řeč totiž bude o folklorním představení jménem Tyrolský večer. Za hodinu a půl se na pódiu vystřídá přes 20 čísel, která mají návštěvníkům ukázat, co všechno k místním tradicím patří. A jestli po takové dávce Tyrolska dostane člověk chuť sám si zajodlovat, tak to vyrazila zjistit naše zpravodajka Bára Vránová.
4: pár pořádných ran do stehen, dupnutí, juchnutí, otočka a sotva tanečníci v kožených kalhotách zmizí z pódia, tak už se chystá joudlování. No a jestli existuje něco jako koncentrát Tyrolska, tak je to přesně tohle představení. Tiroler Abend, neboli Tyrolský večer, pořádají Gundolfovi v Innsbrucku už téměř 60 let. Martin je třetí generací a vede 80členný soubor muzikantů, zpěváků a tanečníků.
5: Ročně máme asi 250 vystoupení, jsme jednou z nejnavštěvovanějších akcí na západě Rakouska.
4: Jedním z hlavních čísel je šuplatr, kdy tanečníci v tradičních kožených kraťasech neboli lederhosen dupou a do rytmu se plácají do stehen, kolen i podrážek.
5: Je to takový speciální tanec, typický pro Alpy. Kluci a mladí muži při něm vlastně ukazují, jak jsou silní, zdraví a odolní.
4: A samozřejmě by to nešlo ani bez jódlování, asi nejznámějšího zvuku, který si člověk s Tyrolskem a Alpami spojí. A i když to může znít, jako by se stačilo prostě jen pořádně nadechnout a zahalekat do hor, tak jednoduché to zase není.
5: Jódlování je zvláštní pěvecká technika, při které člověk přeskakuje z hlubšího hlasu do vysokého, který tvoří víc v hlavě. Předvedu ti to. Tohle jsou takové základy. A když člověk trochu trénuje a zlepšuje se, začne to časem znít nějak takhle.
4: Za posledních pár minut jsem slyšela citeru, alpský roh, jodlování, spoustu výkřiků a dokonce kravské zvonce. Tady se zkrátka na další číslo dlouho nečeká a pokaždé, když už mám pocit, že mě tanečníci nemají čím překvapit, tak přinesou na pódium něco dalšího. Teď třeba kladívka, majzlíky a velký kámen a to všechno prý kvůli tanci na počest místních horníků.
5: Je to přece jen představení pro diváky, takže třeba tance tančíme o něco rychleji než v běžných folklorních souborech, ale jinak všechno, co předvádíme, vychází z tradice.
4: Velkou část publika tvoří hlavně turisté a podle Martina přijíždějí

0: Bára Vránová, Český rozhlas.
1: V kambodžském Battambangu najdete unikátní školu nového cirkusu. Cirkusovému řemeslu nebo jiným uměleckým disciplínám se tam bezplatně učí na 1200 žáků. Když se z nich stanou profesionální akrobaté, své dovednosti předvádí ve městě Siem Reap. Každý večer tam cirkusové šapito plní hlavně turisté, kteří si přes den prochází staré khmerské chrámy, včetně toho nejznámějšího Angkor Watu. Naše zpravodajka Jana Karasová se během své dovolené do kambodžského cirkusu vydala.
2: Na podlaze šapito jeden z umělců kreslí rýží zdobené obrazce a do jejich středu se teď stoupají dva akrobaté a začínají vrhat přemety a salta. A přichází khmerská tanečnice a tančí tedy hlavně její ruce a prsty. A mezi tím na scénu přiběhli cirkusáci s metlami, pustili se v rytmu hudby do zametání všech těch zrníček rýže. Další z akrobatů si teď stoupá na takovou nestabilní věž z válců. Teď to teda nevyšlo, takže ještě zkouší druhý pokus. Teď už se to podařilo. Akrobat balancuje a publikum tleská. Po konci vystoupení se s akrobatem Týda vracíme právě k tomuto momentu.
3: Vystoupení je zábava, cítím se při něm šťastný a nadšený, ale ve chvíli, kdy jsem si měl stoupnout na válce, tak jsem byl trochu nervózní, ale pak jsem úžasl. Mojí nejoblíbenější disciplínou jsou ale stojky.
2: Představení není jen o akrobatických výkonech. Skrze ty se tady vypráví příběh, který by se dal pro české posluchače nazvat Rýže nad zlato.
3: Ukazujeme rýži jako něco důležitého. V představení ji používáme od začátku do konce a dělník si musí na rýži vydělat, aby zajistil rodinu. Já bych měl být disciplinovaný, ale toto je vtipná postava, takže jsem se musel přizpůsobit.
2: Týda je z 8 dětí a akrobat je v rodině jediný. Vlastně teď už úplně ne, protože za ženu si vzal jednu z dalších cirkusaček. A pro mnohé akrobaty je právě cirkus cestou z chudoby, ve které vyrůstali. Cirkusová škola otevřela v roce 1994, jen co skončil dlouhý konflikt, který se táhl po konci Polpotova genocidního režimu v 70. letech. Zákulisí cirkusového šapito je i velká tělocvičná, ve které akrobaty cvičí trenér Sukol.
4: Akrobati se musí naučit balancování na rukách, akrobaci, žonglování, různé skoky. A to chvíli trvá, než si osvojí.
2: Potom už můžou dílny v zákulisí vyrobit masky, kostýmy a další rekvizity. V případě představení o bílém kambodžském zlatu to znamenalo vyrobit i něco jako velký vůz, do kterého se vejde tříčlenná kapela. Bubny má ze starých plastových sudů, jinak ale hraje hlavně na tradiční khmerské nástroje. Kambodžský cymbál Km si před představením ladila hudebnice Resmájí.
5: Začala jsem se na něj učit v 15 a teď už taky 15 let hraju.
2: A tak toto potom zní, když i cymbál vypráví příběh rýže. Z Kambodži Jana Karasová, Český rozhlas.
1: Jihokorejské město Pusan a moře k sobě patří odjakživa. Nejen, že je to dnes největší námořní přístav na korejském poloostrově, ale fungují tam i jedny z největších loděnic v Asii. A vyhlášená je i tamní rybí tržnice. Náš zpravodaj v Asii David Jakš nás teď vezme na prohlídku Pusanu.
6: Změnu v chování Korejců oproti metropoli Soulu tady poznáte už po pár hodinách. Lidé v Pusanu jsou mnohem otevřenější, lépe zvládají angličtinu a hlavně se mnohem častěji smějí a chtějí si povídat. A na svědomí to má moře. Přesněji řečeno, ve zdejších loděnicích pracuje více než 5000 cizinců. Někteří tu mají i své početné rodiny a vyhlášená otevřenost a vstřícnost Indonézanů, Filipinců, také Vietnamců nebo Nepálců, ta se Korejcům líbí a snaží se nezůstat pozadu. Pusan je tak typickým námořním přístavem se vším všudy.
7: Práce je tady těžká, ale podmínky výborné. Vydělám peníze, které dobře uživí moji rodinu a pracovní podmínky jsou skvělé. Jižní Korea se skutečně stará, aby člověk chodil do práce.

0: Rád. Já i můj manžel pracujeme v loděnicích. Chtěli bychom tu zůstat co nejdéle, ale jednou se domů určitě vrátíme.
1: Plánuje paní Chen, která do Pusanu přijala před 4 lety z čínského kantonu. Rozhodovala se sice mezi zdejší loděnicí a automobilkou v nedalekém Usanu, ale jako člověk od moře nakonec právě tu nezaměnitelnou slanou vůni živlu upřednostnila. Říká, že potřebuje moře cítit v práci, což se jí v otevřeném doku při stavbě lodí bez zbytku plní. A k jejím nejoblíbenějším místům ve městě patří i známá buddhistická svatyně Yonggungsa, kterou doslova omývá mořský příliv.
2: Byl jsem tu už minimálně 100krát. Tohle místo má neuvěřitelný genius loci. V Koreji není moc buddhistických chrámů, které by stály přímo na břehu moře, a Yonggungsa je z nich nejkrásnější. Já sice provádím turisty, čím víc jich je, tím víc vydělám peněz, ale chrám je nejkrásnější brzy ráno, bez turistů.
1: Vysvětluje korejský průvodce pan Myong svým čínským klientům. Jedním z nejoriginálnějších míst v celém Pusanu je rybí tržnice Yagalchi. V třípatrové budově sídlí Pusanská rybářská asociace a na pravidlech a udržitelném rozvoji tohoto cechu si velmi zakládá. Všichni prodejci udržují kolem svých živností vzorný pořádek a úplně tu chybí i nevábný odér, který většinou podobné tržnice provází.
3: Doporučuji rybí barbecue. Vyzkoušejte více druhů mořských plodů. Okouna, sépy nebo kraby, ale úplně nejlepší maso má náš mořský úhoř. Toho opravdu doporučuji. Cokoliv si tady dole v tržnici objednáte, vám nahoře rychle připravíme a zapijte to naší korejskou kořalkou soju.
1: Láká mě jeden z prodejců a odkazuje na restauraci v nejvyšším patře tržnice, kde je výhled na přístav i loděnici. A jak to tak čekám, až mi přinesou toho mořského úhoře s oblohou, napadá mě srovnání s dalekým suchozemským Českem. Nejsem sice z Českých Budějovic, ale napadá mě parafráze známého V Budějcích by chtěl žít každý. A sice v Pusanu by chtěl žít každý. Z Jižní Koreji, David Jakš, Český rozhlas.
4: A to už byla poslední z dnešních reportáží zahraničních zpravodajů. Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus vám přeje Lubica Bergmanová.
5: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
6: Tedy závěrečná poslední část mého celého povídání. Milý pane Hvíždělo, dívám se tedy na ty své pásky a zjišťuji, že jsem za ty dva večery tady v té své skrýši namluvil už 9 hodin. 9 hodin tedy nahrál a upřímně vás lituji a s vámi soucítím, že stanete před úkolem to všechno jako nějak zapisovat, přepisovat, redigovat. A nastala chvíle, kdy jsem tedy zodpověděl ty všechny otázky, co jsem do této chvíle od vás měl. A jelikož jsem tak jako rozpovídaný a ještě tu pár pásku mám a ještě čas mám a energii, tak bych asi možná ještě pár drobností řekl.
5: Český rozhlas Plus uvádí sérii Kosatík, rekonstrukce dálkového výslechu. Příběh knihy, která pomohla Havlovi nahrát. Díl 6. O naději.
7: Pravda a láska musí zvítězit nad lží a nenávistí.
8: Někde v prvních dnech té sametové revoluce, jak se tomu říká, tak u Havla byla nějaká schůzka.
9: Mluví spisovatel Karel Hvížďa.
8: To už bylo jasný, že by měl kandidovat na toho prezidenta a oni říkali, musí se o tobě lidi něco dovědět, i ty máš vlastně dálkovej výslech, ten by se měl vydat. a on ho nemohl najít. Pak ho, myslím, někdo přinesl a oni hledali nakladatele a tenkrát se sám přihlásil prý Jan Škoda, tehdejší šéf socialistů, s kterým on chodil v Poděbradech do školy, jako s formanem a pasrem a tak. A ten řekl, že to zařídí, že mají Melantrich.
10: Na to si pamatuju velmi dobře, protože jsem to dostala na starost od Václava.
9: Mluví spisovatelka Eda Kryseová.
10: Tam chodilo spousty novinářů a všelijakých lidí zvědavých a on říkal, že se o něm vlastně nic neví a že ty lidi chtějí, aby se dozvěděli, kdo to je, protože jak si na veřejnosti tehdy nevystupoval před tím listopadem. No a tak mě poslal za, myslím, že se jmenoval pan Kovařík v Melantrichu, mě poslal za panem Kovaříkem, ať mu řeknu, aby vydal ten dálkový výslech, protože jiný materiál jsme neměli. Ale kladl si podmínku, že to bude na stánkách do 3 dnů. No tak jsem to řekla panu Kovaříkovi, který div neomdlel. Říkal, že to ještě nikdy jako se nepovedlo, nestalo. Ale skutečně to zařídil a ty tiskaři byli v tiskárně celé ty noci. Sázeli to a opravdu to vyšlo za 3 dny, pokud si pamatuju teda, a prodávalo se to i ve stánkách. Šlo to na odbyt. Já si myslím, že on prostě on neměl jiné východisko, protože na něho byl tlak, že jako musí o sobě něco říct. A že ty lidi chtějí vědět, kdo to je. Cítil tu potřebu, že jo, a neměl čas na to, aby tam chodili nějaký novináři a zpovídali ho z jeho minulých činů, že jo. Taky tam chodili novináři, kteří o tom nic nevěděli, že jo, o tom životě v tom uzavřeném getu. V tom disidentském getu.
9: O dálkovém výslechu se říkalo a říká, že na konci roku 1989 udělal Václava Havla prezidentem. 2x 100 000 výtisků, vydaných v krátkém sledu během několika týdnů, způsobilo, že lidé dostali možnost seznámit se s prezidentským kandidátem, o kterém do té doby nevěděli buď nic, nebo o němž znali jen rudoprávní pomluvy.
11: Je to první svobodně a zcela bez cenzury a bez povolení vydaná kniha po 51 letech v české kultuře.
9: Mluví Jan Šulc.
11: S Mnichovem skončila svoboda a už prostě nikdy nebyla až do této chvíle, kdy v Melantrichu tahle knížka přes noc vyšla. To znamená, že se jeden den dala do tisku, druhý den už byla na pultech, čili měla obrovskou hodnotu v dějinách české knižní kultury.

0: Myslím si, že to je generační, jo?
1: Mluví archivář Martin Vidlák.
0: Jako mě Čapkovi hovorili s TGM nebo něco, který mě zastihli, nikdo z nich nebyl na světě, tak možná se takhle někdo dívá dneska na teda dálkový výslech, nebo prosím stručně, ale myslím si, že ta kniha funguje ve své otevřenosti, a to i bez znalosti toho prostředí, těch souvislostí, v nichž tedy vznikala. A tím víc, když si ten mladý člověk dá dohromady souvislosti, v jakých to právě vznikalo. Ten hovor, tedy přes tu železnou oponu, otázky sem, nahrávky tam a pak zase zpátky a zase redakce a doplňování a tak dál. To bylo velmi složitý. Mladý člověk si to dnes asi bez počítače nebo bez mobilu nedovede představit, ale když to tehdy opravdu bylo jenom po nějakých utajených kurýrech, buď písemně teda, nebo v těch kazetách, případně nějaký jsem tam telefonát odposlouchávaný, no tak teda když k tomu asi člověk dodá ještě tuhle legendu, tak si myslím, že i samotný ten čtivý text, že nabíde jakoby větší ještě dimenze toho, až bych řekl, dobrodružství. No.
2: Myslím, že dálkový výslech funguje především proto, že je to nějaký silný lidský příběh.
1: Mluví editorka Anna Frajmanová.
2: Už i proto, že ten Václav tam vlastně píše o svém původu, o různých svých osobních dětských třeba trápení, jak se cítil vyloučený z kolektivu, protože byl bohatý, tlustý, on si myslel, že byl tlustý a tak dál. A je to vlastně dost osobní příběh. A potom je to hezky napsaný čtivou srozumitelnou formou. To ty ostatní texty Václava Havla jsou třeba komplikovanější.
3: Samozřejmě ten vliv potom dál pokračoval paradoxně i těmi různými ústrky, které jsem později podstoupil, tedy právě opět jako tedy to buržoázní dítě, které je to, co původně mu přinášelo, tedy jakési výhody, mu tady paradoxně naopak přinášelo jakési pronásledování, ale efekt byl posléze ten týž. Byl jsem opět jako nějak vyčleněn, vyřazen, opět jsem zakoušel tu situaci takové odcizenosti od těch ostatních a samozřejmě to asi dál posilovalo takový ten výchozí můj existenciální stav nebo existenciální sebezakoušení a nepochybně to všechno, to celé mé další psaní ovlivnilo. Ovlivnilo to právě v tom, že tam zesílenou roli hrál ten pocit té absurdity toho pozorování zpovzdálí, toho odstupu, toho nadhledu, takového jakoby pohledu skrz přes zeď, nebo jak to říct.
2: A myslím si, že důležité je, že to je jeho prožitek, jo? Že to není prostě psaný nějakým svědkem zvenčí.
0: Já si myslím, že Havel z doby dálkového výslechu je vlastně úplně stejný jako Havel v roce 2005-2006, když teda vyšlo prosím stručně.
1: Mluví Martin Vidlák.
0: Pravda je, že v tom postprezidentství on už byl uopakovaný, abych tak řekl. Jo? Že to je, to prezidentství byla metla na jeho, samozřejmě s tou nezávislost, kterou si takovým náhradním způsobem hledal jinde, nebo nějaký unikový cesty, aby on jako teda autor se mohl, aby se vůbec mohl vyjádřit svobodně, jako ne jako prezident. A s tou funkcí na sebe přijal to, že musí neustále některé věci opakovat, což politik prostě musí. A myslím si, že to tomu talentu a tak dál samozřejmě nepřidalo, že jo. Navíc byl tady o 30 let starší, nicméně pro mě je to vlastně, když tu Havla z půlky 80. let, tak je to pro mě Havel, jak jsem ho poznal. Jo? On to jádro vlastně pořád stejný.
4: Tuto knížku může vzít do ruky generace, která neprožila ani 80. léta, ani nic tak 90.
1: Mluví historik Vilém Prečan.
4: Ale je to zdroj poznání o době a lidech, kteří napomohli tomu, že došlo k demokratické revoluci a k obnově demokratického systému v Československu. To se tam mohou dovídat. Přes zajímavé čtení a na první pohled ne tak náročné, ono ve své hloubce jsou některé mnohé věci, které tam píše Václav Havel, jsou složité. Tam byla jedna otázka, je tam ke konci, jestli je nějakého vyznání. A on vysvětluje, že není ani katolického, ani evangelického, ale že je věřící a v co věří. Že je nad námi řád, který by se mají lidé řídit a podle něho žít a tak plnit svou povinnost jako lidé.
1: Konkrétně o tom Václav Havel v dálkovém výslechu říká. Ať je tomu jakkoliv, považuji se za věřícího jen v tom smyslu, v jakém jsem toho pojmu užíval ve svých dopisech. Věřím, že to všechno, vesmír a život, není samo sebou. Věřím, že nic nenávratně nemizí a tím méně naše skutky, čímž si vysvětluji své přesvědčení, že má smysl o něco v životě usilovat, o něco víc než jen o to, co se nějak viditelně vrací nebo vyplácí.
5: Když jsem si to znova četla, jak jsem říkala, no to já jsem spoustu věcí neviděla vlastně. Teď to čtu úplně jako jinak taky.
1: Mluví psycholožka Jitka Vodňanská.
5: Že on se může číst mnohokrát ten dálkový výslech a pokaždý to čtete jinak. S tou zkušeností osobní a s tou zkušeností prezidentskou a s tou zkušeností postprezidentskou, jo. Tak já bych řekla, že v celý této knize není tam váhání. Jeho typický váhání, že to napsal a vybrousil do diamantu, jo?
1: Dálkový výslech. Zvláštní kniha. Jednoho z účastníků rozhovoru poslala na hrad. Ovlivnila ale také život tazatele Karla Hvížďaly?
6: Na mě měla hlavní vliv v tom, že když jsem pak potřeboval už po roce 89 schánět peníze pro privatizaci fronty nebo založení týdne, tak jsem se nemusel představovat moc. Tu knihu ty lidi znali. Co se týče ale jako práce na rozhovoru, to pro mě byly mnohem důležitější Bělohradský, Rupník a Přibáň. A velké překvapení pro mě teda bylo taky to, že mě Václav Havel po té zkušenosti s Olgou vyzvala po dalších 20 letech, aby jsme udělali pokračování. To prosím stručně, to jsem doopravdy nečekal. A pamatuju si, jako dneska já byl ten den v televizi, jsem točil a oni se na to asi koukali na Hradě, protože před televizí na mě čekal jeho šofér s obálkou, kde byla ta žádost, aby jsme pokračovali. No, ale tu knihu nepovažuji za moc dobrou, protože tam mě on vůbec nepovolil vlastně, abych dával dodatečné otázky. To on odjel do Washingtonu, tam se uzavřel v té knihovně kongresové, tam na všecko odpověděl a pak mě to dal jenom přečíst.
1: Zdá se, že dálkový výslech patří mezi knihy, které od doby svého vzniku zrají. Dokážeme si ale v dnešní době představit i Václava Havla? Nebo umíme si dokonce představit, co by připodotkl k současnosti?
7: No, já si myslím, že by hluboce trpěl.
1: Mluví Eda Kryseová.
7: Tím, jak ty lidi vlastně nepotřebují ani lásku, ani pravdu. Je to škoda. No. Byla to nějaká vize, kterou se prostě nepodařilo udělat, a bylo to vlastně, a bylo to vlastně čím dál tím jako beznadějnější. A on tím hrozně trpěl.
1: K naději, jako ke konstantě lidského myšlení, se Václav Havel vracel často. Považoval ji za projev nikoli optimismu, o kterém měl určité pochyby, ale za přesvědčení o tom, že lidské jednání má smysl. Kdo koná podle svého upřímného přesvědčení ve snaze být užitečný ostatním, tomu naděje zpravidla zůstane, i když věci nedopadnou podle jeho původních očekávání. Smysl zůstává zachován bez ohledu na to, že člověk třeba dočasně prohrává.
3: Zbývá mi, jak tak prohlížím ty papíry, zbývá mi odpovědět vlastně už poslední otázku, dosud nezodpovězenou, totiž otázku číslo 36. Zda spatřuji v 80. letech již někde špetku naděje. Já jsem o naději dost přemýšlel, také nějaké ty dopisy z vězení jsem tomuto tématu věnoval a stále zřetelně jsem si uvědomoval i jaksi pod tlakem těch zkušeností životních a toho našeho počínání a jako v rámci takové jeho reflexe a nového tázání po smyslu a účelu a efektu toho našeho trochu donkichotského podnikání. Jsem tedy o tom tématu naděje přemýšlel a trochu i psal a čím dál tím zřetelněji jsem se utvrzoval v takovém přesvědčení, že prapůvodně a hlavně a primérně ta naděje není nějakým stavem světa, není nějakou prognózou, není tedy výsledkem nějakého pozorování nebo odhadu situace, ale prapůvodně a hlavně ta naděje jako stavem lidského ducha. Naději v sobě prostě máme nebo nemáme, ať je situace jakákoliv. Co to je ta naděje, kterou tedy v sobě více či méně máme? Je to skutečně taková nějaká orientace ducha, orientace mysli, orientace srdce, která vlastně, když to tak vezmeme, přesahuje jako ten horizont toho, v posledku tedy ten horizont toho života pozemského, protože opravdu, pokud by ho nepřesahovala, pak by dříve nebo později musela se vztahovat k něčemu zde, k něčemu vně nás, k nějakému pohybu ve světě, k nějakým signálům. Ale jak to, že jsme schopni mít naději, že jsme schopni dokonce jakýmsi způsobem se ve směru té vlastní naděje angažovat, co si dokonce té své naději obětovat, nebo přesněji, co si obětovat, nebo co si dělat, co prozrazuje přítomnost té naděje v nás. Jak to, že jsme toho schopni i tehdy, kdy široko daleko na té širé zemi kolem nás, nás vlastně nic vnějšího, objektivního, viditelného neopravňuje k nějaké naději. Odkud tedy tu naději bereme, kde ji čerpáme? Zdá se, že opravdu ten její poslední zdroj je kdesi za tím horizontem toho pozemského, že má jakési transcendentální zakotvení, ať už si to uvědomujeme a přiznáváme, nebo ať to třeba i vehementně popíráme.
1: No ještě tady je kus textu. Co s tím mám jako dělat? Haló? Jste tam v režii někdo? Co s tím? Mám to přečíst? No, tak já to přečtu. Kdo si zaklapává dveře bytu? Zvuk jedoucího výtahu. Klapnutí dveří, ruchy ulice, vzdalující se mužské kroky. Do toho vyjíždí vánoční píseň z úvodu prvního dílu. Nejsou sice zrovna Vánoce, ale co pak v tom dnešním bláznivém světě se nedějí mnohem horší věci? Život je život. A banalita s ním jde ruku v ruce jako jeho věrná družka.
8: Série Kosatík, rekonstrukce dálkového výslechu. Příběh knihy, která pomohla Havlovi nahrát. Scénář Pavel Kosatík. Průvodní slovo Miloslav Kénik. Dramaturgie Alena Rokosová. Hudba a sound design Tomáš Pernický. Režie Izabela Šenková. Kreativní producent Lukáš Sapík. Všechny díly a doprovodný obsah najdete také na webu Plusu, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Český rozhlas 2026. Poslouchejte také bonusový rozhovor Pavla Kosatíka s literárním editorem Janem Šulcem.
9: Čím Václav Havel pro tebe osobně byl důležitý?
10: Ono se těžko odděluje to obecné, jo, od toho čistě osobního, ale samozřejmě tím, že jsem ho poznal osobně, tak pro mě je daleko důležitější osobně, než jako jakási historická jako osobnost. A jako osobně je pro mě důležitý, protože já si myslím, že to byl člověk v jádru velice hodnej a křehkej. Jo. Což je překvapivý proto, když jasně vidíme určitou statečnost, určitý postoje zásadní, který by jsme třeba málo kdo dokázali zastávat, ale přesto vlastně tyhle ty dva póly v něm byly. To znamená, on když hovořil, k něčemu se rozhodl, tak vždycky takhle jako měl ty palce takhle a tam byla ta vůle, jo, ta obrovská vůle a to něco prosadit, něco říct, ale to se samozřejmě potom taky měnilo v průběhu toho času, co jsem ho znal. A myslím si, že jako v rámci toho, jak jsem ho poznal, jak s náma mluvil, jak se vyjadřoval k jiným věcem, tak jsem měl pocit toho, co u něj, co zmiňuje v mnoha svých potom projevech a to je určitý pocit nejistoty, určitý pocit té křehkosti, jo, kterou v sobě určitě měl na rozdíl od mnoha, řekněme, politiků. Jo, tak on prostě skutečně byl člověk tázavý a tohle mi jako z něm zůstalo nejvíc. To znamená, že vlastně jako v sobě ho mám jako takovýhle hodnýho v podstatě člověka.
9: Mm-hmm. On si ani v té politice vlastně nenabral hroší kůži, že ne? On radši zůstal tím citlivým člověkem i za tu cenu teda, že na něho pak všechno dolíhalo.
10: No, já si myslím, že on vlastně byl člověk, který nedokázal tu roší kůži mít. To prostě nelze si vymyslet. Prostě když ji někdo má, tak ji má. Jo, a jako od narození, nebo je mu dána. A on ji teda rozhodně neměl. Ale myslím si, že proto právě byly důležité takové ty hovory na okraji třeba přípravy těch spisů, kdy někoho hodnotil nebo nějakou situaci, tak já si prostě myslím, že on v podstatě od mládí, do toho, kdo si přečet jeho spisy, tak ví, že on jako sám sebe nějak jako budoval svý místo ve světě, svou jako aktivní účast, že jo, jakoby z hlediska té vůle, že jo, jeden z jeho raných esejů, jeden z prvních se jmenuje Otokar Březina, básník vůle, jo. Já si prostě myslím, že to je ten naprosto zásadní pro něj, že tam byla ta vůle, ale vedle toho taky tam byl vliv prostě jeho strýce Miloše Havla, že takový ten bohemský život, prostě úplná jako nevázanost, jo, takový libertarianismus. Prostě tam v něm byla spousta protichůdných vlastně tendencí, ale rozhodně si myslím, že z hlediska toho jeho to, co dělal, tak tam byla ta vůle i dělat tu politiku, ale že mu v té politice nebylo dobře.
8: Doprovodný obsah najdete na webu Plusu, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Leonardo Plus.
11: Co přesně odlišuje intimní vztah od obyčejného sociálního kontaktu a kolik druhů intimity vůbec existuje? Podle vědců 12, populárně naučné literatuře se ale objevuje i číslo 16. Mluvit o nich budeme v Leonardo Plus s párovým terapeutem Honzou Vojtkem. Mimo jiné se dozvíte, zda je bezpodmínečně nutné je všechny sdílet s životním partnerem nebo partnerkou a vysvětlíme také rozdíl mezi tělesnou a sexuální intimitou. K poslechu zve Šárka Feniková.
8: Leonardo Plus, Šárky Fenikové. V neděli dopoledne po 10. hodině na Plusu. Portréty.
12: Cesta Vladimíra Janka do naší vojenské jednotky v Sovětském svazu je podobná osudům dalších vojáků. Narodil se v roce 1917, po vzniku protektorátu se dostal do Polska a po jeho přepadení Sovětským svazem byl internován ve věznicích sovětské tajné policie NKVD. Když Německo napadlo Sovětský svaz, začala se v Buzuluku formovat vojenská jednotka složená z vojáků bývalého Československa. Janko do ní vstoupil a protože ještě v Československu absolvoval školu pro důstojníky a vojenskou akademii, stal se v hodnosti nadporučíka velitelem pěší roty a po únoru 1948 se stal náčelníkem tankového vojska. V roce 1950 byl povýšen do hodnosti brigádního generála, jenže přišla 50. léta.
13: Je tam jedna taková etapa, kdy byl v červenci 1950 převelen do tankového sboru v Olomouci, což bylo nějakým způsobem se dá charakterizovat jako kariérní postih. Údajně podle některých svědectví to souviselo ne s ním, ale s jeho ženou, respektive s rodinou jeho ženy, která byla postižena komunistickým režimem a měla to být jakási kádrová kaňka v jinak bezvadném profilu tohoto důstojníka. Každopádně Janko přežil tu decimaci spojenou s odchodem Ludvíka Svobody a také přežil Alexeje Čepičku a právě po jeho odvolání v roce 1956 Jankova kariéra dostává ještě větší impuls.
12: Od října 1956 je Vladimír Janko zástupcem náčelníka generálního štábu pro tankové a mechanizační vojsko, od července 58 náměstkem ministra národní obrany a od října 1966 náčelníkem hlavní správy pozemního vojska a zástupcem ministra. Janko se posouvá z funkcí vojenských k těm politickým a to je problém. Když se v prosinci 67 začne v ústředním výboru komunistické strany Československa jednat o tom, že Antonín Novotný by měl odstoupit z funkce prvního tajemníka, začnou se na obranu Novotného aktivovat konzervativní síly uvnitř KSČ. Později se začalo hovořit o údajné přípravě vojenského puče na podporu Antonína Novotného. Když se na jaře 68 začaly aktivity vojáků vyšetřovat, napsal si Janko do svého deníku, že žádný rozkaz ke zneužití armády nikdy nikomu nevydal. A pak sedl do auta a jel do sídla KSČ v Praze na Těšnově. Nedojel, jak dokládá ukázka z rozhlasových novin ze 14. března 68.
14: Dnes v odpoledních hodinách tragicky zemřel generál plukovník Vladimír Janko. Generál Janko byl náměstkem ministra národní obrany. Na dotaz zpravodaje ČTK o příčině úmrtí odmítli na ministerstvu národní obrany odpovědět. Podle informací, které Československá tisková kancelář získala z jiných míst, spáchal generálmajor Vladimír Janko sebevraždu.
8: Všechny historické pořady Českého rozhlasu Plus najdete na webu plus.rozhlas.cz.

0: 20 hodin. Český rozhlas Plus. Zprávy.
1: Ministr zahraničí Macinka z motoristů věděl předem o schůzce předsedy sněmovny Okamury z SPD s íránským velvyslancem. Americký prezident Trump na návštěvě Dublinu řekl, že by přivítal sjednocení Irska. Pražská Sparta vyhrála ve fotbalové šancelize nad Jabloncem. A zítra bude převážně zataženo, a severozápad občasný déšť, teploty do 22 stupňů.
0: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
1: Předseda sněmovny Tomio Okamura z SPD se sešel s íránským velvyslancem. V pátek na síti X uvedl, že velvyslance přijala na žádost íránské strany. Obsahem jednání podle něj byla situace v Hormuzském průlivu a její řešení. Íránské ozbrojené síly přitom v srpnu zařadili rádio Farda vysílající z Prahy na seznam svých vojenských cílů. Ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů Radiožurnálu řekl, že o schůzce Okamury s íránským velvyslancem věděl.
2: Já vím, že se jednalo o takové standardní protokolární přijetí u příležitosti ukončení mise iránského velvyslance v České republice, čili to bylo takové protokolární rozloučení, které se běžně dělá, a pan předseda Okamura mě o tom samozřejmě předem informoval.
1: Opozice schůzku Okamury s iránským velvyslancem kritizuje. Americký prezident Donald Trump by rád viděl sjednocení Irska a Severního Irska, které je součástí Velké Británie. Šéf Bílého domu to řekl v Dublinu při jednání s irským premiérem Miholem Martinem. Podle Trumpa ale k celé věci má co říct Spojené království.
3: Mám přátelé na obou stranách, skvělí lidé, jsou to Irové, jak by taky mohli být špatní, ne? Rád bych viděl Irsko sjednocené, kdyby se to stalo, byl by to úspěch pro všechny, nakonec se to určitě stane.
1: Na Spojeném království si Irsko vybojovalo nezávislost v roce 1921. Kancelář britského premiéra na Trumpova slova reagovala tím, že Andy Burnham už dřív mluvil o závaznosti velkopáteční mírové dohody z roku 1998. Ta ukončila desetiletí násilí mezi irskými nacionalisty a unionisty, kteří chtějí, aby Severní Irsko bylo součástí Británie. Charitativní běh získal pro hospice v Novém Městě na Moravě rekordní výtěžek. Na osmý ročník dorazilo 450 závodníků, nejvíc v historii běhu. Zúčastnila se i rychlobruslařka Martina Sáblíková, která závod odstartovala.
4: Bavila jsem se tady s organizátorem a ten mi říkal, že možná bude lepší, když budu tady odstartuju a budu tady prostě s těma lidma, než když prostě poběžím a oni mě vlastně jako úplně nepotkají.
5: Vysvětluje Martina Sáblíková, že na charitativní běh přijela do Nového Města na Moravě v podstatě na otočku si Itálie a i kvůli vytížení trasu sama neběžela. Závodníků bylo ale více než v předchozích letech.
6: My jsme vycházeli z minulých ročníků, kde bylo těch účastníků výrazně méně. Letos nás teda běžci překvapili.
5: Vysvětluje mluvčí domácího hospice Lenka Šmardová, že nakonec nebylo ani dost pořadových čísel a museli ručně vypisovat další. Díky běhu se podařilo vybrat přes 150 tisíc korun. Tereza Pešoutová, Radiožurnál.
7: Fotbalisté pražské Sparty po dvou porážkách v šancelize zvítězili nad Jabloncem, vyhráli v osmém kole nejvyšší soutěže 2-0. Zbrojovka porazila v brněnském derby Artis 2-1. Oba góly dala v úvodním poločase. Artis po změně stran snížil a ještě těsně před závěrem trefil tyč. Zklamaný byl záložník poraženého Artisu Sebastian Boháč.
8: Jsme měli na to, aby jsme Zbrojovku v druhém poločase dotlačili, dali minimálně vyrovnávací gól, neli výherní ještě potom, ale kámen úrazu, tak ten byl určitě v tom prvním poločase, kde jsme nebyli úplně dobře sehraní, kde jsme byli všude daleko a Zbrojovka vlastně toho dvakrát využila i po našich chybách.
7: Neúplnou tabulku soutěže vede Liberec, který vyhrál nad Mladou Boleslaví 3-0, a uspěli taky Bohemians, Slovácko zdolali 2-0. Čeští volejbalisté, tí jsou na mistrovství Evropy stále bez porážky, nad Švédskem zvítězili 3-2 na sety. Třetí duel ve skupině je čeká v pondělí, utkají se Slováky.
9: Stržení na D1 za Trhovým Štěpánovem a nehoda Umělníku. Na dálnici D1 z Brna do Prahy za odbočkou na Zruč nad Sázavou čekejte kolonu. Brzdí se před ní na 54. kilometru a pak se popojíždí až do omezení na kilometru 52,5, kde je uzavřený pravý pruh. Zdržení do 15 minut. Na dálnici D11 z Prahy do Jaroměře zvyšte pozornost u Hradce Králové. Za odbočkou na Kukleny a Nový Bydžov na 93. kilometru pojedete kolem porouchaného vozidla. Umělníku pozor na nehodu na silnici 6. 16 do Mladé Boleslavy. Ve Velkém Borku se střetla dvě osobní auta. Průjezd je omezený, počítejte s kratším zdržením. A v Praze stále počítejte s překážkou ve Kbelské ulici směrem k dálnici D8. Před křižovatkou s Kolbenovou stojí v pravém pruhu porouchané auto. Tvoří se kolona, začíná kousek za Poděbradskou a je zhruba na 5 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
1: Zítra bude na východě zpočátku ještě zmenšená oblačnost, jinak očekáváme převážně zataženo, od severozápadu se přidá občasný déšť nebo přehánky. Nejvyšší denní teploty 18 až 22 stupňů, na západě a severu Čech bude chladněji kolem 16 stupňů. Tolik zprávy.
0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
10: Rok 1972 patřil v severním Irsku k těm nejhorším od druhé světové války. Konfliktní soužití Irů s Angličany vyeskalovalo 30. ledna. Britští vojáci ve městě Londonderry rozehnali demonstraci severoirských katolíků. Přitom pálili ostrými a zabili 13 neozbrojených a většinou prchajících lidí. 14. oběť podlehla zraněním po několika dnech. Většině zabitých nebylo ani 18.
11: Protestní průvod a shromáždění se konaly přes zákaz severoirské oblastní vlády a velení britských vojsk v Ulsteru. Střelba britských parašutistů začala ve chvíli, kdy...
10: To všechno se dělo v Evropě druhé poloviny 20. století, v zavedené britské demokracii, která ale v té době byla na území severního Irska tak trochu na kapačkách. Proč se severní Irsko počátkem 70. let ocitlo na pokraji občanské války? Jak vznikla irská republikánská armáda a jakou roli sehrála ve složitých vztazích Irska, severního Irska a Anglie? Dozvíte se ve druhém díle cyklu Tématu Plus o teroristických skupinách 20. století. K poslechu vás zve Jan Sedmidobský.
0: Terorismus.
10: Troubles to neznamená v severním Irsku jenom potíže soukromého charakteru. Je to ustálená charakteristika stavu, do kterého se země propadla od přelomu 60. a 70. let minulého století.

0: Give Ireland Back to the Irish. Píseň Paula McCartneyho a skupiny Wings. Vydali v únoru 72 v přímé návaznosti na krvavou neděli v Londonderry. A nebo, jak by Irové řekli, v Derry. Jedna z mála písní Velkého Brouka, kterou zakázala vysílat BBC. I lidé, kteří se obvykle k politice vyjadřovali zdrženlivě, byli severoirskými událostmi roku 72 šokováni. Když toho roku zavedla britská vláda v severním Irsku přímou správu, to znamená dočasně zrušila severoirský parlament a severoirskou regionální vládu, mělo to jednoznačný důvod. Londýn už nemohl nechávat výbušnou situaci severního Irska, tak říkajíc, vyhnít. Musel začít pracovat na urovnání práv a postavení severoirské katolické menšiny s protestantskými unionisty. Irská republikánská armáda, zkráceně IRA, se jako polovojenská gerilová formace ve druhé polovině 20. století stavěla do role ochránce zájmů katolických Irů vůči Británii, ale i vůči severoirským probritským protestantům. Její vznik ovšem musíme hledat už v dobách okolo první světové války, jak vysvětlí politolog Jan Váška z Institutu mezinárodních studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy.
1: Irská republikánská armáda vznikla v roce 1919. Ta veřejná podpora se vlastně přehoupla od těch umírněných směrem k radikálním stranám. Nejsilnější byla v tu chvíli Sinn Féin, kteří prosazovali, a to je zajímavý, když vznikla v roce 1905 Sinn Féin, tak ještě tím politickým programem nebylo vyhlášení plně nezávislé Irské republiky, ale přetvoření toho britsko-irského vztahu do podoby duální monarchie, která přímo čerpala inspiraci z Rakouska-Uherska po vyrovnání. Takže vlastně chtěli replikovat ten maďarský model. A teprve potom během 10. let a v návaznosti na vlastně ty britské represe po velikonočním povstání se Sinn Féin radikalizovala a v roce 1918 drtivá většina poslanců zvolených v Irsku v těch prvních poválečných volbách byli lidé, kteří kandidovali za Sinn Féin, odmítli se ujmout poslaneckých křesel v Londýně, vytvořili parlament v Dublinu a vyhlásili Irskou republiku. A přichází vojenská snaha britské vlády tu nezávislost potřít a vlastně v tu chvíli se ty dosavadní irské dobrovolnické sbory vlastně transformují v tu revoluční, spíš partizánskou než pravidelnou sílu pod názvem Irská republikánská armáda.
0: Ta zmínka o duální monarchii a Rakousko-Uhersku jako inspiraci pro vztahy Británie a Irska si zaslouží rozvést, stejně tak jako klíčový a vlastně finální moment rozchodu Britů a Irů v době první světové války. Bylo to velikonoční povstání z dubna 1916. To, co by i v době míru působilo jako rebélie, tehdy Angličané považovali za kudlu do zad.
1: To povstání vlastně nebylo nějak rozsáhlé, bylo velice záhy potlačeno. Na začátku vlastně nemělo ani nějakou výraznou podporu Dublinianů, ale co zlomilo definitivně ten vztah Irů k Londýnu, bylo to, co vnímali jako nepřiměřené represe, které následovaly po potlačení toho povstání. Ale jasně, je potřeba to číst jako vzpouru. Odehrávalo se to v době, kdy Británie byla vázána ve válce. Byly tam obavy z vazeb a podpory na Německo a další nepřátelské mocnosti, částečně oprávněné. A samozřejmě v tu chvíli přichází reakce, která odpovídá prostě těm válečním poměrům. Padlo asi 90 rozsudků smrti, z nichž 15 bylo vykonáno a byly to vlastně všecko kovaní radikálové velitelé těch polovojenských a konspiračních tajných organizací, které se potom spojily a stály v čele toho povstání.
0: Organizace irských dobrovolníků jako předchůdkyně IRA byla založena už před světovou válkou 25. listopadu 1913 na masovém veřejném shromáždění v Dublinu. Stalo se tak v budově zvané Rotunda Ring. Byla to dřevěná stavba postavená v zahradách nemocnice Rotunda na Parnell Square v Dublinu. Sloužila hlavně nové zábavě předválečných let, ježdění na kolečkových bruslích. A zároveň to byla největší dublinská společenská hala s kapacitou až 4 000 lidí. Mimochodem, dnes toto kultovní místo až na pamětní desku v podstatě neexistuje. O 10 let později, když budova sloužila jako třídírna pošty, byla 5. listopadu 1922 během irské občanské války přepadena příslušníky irské republikánské armády, kteří se nechtěli smířit s anglo-irskou dohodou o rozdělení ostrova. Ozbrojenci svázali a odvedli pryč personál, budovu polili benzínem a zapálili. A ještě jedna spektakulární akce si zaslouží zmínit. Krvavá neděle z roku 1972, o které jsme tu mluvili na začátku, nebyla totiž první svého druhu. Angličané začali střílet do neozbrojeného davu už v roce 1920 za dodnes neuvěřitelných okolností. Spouštěčem událostí byla tenkrát atmosféra za irské války za nezávislost z Británií, která propukla prakticky okamžitě po skončení první světové války. Irská republikánská armáda totiž v listopadu 1920 zlikvidovala členy takzvaného káhirského gengu, tedy skupiny příslušníků britských tajných služeb, kteří měli v Dublinu za úkol právě Ira rozložit a eliminovat. 15 britských agentů ale komando IRA zastřelilo přímo v jejich bytech. Prim v plánování této akce sehrál revolucionář a jeden ze zakladatelů IRA a minister zahraničí její v té době ještě ilegální vlády, Michael Collins, dnes každému dítěti v Irsku známé jméno. Paradoxně se stal i jedním z architektů anglo-irské dohody z roku 1922, která rozdělila ostrov na Irsko severní, tedy součást Velké Británie, a Irsko jižní, tedy svobodný stát a později Republiku Irsko. Odveta Britů za zavraždění agentů byla ovšem strašlivá. 21. listopadu 1920 odpoledne dorazili vojáci v čele s jedním obrněným vozem na dublinský stadion Croke Park, kde probíhal zápas v galském fotbalu, irské hře kombinující fotbal a rugby. A začali bezhlavě pálit do publika i hráčů. Na místě zabili nebo smrtelně zranili 14 lidí a dalších 60 bylo zraněno při střelbě nebo tlačenici. Není třeba zdůrazňovat, že z této krvavé neděle 21. listopadu 1920 vyšla vítězně IRA jako síla proti britského odporu. Všechny tyto dramatické události postupně způsobily, že Irové s výjimkou severoírských probritských unionistů protestantského vyznání si až dodnes uchovávají k Angličanům, jak to říct kulantně, rezervovaný vztah. Čemuž z druhé strany Irského moře zdařile sekunduje zdvořilý britský nezájem. Potvrzují to i zkušenosti bývalého zpravodaje Českého rozhlasu ve Velké Británii Jaromíra Marka.
2: Kdybyste se zeptal Ira z Irské republiky, tak je Británie pro něj prostě sousední země a pokud tam nemá nějaké rodinné vazby, což teda většinou má, tak ho to nebude nějak příliš asi extra trápit. Ale když se budete bavit s Irem, který žije v severním Irsku, tedy v té části Irského ostrova, která je součástí Spojeného království, tak byste asi na adresu Spojeného království a zejména třeba Angličanů nic moc pěkného neslyšel. Prostě dodnes ten vztah je takový, řekněme, když to řeknu eufemisticky, tak odtažitý, když to trošku přeženu, nebo když to bude nějaký extremista, tak Británii, Anglii vůbec rád nemá. A má proto 1000 důvodů.
0: Že se vlády Velké Británie, ale i britští politici s poměry v severním Irsku nikdy zase tak moc nepárali, o tom svědčí i relativně nedávný důkaz.
3: Spojené království by mělo do konce března zahájit oficiální jednání o svém odchodu z Evropské unie. Ve všech pádech se skloňuje imigrace a případné setrvání Británie v jednotném evropském trhu. Trochu se ale zapomíná na to, že Brexit děsí taky obyvatele obou částí Irského ostrova. Ti se obávají nejen dopadů na tamní ekonomiku, ale taky je straší možné vykolejení křehkého severoirského mírového procesu. Jak bude vypadat nový režim?
2: Vinou Brexitu se severní Irsko vlastně ocitlo v takové velmi jako zvláštní situaci, protože já jsem přesvědčený o tom a i mě to x politiků a různých lidí vlastně tak nějak nepřímo potvrdilo, nemluvil jsem tedy s těmi strůjci Brexitu o tom, ale že když ta myšlenka přišla, že tedy Británie odejde z Evropské unie, tak vlastně úplně všichni zapomněli na to, že existuje nějaké Severní Irsko a možná je to ani nezajímalo, protože průměrného Angličana, Walesana, Skota, ale hlavně Angličana, to je ta dominantní část Spojeného království. Prostě nějaké Severní Irsko vůbec nezajímá, nikdy tam nebyl. Je to prostě pro něho jako terra incognita, něco jak Madagaskar.
0: A kde se vzaly v Severním Irsku náboženské třenice? Tahle otázka je v zásadě snadno vysvětlitelná. Zlomem byla kolonizace severovýchodu ostrova, tedy oblasti Alstru, zahájená v roce 1609. Zabavování půdy katolíkům a její osidlování protestantskými osadníky původem z Anglie a Skotska bychom snad mohli přirovnat k něčemu, co sami známe z učebnic. K perzekuci českých protestantů po Bílé hoře. I v českých zemích tehdy propukla šikana, diskriminace a konfiskační transfery majetků od neposlušných k ohebným a loajálním. A pokud jde o kolonizaci, už jenom pragmaticky vzato, když už jako národ a stát někoho kolonizujete, měl byste se postarat o kolonizované, aspoň natolik, aby vám neumírali hlady. Jenže ani to Angličané neuhlídali.

0: Irský hladomor v polovině 19. století se stal součástí národní paměti. Tématu se v 90. letech chopila i irská hvězda Sinéad O'Connor ve své písni Famine.
1: Irský hladomor, neboli velký hladomor Great Famine, proběhl v druhé polovině 40. let a na začátku 50. let v důsledku rozšíření bramborové plísně a vzhledem k tomu, jak moc to irské hospodářství a obživa obyvatelstva stály na té jedné jediné plodině, tak vedlo k propuknutí vlastně nepředstavitelného hladomoru. Tady je ještě potřeba si uvědomit, že Irsko bylo obrovsky chudé a zaostalé ve srovnání se zbytkem Spojeného království. Zároveň během první půlky 19. století prošlo impozantním demografickým růstem, takže během dvou generací se zdvojnásobil počet obyvatel. A vzhledem k tomu, jak vlastně neochotná byla britská vláda poskytovat soustavnější humanitární pomoc, tak to Irsko zůstalo do značné míry ponecháno na pospas. Odhaduje se, že z 8 milionů obyvatel jeden zemřel v důsledku hladu nebo nemocí, které ho provázely. Zhruba jeden další milion odešel do Spojených států a Irové zahořkli.
0: Britsko-irský příběh ovšem během dlouhého 19. století přece jenom nebyl tak jednoznačně negativní, jak to rádi vidí protibričtí irští radikálové. Našli se postupně dva britští premiéři, kteří chtěli vrátit Irům jistou míru samosprávy. Jenomže až do první světové války všechny návrhy pravidelně schazovala ze stolu britská horní sněmovna lordů. Nakonec Britové ústupky Irům tak říkajíc prováhali. Irsku už po první světové válce autonomie nestačila. Chtělo samostatnost a ve dvouleté válce za nezávislost si v letech 1919 až 1921 také vybojovalo. Přesto to nebylo jednoznačné vítězství. Irové nedosáhli sjednocení ostrova. Sever zůstal součástí Spojeného království.
1: V praxi ty realističtější, umírnější proudy počítali s variantou nějakého rozdělení ostrova, protože konec konců ne všichni chtěli mít v rámci Irska krajně nepřátelsky naladěnou, ideologicky odlišnou a semknutou protiirskou komunitu. Takže během války už pro část protagonistů na irské straně vlastně dozrává to porozumění, že vlastně maximálním realistickým výsledkem bude rozdělení ostrova. Britský premiér David Lloyd George o tom uvažoval od roku 1920, o tom principu rozdělení. Vlastně ta anglo-irská dohoda z roku 1921 potom přesně kopíruje.

Premiér David Lloyd George, který vlastně stál za tím plánem na rozdělení, záměrně se pokusil zvětšit to území, toho vydělaného severního Irska tak, aby bylo co nejvíc životaschopný. Takže kromě těch oblastí, které byly souvisle osídlené protestantským a silně probritským obyvatelstvem, kromě několika vlastně městských kapes katolického obyvatelstva, se součástí toho severního Irska stává i venkovské předpolí. To jsou tři hrabství, kde převažovali katolíci, kteří se politicky orientovali na vznikající Irsko. Takže to oddělené severní Irsko vlastně mělo složení z hlediska náboženského politické identity, to obyvatelstvo zhruba 2:1. Byla tam obrovská katolická menšina, která byla s tou situací nespokojená. A to je vlastně jako zárodek mnoha z těch příštích potíží. A v rámci vyjednávání o smlouvě padnul příslib, že o vlastně konečném vedení těch hranic se bude ještě vyjednávat, ale to se nestalo.

0: Ale ani po irské válce za nezávislost nenastal na irském ostrově klid. Radikální irští republikáni nebyli ochotni se s kompromisní dohodou o rozdělení ostrova, podepsanou 6. prosince 1921 v Londýně, smířit a chtěli pod nezávislé Irsko začlenit celý ostrov. Válka za nezávislost se tak plynule přetavila do války občanské.
1: Dohoda byla podepsána a Irové sami, irská republikánská armáda, se mezi sebou jednotliví velitelé a političní představitelé začali svářit, jestli dohodu, která má tak daleko k tomu, aby jako naplnila ty maximalistické cíle, za které bojovali, jestli ji přijmout nebo ne. Vzhledem k tomu, že byla doba zjitřená a zbraně byly všude, tak velmi rychle došlo k ozbrojeným střetům, které se přelily v rok trvající občanskou válku. Vlastně mezi dvěma stranami, které se identifikovaly podle toho, jestli na tu dohodu chtějí nebo nechtějí přistoupit. A po roce občanské války zvítězila strana, která dohodu akceptovala a tím vlastně došlo k dotvoření a usazení toho stávajícího rozdělení ostrova.

0: Tak jako se Pražáci scházejí na rande pod koněm, Dubliňané si až do poloviny 60. let dávali schůzky takzvaně u sloupu. Myšleno u sloupu, na kterém se nahoře v autoritativní póze skvěl nebo pro mnohé Iry spíš naparoval anglický vojevůdce admirál Nelson. Jeho hlavní zásluha britské ostrovy nejspíš zachránil před vpádem Napoleona. Do toho ale Irům nic moc nebylo.
1: Dublin's famous O'Connell Street has lost a landmark. The 134-foot high Nelson's Pillar was blasted by explosives believed to have been planted by members of an extremist group. The IRA deny responsibility.
0: 8. března 1966, krátce po půl druhé ráno, u Nelsonova sloupu naštěstí nikdo nebyl. Mohutným kamenným válcem s ochozem ve výši 40 metrů otřásl výbuch a admirálova socha se poroučela na zem. Symbol vítězných Angličanů a pokořeného Irska byl fatálně poškozen výbušninou nastraženou příslušníkem Ira. Symbolicky k tomu došlo nedlouho před 50. výročím vypuknutí velikonočního povstání. Socha byla pryč a o pár dní později svou práci dodělali armádní pyrotechnici. Zbytek sloupu tedy zmizel. A nezdá se, že by lid obecný nad Nelsonem kdo ví jak truchlil.
2: A ta reakce je zajímavá, protože na jednu stranu veřejná místa, vládní představitelé samozřejmě ten útok Iry odsoudili jakožto nezodpovědný, protože představoval riziko pro obyvatelstvo. Nicméně velká většina Dubliňanů to přijala jako s velkým veselím a potěšením a v ulicích se slavilo a studenti ukradli hlavu admirála Nelsona, kterou potom pronajímali a za to inkasovali peníze. Takže to bylo většinově přijato s veselím a probudilo to velkou vlnu takové té lidové tvořivosti a lidového humoru.
0: Nelsonova jako zázrakem zachovaná hlava, byť má rysy poněkud strhané, nakonec po mnoha peripetích našla klid v areálu Dublinské knihovny. Mimochodem, když se po letech k činu přihlásil bývalý člen IRA Liam Sutcliffe,

0: paradoxně prohlásil, že se mu vůbec nelíbí to, co na místě bývalého sloupu vzniklo, totiž takzvaná dublinská jehla. Podle BBC doslova řekl, Nelson byl lepší, ale byl to nesprávný muž na nesprávném místě. Byl hrdinou pro Anglii, ale ne pro Irsko. A ačkoliv celá historie se sloupem má už dnes rysy poněkud divokého majálesu, svým způsobem výbuch v Dublinu předznamenal daleko vážnější období Troubles.
1: V severním Irsku se vinou extrémních živlů nebezpečně zostřila situace. V některých částech Belfastu byly postaveny barikády. Extremisté chtějí ve východní části města vytvořit čtvrti, kam by neměl přístup nikdo bez souhlasu unionistických bojůvek. Britská armáda se snažila barikády odstranit, došlo k šarvátkám a bezpečnostní síly použily zbraně. Napětí dále vzrostlo, když extremisté pokračovali ve stavbě dalších barikád a když jejich polovojenské oddíly se veřejně cvičily v pouličním boji. Situace v severním Irsku se zhoršila natolik, že dnešní londýnský tisk dokonce mluví o možnosti občanské války.
2: Ono to není jenom hladomor a prostě tady ty věci z toho přelomu 19. 20. století, ale když se podíváte na to, jak co bylo v těch jako 60., 70., 80. letech, tak tomu vlastně jako nechcete věřit, že prostě byly kvóty na zaměstnání, bydlení, přidělení bytu, prostě vy jste měl 40 roků a 6členou rodinu a čekal jste prostě na obecní byt a přišel protestant, který měl 20 a předevčírem se oženil a ten byt jako dostal. A byly různé, prostě nejrůznější výhody, respektive nevýhody pro ty katolíky, včetně třeba volebního práva. Protože volební právo, nevím do kterého roku, ale prostě v té době, kdy se odhrávaly ty takzvané troubles, ty problémy, tak bylo volební právo pro ty katolíky na domácnost. Zatímco ta druhá část jako volil samozřejmě každý. Takže věci, které, jako si říkáte, halo, bavíme se o době 50 let zpátky a prostě protestanti a republikáni měli v severním Irsku jinou váhu jejich jako hlas, což je jako zajímavé. No. A potom, když jako nemůžeme samozřejmě odhlédnout to, on to byl složitý problém, bylo to jako násilí na všech stranách, ale na té straně republikánské to byly prostě paramilitární jednotky, ozbrojenci, partizáni, aniž bych to chtěl posouvat jako ten význam toho, a na druhé straně stála regulární armáda.
1: Aby znemožnili ještě masovější účast severoirských občanů, zablokovali přístupové cesty do Londonderry. Po trase průvodu rozmístili překážky z ostnatého drátu, za kterými rozestavili obrněná vozidla a vodní děla, která proudy ledové vody začala rozhánět přibližující se účastníky průvodu. Když předvoj pochodu chtěl překážky odstranit, vojáci zahájili palbu gumovými a pak i ostrými náboji. Včerejší krvavá neděle v Londonderry vyvolala v celém Irsku velikou vlnu pobouření. Ministerský předseda Irské republiky Lynch měl ještě v noci...
3: To zabíjení civilistů neozbrojených, kterému došlo v podstatě, se dá číst na jednu stranu jako individuální selhání několika vojáků, kterým ale ruply nervy v atmosféře obrovského napětí, které prostě jako stoupalo, provázelo všechny tyhle akce. Oni měli za to, že v tom davu jsou vmíšení příslušníci těch extremistických organizací, že jsou ozbrojení, viděli předměty, které se blížily zápalným bombám a v jednu chvíli podle svědků došlo k nějakému, slyšeli náhodný výstřel, který považovali za útok členů IRI proti vojenským jednotkám, k jednomu výstřelu došlo, ale oni potom v podstatě v panice. A zároveň to byla teda jednotka, která měla špatnou pověst paragáni právě už pro příliš tvrdé zásahy proti předcházícím shromážděním spustili palbu v zásadě jako nediskriminační do těch civilistů. Takže selhání jednotlivce, ale zároveň v mnoha ohledech nevyhnutelné vyústění toho stoupajícího napětí, které bylo charakterizováno jako hlubokou nedůvěrou, podezřívavostí a zároveň násilností na všech stranách. Jo, protože to nebyla jenom irská republikánská armáda, to byly stejně bezohledné, radikální, loyalistické skupiny ulsterští dobrovolníci, kteří vlastně útočili na ty katolické cíle.
4: 9 mrtvých, mezi nimi 13-letá dívka. Taková je bilance včerejších nepokojů v Belfastu a v dalších severoírských městech. Protestančtí extremisté tu vyprovokovali další krvavé...
0: Po krvavé neděli z ledna 1972 následoval o půl roku později, 21. července 1972, krvavý pátek, kdy takzvaná prozatímní irská republikánská armáda během 80 minut odpálila v centru Belfastu 22 bombových náloží v zaparkovaných autech. Obětí bylo tentokrát 9, z toho 2 vojáci, zraněných na 140.
3: Co se mění teďka je, že řada útoků je vlastně namířena vůči civilním cílům nebo vůči příslušníkům vlastních komunit, kteří jsou považováni za zrádce. Lidé začínají mizet beze stopy, jsou někde potom potají zabiti, pohřbení a nikdo o nich se nikdy nedozví. Takže vlastně v tomto období začíná stoupat počet civilních obyvatel, kteří se stávají obětí těch útoků, ať už náhodnými, protože prostě dochází k výbuchům na veřejných místech, anebo někdy méně často cíleně. Vlastně cílem tady té kampaně bylo způsobit tak velkou míru chaosu, že britská vláda vlastně zjistí, že ani sama není schopna tu situaci kontrolovat a vlastně podlomit vůli Británie k tomu to Severní Irsko dál držet. To je vlastně ten dlouhodobý cíl tady těch kampaní, jednak získávat pozornost té irské věci, ale zároveň vlastně učinit Severní Irsko neovladatelným.
5: Dnes časně ráno zahájilo několik tisíc britských vojáků za podpory obrněných vozidel a tanků na území celého Severního Irska koordinovaný útok na takzvané opěrné body irské republikánské armády. Nejpečlivěji bylo připraveno obsazení katolických čtvrtí dvou největších severoirských měst, Belfastu a Londonderry, kam tanky vybavené zvláštním zařízením...
0: O tom, že jizvy z konfliktů v Severním Irsku ze 70. a 80. let dodnes nemusí být zahojené, svědčí i zkušenost Jaromíra Marka ze setkání s lidmi v Severním Irsku. Mezi katolíky a protestanty se tehdy odehrávaly scény, které si Našinec spojuje tak maximálně s válkami v bývalé Jugoslávii.
2: Já si vzpomínám, když jsem byl jednou na farmě Villa Gleninga, což je muž, který byl politikem, dneska už je v důchodu, který se nějak podílel trochu na té velkopáteční dohodě a byl jsem u něj na farmě. To je taková bukolická krajina, takové jako kopečky, občas nějaká usedlost, mezi tím se pasou ovce, koně, zelené je to. Vyšli jsme na takový kopeček a on mi říkal, no tam ta usedlost 200 metrů, tam bydlí rodina. A ta. V zimě roku 75-6 tam přišla parta, nějaká jako militantní skupina, nikoli Ira, ale z té druhé strany, protože ono na obou stranách byly nejrůznější takovéto bojůvky, zavraždila tam ty muže, potom zase chlapy z té druhé strany, v tom případě to byli teda republikáni, za 2 dny zastavili autobus noční, který se vracel z fabriky, jediného katolíka nechali vystoupit a ty protestanty, kteří tam seděli, zastřelili. A to se ale bavíte o tom, že oni si všichni navzájem pořád vidí do oken. A je to 40 let?
0: 50.
2: 50, no. Dobře. No. Takže ti lidé ještě žijí. Takže to tam prostě pořád je a ještě nějakou chvíli asi bude.
6: Posloucháte cyklus Terorismus. Historie bombových útoků, atentátů, únosů a vydírání. Příběhy teroristů najdete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.
7: Desetitisíce lidí z celého Severního Irska se dnes od časného rána sjížděli do Belfastu, aby se naposledy rozloučili s novým hrdinou jejich odporu k britské přítomnosti v Severním Irsku. Podle přání Roberta Sence je pohřeb mohutnou manifestací jednoty a odhodlání pokračovat v jeho odkazu.
0: Bobby Sands byl na přelomu 70. a 80. let ikonou IRA. Mladík z katolického prostředí si v mládí užil svoje se šikanou ze strany probritských unionistických gangů. Dospělo to až k výhruškám zabitím ze strany jeho spolupracovníků v továrně na výrobu autobusů. Také dům jeho rodičů loajalističtí extremisté napadli. Sands z toho vyvodil radikální důsledky a počátkem 70. let se stal členem takzvané provizorní IRA. Když se v roce 1980 ve vězení rozhodl pro hladovku, stal se i pro československá média ikonou proti britského a proti tečerovského boje nejen za irskou nezávislost, ale i proti tomu, čemu jsme tehdy u nás zasvěceně říkali imperialismus.
8: Odhodlání klidného a politicky velmi uvědomělého člověka, jak ho popsal jeden ze spoluvězňů, bylo silnější než všechny falešné humanitární pokusy Komise pro lidská práva EHS i vatikánského posla přesvědčit ho, aby hladovku ukončil. Nezměnili ho ani poslední rozhovory s matkou předtím, než upadl do hlubokého bezvědomí.
0: Za nelegální držení zbraně byl nakonec odsouzen na 14 let a to poté, co v roce 1976 naplánoval a provedl s dalšími příslušníky IRA bombový útok na obchod s nábytkem v Belfastu. Tento útok se obešel bez obětí na životech, ale dlužno dodat, že to byl už druhý takový na společnost Balmoral Furniture Company. Při tom prvním v roce 71 to dopadlo mnohem hůř. Byli zabiti 4 lidé, z toho 2 kojenci. Ovšem krev na rukou měli stejně tak loajalističtí extrémisté, protože ještě o půl roku dřív, 4. prosince 71, odspálili takzvaní alsterští dobrovolníci bombu v katolickém baru McGarks v Belfastu. Tento útok měl takovou sílu, že způsobil zřícení budovy, přičemž zahynulo 15 katolických civilistů, opět včetně 2 dětí. A dalších 17 lidí bylo zraněno. Ale zpět k Bobby Sandsovi. 1. března 1981 zahájil ve věznici hladovku a spolu s ním postupně dalších 9 členů IRA nebo spřátelných polovojenských skupin s cílem v zásadě dosáhnout statusu politických vězňů a vynutit si laskavější podmínky trestu, mimo jiné právo se sdružovat, nenosit vězeňskou uniformu nebo ve vězení nepracovat. Nevedlo to k úspěchu, ale zároveň se stala neuvěřitelná věc. V té době probíhaly v jednom severoirském okrsku doplňovací volby a v nich kandidoval i Robert Sands, toho času za mřížemi. Jako protestní kandidát těsně vyhrál. Aby se podobná věc nemohla opakovat, byla poté přijata novela volebního zákona, která zapovídala vězňům odsouzeným na dobu delší než jeden rok kandidovat ve volbách. Sám Bobby Sands se mandátu v londýnské dolní sněmovně ovšem nikdy neujal. Po 660 dnech hladovky 5. května 81 zemřel a v následujících týdnech tento osud postihl dalších 9 hladovkářů.
7: Jak rozhodla republikánská strana Sinn Féin, pohřeb probíhá se všemi obvyklými vojenskými poctami člena ilegální irské republikánské armády. Podle rakve kráčí čestná stráž několika maskovaných mužů v polních uniformách, těsně za ní Sandsova matka a sestra, následovány v průbodu k hřbitovu Milton v západní části Belfastu nepřehledným zástupem.
0: Dnes je zřejmé, že už v době hladovky členů IRA se odehrála diskrétní neveřejná jednání přes prostředníky mezi vládou a IRA. V tom hlavním Thatcherová odmítla ustoupit. Odsouzení teroristé pro ní nebyli politickými vězni. Při interpelacích v parlamentu prohlásila, pan Sands byl odsouzený zločinec. Rozhodl se vzít si život. Byla to volba, kterou jeho organizace mnoha svým obětem nedovolila. Konec citátu. To u nás to propaganda viděla poněkud jinak a vypomohla si dokonce názorem jistého už tehdy mediálně známého psychiatra, který neváhal Sandse srovnat dokonce i s hrdinou Čapkovy bílé nemoci.
4: Hovoří doktor Jan Cimický.
9: Protest jedince, který se snaží nějakým způsobem reformovat společnost, snaží se získat nikoliv osobní výhody pro sebe, ale pro ty ostatní, tak ty etické a vysoké etické hodnoty v sobě má, jsou to hodnoty nejenom etické, samozřejmě i morální, společenské a řada dalších. V některých okamžicích mě samozřejmě připomíná celé jeho jednání trochu doktora Galéna. Právě jeho počínání může vyvolat podporu z mnoha stran a že může přerůst v celospolečenské jednání nebo v celý takový téměř, řekněme, celospolečenský požár.
0: Svým způsobem bylo logické, že po smrti hladovkářů se Margaret Thatcherová stala pro IRA terčem číslo jedna. Když si v hotelovém pokoji v Brightonu nad ránem 12. října 1984 psala projev na zítřejší konferenci konzervativní strany, jejím apartmánem otřásl výbuch. Kdyby se byla zdržela v koupelně o pár minut déle, dějiny by se ubíraly jinudy.
7: Podle posledních dostupných informací k výbuchu časované nálože došlo ve čtvrtém patře hotelu Grand, kde byli ubytováni všichni vládní ministři. Ministerská předsedkyně Margaret Thatcherová, jejíž pokoje byly v prvním patře hotelu a hlavní ministři vládli, vyvázli bez zranění. S vážným zraněním v nemocnici je však ministr obchodu a průmyslu Norman Tebbit a mezi vážně zraněnými je ještě jeden z předních poslanců konzervativní strany v parlamentu. Celkem byli při výbuchu, který zdemoloval čtvrté až šesté patro hotelu a zničil část fasády, zabiti čtyři lidé. Vyprošťovací práce.
10: And Mrs. Thatcher declared her defiance of the bombers.
11: This government will not weaken. This nation will meet that challenge. Democracy will prevail.
3: To byl jeden z více útoků na cíle spojené s konzervativní stranou, protože právě konzervativci britští, kteří se oficiálně jmenují konzervativní a unionistická strana, historicky byli tou stranou, která oponovala irské samosprávě a měla nejtěsnější vazby s unionistickými komunitami. Takže to byl jakoby ten hlavní politický cíl v Británii. Nebyl první už v roce 79, vlastně ještě před nástupem Thatcherové k moci, IRA zabila jednoho z jejich blízkých spolupracovníků, Iryho Neeva. To samozřejmě vyhrotilo vztahy, jako zejména retoriku premiérky vůči irské republikánské armádě. Pak to motivovalo i ten jako tvrdý postoj vlády během těch událostí spojené s hladovkou ve věznici Mace a se smrtí Bobbyho Sandse. Ale důležitý je, že vlastně tady ta série útoků přes tu jakoby razantně protiteroristickou retoriku vlastně ještě z mého pohledu vedla k tomu, že premiérka si o to naléhavěji uvědomila nutnost nějakého trvalějšího řešení. A vlastně, když se podíváte na časovou návaznost, tak krátce potom v roce 1985 přichází ta průlomová anglo-irská dohoda s Hillsborough, což byl jako velký diplomatický úspěch, který v Británii, zejména mezi unionisty, se setkal jako s obrovskou vlnou kritiky. Protože to je vlastně první moment, kterým britská vláda říká, uznáváme, že vláda Irské republiky má legitimní právo vyjadřovat se k záležitostem, který se týkají celého ostrova a spolupráce mezi oběma částmi. Čili vlastně zve irskou vládu vlastně k budoucímu dialogu o budoucnosti Severního Irska. Dovedete si představit tu hrůzu, kterou to vzbudilo u těch radikálních loyalistů.
0: Takzvaná velkopáteční dohoda z roku 1998 do značné míry ukončila napětí v Severním Irsku a odevzdala vládu nad touto oblastí do rukou místních orgánů.
3: Ten obsah je následující. Za prvé, dojde k obnovení samosprávných orgánů v Severním Irsku, parlamentu a vlády, které budou založeny na takzvaném konsociačním principu, který zajistí vlastně rovný hlas v míře, která odpovídá jako demografickému složení obyvatelstva i příslušníkům té dosud marginalizované katolické menšiny. Vůdce té hlavní silnější katolické strany se stane vicepremiérem. Klíčová rozhodnutí bude možné přijmout jenom se souhlasem obou komunit a tak dále. Čili vlastně vytvoření konsociačního politického systému. Za druhé, vznikne celoostrovní rada anglo-irská, která umožní mnohem intenzivnější dialog britské a irské vlády o záležitostech, kterých se týkají Irského ostrova, ale zároveň vlastně znova zdůrazňuje ten princip, který je obsažený v předchozích dokumentech, že jakákoliv změna státoprávního uspořádání Severního Irska musí vycházet z vůle většiny obyvatel, to znamená z výsledku referenda. S tím, že má-li dojít k budoucímu sjednocení Irského ostrova v rámci republiky, tak s tím musí souhlasit jak většina obyvatel v Severním Irsku, tak většina obyvatel v republice. A dokud se většina obyvatel Severního Irska nevysloví pro sjednocení ostrova, respektuje Irská republika, a to je jako velký historický ústupek, že Severní Irsko je integrální součástí Spojeného království.
2: No tak ono hlavně, ten základní princip té velkopáteční dohody je v tom, že obě strany mají svoji pravdu. A vlastně ten zásadní princip je ten, že dobře, Severní Irsko zůstává součástí Spojeného království do okamžiku, než si většina obyvatel Severního Irska bude přát něco jiného, potom se musí udělat referendum a to rozhodne. Takže právě to kouzlo té velkopáteční dohody je v tom, že přijímá vlastně trošku jako česko-německá deklarace, ale v mnohem složitějších podmínkách, protože to všechno ještě bylo živé, že vlastně jakoby přijímá jako rovnocenné narrativy, přístupy, pohledy těch obou stran, ale plus k tomu jsou ty další věci jako sdílená správa, otevřená hranice a tyto všechny věci.
0: Byla IRA vlastně přímým účastníkem těch jednání o těch dohodách?
2: IRA účastníkem přímým nebyla, protože ta byla považována za teroristickou organizaci, ale chopila se toho a dodnes vlastně tu nálepku má na sobě a nezbavila se jí strana Sinn Féin, která je vlastně považována za jakési politické křídlo irské republikánské nebo vlastně přesně řešeno nové irské republikánské armády. Takže ta jakoby vyjednávala tu pozici, ale mimochodem Sinn Féin dneska je dominantní stranou v severoirském parlamentu.
3: Navíc samozřejmě ty lidé, ti radikálové, kteří stáli za těmi útoky 70. let a kteří teda nesedí někde, tak samozřejmě jako stárnou. Ty jejich jako životní horizonty se pootáčejí, řada z nich zakládá rodiny a prostě už ta mladická horlivost, jako bez ohledu na vlastní život, už není taková jako tehdy. Navíc samozřejmě s hospodářským růstem a společenským uvolňováním, který přichází i do Severního Irska. A s tím, jak vidí vlastně ten jako počátky hospodářského zázraku v Jižním Irsku, podpora těch radikálních organizací ze strany těch širších komunit prostě slábne. Čím dál tím méně se vlastně přeužít v zajetí jako rukojmí tady těch skupin, takže ta infrastruktura té společenské podpory pro ty organizace je čím dál slabší, což je strašně důležitý strukturální důvod.
0: Dodává politolog Jan Váška z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. I po podepsání velkopáteční dohody se ovšem některé radikální odnože IRA odmítly vzdát. A tak některé bombové útoky se odehrály v Severním Irsku dokonce ještě koncem 90. let. Přesto je od té doby konflikt mezi IRA a britskou vládou ve stavu jakéhosi příměří. A když pak IRA v roce 2005, 28. července, oznámila ukončení ozbrojeného boje a vyzvala své členy k odložení zbraní a přechodu k politickým prostředkům, mohli to brát jako dobrou tečku za krvavými roky Troubles nejen obyvatelé Severního Irska bez ohledu na vyznání, ale i obyvatelé Velké Británie a konec konců i Irské republiky. Je podstatné dodat, že ačkoliv na tom velkou část 20. století bylo Severní Irsko hospodářsky daleko lépe než Irská republika, dnes se karta dávno obrátila. Irsko platí od nultých let za ekonomického tygra. Všichni si tu zemi dnes pamatují jako sídlo nadnárodních firem a korporací. A naopak Severní Irsko je dodnes periferií. A bude to tak asi i do budoucna.
2: Jestli se to dá vidět na první pohled, no asi ano. Zcela upřímně, ta města, jako je Armagh, Derry, já bych nepoužil název Londonderry, protože ty názvy Londonderry jsou často na těch silničních ukazatelích škrtnuté to slůvko London, protože prostě to bylo přidáno jako zase důkaz pro Iry té kolonizace ze strany Angličanů. Nejsou to místa, která by na první pohled překypovala nějakým bohatstvím. Je to vlastně, když budeme zcela upřímní, taková trochu periferie. A musím říct, že vždycky jsem třeba v tom Derry, když jsem se dostal do té části Bauxite, což je taková ta katolická část, kde byly prostě hodně ty problémy a tak, kde jsou dodnes ty murály, kde jsou ti bojovníci s těmi samopaly vyobrazení a do toho pobíhají ty děti a ty domečky jsou takové maličké, neluxusní, tak vždycky trošku na mě padala taková, přiznávám, trochu tíseň. No.
0: Je to snad překvapující, ale kromě Berlína je zřejmě hlavní město Severního Irska, dnes už tolikrát zmíněný Belfast, jediným evropským městem, kde ve 20. století hrála svou roli zeď nebo spíš zdi.
2: Když jdete do Belfastu a ocitne se v těch inkriminovaných částech, kde dodnes jsou ty až 9-metrové ploty, které oddělují ty katolické a protestantské části města a pozor, ty brány mezi těmi čtvrtěmi se každý večer zase zavřou a ráno se otevřou. Možná už to není úplně potřeba, ale nikdo si prostě zatím netroufne nechat ty brány otevřené prostě pořád. Jako ti lidé žijí za těmi zdmi a musí se hodně dívat na hodinky, jestli se dostanou, nedostanou autem. No se to dát nějakou jako brankou, se to dá projít mnohdy, ale prostě jsou tam města, nebo to město Belfast je pořád takhle jako rozdělené a to musím říct, že kdo to neviděl, tak je to opravdu zvláštní pocit, protože tam je nejprve asi 4-metrová prostě zeď pevná zděná, pak na ní ještě dodali takovou mříž a na tu ještě dodali později pletivo, takže on opravdu ta zeď má mnohde až třeba 9 metrů, vede často z obou stran té silnice a hnedka za tou zdí jsou prostě ty domky a toto město dělí prostě pořád. A jednou za rok je takový ten známý svátek, který se jmenuje 12, protestantská oslava jakéhosi dávného vítězství nad katolíky a prochází ty průvody a oslavují to a často ty průvody potom neplánovaně, trošku provokativně zase zajdou do těch katolických částí a když jsem tam byl já, tak se nic nestalo. To je třeba 4 roky, 5 zpátky, ale občas tam dojde k nějakým potyčkám a tak, takže to na jakési latentní napětí tam pořád tak nějak jako doutná, čímž to nechci vůbec dramatizovat, ale je to prostě tak.
0: Dnes už si možná neuvědomujeme, jak obrovským rizikem pro stabilitu na severu Irského ostrova byl odchod Velké Británie z Evropské unie.
3: Pokud by došlo k tomu úplně nejtvrdšímu formátu Brexitu zcela bez dohody, se kterým britská strana několikrát koketovala, tak by to v praxi znamenalo vlastně porušení ustanovení a ducha velkopáteční dohody. A pokud by se rychle nevyjednalo nějaká bilaterální režim, tak by došlo k obnovení jako kontrol na hranicích mezi republikou a Severním Irskem. A to bylo spojené s obrovskými obavami, že by prostě ty zbraně, které byly sice částečně odevzdané, ale částečně někde leží zakopané, prostě ta nejnovější generace těch radikálů znova pozvedla a že by došlo k novému výbuchu násilí.
2: Toto mě říkali často lidé vlastně z obou stran té hranice, když jsem tam jezdil, že se obávají toho, kdyby se opravdu vrátila nějaká jako opravdu fyzická hranice, že by se to násilí mohlo vrátit. Mně třeba říkali, no bude to tak, že prostě zpočátku tady bude jenom nějaká jako kamera, která na to bude koukat, potom někde někdo rozbije, tak tam postaví nějakého vojáka nebo celníka. Může k něčemu dojít, nějakému konfliktu, může někdo vystřelit a za chvilku těch vojáků je tam víc a víc a víc, vznikne tam nějaká infrastruktura a už jsme tam, kde jsme byli v těch 70. 80. letech.
3: Druhá věc, neméně důležitá, že Brexit dostává jako do úzkého severoirské unionisty, protože dochází k faktickému ekonomickému vydělování Severního Irska ze Spojeného království směrem k republice a jak vlastně ukázala i ta vyjednávání, především ta verze dohody, kterou se jednal Boris Johnson, tak britští konzervativci jsou velice ochotní, když na to přijde hodit unionisty přes palubu.
0: Pobrexitová rizika tedy snad byla neutralizována. Ale je dneska už historie irského paramilitárního odboje a s tím spojeného terorismu živá, nebo se pomalu propadá do zapomnění? Samozřejmě asi jak pro koho.
2: pro ty, zejména Angličany, protože tam se hlavně odhrávaly ty teroristické útoky, Londýn, Brighton, tak prostě byly to nějaké jednotlivé teroristické útoky, které už jsou jako dávno. Z hlediska těch severních Irů je to vlastně pořád tak jako trochu živé téma, ne v tom smyslu, že by ty útoky oslavovaly, to určitě ne, ale prostě ten problém žije jednosměrně. Ten problém prožívají emočně ti severní Irové nebo Irové žijící v severním Irsku. Té většinové společnosti z druhé strany toho Irského moře je to asi úplně jedno. Kdyby z mnoha ohledů to severní Irsko tak jako jednoho dne do rána zmizelo, tak si velké části Britů tak se uleví, že prostě bude po problému.
0: A ještě tečka za vyšetřování krvavé neděle v roce 1972. Za střelbu v Londonderry byl dodnes souzen jediný voják a i ten odešel nakonec v roce 2005 od soudu bez trestu pro nedostatek důkazů. Jediným zadostiučiněním tak zůstává omluva britského premiéra Davida Camerona z roku 2010. Nemělo se to vůbec stát. Nikdo z těch, na které mířila střelba výsadkářů, nepředstavoval žádnou hrozbu. To, co se odehrálo, je neospravedlnitelné. Tolik britský premiér. A pro dnešek anglo-irskou historii plnou neospravedlnitelných událostí uzavřeme s nadějí, že se některé věci už opravdu opakovat nebudou. Na tématu Plus spolupracovali politolog Jan Váška z Ústavu mezinárodních studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy a také novinář, bývalý zpravodaj Českého rozhlasu ve Velké Británii Jaromír Marek. V pořadu jsme použili archívy Českého rozhlasu a agentury AP. Dramaturgii měla Lucie Korcová, autorem námětu je Stanislav Winter. Technicky spolupracoval mistr zvuku David Dibelka. A pro tuto chvíli se s vámi loučí a za pozornost vám děkuje Jan Sedmidubský.
6: Víte, co má společného Praha a Brno? Stejnou frekvenci vysílání Českého rozhlasu Plus. V Praze, Brně a jejich okolí stačí naladit 92,6 FM. Vysílače ale máme i v dalších městech a najdete nás také ve všech digitálních sítích. Tedy v digitálním rozhlasovém vysílání, v digitální televizi a v nabídce kabelových televizí. Český rozhlas Plus. Jsme tu pro vás kdykoliv a kdekoliv. Český rozhlas Plus. Zprávy.
12: Ve francouzských Alpách zahynul český horolezec při výstupu na Mont Blanc, ho smetlo kamení. Maďarsko změní zákon, který znemožňoval adopci dětí homosexuálními páry. Čeští volejbalisté porazili Švédsko 3-2 a na mistrovství Evropy jsou po dvou zápasech bez prohry. Zítra bude převážně zataženo, od severozápadu občasný déšť, teploty do 22 stupňů.
6: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
12: Při výstupu nahoru Mont Blanc ve čtvrtek zemřel český horolezec podle deníku Le Dauphiné Libéré. Zhruba 40-letý muž procházel nebezpečným skalnatým úsekem. Tam ho zasáhlo padající kamení, které ho svrhlo ze svahu dolů. Jeho společník vyvázal bez zranění a přivolal pomoc. Záchranářům už se muže nepodařilo oživit, potvrdil mluvčí ministerstva zahraničí Adam Čerge.
13: Můžeme potvrdit tragické úmrtí českého občana při výstupu na Mont Blanc. Naši kolegové na místě poskytují rodině zesnulého konzulární asistenci a jsou s ní v kontaktu. Všem blízkým vyjadřujeme upřímnou soustrast.
12: Místo neštěstí patří k nebezpečným úsekům klasické výstupové trasy na Mont Blanc. V polovině července tam a po zásahu padajícím kamením zahynuli další dva čeští horolezci. Maďarská vláda se chystá změnit zákon fakticky zakazující adopci dětí stejnopohlavními páry, oznámil to premiér Péter Maďar. V Maďarsku byla adopce homosexuálními páry možná do konce roku 2020, pokud jeden z partnerů podal žádost jako svobodná osoba. Tehdejší vláda Viktora Orbána a jeho konzervativní strany Fidesz ale prosadila zákon, podle kterého musel žádosti schvalovat ministr pro rodinné záležitosti. To v praxi znamenalo faktický zákaz. Podle nynějšího premiéra Maďara by v takových případech adopce měli rozhodovat spíš odborníci, kteří dokáží posoudit podmínky, ve kterých bude dítě vyrůstat. V Chrudimi dnes zahájili Dny evropského dědictví. Letošní ročník je zpřístupní v Česku až do konce září bezmála 700 památek. Program obohatí 180 doprovodných akcí. Seznam všech zapojených objektů je k dispozici na oficiálním webu EHD a také v mobilní aplikaci. Pokračuje Květa Vytvarová, ředitelka Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska.
14: Chceme památky otevírat je zdarma, otevírat je s dalšími akcemi, tak, aby si lidé uvědomili, co památka všechno může být, jaký má význam pro něj osobně, pro město, pro tu společnost a aby si je zamilovali a aby je také potom chránili.
15: Čeští volejbalisté i druhý zápas na evropském šampionátu vyhráli nad Švédskem, zvítězili 3-2 na sety. Češi vedli 2-0, pak ale severský soupeř ztrátu dohnal a vyrovnal sady na 2-2. Podle blokaře Jakuba Klajmona ale v dramatickém utkání český tým ve třetím setu nepolevil.
16: Myslím, že se nic nepodcenilo, prostě ty první dva sety jsme začali výborně. A pak já nevím, já si myslím, že nám vůbec nesedí, jak je strašně dlouhá ta prodleva mezi tím druhým, třetím setem. Jsme ani nepolevili, že oni začali hrát perfektně a my jsme s tím moc nevěděli, co dělat. Naštěstí se nám to podařilo zlomit v tom pátém setu.
15: Fotbalisté pražské Sparty zdolali v osmém kole šance ligy Jablonec 2-0. Derby brněnských týmů vyhrála Zbrojovka, nad Artisem zvítězila 2-1. Uspěli i Bohemians nad Slováckem 2-0 a Slovan Liberec porazil Mladou Boleslav 3-0. Dostal se tak do čela neúplné tabulky.
17: Nehody na D1 za Loktem a taky v Praze Vršovicích. Na dálnici D1 z Brna do Prahy vyšetřují nehodu za odbočkou na Kutnou horu. Na 65. kilometru se střetlo osobní auto s nákladním. Jsou v odstavném pruhu označení šipkou, na místě je i policie. Na dálnici D11 z Prahy do Jaroměře zvyšte pozornost u Hradce Králové. Za odbočkou na Kukleny a Nový Bydžov na 93. kilometru stojí porouchané osobní auto. Je označené šipkou, ale pohybují se tam lidé. A v Praze nehoda ve Vršovické ulici v křižovatce s Petrohradskou. Ve směru z centra se střetlo osobní auto s tramvají a průjezd je omezený. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
6: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
12: Zítra bude na východě zpočátku ještě zmenšená oblačnost, jinak očekáváme převážně zataženo, od severozápadu se přidá občasný déšť nebo také přehánky. Nejvyšší denní teploty zítra vystoupí na 18 až 22 stupňů, na západě a severu Čech bude chladněji kolem 16 stupňů, na horách většinou kolem 13. Tolik zprávy. A teď už je začít.
6: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
18: My, kteří žijeme ve vyspělém světě, máme tendenci věřit ve svobodnou vůli a v možnost volby. Tahle víra mnoha lidem ve zhroucených státech uprostřed chudoby, války nebo terorismu chybí. Reportážní kniha Páchat dobro, jejímž autorem je Jiří Paš, expert na mezinárodní rozvoj a novinář, a kterou vydalo nakladatelství Host, přináší svědectví, v jak neskutečně těžkých podmínkách bídy a strachu jsou lidé v některých částech světa nuceni žít. Ale také ukazuje, jak málo může někdy stačit k výraznému zlepšení jejich situace. Všechny reportáže o odvaze pomáhat spojuje hledání dobra uprostřed lidského utrpení. Pojďme si poslechnout některé z nich. Tamara Kocourková přeje dobrý poslech.
6: Ex libris.
19: Kousek od školy stálo auto s prostřeleným předním sklem. Ptal jsem se otce Johna, co se stalo. Zastřelili mi spolujezdce. Pokyvoval hlavou a ukazoval na strom, u něhož se to stalo. V kůře byl vyrytý čerstvý kříž. Skupina LRA auto přepadla při příjezdu do Purangy. Z fotky díry po kulce se stal jeden z mých nejosobnějších a nejdůležitějších snímků. Symbolizuje bolest a teror války, aniž graficky zobrazuje oběti, těla, vraždy. Má svůj kontext, příběh. Je to díra po střele, která skutečně ukončila život jednoho konkrétního člověka. Dodnes mě mrazí, když se na ten průstřel dívám. Cítím z něj závan smrti, přestože je to jen malá kulatá díra ve skle.
18: Jiří Paš dokumentuje humanitární a rozvojové projekty na několika kontinentech, vede rozhovory s oběťmi válek, chudoby a násilí. A události zachycuje také s pomocí fotografií. Obklopen utrpením si sám klade otázky, co je ještě etické, aby jeho fotoaparát zachytil, kde jsou hranice. Někdy si musí opakovat svoji mantru, je to pro dobrou věc, aby mohl pokračovat ve své práci. Pro něj samotného jsou nejhorší příběhy, jejichž protagonisty jsou děti. Kniha je ale slovy autora nikoli o brutalitě a utrpení, ale o lidskosti uprostřed zmaru. Tu nacházejí například ugandské děti v osobě Davida, který provozuje školu pro bývalé dětské vojáky a jejich oběti, před kterou vznikl zmíněný snímek s prostřeleným sklem.
19: Ten večer jsme strávili s Davidem, otcem Johnem a skupinkou bývalých dětských vojáků. Seděli jsme před farou, kluci tiše povídali, s očima sklopenýma k zemi, zatímco slunce pomalu proměňovalo odstín světla na jejich tvářích. Všichni působili zakřiknutě, pokorně a bojácně. Jakoby neustále očekávali nějaký zlom, další zradu, další bolest. Tehdy jsem nejspíš slyšel jedny z nejstrašnějších příběhů, které existují. Lacor musel mačetou zabít svou tříletou sestřičku. Devítiletý Becker byl unesen se čtyřmi bratry, dva z nich byli svázáni a ubiti před jeho očima. V táborech armády Božího odporu pak probíhal výcvik dětských vojáků. Brutální, nelítostný. Zaměřený na totální destrukci osobnosti a hodnot dítěte. Pokud nahradíte dítěti rodiče velitelem, uděláte z něj dokonalého vojáka, dokonalý stroj na zabíjení. Ve využívání dětských vojáků hrají velkou roli i lehké palné zbraně. Nenabitý kalašnikov váží asi 3 kilogramy, nabitý o pouhé kilo víc. I osmileté děti ho prý zvládnou používat v boji. Kdo nebyl v armádě Božího odporu prozatím pro kalašnikov dost silný, používal mačety, palice nebo motyky.
18: Výcvik dětských vojáků považuje autor knihy za zvlášť ďábelskou činnost. Svoje reportážní vyprávění pak prokládá Jiří Paš také obecnými úvahami o dobru a zlu, o důstojnosti a štěstí.
19: Příběh ugandského učitele, vizionáře z pekla, byl jedním z prvních, které jsem dovezl z cest zpět domů. V té době mě nesmírně tížilo množství zla a utrpení ve světě. Učinil jsem rozhodnutí, že dobro budu aktivně hledat a nacházet, protože jinak bych se zbláznil. A nebyl bych mezi humanitárními pracovníky ani první, ani poslední. Množství a zbytečnost zla je jednoduše ohromující. Uganda v tom byla dobrá a tvrdá škola. Zažil jsem ji ve všem dobrém i zlém. Potkal jsem tam dětské vojáky, bývalé otrokyně, děti umírající na AIDS. Viděl jsem na ulici lynčování, vymítání ďábla i čarodějnictví.
18: V 8 kapitolách knihy, nazvaných například Život je rozhodnutí, Život je odvaha nebo Život je příběh, se spolu s autorem dostaneme na místa plná bídy, strachu a bolesti, kde se často zhroutil stát. Potkáváme divadelníky ve Vietnamu, kteří se skrze tvorbu představení snaží vyrovnávat se svými traumaty ze znásilnění. Nahlédneme také do kambodžských textilních továren, kam se dostávají oběti obchodu s lidmi. Často je jenom na místních, aby si sami hledali funkční společenské mechanismy v místech obklopených chaosem. Seznámíme se také s příběhem Libanonce Jorguiho, který s pomocí sociálních sítí založil krevní banku.
19: Jorgui zabil člověka. Řídil příliš rychle, způsobil nehodu a jeden člověk zemřel. Jorgui šel do vězení a z něho mu paradoxně pomohl dědeček oběti nehody. A ten dědeček nedlouho poté zoufale potřeboval krevní transfuzi. Jorgui neváhal, daroval svou krev a ještě sehnal nějakou od přátel. Dědečkovi tím zachránil život. A byl to nečekaný začátek něčeho obrovského. Jorguji se přidal k libanonskému Červenému kříži a všimnul si, že je málo koordinace mezi nemocnicemi a krevními bankami. Nikdy jsem si nemyslel, že založíme organizaci. Prostě jsem si řekl, pojďme zkusit pomáhat lidem okolo. Takže kamkoliv jsem přišel, ptal jsem se lidí na jejich krevní skupinu. Stala se z toho posedlost. O 6 měsíců později propukla druhá libanonská válka a já si řekl, že pokud použijeme Facebook pro sociální aktivity a dobro, můžeme mít vážně velký dopad. Za těch 7 let jsme pomohli asi 75 tisícům lidí.
18: V další kapitole knihy pojmenované Život je vztah se dostáváme do Nepálu, jedné z nejchudších zemí Asie, kde se autor při svém výzkumu potkal s bídou, nevolnictvím i otroctvím. A také s nejnižší kastou Badi. Přestože byl v zemi kastovní systém oficiálně zrušen už v 60. letech, stále funguje jakási setrvačnost a pro většinu Nepálců představuje příslušnost ke kastě rozhodující kritérium pro volbu povolání anebo výběr životního partnera. Badi patří k těm nejhůř postaveným uvnitř nejnižší kasty. Nepálci s nimi nesmějí pít z jedné nádoby, nesmějí překročit práh jejich domu. A přesto s nimi mohou praktikovat nejintimnější formu lidského kontaktu.
19: Byli to lidé zvaní Badi, ti, kteří měli ostatním sloužit svým tělem. V tom drží Nepál světový unikát. Nikde jinde se lidé nerodí do společnosti, která od nich automaticky očekává prostituci. Nikdo nezná přesné číslo. Odhady říkají, že Badi je okolo 20 až 60 tisíc. Nejčastěji se živí prodejem těla, hudbou a tancem či zprostředkováváním zábavy na akcích. Hlavně se prostituují mladé ženy, v nejhorších případech už od dětství a raného mládí. Prodávají se ale i ženy všech generací, dokud je zákazníci chtějí. Nejčastěji ženy pase někdo z rodiny. Otec, manžel, bratr, matka, starší sestra. Komunity se usazují na místech, kde je poptávka. Třeba u frekventovaných silnic nebo hraničních měst. Řidiči nákladňáků a taxíků na cestách, daleko od dohledu rodin, jsou jedni z jejich častých zákazníků.
18: Díky aktivistům z nejnižší kasty a samozřejmě díky dalším odvážným lidem začala nepálská vláda organizovat pokus o změnu. Nabídla těm, kteří skončí s prostitucí, jednorázový finanční příspěvek a také workshopy, kde se učí, jak rozjet podnikání. Příliš to ale nepomohlo. Ne všichni se dokázali podnikáním uživit a vláda prostituci úplně zakázala. Policie začala pronásledovat jak prostitutky, tak jejich zákazníky. Badi komunita se tak ocitla v další pasti mezi přežitím a ilegalitou. Jako příklad v uplatnění lidského potenciálu autor zmiňuje indickou bosou univerzitu. Podmínkou pro přijetí je to, že student nesmí mít žádný diplom z jiné školy. Univerzitu založil v roce 1972 Ind Roy Bunker a přijímá do ní víceméně jen manuálně pracující lidi z celého světa, kteří chtějí a můžou sloužit své komunitě. Soustředí se také na babičky, často negramotné ženy, které v jednom svém projektu učí, jak funguje solární energie. Tyhle babičky z Nepálu, Afghánistánu nebo Mauretánie se po 6 měsících výuky vracejí do svých vesnic, které pomáhají elektrifikovat.
19: Ženy pak začaly zavádět elektřinu ve vesnici v Afghánistánu. 55-letá Gul Bahar byla sama schopna elektrifikovat přes 200 domů. 3 ženy pak vyškolily dalších 27, což už znamenalo nějakou formu solární energie pro více než 100 dalších vesnic v Afghánistánu. Podobným způsobem Bosá univerzita pomohla na svět už víc než 2000 solárních inženýrek z 93 zemí. Ty odhadem pomohly ke světlu až 1 milionu lidí. Roy se domnívá, že umístění žen do centra procesu rozvoje je nejspolehlivějším a nejefektivnějším nástrojem změny. Inspirací je mu prý Mahatma Gandhi. Nejdřív vás ignorují, pak se vám smějí, pak s vámi bojují a pak vyhrajete.
18: Díky znalostem novopečených inženýrek tak můžou jejich vesnice využívat elektřinu ze slunce. Dřív se děti učili při svíčkách, nepoužívaly se elektrické vařiče, takže bylo třeba hodně popálenin od ohně a otrav z kouře. Neznali tu ani mrazáky a pro zásoby se museli lidé vydávat daleko od domova, protože řadu potravin a léků pod horkým sluncem neuchováte v poživatelném stavu.
6: Posloucháte Ex Libris, unikátní knížky unikátních autorů, které jsme přečetli za vás. Ex Libris si můžete poslechnout také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
18: Dnes listujeme knihou Páchat dobro novináře, humanitárního pracovníka a dokumentaristy Jiřího Paše. Expert na mezinárodní rozvoj procestoval několik kontinentů, vedl rozhovory s oběťmi válek i chudoby, fotil dopady přírodních katastrof. Nabízí nám konkrétní příběhy lidí opřené o zkušenosti z terénu. Potkáváme Ukrajince z Donbasu, kteří žijí v roce 2017 na takzvané linii kontaktu na kraji tehdy zamrzlé války blízko fronty, kde prvňáčci přicházejí do školy a sedí blízko oken krytých pytli s pískem, které je mají chránit před střelbou snajperů. Dozvídáme se o organizaci, která pečuje o zraněné britské vojenské veterány, nebo čteme příběh řádových sester, které pomáhají v těžce zkoušeném Haiti, karibské zemi, která je považována za zhroucený stát.
19: Chudé státy mívají alespoň nějaké sociální služby. Haiti vůbec. Policie a armáda neovládají celou zemi a její hranice. Nemají pod kontrolou dokonce ani celé hlavní město. Téměř vůbec tu nefunguje zdravotnictví a vzdělávání. Chybí infrastruktura. Haiti patří k zemím s největším počtem vražd. Ve světě mezinárodní rozvojové spolupráce je metaforou permanentní krize. Většina neziskovek své plány dříve nebo později vzdala a ze země odešla. Na Haiti jsme bydleli na skromné faře u školy, které velely čtyři indické jeptišky z řádu bosých karmelitek a šéfkou tu byla René. Takové zázemí představovalo obrovský luxus, včetně nálezu škorpiona po ránu ve sprše, protože jsem sprchu vůbec měl. Ten minigang katolických sester byl jedním z nejkrásnějších a nejveselejších lidí, jaké jsem kdy poznal. Provozovali školu a pár lokálních zdravotnických služeb. Připomněli mi, že životem se dá jít různými cestami, dají se vybrat různé priority a formy dobrodružství. I duchovní.
18: V souvislosti se všudy přítomnou bídou v karibské zemi se autor věnuje také hygienickým podmínkám. Sanitace a toalety jsou totiž podle něj jedním z největších rozvojových problémů lidstva. Skoro miliarda lidí chodí vykonat svou potřebu do přírody, 2 miliardy nemají přístup k hygienickým záchodům. To prohlubuje chudobu a má za následek šíření průjmových onemocnění a přispívá k podvýživě. Takže samotné jejich vybudování může být velkým krokem kupředu. Možná by u nás málo kdo řekl, že dobré a bezpečné toalety jsou v chudých oblastech Kambodže, Haiti nebo Nepálu jednou z možných motivací studentů, proč chodit do školy.
19: I proto se nedávno Bill Gates začal snažit o znovu vynalezení záchodu. Trvá to více než desetiletí, byť se do tohoto úsilí zapojilo mnoho výzkumníků a firem. Cílem bylo představit bezpečná sanitární řešení, fungující bez spoléhání se na kanalizační systémy nebo tekoucí vodu. Případný trh je obrovský a řešení by pomohlo 100 milionům lidí. Nadace Billa a Melindy Gatesových do toho investovala přes 5 miliard korun. Za roky práce byly vytvořeny toalety, které přeměňují výkaly ve zdroje, včetně hnojiv, čisté vody a elektřiny. Vyžaduje to jen zlomek energie prostoru a nákladů, které potřebují tradiční kanalizace a čistírna odpadních vod. Aby Bill Gates zvýšil povědomí o téhle výzvě, napil se třeba vody vyrobené z fekálního kalu. Vzniklo několik desítek zajímavých technologických návrhů, ale nepovedlo se to. Alespoň zatím ne. Masově využitelný, bezpečný, hygienický, praktický a levný záchod je zatím v nedohlednu. Jednoduše řečeno, obyčejní lidé si takové toalety zatím nemohou dovolit. A finance na ně nemá ani většina rozvojových zemí.
18: Další ze zemí, které autor přidává do svojí mozaiky hledání dobra a naděje po celém světě, je Myanmar. V době jeho návštěvy byl

0: že v Myanmaru je určitě víc fotografů fotících pankáče než pankáčů samotných. Kjaf byl tehdy hvězdou nejen punkové scény v Myanmaru, ale i světových médií. Měl vysoké červené číro, v uších kroužky, černé triko s britskými restarts, kostkované kalhoty a na nohách martensky. Působil jako rocková hvězda, ale mluvil tiše, klidně a vyrovnaně. Byl zvláštní kombinací punku a buddhismu.
1: Podle autora občanská společnost, aktivismus a subkultury hrají v rozvoji státu mimořádně důležitou roli. Aktivisté a neziskové organizace přispívají k monitorování korupce, občanská společnost motivuje k účasti na veřejném životě a ve volbách. Subkultury vytváří pestrost a rozmanitost, nové a obohacující umělecké a sociální trendy. A taky odvahu protestovat v zemi, kde stále trvá konflikt mezi buddhisty a menšinou muslimských Rohingů. 1. února 2021 zahájila myanmarská armáda puč proti civilní vládě. A tady začíná příběh Louneho, myanmarského aktivisty a zároveň specialisty na informační technologie.
0: Po dvou dnech začaly protesty. Miliony lidí vyšly navzdory nebezpečí do ulic vyslovit svůj hlas. V té době mnoho Louneho přátel začalo potřebovat nějakou formu pomoci. S několika kamarády si řekli, že to nemohou nechat být. Začali pomáhat novinářům i protestujícím. Lone a jeho parta aktivistů ze subkultury pracovali na zašifrované komunikaci. Když nemůžete telefonovat a nemáte přístup k internetu, všechny to vyděsí. Normální komunikace prostě úplně vypnula. Vrátili jsme se do doby kamenné. I když se pak internet obnovil, byl velmi omezený. Data nešla využívat vůbec.
1: Lone nakonec před narůstajícím nebezpečím musel utéct do Thajska. Útěkem to pro něj ale neskončilo. V Thajsku se pak sformovala komunita, která pomáhala dál. Z Myanmaru pak přivezl Jiří Paš do Česka výstavu fotografií, která ilustruje křehkost svobody.
0: Nevím, jestli jsem v nějaké jiné zemi než v Myanmaru potkal tolik odvahy, tak úzce propojené s kreativitou. Jestli existuje jiná země, kde by se tak jasně ukazovalo, jak důležitá je občanská společnost, včetně neziskovek, aktivistů, undergroundu a subkultur pro rozvoj. Ještě nikdy jsem se také nesetkal se zemí, kde by bylo Česko tak známé a takovou inspirací. V rozvojových zemích většinou lidé mají povědomí spíše o Československu a značkách jako Zetor, Tatra nebo Semtex, především díky bratrské socialistické pomoci. V Myanmaru lidé často znali Václava Havla a oceňovali českou pomoc v oblasti lidských práv.
1: Poslední kapitola knihy Páchat dobro se jmenuje Život je pomoc a Jiří Paš v ní uvažuje o dobru a zlu.
0: Potenciál k dobru i ke zlu je zakódovaný v každém z nás. Větší potenciál k dobru mají lidé, kteří ho mají kolem sebe, kteří jsou jím inspirováni. Větší potenciál ke zlu mají lidé traumatizovaní s velkými problémy neřešenými uvnitř i okolo sebe. Zlo často vychází z nenaplněných základních lidských potřeb, od hladu a žízně po přijetí, respekt, lásku. V mezních situacích velkého nedostatku zdrojů je velmi těžké mluvit o zlu. Vždyť nikdo neví, jak se zachová, dokud opravdu nedojde na hlad nebo strach o život. Osobně mi pomohlo zkoumat dobro i zlo, aktivně se o ně zajímat, učit se. Setkávat se s lidmi a otevřeně s nimi obojí probírat. Zlo, jeho míra a intenzita jsou znepokojující. Naději a radost dává až neuvěřitelný výskyt dobra a pomoci.
1: Jiří Paš v knize Páchat dobro s podtitulem Příběhy lidí, kteří se nevzdávají, nepopisuje mechanismy, jak funguje zlo, ale naopak přináší příběhy lidí, kteří se v nesmírně těžkých podmínkách snaží pomáhat. Jak zmiňuje, pro něj samotného bylo velmi těžké udržet si od některých příběhů odstup a neustále se musel

0: snažit posilovat vědomí toho, že nemůže pomoct všem, že jeho úkolem není vyřešit všechno zlo světa, ale jenom příběhy o hledání dobra zaznamenat a předat je jako inspiraci dál. To se mu, myslím, v jeho knize podařilo. Citace z knihy četl Ivo Tajmr, dramaturgyní pořadu byla Naďa Reviláková, za zvukařským pultem byl Ján Kravárik. Od mikrofonu se loučí a za pozornost děkuje Tamara Kocourková.
1: O penězích jasně, srozumitelně a v souvislostech. Takové jsou ekonomické pořady Českého rozhlasu Plus. Fundované analýzy, atraktivní hosté, úspěšní podnikatelé, vlivní politici, prestižní ekonomové. V úterý po 11. dopoledne Peníze a vliv Jany Klímové a nic osobního, prostě biznis. A ve čtvrtek Řečí peněz. K poslechu vás zvou autoři Jana Klímová, Petr Šimůnek a Václav Pešička. Všechny pořady najdete na webu Plusu, v audioportálu Můj rozhlas a také v dalších podcastových aplikacích. S Českým rozhlasem Plus budete penězům rozumět. Český rozhlas Plus. Zprávy.
2: Americký prezident Donald Trump by uvítal sjednocení Irska a Severního Irska, které je součástí Británie. Podle něj se to prý jednou stane. Trump to řekl po dnešní schůzce s irským premiérem Miholem Martinem. Nový britský premiér Andy Burnham už dřív uvedl, že referendum o možném oddělení Severního Irska od Spojeného království nepřichází v úvahu. Bývalý řidič prezidenta Petra Pavla Vojtěch Kop, odsouzený za opilství za volantem, podal dovolání k nejvyššímu soudu, zjistil to server i rozhlas. Při nehodě loni v únoru v České Čermné na Náchodsku narazil služebním BMW do zaparkovaného auta a z místa odjel. Zhruba hodinu po nehodě mu policisté naměřili téměř 1,5 promile alkoholu. V červnu dostal řidič pravomocný trest, zákaz řízení na 18 měsíců a peněžitý trest 52,5 tisíce korun. Kop tvrdí, že trest je v rozporu se zákonem a že soudy jeho jednání špatně právně posoudily. Kanadská zpěvačka Celine Dion odstartovala sérii koncertů v Paříži. Prvních 16 z nich fanoušci vykoupili během pár hodin. Zpěvačka proto přidala dalších 10 koncertů. Jsou to první vystoupení Celine Dion poté, co se před 4 lety kvůli zdravotním problémům stáhla do ústraní. A nový bezbariérový park dnes otevřel rehabilitační ústav Kladruby. Vybudování parku, který má rozlohu 4,5 tisíce metrů čtverečních, vyšlo na 7 milionů korun. Jeho součástí jsou i altány, venkovní posezení nebo hřiště pro děti. Fotbalisté pražské Sparty po dvou porážkách v Šancelize zvítězili nad Jabloncem, vyhráli v 8. kole nejvyšší soutěže 2-0. Neúplnou tabulku soutěže vede Liberec, který přehrál Mladou Boleslav 3-0. Zbrojovka porazila v brněnském derby Artis 2-1 a uspěli také Bohemians, Slovácko zdolali 2-0.
3: Nehoda na D1 za Loktem a překážka na D8 za Petrovicemi. Na D1 z Brna do Prahy opatrně za odbočkou na Kutnou horu. Na 65. kilometru vyšetřují nehodu, srážku osobního auta s nákladním. Zabraný je odstavný pruh, místo je označené. Na D6 z Prahy do Karlových Varů spozorněte za sjezdem na Rakovník. Na kilometru 44,5 stojí porouchané vozidlo. Na dálnici D8 z Ústí nad Labem do Drážďan podobná překážka za posledním exitem Petrovice. Na kilometru 88,5 porouchané nákladní auto, místo je označené. A v Praze vyšetřují nehodu ve Vršovické ulici. V křižovatce s Petrohradskou ve směru z centra se střetlo osobní auto s tramvají. S opatrností místem projedete. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
2: Zítra bude na východě zpočátku ještě zmenšená oblačnost, jinak očekáváme převážně zataženost. Za severozápadu se potom přidá občasný déšť nebo také přehánky. Nejvyšší denní teploty 18 až 22 stupňů, na západě a severu Čech bude chladněji kolem 16, na horách většinou kolem 13 stupňů. Tolik zprávy.
1: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
4: Měli by se všichni naši dávní předkové a příbuzní jmenovat homo?
5: Já myslím, že rozhodně ne. Bylo by to zmatení a bylo by to opravdu špatně.
6: Za mě ano, přijde mi to jednodušší a studenti i já budeme rádi.
4: Mě by to také potěšilo, že by to bylo jednodušší, že australopitéci a parantropové jsou vlastně tak trochu my.
7: Já mohu říct si za studentstvo, nebo respektive aspoň za sebe, že já bych zmatený byl.
4: Dnešní laboratoř bude antropologická a mými hosty jsou jednak Anna Pankovská, která se věnuje tomuto oboru. Dobrý den.
6: Dobrý den.
4: Stejně tak jako Lukáš Friedl. Dobrý den, vítejte.
8: Dobrý den a zdravím všechny posluchače.
4: A do naší laboratoře dnes zavítal také student biologie, který míří na Cambridge, Dan Káčerek. Dobrý den.
8: Dobrý den. Laboratoř.
6: V těch reliéfech jsou znázorněny ženy, jak napínají luk.
8: Stále je ten konsenzus, že australopitéci svou tělesnou stavbou byly menší.
7: Je vlastně důležité nepodceňovat tu zkušenost těch lékařů v těch oblastech, kde se tyhle ty nemoci nejvíce vyskytovaly.
8: Mně na tom vlastně přijde nejzajímavější to, že ty kostry někde 100 let ležely v depozitáři a nikoho nezajímaly.
4: Zbraně, se kterými se pohřbívaly princezny ve starém Egyptě, byly nejspíš víc než dekorace. Badatelé, kteří studovali kosterní pozůstatky těchto princezen z vesnice Dášur, 25 kilometrů jižně od Gízy a asi 40 kilometrů od Káhiry, z deformace kostí vyvozují nebo deformací, že ty princezny střílely z luku. Používali dýky anebo další zbraně. Některé kostry dokonce ukazují stopy po zranění. Myslím, že studium koster je doménou Anny Pankovské. Co vás k tomu napadalo?
6: No, práce mě zaujala velmi, protože z oblasti Egypta byla bioarcheologie dlouho jako podhodnocenou vědou. Kostry ležely přes 100 let někde v krabici uložený. Navíc odstranili ti první badatelé lebky, aby je přesunuli někam do anatomického ústavu, takže i ty lebky tam v podstatě nejsou. A až víc jak po 100 letech se bioarcheologové k těm kostrám dostali a začali je vlastně zkoumat z té biokulturní perspektivy. To znamená, že se zaměřili na to, jak je do nich vtělena ta lidská identita, činnost, aktivita, kterou za života prováděli a snažili se to dát do souvislosti s těmi nalezenými artefakty a s celým tím nálezovým kontextem, s prostorovým uspořádáním těch hrobek. V podstatě z toho udělali nějaký jako komplexní obrázek toho, jak ty princezny žily a co tedy dělali.
4: Tam byly nějaké dýky a luky a šípy. Dýka u pasu, to by mohla být sebeobrana, ne? Tam se Lukáše Friedla.
8: Určitě by mohla být. Ale já bych pořád se víc klonil k té symbolické rovině, že to artefakt, který má nějakou symbolickou funkci. A jestli značí to, že by mohla být reálně používána, to už jako mě v zásadě nevadí. Nebo na kostrách jsou stopy po aktivitách, jsou tam nějaká zranění a tak dále. Ale co mě ale jako vlastně v principu dost dráždilo na tom článku je, že my nevíme, jaká byla ta základní egyptská populace. Protože k tomu bohužel nejsou pořádně data a my vlastně nevíme, jestli to, jak ty kostry vypadají, zrovna v tomto případě, není úplně stejné jako by u běžné populace.
4: My si s Danem Káčerkem můžeme dovolit trošku fantazii, že co si myslíme, že jako ty ženy mohly dělat.
7: Mě zaujalo to, že se ty princezny vůbec věnovaly nějakému bojovému výcviku, nebo že vlastně měly tu velkou zkušenost s používáním těch zbraní. Mě to připomnělo britskou královskou rodinu, kde právě vysílají vždycky ty své prince jako do služby armády na 2 roky přibližně. Tady zřejmě z toho článku vyplývá, že to ještě bylo jako dlouhodobě, takže mě to jako v tomhle ohledu zaujalo velmi.
4: Jak byste vedli dál tenhle výzkum?
6: Jednak, já bych ještě doplnila to, že oni pravděpodobně teda ty kosterní pozůstatky opravdu jako odrážejí nějakou aktivitu, ale ta kostra nám neřekne už pro jaký účel ta aktivita nebo ten trénink byl vykonáván. Takže to, jestli byly oni cvičené pro nějaký boj, je možná tady teďkon méně pravděpodobné a více pravděpodobné je, co teda i v tom textu je zmíněno, že to byl něco jako sport nebo nějaká elitní kratochvíle, něco, čemu se prostě věnovala elita. Ať muži, tak ženy k tomu mohly dělat, já nevím, další nějaké jakoby umělecké aktivity, protože to vlastně pro tu elitu vládnoucí bylo typické. Oni ukazovali jakoby tomu nižšímu statusu, že jsou prostě dobří, že na to mají na tu vládu. Takže nějaký jakoby trénink tam asi byl.
4: Tak jako evropské princezny se učili hrát na piano, možná i sportovat, tak se učili egyptské princezny střílet z luku.
6: Nebo tomhle by jako rituální činnosti, protože ty jsou zase známy třeba z té nové říše z mladšího období, kde na těch reliéfech jsou znázorněny ženy, jak napínají luk, ale ne v boji, ale konkrétně třeba tady jeden takový případ byl, že chránila kenotaf, jo, nějaký symbolický hrob. Takže asi stříleli z luku, ale proč, to řád zůstává otevřené.
4: Ještě jsme nezdůrazňovali, že tohle je velmi známá archeologická lokalita s nekropolí faraonů ze 4., 12. a 13. dynastie a pak tam jsou ještě soukromé hrobky ze 4., 5., 6. dynastie. Co by stálo za další směr výzkumu tady v té oblasti? Jestli vůbec je šance po takové době?
8: Šance je velká, že mě na tom vlastně přijde nejzajímavější to, že ty kostry někde 100 let ležely v depozitáři a nikoho nezajímaly. Jo, že ta bohatost materiální kultury, která z toho Egypta se dá získat, je tak velká, že ty kostry vlastně byly dlouhodobu v pozadí. A tohle je věc, která se v současnosti objevuje ve vícero kontextech, kdy se dělají revizní výzkumy a najednou se zjišťuje, že aha, tam leží obrovský soubor něčeho, co vlastně ani jsme o tom pořádně nevěděli. Často je to problém katalogizace někde v muzeích, ztracená evidence o tom, kdo tam co uložil v dobách historicky dávných. Takže tam je obrovský potenciál, že v tom Egyptském národním muzeu toho je možná desítky, stovky víc prostě a tam je jako samozřejmě cesta asi ne pro nás, ale pro vybrané lidi, kteří by se tomu mohli věnovat.
4: Škoda, že se nemůžeme podívat na nějakým okénkem do minulosti, abychom věděli, co všechno tam rozkradli zloději.
8: Tak to samozřejmě, to je obrovský problém.
4: Takže třeba tam těch dýk bylo víc.
6: Oni to tam popisují, že byly odebrány právě do toho anatomického ústavu. Hlebky se vždycky odebíraly s cílem kraniometrie, pro cíl nějaké typologie, rasologie a tak dále. Takže hlebka ta byla ještě relativně vzácná pro tento typ výzkumu a v tom anatomickém ústavu se snad ztratili, což je takovým dalším limitem.
8: Což je taky poměrně častý případ, že jakmile se to odebere, ztratí se kontext a pak se to ztratí. A
4: když se to najde, tak se hlebka přiřadí k jinému tělu.
8: Taky může být, no. Ale častěji se to prostě časem někde rozkutálí, takzvaně.
4: Jak se na kostře pozná to, že třeba ten člověk byl podroben nějakému násilí nebo nějakému takovému zacházení se zbraní?
6: Projev násilí na kostře se ve srovnání s těmi stopy po aktivitě pozná relativně snadněji, zejména když se jedná o zranění zbraní, třeba na lebce, když je to nějaký jakoby zásek, ale pak tam je zase nějaká škála, kdy když ta zranění jsou třeba tupá, tak už je to problematičtější, protože vlastně ta stopa může vypadat podobně jako to, co se děje v zemi, jako v těch postdepozičních podmínkách, tak tam už jako narůstá ta míra nejistoty a většinou se ta zranění různě kombinují podle toho, kde se na kostře nacházejí. Třeba nejspolehlivějším ukazatelem násilí je, když to zranění je na lebce, protože útočník míří na hlavu. Bývá to na levé straně, protože vlastně útočník bývá taky častěji pravák. To zranění by mělo být nad takzvanou linií klobouku. Tam je to taky pravděpodobnější. Bývají takzvaně obraná zranění, že člověk se automaticky začne bránit při nějakém tom násilném konfliktu. Buď má teda štít, nebo když ten štít nemá, tak dává předloktí před sebe, takže tam jsou taky taková typická zranění. Pak můžou být i na dolních končetinách, třeba v případě, když se jedná o jezdce a útočí na něj nějaký jako pěšák, tak jde po těch holených kostech, takže tam taky bývají takové jako typické záseky.
4: Jakou nejzajímavější kostru v tomto ohledu jste měla v rukou v rukavicích, jak to říct?
6: Jo, měla jsem krásný soubor z kláštera v Teple, kde bylo až 30% jedinců, co neslo právě takovéto typy zranění. A ještě bych dodala, že tam je taky důležitá ta demografická struktura, protože častěji se jedná o mladé muže. Předpokládáme tedy i v minulosti, že muži byli jako násilnější než ženy.
4: To u princezen tolik asi nepředpokládáme, ale třeba taky.
6: Taky, no. Teď je jako celá řada nových výzkumů nebo nových článků, kdy se revidují právě ty starší výzkumy, co se třeba myslelo, že to byli muži bojovníci a teď pomocí DNA se zjišťuje, že to jsou ženy.
4: Mými hosty a hosty laboratoře jsou tentokrát antropologové Anna Pankovská a Lukáš Flídl a student biologie Dan Káčerek. Ostatky dětí staré 3500 let z pravěkého Vietnamu můžou ovlivnit pohled vědců na syfilis. Tato nemoc se mohla přenášet z matek na děti už před mnoha tisíci lety. Vědci ale úplně s jistotou nepotvrdili, že tyhle nálezy jsou nálezy pozůstatku syfilis, protože nevyloučili možnost, že mohlo jít o tropickou nemoc, která se šíří podobným způsobem, o takzvanou frambézi, která postihuje kůži, kosti a klouby. V jihovýchodní Asii vykuta tu starou DNA, ono v tropech to asi není tak běžné.
8: V tropech jsou běžné ty nemoci, ale obecně kosterní pozůstatky se zachovávají výrazně hůř. To zajímavé, ale jako nemůžeme říct, že by kosterní ostatky nebyly nikde, to prostě jako zachovávají se standardně. Mně na tom textu se líbila jedna věc, že se snažili ukázat, nebo snažili se přispět do té debaty, jestli tyhle ty typy nemocí, které jsou způsobené jednou základní bakterií, která má několik podruhů, mají svůj původ, kde si, protože je řada teorií, historii, jestli to pochází z Ameriky nebo jestli to pochází ze starého světa, kdy případně došlo k tomu celosvětovému rozšíření. A zároveň tam je ta otázka, jestli a kdy se objevuje ta vrozená varianta. To znamená, že ta bakterie je schopna vlastně být přenesena z matky na dítě. Tady máme jako relativně vzácnou evidenci o tom, že by to takhle mohlo být už poměrně hodně dávno, navíc teda v Asii, takže v tom ten článek pro mě byl relativně jakoby novodobý.
4: Dávno před Krištofem Kolumbem, když
8: dávno před Krištofem Kolumbem.
4: Řešili tu Ameriku. Vědci zkoumali 309 ostatků ze 16 lokalit ve Vietnamu, období 10 až 1000 let před současností. Antibiotika samozřejmě logicky tou dobou neměli.
6: Frambézie na těch kostrních pozůstacích se kumuluje v jednom přechodném období a to je zase přechod od lovu sběru k zemědělství. To je očekávatelné i jako v jiných koutech světa, že najednou tam je větší výskyt infekčních onemocnění obecně. A pak postupem času zase do toho mladšího období ta evidence ubývá. Takže to pěkně sedí na to, že vlastně narůstala hustota obyvatel, byly horší hygienické podmínky, tudíž se vyskytovala třejmě i tato frambézie. Tam je ještě zajímavé, že oni našli nějaké záznamy z 50. let od nějakého lékaře, který evidoval asi 800 žen těhotných. Jejich potomci v 70% měli právě tuto vrozenou treponematózu. Jo, to je jako obecný termín. Přímě šlo tedy o tu frambézii. A pak to mizí, protože právě nastoupila antibiotika. No, to onemocnění bylo zastaveno jakoby v počátku.
4: Mnohem později samozřejmě.
6: No.
4: Jsme předtím mluvili v tom předchozím příspěvku o tom, jak se poznají stopy zranění na kostře a jak se poznají stopy takovýchto nemocí na kostře.
6: Mm-hmm. Ta treponematóza nebo syfilis i ta frambézie mají takový jako vzorec celkem typický, ale zase nemůže být izolovaný. Nejlepší je mít jako kombinaci těch znaků na jedné kostře, čím se zase zvyšuje ta pravděpodobnost té jako správné diagnózy. A pak se ještě liší vzorec u té vrozené oproti té získané, když se v něčem jakoby prolínají. Tak typicky je zasažená lebka, tam se objevují různá taková jakoby ložiska, osteolýza, a je to prostě jako děravá lebka, dejme tomu, když bych to řekla laicky. Pak se mění oblast obličeje okolo nosu a na holeních kostech jsou takové jakoby typické ukazatele, že se tam projevuje zánět, mohou tam být i kůmata, což jsou něco jako bercové vředy. Jo, takže řada takových jako typických znaků, plus teda u té vrozené treponematózy nebo syfilis mají děti specificky deformované zuby. Stoličky, řezáky a špičáky, protože tím vlastně, jak se zuby vytvářejí nitroděložně, kdy teda docházelo k tomu přenosu patogenu, tak to mělo vliv na vývoj skloviny. Takže zuby mají jako specifický takový tvar, podle kterých se to vlastně pozná, že se jedná o tu treponematózu.
4: Tak to je opět detektivka. Danka Čerek přemýšlel v téhle souvislosti o čem?
7: Že je vlastně důležité nepodceňovat tu zkušenost těch lékařů k těch oblastech, kde se tyhle ty nemoci před 50-70 lety nejvíce vyskytovaly. Ta frambézie, která se obyčejně nemá dědit z matky na potomka, tak vlastně, že k tomu dochází, i když třeba se jedná o jako vzácný úkaz relativně. Dneska se k tomu přestalo jako přisuzovat nějaká pozornost a oni zmiňují, že by se to nemělo podceňovat a to mě velice zaujalo.
4: Ono je to do dneška vlastně docela častá tropická nemoc. Hmm. Anna Pankovská k tomu poznamenává.
6: No, právě ten přenos z matky na plod je charakteristický pro syfilis a to je vlastně otevírají jako otázku, že se takto mohla přenášet i teda nebo může frambézie, jenomže ono to není pořád potvrzený. Vlastně byly i nějaký experimentální studie, které to jako nepotvrdili nějakých jako na zvířecích modelech a právě ti lékaři to zmiňují, že k tomu tak docházelo, ale je k ním právě nedůvěra, protože to není potvrzeno žádnými klinickými testami. Je to prostě na základě jejich zkušenosti a oni vlastně ti autoři je obhajují a že to tedy teoreticky možné je, aby se frambézie přenášela z matky na plod, ale asi to je velmi vzácné, protože frambézie je dětské onemocnění a takže se nakazí děti a než dojdou do toho reprodukčního stádia, tak se většinou uzdraví, nebo ta treponema už prostě v tom organismu není, takže se nemůže přenést na ten plod. Ale teoreticky se ty matky mohou nakazit i jako v tom reprodukčním věku, teda matky ženy. Když je ta fáze akutní, ta infekce, tak může být přenesena na ten plod.
4: Takže oni to mohli i tenkrát zvládnout bez těch antibiotik, jako mohli se dožít do spělého
6: věku? Mohli.
4: Tak Lukáš Vido dodává.
8: Ještě jedna věc, kterou tam ti autoři píšou, že dneska je vlastně velmi málo příležitostí tuhle tu hypotézu o tom dědičném přenosu frambézie potvrdit právě kvůli té antibiotické léčbě. Ty děti, které jsou nemocné, vlastně do té fáze ani nedojdou. Proto ta evidence těch doktorů z dob před antibiotiky je tak důležitá, protože protože oni vlastně nám dlouhou dobu žili s těmi lidmi a měli možnost sledovat v reálném čase přenos té nemoci. A dneska už nemají, protože prostě každý dostane antibiotika. Ta samotné ty treponemy z většiny jsou teda tropické a nemoci, které se přenášejí kontaktem s kůží nebo s tělními tekutinami. A celá ta debata o syfilis je pro mě jako, řekněme, evolučního biologa zajímavá i z toho, že vlastně syfilis jako jedna speciální forma toho onemocnění si našla cestu, jak vlastně to dělat jinak. Nejenom kontaktem kůže na kůže, ale právě tou pohlavní cestou. A že to je taková úplně krásná ukázka toho, jak se vlastně ty patogeny adaptují na změnu svých životních podmínek. Jo, kdyby to byla klasická prostě frambézie, tak zůstane v tropech, protože lidé se dotýkají holou kůží. Ale syfilis máme kdekoliv po světě, právě protože ona jakoby dokázala obejít to oblečení, které brání jinak přenosu, tím, že se dokázala adaptovat na přenos jednou cestou, kterou všichni lidé na světě bezpečně provozují.
4: V dnešní laboratoři debatují antropologové Anna Pankovská a Lukáš Frýdl a student biologie Dan Káčerek.
1: Posloucháte Laboratoř. Laboratoř.
4: Před námi je třetí, myslím rovněž velmi zajímavá fascinující studie. Před 1 400 000 lety spolu prošla kolem keňského jezera Turkana skupina 8 našich dávných předků druhu Paranthropus boisei. Odhalili to nově nalezené stopy. Vědci vyvozují z toho nálezu, že možná ti paranthropové žili ve skupinách, tak jako my. Ale co je ještě překvapilo, bylo, že byli vysocí jako současní muži. Ty stopy odpovídají výšce 1,80 m a 75 kg tělesné váhy. To jezero Turkana je velmi známé antropologické naleziště. Když je někdo vysoký, tak to musí být automaticky homo?
8: Alespoň takhle z většiny to interpretujeme, protože všechny nálezy australopitéků, které známe, tak spadají do těch menších velikostních kategorií. I když víme jako dlouho, že v těch nálezech jsou i jedinci, kteří pravděpodobně byli poměrně vysocí a těžcí, ale obecně jako stále ten konsenzus, že australopitéci svou tělesnou stavbou byli menší.
4: A parantropové taky.
8: A parantropové taky, jako oni patří do té obecnější skupiny australopitéků. A tady ty stopy jsou přiřazeny tomu rodu parantropů na základě samotného toho otisku a velmi specifického stylu chůze, který není, řekněme, zatím doložen u zástupců rodu homo. Já jsem shodou okolností slyšel Kevina Hatalu, který je hlavním autorem toho článku, o tomhle mluvit na konferenci. Oni sami říkají dvě možné hypotézy. Buď, že to je ta skupina parantropů, kteří byli abnormálně velcí, od toho odvozují, že to mohli být samci, anebo že to je skupina homo erectus, kteří by na tuhle tu tělesnou velikost odpovídali o něco lépe, kteří zase ale by vykazovali zatím nezdokumentovanou formu dvojnohé chůze v rámci rodu homo.
4: V populárních článcích téhle studii bylo třeba, že ten nález, že to je tak trochu fotoalbum, jo, že z toho vyvozujeme sociální chování. To by bylo asi těžší s čelistí.
9: No, mě tohle to přesně jakoby zaujalo, jaký tam byl to časový rozmezí, kdy tam šli, jestli šli tak současně, nebo jestli to bylo v řádu dnů, měsíců, protože mě zajímavá, jako zajímavé i to uchování těch stop. To musí být taky ohromná náhoda, že prostě prošli po měkkém písku, který se musel okamžitě nějakým prachem zase zasypat. Takže asi je pravděpodobné, že šli skutečně současně.
4: Dana Káčerka, u toho napadalo?
7: Mě u toho napadá se zeptat ne jako přímo vás, spíš sám sebe, jestli ty stopy mají odpovídat těm 180 cm a 75 kg. Jestli se to posuzovalo jako podle jejich velikosti a hloubky možná, já bych na to odpověděl, co když si třeba vzal ten jako samec dítě na záda a proto byl těžší, to třeba udělal hlubší stopu. Jako nevím, jak se to usuzuje, ale přijde mi to jako zajímavé takhle jako o tom přemýšlet.
4: A tohle možná můžeme se zeptat
8: tam. To je jednoduchá odpověď a existuje poměrně hezká korelace mezi délkou chodidla a výškou postavy. Takže ta samotná hloubka toho otisku samozřejmě hraje roli, ale ta hraje mnohem větší roli pro rekonstrukci té konkrétní formy dvojnohosti. Pro tu tělesnou velikost je mnohem důležitější samotná délka toho chodidla.
4: Tam nevadí, jestli měl nějakého potomka na zádech.
8: V zásadě to nevadí a dokonce velmi slavné stopy z Etiopie, které jsou datované do období 37 milionů let a patří druhou Australopithecus afarensis.
4: Jenom připomenu, že ten afarensis, to je známá Lucy, ne v tomto případě, ale aby si to někdo představil, protože výstava s Lucy byla poměrně nedávno tady v Národním muzeu.
8: Po celou dobu, co byly nějak popisovány a interpretovány, tak tam se jako tvrdí, že šel samec se samicí a ta samice, že našlapovala nerovnoměrně na jednu dolní končetinu. A právě interpretace šla tím směrem, že pravděpodobně na boku si nesla mládě nebo dítě, řekněme, a že právě proto je tam vidět ten rozdíl v té hloubce samotného toho otisku.
4: Vy jste tady, myslím, střídali ty pojmy člověk a pak jste říkali mládě nebo ta samice, ten samec. To je taková otevřená otázka ještě ve vaší komunitě, ne? Ve vašem oboru.
9: Já si myslím, že to je jako velmi důležité téma. I ten článek, který vyšel teď v roce 2026, od tedy Jana Toula, že je to vlastně opravdu jakoby významný, protože paleoantropologie chce používat kladistiku, nebo je to vlastně ta její nomenklatura se snaží se přiblížit co nejblíže skutečnosti o vztazích mezi těmi fosíliemi. Takže ta debata je skutečně na místě.
4: Máme možnosti molekulární biologie, zkoumat DNA, tak proto se to celé jako hýbe a posouvá. Já jsem právě, než jsme šli do studia, tak jsem si přečetla práci, kde se právě uvažuje o tom, nebo návrh těch vědců je takový, že všechno, co je mladší než 5 milionů let, takže by se mělo jmenovat homo.
8: Já ten argument toho autora jako naprosto chápu, byť on sám vlastně tam jakoby vypisuje ta úskalí tohoto přístupu. A jedním z těch pro mě velkých úskalí je jakási tradice. A kolegyně naprosto správně říká, že způsob, jakým pojmenováváme vyhnulé druhy, by měl reflektovat to, jaké jsou evoluční vztahy mezi nimi. Ale zároveň každá disciplína má nějaké historické ukotvení. A proto, aby jsme byli schopni mezi sebou efektivně komunikovat, je leckdy tohleto mnohem důležitější. A pokud bychom teď vzali všechny australopitéky, všechny parantropy, které mimochodem já považuji také za australopitéky, a všechny zástupce rodu homo, a udělali z nich jeden velký rod homo, tak bychom ztratili velkou nějakou jako páku na to, jak interpretovat poměrně drobné rozdíly, jak v anatomii, tak v chování, tak v nějakých ekologických parametrech a tak dále. Takže pro mě by to byla cesta jako zpět, byť naprosto souhlasím s těmi argumenty prezentovanými v tom článku, že by to z pohledu komparativní nějaké taxonomie mezi širšími skupinami primátů v rámci řádu primátů, že by to bylo asi vhodné, ale mě by to teda jako silně vadilo. A musím k tomu říct jednu věc, to vlastně kam daný autor míří s tou kritikou je, že třeba tady v tom článku byly prezentované stopy o nějakých parantropech 1,8 metru vysokých a zrovna nedávno před pár měsíci moji kolegové publikovali článek na kostru dolní končetiny jiného parantropa, tentokrát z Jižní Afriky, Paranthropus robustus. Ukázali, že ten jedinec byl jeden z nejmenších jako zástupců toho rodu, respektive i všech australopitéků obecně, jakého máme. To znamená, rekonstruovali výšku postavy někde na 1 metr a tělesnou hmotnost asi kolem 22 kg.
4: Jako dnešní dítě.
8: Tak a pokud bychom si řekli, že v rámci parantropů máme ve východní Africe jeden extrém 1,8 metru vysoké a 75 kg vážící a v jižní Africe máme druhý extrém metr vysoké a 22 kg vážící, tam už je poměrně zásadní problém říct, že to je jeden druh, protože pro každého biologa tohle bude vykřičník. Jasně, můžeme si vzít příklad goril, kde máme velký pohlavní dimorfismus a samec váží dvojnásobek toho, co samice, ale my tady nevíme, jestli to jsou čistě, jo, jestli ten nález z Jižní Afriky je samice a z Východní Afriky samci.
4: To je těžké určit.
8: Těžké určit a navíc předpokládáme, že v té naší vlastní linii za těch posledních, dejme tomu 5-6 milionů let, že ten pohlavní dimorfismus výrazně se zmenšoval a že jako u goril je poměrně extrémní, u šimpanzů už zdaleka není tak velký a všichni naši předci by ho měli mít ještě menší.
4: Čili ty rozdíly ve vzhledu.
8: No, takže tady vlastně jako přineseme tu otázku o tom, jak vlastně ta nomenklatura pojmenovávání těch druhů by se tady dala použít. A já teda souhlasím, že tohle je problém.
4: Jo, baví vás tenhle příběh?
7: Ano, velice baví. A zrovna to jako to zmínění toho pohlavního dimorfismu, to mi přijde jako, když se na tím člověk zamyslí vůči třeba jiným zvířatům, tak u člověka je to vlastně takové zvláštní, že jako, zvláště když je člověk jako větší, tak vlastně muž, žena jsou si homo sapiens docela podobní, když to srovnám jako s jinými druhy, kde je to ten rozdíl jako opravdu velice velký.
4: Tak příběh toho, jak budeme pojmenovávat naše dávné předky a příbuzné, zůstává otevřený. Tak třeba se tam ještě něco najde dalšího.
9: Já bych jenom ještě k tomu přidala, že tam hraje určitou roli i takovej ten zachovalostní bias, že oni se hominidé vraceli jistě i na jiná místa, někde v poušti, v pralese, kde vlastně nemáme ty stopy. Jo, takže to je taky takové jako rezervoár, prostě stop po té minulosti, protože tomu jako napomáhá ta ekologie. My si myslíme, že se tam vraceli opakovaně, což se asi vraceli, ale oni se mohli vracet i na jiná místa, ze kterých nemáme ty stopy.
4: Velmi podnětná byla dnešní debata na téma antropologické v rozhlasové laboratoři. A jsem za ní vděčná antropologům Aně Pankovské, děkuju.
9: Děkuji za pozvání.
4: A Lukáši Frýdlovi, děkuju vám.
7: Také děkuji za pozvání.
4: A rovněž děkuji za účast v naší debatě studentovi Danu Káčerkovi a přeji hodně štěstí v Cambridge.
7: Děkuji, děkuji.
4: Martina Mašková se těší v tomto pořadu za týden zase naslyšenou. Laboratoř. Laboratoř.
1: O životním prostředí vám na Plusu řekneme všechno. Vysíláme o klimatické změně, vysvětlujeme důvody sucha i povodní, mapujeme ochranu přírody, práci ekologických organizací i to, jak se do ekologie promítá politika samospráv. Vysvětlujeme opatření na ochranu přírody a klimatu na světové, evropské, národní i lokální úrovni. Sledujeme kroky vědců a zasazujeme je do kontextu. Zaostřeno, Věda Plus, Hovory, Leonardo Plus, Raní i Odpolední Plus. Poslouchejte, když chcete vědět proč. Ochrana přírody a životního prostředí je doma na Plusu. Hodin. Český rozhlas Plus. Zprávy.
2: Opozice kritizuje schůzku předsedy sněmovny Tomia Okamury s SPD s iránským velvyslancem. Tisíce falešných účtů řízených z Afriky propagují na síti X ve Švédsku před volbami politický obsah. Fotbalisté Sparty vyhráli v Šancelize nad Jabloncem 2-0 a zítra bude převážně zataženo, od severozápadu občasný déšť, teploty do 22 stupňů.
1: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
2: Předseda sněmovny Tomio Okamura z SPD se sešel s iránským velvyslancem. V pátek na síti X uvedl, že velvyslance přijala na žádost iránské strany. Obsahem jednání podle něj byla situace v Hormuzském průlivu a její řešení. Schůzku kritizuje opozice, pokračuje předseda TOP 09 Matěj Ondřej Havel.
10: Je to hrozný signál vzhledem k našim jaksi zahraničním kontaktům a pozici České republiky v diplomacii. Já nevím, jestli ještě Česká republika bude brána jako spolehlivý diplomatický zahraniční partner pro ten západní civilizovaný svět, když předseda poslanecké sněmovny dělá úplně opačnou diplomacii. Já se na to rozhodně budu ptát na plénu poslanecké sněmovny a budu žádat po panu předsedovi Okamurovi vysvětlení.
2: Předseda sněmovny Okamura hájí své rozhodnutí na sociální síti X slovy, že prosazuje aktivní komunikaci se zeměmi celého světa. Iránské ozbrojené síly přitom v srpnu zařadily stanici Radio Farda, vysílající z Prahy, na seznam svých vojenských cílů. Ministr zahraničí Petr Macinka z Motoristů radiožurnálu řekl, že o schůzce věděl, šlo podle něj o obvyklé protokolární přijetí k ukončení mise iránského velvyslance v Česku. Podle švédské veřejnoprávní televize SVT se před volbami aktivovaly na síti X tisíce falešných účtů. Řízené jsou z Afriky a působí, jako by patřili k skutečným obyvatelům Švédska. Účty sdílely hlavně obsah jiných uživatelů. Parlamentní, krajské a místní volby budou ve Švédsku už zítra.
11: Podle analýzy provedené televizí SVT společně s organizacemi Alliance for Europe a Trollrenzics jde asi o 8,5 tisíce účtů, které jsou řízeny z Nigérie, Beninu nebo pobřeží Slonoviny. Podle analýzy se účty pokoušejí manipulovat algoritmy sociální sítě X, aby propagovali pravicový nebo společnost rozdělující obsah. Organizace Trollrenzics přitom odhaduje, že podobných účtů může být výrazně víc a mohou být i na dalších sociálních sítích. Švédské parlamentní volby budou podle posledních průzkumů velmi těsné. Podle zářijových dat společnosti Ipsos dělí levicový a pravicový blok jen 10% hlasů. Ze Stockholmu Jakub Lucký, Radiožurnál.
2: Zlatého lva na benátském filmovém festivalu získal snímek Neznámá žena od dánsko-egyptské režisérky Mai El Tuki. Dramatický příběh se odehrává v Kodani po druhé světové válce. Mladá Chuva se chystá na svatbu s bohatým zaměstnavatelem, ale zároveň skrývá tajemství ze své minulosti. Hlavní roli stvárnila Matilde Arkel, která za ní na festivalu dostala cenu pro nejlepší herečku. Sošku pro nejlepšího herce si odnesl John Malkovich za roli v černé komedii Divoký kůni devítka. Fotbalisté Sparty porazili v osmém kole šance ligy Jablonec 2-0. Pražané předchozí dva ligové duely prohráli a záložník Roman Macek přiznává, že byl tým z Letné pod velkým tlakem. I z tohoto pohledu si výsledků i výkonu hodně cení.
12: Určitě je důležité, nebudeme se za nic schovávat. Nebyl to jednoduchý moment a jsme si řekli, že do té reprepauzy musíme být v každém zápase úspěšní a tohle je ta nejlepší odpověď a i jakým způsobem jsme to zvládli za ty tři body. Za ty roky jsem poznal hodně zahraničních kabin a všechno a to, co mě zaujalo tady od samého začátku, že jsem viděl i po těch porážkách, jak všem na tom záleží.
2: Brněnské derby vyhrála Zbrojovka, nad Artisem zvítězila 2-1. Do čela neúplné tabulky se dostal Liberec, který přehrál Mladou Boleslav 3-0 a zvítězili i Bohemians, Slovácko zdolali 2-0. Čeští volejbalisté jsou na mistrovství Evropy po dvou duelech bez porážky. Nad Švédskem zvítězili 3-2 na sety.
3: Překážka na dálnici u Olomouce a nehoda u Karlových Varů. Na dálnici D35 pozor před Olomoucí ve směru na Mohelnici. Za odbočkou na Přáslavice na kilometru 280 stojí osobní auto. Řeší tam defekt v odstavném pruhu. Na dálnici D11 z Hradce Králové do Prahy podobná překážka za Chlumcem nad Cidlinou. Na 57. kilometru pojedete kolem odstaveného vozidla. Je tam opatrně. U Karlových Varů pozor na nehodu na silnici 6 do Prahy. Za výjezdem z města v táhlé zatáčce havarovalo osobní auto při kolizi se zvěří. Na místo museli přijet i záchranáři, počítejte s omezením. A na Liberecku se vyhněte překážce na silnici 13 do Děčína. U odbočky do Jitravy leží na vozovce sražené zvíře. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
2: Zítra bude na východě zpočátku ještě zmenšená oblačnost, jinak očekáváme převážně zataženo, od severozápadu se přidá občasný déšť nebo přehánky. Nejvyšší denní teploty zítra vystoupají na 18 až 22 stupňů, na západě a severu Čech bude chladněji kolem 16, na horách většinou kolem 13 stupňů. Tolik zprávy.
1: Posloucháte Český rozhlas Plus.
13: New York je místo, kde člověk nemůže jen tak sedět a nic nedělat, protože ho to doběhne. Mezi konkurzy a castingy jsem rozvážel jídlo po Manhattanu. Od Američanů jsem se naučil žít tady a teď, říká herec Karel Heřmánek mladší, který žije střídavě ve Spojených státech a v Česku a dnes je hostem Osobnosti Plus. V pražském divadle Bez zábradlí připravuje jako poctu Václavu Havlovi k jeho nedožitým 90. hru Dopisy Olze. Dobrý den.
14: Dobrý den, děkuji za pozvání.
13: A dobrý poslech přeje Světlana Vitovská.
1: Osobnost Plus.
13: Žijete svůj americký sen jako držitel zelené karty?
14: to je složitá otázka. Do jisté míry ano. Člověk si tak jako, nebo já jsem si uvědomil, že mě baví dělat žít si svým vlastním životem a teď jsem si to našel prostě v New Yorku a jsem tam spokojený, takže vlastně si žiju svůj sen, ano.
13: A o čem sníte, pokud jde o Ameriku, co byste tam chtěl dokázat?
14: Já bych tam chtěl vytvořit nějaký jako určitý projekty, který prezentujou nějakou mojí poetiku toho, co vidím, buď to na divadle, anebo i třeba ve filmu, ale může to být i hudba, cokoliv, co mě inspiruje vlastně jako k nějaký umělecký činnosti. A rád se tam vídám s lidma z celého světa a myslím si, že to je jedinečné místo tady pro tenhle ten druh nějaký jako realizace.
13: A kam až byste se s těmi svými projekty chtěl dostat? Na Broadway?
14: Kam?
13: Na Broadway?
14: No určitě. Samozřejmě Broadway by byla skvělá, je to těžký, ale zároveň tam taky funguje nějaká politika toho, jak ty projekty vznikají, takže to není jen tak, jako že člověk přijde a udělá konkurs, i když taky to tak jde. Bavilo by mě se prostě dát dohromady s nějakýma lidma a něco vytvořit, co vykvete a pak zase se věnovat jako něčemu jinému.
13: Vy jste zelenou kartu vyhrál před 8 lety, tuším, v loterii.
14: No,
13: do které
14: je to
13: jste
14: díl.
13: Se ještě déle
14: je to. Už je to díl.
13: Tak a vy jste se do té loterie přihlásil z legrace. Je to tak?
14: Bylo to z legrace, bylo to na popud vlastně kamaráda, manžela od Zuzky Stivínový. My jsme tam tehdy byli na nějaký 2 měsíce, já jsem tam strávil 1 semestr na jedné škole a on mi tehdy řekl jako o loterii na zelenou kartu, já jsem vůbec nevěděl, o čem mluví. A když jsem přijel, tak jsem to vlastně ze srandy zkusil a ono to vyšlo.
13: Tak a když to vyšlo, tak to musela být obrovská radost, nebo ne? Nebo vás to zaskočilo?
14: No tak pochopitelně mě to zaskočilo a jo, tak je to jeden takový ten moment, takový ten životní, asi i zpětně, když se na to dívám, protože jsem vyskočil štěstím, ale při tom dopadu najednou na mě dopadlo jako co dál, co s tím udělám, jak s tím naložím a přišel čas nějaký jako životní volby a já jsem dobrodruh, baví mě zkoušet nové věci a nerad žiju v představě, že bych si někdy něco jako v životě vyčítal. Takže jsem do toho skočil. A
13: co vám zelená karta umožňuje?
14: No, realisticky mě umožňuje prostě jednak žít v Americe a pracovat vlastně mimo toho, že bych se účastnil voleb.
13: Můžete všechno.
14: Tak můžu vlastně všechno.
13: A máte taky nějaké povinnosti, které vám plynou z té zelené karty?
14: Pochopitelně ano, ono to má 2 stránky. No. Ta první je daňová. Člověk vlastně musí odvádět tam daně, respektive se tam hlásit a posílat daňový přiznání. A pak tam člověk musí strávit nějaký čas, protože to není jenom jako zelená karta, jako zlatá vstupenka, cestuj si do Spojených států. Dle těch pravidel by tam člověk měl být alespoň 5 roku v roce. No.
13: A to se vám daří?
14: V tuhle chvíli se mi to daří, ano.
13: Je nějaký rozdíl v tom, když jste začínal v Americe a v tom, jak to funguje dnes? I třeba s ohledem na to, jak se tam mění vedení té země, jestli cítíte i jinou atmosféru, protože je tam druhé volební období Donald Trump?
14: Mhm.
13: Je to jiné, než bylo třeba to jeho první volební období?
14: Já paradoxně, když jsem se tam poprvé přestěhoval, tak akorát vrcholily volby, když se tam ten Donald Trump jako dostal. Já musím říct, že New York jako takový je ohromná bublina. Jo? To není
13: klasická Amerika.
14: Není to prostě jako Amerika. Když člověk vyjede za hranice New Yorku jako města, tak se začne vídat jako s lidma, který trošku nad tím přemýšlí jako jinak. New York je velmi liberální. Je tam spoustu menšin prostě z celého světa a takhle to město vlastně i jako samo o sobě funguje. Vlastně teď je kontrabalanc vlastně Donaldu Trumpovi je starosta nový New Yorku.
13: A je tam nějaká změna atmosféry cítit, nebo je to pořád stejný New York, jako když jste tam byl poprvé?
14: No, asi se tam trošku něco jako mění, asi nálada v té společnosti. Vnímám jako různý jako strany toho, jo? Že stále je to New York prostě, kdy člověk si tam může přijet vyzkoušet právě si žít nějaký svůj sen a nějak se jako realizovat, ale zároveň teď jako vnímám očima třeba člověka, který je v generaci, kdy vlastně lidi zakládají rodiny a ten New York vlastně nepůsobí úplně jako friendly prostě pro tu rodinu, pro děti a je tam spoustu jako podivínů na těch ulicích a já vnímám, že spousta lidí, kteří jako chtějí se někam posunout v životě, tak když si prostě projdou tímhle s tím nějakým jako velkým chaosem, tak se stěhujou vlastně za to město a tam se snaží nějak jako zakořenit a žít nějaký rodinný život, protože ten New York je v tomhle prostě jako specifický dost.
13: Vy jste poprvé odjel s tou zelenou kartou do Ameriky i se svojí ženou tehdy a říkal jste, že pro oba to byla škola života. Co vás to nám naučilo, tahle škola
14: já
13: života?
14: Já koukám, co všechno o mě víte. Byla to pro mě škola v tom, že najednou jsem se úplně jako odstřihnul od nějaký jako jistoty, od něčeho, co jsem tady měl jako daný, a najednou jsem byl jako sám za sebe a pochopitelně pro mě i trošku takové, že jsem trošku vykročil z toho stínu, který vlastně, ve kterém já jsem tady vyrůstal.
13: Myslíte kvůli svým rodičům?
14: Ano, ano, ano, ano. Tak to bylo pro mě jiný a zároveň jsem se vlastně nějak tak jako mohl, jak bych to řekl, dát do odrazu toho, jak to vidí jako ostatní vlastně z jiného světa, jako jo, a začít si formovat jako trošku jiný názor na ty věci.
13: Takže jste tam byl najednou bezejmenný herec, který schání práci?
14: Tak, no, tak tehdy jsme rozváželi to jídlo, byla to brigáda, bylo to skvělý. A v něčem teďkonce jako zpětně si říkám, že jsem to třeba nevyužil ještě v té, tu příležitost jsem mohl využít trošičku jinak. Já vlastně teď, když jsem tam byl od září loňského roku do dubna, tak jsem se tam přihlásil na nějakou školu a říkal jsem si, že tehdy jsem možná to měl využít v tomhle tom smyslu víc, že už tehdy jsem se mohl přihlásit a tak třeba by mě to někam posunulo.
13: Není konec ještě.
14: Není.
13: Taky jsem se přečetla, že jste v Americe zažili zatím nejbizarnější zážitek. No. Vzpomínáte si na to, co to bylo?
14: Ne, člověk stačí,
13: člověk,
14: aby se díval
13: okolo sebe.
14: Který
13: přišel k vám domů a nebyl oblečený? Nebo vám něco vezl?
14: Ne, tak to nebylo ale v New Yorku, ale no, bylo to v Americe a my jsme tehdy cestovali přes takovou platformu, je to vlastně jako sociální síť, to funguje podobně, jmenuje se to Couchsurfing a to jsou lidi, kteří si nabízejí mezi sebou ubytování a vlastně člověk se do toho dostane nějakým způsobem, ale aby získával ty reference, tak ideálně musí jako hostit nějaký lidi u sebe. No ale tohle, my jsme přijeli k někomu a do poslední chvíle jsme nevěděli, kde budeme. Bylo to v Las Vegas a přijeli jsme nejdřív k člověku, který nás zavedl do útrop takového ohromného domu a přišli jsme na takový dvorek, kde byl velký karavan a my jsme zjistili, že jsme ubytovaný úplně u jiného člověka, který bydlel v tom karavanu. A když tam šla Nicole, tak celá zrudla, začala se smát a já jsem tam tahal ty zavazadla a když jsem tam přišel a ještě jsem byl omráčený od toho světla, tak jsem koukal, že tam prostě stojí úplně nahý člověk, který se jmenoval Rick, a tak nás tam pozdravil, sedl se vedle nás a začal rozebírat život. Pak viděl, že jsme z toho trochu nesví, protože jsme to fakt jako nevěděli.
13: Když jste mluvil o tom, že jste se odstřihl od svých slavných rodičů, tak měl jste pocit, že to je potřeba, že potřebujete se osamostatnit a nechat ty slavné rodiče tady za sebou? Protože mě by zajímalo, jestli vám tady někdo předhazoval, že jste protekční dítě, že máte rodiče, kteří vám prošlapávají tu cestičku, nebo jestli to jste pocitoval, že je to nutné, abyste se odstřihl?
14: Jasně. Ano, tak pochopitelně už nějak od základky, tak jako to byl nějaký předmět nějakých jako posměšků nebo nějaký...
13: Posměšků?
14: No, že to je ten heřmán. Nebo já jsem to tak vnímal, jako že mně se to nelíbilo, jo, ale člověk se s tím jako zžije, jako jo. Pak, když jsem byl na Damu, tak s čím já jsem začal jako bojovat, je nějaký jako vnitřní furt jako srovnávání se s tím, jestli je člověk jako tak dobrý, jako, jak se od něj jako očekává. A to bylo asi nějaká jako věc, kterou jsem si nějak začal v sobě hodně řešit a asi jsem si ji snad i vyřešil jako tehda, po tom, co jsme se tam odstěhovali na ty 2 roky. A tak to byl nějaký, že jsem našel nějaký jako vnitřní klid a nějakou možná jako větší sebejistotu.
13: Co se vám vybaví dnes, když řeknu New York? Co to pro vás je? Domov? Práce? No, výzva? Sen?
14: Já vás můžu nechat mluvit. Je to tohle všechno, je to i velmi specifická vůně toho města. Je to opravdu střed kultur a zdroj ohromný jako inspirace do života. No.
13: V jednom rozhovoru jste říkal, že jste se od Američanů naučil žít tady a teď, ne nějakým dalekosáhlým plánováním. Jak to jde dohromady s tím, když žijete částečně tam a tady, to přece musíte plánovat?
14: No špatně to jde. Člověk to musí plánovat a je to něco, co mi není úplně blízký. Já vždycky jsem byl ten, který dostal nápad, že něco udělá nebo že někam vycestuje, a takže jsem se zbalil a jel jsem. V rámci nějakého managementu i našeho divadla, tak to člověk prostě musí řešit na delší dobu dopředu a stále se to učím. Jako, jo? Já jsem spíš takový volnomyšlenkářský a rád si prožívám ty věci skutečně teď a tady, a to je mi jako bližší. No.
13: Když jste říkal, že jste rozvážel jídlo po Manhattanu, tak je to běžná praxe, že herci, kteří v New Yorku začínají, anebo už tam jsou třeba i etablovaní, prostě musí mít nějaký vedlejší výdělek, aby se tam uživili, aby tam mohli bydlet.
14: Spíš bych řekl paradoxně, že někdo, kdo se živí jenom divadlem, ale teď se bavíme vyloženě jako o umělcích, ať je to člověk, který zpívá, tancuje, tam prostě je absolutní výjimka, že se tomu někdo věnuje prostě na 100%. Hmm. Většina lidí, a já si dokážu jako tvrdit, že lidi, kteří jsou vyloženě jako vysoko a na který jako my vidíme, tak ty když netočej, tak jsou to producenti, jsou to podnikají v nějakém odvětví. Tady prostě to nefunguje tak jako u nás, že je nějaké jako repertoárový divadlo a že všichni vlastně do toho chodí každý den hrát a do toho se honí jako za jinými závazky. Takže lidi, kteří se v tom pohybujou, tak najdou si nějaký jako vnitřní balanc, tak a chtějí se tomu dál jako věnovat a nějak to spojit i s tou profesí, tak třeba většinou učí a kombinujou to.
13: A jak těžké je prosadit se v New Yorku pro herce z ciziny? Protože ta konkurence je tam obrovská. Já vím, že vašemu bratrovi se to podařilo, ale v Londýně.
14: Brácha ten teprve teďkon se jako studuje. On není v Londýně, on je ve Skotsku. Já jsem se vlastně vrátil teďkon ze Skotska, kde jsem ho navštívil. On je na Royal Conservatory of Scotland.
13: A je tam rozdíl, jak to funguje ve Skotsku a v Americe, asi ne?
14: Není, tam je to podobný ten systém. Uh-huh. No? Tak je to člověk, když je už najmutý na nějaký druh práce, teď se bavíme o divadle, no tak se to naskouší, hraje se to nějakou dobu a pak to skončí.
13: A může se tam člověk jako vy prosadit v New Yorku jako herec a dostat se na Broadway?
14: Může, jo, určitě. Každý. Ale myslím si, že člověk tomu musí jít jako naproti. Člověk musí mít nervy jak řemeny. Ale zároveň ho to musí jako bavit prostě, no.
13: A nervy jako řemeny proč?
14: No, protože je to složitý, no. Je tam prostě člověk je neustále hodnocený. Já tam chodím na ty konkurzy, člověk tam stráví 2 minuty a musí se od toho odprostit prostě, no. Tak mu řeknou thank you very much. Bye bye.
13: A máte agenta nebo obcházíte konkurzy a castingy sám?
14: Nemám, ale připojil jsem se tam vlastně k tomu hereckému odboru, který tam je velmi jako silný a tak mi to dává nějaký možnosti, jak vlastně se zapisovat na ty konkurzy. Takže to je jakoby jednodušší, než pro člověka, který rovnou přijde z ulice, tak ten je potom jako v takových pořadnicích a vím, že tam lidi stráví třeba 6 hodin a stejně prostě jako na ně ta řada nepřijde.
13: Vy jste v Americe studoval filmové i divadelní herectví a taky muzikálové herectví, je to tak?
14: Ano, já jsem tam vlastně původně, když jsme tam jeli ještě předtím, než jsem vyhrál tu zelenou kartu, tak jsem tam se přihlásil na semestr na Lee Strasberg, škola Leeho Strasberga. Byl to pro mě takový jako seznámení a vlastně jsem si plnil nějaký jako svůj sen, že jsem si to chtěl jako vyzkoušet, protože za tím jménem se tak je tam spousta jako velkých těch jiných hereckých jmén.
13: To je to jméno Dustin Hoffman třeba?
14: Například, jo, nebo Marilyn Monroe, ale těch lidí bylo opravdu jako spoustu, jo, a takže jsem si to chtěl vyzkoušet.
13: No a co jste se tam naučil?
14: Myslím si, že nejvíc jsem se naučil nad tím přemýšlet prostě trochu jinak. Já, když jsem byl na škole tady na DAMU, tak prostě jsem byl nějak jako hrozně dogmatický v tom, jak se jako divadlo má dělat a co je správně a co je špatně. A najednou jsem zjistil, že ty cesty jsou prostě úplně jako jiný a každý si prostě může vytvořit svoji cestu a vlastně za ní mluví až ten výsledek a to, jakým způsobem kdo pracuje, tak to je vlastně na tom teď pro mě asi nejvíc jako přitažlivý, prostě se vídat jako s lidma, který prostě fungují jako třeba trochu jinak a víc jsem začal vnímat ty barvy osobnostní těch jednotlivých jako lidí v těch projektech a ať tam, ale nebo třeba i u nás.
13: Když jste absolvoval DAMU a srovnáte to, jak se vzdělávají herci v Americe, co je ten nejzásadnější rozdíl?
14: Nejzásadnější rozdíl je, že tady ta škola pracuje s kolektivem lidí, který vlastně neustále dělá dohromady něco a vlastně u nás jsou herci připravováni, nebo aspoň za doby, kde já jsem studoval, nebo už bohužel ty roky taky začínají jako utíkat, tak jsme byli jako ansámblový soubor de facto těch lidí v tom jednom ročníku a v té Americe tam je to velmi individualistický. Tam člověk vlastně pozoruje ostatní, skrz toho se učí vlastně sám a pak má příležitost vlastně sám něco na té hodině jako vytvořit, se ukázat a jsou to vždycky jednotlivé připomínky a vlastně člověk vůbec jako nemá řešit, jak to dělá ostatní.

0: Co naposled? No, já budu asi teď mluvit jako všeobecně, ale zase budu, nechci se opakovat, ale skutečně je to inspirace prostě lidma, jako všechno není na první dobrou, prostě člověk jako musí naslouchat ostatním a z toho si něco vzít a pak to aplikovat jako na svůj přístup k té práci. A takže když se vidím teď v New Yorku s někým, kdo je z Mexika a je to člověk, který se věnuje hudbě, tak jí rozumí víc než já a zároveň to mně přijde jako hrozně zajímavý, jako se nějakým způsobem od něj inspirovat.
1: Takže
0: a pak
1: si ukládáte zážitky?
0: Zážitky, především asi zážitky, no.
1: Říká Karel Heřmánek mladší, který je hostem Osobnosti Plus.
2: Posloucháte Osobnost Plus. Atraktivní hosté a moderátorka Světlana Vitovská. K jejich rozhovoru se můžete vrátit také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: V jednom rozhovoru jste říkal, že byste chtěl v Americe zjistit, kdo jste, proč tu jste a co máte dělat. Tak už jste na to přišel?
0: Vypadá čelist, jste připravená, jako jo. Já už ani nevím, jestli jsem tohle říkal.
1: Říkal.
0: Asi jo. Takže jestli, abych zjistil, kdo jsem.
1: Kdo jste, proč tu jste a co máte dělat.
0: No, tak nevím, jestli jsem na to zatím přišel, ale bojuju.
1: Takže jste na cestě k tomu to zjistit.
0: Ano.
1: Na jak dlouho jste doma teď v Česku?
0: Teď jsem tady na měsíc.
1: V Česku budete v divadle Bez zábradlí připravovat hru Dopisy Olze, což je hra, která má vzniknout jako podstava Slavu Havlovi k jeho nedožitým 90. Jakou roli tam budete mít, už víte?
0: Já to trošku upravím. My tohle to vlastně ano, tohle to vzniká, tenhle ten projekt. Je to provázaný s naším divadlem, ale vzniká to úplně jako separátně, jako takový projekt vlastně.
1: Ona premiéra bude v New Yorku.
0: Ano, a je to projekt, který vlastně je taková seberealizace moje a mý kamarádky, která je vlastně autorka toho textu, ona je původem z Iránu. Já se s ní znám tady z Prahy, když ona vystudovala Damu International, tak jsem s ní dělal asi dva projekty a teď jsme se po dlouhé době znova potkali a ona se už nějaký čas věnuje Havlovi, jeho myšlenkám a naposledy dělala vernisáž v Pittsburghu. A ona vlastně přišla s nápadem se věnovat adaptaci Dopisů Olze a takže já jsem to teď nějak jako zastínil nějak jako produkčně a vykomunikovávám všechny ty náležitosti vlastně, které jsou s tím spojený.
1: A role budete mít?
0: Mělo by to být monodrama, takže teď ono to vlastně...
1: To bude jenom vaše.
0: Ano, no a její. Zároveň do toho vstupuje teď jako více lidí do toho projektu, který nám s tím jako pomáhají, ale zároveň ještě to jako nemá jako jasný tvar s tím, že ten výsledek by se měl ukázat v New Yorku, ale jak to bude, mělo by to být monodrama. Ale jak to přesně uděláme, co bude, jaký to bude mít formát přesně, tak to je ještě furt jako trochu na vodě a ono to musí projít přes nějaké schvalování i tady v Praze přes díly, potažmo po nositele práv. Takže já vlastně se k tomu ani nemůžu ještě pořádně vyjadřovat, co a přesně jak to uděláme. Jenom víme, že nás to baví a ideálně prostě koncem roku to chceme předvést jako v New Yorku a třeba pak dál se s tím někam pohnout.
1: Dopisy psal Václav Havel svojí tehdejší manželce z vězení.
0: Ano.
1: Jakou zprávu podle vás o něm Dopisy Olze podávají nám?
0: Já vlastně po tom, co jsem si to přečetl, tak jednak jsem byl trochu zmatený, protože ten text je vlastně... Já v tom vidím prostě nějaký dramatickou linku člověka, který nastoupil za nějakých prostě pro nás jako šílených podmínek do toho vězení. Disident, je to člověk, na mě to velmi dýchá jako člověkem, který se snaží vždycky obhajovat pravdu a nezlomit se prostě pod, nezlomit svou jako integritu a je to vlastně ten jeho nástup, tak jak já to čtu, měl ty představy úplně jako jiné, rozdílné prostě o tom vězení, než když se dostal vlastně do toho pracovního tábora a on, jeho velký přání, aspoň na začátku to tak jako říká, že nechce vlastně, aby ho to nějak změnilo, ale podle mě ho to jako stejně změnilo. A vlastně od

0: nějakých snah jako řídit i tu domácnost, vlastně hrádeček a všechno okolo, tak vlastně se pak hnul vlastně k tomu literárnímu vlastně dílu, který je velmi jako filozofický a zkoumá vlastně zodpovědnost, zkoumá nějakou jako duchovnost člověka a je evidentní, že ta změna vlastně tam jako on k ní došel a to já vnímám jako nějaký prazáklad, jako nějakýho toho dramatična, který by se v tom dalo zachytit, ale jak to uděláme, zatím ještě jako nevím.
1: Kým pro vás Václav Havel je? Vy jste ročník 89, narodil ano. jste se v přelomovém roce, takže jste ho zažil jako teenager.
0: Ano.
1: Tak když se řekne Václav Havel, tak jakou emoci to ve vás vyvolá?
0: Když jsem byl mladší, tak asi jsem viděl nějak ty srdíčka a... Vím, jako velká ikona, pochopitelně dramatik, divadlo na zábradlí a tak teď říkám to tak jako heslovitě, jo. Ale myslím si pak, že i na mě působil jako člověk, který prostě bojuje za demokracii a vlastně pravda a láska, jako jo, tak... Samozřejmě jsem si i četl nějaký jako jeho hry, ale vlastně teď, když jsem se mu začal věnovat jakoby skrze ty dopisy Olze, tak teprve to začínalo odemykat nějaký ty komnaty, které pro mě byly předtím jako zamčený a ještě jsem jako nikdy do nich jako nenahlídnul. A tak teď ten rozměr je pro mě úplně jako jiný, než když jsem byl mladší.
1: Říká Karel Hermánek mladší, který byl hostem Osobnosti Plus. Děkuji vám za to.
0: Já taky děkuji, bylo rychlý.
1: A od mikrofonu zdraví Světlana Vitovská.
2: Nejvyšší patra americké politiky.
3: This is only the dawn of the golden age of America.
2: A její dopad na každodenní život ve Spojených státech i na celý svět.
4: And I know Trump doesn't give a damn about black people.
5: To vše probírají v novém podcastu Přes Atlantik zpravodajka Českého rozhlasu Jana Cíglerová.
6: Ceny benzínu ve Spojených státech od začátku války s Íránem vzrostly víc než...
2: A někdejší americký zpravodaj Jan Kaliba.
7: Všichni, se kterými tu mluvím, si myslí, že Donald Trump je skvělý prezident.
5: Přes Atlantik. Ve vysílání Plusu ve středu po 11. hodině na webu plus.rozhlas.cz a v aplikaci Můj rozhlas a na dalších podcastových platformách.

0: Topy, fakta, tajemství. Dávné příběhy a nová pátrání Stanislava Motla. Mínakší aneb ta, která rozuměla řeči slonů.
1: Úplně na počátku, to, abychom se mohli lépe ponořit do atmosféry příštích okamžiků, dovolím si vám pustit následující nahrávku. Zkuste si nyní představit, že to, co v zápětí uslyšíte, se rozléhá třeba zrovna v dalekém Nepálu, zhruba 9000 kilometrů od České republiky. V prostředí, jemuž se říká srdce džungle, uprostřed hlubokého subtropického lesa. Lépe řečeno pralesa, blízko řeky, je vedro k zalknutí. Těžký vzduch by se dal krájet. Tenhle hlas patřil jistému nebývale vzrostlému a už na první pohled velmi sebevědomému chlapíkovi. Jeho jméno Elephants Maximus, česky řečeno slon indický. Dostal jsem šanci spatřit ho na jižním konci Chitwanu, tedy v Královském národním parku. Na rozloze téměř 1000 čtverečních kilometrů žije více než 700 druhů volně žijících živočichů. Včetně například tygra indického, levharta, nosorožce indického, medvěda, krokodýla a například také slona. Volně tedy divoce, jich tu žije podle posledních údajů asi 350. Další desítky slonů tu žijí takzvaně domestikovaně. Slouží především turistům při jejich dopravě po džungli. Divoký slon je už jsem spatřil ve společnosti další čtyřiho druhu v samém jižním cípu Chitwanu, mě už od prvního plodu zaujal. Svou majestátností, klidem, rozvahou a velkou vnitřní silou, která z něho vyzařovala. Vybaví se mi slova, která svého času pronesl kdysi velmi slavný americký komik William Claude Fields.
0: Když to tak vezmu, ženy jsou pro mě ve své podstatě totéž, co sloni. Moc rád se na ně dívám, to ano, ale rozhodně bych nechtěl mít žádného z nich doma.
1: V zápěti se mi ale vybavil jiný citát. Jeho autorem byl muž, jehož celé jméno bylo Šejch Abu Abdillah Mušarifuddin ben Muslih Shirazi, dnes znám jako Sádi, perský středověký básník, mistr didaktické neboli alegorické poezie. Ten na téma sloni řekl toto.
0: Něžnými slovy a dobrotou je možné na vlásku vésti slona.
1: Tehdy uprostřed chitwanské džungle jsem zdaleka ještě netušil, že tenhle výrok perského básníka mě bude provázet v několika příštích dnech, které v tomto kraji strávím. Byly to dny plné záhad, to když mi osud umožní nahlédnout, i když jen částečně, za oponu jednoho velkého tajemství. Tajemství slonů. Vše začalo jistého rána, to když jsem potkal Mínakší. Potkal se mi u řeky Rapti, na okraji takřka neproniknutelného pralesa, docela nedaleko indicko-nepálské hranice. Vysoká, štíhlá, schůzí, kterou by jí mohli závidět i nejlépe placené modelky. Její čelo zdobil bohatý ornament. Topka, znamení zadané ženy. Jak jsem v zápěti zjistil, Mínakší byla vdaná, žila ale bez muže. Pověděla mi to zanedlouho ve vesnici, v nízké chýši oplácané hlínou a pokryté slaměnou střechou. Mínakší seděla v podřepu a připravovala čaj. Přitom mi vyprávěla, že její muž je vyhlášeným pytlákem. Loví tygry a hlavně nosorožce. Je prý posedlý touhou po penězích. Jeho motivace je stejná jako motivace mnoha dalších jemu podobných lidí. Nahlédněme nyní prvně do knihy Strážce brány.
0: Zavinili to vlastně někteří takzvaní léčitelé. Mnozí z nich věří tomu, že roh nosorožce posiluje mužnost a je tedy něco jako afrodiziakum. Nosorožců je v Chitwanu už jen několik set a jsou přísně chráněni. Nepálská vláda trestá každého dopadeného pytláka peněžní pokutou a dlouholetým vězením.
1: Jednou se prý vojáci dostali manželovi Mínakší na stopu. Podařilo se mu sice uniknout, ale byl poznán. Zmizel tedy kdesi v Indii. Jak mi ale jeho žena řekla, objevily se zprávy o tom, že pytlačí dál. Také prý v sousedním národním indickém parku Valmiki. V krajině lze ještě nedotčené džungle a divočiny. Pokusil jsem se svou novou přítelkyni potěšit tím, že se jí manžel třeba brzy vrátí. Zavrtila odmítavě hlavou a docela nevzrušeně pak dodala, že si spolu už stejně nerozuměli. Důvod? Minak Šipry, jak sebekriticky dodala, nedokázala být poslušnou ženou. A navíc, prý se jí manžel trochu bál. Že se jí bál proto, že prý odhalil její tajemství. Zjistil, že Mínakši umí mluvit se slony. Mou reakci byl úsměv, protože jsem tohle všechno, co by právě řekla, považoval za dobrý vtip. Mínakši se ale tvářila vážně a pak se jen sotva znatelně pousmála. Byl to zvláštní, záhadný úsměv. Toho dne jsem už z vesnice neodešel. Jednak se už blížil večer a já věděl, že džungle se nemá v noci pokoušet. Zajímalo mě hlavně to její tvrzení, že umí mluvit se slony. Opět je čas zalistovat v knize Strážce brány.
0: V Národním parku Čitvan, rozkládajícím se na jihu centrální části Nepálu, žije divoce několik set slonů. Někteří Tharové, obyvatelé, kteří svého času patřili neodmyslitelně k území dnešního Čitvanu, slony uctívali skoro jako božstva. Dokonce jim přinášeli oběti. To se změnilo s příchodem prvních bělochů. Tito takzvaní nositelé té jediné správné civilizace považovali zdejší domorodce za pouhou odnož vyšších zvířat. Jejich úctu ke zvířatům, zejména ke slonům, si vysvětlovali coby vrchol primitivismu. A rozhodli se, že zdejší lidi takzvaně předělají. Běloši pak domorodce začali využívat k nejrůznějším těžkým pracím. Často také jako náhončí lovců, kteří si v džungli léčili nejrůznější své komplexy. Například v roce 1911, tu také ale na území sousední Indie, tehdejší britský panovník Jiří V. zastřelil během pouhých 3 dnů 39 bengálských tigrů, 18 nosorožců a 4 medvědy. Dochovaný královský dokument hovoří například o tom, že dne 24. prosince 1911 uspořádal Jiří V. pod širým nebem bohoslužbu, které se samozřejmě kromě lovců v čele s králem zúčastnilo také na 600 slonů. V čase bohoslužby stáli, jak dokument praví, soustředěni do polokruhu. V této době, v době velkých honů, bývali sloni dopravním prostředkem lovců. Tehdy v roce 1911 měl vzpomínaný britský panovník zájem především na doslova masovém lovu tygrů a levhartů. Speciálně vycvičení sloni obklíčili vždy například vystopovaného tygra, zvíře se tak ocitlo v pasti a lovci v čele s králem Jiřím V. pak mohli pohodlně střílet jedno zvíře za druhým. Existuje mnoho dobových fotografií, které tento lov připomínají. Hostiny pod širým nebem, lovci popíjející dobré víno, desítky a stovky kusů mrtvých zvířat. Kdo ví, co by tomu říkali dnešní ochránci zvířat?
1: Kdo jsou vlastně Tharové, patřící neodmyslitelně ke kraji, kde se dnes rozkládá Národní park Čitvan? Jde o lidi, kteří dnes Nepálu tvoří necelých 7% populace, tedy necelé 2 miliony lidí. Sami sebe označují coby lidi z lesa. Zabývají se především zemědělstvím, sběrem lesních plodů, léčivých rostlin, rybařením a rovněž lovem. V knize Strážce brány se o nich píše.
0: Jsou jedineční a mají i osobitou kulturu. Patří rovněž mezi skvělé vodohospodáře. V minulosti vytvořili mnoho zavlažovacích kanálů, které jsou životodárnou silou zemědělských osad, zejména polí. Uctívají bohy, kteří, jak věří, žijí v lese. Dodnes mnozí z nich, ještě než do lesa vstoupí, žádají tyto bohy o ochranu. Oficiálně však vyznávají především hinduistické náboženství. Po druhé světové válce v období 50. a 60. let, těsně před oficiálním vznikem Národního parku Čitvan, přišla na Thary opravdová pohroma. Museli se ze svých vesnic stěhovat, často za asistence vojáků. Museli opustit svou půdu a mnozí z nich se stali vlastně zajatci systému pojmenovaného Kamaya. Tento systém de facto uzákonil nucené práce. Tharové se tedy stali novodobými otroky. Tento zákon byl zrušen teprve až v roce 2000.
1: Jestliže na počátku 20. století docházelo v dnešním Čitvanu k masivnímu vybíjení zvířat, tito obyvatelé džungle si nejsou bohužel před lidmi jistí ani dnes. Právě zásluhou pytláků, které žene vpřed vidí na tučné odměny. Rovněž i o tomhle mi Měnakši vyprávila. A vyprávila mi také o své práci. Má zvláštní zaměstnání. Lidé ji nazývají služebnicí venkova. Chodívá nebo jezdí z vesnice do vesnice. Překonává brody řek a má velký respekt například z krokodýlů, kteří tu na některých místech žijí. A občas Měnakši jede i na sloním hřbetu. V té souvislosti mi opět vyvstává otázka, která mě neopouští už od včerejšího dne. Opravdu Měnakši, jak mi tvrdila, umí hovořit se slony? Zeptám se jí na to. S úsměvem odpoví, že se mám nechat překvapit. Ať přísně jdu do vesnice, tam, kde mám mít službu, abych uviděl, jak pracuje služebnice venkova a abych uviděl slony. Vydáme se tedy na cestu. Projedeme osadou, až se ztratíme v džungli. Jdeme necelou hodinu, až se ocitneme na rozlehlém prostranství. V již citované knize Strážce brány je popsána i tato následující scéna.
0: Uprostřed paseky je stádo slonů, s nimi drobný svraštělý člověk, mahout, jak se říká lidem, kteří dovedou slony ovládat. Měnakši se s tím starým mužem vítá jako s dávným přítelem. Zdá se mi, že ten starý muž jí prokazuje značnou úctu. Potom se ale tato zvláštní žena vydá přímo doprostřed sloního stáda. Nastává neuvěřitelná situace. Tahle velká a tolik impozantní zvířata se zhlukují kolem ní. Mám pocit, jako by vyjadřovali radost nad tím, že ji vidí. Měnakši se mezi nimi pohybuje s jistotou a vůbec, jak je už na první pohled patrné, nemá strach. A pak je to jen zdání nebo skutečnost. Ta žena si se slony povídá, jako by jim něco vyprávěla. A sloni, věřte nebo ne, naslouchají. Celou tuhle scénu sleduje s úsměvem na rtech starý mahout. Nejeví sebe menší známku překvapení. A v zápětí řekne, ona opravdu hovoří se slony.
1: Pak přijde i můj čas. Tenhle sympatický stařec mě odvede ke stádu slonů. Přímo k jednomu z nich. Zvíře si mě se zájmem prohlíží. Jeho velké oko mě zdá se, jakoby rentgenuje. Tuším, že mám před sebou přemýšlivé a mimořádně inteligentní stvoření. V jednom okamžiku mahout neviditelným gestem pobídne slona. Ten poklekne na přední nohy. A já tak mohu dostat jedinečnou šanci, abych se mohl uvelebit na sloním hřbetu. A potom už kráčíme džunglí na slonech. První mahout, potom Měnakši a nakonec já. Slon kráčí stejnojmenným tempem. Když má před sebou překážku, vždycky se najde tu nejschudnější cestu. Když dojedeme do vesnice, slon se opět skloní na kolena a já pohodlně se stoupím zase na pevnou zemi. Ještě jednou se podívám na toho svého slona. Stále se mě bedlivě prohlíží. Kdybych tak věděl, co se v jeho hlavě asi odehrává. Ostatně o inteligenci a vnímavosti slonů se vyprávějí hotové legendy. Opět zalistujeme v knize Strážce brány.
0: Stalo se to v Jihoafrické republice. Nenasytní lovci tam odchytli pod vidinou dobrého výdělku několik vzácných antilop. Ty pak soustředili v pečlivě vybudované a hlavně bytelné ohradě. Příštího dne měli totiž antilopy odvést do zoologické zahrady. Stalo se však něco neuvěřitelného. V noci se před ohradou objevilo nevelké stádo slonů. Mohutná zvířata obhlížela zátarasy a jakoby mezi nimi a antilopami probíhala nějaká mimosmyslová komunikace. Pak se v jednom okamžiku vůdce sloního stáda přiblížil k bráně. Velmi opatrně uvolnil chobotem kovové závory, pak do brány jen strčil. Brána se otevřela. Antilopy toho blesku rychle využili, vyběhli z ohrady a uháněli o 106 do buše. Lovci byli druhého dne náležitě zaskočeni. Původně se domnívali, že slony přilákali žoky s krmivem určeným pro antilopy, jenomže, jak se ukázalo, sloni se krmiva ani nedotkli. Kdo tohle dovede vysvětlit? Někteří zoologové a jiní odborníci zcela vážně tvrdí, že v tomto případě šlo o jistý projev solidarity slonů vůči ohroženým antilopám.
1: Ve chvíli, kdy jsem sloučil se svým slonem, který mě spolehlivě dovezl do vesnice, Měnakši mi řekl něco v tom smyslu, že onen slon na mě prý už jen tak nezapomene. I kdybych se tu prý objevil třeba až za 20 let, zlo mě údajně bezpečně pozná a dokonce si vybaví i to, co při setkání se mnou zažil. Slon prý moc dobře rozumí tomu, co mu říkám. A ještě dodala, že dokonce umí číst naše myšlenky. Protože slon není v žádném případě jen tak obyčejné zvíře. Je údajně něco víc. Loučím se na čase slony a jinakši mě vyzvala, abych šel za ní. Čekala ji totiž práce. Práce služebnice venkova. Z kníž strážce brány se o práci této služebnice venkova můžeme dozvědět.
0: Žena nejprve zamířila k blízké chatrči. Žije v ní starší matka se dvěma dcerami. Mínakší se jich poptává na zdraví. Další návštěva směřuje do příbytku starého vdovce. Děda není zvyklý žít sám, ve své chatrči se cítí bezradný, zranitelný. Mínakší s ním trpělivě rozmlouvá, přesvědčuje ho o tom, že život je krásný i ve stáří a že by člověk neměl nikdy rezignovat, měl by se radovat i z těch zdánlivě nejobyčejnějších věcí, které ho obklopují. Mínakší mluví s dalšími a dalšími lidmi. Každý ji tu zná. Někteří vesničané jí doslova visí na rtech.
1: Když už jsem byl plný zážitku z toho, jak jsem sledoval práci služebnice venkova, zamířil jsem opět ke stádu slonů. Jakoby mě k ním něco přitahovalo. Byli pohroužení, jak se mi alespoň zdál, do sebe. Ten takzvaně můj vzlédl a opět si mě zkoumavě prohlížel. A znovu se mi v té souvislosti vybaví i některé příběhy slonů, tak, jak mi je předali například literatura či autentická svědectví, která se na svých toulkách světem nazbíral. Je pravda to, že existují sloní hřbitovy? Místo, kam údajně staří osamělí sloni chodí zemřít? Vybavím si ale zároveň svědectví jistého lovce, který tvrdil, že jde opravdu jen o legendu. Pokud prý někdo najde několik koster slonů nahromaděných na jednom místě, jde zpravidla o pozůstatky sloní rodiny, kterou lovci obklíčili a postříleli. Tentý lovec ale zároveň napsal, že například sloní rodina, které se podaří odvléci a před lovci ukryt třeba těžce zraněného slona, slona, který potom na následky zranění zemře, tak ho prý sloni ještě několik dní po jeho smrti hlídají a posléze prý mrtvé tělo pokryjí vysokou vrstvou trávy a větví. Jakýsi pohřební obřad. Nicméně jde o důkaz, že sloni opravdu vládnou mimořádnou inteligencí. Rovněž i proto bývali v různých historických epochách využíváni také jako válečníci. Opět dejeme slovo knize Strážce brány.
0: První válečné využívání slonů se datuje již od roku 1100 před naším letopočtem. Bojové slony využívali v Indii, také třeba v Číně. Sloni byli zpravidla nasazováni v samém centru bojiště. Nesli poháněče a případně ještě dalšího jednoho či dva muže, zpravidla lučištníky a metače kopí. Posláním slonů bylo především vyvolat paniku v řadách nepřítele, rozbít jeho bojové formace. Váleční sloni byli dokonale vycvičeni a bezpodmínečně poslouchali svého jezdce. Připomeňme Hannibala. Na počátku druhé punské války, války mezi Kartáginci a Římany, která se odehrávala v letech 218 až 201 před naším letopočtem, Hannibal se svou armádou a téměř 40 bojovými slony podnikl neuvěřitelnou pouť. Přešel tehdejší Hispánii, Pyreneje, jih Galie a Alpské podhůří, až na sever Apeninského poloostrova. A pokud je známo, tenhle mimořádně dlouhý pochod sloni kompletně přežili, byť s velkými obtížemi. A většina z nich zvládla ještě pochod přímo přes Alpy. Sloni začali hynout teprve až ve zrádných italských bažinách. Ale zmrzlé Alpy zvládli sloni dokonale.
1: Byly ale i případy, kdy sloni bojovali přímo proti slonům. Takřka ve stejné době, kdy Hannibal táhl se slony přes Alpy, odehrála se krvavá bitva mezi Egypťany a vojáky tehdejší Seleukovské říše. Malé vysvětlení. Seleukovská říše se rozkládala od Egejského moře až k dnešnímu Afghánistánu. Obývali Řekové, Peršané, Médiové, Indové a Židé. Opět citujeme z knihy Strážce brány.
0: Rozhodující bitva se odehrála u Rafie. Mimochodem, toto místo dnes najdeme v dnešním státě Izrael v pásmu Gazy. Král Antiochos měl tenkrát k dispozici více než 60 000 pěšáků, dále více než 6 000 jezdců, Co je zajímavé, součástí jeho vojska byla i více než stovka válečných slonů, zvířat dovezených z Indie. A jak na tom byl egyptský panovník? Ten měl ještě o 7000 vojáků více. Rovněž i on měl k dispozici slony, bylo jich na 70. Nebyli to však sloni indičtí, ale sloni afričtí. Pocházeli z Eritreje v severovýchodní Africe. Opět se nabízí malé odbočení. Jsou mezi slonem indickým, který žije také v Národním parku Chitwan, a slonem africkým rozdíly? Samozřejmě, že jsou. Za prvé, africký slon je o dost větší než jeho indický příbuzný. Dosahuje totiž výšky až 4 metrů, váží až 6 tun. Slon indický dorůstá výše 2 až 3 metrů, váží na nejvýše 5 tun. Za druhé, zatímco africký slon má relativně velké uši, slon indický má uši relativně malé. Za třetí, zatímco u slona afrického má kly nejenom samec, ale i samice, u slona indického jde v tomto případě pouze o samce. Odlišnosti jsou ale i jinde. Pokračujeme ale v příběhu bitvy slonů u Rafie. Podle toho, co napsal starořecký historik Polybios, v této bitvě, která se stala i velkou bitvou slonů, zvítězili sloni indičtí, a to, jak se říká, na celé čáře.
1: Vzpomínaný Polybios je dnes považován a právem za nejvýznamnějšího historika starověku, přesněji doby helenismu, tej doby přibližně od 4. století před naším letopočtem do konce 1. století před naším letopočtem. Ve svém stěžením díle Historia, z něhož se ale bohužel zachovala pouze třetina, tento historik na téma bitvy slonů u Rafie uvádí.
0: Afričtí sloni ale nebyli schopni snést pach a troubení svých asijských příbuzných. Došlo tedy k tomu, že z bitevní vřavy hned na začátku střetnutí uprchli. Zdálo se, že egyptský faraon je v kritické situaci. Na své slony se už nemohl spolehnout. Jeho soupeř Antiochos si byl jistý vítězstvím, zvolal žeňte je a nerozvážně vrhl všechny své oddíly kupředu, přímo na svého soupeře. Což ale byla osudová chyba. Ptolemaios totiž blesku rychle přeskupil své vojsko a zatlačil nepřítele zpátky. Následovala několikahodinová bitva, ve které faraon slavně zvítězil. Historik uvádí, že Antiochos ztratil 10 000 mužů, 300 koní a 5 slonů. Vítěz Ptolemaios přišel o 1500 mužů, 700 koní a 16 slonů.
1: Ale zpět do Chitwanu. A zpět k ženě, která údajně uměla rozmluvat se slony. K Meenakshi. Večer se stavím v chatrči, kterou ji vesničané na noc pronajali. Tahle stále usměvavá a velmi zvláštní žena, která, jak mi prozradila, nepochází z Nepalu, ale z Indie, mi nalije čaj. Opět se Meenakshi ptám, zda se opravdu dorozumí se slony. Neodpověděla hned. Začala vyprávět o svém životě. A potom o starém Mahoutovi, kterého jsem měl možnost poznat a který prý naučil rozumět řečí slonů. Poznala prý, že slon je ten pravý vládce zdejšího života. Podle něj je moudřejší než člověk a také zodpovědnější. A poněkud tajně dodala, že komunikace se přece nemusí odehrávat pouze pomocí slov. Bůh suď, co měla na mysli. Nějaký druh telepatie, intuici. V závěru pak ještě dodala, že slonům právě není hrozí nebezpečí a nebezpečí hrozí prý rovněž lidem. Nebyl jsem z těch slov moc chytrý. O co mělo opravdu jít, to jsem pochopil až příštího dne. Opět otevírám knihu Strážce brány.
0: Příštího rána šla Meenakshi s třemi vesničany hlouběji do lesa za zvukem motorových pil. Zanedlouho došli na čerstvě vykácenou paseku. Několik mužů tu kácí stromy. Džungle prý musí ustoupit nějakému novému objektu. Muži mají pro kácení, které je tady jinak zapovězené, speciální povolení, prý až z ministerstva. Meenakshi se dohaduje s předákem dělníků, hádají se, prudce gestikulují, přou se docela dlouho. V jedné chvíli pak Meenakshi bezradně rozhodí rukama a odchází. Z její tváře je patrné, že je hodně rozčilená. Co se vlastně přihodilo? Dřevorubci si prý nechtějí uvědomit, že kácejí v místech, která patří slonům, a vlastně tak berou slonům jejich domov. Meenakshi chtěla kácení zastavit, ale bezvýsledně. Celá věc je prý ale hodně nebezpečná. Tím, že sloni mají výbornou paměť, mohou se lidem pomstít. O sloní paměti Mínakší toho dne doslova řekla: slon má mozek počítačového génia a umí vymyslet takřka bleskurychle velké množství různých kombinací. Protože ho mnozí lidé podceňují jeho inteligenci, dokáže leckdy udeřit tak, jak by to od něho jen tak někdo nečekal.
1: Další den se vracíme do vesnice, kde jsem se s Mínakší prvně setkal. Druhý den v podvečer, byla právě sobota, objevil se ve vsi udýchaný chlapec. Běžel z vesnice, kde jsem byl předtím a kde byl problém s kácením stromů. Bylo to v místech, kde se Mínakší bezúspěšně snažila odradit muže od kácení. Opět nechme hovořit knihu Strážce brány.
0: Chlapec přerývaně mluví o tom, co se vlastně stalo. Bylo to včera v noci, říká, do tábora dřevorubců vtrhli sloni. Nebylo jich moc, přesto ale řádili jako pominutí. Zničili stany, rozdupali věci, které tam dělníci měli. Byli jako nepříčetní. Když všechno zničili, zase zmizeli. Ještě, že při tom svém řádění nikoho nezabili, vyprávěl chlapec.
1: Zástupu vesničanů, kteří naslouchají rozrušenému chlapci, hledá Mínakší. Tentokrát se tváří docela nevzrušeně. Není na něj vidět sebemenší citové pohnutí, ale já přesto tuším, co se v ní odehrává. Zdá se, byť to absolutně nedokážu racionálně zdůvodnit, že jsem pochopil. Dřevorubci nedbali jejího varování. Varování ženy, která rozumí řeči slonů. A tak se sloni přišli pomstit lidem, kteří jim kradou domov. A opět, jak už mnohokrát v minulosti, uvědomuj si, jak málo víme o tajemném světě zvířat.
2: Žárovky. O mozku, o tom, co se v něm děje a proč někdy přestane fungovat tak, jak bychom chtěli, víme stále překvapivě málo. Neurovědkyně Kristina Kekrtová se rozhodla to změnit. V dalších žárovkách nám proto poví, jakou roli hraje střevní mikrobiom ve stárnutí mozku a o výzkumu schizofrenie.
3: Poslouchejte zítra po 10:30 dopoledne na Plusu. Hosté zvučných jmen. Názory, které musí zaznít. Osudy, které by neměly zapadnout. Politologové, politici, ekonomové, novináři i umělci. Vyprávění, které nenudí. To je Osobnost Plus. Poslouchejte každý den od pondělí do soboty vždy v 10:30 dopoledne. K poslechu vás zvou moderátorky Barbora Tachecí a Světlana Vitovská. Všechny díly najdete na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas, v podcastových aplikacích a video také na YouTube.
4: Hodin. Český rozhlas Plus. Zprávy.
5: Do Kyjeva přijela místopředsedkyně České poslanecké sněmovny. Jde o soukromou návštěvu. Bývalý Pavlův řidič nesouhlasí s trestem zařízení v opilosti. Dovolal se proti němu u nejvyššího soudu. Čeští volejbalisté porazili na mistrovství Evropy Švédsko 3-2 na sety. A zítra bude převážně zataženo. Od severozápadu občasný déšť, teploty do 22 stupňů.
4: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
5: Místopředsedkyně poslanecké sněmovny za STAN Barbora Urbanová přijela do Kyjeva. Přijala pozvání od zástupkyně předsedy ukrajinského parlamentu Oleny Kondraťukové. Zúčastnila se také bezpečnostní konference Yalta European Strategy. Jde o soukromou cestu. Oficiální delegaci do Kyjeva jí organizační výbor sněmovny neschválil.
6: V Kyjevě se Barbora Urbanová setkala se zástupci neziskových humanitárních organizací a navštívila rehabilitační centrum pro veterány. S místopředsedkyní ukrajinské verchovné rady Olenou Kondraťukovou jednala o iniciativě Bring Kids Back, která usiluje o repatriaci ukrajinských dětí unesených do Ruska. Cesta není její oficiální návštěvou jakožto ústavní činitelky.
7: Já jsem o to žádala kvůli organizačnímu zajištění a kvůli těm bezpečnostním důvodům. Bohužel mi to bylo vládní většinou zamítnuto po nějaké delší debatě a bylo to opravdu zdůvodněno tím, že mám jiný názor na přistoupení Ukrajiny do Evropské unie.
6: Ubytování v Kyjevě a cestu vlakem z Polska financovali pořadatelé bezpečnostní konference, které se místopředsedkyně poslanecké sněmovny zúčastnila. Z Kyjeva Pavel Novák, Radiožurnál.
5: Bývalý řidič prezidenta Petra Pavla Vojtěch Kop, odsouzený za opilství za volantem, podal dovolání k nejvyššímu soudu. Zjistil to server iRozhlas. Při nehodě loni v únoru v České Čemrné na Náchodsku narazil služebním BMW do zaparkovaného auta a z místa odjel. Zhruba hodinu po nehodě mu policisté naměřili téměř 1,5 promile alkoholu. V červnu dostal řidič pravomocný trest zákaz řízení na 18 měsíců a peněžitý trest 52,5 tisíce korun. Kop tvrdí, že trest je v rozporu se zákonem a že soudy jeho jednání špatně právně posoudily. Dva rozměrné dřevěné čluny a další menší nálezy z 9. století si lidé můžou prohlédnout v nové expozici Slovanského hradiště v Mikulčicích na Hodonínsku. Právě tam bylo jedno z nejvýznamnějších center Velké Moravy. Nová expozice přibližuje hlavně to, jak se v tehdejším velkomoravském centru žilo běžným lidem, říká vedoucí Slovanského hradiště a archeoložka Gabriela Dresslerová.
8: Dokonce i jako rekonstruuje tu krajinu, která se během posledních tisíciletí tady výrazně proměnila, protože kdysi tady byly ostrovy mezi jednotlivými říčkami a těmi toky. No a tady ta expozice přiblíží tu představu o tom, jak to mohlo vypadat.
5: Čeští volejbalisté zvítězili i ve druhém utkání na mistrovství Evropy. Švédsko porazili 3-2 na sety. Fotbalisté Zbrojovky Brno porazili v 8. kole šance ligy městské rivaly z Artisu 2-1. V dalších zápasech pražská Sparta zvítězila nad Jabloncem 2-0, Bohemians vyhráli nad Slováckem 2-0 a do čela neúplné tabulky se dostal Liberec, který přehrál Mladou Boleslav 3-0. A běloruská tenistka Arina Sabalenková hraje ve finále US Open proti Jeleně Rybakinové z Kazachstánu. Jejich zápas sleduje v New Yorku reportér David Prouza.
9: Překážka na D35 u Olomouce a nehoda na silnici 6 u Karlových Varů. Na dálnici D35 pozor před Olomoucí ve směru na Mohelnici. Za odbočkou na Přáslavice na kilometru 280 stojí osobní auto, řeší tam defekt v odstavném pruhu. Na dálnici D11 z Hradce Králové do Prahy spozorněte za odbočkou na Městec. Na 44. kilometru stojí porouchané nákladní auto, vozidla tam mohou vybočovat. Následky nehody překážejí na silnici 6 u Karlových Varů ve směru do Prahy. V téhle zatáčce za Vary havarovalo osobní auto při kolizi se zvěří. Na místo museli přijet i záchranáři. Projíždí se místem pomaleji. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
5: V noci se ochladí na 12 až 8 stupňů, při vyjasnění až na 6. Zítra pak čekáme na východě zpočátku zmenšenou oblačnost a ojediněle mlhy, jinak převážně zataženo. Od severozápadu se postupně přidá občasný déšť nebo přehánky. Nejvyšší teploty 18 až 22 stupňů, na západě a severu Čech kolem 16, na horách většinou kolem 13 stupňů Celsia. Tolik zprávy.
4: Posloucháte Český rozhlas Plus.
10: Neúprosná aritmetika aneb blízké hrozby pro Ukrajinu, čtvrtstoletí Šanghajské organizace pro spolupráci či kapitálový trh v Praze. Nejenom tato témata rozeberou následující půlhodince názorů a argumentů naši komentátoři. Příjemný a ničím nerušený poslech přeje Petr Švárc.
4: Názory a argumenty.
10: Mír na Ukrajině je zatím v nedohlednu. Nad tím, co čeká Ruskem napadenou zemi v příštích měsících, se zamýšlí komentátor Českého rozhlasu Ondřej Soukup.
11: Ruské drony zasáhly obchodní centrum v Sumách. Dron zasáhl osobní vlak v Chersonské oblasti. Benzinka v Kyjevě byla zničena. To je jen malá část zpráv, které v posledních dnech přišly z Ukrajiny. Po nedávné cestě amerických emisarů Steve'a Witkoffa a Jareda Kushnera do Moskvy a Kyjeva prohlásil hlavní zahraničně politický poradce ruského prezidenta Jurij Ušakov, že Donald Trump doufá, že k uzavření míru dojde ještě během jeho funkčního období, tedy do ledna roku 2029. To vše ukazuje, že Kreml v nejbližších měsících o míru jednat nehodlá. Jeho logika je jednoduchá. Má převahu v balistických raketách a střelách s plochou dráhou letu, proti kterým Ukrajina nemá obranu. Tudíž stačí pokračovat v útocích tak, aby se k příchodu zimy zhroutila celá ukrajinská infrastruktura. Od dodávek elektřiny, tepla, vody po veřejnou dopravu či dodávky potravin. V ten okamžik Ukrajina skolabuje a buď kapituluje, nebo ruské jednotky přeci jen dobydou Kyjev. Tento plán Kremlu není zcela nerealistický. Aritmetika je totiž neúprosná. Rusko je dnes schopno vyrobit 800 až 1100 balistických raket ročně. Když k tomu připočteme dodávky severokorejských raket, budeme někde na 1200 raketách, tedy na 100 raket měsíčně. Jedinou zbraní, která je schopná balistické rakety a střely s plochou dráhou letu sestřelit, je americký systém Patriot a jeho střely PAC-3. Na sestřelení jedné rakety jsou většinou potřeba 2 až 3 takové střely. Ukrajina již prakticky žádné nemá. Nějaké zásoby mají evropské země, státy v Perském zálivu, Japonsko, Jižní Korea. Jenže pokud sousedíte se Severní Koreou, nebudete se svých střel zbavovat. Totéž se týká sousedů Iránu. Takže vám zůstane pár desítek střel od evropských spojenců. Společnost Lockheed Martin v loňském roce vyrobila trochu více než 600 střel PAC-3, což by Ukrajině stačilo sotva na 3 měsíce. Jistě, společnost oznámila zvýšení výrobních kapacit na 2000 raket ročně, jenže do roku 2030. A Ukrajina potřebuje přežít letošní rok, rok 2007 a 2028. Jak? Bezpečnostní expertka Lesia Ohrysko tvrdí, že je potřeba udělat několik věcí. Za prvé, Ukrajina musí více útočit na ruský týl a především na zbrojní závody vyrábějící rakety. Nejlepší raketa pro Ukrajinu je ta, kterou Rusko nedokázalo vyrobit. Za druhé, je potřeba zvýšit pasivní obranu. Jednoduše řečeno, zakopat se. Vytvořit záložní infrastrukturu pod zemí. Nejen vojenská velitelství, ale i objekty energetiky, spojů, některé výrobní kapacity. Za třetí, zahraniční kooperace při vývoji vlastních protiraketových systémů. Lesia Ohrysko zmiňuje evropský projekt Freya, kde se má propojit ukrajinské zkušenosti s ruskými útoky a její raketové technologie s evropskou elektronikou a senzory. Stejně tak navrhuje, aby Ukrajina nabízela pomoc a zkušenosti americkým výrobcům zbraní. Nic z toho nezmění fakt, že v nejbližších letech Rusko bude mít více raket než Ukrajina a její spojenci. To nezměníme. Co změnit můžeme, je nakolik to bude pro Ukrajinu fatální, uzavírá Ohrysko.
10: To byl komentář kolegy Ondřeje Soukupa. S určitým nadhledem by se dalo říci, že Biškek, hlavní město 7,5milionového Kyrgyzstánu, se na několik dní na přelomu srpna a září stalo hlavním městem pokud ne světa, tak alespoň Asie. Tato hornatá země nejen oslavila 35-leté výročí své nezávislosti a zároveň odstartovala 6. ročník světových nomádských her za účasti výprav z více než 100 zemí. Biškek především hostil výroční setkání hlav států Šanghajské organizace pro spolupráci, která letos slaví 25. výročí své existence. Na jednom místě se tak setkali lídři Číny, Ruska, Indie, Pákistánu, Iránu, Běloruska a 4 středoasijských republik. Slovo má Martina Varkočková z katedry mezinárodních vztahů a evropských studií Metropolitní univerzity v Praze.
12: Šanghajská organizace pro spolupráci je suverénně největší regionální organizací na světě. Představuje 42% světové populace a zhruba čtvrtinu světového HDP. Původní důvod jejího vzniku, tedy vyřešení otázky hranic a bezpečnosti po rozpadu Sovětského svazu, dávno přerostl v relativně širokou spolupráci bezpečnostního, ekonomického a energetického charakteru. Fakt, že jejími členy jsou země, které spolu často bilaterálně více či méně otevřeně soutěží, například Rusko a Čína, Indie či Pákistán, samozřejmě značně oslabuje její efektivnost. Nicméně přesto je překvapující, že se probíhajícímu summitu nevěnuje u nás větší pozornost. Pravda. Šanghajská organizace pro spolupráci je tradičně skoupá na slovo a příliš materiálu nezveřejňuje. Nicméně již nyní víme, že kromě Biškekské deklarace bylo přijato 27 dalších dokumentů, které připravují půdu pro hlubší spolupráci v různých oblastech, jako je například boj proti obchodu s drogami, podpora biodiverzity, spolupráce v oblasti umělé inteligence či rozvoj spolupráce v oblasti energetiky. Podtrhnout je ale nutné fakt, že členové Šanghajské organizace pro spolupráci důrazně podpořili Írán a odsoudili útoky na něj. Zároveň odsoudili jednostranná donucovací opatření, která nejsou v souladu s pravidly OSN či Světové obchodní organizace. To je možné číst jako kritiku ekonomických sankcí, a to nejen těch amerických vůči Íránu, ale potenciálně i těch evropských proti Rusku. Hlavy států naopak vůbec nezmínily válku Ruska proti Ukrajině. Asi nejvíce očekávaný byl pak vývoj kolem plánovaného vzniku vlastní rozvojové banky. Pokud by vznikla, byla by to vedle Asijské infrastrukturní investiční banky další významná finanční instituce, fungující do značné míry mimo tradiční rámce dosavadních globálních pravidel. Její existence by tak mohla podpořit další pokusy o dedolarizaci, tedy o zeslabení úlohy amerického dolaru jako rezervní měny či jako měny pro přeshraniční transakce. Zde se však překvapení nekonalo. Vznik rozvojové banky ohlášen nebyl a zůstává tedy ve vyjednávací fázi. Zdánlivě tedy možná skutečně není třeba o summitu hovořit. Nicméně v dnešní době, kdy se světový řád proměňuje, setkání hlav států, které se netají ambicemi vytlačit nebo přeměnit stávající pravidla politického či ekonomického vládnutí, může do určité míry pouze formálně fungující organizaci postupně proměnit ve velmi silného aktéra. Letos bylo na summitu podepsáno memorandum o porozumění s Africkou unií. Nebylo by od věci, aby Evropská unie začala brát Šanghajskou organizaci pro spolupráci vážněji.
10: O Šanghajské organizaci pro spolupráci hovořila Martina Varkočková z katedry mezinárodních vztahů a evropských studií Metropolitní univerzity Praha. Svět nekončí, ale liberální pokrokářství ano, tvrdí publicista Jefim Fishtein. Tady jsou jeho argumenty.
13: Britský deník The Guardian v posledních dnech často věnuje své názorové stránky úvahám o osudu ideologie, kterou nejenže sám sdílí, ale má ve světě pověst jejího pilíře a ochránce. Sociální jevy a události jeho autoři většinou hodnotí a svým čtenářům předkládají z pozic středolevého liberalismu. Nedávné zásadní komentáře, o nichž mluvím, nevidí nejbližší budoucnost svého světonázoru příliš růžově. Svědčí o tom i název eseje z posledního týdne Svět nekončí, ale liberální pokrokářství ano. Jeho autor jménem Walid Ali vyjmenovává četná protivenství z poslední doby, která brzdí společenský pokrok. On sám jim obrazně říká monstra, ale přesněji by bylo asi označení příšery nebo dokonce strašidla v duchu Marxova komunistického manifestu. Není třeba být chytrý jako Einstein, aby si jeden všiml, že takřka každý den přináší pro lidstvo zprávy, kterým se česky říká Jobovy zvěsti. Klimatické změny, rozpad mezinárodního řádu, ekonomické krize, válečné konflikty, epidemie nakažlivých nemocí. Některé Jobovky deprimují zejména lidi, kteří sdílí názor deníku The Guardian. Mám na mysli nezastavitelný vzestup pravicových stran, vzmach populistických sociálních sítí, zneužití umělé inteligence, v Británii specificky popularita stran typu Reform UK a Restore UK, nezvládnutelná imigrace a jako třešinka na dortu zjevení Donalda Trumpa. Walid Ali z deníku The Guardian nabízí vysvětlení, jež v podstatě vyvinuje a zbavuje odpovědnosti politický směr, který až doteď držel otěže moci skoro v celém západním světě. Podle autora příčinou všeho zlého je skutečnost, že lidé přestávají věřit v sociální pokrok. Ve společnosti prý zdomácnělo přesvědčení, že obvyklý řád byl zborcen a nic ho nemůže obnovit. Sliby nebyly naplněny a příslib dobrého života byl pouze zradnou návnadou. Ať již to politici slibovali v dobré víře nebo z čistě kořistnických důvodů, dostat těm slibům nedokázal nikdo. Obyčejná epidemie přestává být vnímána jako dočasné oslabení imunity a začíná se jevit jako příznak blížícího se zániku lidstva. A to všechno proto, že zmizela víra v pokrok, domnívá se Walid Ali z britského deníku The Guardian. Ocituji jeho závěrečnou úvahu. Když občané přestávají věřit v pokrok, společnost západního typu okamžitě upadá do krizového stavu. Celý politický řád je založen na příslibu stále většího bohatství a stále lepší kontroly nad vlastními životy. Můžeme si dovolit ty nejodvážnější sny v naději, že pokud se jejich naplnění nepovede nám, povede se našim dětem. Vycházíme z jistoty, že každá další generace bude žít lépe a déle než předchozí. Političtí soupeři si mohli říkat konzervativci nebo pokrokáři, leč zásadní nabídka byla stejná – lepší život pro lidi. Rozdíl mezi nimi byl v tom, jak stejného cíle chtějí dosáhnout, jakými prostředky a způsoby. Jedni mohli vyhrát, druzí prohrát, lišili se možná v rychlosti a metodách postupu, ale směr měli stejný. Konec dlouhého citátu. Vzácnost úvahy je v tom, že pod tlakem okolnosti musel autor uznat, že i konzervativní soupeři socialistů nechtěli vždy jenom škodit lidstvu, nýbrž usilovali o jeho dobro. A kdo z nich to dělal lépe, to je právě předmět sporu, který se v dnešní době vede.
10: Slyšeli jste názor publicisty Jefima Fištejna. O tom, že je potřeba rozhýbat kapitálové trhy v Evropě, se hovoří dlouho. Bohužel většinou jen hovoří, protože praktickým krokům pak často hodí klacek pod nohy politici. Přesto se dějí i změny tím správným směrem. A jednou takovou dobrou zprávou je vznik fondu, jehož akcie kopírují tituly z pražské burzy, říká zástupce šéfredaktora biznisového serveru CzechCrunch Luboš Kreč.
14: ETF, čili Exchange Traded Fund, je mimořádně populární investiční nástroj, který dominuje laickému retailovému investování posledních let. Velmi zjednodušeně jde o fond, jehož hodnota kopíruje vývoj ceny předem definovaného podkladového aktiva. Takže existuje ETF na zbrojařské firmy, na energetické firmy, na slovutný index S&P 500, na technologické akcie, na Evropu i na celý svět. Jejich nabídka je nepřeberná a dají se v ní najít i všelijaké pikantérie a libůstky. Důvod, proč jsou ETF tak populární, je na snadě. Je to jednoduchá, srozumitelná a levná cesta, jak investovat do určitého oboru nebo vybraného regionu. Pro pasivní investory, kteří nechtějí sledovat burzovní grafy, to je skvělé řešení. Navíc poplatky u těchto specifických fondů se počítají v nízkých desetinách procenta, což je zásadně méně než u klasických aktivně spravovaných fondů, kde nějaký portfolio manažer ručně vybírá, jaké akcie se koupí a jaké se prodají. Ve světle těchto informací je až s podivem, že ještě neexistovalo české ETF, které by se soustředilo na pražskou burzu. Ta přitom v posledních letech vykazuje velmi solidní čísla. Za 5 let její kumulativní index PX posílil o více než 118%. Ano, pražská burza nepatří k největším a opravdu relevantních titulů je na ní relativně málo. Nicméně s příchodem nového ETF, za nímž stojí jeden z matadorů zdejších kapitálových trhů, finanční skupina Wooden Company, se investování do akcí ČEZu, Erste, Komerční banky, Koltu nebo CSG stává ještě jednodušším. Výhodou i slabinou ETF je, že omezuje rizika. Velký pád jednoho titulu se rozmělní ve výkonech dalších akcí. A to samozřejmě funguje i opačně, takže pokud jeden titul mimořádně posílí, držitel ETF to nepozná tolik jako ten, kdo má přímo dané akcie. Nicméně ETF se ukazují jako velmi efektivní nástroj. Lidé si je oblíbili a proudí do nich postupně víc a víc prostředků. Nicméně ETF se ukazují jako velmi efektivní nástroj. Lidé si je oblíbili a proudí do nich postupně víc a víc prostředků. Jde o jeden z fenoménů investičního světa posledních let. Fakt, že čeští retailoví investoři budou mít k dispozici novou možnost, jak se svést na výkonech předních českých firem, je proto výbornou zprávou. A nejen pro investory samé, ale i pro pražskou burzu. Protože je to po čase zase velmi atraktivní argument, proč má cenu na ní nejen investovat, ale i zvažovat, zda tam část své firmy neumístit. To už ovšem tak jednoduché, jako si koupit pražské ETF, samozřejmě není.
10: U mikrofonu byl zástupce šéfredaktora biznisového serveru CzechCrunch Luboš Kreč.
3: Posloucháte Názory a argumenty. Aktuální události tak, jak je vidí ti nejlepší komentátoři. Poslechněte si je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
10: A jako každou sobotu ještě připomeneme některé sledované komentáře z tohoto týdne. V prvním z nich se šéfredaktor Práva Petr Šabata ještě vrátil k návrhu státního rozpočtu na příští rok.
15: Není to takový podraz, jako udělal při sestavování státního rozpočtu na rok 2024 ministr financí Zbyněk Stanjura ministru školství Mikuláši Bekovi, ale faul to je. Tehdy sebral v prvním návrhu rozpočtu Stanjura Bekovi 29 miliard korun, i když i vláda Petra Fialy měla vzdělávání mezi svými jasnými prioritami. Stejně pěkně to píše kabinet Andreje Babiše ve svém programu i hospodářské strategii, dokonce včetně konkrétních čísel. Ale ministryně financí Alena Schillerová navrhuje Plagovi také propad výdajů na vzdělávání. Podle ministra chybí v rozpočtu na příští rok 6 miliard, podle expertů minimálně 12. Minister úspěšný v první Babišově vládě připomíná, že sliby navýšit učitelské platy na 130% průměru v ekonomice a celkové výdaje na

0: ale technicky je pro mě důležitější to, co podepsalo 108 poslanců. Konec citátu. Problém je, že v souvislosti s rozpočtem o něch koaličních 108 poslanců také podepsalo, že veřejné finance bude vláda udržovat bezpečně pod hranicí 3% deficitu požadovaného paktem stability Evropské unie. Jenomže už příští rok ten schodek bude nejméně 3,5%, přiznává ministerstvo financí. Dá se tady vůbec někomu věřit? Mimochodem, na Stanjurův podraz tehdy Plaga reagoval, že s tak nízkým prvním návrhem to bude mít Beck výrazně složitější při dalších jednáních o rozpočtu. Dobrý postřeh. Koaliční motoristé zase teď dávají k věření, že mají vážný problém s výší schodku rozpočtu na příští rok. Což o to, sekera 389 miliard je v skutku obludná a nebezpečná. Ale co pak členové vlády nejednali s ministryní Schillerovou a vicepremiér Petr Macinka neměl ani tušení, že takový schodek hrozí? Co v té vládě dělají? A proč jejich poslanci hlasovali pro vládní programové prohlášení, když tam je zadlužování o několik řádů nad představami motoristů zřetelně popsáno? A opravdu poslanci SPD Tomie Okamury od Petra Macinky i někteří v hnutí ANO věří, že horentní výdaje rychle zaplatí investicemi nastartovaný růst ekonomiky, který by musel být dvojnásobný ve srovnání s dnešním solidním růstem HDP a dvakrát vyšší, než je potenciál české ekonomiky. Konec konců sama vláda ve svých dokumentech žádný takový raketový růst nepředpovídá. Že je to nesmysl, říkají od začátku ekonomové zleva i zprava, z vědeckých pracovišť, z biznesu, z Česka i ze světa. Alena Schillerová správně kritizovala svého předchůdce Stanjuru, že jeho rozpočty nejsou transparentní, reálné a poctivé. Ale kabinet, v němž je ministryní financí, teď nepředložil nic lepšího. Vysvětlení jsou dvě a obě smutná. Vláda buď záměrně neříká lidem pravdu, nebo Babiš, Schillerová a další opravdu věří v hospodářské zázraky.
1: Připomněli jsme komentář šéfredaktora Práva Petra Šabaty. A ještě jeden ze sledovaných komentářů tohoto týdne. Vláda by se měla od hejtmanů a primátorů spíše poučit, než je peskovat, nabádal v úterý politolog Lukáš Jelínek.
2: Jako mlsná kočka okolo plné spíže chodí ministryně financí Alena Schillerová okolo úspor, které mají na svých kontech krajské samosprávy. Čerstvě jí například napadlo, že by kraje měly mít účty u České národní banky. Tyto pasivně ležící prostředky by se vládě hodily například kvůli nakládání se státním dluhem. Hejtmani by nebyli proti, kdyby jim Národní banka dokázala zajistit natolik výhodné podmínky jako soukromé finanční ústavy, v první řadě zhodnocení vkladů a snadný přístup k sporám. V minulém volebním období ještě představitelé hnutí ANO kritizovali vládu Petra Fialy za to, jak málo krajům přispívá. Jenže kabinet Andreje Babiše se potýká s prázdnou státní kasou a v takovém případě doslova uzavírá kohoutky, ba dokonce hledá, jak nějaké volné peníze z regionů získat. A tak, když se začali dožadovat příspěvku na údržbu a opravy silnic druhé a třetí třídy, které přibližně ve 4miliardové výši dostávají od roku 2015, otočila se k ním vládní koalice zády. Vždyť jenom za první polovinu letošního roku mají naspořeno 625 miliard. Základní poučka v lekcích ekonomické gramotnosti říká, že správné je spořit a nesprávné zadlužovat se. Vyprávějte to však Andreji Babišovi s Alenou Schillerovou. Ti na hejtmany ukazují jako na nezodpovědné jenom proto, že jsou v plusu. Opomíjejí přitom, proč tomu tak je. Kraje na rozdíl od vlády o investicích jenom nemluví, ale skutečně se jim věnují. K tomu ale potřebují finanční polštář, ať už kvůli dlouhodobému investičnímu výhledu nebo kvůli dorovnávání prostředků z evropských fondů. I tak se ale jejich kondice zhoršuje a celkovou bilanci vylepšuje Praha. Ta však musí myslet na nákladné projekty, jako je dostavba metra nebo městského okruhu. Vláda přistupuje k Praze jako ke kraji, ovšem ona je především hlavním městem a i v něm proběhnou komunální volby. Půjdou zástupci hnutí ANO do kampaně s tím, že má Praha na velké plány zapomenout a peníze rychle utratit, zkrátka žít z ruky do úst? A má to být vzor i pro zbylé samosprávy? Připomeňme si, že města a kraje například platí nepedagogické zaměstnance a vybavení škol. Pro regiony jsou vedle silnic a mostů s investičním dluhem zhruba 275 miliard důležité také sociální služby, které na většině míst živoří. Přitom stát má stále víc ve zvyku přenášet na kraje povinnosti, ale nedoprovázet to finančně.

0: financemi, maximálně jim poradí, ať se mezi sebou domluví na lepším rozpočtovém určení daní. Pominout bychom neměli ani specialitu hnutí ANO, již je sleva na jízdné pro studenty a seniory. Původně byla hrazena ze státního rozpočtu, po odchodu Babišovců do opozice se slev ujaly aspoň kraje, které ANO řídí. Vládní koalice však slíbila, že si tuto položku stáhne opět pod sebe. Nějak jí to ale trvá, zjevně kvůli už tak vysokému deficitu. Ministryně Schillerová je prostě ta poslední, která by měla hejtmany, primátory či starosty poučovat, zvlášť když se samosprávy soustředí na to, čím se zaklíná i kabinet, na investice. Je věcí hnutí ANO, zda bude v předvolební kampani podrážet nohy svým lokálním politikům. Ve skutečnosti by se ale měla vláda naopak u samospráv inspirovat. Vesměs totiž hospodaří lépe než ona.
1: Komentářem politologa Lukáše Jelínka z tohoto týdne končí sobotní názory a argumenty. Za všechny kolegy, kteří pořad připravili, přeje příjemný poslech dalšího programu Českého rozhlasu Plus. Petr Schwarz.
2: Politika, válka, věda, historie. Skutečné příběhy, události a postavy, které doopravdy žily. To jsou radioknihy Českého rozhlasu Plus. Četbu na pokračování poslouchejte právě teď a vrátit se k ní můžete na internetové adrese plus.rozhlas.cz.

Anna Strnadová, Převaděč mezi dvěma světy. Díl 13. Štěpán si koupil lístek do Prahy. Vilznovo nádraží bylo pro něj osudové. Ani teď se tady necítil dobře. Kradmo pozoroval místo, kde byl posledně zadržen. Ještě chvíli si dopřál pohodlí. Nenasedl do tramvaje na Vinohrady, ale zavolal si taxi a nechal se dovést do květinářství ke Drahotovi a Janotové. Nemýlil se. Byla u něj. Jejich vztah pokračoval. Zpráva o zatčení Heřmanského Štěpána vylekala. Spolu s ním zadrželi dalších 20 lidí. Líčila dramaticky Janotová. Heřmanský při výslechu všechno prozradil. Štěpán zpozornil. A vy? Co vy? Jak co my? No všechny pozatýkali, jen vás nechali na svobodě. Bylo mu jasné, koho má před sebou, a hned jim dal najevo, co si myslí. Já chodím pořád na výslechy na Státní bezpečnost a musím hlásit, kdybyste se u mě ukázal. Štěpán nereagoval. Jen se jí díval přísně do očí. Taky mě konfrontovali se dvěma muži, u kterých našli moji adresu. Ale vzájemně jsme se neznali, tak mě pustili. Uhnula pohledem. Zřejmě si tuhle příhodu vymyslela. Jestliže ještě před chvílí Štěpán pochyboval, teď si byl stoprocentně jistý, že podepsala spolupráci. Už nic neříkal. Pořád na ní upíral svůj přísný pohled a sledoval její narůstající neklid. Mě nevyslychali, přispěchal jí na pomoc Drahota. Jen mi udělali doma prohlídku. A Heřmanský o Kučerovi nic neřekl, zatajil to. Jak mohl vědět, co Heřmanský vypovídal? Ještě se zmiňoval o zbraních, které mu tehdy dali, ale Štěpán už o dalších problémech nechtěl mluvit. Jako u všech, které kontaktoval, i tady požádal o peněžní příspěvek. Neodpustil si to. Věděl, že se neodváží odmítnout. Vydal se zpět do centra Prahy, poznamenal si několik čísel vojenských aut, poobědval a s jistými obavami odjel autobusem do Chomutova. V Chomutově vystoupili všichni pasažéři na konečné. Štěpán si zjistil, že mu za 10 minut navazuje přípoj do nového sedla nad Bílinou. Potřeboval v klidu splnit nejdůležitější úkol své cesty. Vyhledat dům Selminých rodičů. Strach ze setkání téměř po 3 letech ho brzdil. Tolikrát si představoval tenhle okamžik, že vejde dovnitř, setká se s Irenkou a Selmou a dál už to bude jen hezké, vřelé setkání. Zaťukal. Ve světnici překvapil Selminy rodiče. Lekli se. Věděli, že utekl z Leopoldova, hledali ho u nich. Vracím se z Německa. Už se mi podařil další přechod. Mohl bych mluvit se Selmou? Stará Hamrová pobíhala splašeně světnicí a pořád opakovala, že je přivede do neštěstí. Selma tady není. Provdala se za Slováka Michala Lukáče. Je těhotná, ale my jí to vymlouvali. Vysypala informace hned první větou, aby znal situaci a nedělal problémy. Na obou bylo vidět, že nejsou spokojeni s jejím druhým partnerem. Bydlí v Ervěnicích. On tam pracuje v elektrárnách, ale teď je na vojně. Všechno vysvětloval starý Hamr. Snažil se přesvědčit Štěpána, že je pozdě, že Selmin život je už na jiné koleji. My jí to vymlouvali, ale nedala si říct, opakovala pořád Hamrová, jako by je chtěla ospravedlnit. Rád bych ji viděl. Sám jsem jí říkal, aby si někoho našla, aby měla Irenka otce. Teprve teď si všiml malého děvčátka, které zřejmě přilákal hluk a přišlo z vedlejší místnosti. Stála tam bosá, jen v noční košilce. Irenka. Štěpánova pozornost se upřela na děvčátko. Byla drobné postavy, světle kaštanové vlasy, samý prstýnek, jaké mívají malé děti, ale několikerým ostříháním okadeře později často přijdou. Šel k ní a natáhl ruku. Malá couvla, rozběhla se k babičce a chytila se její sukně. Musíte na ní pomalu, bojí se cizích lidí. Selma taky zatím pracuje v elektrárně a Irenku hlídáme my. Dojíždí za ní 2x týdně. Kdybyste přijel včera, potkali byste se. Něco pro tebe mám. Obrátil se Štěpán znovu na děvčátko. Vytáhl z tašky panenku, kterou koupil už v Norimberku.
Irenka se pustila Hamrové, ale neodvážila se od ní udělat krok. Běž, postrčila jí babička. Štěpán se sklonil a vtiskl jí hračku do rukou. Popadla jí a přitiskla na tělíčko. Zůstal u nich celý další den. Nikam nevycházel. Věnoval se Malé. Už jsem jí vysvětlila, že jste její táta. Někdy se na vás ptala. Říkali jsme jí, že jste daleko. Vidíš, vrátil jsem se. Pojmenovala si panenku? Malá chvíli mlčela, potom špitla. Barunka. Jmenuje se Barunka? To je hezké jméno. Dal bych jí stejné. Budeš si se mnou hrát? Přišla blíž a zvedla k němu oči. Ty oči. Byly jeho. Modré a jakoby poznamenané smutkem. Štěpána to dojalo, odvrátil se a chvíli zhluboka dýchal. Seš u babičky s dědou pořád? Zašeptal. Hamrová chystala oběd a přestala si jich všímat. Pořád, odpověděla Malá taky šeptem. Hrajou si s tebou? Tak jako ty ne, nemají čas. Trpělivě odpovídal na její otázky, jako by se nemohl nabažit jejího roztomilého žvatlání. Napíšeme dopis mamince, jo? Požádal o papír. A co jí napíšeš? Že bych ji chtěl ještě jednou vidět. Zítra ráno odjedu. Možná budeš ještě spát. Ty zase odjedeš? Nechci, abys odjel. Už se nevrátíš, trvala na svém. Za týden se vrátím. Potkáme se znovu. A potom? Potom budu muset zase odjet, ale když sem přijedu, vždycky se za tebou zastavím. Ty už se nevrátíš, já to vím. Chtěla bych, abys s námi zůstal. To už nejde. Maminka má svého muže, ale budu jezdit na návštěvu. Nebudeš, vím to. V modrých očích, v těch nejkrásnějších, jaké kdy viděl, se objevily slzy. Přitiskl jí k sobě a zopakoval svůj slib.

0: Myslel na ní celou cestu, když odjížděl do Prahy. Odsud jel do Budějovic a potom pěšky do Suchého Vrbného. Cesta byla blátivá. Ptáci se neodvážili ani pípnout. Mrtvé, mrholivé odpoledne nepřidalo Štěpánovi na náladě. Pořád se mu vybavoval včerejší den. Potkával děti, jak se vraceli ze školy. Připomínali mu Irenku. Už věděl, že ji do Německa nepřevede. Bylo to horší a prohlubovalo to jeho beznaději. Tak moc se změnila situace. Všude viděl nedůvěru. Lidé byli úzkostně podezíraví a raději se hned zbavovali neznámých lidí. Ve všem viděli provokaci a ohrožení. Nejpřátelštěji na něho působil vždycky pobyt u kučerů. Nikdy mu nedávali najevo, že by je jeho návštěva mohla ohrozit. Proto byl tak překvapený, jak se tvářili, když se u nich objevil. Měl v sobě radar na lidi, který teď zachytil strach a nelibost z jeho příchodu. Ty seš ještě tady, nebo už zase tady? Byla první kučerova otázka. Díval se na něho jako učitel na žáka, který neuposlechl a přes zákaz prosadil své. Stalo se něco? Díval se Štěpán nechápavě.
1: V červnu přijel do obce autobus plný STBáků. Prošmejdili mi celý dům. Nic nenašli, ale přesto mě zatkli. Ptali se po tobě. Zapřel jsem, že bych tě viděl. Někdo musel mluvit. Nevěřili mi, ale nemohli nic dokázat.
0: To promluvil asi někdo z naší šestice, přiznal Štěpán. Domlouvali jsme si několik rodin, kde bychom mohli získat na sebe zprávu, kdyby jsme se navzájem ztratili. Je mi líto, že jsem vám udělal problém. Hned zmizím. Nikdo mě k vám neviděl přicházet.
1: Pro mě je nejhorší, že chodím k STBákům na pravidelné výslechy,
0: pokračoval Kučera svou obhajobu.
1: To dovede člověka rozhodit.
0: Hned půjdu. Ale vy zajděte do Zlína na Státní bezpečnost a nahlaste jim, že jsem vás navštívil. Pomůže vám to, kdyby na vás zase něco měli.
1: Dobře, když to říkáš. Ale je noc, žena něco nachystá k jídlu. Taky se bojí, ale ta chvilka snad nic nezaviní. Ustelu ti kvůli bezpečí v Maštali.
0: Zmizím brzy ráno. Nikdo mě neviděl přicházet, neuvidí ani odcházet. Kučerovi mu dávali najevo, že už se na ně nemůže vázat. Neměl jim to za zlé. Se změnou chování se teď setkával všude. Myslel na zítřejší den. Odešel, jak slíbil, ještě se ani nerozednívalo. Vrátil se zpět do Malenovic a ranním vlakem směřoval do Kyjova k Josefu Cichrovi. Věřil, že aspoň tady nebudou mít strach, že se znovu objevil. Když dorazil k Cichrům kolem 8 hodiny, světla přibývalo, ale den byl zrovna tak šedivý jako včera. Prozradil ho pes. Z domu vyšla zamračená postava Cichrové. Krátkozrace přimhouřila oči, ale okamžitě ho poznala. Jakoby ji uštkl.
2: Josefe!
0: Otočila se do dveří a volala něco na syna. Dalším slovům nerozuměl. Ozývala se uvnitř domu. Na zápraží se objevil Josef. Ještě cestou ke Štěpánovi si oblékal kabát. Ustrašený výraz svítil i na dálku. Chytil Štěpána za ruku a táhl ho ke stole, kde na ně nebylo z cesty vidět.
1: K nám nemůžete. Zatkli naši Marii, že má podíl na podpalování stohů. Tady v okolí jich několik schořelo. Žhářství je trestný čin. Navíc stohy patřily JZD. Víte, co to znamená? Bojím se, že při výslechu prozradí i naše setkání s vámi. Mohl bych k vám jen na 2 hodiny. Nespal jsem celou noc. To nepřipadá v úvahu. Máme doma namontovanou štěnici, tady by vás hned chytili.
0: Cichra se třásl, jako by se už na dvoře objevili STBáci.
1: K Novákům! Běžte k Novákům, jak jste byl posledně.
0: Tlačil ho ze dvora a když za ním zaklapla branka, opřel se o ní a nebyl schopný se hned vrátit do světnice. Novákovi nebyli doma, všichni zřejmě pracovali. Vyšplhal po žebříku ve storule na patro. Byl unavený z nočního putování, ale nemohl usnout. Pořád byl ve střehu, jestli se nebude něco dít. V poledne za ním vyšplhala Božena Nováková, už věděla od Cichrů, jaká návštěva je poctila. Přinesla mu jídlo a teprve poté Štěpán usnul. Večer ho probudil šustot slámy pod nohama a tiché domlouvání. Spozornil. Byl zahrabaný v zadním koutě. Vykukovala mu jen hlava, ale nevěděl, jestli na sebe neupozornil chrápáním. Potřeboval by zbraň. S ní by se cítil jistější.
1: To jsem já, Josef, promluvila tiše postava, kterou nemohl ve tmě poznat. Omlouvám se za naše nepříliš přátelské přivítání, ale tady se teď bojí všichni. Pořád slyšíme o někom, že byl zatčen a naši Marii už vyslýchají několik dní. Nesmíš se divit. Nedivím se. Nejste první, kteří mě podobně přivítali. Potom, jak mě se Zemánkem chytili, pozavírali hodně lidí. Nikdo jim nesmí mít za zlé, že promluvili. Oni to dovedou z každého vytlouct. Začínám úplně od začátku. Ztratili jsme lidi, kteří pomáhali s mrtvými schránkami. Štěpán se už vyhrabal ze sena. Posadil se vedle Josefa. Oba mluvili tiše. Chvíle mi dokonce šeptali, aby je nezaslechl náhodný kolem jdoucí. Potřeboval bych od tebe jména SMBáků, pracovníků lidové zprávy a taky funkcionářů KSČ. Pracuješ ve šroubárně Kyjov, i odsud bych potřeboval nějaké informace. Domlouval Štěpán. To ti můžu klidně říct. Rozsvítili baterku. Štěpán vytáhl notes. Pořád cítil Cichrovo rozrušení. Čekal, kdy se zmíní o muži, kterého potřebovali dostat přes hranice, jak se o něm bavili spolu minule. Nepadla však o něm žádná zmínka. Za to Josef přerývaně požádal, aby Štěpán převedl jeho. Vezmi mě sebou, prosím. Marie bude o tobě určitě mluvit a mě zavřou. I ve tmě bylo znát, jak se Josef třese. Musím zmizet. Nedovedeš si představit, co se tady teď děje. Za každou maličkost zavírají. Josefe, vzal bych tě, ale opravdu nemůžu. Víš, jak zavřeli hranice. A dokonce jsem se dozvěděl, že do drátu už pustili elektrický proud. Musím být první průzkumník. Budu hledat cestu přes NDR, tam to prý není tak strašné. Nevím, čemu říkají méně nebezpečné. Na to musím přijít sám. Slyšel Josefovo zklamání. Jestli projdu, vrátím se pro tebe před Vánocemi. Platí? Plácl ho po ruce. Platí. Nemám žádnou zbraň. Nesehnala by se? Díval se na Josefa, ale přímo mu o ní neřekl. Mám tady u Nováků ve stodole schovanou jednu, ale není to žádný zázrak. Potřebovala by odborníka. Jestli se ti podaří trochu rozchodit, jeden zásobník a dvě krabičky nábojů. Dělej si s ní, co chceš. Při nejhorším ji budu mít aspoň k zastrašení.

V Brně nakoupil několik knih a na poště se mu podařilo odcizit telefonní seznam. Ještě jeden v Praze a bude mít co nést. Ve vlaku si sedl do rohu. Přikryl se závěsem a snažil se usnout. Jeho spaní však bylo ostražité, jak si ho vypěstoval v poslední době. Probralo ho každé brzdění na zastávce, dokonce i pohyb cestujících, kteří odcházeli na záchod nebo kouřit do chodbičky. Od Kolína už nespal. Musel si promyslet pražskou návštěvu. Janotové ani Drahotovi už nevěřil. Byl rád, že se s ním už nesetkal. V květinářství obsluhovala Janotová. Pro Štěpána bylo tohle setkání nebezpečné. Musel Janotovou trochu zmást. Požádali o telefonní seznam a slíbil, že se ještě ukáže. Nechtěl se loučit ani říct, kam spěchá. Do krámu naštěstí přišli zákazníci, ulehčili mu odchod. Naschle, řekl familiárně. Ještě chvíli postal před výlohou a díval se, jestli Janotová nezvedla sluchátko. Věnovala se však zákazníkům. Sundávala ze zdi dušičkovou výzdobu. Nemohla si všimnout, kterým směrem odešel. Venku drobně mžilo. Nevnímal déšť. Šel chvíli pěšky, aby si srovnal myšlenky. Teprve když mu začal stékat malý pramínek z vlasů na tvář, nastoupil do tramvaje. Poslední setkání v republice. Koupil sladkosti pro malou a z Florence odjel autobusem do Chomutova. K Hamrům přijel zase za Šera. Otevřel mu Selmin otec. Chvíli se na sebe dívali bez jediného slova. Štěpán cítil napětí. Pozdravil a tiše poprosil o nocleh. Zítra hned ráno odjedu. Chtěl jsem ještě vidět Irenku. Starý muž couvl a pustil ho dovnitř. Děvčátko se k němu radostně rozběhlo. A hádej, co se mi objevilo v aktovce. Taška naplněná knihami, seznamy a dalšími věcmi přece jen skrývala něco sladkého. V očích se jí objevil radostný výraz. To je všechno moje. Jásela nad čokoládami a sáčkem bonbonů. Ano, ale vždycky až po jídle, jako medicína. Obrátil se na Hamrovou, jestli se nezlobí. Usmála se a kývla. Až po jídle, jak říkal táta. Irenka se uvelebila Štěpánovi na klíně. Dotyk dětského tělíčka v něm vyvolal vlnu dojetí. Slíbil si, že přijdeš a přišel si, zatleskala ručičkama. Barunka už spí, řekla důvěrně. Nesmíme jí budit, až ráno. Jako mě, když jdu spát, už mě nikdo nesmí rušit. Hamrová chvíli čarovala s chlebem. Namáčela ho do vajíček a potom smažila. Horké krajíce posypala drobně cibulí a rozložila na talíře. Tak pojďte jíst, ať se Irenka dočká tý svý medicíny. Zvala je po chvíli ke stolu. Irenka ho vzala za ruku a vymínila si, že bude tentokrát sedět vedle něho. Jedla způsobně, nechala si krajíc nakrájet na čtverečky a bylo vidět, že spěchá, aby se už mohla dostat ke svým sladkostem. Celou dobu sledovala Štěpána očima. Usmívala se na něho. Užívala si svého táty.

Pánovi se na všechno dívali se zvláštním úsměvem. Štěpán z jejich jednání nepoznal, jestli jim vadí jeho přítomnost nebo mají radost, že je Irenka šťastná. Hrál si s ní až do chvíle, kdy ji Hamrová odvedla do koupelny, převlekla do pyžama a dovolila jí, aby každému dala dobrou noc. Všechno pro něho bylo nové, dojímavé, ale pořád nad sebou cítil nevyslovenou větu, kterou mu mohli vmést do tváře. Kdybys netoužil po dobrodružství, mohl si žít spokojeným životem a ta malá by nemusela sbírat drobečky rodičovské lásky. O ní tady hlavně šlo. Sevřil ho prudký pocit lítosti. Nemohl se ho zbavit a tak poděkoval za večeři a omluvil se, že půjde také spát. Běžte, kdo ví, kde budete zítra? Schválil mu odchod Hamr. Ale Štěpán zachytil v jeho hlase podráždění. Měl pravdu. Přišel, udělal v rodině průvan, zítra zase zmizí a oni budou malé vysvětlovat, že o tom nesmí před cizími mluvit a utěšovat jí, že se zase vrátí. Po snídani Štěpán pořád zdržoval raní odchod. Otáčel se po dveřích, jako by měl s někým domluvené setkání. Když se objevila, usmál se. Čekal jsem tě, Selmo. Rád tě vidím, řekl na uvítanou. Irenka se rozběhla k matce, ale hned se vrátila ke Štěpánovi. Hamrovi opustili místnost. Štěpána napadlo, že zařídili, aby za ním přijela. Selma se mu zdála od posledního setkání ještě hezčí. Ve tváři pohubla, účes hladce zčesaný, jen kolem obličeje mírně zvlněný, jí dodával v jejím stavu nádech křehkosti. Vystouplé bříško pod kabátem naznačovalo, že už je ve vyšším stádiu těhotenství. Taky tě ráda vidím. Posadíme se? Položila kabát na židli mezi něho a sebe. Promiň, ano. Irenka běžela do ložnice. Přinesla si panenku a ukázala ji matce. Běž si na chvíli hrát. Jen na chvíli, potom za tebou přijdu. Pohladila ji a postrčila od stolu. Selma si prohlížela Štěpána. Za ty 3 roky ve tváři zestárl. Vrásky kolem úst se protáhly. Jen oči, kterými jí před 5 roky učaroval, zůstaly stejné. Uměl se jimi usmívat, ale i stršet zlostí, když se rozčílil. Dnes byl jejich výraz smutný. Klouzal po jejím obličeji, její postavě, jako by ji objímal. Daří se ti dobře? Přetrhl chvilkové mlčení. Snad, zadržela povzdechnutí. Jsem vdaná, to už víš, pracuji v elektrárně. Šla jsem do Ervěnic za svým mužem. Teď je na vojně. Říkala to monotónním hlasem. Stejně tak plynul její šedivý život bez jakéhokoliv překvapení. Práce, dítě a taky samota prázdných dní. Žádné vzrušení, čekání. Jednou za čas Michalova propustka z vojny. Teď s ní zatřásl příchod Štěpána. Ty se zvrátil z Německa? Nebylo to pro tebe nebezpečné? Podívala se na něho ustaraně. Bylo. Chtěl jsem vás vidět. Myslel jsem, že s vámi domluvím útěk za hranice. Bohužel jsem přišel pozdě. Ale vždyť si vzkázal, že vím, dal jsem ti volnost. Asi to tak je pro tebe nejlepší. Moje city k tobě se ale nezměnily, řekl tiše. Sám byl překvapený, že to vyslovil. Na jakákoliv vyznání byl vždycky skoupý. Teď byla jiná situace. Ztratil ji. Jsem pro vás nebezpečný, proto teď zmizím z vašeho života. Snad to bude jen na chvíli. Dovolíš mi, abych navštívil Irenku, když se tady objevím? Když si utekl z Leopoldova, bylo to v lednu. Hned jak si zmizel, byli u mě na kontrole SMBáci. Udělali šťáru v celém bytě a taky u rodičů. 2x. Potom mi dali pokoj, když jsem se vdala. Ještě bych chtěla... Sklouzla očima na Irenku, která si už přestala hrát a postavila se k ním ke stolu. Mohla bych nechat Irenku přejmenovat na mé vyvdané příjmení? Mohla. Bude to tak lepší, hlavně později, až půjde do školy. Irenka využila chvíle a uvelebila se Štěpánovi na klíně. Pohladil ji po hlavičce. Její příchod mezi nimi přetrhl důvěrnou nit. Taky se budeme stěhovat do Jirkova, že, Irenko? Děvčátko živě zareagovalo. Dáš mi adresu, abych mohl posílat nějaké peníze malé, až budu mít? Vytáhl svůj notes a zapsal si ji. Ukážeš mi panenku, jak spinká? Obrátil se na dceru. V
Vedla ho k oknu, kde spala její barunka. Ještě chvíli poslouchal řeči malé, jakou práci teď s ní má. Pomalu se chystal k odchodu. Kam jdeš? Spozornila malá, když si začal oblékat kabát. Musím už jít, ale brzy se za tebou vrátím. Nevrátíš? To říkáš jen tak. Vrátím. Posledně si mi taky nevěřila a jsem tady. Malá ho objala kolem nohou. Maminka mi tolikrát říkala, že přijdeš. A trvalo to moc dlouho. Slibuji. Odstáhl děvčátko, dřepl si a dal jí pusu na tvář. Ucítil jemnou pokožku a vůni, jakou vydávají jen malé děti. Selmo napřáhl k ní ruku. Drobné záchvěvy v jeho dlani ji usvědčily, jak je rozrušená. Kdyby to dopadlo špatně, nemysli na mě. Přeju ti, ať se ti vrátí hezké dny. Zaváhal, ale potom ji objal. Neodvážil se jí políbit. Prudce se otočil a prchal z domu. Teprve venku si uvědomil, že se nerozloučil s Hamrovými a nepoděkoval za nocleh a pohoštění. Selma si musela sednout. Vzala do náruče plačící dceru a přitiskla si ji na hruď. Myslel si, že se mým životem jen myhl a není to pravda. Měla jsem mu to říct. Tak to budu v sobě pořád nosit. Řekla plačícímu a nic nechápajícímu děvčátku. Ve svém hoři se však obě shodovaly. Z knihy Anny Strnadové Převaděč mezi dvěma světy připravila Nicole Nováková. Dramaturgie Alena Blažejovská. V režii Radima Nejedlého četl Martin Siničák. Zvuková spolupráce Jana Meluzinová.

0: dnešnímu dílu radioknihy se můžete vrátit na internetové adrese plus.rozhlas.cz. Český rozhlas Plus. Kdo je kdo?
1: Clarence Leonidas Fender proslul jako výrobce elektrických kytar.
2: Narodil se v roce 1909 v kalifornském Anaheimu a už od 13 let se zajímal o rádia a elektrotechniku. Svou roli v tom sehrály jeho časté návštěvy strýcova obchodu s automobilovými doplňky.
1: V roce 1938 si otevřel opravnu rádií a zesilovačů. V té době se už zajímal o hudební nástroje. Později začal spolupracovat s hudebníkem Freddym Tavarézem a odborníkem na marketing Donem Rendlem a společně vytvořili elektrickou kytaru.
2: Od 50. let dominovaly jeho kytary, baskytary i zesilovače populární hudbě. Spolu s kytaristou Lesem Paulem patřil k největším inovátorům těchto hudebních nástrojů.
1: Za svůj úspěch vděčil i změně vkusu. Velkým swingovým big bandům odzvonilo a do módy se dostaly menší kapely, které hrály rock and roll nebo blues.
2: I slavná společnost Marshall, která vyrábí proslulé zesilovače, vyráběla napodobeniny Fenderových výrobků. Fender sám je pak autorem hned několika typů kytar.
1: Ten nejznámější je Fender Stratocaster. Hráli na něj Jimi Hendrix, Eric Clapton, George Harrison nebo Kurt Cobain.
2: Leo Fender byl dvakrát ženatý a i přesto, že prodělal několik mrtvic, věnoval se výrobě kytar až do roku 1991, kdy zemřel na Parkinsonovu chorobu. V roce 2009 mu byla in memoriam udělena cena Grammy v kategorii technika.
0: Půlnoc. Český rozhlas Plus. Zprávy.
3: Pacienti s plicní fibrozou budou mít v Česku k dispozici nový lék. Švédové dnes budou volit parlament. Fotbalisté zbrojovky zvítězili v brněnském derby šance ligy nad Artisem 2-1. A dnes bude převážně zataženo, od severozápadu občasný déšť, teploty do 22 stupňů. Je neděle 13. září. U poslechu hlavních zpráv vás vítá Monika Chmilová.
0: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
3: Do Česka míří nový lék na idiopatickou plicní fibrozu. Léčí se s ním první pacienti. Plně dostupný a hrazený pojišťovnami by měl být od příštího roku. Nemocí v Česku trpí asi 1500 lidí.
4: Fibroza způsobuje postupné zizvení plic vlivem špatné reakce imunitního systému, pobytu ve znečištěném prostředí anebo kouření. Zpočátku se projevuje únavou a stále většími obtížemi s dýcháním při námaze, popisuje pneumoložka Martina Štertzlová.
5: Plíce jako kdyby tuhly, takže kyslík z vnitřku plicního sklípku přestupuje do krve méně ochotně.
4: Nový lék s účinnou látkou nerandomilast dokáže zmírnit následky zizvení plic a jeho účinnost je podle klinických studií vyšší než u dosud používaných léků, popisuje Martina Koziar-Vašáková, přednostka pneumonologické kliniky Fakultní Thomayerovy nemocnice.
6: Ten nový lék vypadá, že dokáže snížit úmrtnost na plicní fibrozu až 43% ve srovnání s těmi ostatními léky.
4: Dodává ale, že bude nutné počkat si na účinnost v dlouhodobé léčbě. Krištof Jiřík, Radiožurnál.
3: Švédsko dnes čekají parlamentní volby. Podle tamní veřejnoprávní televize SVT se před nimi zaktivovaly na síti X tisíce falešných účtů. Řízené jsou z Afriky a působí, jako by patřili skutečným obyvatelům Švédska.
7: Podle analýzy provedené televizí SVT společně s organizacemi Alliance for Europe a Trollrensics jde asi o 8,5 tisíce účtů, které jsou řízeny z Nigérie, Beninu nebo pobřeží Slonoviny. Podle analýzy se účty pokoušejí manipulovat algoritmy sociální sítě X, aby propagovali pravicový nebo společnost rozdělující obsah. Organizace Trollrensics přitom odhaduje, že podobných účtů může být výrazně víc a mohou být i na dalších sociálních sítích. Švédské parlamentní volby budou podle posledních průzkumů velmi těsné. Podle zářijových dat společnosti Ipsos dělí levicový a pravicový blok jen 10% hlasů. Ze Stockholmu Jakub Lucký, Radiožurnál.
3: Ukrajina připravuje automatický systém varování před údery dronů pro čerpací stanice. Benzínové pumpy se totiž staly častým cílem ruských útoků. Tento týden ruské drony zničily dvě čerpací stanice v Kyjevě a v sobotu se zaměřily na pumpy kolem silničních tras vedoucích západní Ukrajinou do Polska.
8: Čerpací stanice mají být podle ukrajinského premiéra Sergeje Koreckého postupně vybavené systémem včasného varování před dopadem dronů. Má to ochránit hlavně pracovníky pump a jejich zákazníky. Hlavní pomoc má poskytnout zvlášť pro tento účel sestavený program, který bude sledovat směr pohybu bezpilotních útočných strojů a dá avízo potenciálně ohroženým čerpacím stanicím. Dnes platí, že při vyhlášení vzdušného poplachu musí pracovníci pumpu opustit a zavřít. Zákazníci se od ní mají vzdálit. Ani nový výstražný program systematickému ničení čerpacích stanic Rusy nezabrání, má ale chránit lidské životy. Z Kyjeva Pavel Novák, Radiožurnál.
3: Předseda sněmovny Tomio Okamura z SPD se sešel s iránským velvyslancem. V pátek na síti X uvedl, že velvyslance přijal na žádost iránské strany. Obsahem jednání podle něj byla situace v Hormuzském průlivu a její řešení. Iránské ozbrojené síly přitom v srpnu zařadily rádio Farda provozované z Prahy na seznam svých vojenských cílů.
9: Ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů řekl, že o schůzce věděl. Šlo podle něj o obvyklé protokolární přijetí u příležitosti ukončení mise iránského velvyslance v Česku.
10: To bylo takové protokolární rozloučení, které se běžně dělá, a pan předseda Okamura mě o tom samozřejmě předem informoval.
9: Schůzku kritizuje opozice, pokračuje předseda TOP 09 Matěj Ondřej Havel.
11: Já nevím, jestli ještě Česká republika bude brána jako spolehlivý diplomatický zahraniční partner pro ten západní civilizovaný svět, když předseda poslanecké sněmovny dělá úplně opačnou diplomaci.
9: Havel bude podle svých slov žádat, aby to Okamura vysvětlil na plénu sněmovny. Jana Čermáková, Radiožurnál.
3: Začaly dny evropského dědictví, představí skoro 700 památek po celém Česku. Návštěvníci si můžou prohlédnout i místa, která doteď zůstávala nepřístupná. Patří mezi ně třeba obnovená hradební věž Frudimi, upravená na historickou zbrojnici.
12: Bašta Prachárna je obranná věž, kde máme expozici, která se věnuje právě městskému opevnění.
13: Představuje nový turistický cíl chrudimský manažer cestovního ruchu Tomáš Černý. Kromě replik zbraní nabízí i videoprojekci o proměnách obraného systému města. Mezi cíle dnů evropského dědictví patří oživení zájmu o památky, který upadl během pandemie covidu. Podle ředitele chrudimského kulturního střediska Martina Diterta to chce ale víc než klasickou prohlídku.
14: Ať už to jsou kostýmy, příběhy, divadelní představení, aby to nebyl takový ten suchý výklad.
13: Dny evropského dědictví víkendem nekončí, na různých místech budou pokračovat až do konce září. S Chrudimi Josef Kopecký, Radiožurnál.
3: Dno Jablonecké přehrady budou dnes čistit potápěči. U nádrže se jich sejde zhruba 40. Pomoc s úklidem břehů může každý. Sraz je v 10 hodin dopoledne na Tajvanu, nedaleko služebny městské policie. Potápěčům budou pomáhat také dobrovolní hasiči se dvěma čluny, říká profesionální potápěč Jaroslav Kočárek.
15: Díky člunům se dostaneme na ty místa, kde není možné se dostat při běžném ponoru. Určitě tam zase narazíme na nějaké pneumatiky, na nějaké státní poznávací značky odcizených aut. Občas se tam najdou i nějaké náboje, zbraně.
3: Naposledy potápěči nádrž čistili před 30 lety. Na dně našli pamětní desku věnovanou Otovi Incemu, který přehradu navrhl. Hlavní cenu Zlatého lva na filmovém festivalu v Benátkách získal dánský snímek Neznámá žena od režisérky Mai El Tuki. Zvláštní cenu poroty dostal izraelsko-palestinský dokument NASA o vojenských operacích v pásmu Gazy.
16: V investigativním snímku bývalí i současní členové izraelské armády vysvětlují, jak izraelští vojáci v masovém měřítku zabíjejí civilisty v pásmu Gazy a podílejí se tak na možných válečných zločinech. Dokument při své premiéře v Benátkách sklidil 25-minutový potlesk. Izraelská armáda poté snímek kritizovala. Podle ní se opírá o anonymní výpovědi osob, u kterých nelze ověřit totožnost, a armáda postupuje v souladu s mezinárodním právem. V roce 2024 ale Mezinárodní trestní soud kvůli podezření spáchání válečných zločinů v pásmu Gazy vydal zatykač na izraelského premiéra Benjamina Netanyahua. Gabriela Muňozová, Radiožurnál.
3: Fotbalisté Liberce zvítězili nad Mladou Boleslaví 3-0 a posunuli se tak do čela neúplné tabulky šance ligy. V dalších zápasech 8. kola brněnská zbrojovka porazila městského rivala Artis 2-1. Pražská Sparta vyhrála nad Jabloncem 2-0 a Slovácko prohrálo na hřišti Bohemians 0-2. V New Yorku se hraje finálové utkání tenisového US Open. Zápas mezi běloruskou Sabalenkovou a kazaškou Rybakinovou vidí reportér David Prouza.
17: Souboj nasazené jedničky a dvojky dospěl do třetího setu. První získala Rybakinová 6-4, ten druhý naopak Sabalenková 7-5. Aktuálně se už hraje třetí sada a 11-minutový gem nakonec ovládla Arina Sabalenková, podržela svůj servis a na podání se po krátké přestávce bude chystat Rybakinová. Z New Yorku David Prouza, Radiožurnál.
3: Čeští volejbalisté vyhráli ve skupinové fázi mistrovství Evropy nad Švédskem 3-2 na sety a připsali si tak už druhé vítězství na šampionátu.
18: Nehoda na D11 u Poděbrad a odstavené vozidlo na D1 za Prahou. Na dálnici D11 z Hradce Králové do Prahy pozor na nehodu u sjezdu na Poděbrady. Na 39. kilometru osobní auto srazilo divoké prase. Pravý pruh je uzavřený, projíždějte opatrně levým pruhem. Na D1 opatrně za Prahou ve směru do Brna. Za nájezdem z Pražského okruhu na kilometru 12,5 stojí na kraji nepojízdná dodávka. Na místě už je policie. A na dálnici D35 z Olomouce do Hradce Králové překážka u nájezdu od Dašic. Na kilometru 148 stojí v připojovacím pruhu nákladní auto s defektem pneumatiky. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
3: Dnes čekáme na východě zpočátku zmenšenou oblačnost a ojedinělé mlhy, jinak převážně zataženo. Od severozápadu se postupně přidá občasný déšť nebo přeháníky. Nejvyšší teploty 18 až 22 stupňů, na západě a severu Čech kolem 16 a na horách většinou kolem 13 stupňů Celsia. To byly hlavní zprávy.
0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
19: Vítejte ve věku obecné umělé inteligence. Touto větou uzavřel spoluzakladatel americké firmy OpenAI Greg Brockman představení nového AI modelu GPT-6 Astra. Jde o novou generaci modelu, na jehož trénování významně dohlíželi předchozí modely. Podle OpenAI dokáže samostatně řešit velmi složité úkoly, umí ovládat počítač a používat programy nebo online služby. V téměř všech testech vysoce překonává lidi. Jde opravdu o obecnou AI, která má být cílem vývoje umělé inteligence a máme jí vítat nebo se jí obávat. To je téma pravidelného přehledu dění ve světě počítačů a internetu, kterým vás i dnes provází David Slížek.
0: Online Plus.
19: Samozřejmě na to nebudu sám. U mikrofonu vítám našeho pravidelného komentátora, redaktora deníku N Petra Koupského. Ahoj Petře.
20: Ahoj Davide.
19: Petře, já jsem si říkal, že dneska bychom se opravdu věnovali vlastně jenom tomuto jednomu tématu, které má ale samozřejmě v sobě několik podtémat. Ale každopádně debata o tom, jestli jsme už vstoupili do období, kdy máme vyvinutou obecnou nebo univerzální umělou inteligenci, která je tedy ve všech ohledech výkonnější a lepší než lidé, tak tahle debata vlastně teď opravdu odstartovala ve velkém, protože OpenAI a většinou ty firmy bývají takové jaksi zdrženlivé, pokud se týká toho cíle dosažení nějaké univerzální umělé inteligence, tak OpenAI v tomhle případě příliš zdrženlivá nebyla. Byť tedy Greg Brockman trošičku pak kolem toho bruslil, ale opravdu mluvil o tom věku obecné umělé inteligence a že v něm tedy jsme. Myslíš, že tedy opravdu to takhle je? Jak moc je ten nový model GPT-6 Astra posunem proti svým předchůdcům nebo proti konkurenci a opravdu si tady dá mluvit o té obecné umělé inteligenci?
20: Podle dosavadních zpráv a mnoha testů je Astra špičkový model v tuhle chvíli asi nejlepší, co svět umělé inteligence nabízí, což nemusí za 14 dní zase platit. Vývoj nás v minulosti poučil, že vedoucí firmy, přinejmenším ty dvě hlavní, Anthropic a OpenAI, se neustále předhánějí a pořád uvádějí novinky. Čili ano, je to špičkový model. S tou otázkou, jestli je to obecná umělá inteligence, je to složitější. A já vlastně nevím, jestli se na ní dá odpovědět. A to z toho důvodu, že ten pojem není přesně definovaný. Není to technický pojem, je to marketingový pojem. Každý do něj trochu vkládá to, jak chce nebo nechce tuhle věc vidět. Myslím si, že žádná ostrá hranice se stanovit nedá.
19: Tenhle model ale má být tedy rozhodně velmi samostatný, má být schopen samostatného v uvozovkách uvažování, vlastně vytváření vlastních nějakých modelů světa a nacházení odpovědí na otázky, na které předchozí modely tedy nebyly schopné odpovědět, má být schopný vlastně takového toho agentického fungování, což už jsme tedy u těch předchozích modelů viděli, ale tady to má být všechno daleko lepší a přesnější a výkonnější. A hlavně tedy ve všech těch ohledech má být lepší tedy než lidé. Není tohle tedy ta nějaká jednoduchá definice té obecné umělé inteligence, tedy to, že ten model předčil člověka ve všech ohledech, vlastně ve všech problémech, které mu předložíme?
20: Jsou s tím dva problémy. Jeden je ten, co vlastně znamená předčít. Protože úlohy reálného světa bývají velice komplexní a to, že umělá inteligence zvládá nějakou jejich část, to neznamená, že zvládá všechno. A ten druhý problém je, že zdaleka všechno se ještě neotestovalo. My víme, že Astra je velice dobrá v matematice, že je velice dobrá v psaní programového kódu a ve všelijakých logických hříčkách a úlohách. Z toho naprosto neplyne, že bude dobrá v řešení problémů reálného světa, které vyžadují třeba nějakou empatii, širší pohled na věc, souvislosti a podobně. Nevíme, jak je na tom s možností halucinací, nevíme, jak dobře je řiditelná z hlediska bezpečnosti, to všechno se teprve dozvíme.
19: Oznámení firmy OpenAI říká, že Astra exceluje v různých syntetických testech výkonu AI modelů. Hodně se zmiňuje test ARC AGI 3, ve kterém měla Astra dosáhnout skóre 99,9%. OpenAI říká, že při zdolávání 96% úrovní tohoto testu byl její AI model efektivnější než lidé. Jak tedy vlastně ten test ARC AGI 3 funguje? Co měří a dá se výsledek Astry opravdu vyložit tak, že skutečně ve všem v tom testu tedy překonává člověka?
20: Především pro kontext je potřeba říci, že existuje obrovské množství testů, kterým se vystavují jazykové modely. Tohle je jenom jeden z nich. Je zajímavý tím, že testuje primárně schopnost učit se v nové neznámé situaci. Hlavním obsahem toho testu jsou jednoduché logické hádanky a hry, obvykle grafické, obrazové, protože to je pro počítače těžší. A pokud možno takové, které nemůže ten model odvodit z trénovacích dat, z žádné předchozí zkušenosti, musí na to prostě přijít. Ten test zároveň má tu vlastnost, že je velice dobře řešitelný člověkem, že každou z těch dílčích úloh si může člověk představit a vyřešit, každý si to může zkusit na webu. Hodně lidí dosahuje v tomhle testu 100% úspěšnosti, čili pořád jsou lepší i než ten nejlepší jazykový model. Na druhou stranu ten test je opravdu pro počítač hodně obtížný. Existuje taková stará pravda, že jsou věci, které jsou snadné pro počítače, obtížné pro člověka a naopak. Moravcův paradox se tomu říká. A tohle je test vysloveně zaměřený na ten Moravcův paradox, čili dává tomu stroji velmi těžké úlohy a to skóre v něm něco znamená. Je to docela impozantní, ale zase je to jenom jeden test z mnoha.
19: On se v poslední době dost často právě používá, stal se z něho nějaký takový, opravdu neřekl bych úplně standard, ale velmi používaný tady test, na který se potom vlastně hodně ty modely odkazují a pak se vlastně porovnávají podle výsledků tohoto testu mezi sebou. OpenAI vlastně už v těch svých materiálech v tom oznámení vlastně uznává, že takhle vysoké úspěšnosti její model dosáhl díky tomu, že ta firma použila i nějaké další jaksi softwarové prostředky pro to, aby si ten model například mohl lépe a více pamatovat své předchozí kroky, takže vlastně, jestli tomu dobře rozumím, tak ten test jaksi neprodělal jenom jako čistě ten test, ale měl k tomu nějaké pomocné prostředí. A právě četl jsem řadu kritiků, kteří říkají, že ty výsledky nejsou srovnatelné s těmi ostatními modely, které třeba takovouhle pomoc neměly a že je tam spousta dalších takových niancí, které vlastně na ten výsledek hážou trošičku pochybnosti. Je to tak?
20: No, nám tedy primárně nejde o porovnání vícejazykových modelů mezi sebou, ale o porovnání Astry s člověkem. A to, že si může pamatovat zkušenosti mezi několika testovacími úlohami, to je naprosto realistické. Člověk, když ten test dělá, tak je na tom stejně. Taky nezapomene, nevymaže si paměť po splnění jedné úlohy a nejde na tu další úplně od nuly. Čili tohle by mi nevadilo. Tohle je opravdu jenom realistické nastavení té soutěže s člověkem. Pochopitelně by bylo fajn vědět, jaké skóre budou mít jiné jazykové modely, zejména ty od Anthropicu, které jsou hlavní konkurencí za těchto pozměněných podmínek. A o to se jistě taky brzy dozvíme.
19: Mimochodem, ten test je opravdu velice zajímavý. Já jsem si zkoušel některé ty hry, neprošel jsem tedy všechny a neprošel jsem všechny úrovně, ale ty minihry jsou vlastně i pro člověka opravdu hodně zajímavé. Jde tam většinou o nějaké bludiště nebo nějaké takovéhle prostředí a člověk tam má vyvést třeba nějaký čtvereček, nějakou ikonku z toho bludiště nějakým způsobem. Nezná dopředu přesně pravidla, podle kterých vlastně to bludiště funguje a musí si je také postupem času na základě svých zkušeností nějakým způsobem vyvodit. Je to opravdu velmi zajímavé cvičení a všem doporučuji, aby si ten test ARK AGI 3 našli na webu a vyzkoušeli si ho. Nepodařilo se mi tady zjistit, jaké mám skóre. Asi je to tím, že jsem tady opravdu jenom dělal nějaké ukázky, takže se nemůžu porovnávat s umělou inteligencí, ale byla to velice zajímavá zkušenost.
0: Posloucháte Online Plus. Aktuality ze světa internetu a nových médií, kterými vás provází David Slížek. Vrátit se k ním můžete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
19: Petře, vlastně jedna z těch otázek, kromě toho, jestli tedy Astra je tou obecnou univerzální umělou inteligencí, tak je vlastně to, jakým způsobem se OpenAI podařilo ten model zabezpečit. Připomenu, že tady nedávno byl problém, incident se službou Hugging Face, kdy firmě OpenAI, a pak se ukázalo, že i dalším firmám, i Anthropicu, unikly nějaké testovací modely z testovacího prostředí a pak vlastně pronikly někam na internet a zautočili na nějaké jiné služby, pronikly třeba do nich. V případě OpenAI opravdu šlo o tu velmi známou, aspoň v kruzích kolem AI, službu Hugging Face. A kolem toho opravdu byla vlastně velká aféra, protože to se do té doby nestalo, nevědělo se úplně, jak ty modely vlastně mohou takto reagovat. Psalo se o tom, že si dokonce vytvořili například nějaké své vlastní diskuzní fórum, velice sofistikované, kde si nechávali vzkazy ty modely mezi sebou a podobně. A bralo se to, nebo bere se to doteď jako poměrně vážný bezpečnostní incident, který ukazuje, jak ty modely opravdu mohou někam uniknout sami a dělat něco, co původně programátoři a vývojáři nepředpokládali. OpenAI teď tvrdí, že ten nový model je mnohem v úzovkách poslušnější a že ta rizika, že se bude pouštět do nějakých samostatných akcí mimo zadání, takže minimalizovala. Říká tedy, že vlastně v nových testech, které prověřují, jak se ten model zachová při nějakém velmi těžkém či nesplnitelném zadání, se ten předchozí model GPT 5,6 sol o zkratku nějakou v uvozovkách mimo zadání pokusil v 48% případů, kdežto ten nový model Astra se o to nepokusil nikdy. Jak velká je to záruka podle tebe, že opravdu ten nový model je lépe zabezpečený a že k podobným věcem, jako byla ta kauza Hugging Face, nebude vlastně docházet v budoucnosti?
20: Já bych tady připomněl, že v té kauze Hugging Face sami vývojáři z OpenAI poměrně dlouho nevěděli, že tam k nějakému úniku došlo, protože ten model testovaný neměl dost slušnosti, aby je na to upozornil, že se jim vymkl z rukou. Takže byl bych hodně skeptický k jakémukoliv autoritativnímu tvrzení, že nějaký model je bezpečný. To je vlastně ta nejcitlivější otázka vůbec v tuhle chvíli. Ve fázi těch benchmarkových testů tam jsou vlastně dvě ochrany nastavené. Jedna vnitřní toho modelu a druhá, která je zabudovanou součástí toho benchmarkového testu. To se dělá hlavně proto, že ty bezpečnostní ochrany mohou snižovat schopnosti analytické a úsudkové schopnosti modelů poněkud, tak zase ty benchmarky to obsahují, aby bylo srovnané hřiště, když se testuje více modelů postupně. Zkrátka dobře, nasazení v reálném světě je potom něco úplně jiného než ty benchmarky a na hodnocení bezpečnosti si musíme opět počkat. Tady je problém v tom, že model může být bezpečný v tisíci testovacích situacích a když v tisíci první selže a selže hodně, tak je s ním stejně všechno špatně. A jelikož tu 100% důvěru asi už nemáme nikdo, nebo neměli bychom mít, já bych ji nikomu ani nedoporučoval, tak nevím, jak vlastně k nějakému pocitu uklidnění z bezpečnosti nových nástrojů umělé inteligence dojít, jestli to vůbec jde.
19: No, tohle bude určitě ostře sledovaná otázka, protože myslím, že ten případ Hugging Face, a pak se ukázalo, že vlastně obdobné případy se staly i u jiných služeb a u jiných modelů a že to asi nebylo úplně jaksi ojedinělé, že ty modely nějakým způsobem takhle unikly mimo to testovací prostředí a pak dělali věci, které po nich původně ti vývojáři nechtěli a třeba pronikali právě do nějakých systémů, tak tohle to se prostě bude asi teďka řešit na základě právě těchto problémů. Jak si říkal, že tedy ani ti vývojáři z OpenAI původně nevěděli o tom, že se jim modely trošku vymkly kontrole, tak jsem zvědavý, jestli tedy dneska už ty nové modely nebudou natolik chytré, že se to ani opravdu nedozvíme, dokud nebude třeba pozdě a nebudou opravdu napadat nějaké systémy a něco tam měnit. No bude to zajímavé určitě sledovat a jsem na to hodně zvědavý.
0: Online Plus Davida Slíška.
19: OpenAI také zveřejnila informace, a to se teď netýká vlastně Astry, ale nějakého dalšího tedy modelu interně zatím testovaného, asi nějakého následovníka Astry nebo nějaké nové generace, právě toho ChatGPT-6, tak OpenAI říká, že její model dokázal vyřešit jednu z nejsložitějších známých matematických úloh, takzvaný Navier-Stokesův problém. Na výpočtech pracovalo podle OpenAI současně asi

0: ještě o 100 let starší, ale to není tak důležité. Podstatné je, že pořád je to jenom jedna úzce specializovaná činnost. Matematika, byť na impozantní úrovni náročnosti v tomhle případě. A vyvozovat z toho, že to je model, který předčí člověka ve všech ohledech, to je odvážné. Kromě toho, okolo analytického řešení na vězd Auxovy rovnice, o které tady jde, v tuhle chvíli probíhá zašmodrchaný spor, kde těžko dohlédnout, kdo má pravdu a kdo nemá. V zásadě je to spor o autorství dvojice matematiků, kteří na tom problému pracovali sami se značnou pomocí umělé inteligence, se domnívá, že jejich práce, tehdy ještě nepublikovaná, byla pro to řešení OpenAI, které dneska předkládá, návodem a pomůckou. Jestli tohle jejich tvrzení je opodstatněné nebo není, to zatím nemůžeme vědět, ale rozhodně to bude chtít důkladné přezkoumání. Je celá ta věc složitější, než se jeví na první pohled?
1: No, pokud jsem o tom četl správné informace, tak oni říkají, že vlastně původně nějaká data používali i v rámci právě modelu OpenAI. Posléze tedy začali na tom řešení pracovat tedy s konkurencí, s modelem od Anthropicu, a teď si říkají, že si nejsou vlastně jistí, že nikoho neobvinují úplně napřímo, ale že si nejsou jistí, jestli právě OpenAI nevyužila nějakým způsobem, nebo ten model sám, aniž by o tom třeba vývojáři OpenAI věděli, tak nevyužil ty informace, které vlastně v něm byly uložené nebo se kterými pracoval k tomu následnému řešení. Je to opravdu zajímavá situace, jsem taky zvědavý, jak se tohle to vyřeší. Vlastně kolem nějaké té obecné umělé inteligence nebo velmi pokročilé umělé inteligence se v poslední době mluví také samozřejmě i z pohledu nějaké bezpečnosti nebo možnosti, že by opravdu začala působit nějak v neprospěch lidstva. A v téhle souvislosti teď americký deník Wall Street Journal popsal případ výzkumníka Jacoba Coxna, který podle listu čerstvě odešel z firmy Anthropic, protože podle něj AI firmy při vývoji umělé inteligence postupují příliš bezhlavě a bez potřebných záruk, že se jim technologie nevymkne kontrole. Taková situace by podle něj mohla nastat už koncem příštího roku. Coxen dřív podle Wall Street Journalu pracoval pro OpenAI, ale začátkem roku z firmy odešel do Anthropicu, protože tahle firma je známá větším důrazem na bezpečnost svých modelů. I když Anthropic podle něj skutečně bere otázku bezpečnosti vážně, rychlý vývoj pod tlakem konkurence z Číny podle něj nemůže fungovat bez rizikových kompromisů. Jde vlastně o další z řady hlasů zevnitř AI firem a vlastně AI výzkumníků, který mluví o nějakém hrozícím riziku umělé inteligence, která se dokáže sama vylepšovat. Takže tady máme na jedné straně debatu o možném dosažení té obecné AI a vlastně nějaké úrovně modelů, která je opravdu velmi vysoká, a na druhou stranu obavy, že nedokážeme dohlédnout a vlastně odstranit všechna rizika, která by s takovými systémy případně mohla být spojena a která by mohla opravdu pak nakonec uškodit lidstvu jako takovému. Co si myslíš o tomhle odchodu, o tahle kauze, a opravdu myslíš, že nějaké riziko, že se nám AI nebo nám, nebo těm firmám, které ji vyvíjí, že se vymkne z rukou, že opravdu je nějak reálné a třeba reálnější s tím, jak jsou ty modely výkonnější?
0: Bez pochyby je to riziko, které existuje. Nerad bych se pouštěl do nějakých čísel popisujících, jak velké je anebo kdy může překročit nějakou kritickou mez. To je opravdu těžké. Ti lidé, kteří jsou přímo u toho vývoje, vidí to zevnitř, tak čas od času se ozvou s nějakým takovým hlasem, a to samozřejmě je strašidelné, protože to jsou ti, kteří o tom vědí více, vidí toho mnohem více, než můžeme vidět my venku. A když oni vyjadřují takovéhle obavy, bral bych to velmi vážně. Na druhou stranu už jsme těch obav slyšeli hodně v minulosti, a to i v situacích, kdy umělá inteligence byla mnohem méně rozvinutá a vyspělá, než je teď. Takže trošičku je to jako ta pohádka o pasáčkovi, co volal, že jdou vlci, a vlci nešli, a on to dělal tak často a tak dlouho, až ho vesničani přestali poslouchat. No a pointa je samozřejmě,

0: je mě dobře známá v tom, že nakonec vlci přišli a nikdo už pasáčkovi nevěřil. Hmm. S tím nadbytečným počtem těch poplašných zpráv je vždycky trochu problém. Nevím úplně přesně, co si o tom myslet, jak to hodnotit. Na jednu stranu je potřeba brát to vážně, na druhou stranu je potřeba si připomenout, že jsme to už slyšeli mockrát.
1: No to je pravda, ale zase na druhou stranu teď tady máme přesně kauzu typu Hugging Face, kdy se ukázalo, že ti agenti a její modely se opravdu dokáží vymknout kontrole nebo dokáží dělat věci, které nikdo nepředpokládal a dokáží reálně opravdu útočit třeba na nějakou kyberbezpečnost firmy a podobně. A zároveň zprávy o tom, jak rostou jejich schopnosti a co všechno ještě budou třeba za rok schopné dělat, co si dnes ani nedokážeme představit, tak necítíš tam tedy, že to riziko nějakým způsobem stoupá?
0: Asi ano. S tím, jak se zvyšují schopnosti jazykových modelů, tak se zvyšuje i to riziko souběžně. A to je poctivé v téhle souvislosti říci, se zvyšují i bezpečnostní opatření, které ty vedoucí firmy přijímají. A jestli ta opatření jsou postačující nebo ne, to je něco, co zvenku prostě posoudit nejde. Buďme realisti. Představit si nějaké celosvětové moratorium na další vývoj umělé inteligence v tuhle chvíli asi dost dobře nejde. Je v tom příliš mnoho investorských peněz, je v tom soupeření mezi dvěma supervelmocemi, nikdo to nezastaví. Takže to, co můžeme chtít a očekávat, je, abychom se dovídali o bezpečnostních opatřeních a abychom mohli vyžadovat jejich průhlednost a jejich maximální spolehlivost.
1: Říká náš pravidelný komentátor, redaktor Deníku N, Petr Koupský. A Petře, doufám, že tady můžeme být aspoň trošku optimističtí, co se týká AI, že opravdu ty černé scénáře nenastanou, ale můžeme tomu zatím jenom věřit a doufat. To je asi pravda. Každopádně děkuji za tvoje komentáře a postřehy k obecné AI a budu se těšit zase za týden s tebou naslyšenou.
0: Naschledanou.
1: Od mikrofonu se s vámi pro dnešek loučí také David Slížek.
2: $389 miliard si naplánovala vláda půjčit v příštím roce, aby zaplatila jednak provoz státu a také svoje plány. Přestože jednomyslně takovýto schodek schválila, tak koaliční strany okamžitě začaly jednat o dalších úsporách. Ty menší totiž hrozí, že takový schodek ve sněmovně nepodpoří. Zatímco SPD a motoristé mluví o snížení o desítky miliard korun, tak hnutí ANO maximálně vidí jednotky miliard. To vše v době, kdy do finále míří kampaň před podzimními volbami. My se ale dnes budeme věnovat tomu, kde se v tomto návrhu rozpočtu skutečně dá šetřit a ptát se budu Víta Hradila, hlavního ekonoma společnosti Investika. Dobrý den, vítejte ve studiu.
3: Děkuji, dobrý den.
2: Řeč bude také o tom, jak tuto debatu vlastně sledují a jak na ní reagují investoři a jak moc se prodražují české státní půjčky. Obohacující poslech přeje Václav Pešička.
4: Řečí peněz.
2: Poslední více než týden není dne, kdyby česká média a politici neřešili návrh státního rozpočtu na příští rok. Ten předložila ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO se schodkem téměř 390 miliard korun a se zdůvodněním, že nižší schodek by znamenal škrty v investicích a to vláda udělat nechce, protože právě růstem ekonomiky obhajuje to současné zadlužování. Poté, co vláda, jak jsme řekli, ten návrh bez výhrad schválila, tak následně vyhřezla velmi ostrá kritika nejen od opozice, ale také od ekonomických expertů. V tom hnutí ANO zůstalo nakonec samo. SPD a motoristé sobě totiž ohlásili, že takovýto schodek se jim nelíbí a od té doby vedou v koalici jednání o jejich návrzích na úspory.
5: Chceme, aby ten rozpočet ukázal odvahu, že chceme opravdu šetřit a že prostě máme tu ambici zeštíhlovat státní agendy a samozřejmě nechceme, aby se to dotklo našich českých domácností.
6: Já myslím, že opravdu není možné se bavit to úspoře nebo o změně toho státního schodku 1, 2 nebo 5 miliard. Ta změna musí být vyšší.
7: My si za tím rozpočtem stojíme, ty kritici nejdou do detailů a nejsou schopní říct, kde teda máme šetřit. Teda máme zastavit veškeré dálnice, máme zastavit věci do nemocnic.
2: Slyšeli jsme vyjádření koaličních poslanců Hrnčíře, Macinky a Babiše, což jen dokresluje to, jak se asi ta debata mezi politiky o tom návrhu rozpočtu na příští rok vede. Víte, Hraděle, my vidíme debatu o úsporách v řádu jednotek nebo nižších desítek miliard korun. Jak zásadní je takováto úspora v rozpočtu, kde je schodek téměř 390 miliard?
3: Zanedbatelná. Ono jedna věc je srovnávat to s těma 390, druhá věc je, kolik to je v kontextu celého toho rozpočtu, který operuje asi s 2 500 miliardami. Takže každý, kdo má po ruce kalkulačku, si může podívat, jaký díl z 2500 je případně jednotky nebo desítky, takže je to skutečně spíš tak na mávnutí rukou. A tam by asi důležitá byla ta symbolická rovina. A já nevím, nechci teďka spekulovat, jestli tam je nějaký PR záměr, že se to teoreticky mohlo nastřelit s vědomím, že se to pak stáhne, aby ten narativ se otočil ve smyslu, ono to vlastně nakonec není tak špatné a tím se trošku zahladí to, že ten deficit je gigantický. On gigantický skutečně je, já si pořád nemůžu pomoct a prostě se nabízí to srovnání s těmi lety 2021 a 2022, kdy ty deficity létaly kolem podobných čísel. A jenom si je zapotřebí uvědomit, co se tehdy dělo. Stoletá pandemie, zavřené obchody, zavřené školy, zavřené továrny, všichni nosili roušky, nedalo se jezdit mezi okresy, v určitou chvíli lidé umírali, tak to byla situace, kdy ta ekonomika si vyžádala 400 miliardový deficit a teď jsme v roce 2027, respektive na něj rozpočtujeme, čekáme dobré ekonomické počasí a zase jsme přišli se 400 miliardami. Takže tohle mi na tom přijde nejděsivější. Ne ani tak to samotné číslo, ale že tohle číslo se vlastně normalizuje. My prostě si zvykáme na to, že tohle je to číslo pro běžnou operativu. A pak jako nejzajímavější je, že někteří poslanci z vládní koalice jsou tím překvapeni. Ono jako těžko být překvapen, když přece byli v té sněmovně, když se ty výdaje zvyšovaly, ty příjmy se snižovaly, to znamená, jako ono to nemohlo mířit k ničemu jinému než k něčemu takovému.
2: No, tak tam byli také opoziční poslanci, kteří to také viděli, takže zase oni by měli být také soudní, protože oni tvrdí, že by dokázali sestavit rozpočet s 250 miliardovým schodkem a nemuseli by, jak říkají, zastavovat žádné dopravní stavby, žádné investice by nemuseli omezovat, což při vyjádření Aleny Schillerové, že celých 97% toho rozpočtu tvoří takzvané mandatorní a kvazimandatorní výdaje, což jsou právě ty výdaje dané zákonem, tak už jim tam zbývá pouze velmi malý prostor pro to, aby ta vláda skutečně mohla naplňovat tu svoji, dejme tomu, politiku, když to tak řekneme. Důležité je, jak takovouto debatu sledují trhy a co oni si řeknou o tom případném snížení toho rozpočtu, jak oni budou hodnotit tu vládu. Jak velká by musela být ta úspora, aby ty trhy si řekly, aha, tak opravdu to má nějaký závažný důvod, nebudeme zvyšovat úroky, o které vlastně jde především.
3: Trhy, podle mě, jim je víceméně jedno, jestli by to letos bylo, i když to nastřelím, i kdyby to bylo plus minus 100. Jako pro ně to nehraje úplně velkou roli, protože v tom obrovském balíku toho státního dluhu a v tom kontextu těch dlouhých let před námi je to skutečně víceméně jedno. Tady nehrozí, že by Česká republika v dohledné době zkrachovala. To, o co těm trhům potenciálně může jít a co je může zneklidnit nebo spozornit, je ta tendence. To znamená taková, jako řekl bych, nátura té země, jak ona se staví k té vlastní budoucnosti a jak se staví k vlastnímu dluhu. A ono není takový problém, že tam teď zaseknete 380 nebo 390, byť je to strašně moc, ale kdybyste tam teďka zasekl 600, tak to není ten problém. Ten problém je, jestli vy se dobrovolně vydáváte na trajektorii, ze které už pak třeba nemusí být úniku. To znamená, jestli si zvyknete na to, že tohle je standard. Mimochodem, co pak budete dělat, když to ekonomické počasí se pokazí? Když najednou přijde krize nebo recese, tak automaticky z těch minus 400 skáčete na minus 600, minus 700. A to je ten moment, kdy ten trh si řekne, kde vlastně je světlo na konci tunelu. Jo? Kdy se tahle společnost, která už si na to zvykla, chytí za nos a u nějakých voleb si řekne, musíme zabrzdit. V momentě, kdy už na to zvykáte roky, pak už to bude 10 let, jak ta společnost se může z toho ještě někdy probudit. Já vždycky dávám ten příklad z Řecka, že Řecko neudělalo chybu v roce 2012, když zkrachovalo. Řecko udělalo chybu někde ve 90. letech, kdy se ti lidé zvykli na to, že takhle se dá chovat, že takhle se dá fungovat do nekonečna. A pokud jde o trh, tak ona ta reakce zatím vůbec nemusí být ani vidět, i kdyby ten trh začínal být přesvědčen o tom, že se vydáváme na cestí. Protože, a tohle si myslím, že je důležité, jo, ten investor jeho vlastně zajímá, jestli mu vrátíte ty peníze na tom desetiletém dluhopisu. To znamená, pokud by si reálně myslel, že ta Česká republika může zkrachovat do 10 let, tak už by mohl začít panikařit. Ale pokud on jenom se na to podívá, řekne si, tak ti Češi ti za 30, za 40 let, pokud něco velmi silně nezmění, tak zbankrotují. Ale to mě teďka nezajímá. Já vím, že oni neskrachují do 10 let, já vím, že oni mi ty peníze vrátí.
2: Mm-hmm. My když se podíváme na ty úspory, kde je ty vládní strany hledají, zůstaňme ještě chviličku u nich, tak vynechávají kapitolu dopravních staveb.
3: Protože to vůbec
2: protože zaznívá... jenom připomenu posluchačům, dopravní stavby byl kámen úrazu i toho posledního rozpočtu, který předkládal ještě ministr financí Zbyněk Stanjura z ODS. Výrazně se mu tam vyčítalo právě to, že desítky miliard nedal na dopravní stavby, na rozpočet státního fondu dopravní infrastruktury, a už tehdy to byl vlastně ten největší, dejme tomu, průšvih, ta výtka toho rozpočtu, že tam se počítalo s těmi miliardami a téměř 40 miliard v rozpočtu nebylo. Minister Stanjura tehdy říkal, že se tam ty miliardy dodají postupně, jak se bude řídit rozpočet v průběhu roku.
3: A já si myslím, že to není náhoda, že dochází potom na ty dopravní stavby, respektive na ten druh investic, protože no, to je jedna z mála těch položek, které nejsou mandatorní, to znamená, vy můžete v nouzi, když už přichází ten termín toho rozpočtu, tak vy můžete vůbec v nouzi do nich sáhnout, a zároveň je to velká položka. Protože jinak, když se podíváte na ty skutečně velké položky, tak to typicky bývají mandatorní výdaje. Věci jako důchody a tak dále. To jsou obrovské balíky peněz. Oni by vám pomohli významně s tom rozpočtu, kdybyste do nich sáhl, ale vy prostě nemůžete. Takže v podstatě potom, když už přichází tvrdé na tvrdé a vy musíte vybírat ty nemandatorní, které se vůbec ještě dají upravovat, a tak tam jsou ty možnosti velice, velice omezené. A kromě věcí právě jako jsou provozní, ale to je prostě taková ta chiméra, že někde ušetříte na nějakou studiu tiskáren desítky miliard, se samozřejmě nestane. Tak jedna z mála těch velkých položek je právě ta dopravní infrastruktura, respektive investice. Takže proto si myslím, že to tam potom sklouzlo, byť já jsem to samozřejmě nebyl u pana Stanjury v kanceláři, ale uměl bych si představit, že to je taková ta nouzová berlička, kde ubrat desítky miliard na poslední chvíli. A pokud je o to, jestli se to vyplatí, nebo jestli je rozumné to nějak bránit tělem vlastním, obecně samozřejmě investice do infrastruktury jsou dobré. Asi bych byl trošku opatrný v takové té paušalizaci, jako prostě všechno, co vrhneme do betonu, je automaticky dobrý nápad. Jo. Já u těch projektů nejsem, ale když si představíte, že bychom neměli dálnici D1, že by neexistovala, tak to by byl jako extrémně dobrý ekonomický nápad ji postavit, protože ona prostě propojuje ta dvě hlavní centra celé republiky. Navíc je to transitní propojuje celou republikou, takže to je třeba dálnice, která jako evidentně kdyby chyběla, tak opravdu stojí za to jít do toho se vším. Jestli tohle lze tvrdit o celém tom balíku na programovaných investic na příští rok, si netroufám tvrdit, protože si dokážu představit, byť neříkám, že to tak nutně, ale dokážu si představit, že tam můžou být i investice ekonomicky pochybné, to znamená prostě nějaký obchvat nebo nějaké propojení, které jasně bude fajn, někdo si zkrátí cestu na chatu, ale jakože to ekonomiku nějak nakoplo, může být diskutabilní. Ale to už pak musíte opravdu jeden projekt po druhém a nějak vyhodnocovat tu jeho ekonomickou návratnost.
2: Já jenom připomenu, že tento týden Jana Klímová ve svém pořadu Peníze a vliv řešila právě výhodnost a návratnost investic do dopravních staveb. Doporučuji k poslechu v našem archivu velmi inspirativní rozhovor i s ekonomem Janem Pavlem, kterého dneska konec konců ještě v našem pořadu budeme citovat. Když se podíváme tedy na ten rozpočet, tak jak velké úspory vlastně jsou reálné? Jak velké úspory si může ta vláda dovolit?
3: Já, jestli se nemýlím, tak 97% nebo něco okolo toho je ten poměr těch mandatorních a kvazimandatorních, ale vůči příjmům, nikoli vůči výdajům. To znamená, my v podstatě těch nemandatorních, kromě těch 3%, jak naznačujete, tak celý ten deficit jako je svým objemem v rámci těch nemandatorních, takže ono by se do něj teoreticky řezat dalo. Tam potom je to prostě věc politické schody, to znamená společenské poptávky. Pokud prostě lidé zvolili vládu, která jim řekla, že chce za každou cenu stavět dálnice nebo utrácet za to nebo ono, nebo za nás platit složenky za elektřinu a tak dále, tak je to nějakým způsobem legitimní a prostě tohle je výsledek demokratického procesu. Co mě na tom víc zaráží, je prostě, že se nějakým způsobem jako rozhodí rukama a řekne se, no tak prostě toho všechno pošleme do deficitu. Jako jestli je tady shoda na tom, a ta byla vyjádřena vlastně tím výsledkem voleb, jestli je tady shoda na tom, že my prostě chceme utrácet tyhle objemy peněz, to znamená mít tuhle kvalitu těch veřejných služeb, tak se to prostě musí řešit zvýšením daní. Já se omlouvám, to se prostě musí. Vy nemůžete prostě prohlásit, hold, máme drahý stát, nedá se nic dělat, tak prostě začneme valit 400 miliardové deficity. To prostě není řešení. Vy, pokud tohle uznáte, tak musíte říct, dobře, my máme dražší stát, můj elektorát chce takovéhle důchody a takovéhle služby a tak dále, no tak prostě bude muset někdo připlatit. A tady vždycky pak mě docela vadí ten argument, a ostatně to se říká i těch mandatorních výdajů. Jakože ta vláda aktuální se tváří, že prostě hod se to muselo utratit, a tak se nedá nic dělat, teď už s tím nic neuděláme. To se dalo tvrdit v momentě, kdy přebírali ten rozpočet před rokem necelým, a oni už opravdu neměli šanci měnit legislativu, ale mandatorní výdaj neznamená, že je dán od Boha, on je prostě napsán v zákoně a že ten zákon musíte změnit. Pokud jste tohle tušil celou dobu, no tak jste už od ledna měl začít prostě tou sněmovnou tlačit nějaké zvýšení daní nebo nějaké snížení mandatorních výdajů. Mimochodem pak prostě není jako nemožné mít těch 150, o kterých se pořád mluví, že to jako implikoval ten předchozí plán Fialovy vlády, až tahle vláda řekla, že to jako není možné. Jasně, že to je možné. Já neříkám, že by to bylo krásné, ono by to stálo hodně velké daně, ale není to nemožné. Takže jako od toho jste ve vládě, abyste případně upravili legislativu a dali to do rovnováhy.
8: Mohla by si to Česká republika ale dovolit, když je na evropském jednotném trhu v rámci svojí konkurence schopnosti například opravdu navyšovat daně? Protože například ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z hnutí ANO říká, ano, zvyšme daně, ale co se stane? Lidi odejdou, začnou odcházet firmy, protože nebudou chtít platit vyšší daně než někde jinde v Evropské unii.
3: Ta naše daňová kvota není nějak veliká v rámci Evropy. Ona je spíše nízká. Ten podíl HDP, který dáváme.
8: No, to je naše konkurenční výhoda.
3: Jasně, ale neznamená to, že bez ní jako nemůžete být atraktivní destinace, protože evidentně všechny ostatní evropské státy to nějakým způsobem zvládají. No a pak, když to chcete uznat tenhle argument, což se dá minimálně pro akademickou debatu, no tak pak musíte se tomu teda stavět cynicky, což se takhle v ekonomii často řeší. To znamená, existují daně, před kterými se prostě nedá utéct. Jo? Jako jasně, korporátní daně, přesně ten problematický případ, protože ta firma může nějakým způsobem optimalizovat a nějakým způsobem i se přesouvat nebo minimálně papírově, ale lidé neodejdou samozřejmě. Pokud byste
8: a
3: majetek taky neuteče. Takže jako, že by všichni, na které můžete potenciálně zacílit, utekli, je samozřejmě úplně absurdní tvrzení. Ale znovu musíme připomenout, že my jsme byli zvyklí na daň z příjmu fyzických osob, která v dnešním vyjádření vynášela asi o 150 miliard korun více ještě v roce 2020. Neutíkali od nás lidé, neutíkali od nás investoři, ta země úplně normálně fungovala. Takže je evidentní, že těch 150 miliard třeba byste si mohl zase vzít zpátky, že by to bude jako nepopulární, nepříjemné a tak dále. Samozřejmě, ale není to tak, že by nějaká ekonomická zákonitost to vylučovala. Naopak, my máme dobrý důvod svědět nebo si myslet, že to ta ekonomika zvládne úplně v pohodě.
8: Jenom pro kontext, pokud se nepletu, tak jediní Starostové a nezávislí aktuálně o tomto velmi zlehka mluví a už to schytávají, že zvyšováním daně ekonomický růst nezajistí. My se právě ekonomickému růstu budeme věnovat. Naším hostem je nadále hlavní ekonom společnosti Investika Vít Hradil.
4: Posloucháte pořad Řečí peněz se špičkovými ekonomy a analytiky o jejich světě čísel. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
8: Právě na ekonomický růst vláda spoléhá a ten by měl pomoci veřejným financím snížit tu míru zadlužení a také postupně naplnit rozpočty. To ale v posledním vydání pořadu Jany Klímové Peníze a vliv, o kterém jsme už mluvili, rozporoval profesor ekonomie a bývalý člen Národní rozpočtové rady Jan Pavel.
9: Ekonomika je na svém potenciálu a začíná se dostávat nad něj. A ty multiplikační efekty nebo ty přenosy do té ekonomiky, těch fiskálních impulzů jsou v tomhle případě strašně malé. Jedna studie České národní banky ukazuje, že ve své podstatě, jakmile jste na úrovni potenciálního produktu nebo nad ním, tak ty multiplikátory jsou v České republice nulové.
8: Vysvětluje uznávaný český ekonom Jan Pavel, proč ty aktuální, ty stávající fiskální impulzy nebudou nějak zásadně podporovat růst české ekonomiky. Víte, Hradile, jak vysoký by musel být ten růst, aby dokázal ty rozpočtové deficity obhájit?
3: Jedna věc je obhájit, druhá věc je, jestli by je dokázal zažehlit. To znamená, jestli se skutečně z toho dluhu dá vyrůst. Tady jsou v podstatě tři klíčové věci. Ta jedna je, jaký máte teda ten strukturální deficit, to znamená, okolik se vám jako nepotkávají ty příjmy a výdaje, což je u nás teď jako velice hodně. A druhá věc je, kolik stojí váš dluh, to znamená, jaké jsou ty výnosy, které od vás požadují investoři z každého toho dalšího dluhu. A pak ta poslední věc, teda jak velký by ten růst ekonomiky musel být, aby tyhle tři proměny jaksi se dali dohromady a vyplynula z toho aspoň jako stabilní trajektorie. To znamená, že by ten dluh vůči HDP aspoň nerostl. Já teďka to zkusím tady z hlavy jenom tak to číslo typnout, takže to nebude úplně přesné. Ale já si myslím, že v té stávající situaci, kdy ten strukturální nesoulad máme skutečně velice, velice výrazný, půjčujeme si poměrně draho, ten desetiletý dluhopis je někde okolo 5%, takže by ten ekonomický růst reálný, to znamená ten, který jsme teďka zvyklí výdat 2 až 2,5, musel být nějakých aspoň 5,5 až 6 nebo něco takového. A to by znamenalo, že byste nevyrůstal z toho dluhu, ale že byste to aspoň zastabilizoval. Znamená, kdybyste od té doby pořád rostlo nějakých těch třeba 6%, tak byste dosáhli jenom toho, že by ta křivka přestala stoupat a že by jenom zůstala v rovině. A tohle samozřejmě je úplně zříše snů, prostě nějakých 6% hospodářského růstu už absolutně nepřichází v úvahu. Takže když budeme předpokládat, že ta situace by zůstala jenom taková, jaká je v tuhle chvíli, a tak i kdybyste už nic dalšího nezhoršoval, to znamená to strukturální saldo už byste dále jako nezhoršil, tak to bude pořád explozivně nahoru. Prostě i kdyby ta ekonomika se vyškrábala třeba na 3%, tak pořád ten celkový dluh vůči HDP bude růst.
8: Kdo jsou vlastně ti největší čeští věřitelé? Jsou to stále velké evropské bankovní domy, které kupují české dluhopisy?
3: Ano, typicky jsou to banky, které operují u nás, ty drží nejvíc toho českého dluhu, ale obvykle jsou to se zahraničním vlastníkem, takže tohle je pořád ta největší stabilně už roky a myslím si, že se na tom tohle nic nezmění největší držitelé našeho dluhu.
8: Ten aktuální úrok, který platíme na tom desetiletém dluhopisu, je zhruba 5,2%. Jak nás vlastně trhy posuzují jako věřitele? Co je pro ně rozhodující pro to nastavení toho úroku, které bude Česko za své dluhopisy platit?
3: Ono do toho vstupují částečně i ty sazby České národní banky, jak se často skloňuje, byť ne úplně jedna ku jedné, a spíš tam jde o ten výhled na to, jak ta Česká národní banka se bude chovat v budoucnosti, než na to, co dělá teď, konkrétně kolik ta reposazba je. Takže tohle je jedna věc. A druhá je, což už jsme diskutovali, je prostě nějaká ta víra v to, že jim ty peníze vrátíte. To znamená ta riziková přirážka, tedy ta pravděpodobnost toho, že zbankrotujete. A to už jsem říkal, že tam podle mě vstupuje v tuto chvíli vlastně ještě velmi málo, protože jako nikdo při smyslech si nemyslí, že Česká republika zbankrotuje do 10 let. Pak tam je to, o čem jsem mluvil, znamená spíš taková ta jako představa toho, jak se ta společnost chová, nakolik ona je vlastně ochotná tolerovat tu neudržitelnou fiskální trajektorii, ale hodně do toho vstupují zahraniční faktory. Třeba to, že teď výrazně rostou ty výnosy na dluhopisech, velmi často je způsobené tím, že třeba se očekává přísnější politika americké centrální banky, protože Amerika je jako gigantický emitent dluhopisů, oni jsou jako alternativa ke každému dalšímu. Takže já si myslím, že teď asi ze všeho nejvíc ten růst na těch dluhopisech je dán skutečně tím, že přišel Hormuz, respektive ta válka v Iránu. Očekávají se inflační tlaky, očekává se agresivnější reakce velkých centrálních bank, hlavně teda Spojené státy a Evropa, a pak se sveze celý svět, protože jsme prostě substitut nebo alternativa k jejich dluhopisům.
8: To, jak rozhodne Evropská centrální banka, uvidíme už dnes. Vy jste na začátku ale říkal, že vlastně bychom si mohli půjčit i 600 miliard a že by to ty trhy nějak nezarazilo. Co by to ale znamenalo pro Česko? Protože když si vezmeme jenom ty náklady na obsluhu toho státního dluhu, to jsou tedy ty úroky, které platíme, tak v tomto roce zaplatíme 110 miliard. Podle návrhu rozpočtu v tom příštím už zaplatíme 130 miliard. Loni jsme platili pouze 100, takže ta dynamika se nabaluje. Budeme refinancovat desetileté dluhopisy za téměř dalších 300 miliard a to jsou ty náklady, které rostou. Poroste ta obsluha státního dluhu o desítky miliard i v těch dalších letech? Máme se připravit na to, protože jenom připomenu, 130 miliard je téměř polovina rozpočtu na celé školství.
3: A nebo třeba víc než ministerstvo vnitra, jestli se nemýlím. Já si myslím, že to určitě poroste v blízké budoucnosti. Jedna věc je, protože prostě hromadíme zase další dluhy, takže se z toho automaticky i zvyšují ty úroky, ale druhá věc je právě to úrokové prostředí. Vy jste to v podstatě naznačil, kolik teďka se zase bude přerolovávat těch státních dluhopisů, což je takový zvláštní termín. V podstatě to znamená, že oni vám teda vyprší ty, které jste vydal před těmi 10 lety, a vy samozřejmě jako ty peníze pořád potřebujete,
8: takže jediné, co uděláte, měli úrok 1/4% bodu.
3: Přesně tak. A k tomu teďka přesně bude docházet. Znamená ty dluhopisy, které byly tehdy vydávány v těch 10. letech, kdy vlastně úrokové sazby byly na nule, a takže stát si půjčoval extrémně levně, a tak ty dluhopisy všechny teďka dojdou ke splatnosti a vy musíte za ně vydat úplně nové a ty najednou vydáváte za 5%. Navíc to úrokové prostředí, já si nemyslím, že teďka se nacházíme v nějakém anomálním stavu, kdy ty úroky jsou jako zvýšené a že se to brzo otočí zpátky. Já si myslím, že anomálie byly naopak, byla ta 10. léta, kdy právě jsme se plazili podél nuly, nedařilo se oživit inflaci a centrální banky měly ty sazby úplně na podlaze. To byla ta anomálie, to bylo jako historicky zvláštní období. My se teď spíš vracíme k normálu. Já, třeba Spojené státy se taky teďka vlastně vrací do normálního stavu. Takže ano, když to vezmete všechno dohromady, tak ty náklady obsluhy dluhu budou růst. Jednak protože bude více dluhu, jednak kvůli tomu přerolování, což je mechanická věc, kterou nic neuděláte, a jednak protože ty úrokové sazby pravděpodobně zůstanou vysoko. A pokud jde o ty náklady, tak ono, jedna věc je, že si řeknete, že je to škoda peněz právě, protože se za to dalo zaplatit celé ministerstvo vnitra, nebo že se za to dali tam postavit dálnice. To je jedna nepříjemnost a s tím, jak to bude narůstat, tak to bude čím dál nepříjemnější. Ale druhá, to si myslím, že ještě důležitější, je, že tohle je skutečně ultramandatorní výdaj, ty splátky toho dluhu.
8: Vy prostě ten jako, se zaplatit musí, ten se zaplatit musí.
3: Ano, přesně tak. Zatímco ty ostatní mandatorní výdaje, oni vypadají jako neprolomitelné, protože se musí sejít sněmovna a senát a pak to musí projít přes prezidenta, tak to vypadá jako, že se s tím nedá hnout, dá se s tím hnout. s tímhle se nedá hnout. Prostě tohle je první položka, kterou musíte zaplatit. A čím ona je větší, tak pak vám opravdu strašně zmenšuje ten manévrovací prostor, protože vy tady máte jenom velký balvan, přes který se nedá obět, ani kdyby se všichni poslanci postavili na hlavu. A pak se dostáváte právě do situace v mnohých evropských zemí, kde právě to, že je ochromuje tohle a že je to tak velké, způsobuje, že vlastně ta politika už se dělá na strašně malém hřišti.
8: Já jenom na úplný závěr a poprosím o stručnou odpověď připomenu, že Fialově vládě se vyčítá, že zadlužila tuto zemi za ty 4 roky, co byla u vlády a sestavovala 4 rozpočty, takže udělala sekeru v úvozovkách ve výši 1,2 bilionu. Tato vláda má naplánovaných, když jsem to spočítal i s tím výhledem, co ona má, a tam nezapočítávám ty takzvané únikové doložky, tak je 1,3 bilionu. Dostaneme se někam k 5 bilionům celkového zadlužení České republiky. Je to už zásadní problém a to, jak říkáte, to políčko pro to vládnutí už se smrskne na tak malé, že ty vlády budou prakticky nefunkční. Je tady to riziko?
3: Technicky za to se to v dohledné době ještě nemůže stát, ale jenom proto, že my máme skutečně tu velmi dobrou výchozí pozici, to znamená, to naše zadlužení je relativně nízké. Druhá věc ale je, pokud byste trval na tom, že ten strukturální nesoulad mezi těmi příjmy a výdaji zůstane takový, jaký je, že prostě nebudete svolávat poslance, že to nehodláte měnit. Tak ano, tohle je cesta ke státnímu bankrotu. Prostě neexistuje situace, kdyby ekonomický růst vás toho nějakým způsobem dostal. Nebude to na horizontu 5 let ani 10 let, ale když skutečně zkusím tipnout, ještě pak do toho přijde problém s demografií, s důchodovým systémem a tak dál, tak podle mě
8: 30. Zcela, léta.
3: A takže zcela realisticky můžete ve 40. letech třeba začít už skutečně řešit potenciální státní bankrot. Než kvůli, pokud se stane něco vyloženě nepříjemného, jako ve vašem okolí nějaký bankrot jiného státu a panika na těch trzích. To znamená, řešitelné to pořád ještě je naším vlastním aktivním krokem, hlasováním, změnou toho strukturálního nesouladu. Tohle se dá řešit, ale, a to je právě moje největší obava z toho celého, vy na to potřebujete ten étos nebo tu náladu v té společnosti, která bude chtít, aby se s tím něco udělalo. Kdybyste udělal průzkum mezi občany v roce 2019 a zeptal se jich, co si myslíte o návrhu politické strany XY, že bychom si udělali deficit 400 miliard, tak se vám budou smát, ty lidi na ulici by se vám smáli, že to nemůžete myslet vážně, že přece normální je 30-40. A nenašel byste v podstatě nikoho, našel byste schodu na tom třeba v jednotkách procent a to by byly lidé, kteří nepochopili otázku. A dneska ta naše společnost, ne všichni, ale její významná část má pocit, že je to v pohodě. A pokud tohle se stane normálem v té společnosti, tak nevím, jak to chcete změnit.
8: Vít Hradil, hlavní ekonom společnosti Investika, klade na závěr otázku, nad kterou se můžeme všichni zamyslet. Já děkuji za to, že jste dnes přišel k nám do studia.
3: Děkuji, nashledanou.
8: Obohacující poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Václav Pešička.
4: Český rozhlas Plus. Kdo je kdo?
10: Julius Nosko, důstojník československé a slovenské armády, který se podílel na přípravě slovenského národního povstání. V 50. letech byl ale bez udání důvodu z armády propuštěn.
11: Přestože Julius Nosko s vyznamenáním vystudoval vyšší hospodářskou školu, kvůli špatné finanční situaci v rodině nemohl pokračovat v dalším studiu. Odešel proto k armádě. V roce 1928 se mu podařilo dostat do jezdecké školy v Pardubicích a na 4 roky nastoupil do jezdeckého pluku v Katovech. V roce 1932 byl povýšen na nadporučíka a převelen na Podkarpatskou Rus a po prodělané malárii působil na Slovensku. Po vzniku slovenského státu se přihlásil do slovenské armády.
10: Tam se seznámil s Janem Golianem, později významným představitelem slovenského národního povstání. Po napadení Sovětského svazu Německem byl Nosko převelen na východní frontu, kde se účastnil například bitvy u Lipovce. V roce 1943 byl vyslán na Ukrajinu. Kvůli údajné nemoci se ale vrátil na Slovensko, kde se začal zapojovat do povstaleckých příprav na povstání proti Němcům.
11: 29. srpna 1944 začalo slovenské národní povstání a Julius Nosko byl pověřen funkcí náčelníka štábu velitelství první československé armády na Slovensku. Povstání však nebylo úspěšné a Nosko i jeho muži přešli do partizánské války. Ustupovali přes Nízké Tatry a Slovenské Rudohoří. Později se přidali k opětovnému osvobozování Československa pod velením generála Svobody.
10: Po válce se Julius Nosko dál angažoval a byl povýšen do funkce brigádního generála. Na Slovensku se účastnil například bojů proti banderovcům. V roce 1953 byl ale bez udání důvodu propuštěn z armády do zálohy. V 60. letech byl rehabilitován a krátce ještě působil v rehabilitační komisi při Ministerstvu národní obrany. Zemřel v roce 1986.
4: Jedna hodina. Český rozhlas Plus. Zprávy.
12: Země BRICS na summitu v Indii vyzvali k zastavení bojů na Blízkém východě. Začal měsíce dobročinné závěti o možnosti odkázat majetek neziskovým organizacím neví téměř polovina lidí z Česka. Rebekonová vyhrála tenisové US Open a dnes bude převážně zataženo, od severozápadu občasný déšť, teploty do 22 stupňů.
4: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
12: 11 členských zemí uskupení BRICS na summitu v Dillí vyzvalo k míru na Blízkém východě. Na dvoudenní akci dorazili mimo jiné prezidenti Ruska a Číny, Vladimir Putin a Xi Jinping. Společné prohlášení vzniklo po intenzivních diplomatických snahách Indie, která summit hostí. Odsuzují se v něm útoky na civilní infrastrukturu a jaderná zařízení. Podle Xi Jinpinga válka na Blízkém východě neslouží společným zájmům mezinárodního společenství. Na Ukrajině se může podle Asociace farmaceutických pracovníků brzy projevit nedostatek některých léků. Jak uvedla agentura Ukrinform, mohou za to ruské útoky na velkost sklady zdravotnického materiálu. Zásoby některých přípravků mohou vystačit jen na 2 až 3 týdny.
13: Zatím poslední útok na logistické centrum zásobující sklady lékáren se odehrál 3. září. Jeho cílem byl komplex skladišť Biokon nedaleko letiště Borispil u Kyjeva. Bylo to jedno z největších center pro zásobování zdravotnickým materiálem. Zničené byly stovky tun léků. Asociace farmaceutických pracovníků vyzvala vládu ke zjednodušení systému pro nákup zahraničních léčiv. Občany vyzvala, aby nenakupovali léky, které naléhavě nepotřebují. Z Kyjeva Pavel Novák, Radiožurnál.
12: O možnosti dobročinného daru ze závěti v Česku neví skoro polovina lidí. Vyplývá to z červnového průzkumu Koalice za snadné dárcovství a agentury Ipsos, kterého se zúčastnilo více než 1000 dospělých. V poslední vůli podpoří dobrou věc hlavně lidé, kteří pravidelně darují už za života a jsou i dobrovolnicky nebo jinak společensky aktivní, říká Kateřina Ptáčková z výboru Dobré vůle nadace Olgy Havlové.
14: Ten rozdíl je opravdu obrovský, že vlastně u lidí, kteří se žádným způsobem takhle neangažují, je ta podpora darování ze závěti zhruba na úrovni 40%, zatímco u těch, kteří pravidelně nebo jednorázově darují, kteří podepisují petice, kteří chodí na nějaké prostranství vyjadřovat svoje občanské postoje, tak je ta podpora téměř 80%.
12: O darování ze závěti informuje kampaně Měsíce dobročinné závěti, která dnes začíná. Bývalé starožitnictví na radnici Brno Střed nahradila galerie. Výstavní prostory jsou nově otevřené v místech, která sloužila i dominikánskému klášteru. Veliká je zhruba jako byt, má rozměry 65 metrů čtverečních. První expozicí je výstava děl z veřejné soutěže. Vedení radnice chce v galerii dát prostor začínajícím umělcům, říká mluvčí městské části Michal Šťastný.
15: Otevřeno bude každý den, kromě neděle, a to od 10 do 18 hodin. Městská část počítá s tím, že galerie bude hostit další výstavy, společenské akce i kulturní události. Například 16. září se zde uskuteční veřejné čtení v rámci Noci literatury.
12: Jelena Rybakinová z Kazachstánu je novou šampionkou tenisového US Open. Ve finále zdolala Bělorusku Irinu Sabalenkovou 2-1 na sety. A čeští volejbalisté jsou na mistrovství Evropy stále bez porážky. Tým sice ztratil vedení na Švédském 2-0 na sety, ale v pátém setu zvítězil 15-13. V utkání se hráči prostřídali. Zamoníka naskočil na post libera Pavlíček. Trenér Jiří Novák tento taktický tah vysvětlil.
16: První dva sety byly dobrý, pak bych to nazval jedním slovem nepoučitelný. No. Prostě si myslíme, že se to nějak dohraje, že soupeř nebude vzdorovat. Na téhle úrovni, když začneš set asi -4, -5, tak málo kdy je šance se vrátit. Milan musí hrát líp, prostě nenavázal, tak jsem do toho sáhl a Honza Pavlíček hrál dobře, tam vydržel do konce.
12: Fotbalisté Sparty porazili v 8. kole šance ligy Jablonec 2-0. Stejným skóre zvítězili hráči Bohemians nad Slováckem. V dalších zápasech pak Zbrojovka porazila v brněnském derby Artis 2-1 a do čela neúplné tabulky se dostal Liberec, který přehrál Mladou Boleslav 3-0.
17: Nehody na D11 u Poděbrad a také v centru Brna. Na dálnici D11 z Hradce Králové do Prahy stále pozor na nehodu u odbočky na Poděbrady. Na 39. kilometru se střetlo auto s divokým prasetem. Pravý pruh je uzavřený, vyšetřují tam policisté. Na D11 pozor také před Hradcem Králové ve směru od Prahy. U sjezdu na dálnici do Olomouce na 84. kilometru pojedete kolem odstavené dodávky. V centru Brna vyšetřují nehodu v Bratislavské ulici. U křižovatky s Kernerovou havarovala dvě osobní auta. Průjezd je teď omezený. A nebezpečnou situaci hlásí policie u Moravského Berouna. Na silnici 440 do Staré Libavé se na vozovku dostalo asi 30 krav. Je to mezi zatáčkami, tak velmi opatrně. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
12: Dnes čekáme na východě zpočátku zmenšenou oblačnost a ojediněle mlhy, jinak převážně zataženo, od severozápadu se přidá občasný déšť nebo přehánky. Nejvyšší teploty 18 až 22 stupňů, na horách většinou kolem 13. Tolik zprávy.
4: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
18: Koaliční rada jednala o snížení schodku státního rozpočtu na příští rok. Alternativa pro Německo vyhrála s velkým náskokem volby ve spolkové zemi Sasko-Anhaltsko a Američané si připomněli 25 let od nejhorších teroristických útoků na svém území. Nejen o tom bude souhrn událostí uplynulých 7 dnů. Příjemný poslech vám přeje Lubice Bergmanová.
4: Týden plus.
18: Vládní koalice směřuje po pondělku ke snížení schodku rozpočtu na příští rok. Navržený je ve výši 389 miliard korun. Podle ministra sportu Borise Šťastného z motoristů mají koaliční partneři předběžnou dohodu na některých opatřeních v řádech miliard korun. Jednání ale budou dál pokračovat. Podrobnosti má reportérka Daniela Brichtová.
19: Podle ministra pro sport Borise Šťastného z motoristů stačí k některým úsporám vládní nařízení nebo vyhlášky. Pro většinu škrtů je ale potřeba změnit zákon. A proto jsou reálné až pro rozpočet na rok 2028.
20: Máme nějakou domluvu na několika opatřeních. Jsou v oblasti zdravotnictví, jsou v oblasti školství, týkají se i nějakým způsobem prevence hazardu.
19: Své varianty úspor představilo i SPD. Podle svého předsedy a šéfa sněmovny Tomia Okamury šlo o úvodní jednání.
21: Paní ministryně financí Schillerová přijde na náš poslanecký klub a do pátku je sněmovna, takže budeme o tom průběžit nadál.
19: Vláda má návrh státního rozpočtu na příští rok schvalovat 21. září.
18: Rozpočet už dřív navrhla vláda, včetně ministrů za motoristy a SPD. Obě menší strany ale až teď začaly protestovat proti takto vysokému schodku. Proč? Moderátorka publicistiky Věra Štechrová se ptala Víta Hlouška z katedry politologie Pražské metropolitní univerzity.
22: Ono to zapadá do celkového způsobu fungování té vlády, ve které jednoznačně dominuje Andrej Babiš. Respektive ano, ještě horší pozici než motoristé má v tomhle slova smyslu SPD, protože její ministři v podstatě se stranou samotnou zase tak moc společného nemají. Takže tohle je vysvětlení a potom ty menší strany v momentu, kdy vlastně viděli reakci veřejnosti a médií na ten propad rozpočtových, nebo na ten růst rozpočtových výdajů, tak se teprve začaly ozývat, ale jistě působí to trochu podivně, byli u toho.
23: Jak zásadní je pro motoristy z hlediska jejich, řekněme, politického přežití prosadit nějaké podstatnější snížení schodku? Oni se v těch průzkumech pohybují kolem těch 5%, to je hranice, která je důležitá pro vstup do sněmovny.
22: No, bylo by to pro ně dobré, ale samozřejmě zůstat ve vládě je pro ně důležitější, než dosáhnout nějakých výraznějších rozpočtových ústupků. Já si dovedu představit nějaké symbolické změny v tom rozpočtu, ne zásadní. Opravdu si nemyslím, že najednou se škrtají 60-80 miliard. A oni to vysvětlí samozřejmě jako svoje vítězství a budou prostě pokračovat dál, protože to vládní angažmá je pro ně důležitější v této chvíli konkrétní, než jak budou vysvětlovat svým voličům ten obrovský rozpočtový schodek. Oni totiž můžou hrát s tím, že v průběhu času se situace trošku zlepší, že ty další roky nebudou tak brutální deficity a že tím pádem budou moci ukazovat, podívejte, my opravdu tady tlačíme Andreje Babiše k nějaké rozumnější rozpočtové politice.
23: A motoristé i ministryně financí Schillerová připouští, že k tomu, aby se mohl snižovat deficit, jsou nutné systémové změny, změny zákonů a to se samozřejmě nedá už stihnout do roku 2027. Ale viděli jsme od vlády nebo jejich poslanců v průběhu roku navrhovat nějaké zákony, které by vedly právě ke snižování výdajů na provoz státu?
22: Tady je jednoduchá odpověď, ne, neviděli. Nedá se k tomu nic jiného říci. Prostě tahle agenda zůstává pouze v rovině nějakých retorických slibů, ale reálně ta vláda pro nějaké konkrétní úspory zatím neudělala nic.
18: Říká Vít Hloušek z katedry politologie Pražské metropolitní univerzity. A obchodníci budou v Česku od příštího roku znovu povinně elektronicky evidovat tržby. Ve čtvrtek to schválila poslanecká sněmovna. Odmítla návrhy senátorů,
23: kteří zákon o EET vrátili s výhradami, jak doplňuje reportér Vojtěch Tomášek.
0: Senátoři chtěli od elektronické evidence osvobodit bezhotovostní platby. Podle ministryně financí Aleny Schillerové z hnutí ANO takový návrh, ale v době plateb kartou nebo QR kódy, nedává smysl.
1: Senátní změna by tak nepomohla poctivým podnikatelům, ale vytvořila by další prostor pro obcházení pravidel.
0: Podle ministryně EET narovná podnikatelské prostředí. To opoziční poslanci znovu zpochybňovali.
5: Pro nás byla elektronická evidence tržeb vždy symbolem nedůvěry státu vůči svobodnému a soukromému podnikání.
0: Říká poslanec ODS Vojtěch Munzar. Návrh teď posoudí prezident, stejně jako novelu stavebního zákona. I změny ve stavebním řízení poslanci potvrdili a koaličními hlasy přehlasovali Senát.
23: Alternativa pro Německo v neděli drtivě vyhrála volby v Sasku-Anhaltsku. Získala téměř 44% hlasů. Druhá skončila s víc než 18% křesťanská demokratická CDU. Jak doplňuje náš zpravodaj v Německu Tomáš Havlín, spolkovou zemi zřejmě čeká složité vyjednávání o vládě.
6: Lídr AfD Ulrich Siegmund označil výsledky za vynikající. Oproti kampani už nemluvil o jednobarevné vládě, ale naznačil ochotu jednat, pokud by prioritou koalice byly deportace těch, kteří nemají v Německu právo pobytu anebo mu dost nepřispívají. Šéf křesťanských demokratů Sven Schulze přiznal porážku. Jeho strana CDU je v krizi. Mohla by usilovat o menšinovou vládu podporovanou levicovou stranou Die Linke, ale část jejich členů to odmítá. Volby v Sasku-Anhaltsku provázela vysoká účast. Přišlo k nim až 77% oprávněných voličů.
23: Podle spolupředsedy Česko-německého diskuzního fóra bývalého poslance Bundestagu za německou SPD Jirga Nierenbergera jde o historický okamžik.
24: A podle mého uvažování vytisila strana ke pravici extremistická strana, kde má takové cíle, a obávám se, že bude se pokusit tyhle cíle prosadit v praktické politice a velká otázka momentálně je tím, že nemají většinu s kým a jak to potom dopadne jako s tu novou zemskou vládu ve Sasku a Anhaltsku.
25: Co říkáte na to, že třeba CDU spadla ze 37% na tedy nějakých něco přes 18%. Vaše SPD zůstává víceméně na svém, ale to znamená pozici menší strany spíš než jedné z hlavních partají.
24: Ty demokratické strany středu mají velice zklamané výsledky a zejména CDU. A když přijdete o polovinu vašich voličů, tak je to katastrofa a bude třeba analyzovat ty důvody, které k tomu vedly, ale zejména si domnívám, že to souvisí taky s osobou německého kancléře a jeho politiku a ve spolku v Bundu, nebo tam byly velké sliby před volbami a voliči jsou velice zklamaní z toho, že nemohl ta koaliční vláda splnit ty sliby, které konzervativci měli před volbami. A to je určitě jeden z těch důvodů, který tomu uvedl.
25: A myslíte si, na závěr se vás zeptám, jestli se nějak zachvěla ta Brandmauer, hradební zeď nebo sanitární kordon, jestli už nezačnou strany v Německu uvažovat o nějaké spolupráci s AfD?
24: Já si to vedu představit, i když nemám samozřejmě informace, že uvnitř CDU tahle ta diskuze se a se všemi dveřma a vede. Ale já si myslím, pokud by se k tomu dostalo, tak by to bylo konec té CDU, jaký dneska známe. Neboť oni mají velice silné usnesení z jejich politických sjezdů, že nechtějí spolupracovat s AfD. A pokud by jedna z část CDU z toho odstoupil, tak by se to všechno nějak asi srovnal k sem.
25: SPD o tom neuvažuje.
24: A pro nás spolupráce, my jsme antifašisti a spolupráce se fašisty se pro nás vylučuje. To už máme v našich kénech, to jinak ani nejde.
23: Říká spolupředseda Česko-německého diskuzního fóra Jirk Niederberger, který byl hostem moderátora Tomáše Pavlíčka.
2: Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO stále může být podle Evropské komise ve střetu zájmu. V úterý to řekla mluvčí komise. Unijní exekutiva proto pozastavila vyplácení části unijních dotací pro Agrofert, jak doplňuje naše bruselská zpravodajka Zdeňka Trachtová.
3: Vložení Agrofertu do svěřenského fondu podle Evropské komise není dostatečným řešením, uvedla Bogejová. Pozastavení se týká zemědělských a kohezních dotací pro všechny podniky napojené na Babiše, ať už jsou ve svěřenském fondu nebo ne. Evropská komise peníze nebude proplácet, dokud české úřady situaci nenapraví. Pokračuje pouze vyplácení přímých zemědělských dotací odvozených od velikosti půdy. Premiér Babiš prohlásil, že ho postoj Evropské komise nezajímá a neřeší ho. Zopakoval, že Agrofert nevlastní a nemá z něj žádný prospěch. Porušení unijních pravidel odmítl i mluvčí společnosti Agrofert. Podle představitelů opozičních stran nynější situace ukazuje, že Babiš obelhal prezidenta i národ.
2: I přesto ale státní zemědělský intervenční fond pokračuje ve vyplácení dotací firmám z holdingu Agrofert. Informoval o tom server i rozhlas, kterému to potvrdila mluvčí fondu Eva Češpiva. Fond podle ní připravuje interní právní analýzu. Výplatu dotací ani zpracování dalších žádostí přerušit podle ní nemůže.
7: V současné době proto ZIF nepozastavuje administraci žádostí ani vyplácení podpor.
8: Kdy bude šetření fondu hotové, zatím není jasné. Pozastavení se netýká všech dotací. Jde hlavně o menší projekty financované z Fondu pro rozvoj venkova. Podle redaktorky serveru iRozhlas Terezy Čemusové zatím komise přerušila výplatu zhruba 77 milionů korun.
9: Víme, že ta stopka se týká zhruba 77 milionů korun zemědělských dotací. To je částka, která podle mluvčí fondu vyplývá právě z toho dopisu Evropské komise. Fond ale podle ní v tuhle chvíli neví, o jaké konkrétní projekty se jedná. To si musíte prvé ověřit nebo zjistit.
8: Státní zemědělský fond má přitom dodržení unijních pravidel při vyplácení garantovat. Komise prozatím přerušila vyplácení financí na půl roku. Dotace pro firmy spojené s Andrejem Babišem ale navrhovala zastavit už v květnu. Pokračuje zahraničně politický analytik Českého rozhlasu Plus Viktor Daněk.
11: Teď už máme i konkrétní rozhodnutí Evropské komise. Ono vlastně pro jednoduchost je třeba zdůraznit, že to není spor mezi Evropskou komisí a Agrofertem nebo Andrejem Babišem. V zásadě je to spor mezi Evropskou komisí a českými úřady o to, zda české úřady správně vymáhají a dodržují finanční nařízení Evropské unie, což tedy z pohledu Evropské komise tak není, proto tady to nařízení pozastavit platby.
8: Kvůli svému střetu zájmu Babiš letos v únoru vložil holding Agrofert do fondu RSVP Trust. Podle Evropské komise je ale opatření nejspíš nedostatečné. Holding totiž po konci premiérova mandátu získají jeho děti. Komise proto požaduje další prošetření možného porušování unijních pravidel. Vedoucí bruselské pobočky think tanku Europeum Martin Vokálek varuje, že pokud zemědělský fond bude dotace dál proplácet, riskuje, že peníze budou chybět ve státním rozpočtu. Odtud totiž fond finance firmám vyplácí. Evropská komise je zemi platí zpětně.
26: Riskuje tím ten velký problém, který může nastat v případě, že Evropská komise definitivně rozhodne, že Česká republika nemá nárok na proplácení těchto dotací. A pak by to znamenalo ten systém, kdy vlastně státní intervenční fond ty dotace proplatí a následně nedostane zpětně ty peníze do Evropské unie a bude muset následně vymáhat po Agrofertu, aby je vrátil.
8: Podle Vokálka by ale vymáhání mohlo být problematické. Zemědělský fond totiž střet zájmu Andreje Babiše řešil už v době jeho první vlády. Tehdy Agrofertu přestal peníze vyplácet hned po tom, co dotace Evropská komise zastavila. I přesto ale soudní řízení o jedné z dotací pokračuje dodnes, vysvětluje Čemusová.
9: U projektů, které byly ve fázi zpracování a ještě nedošlo k podpisu dohody, se prostě ta dohoda nepodepsala. U těch podepsaných, kde ještě nebyly vyplaceny žádné peníze ze státního rozpočtu, tak tam přidělovali takzvanou nulovou dotaci. A v jednom případě, kdy dotace byla vyplacena, tak ji začal fond vymáhat zpět. A u ní vlastně ještě stále probíhá soudní pře mezi dceřinkou Agrofertu a fondem.
2: Natáčela redaktorka Anna Marie Hušková.
4: Posloucháte Týden plus. Ohlédnutí za uplynulými 7 dny. Souhrn událostí najdete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
23: části Národního parku Šumava jsou sudy s nebezpečnými látkami, jako jsou rtuť nebo arzen. Tvrdí to ministr životního prostředí Igor Červený ze strany Motoristé sobě. Na problém podle něj upozornila studie už v roce 2023. Bývalé vedení rezortu ale podle Červeného na informace nereagovalo. Minulé vedení ale pochybení odmítá. O sporu podrobněji v úterý mluvila moderátorka Lucie Bopálenská s reportérkou Kristýnou Vašíčkovou. Mimo jiné se jí zeptala, o jakou lokalitu jde.
10: On to sice ministr Červený nechtěl z bezpečnostních důvodů potvrdit, ale náměstek z ministerstva obrany Radovan Vích na té tiskové konferenci mluvil o bývalém vojenském výcvikovém prostoru Dobrá voda z roku 1952. Ministr Červený pak uvedl, že je tam kontaminovaných 1000 tun zeminy. Riziko je podle něj v tom, že kdyby například v lokalitě začalo hořet, podobně jako naposledy v květnu v Českém Švýcarsku, mohly by látky začít reagovat a vytvořit novou, podobnou prudce jedovatému plynu fosfen. Ten totiž zmiňoval Filip Turek z Motoristů, podobně jako, že se na místě nachází i perit. Tvrzení ale několikrát upravoval a podle Igora Červeného tam tyhle látky nejsou. Mírnil i svoje tvrzení, že by mohly být kontaminované spodní vody.
12: Vychází to z výsledků šetření a neříkám, že kontaminovaná je. My budeme zjišťovat, v jakých lokalitách, v jakém rozsahu, takže já žádnou poplašnou zprávu neříkám.
10: Lokalita je teď podle Igora Červeného zajištěná, opáskovaná a hlídá ji policie.
13: Kristýno, ministr Červený kritizuje, že nikdo z bývalého vedení resortu nic nedělal, byť zprávu z roku 2023 měli k dispozici, že o problému měli vědět. Víš o tom něco bližšího?
10: Bývalý ministr životního prostředí Petr Hladík z KDU-ČSL, který kandiduje v letošních komunálních volbách, to popírá. On prý věděl o dřívějších řádných sanacích, ale ne o tomto případu. Navíc tam podle něj byli na obhlídce zástupci ministerstev obrany a životního prostředí naposledy letos v dubnu a usoudili, že tam žádné akutní riziko nehrozí.
14: Motoristé tady vytvořili paniku o tom, že by to mohly být bojové chemické látky. Nic takového se neprokázalo ani v těch sanacích v roce 2021, ani 2023. Nic takového se neprokázalo ani teď.
10: Ještě dodám, že Národní park Šumava se k celé situaci odmítá vyjádřit.
13: No a víme, co teď tady bude dál?
10: No, začnou sanační práce a to 21. září, ta první část, kdy se odvezou sudy, prorezlé sudy a další nádrže, ve kterých by tedy látky měly být. A pak se postupně bude odvážet kontaminovaná půda a celý ten proces by měl končit v červnu 2028. Během toho se bude taky zjišťovat, jestli a případně jak moc je znečištěná už zmiňovaná spodní voda a celé to vyjde na víc než 200 milionů korun podle odhadu.
23: O tom, že v Národním parku Šumava jsou sudy s nebezpečnými látkami, informovala reportérka Kristýna Vašíčková. Ve Spojených státech si v pátek připomněli čtvrt století od nejhorších teroristických útoků na americkém území. Islámští radikálové tehdy unesli 4 letadla. Jedno narazilo do Pentagonu, další se zřítilo po souboji mezi teroristy a pasažéry v Pensylvánii a 2 narazila v New Yorku do ikonických budov Světového obchodního centra. Právě na Ground Zero se několik hodin četla jména necelých 3000 obětí, jak říká naše zpravodajka ve Spojených státech Jana Ciglerová.
15: Přesně 25 let po útocích z 11. září se Spojené státy znovu zastavily. A to tady na Ground Zero v New Yorku, kde příbuzní obětí čtou jména skoro 3000 lidí, kteří tu tehdy zemřeli.
16: John P. Bergen.
17: Alvin Bergson.
15: Ptám se tu lidí, co pro ně dnešní den znamená. Jesse přijela až z Chicaga a má v rukou květiny.
27: Mám rodinu plnou hasičů a tak je to pro mě osobní. Děda byl šéf hasičů a tak jsem sem dneska přišla i za něj.
15: Ne každý, s kým mluvím, přišel kvůli mrtvému příbuznému. Jsou tu i hasiči a záchranáři, kteří toho dne přežili a každý rok se vracejí, protože jejich kolegové vedle nich to štěstí neměli. Daniel Buckhead je jedním z hasičů, kteří ten den zasahovali tady na Ground Zero. Ten den, říká, přišel o 7 svých kolegů.
17: Since then it's 11.
15: Mezi lidmi v davu jsou i tváře, které občané New Yorku znají z té nejvyšší politiky. 4 bývalí prezidenti, bývalí starostové, viceprezident země. Všichni jsou naprosto potichu. Dnes to zkrátka není o politice. Paní Dona říká, že ten den byli všichni Newyorčané spojení a že doufá, že se to zase podaří. Přijde jí, že země je teď velmi rozdělená. 25 let je dost dlouho na to, aby vyrostla celá generace lidí, která už útoky nezažila. A přesně to je důvod, proč se sem lidé každý rok vracejí. Aby to datum nezůstalo jen v učebnici.
0: V New Yorku natáčela naše zpravodajka Jana Ciglerová. Tento týden se mluvilo o modelech umělé inteligence a jejich bezpečnosti. Nejdřív to bylo důrazné varování vývojářů a výroky o tom, jestli rychlý rozvoj AI nemůže přispět ke konci lidstva. Firma Anthropic v pátek uvedla, že zabránila vážným pokusům o zneužití svých systémů umělé inteligence. Údajně za nimi stály třeba lidé spojovaní s ruskými, íránskými

0: někdo chce recept nebo návod na výrobu biologické zbraně, něco podobného. Takže oni mají, dejme tomu, filtry na to, o čem si s těmi chatboty můžeme povídat, a potom, dejme tomu, klasifikátory, které jsou schopné klasifikovat typy těch konverzací, které jednotliví uživatelé z jejich modely mají.
1: Mají podobný screening případů zneužití i další firmy, jako je OpenAI, Grok nebo Google?
0: U Google bych si byl jistý, že zcela jistě. OpenAI zřejmě také, byť u toho monitoringu zrovna u nich měli nedávno velký incident, kdy jim utekly takzvané modely, se dokázali dostat z laboratorního prostředí a hackovat vlastně externí systémy, takže tam v OpenAI to s monitoringem asi nebude příliš slavné. V případě Groku Elona Muska si nedělám vůbec žádné iluze o tom, že by tam jakkoliv dbali o bezpečnost.
1: No ale i samotní vývojáři AI upozorňují na to, že systémy schopné samostatného zdokonalování by se mohly vymknout lidské kontrole. A pak by mohly třeba vyvinout a šířit nové patogeny nebo přesvědčit lidi, aby zahájili jadernou válku tím, že se ho nabourají do bezpečnostních systémů. Prostě proto, že budou plnit nějaký zadaný úkol. Tak jak blízko jsme podle vás tomu bodu, kdy bude vyvinutý takový systém, který se může vymknout lidské kontrole?
0: Tam jsou jako dva aspekty. Jo. Jeden je, jak blízko jsme tomu, že budeme mít samo se zlepšující modely, tak od toho jsme ještě nějakou dobu, byť ty laboratoře říkají, že na tom pracují, kdy existující generace budou pomáhat vyvíjet ty nové. Nebo budou vyvíjet ty nové, nebo budou se prostě zlepšovat. Co se týká toho, že se model vymkne kontrole, tak to se děje v danou chvíli, nebo už se to stává v současnosti, ale je potřeba, a chtěl bych to tady říct na Českém rozhlase, neznamená to, že jako jsou ty modely nějakým způsobem samouvědomělé nebo inteligentní, nebo že mají vlastní agendu. Oni jim většinou zadají cíle a v případě OpenAI, jak ty modely utekly, tak v podstatě selhal monitoring OpenAI, kdy jim to tam běželo poměrně dlouho a OpenAI o tom nevěděla. Čili ono tady to strašení, že modely budou lepší a lepší a potom nás předčí a pak nad nimi ztratíme kontrolu, tak je do jisté míry jako zbavení se odpovědnosti těch firem, protože často třeba nemají tolik jako vlastně obchodního zájmu, aby do bezpečnosti investovali. Je potřeba, aby za tohle byly ty firmy zodpovědné, což s čímž máme my jako společnost problém, protože jsme nebyli schopné dohnat z odpovědnosti sociální sítě za poslední 20 let. Takže se necháme překvapit, jak to bude fungovat v případě AI.
2: Domnívá se odborník na informační technologie Josef Holý, který uzavírá dnešní Týden Plus. Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus vám přeje Lubica Verkmanová.
3: Jaký je rozdíl mezi bruto a neto?
4: Český rozhlas Plus, encyklopedie.
3: Říká se, že auto ztrácí polovinu své hodnoty už jenom ve chvíli, kdy v něm poprvé vyjedete z prodejny na silnici. V účetnictví takovou proměnu hodnoty popisují pojmy jako bruto, neto a tara. Rozdíl mezi bruto a neto se nazývá korekce neboli tara. Jde vlastně o veškerá ponížení hodnoty majetku v důsledku jeho opotřebení anebo vlivem snížení jeho tržní ceny. S pojmy bruto a neto se ale můžeme setkat i v řeznictví nebo zelinářství, všude tam, kde vážíme potraviny. Když totiž nesou pytel brambor, tak bruto představuje celý pytel s bramborami, neto jsou pouze brambory a tarou myslíme pytel na nošení brambor. Neto je tedy takzvaná čistá hodnota výrobku nebo majetku.
4: Půl druhé. Český rozhlas Plus. Zprávy.
5: Ve dvou desítkách německých měst, včetně Berlína, Hamburku nebo Mnichova, včera protestovalo přes 100 000 lidí proti krajně pravicové straně Alternativa pro Německo. Ta minulý týden vyhrála zemské volby v Sasku-Anhaltsku. Protesty svolala občanská iniciativa PRUF, dlouhodobě usilující o zákaz strany. Německá tajná služba považuje AfD za prokazatelně extremistickou. Na jejím programu je výrazné omezení migrace, deportace uprchlíků nebo návrat Němců, kteří zemi opustili. V Nepálu pokračují záchranné akce po ničivých bleskových povodních z konce srpna. Obětí je přes 1400 a stále se pohřešuje přes 5800 lidí. Záchranáři prohledávají tunely vodních elektráren, kde můžou být uvězněni lidé. Armáda pomocí dronů do okolních vesnic dopravuje humanitární pomoc. Zlatého lva na benátském filmovém festivalu získal snímek Neznámá žena od dánsko-egyptské režisérky Mai El Tuki. Dramatický příběh se odehrává v Kodani po druhé světové válce. Hlavní

0: Stvárnila Matilda Arkell, která za ně na festivalu dostala cenu pro nejlepší herečku. Sošku pro nejlepšího herce si odnesl John Malkovich za roli v černé komedii Divoký kůň devítka. A barokní zámecká zahrada ve Vyškově se po 10měsíční rekonstrukci znovu otevřela lidem. Terénní úpravy, závlahový systém a stavba dětských hřišť stály 50 milionů korun. Přibyly nové cesty se smaltovým povrchem a 90 laviček. Zahradníci vysadili tisíce trvalek, desítky stromů a v říjnu do záhonu ještě doplní více než 18 tisíc cibulovin. Jelena Rybakinová z Kazachstánu vyhrála poprvé v kariéře tenisové US Open. Ve finále v New Yorku porazila šampionku posledních dvou ročníků Bělorusku Arinu Sabalenkovou 6-4, 5-7, 6-2 a získala druhý grandslamový titul v sezóně a třetí v kariéře.
1: Nebezpečí na D1 za 9 kříži a nehoda na D11 u Poděbrad. Na dálnici D1 z Brna do Prahy zvyšte opatrnost za odbočkou na Domašov. V okolí čerpací stanice na kilometru 167 se na vozovce pohybují lidé. Na D11 z Hradce Králové do Prahy pozor na nehodu u sjezdu na Poděbrady. Na 39. kilometru osobní auto srazilo divoké prase. V pravém pruhu se ještě uklízí tak opatrně. Na D11 z Prahy do Hradce Králové stojí u sjezdu na dálnici do Olomouce na 84. kilometru dodávka. Má poruchu, i tam dejte nohu z plynu. A v Praze na Smíchově překáží nehoda v Kartouské ulici. V křižovatce s Radlickou havarovala dvě osobní auta. Čekejte omezený průjezd v křižovatce. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
0: Dnes čekáme na východě zpočátku zmenšenou oblačnost a ojediněle mlhy, jinak převážně zataženo. Od severozápadu se postupně přidá občasný déšť nebo přehánky. Nejvyšší teploty 18 až 22 stupňů, na západě a severu Čech kolem 16 a na horách většinou kolem 13 stupňů Celsia. Tolik zprávy.
2: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
3: 1. prosince 1934. V Leningradě je zabit šéf tamnějších komunistů Sergej Kirov. Vypadá to na politickou objednávku? Nevíme. Jisté je, že tato smrt byla startovním výstřelem pro nejkrutější teror, jaký kdy byl rozpoutaný mezi vítězi revoluce. Moskevské procesy nebyly jen obrovskou čistkou a systematickým zabíjením uvnitř strany ruských bolševiků. Byl to teror rozpoutaný vůči milionům občanů Sovětského svazu. Vítejte ve Stalinově Rusku, či chcete-li Sovětském svazu, v polovině 30. let minulého století. Naštěstí jenom v pořadu Historie Plus, kde vás dnes bude provázet Jan Sedvidovský.
2: Historie Plus.
3: Jestliže otřepané pravidlo říká, že revoluce požírá své děti, proč k tomu požírání dochází plus minus 10 let po úmrtí bolševické ikony šéfa revoluce Vladimíra Iliče Lenina? To byla má první otázka na pány Jana Dvořáka a Jaroslava Formánka z Ústavu pro studium totalitních režimů.
4: Tak já mám za to, že desetiletá lhůta je spíše náhodou. Musíme si uvědomit, že tam šlo spíše o kombinaci mocenských, politických a ekonomických poměrů. Kdybych se měl zastavit u toho prvního aspektu politického, po Leninově smrti v roce 1924 probíhá dlouholetý boj o nadvládu. Nakonec v tomto boji vítězí Stalin, který postupně se zbavuje opozičníků v rámci bolševické strany. Trotský odchází do exilu, Zinověv, Kameněv a další opozičníci jsou upozaděni a tímto tedy Stalin postupně upevňuje tu svoji moc. Další věc je, že na konci 20. let dochází k nucené kolektivizaci zemědělství. Odstartována je také industrializace sovětského průmyslu. Oba tyto postupy nebo oba tyto směry končí v podstatě tragédií. Dochází k velkým hospodářským problémům, odporu obyvatelstva. Kolektivizace dokonce vyvolává hladomor na Ukrajině i v dalších oblastech Sovětského svazu. Tudíž nespokojenost sovětské společnosti bopná. A jak se v této otázce chovají autoritativní režimy, neprovádějí sebekritiku, ale hledají viníky těchto problémů jinde, ať už hledají vnitřní nepřátelé nebo nepřátelé zvnějšku.
3: Ten boj o nás zástupnictví po Leninovi, jak známo, vyhrál Stalin, ale řekněme si, měl nějaké výrazné oponenty, kteří by ještě začátkem 30. let ho mohli ohrozit. Mám na mysli především tedy zavražděného Sergeje Kirova.
5: Ta opozice vůči Stalinovi byla celou dobu až, dejme tomu, do poloviny 30. let docela silná v rámci komunistické strany. Ne v Rusku samozřejmě samotné, protože tam byla zlikvidovaná, ať už to bývalá aristokracie, nebo církev, nebo intelektuálové, kteří podporovali někdejší režim. Ale třeba ještě koncem 20. let dost vyhraněně kritizoval v rámci komunistické strany Stalinovu politiku, dnes už skoro polozapomenutý nebo zapomenutý Marťam Rjutin. On v roce 1932 v rámci komunistické strany dokonce založil takové jako hnutí, které se jmenovalo Svaz marxistů a leninistů, a vydal text, takové programové prohlášení toho hnutí s názvem Stalin a chyby diktatury proletariátu. Takže to byla fakt zdrcující kritika v rámci strany namířená vůči Stalinovi, a Kirov se právě tady toho Rjutina zastal, poněvadž v roce 33 Stalin Rjutina a jeho spolupracovníky nebo soudruhy nechal pozavírat. Rjutin dostal 10letý trest, takže Kirov, který se postavil na stranu tady tohoto opozičního bolševického hnutí, se stal pro Stalina jasný nepřítel. A pak v tom roce 1934 se udály dvě takové důležité věci, protože se konal 17. sjezd komunistické strany, a na tom 17. sjezdu, ten se konal někdy na začátku roku 34, tak když se volili členové ústředního výboru, tak proti Kirovovi byly jenom dva negativní hlasy, kdežto proti Stalinovi vystoupilo nebo odevzalo 292 členů toho velkého pléna negativní hlasy. Takže já si myslím, že Stalin velice dobře pochopil, co se tady děje, jaká silná osobnost se vykrystalizovala v Petrohradě nebo v Leningradě, kde byl Kirov vůdce komunistické strany, a že by mohl ohrozit jeho vlastně v té době už skoro svrchovanou moc.

0: Ta druhá věc, která se udála, která Stalina fascinovala, přišla v létě 1934 z Německa, kdy Hitler provedl takzvanou noc dlouhých nožů, kdy se zbavil opozice v rámci strany NSDAP, zlikvidoval část takových těch hnědokošilových okolo Roma, okolo toho velkého vůdce, který byl s Hitlerem od počátku členem hnutí. Takže Stalin, když tady to viděl, tak pochopil, jediná cesta, která existuje, aby se zbavil svých odpůrců, je nesmlouvavá likvidace. Lze si klást otázky, jestli byl opravdu Kirov zavražděn na příkaz Stalina. To se do dneška přesně neví. Jeho vrah, který byl na místě, Nikolájev se jmenoval, tak se o něm tvrdilo, že je mentálně zaostalý, nebo že Kirov měl nějaký poměr s jeho manželkou, takže to byla osobní msta. Každopádně ale celá tato situace nahrála Stalinovi, když se Kirova 1. prosince 1934 vlastně zbavil tím, že Kirov byl zavražděn.
1: Proč se ale Stalin po zmíněném sjezdu v roce 1934, který nakonec vyhrál, začne chovat jako utržený z řetězu? Slovo má historička a politoložka z Institutu mezinárodních studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy Daniela Kolenovská.
2: Ten sjezd přišel 2 roky po tom, co skončila 1. pětiletka, která byla prohlášena už po 4 letech za splněnou, čili ty úkoly drastické, ohromné, kterými Stalin zatížil vlastně to obyvatelstvo, které bylo z půlky stále ještě negramotné, čelilo devastaci venkova, protože součástí té 5letky bylo vlastně vysídlení těch takzvaných kulaků a kolektivizace. Překopali celý venkov, jeho paměť, jak se pracuje s půdou, jak se stará o hospodářství, vlastně byla ztracená a tohle přineslo hladomor let 33-34, takže ten sjezd takzvaný, ten sjezd vítězů se koná na vrcholu toho strádání hladem v těch nejúrodnějších částech toho státu, takže to je jeden z důvodů. A aby se tohle utajilo a aby se tohle zvládlo, tak ti komunisté, kterým já říkám salonní komunisté, ti, kteří seděli ve městech, malovali plakáty a agitovali ve školách, tak ti byli nasazeni na ten venkov, aby rekvírovali hladovějícím, hladem umírajícím obilí, zbytky prostě osiva, co ještě kdo měl kde schované, a najednou viděli, co to je být bolševikem. Tihle, kteří si mysleli, že budují lepší svět, spravedlivější svět, ve kterém budou mít lidi přístup ke vzdělání, a to bylo to, co je za tou myšlenkou táhlo, tak najednou si namočili ruce do krve takovým způsobem, že ty vzpomínky často, jak se zmiňují, i to, že ty lidi nebyli potom psychicky v pořádku, když se vrátili, protože si zkrátka uvědomili, co za svět to tvoří a za jakou cenu ho tvoří. No a tahle ta nespokojenost byla uvnitř té strany, takže z mojeho pohledu se tím hledá vysvětlit vlastně ten drastický útok Stalina na tu stranu a znovu prověřování spolehlivosti těch členů té strany, tak aby se, jak si ta strana stala znovu vehiklem, který je schopen ten stát řídit tam, kam Stalin myslí, že by se mělo jít.
1: Roku 1934 se ovšem v Moskvě neodehrál jenom zmíněný stranický sjezd, ale rovněž byla založena NKVD. Pod tou zkratkou se skrýval takzvaný Lidový komisariát vnitra, což bychom mohli srozumitelně přeložit jako Ministerstvo státního teroru. Dnes je nepochybné, že Stalin využil Kirovovy smrti jako záminky k rozpoutání čistek, vykonstruovaných obvinění, hrdelních procesů a nakonec teroru namířeného proti celé zemi. Otázku, zda nechal populárního šéfa leningradských komunistů osobně odpravit, ovšem dodnes historici nerozlouskli.
2: Spíš z těch diskuzí vnitřních to vypadá, že Kirov za Stalinem stál a že ta fabulace toho jejich sporu, která měla vést k vraždě Kirova, takže dneska já si většinou historiku bych řekla jako odmítaná. Nicméně Stalin musel ustát to, že sjezd komunistické strany bolševiků svolává de facto po 6 letech, což nebyla praxe leninská. Lenin svolával sjezdy daleko častěji a dovoloval straníkům tedy, aby rozhodoval rozhodovali o směřování toho státu a strany mnohem častěji, takže tohle určitě byl moment, kde musel Stalin velmi pečlivě jaksi vážit řečníky a kompetence, které jim jaksi nabízí, aby se mu nestalo to, že se vlastně tenhle ten po dlouhé době svolaný sjezd proti němu obrátí, ale proto taky byly dávány na odiv ty úspěchy, já jsem zmiňovala neúspěchy v zemědělství, ale úspěchy v průmyslu znatelné byly, tam se Sovětský svaz posouval, stavěly se velké industriální projekty, ohromné továrny těžkého průmyslu a to bylo vyzdvihováno v rámci toho sjezdu.
1: Úspěchy sovětské industrializace konce 20. a první poloviny 30. let byly předmětem obdivu některých západních intelektuálů, kteří se naivně radovali z budování nového, takzvaně spravedlivého řádu na východě, aniž by se zajímali o podezřelé detaily. Ale ani s těmi mohutnými stavbami sovětského socialismu to nebyl vždy úspěch. Nezřídka šlo spíš o, řekněme, projekty sovětského mašíblu. Do pomyslného šanonu obludných nápadů Stalinovy éry bychom mohli zařadit položky jako pokus o obrácení toku sibiřských řek, nikdy nedokončenou stavbu tzv. Transpolární magistrály mezi městy Salechard a Igarka, na jejíž stavbě zahynuli 10 000 vězňů Gulagu, nebo rovněž nikdy nedostavěný monstrózní palác Sovětů v Moskvě. Na vrcholu obří věže se do výšky 415 metrů měla tyčit Leninova socha, čímž by toto monstrum trumflo samotný Empire State Building v New Yorku, o soše svobody nemluvě. Ovšem poté, co roku 1941 Hitler napadl svého kumpána, který ač nevěřil nikomu, věřil právě Führerovi, samozřejmě na podobné kratochvíle došly prostředky. Což nic neměnilo na tom, že kvůli této stavbě nechal Stalin ve 30. letech vyhodit do vzduchu chrám Krista Spasitele na břehu řeky Moskvy. Zajelci naopak znovu postavili, tak to v Rusku chodí. Ale Stalinovy plány ku podivu ještě v první polovině 30. let nebudily u všech straníků bezvýhradné nadšení, protože následky vůdcova diletantismu se už v té době projevovaly. Slovo má opět Jaroslav Formánek.
0: Podle toho, co je dneska známo, tak šlo kritiku metod vlastně té samovlády, protože Stalin rozhodoval o všem, do všeho zasahoval, ať už to byly kádrové otázky ve straně, ať to bylo umístění odborníků nebo rozmístění diplomatických sil ve světě, ať to byli novináři důležití, kteří budou psát pochvalné články o režimu, ať to byla justice a pak samozřejmě ovládal naprosto všechny represivní složky režimu, to znamená Čeku, později o GPU, nebo nakonec to byla ta nechvalně známá NKVD. Ona to byla pořád stejná organizace, jenom měnila názvy. Takže on měl ruky všude a rozhodoval samozřejmě taky o ekonomické politice. Ty jeho nesmyslné stavby, třeba ten kanál mezi Baltským mořem a Bílým mořem, kde pracovali 10 000 vězňů Gulagu a 10 000 jich tam zemřelo, tak po tom kanálu, který byl zamýšlen jako strategická stavba pro přesuny ruské flotily, tak tam projeli vlastně jenom dvě lodě. Ta první, když Stalin se svými nozhledy kanál otvíral a druhá byla zkušební plavba jedné části ruské flotily, která zjistila, že ten kanál vlastně je nepoužitelný, protože nebyl dost hluboký pro ty velké křižníky. Takže takové nesmyslné stavby, které on dělal, bylo jich víc po celém Sovětském svazu. Samozřejmě se to odráželo na stavu sovětské ekonomiky, protože lidé strádali, chybělo zboží v obchodech, nefungovaly základní služby. Takže to všechno, ti, kteří byli členové toho ústředního výboru anebo členové komunistické strany si uvědomovali a kdo měl jenom trochu odvahu, tak určitě vyslovoval vůči tomu kritické názory, než se rozjel ten největší teror, který pak přišel.
1: První z takzvaných moskevských procesů se konal od 19. do 24. srpna 1936 v monumentálním sále Domu odborů v Moskvě, což je mimochodem ikonická stavba z 19. století, ve které budou postupně před plačící davy sovětských lidí vystaveny rakve všech generálních tajemníků od Stalina po Černěnka. Ovšem ti, kdo v roce 1936 v této síni zasedli na lavice obžalovaných, byli už mrtví předem. Mezi nimi v první řadě Grigorij Zinověv a Lev Kameněv, staří bolševičtí vůdci, kteří kdysi se Stalinem patřili k nejmocnějším mužům v zemi. Teď byli obviněni spolu s dalšími 14 obžalovanými z nesmyslných zločinů, jako byl státní převrat nebo příprava politických vražd, pochopitelně včetně Kirova. V tomto prvním světově známém inscenovaném monster procesu nakonec všichni dostali trest smrti. Většina z odsouzených byla zastřelena den po vynesení rozsudků, tedy už 25. srpna 1936 ve sklepeních Lubjanky obávaného sídla NKVD na Dzeržinského náměstí v Moskvě. Nenávist ke starým spolutvůrcům revoluce byla ze strany Stalina doslova mafiánská.
0: Tak byli to staří bolševici, kteří patřili k těm vůdcům a k nejbližšímu okolí Lenina. Oproti Stalinovi byli vzdělaní. Oba měli za sebou studia, byli to víceméně intelektuálové, teoretici bolševismu. Oproti Stalinovi měli procestovanou Evropu. O Stalinovi je známo, že vlastně poprvé opustil Sovětský svaz, když odletěl na konferenci spojenců do Teheránu. Takže to byli lidé, kteří mohli představovat opravdu velké protivníky. Byli to dobří řečníci, měli určité charisma, což Stalin neměl. Teoreticky znali marxismus a leninismus daleko lépe než on, takže měli určitě v rukou i potřebné argumenty, aby mohli Stalinovu politiku zpochybnit. To všechno zase vytvářelo podmínky pro tohoto muže posedlého nebo nemocného paranoju, který viděl nepřítele všude a navíc v silných osobnostech se vlastně ten nepřítel ještě víc konkretizoval, takže to všechno vytvářelo podmínky k tomu, aby se jich nějakým způsobem zbavil. Samozřejmě vždycky šlo o to, jak to udělá. On nebyl ten typ, jak už jsem mluvil o Hitlerovi, který prostě jednu noc rozhodne, běhne někam komando a postřílí a povraždí Hitlerovi protivníky. Stalin to je spíš takový ten asijský způsob myšlení, pomalá příprava pomsty, jako pavouk, když tká pavučinu, která se pomalu stahuje okolo oběti. Takže tady to se dělo s těmi velkými bolševiky. Oni byli nejprve zbavováni svých vysokých pozicí v rámci strany, pak jim třeba nepřišlo pozvání na oslavy Velké říjnové revoluce, což už byla opravdu velká hrozba. Pak je přesouvali v rámci stranického aparátu na nižší a nižší funkce. Nakonec byli ostrakizováni tím, že třeba nesměli opouštět ani své domovy, mohli pracovat jenom v určité místnosti pod dohledem tajemníka, což byl člen tajné policie. Takže tímto způsobem se kolem nich stahovala smyčka a pak už stačilo velmi málo. Tak tomu posloužil zase Trockij, největší Stalinův nebo úhlavní nepřítel, byli obviněni z trockismu, což nebyla pravda, že by trockismus šířil. Oni možná s Trockým byli dřív ve spojení, samozřejmě byli ve spojení v době revoluce, protože to byli všichni revolucionáři. Poté po revoluci, když byl Trockij vypuzen a skončil v exilu, tak asi nějaké bližší kontakty nebo užší kontakty už tam nebyly. Ale samozřejmě to nařčení nebo to obvinění, že jsou členové trockismu nebo patří k trockistickému hnutí, tak to bylo to hlavní, co jim zlomilo vás, proto stanuli před porotou a skončili, jak bohužel všichni víme, velice špatně.
3: Hlavní cíl moskevských procesů byl zejména propagandistický. První moskevský proces se týkal bývalých starých bolševiků, opozičníků v rámci bolševické strany zmíněného Zinověva, Kameněva a dalších. Druhý moskevský proces, který se uskutečnil ze začátku roku 1937, se týkal také částečně lidí z vnitra bolševické strany, ale i lidí, kteří se podíleli na chodu sovětského státu. Byli tam různí odborníci, členové různých ministerstev a vlastně dalo by se říct, že to spektrum těch obětí se neustále rozšiřovalo, těch údajných záškodníků, sabotérů. Nicméně stejně tak jako v prvním případě i tento proces měl zejména propagandistický účel. Třetí moskevský proces, který tedy nebyl veřejný, ale probíhal v létě roku 1937, se týkal velitelství Rudé armády. To je ten známý proces s maršálem Tuchačevským a dalšími veliteli Rudé armády, který vedl později k paralyzaci celé Rudé armády, protože ty čistky poté postihly tisíce lidí. lidí z toho z celého velitelského sboru Rudé armády. Nakonec poslední moskevský proces, který proběhl na jaře roku 1938, se týkal zbytku alespoň domnělého opoziční části v rámci bolševické strany. V jeho čele tedy stál Bucharin, který vlastně řadu let, přestože se teoreticky v řadě bodů se Stalinem rozcházel, tak Stalina v rámci vedení strany podporoval a podílel se na vedení státu. Nicméně tímto procesem se dá říct, že Stalin zlikvidoval všechny možné domnělé nebo skutečné opozičníky v rámci strany a upevnil si tím definitivně svou moc.
1: Dodává Jan Dvořák z Ústavu pro studium totalitních režimů. To všechno Stalin samozřejmě nemohl zvládnout sám a my se tu omezíme na prostý výčet mučících praktik, na kterých se podílel on jako zadavatel a jeho šéfové bezpečnosti jako vykonavatelé, postupně Jagoda, Ježov a nakonec Beria. Ti první dva vždy po dvou letech od nástupu do funkce vrchních katů sami skončili s kulkou v hlavě. Ten třetí vydržel déle a co si zasloužil, to dostal až po Stalinově smrti.
0: Všechny ty vlastně z nesmyslných věcí nařčené osobnosti byly podrobeny krutým podmínkám, ať už to bylo mučení, bránění ve spánku, nedostatek samozřejmě hygieny, dobrého jídla nebo aspoň trochu kvalitního jídla, psychického vydírání, což si myslím, že bylo to úplně to nejhorší, protože oni vlastně nechápali, co se děje. Představte si, že ráno jste ještě jeden z nejmocnějších mužů Sovětského svazu, večer přijdou příslušníci NKVD, rozrazí vaše dveře, odvedou vás do vězení a v tom okamžiku se změníte v číslo, kde lidé, kteří vás vyslýchají, si můžou dovolit všechno. Můžou vás mlátit, můžou vás zavídat do takových boxů. To bylo taky známo, jak se mučilo v Sovětském svazu, které byly plné štěnic, můžou vám odepírat ten spánek a můžou vás vydírat, co udělají s vaší rodinou, s vašimi dětmi, s vašimi příbuznými. Takže tady to bylo zhruba, si myslím, u všech podobné nebo stejné ty podmínky toho mučení. Asi výjimkou byl maršál Tuchačevský, protože tam hrála ještě jednu roli velice důležitá věc, poněvadž Stalin, když si ho člověk uvědomí, jak vypadal, tak byl takový malý skrček, který byl znetvořený úrazem z mládí, měl něco s levou rukou, špatně s tou rukou hýbal. Pak byl poďobaný od Neštovic, měl silný gruzinský přízvuk ve své ruštině. Poznalo se to taky tím, že mu to vadí, že když měl projevy, tak v určitých místech, kde by to bylo moc slyšet, tak on snižoval hlas. Takže z těch všech důvodů si myslím, že byl dost zakomplexovaný, hlavně vůči hezkým, vysokým a urostlým chlapům, což byl Tuchačevský. A navíc ještě charismatický člověk, generál Rudé armády, který opravdu vyhrál nějaké bitvy, měl za sebou těžké boje, kde nasazoval i svůj život, byť v rámci teda bolševismu, ale dobře, tak věřil, že je komunista a tak dále. No a v jeho případě, když byl mučen a vyslýchán, tak Stalin nařídil těm vyšetřovatelům, že by se měli soustředit na jeho genitálie, což znamená, že to asi ostatní, o kterých jsme se zmiňovali, tady to nezažili a to si myslím, že byla Stalinová taková pomsta nebo zášť vůči tomu, jak ten Tuchačovský vypadal a jak se prezentoval, když byl ještě na výsluní.
1: Žádný ze Stalinových šéfů bezpečnosti nevynikal vzrůstem a spojovalo je i to, že ani Genrich Jagoda, ani jeho nástupce Nikolaj Ježov, tedy hlavní tvůrce velkého teroru, se konce 30. let nedožili.
0: Když se podíváte na okolí Stalina celkově, v době, kdy byl na vrcholu moci, tak to byly většinou menší takový tlustí strejdové, Beria, Chruščev, Malenko, vámi zmíněný Ježov nebo Jagoda taky. Takže on si vybíral typy, které ho nemohli převyšovat jak do výšky, tak třeba tím, že byli urostlí, jak jsem mluvil o tom Tuchačovském. Co se týče toho Jagody, osobně si myslím, že ty procesy samozřejmě rozjel na příkaz Stalinu. Ježov v tom pokračoval. Ale v určité fázi prostě ta paranoia u toho Stalina byla tak silná, že věřil tomu, že už ten Jagoda má dost materiálu i proti němu samotnému, proti Stalinovi. Takže logicky, nebo z logiky diktátora, který chce zůstat dál u moci, vyplývá to, že se těchto lidí musíte zbavovat. V demokratickém systému by to nešlo, v Rusku to bylo jednoduché. Kulka do týlu a problém byl vyřešen. Ostatně to je známá Stalinova fráze, zmizí člověk, zmizí problém.
1: A nešlo rozhodně jenom o frázi. V Sovětském svazu 30. let mizely statisíce a možná miliony lidí beze stopy ze dne na den.
2: NKVD dostane pravomoc v tom velkém teroru vlastně soudit nebo rozhodovat o životě a smrti bez soudu. Okamžitě na místě ty slavné trojky, tedy nejvyšší představitel lokální teda strany, nejvyšší představitel zase lokální toho NKVD a potom nějaký místní představitel, tak ti byli nadáni možností rozhodovat o tom, jestli někdo přežije nebo nepřežije, přičemž zároveň z centra přicházely číselné kvóty na to, kolik lidí mají odsoudit jako nepřátele Sovětského svazu. Takže to byla ohromná moc, která se tady NKVD nabízela. A tak, když dojde k tomu momentu, že jednou někdo odejde do práce a už se nevrátí, takže vlastně ty lidi se už neměli ani odvahu ptát a toho člověka hledat.
1: Uzavírá Daniela Kolenovská. V příštím vydání Historie Plus se ještě jednou vrátíme do moskevských soudních síní doby velkého teroru a podíváme se i na to, jak se na vykonstruované procesy dívali západní, ale i čeští intelektuálové. Kdo a proč naletěl a komu byla podstata věci jasná okamžitě. Děkuji za spolupráci na Historii Plus Jaroslavu Formánkovi a Janu Dvořákovi z Ústavu pro studium totalitních režimů a Daniele Kolenovské z Institutu mezinárodních studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Dramaturgii měla Veronika Kindlová, technicky spolupracovali Jonáš Rosůlek a Jan Schreier. Příště se těší na slyšenou a za pozornost vám děkuje Jan Sedminpský.
4: Katolíci, pravoslavní, evangelíci, buddhisté i hinduisté, ti všichni na jednom místě mezi nebem a zemí. Vertikála. To jsou domácí i mezinárodní zprávy o věřících, s věřícími i pro věřící. V neděli po 8. na Plusu a pak také na webu plus.rozhlas.cz a v aplikaci Můj rozhlas. Dvě hodiny. Český rozhlas Plus. Zprávy.
5: Firmy podnikající na Ukrajině můžou žádat o státní záruku na úvěry. Poskytne je Národní rozvojová banka. Německá prokuratura obžalovala 7 mužů kvůli přípravě útoku na židovské objekty. Fotbalisté zbrojovky Brno porazili v prvoligovém derby Artis Brno 2-1. A dnes bude převážně zataženo od severozápadu s občasným deštěm, teploty do 22 stupňů.
4: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
5: České firmy, které chtějí podnikat na Ukrajině, můžou žádat o státní garance na své úvěry. Příjem žádostí do programu spustila Národní rozvojová banka. O podporu můžou žádat třeba firmy z odvětví energetiky, zemědělství, potravinářství nebo dopravy. Pětinu projektu zafinancovat sami a zbytek jim úvěrem poskytne partnerská ukrajinská banka, popisuje předseda představenstva Národní rozvojové banky Tomáš Nedecký.
6: Ta ukrajinská banka ale musí mít 20% podíl z tohohle úvěru jako vlastní.